0: Pánové, kteří jste na to ještě nepřišli, je dobré být ženatý. Přijdete domů, zazvoníte, ženuška otevře, přivine se, sundá kabáty, boty, navleče župan, nasytí, podloží polštářek, zabalí mohérovým plédem a přečte vám noviny. Doufnejte, že to má cosi do sebe, když pominu další příjemné výhody ženina otroctví. A teď si představte, co se mi jednoho dne stalo. Přijdu ke dveřím, zazvoním, nic. Zazvoním po druhé, nic. No to už člověka dopálí. Dře se, unaví a ještě, aby si otvíral sám dveře. Nakonec jsem našel klíč i dírku, do který se strká a podařilo se mi otevřít dveře. Já jsem sám žasnul, že se mi to povedlo, neboť jsem už 10 let ženat. V bytě nikdo, jenom cedulka. Jeničku, nechoď ve špinavých botičkách po bytě. U dveří pod věšáčkem, to je to dřevěný z háčky, je stolička. Posaď se na ní, sundej si boty a vezmi trepky, jsou pod stoličkou. Aby si mohl vyzout botičky, musíš nejdříve rozvázat tkaničky. Najdi ten kratší koneček šňůrky a zatáhni, klička se rozváže. To tež udělej s druhou botičkou, druhá je ta, co je na té druhé nožičce. Až budeš mít trepky, jdi do kuchyně, to je ta malá místnůstka, ve které si ještě nebyl, víš? No proto jsem na ní dala ceduličku, kuchyně. Až ji najdeš, postav se čelem k oknu a uvidíš takovou malou skříňku s bílými kohoutky. Podle cedulky, na které je napsáno sporák, poznáš, že je to sporák. To, co leží vlevo, je krabička a to dřívko vedle s tmavou hlavičkou je sirka. No to už krtneš o tu krabičku. Pamatuj si pořadí. Neškrtej krabičkou o sirku. Pak otoč tím kohoutečkem číslo 1 a zapal plyn. Když se ti to nepovede na potřetí, uklidni se a otevři okno. A kdyby se ti to přece jen povedlo, vyčkej 5 minut, pak otoč kohoutkem plyn, udělá pša. A zasne, neudělá-li pša. Otoč všechny kohoutky a běž pro jistotu se schovat do sklepa. Sousedku jsem poslala pro pomeranče a byt je pojištěn. Udělá-li plyn pša. Vem sběračku, to je taková velká lžíce, s cedulkou sběračka a nalij si polívčičku do prvního talíře vlevo. Rozbiješ-li ho, vem ten, co je vedle něho. Pro každý případ jsem připravila 4. Po polévce jsem ti připravila studenou mísu. Je v lednici, to je taková bílá skříň od sporáku, ji poznáš podle ceduličky a také podle toho, že nehřeje, ale chladí. Až se napapáš, nalij si vínečko, lahev poznáš a lehni si na divan, ten poznáš taky. Miláčku, já jsem u kadeřníka. Chci být dnes k našemu výročí krásná jako tehdy, když jsi mi sliboval, že mě budeš nosit na rukou. Tvá Věruška. Ceduličku jsem přečetl několikrát a po hodině hledání se mi podařilo najít kuchyň. Pak jsem se rozběhl ke kadeřníkovi a odnesl manželku na rukou domů. Pánové, je to opravdu krásný být ženatej.
1: Mě vám řeknu, balet, to je moje. Ale víte, co mi vrtá hlavou? Jak to dělají ty baletky, že jsou pořád takový šlank? Jo.
2: Třeba žijou z gáže, co já vím.
1: Ale oni se vdají, mají děti a pořád jsou štíhlí. Co myslíte, jaký jsou baletky manželky?
2: Jak co? Já to mám vědět? No ne, to bych si musel snad napřed vzít nějakou.
1: A to byste pro mě neudělal?
2: Ne. Víte, já jednak nemám už o manželství příliš iluze a potom já si dovedu krásně představit, jaký jsou baletky manželky.
1: Jo.
2: Hádavý, malicherný, žárlivý, protože kozy fan tutte, ženský jsou všechny stejný.
1: No, za to vy jste každý jiný, to je taky fajn tutový. Abyste věděl, vy mužský jste ještě stejnější, akorát, že jste jeden svok a druhý špatný na nervy.
2: Jeden svok a druhý špatný na nervy.
1: Ano.
2: To je konec konců taky rozdíl.
1: No nepatrnej. Svok si myslí, že dvě a dvě je pět a je mu to jedno. Jo? A mužský na nervy ví, že dvě a dvě jsou čtyři, jenže ho to zneklidňuje.
2: Teď ještě zbývá... Teď ještě zbývá, aby řekla, že jsme všichni sobci.
1: A sobci jste.
2: No,
1: všichni, jo. To je samý já, moje auto, můj byt, moje chata, moje děti, moje žena.
2: Přesně.
1: No, ano.
2: Přesně, no tak moje žena, to snad je v pořádku, ne?
1: No, tak taky to zdůrazňujete.
2: Ale jinak přesně takhle plísnila tuhle manželka mýho přítele Cíznera.
1: Jo.
2: Křičela na něj, na chudáka, prej, nic není jenom tvoje, pamatuj si, všechno je naše. A co zas hledáš v té naší skříni a on pípnul naše kalhoty? Kamarád, já vám řeknu, mě ho bylo kolikrát líto, přítele Cíznera, protože on se původně vůbec nechtěl ženit. Na potřetí do toho vletěl.
1: To jo, a on měl tři známosti, jo?
2: Ne. Známost měl jednu, ale oni dvakrát je odmítli vodat, on byl pokaždý jako dělo. Až si potom ten odávající úředník na Praze 4 vzal tu snoubenku stranu a povídá, prosím vás, tomu nemůžete v tom pití zabránit.
1: No.
2: A ona povídá, co pak to bych mohla, ale on mi sem střízlivý nepůjde.
1: No ale nakonec šel, že jo?
2: Tak nakonec šel, protože ho přemohla láska.
1: No jo.
2: A taky už měl strach o játra, to víte.
1: No, já vám řeknu, já si myslím, že dobrý manželství závisí na tom, jak si kdo umí najít partnera. Vybrat, rozumím.
2: Jo, vybrat. No, to je hezká teorie, jenomže muž, ten se zamiluje, to je prosím vás vybrat, jako kdybyste chtěla od myši, aby si vybírala pastičku. Muž se zamiluje, spitomí a nic ho nezvyklá. No, co jsme se jenom namluvili v rodině do synovce, když si udělal známost s nějakou Adélkou z Rakovníka. Jsme mu říkali, člověče, teď... Ta Adélka tam vystřídala půl rakovnických kluků.
1: Jo.
2: On se urazil, odjel. Za dva dny se vrátil a povídá, tak jsem se byl podívat v tom Rakovníku. Ale ono to není velký město.
1: No.
2: Dobrá.
1: Ono zase vybírat s úplně chladnou hlavou taky vždycky štěstí nenese. Vemte si ten případ toho slavného dirigenta Wagenknechta, že jo?
2: Přesně.
1: No ten měl přece dvě známosti.
2: Jo.
1: Jednu krásnou, ale nemuzikální. A druhou vošklivou, jak ta byla vošklivá.
2: No tak vošklivá.
1: Jo, ale muzikální, s krásným altem. Koho myslíte, že si ten dirigent vybral?
2: No, já nevím, no tak dirigent, asi tu zpěvačku.
1: No ale vošklivou.
2: Ale muzikální.
1: A jeli prostě spolu na svatební cestu, trávili spolu první noc.
2: No to
1: dirigent se, no prosím, dirigent se ráno probudil, že ji uviděl, protože bylo světlo, zatřásí a povídá, drahoušku, pro všechno na světě, zpívej!
2: To je, poslouchejte, velmi smutná historka. Já nejsem dirigent, čili mám rád dívky krásný. A když zpívají, nevadí. Takže abych zavolal Petru Černockou, ne? Petra Černocká.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Petro. Petřičko, už jsme se dlouho neviděli. Prosím vás, mě by zajímalo, jaký jsou zpěvačky manželky?
1: Na co? Teď jsme přece všechny stejný.
3: Tak já si myslím, že zpěvačky manželky, no některá je lepší, některá horší. Ono totiž dost záleží na panu Chotě.
2: Neříkejte.
3: Ano. Možná víte, že Emil Zola napsal kdysi, že v každé ženě je zárodek dobré manželky. No, takže jaký pán takový krám.
2: Slyšela jste to?
1: Jo, ne, já jsem
2: ona hlucha. Petra není jenom krásná a muzikální a ze Smíchova, ona je i sečtěla.
1: Marně se namáháte, Petra není jenom krásná, muzikální, sečtěla a ze Smíchova. Petra je i zadaná.
2: Petra?
1: Jo, Petra. Petra Černocká.

Dobrý večer, dámy a pánové, srdečně vás vítám a přál bych si, abyste se bavili stejně dobře, jako tady naproti u konkurence. Myslíte Národní divadlo, já myslím jenom Klášterní vinárnu. Tak dovolte, abych po téměř 300 svého prvního legresitalu směl předpokládat, že ho všichni přítomní viděli a slyšeli a že ho přestáli ve zdraví. Jako každá věc, která u nás projde jevištěm, byl předmětem diskusí, připomínek a kritiky. Někdy se toto uděje dokonce už před projitím jevištěm, ale to už to potom jevištěm projde jenom těžko. Tak já jsem dostal řadu připomínek, vzkazů a dopisů, z nichž některé byly s odvahou nás nebývalou podepsány a dokonce někdy opatřeny i zpětnou adresou. Valná část z nich obsahovala výtku, kterou uznávám, že jsem totiž mluvil o všem možném a o všech možných, jenom o sobě jsem neřekl nic, a nebo jenom velmi málo. Já to prosím napravím, ale rád bych na svou obhajobu uvedl, že jsem se domníval, že nejsem žádná významná osobnost. Konec konců nejvyšší mety, které jsem v životě dosáhl, byl desítkář u ROH. Avšak z tohoto bagatelizování sebe sama mě jaksi vyvedlo vysoké ocenění, kterého se mi dostalo udělením pamětní medaile ke stému výročí Národního divadla s tímto nápisem: Zaplesej dlouho svírané srdce české, zaplesej zbratřené s ním srdce slovanské, což sice nedává žádný smysl a nevysvětluje to ani k medaili přiložený dekret. Ovšem, jako kromě pocty jako takové, to zvýrazňuje fakt, že jsem se stal významnou osobností, dokonce dekretovanou, s nárokem na vlastní životopis a s možností být jednou pohřben ve Slavíně, nebo aspoň ve Veleslavíně, kam by to rodina měla o dušičkách blíž. Nespichl jsem ovšem, nemohu doufat, že bych se stal historickou postavou, ze které by národ mohl čerpat příklad a poučení, dokonce ve slabších chvílích potřebnou potěchu a naději. Konec konců, když na koště navěsíte, kolik chcete metálů, titulů a vyznamenání, strom z něj stejně nikdy nebude. Ovšem, abych vyhověl, tak se pokusím zavzpomínat na některé význačnější okamžiky ze svého života. Tak tedy narodil jsem se v pondělí. Někde jsem si přečetl, že světové továrny na automobily označují své pondělní výrobky písmenem M, podle slova Montag nebo Mandy, a prodávají je s určitou slevou, protože tato auta jsou poprávě přes stálem víkendu osazenstva závodu ještě o něco kazovější a mizernější než normální. Já prosím, žádné písmenko M na těle nemám, a pak já jsem ryze český výrobek. A ten, prosím, to se nezlobte, aspoň podle televize a podle tisku, nesmí být kazový už principiálně. Dále, narodil jsem se 19. prosince, což spadá do znamení Střelce, prosím, nepodezírejte mě z nějakého okultismu kosmopolitního. Jediný tedy okultista, s kterým jsem přišel v životě do styku, byl Haškův kuchař Jurajda ze Švejka. Vím to ze starých zábavních kalendářů, dnes si to můžete přečíst poněkud slabomyslnějším vydání na stránkách časopisu Ahoj. Teprve později, řekl bych, z jakési stařecké zvědavosti, jsem zatoužil po horoskopu individuálním, tedy přímo na sebe, a požádal jsem dvě kolegyně, a sice Helenu Růžičkovou, která to dělá úplně primitivně z logru od kafe, a která mě vyhodila, že bych si prý z toho dělal legraci, a pak svou divadelní kolegyni Lubu Skořepovou, která zabrala a horoskop vypracovala. No tak jsou tam nepotřebné pitomosti, samozřejmě, jakože třeba Střelec chce být svůj, nepřejímá odposlouchané, nepapouškuje, chce být originální. Tak nechápu, proč by mě příroda měla zrovna s tímhle posílat sem, že jo? Nebo že Střelec se obklopuje rád pravdou, že rád slyší pravdu, mluví pravdu, ovšem není tam návod, kdy a kde se to dá tady použít. A pak to nejhorší, Střelci přibývají zůstat státníci, politici, advokáti, předsedové vlád, prezidenti. Tak vidíte, tohle to teprve mě všecko čeká. Počkám, až dosáhnu patřičně produktivního věku.
A až se příště sejdeme, tak vám povím, co se z toho vyplnilo. Z čehož vidíte, jaká blbost všechny ty horoskopy vlastně jsou. Do mého pozdějšího života zasáhl velice rušivě klub dobráků v Národním divadle. Jmenovitě jeho předseda Pepík Grůz lživým a naprosto nepodloženým tvrzením, že prý jsem cikánského původu, dokonce absolvent SAMU, což je Cikánská akademie muzických umění. Tak nejprve si musíme říct o tom klubu dobráků. Podívejte, tak není to samozřejmě žádný spolek, nemáme stanovy, nepořádáme schůze, neplatíme příspěvky, neposkytujeme rekreaci, neplatíme pohřebné, výbavné, odlučné, ale nepořádáme taky valné hromady a nerozhazujeme státní peníze. Abyste si udělali představu, povím vám z jeho činnosti dva takové krátké úryvky. Tak oba dva byli Vladimíři, herci, jeden se jmenoval Řepa, druhý Majer, dodnes je můžete vidět ve filmech pro pamětníky. A to byli skuteční dobráci, kteří si za celý život neudělali jeden druhému nic dobrého. Tak začátkem července dostal Majer na prázdniny, odjel a dostal za 3 dny dopis, úřední dopis lavičkou divadla, kde stálo: vážený pane kolego, jedině provozní nutnost mě nutí, abych za vámi poslal knížku Shakespeareova Macbetha a požádal vás, abyste se titulní roli během prázdnin naučil. Se zkouškami počítám koncem září, s premiérou začátkem listopadu. A dovedně napodobený podpis šéfa činohry a Majer, jak se říká mezi rybáři, to spolkl i s navijákem. Přestali prázdninové radovánky, žádný koupání, maliny, houby, nic takového. Učil, až se těch 1200 veršů toho Shakespeareova Macbetha naučil tak, že to uměl, jako když bičem práská. Samozřejmě po prázdninách, po návratu do Prahy v divadle zjistil, že šlo o obvyklé dobráctví, že žádný Macbeth nebude. A vytušil taky, že zatím bude Řepa. Ovšem příležitost k pomstě nebyla, Řepa měl dovolenou, filmoval někde v Krkonoších něco na sněhu. Takže až koncem června dostal Řepa tento telegram. Prijeďte neděle 16.00, Revnice nad Razy. Pretacíme jednu scénu ze zimního filmu. Vlastní kozich, lize a sanky sebou. Podpis produkce filmu. A tentokrát to Řepa sežral s navijákem. Byly 4 hodiny odpoledne, v červnu 30 ve stínu. Peron v Řevnicích lidu prázdnej. A po něm se procházel spocenej blbec, který se občas podíval na hodinky a nadával. Když se blížila 5, začali se trousit první pražáci na zpáteční vlaky do Prahy. S obdivem zírali na toho idiota, který váčil na jednom rameni sáňky na druhém lyže. Z otevřených dveří nádražní restaurace se vyrojil Majer rovnou k Řepovi a povídá: Ježíš Maria, Vláďo, co tady děláš? A Řepa povídá: no tak filmaři něco zvorali v zimě na sněhu, tak to budeme tady předělávat na naftalín někde. Teď se lek a povídá: prosím tě, a co tu děláš ty? Ten povídá: já se tady doučuju toho tvýho blbýho Macbetha, ty vole. Tak tohle je, řekl bych, dobráctví normální. A mimo to ještě existuje takzvané dobráctví otřesné. Když už hra v divadle moc nejde, tak se prodá televizi. A televize si to v ateliérech svých si to natočí a pak to vysílá jako záznam z představení. To znáte, že jo, z realistického, se Skánojmana, z Národního. A my jsme takhle jednou před dávnými lety prodali do televize komedii Lva Nikolajeviče Tolstého Plody osvěty, je to veselohra. A hráli v tom ještě ty staří matadoři, abych tak řekl, pan Smolík, Řepa, Průcha, Najman, Vojta, paní Baldová, paní Krombauerová, pan Steinmar. A kolegyně Skořepová dostala od manžela nový filmovací aparát Admiru 8 a chtěla si tyhle ty matadory, chtěla mít na ně jako památku, tak se přiživovala u kameramana. Některé ty scény si privátně jako kradla, nafilmovávala. Najednou řekli Skořepová na scénu, ona položila kameru na židli, což neměla dělat, ať kolem se to hemžilo dobráky. Okamžitě to někdo popad. Otočil jeden z osvětlovačů, otočil reflektor, Franta Filipovský si sundal kalhoty a my jsme mu ty prodloužený záda
abych to řekl slušně, nafilmovali se všech možných úhlů a ze všech světových stran až do konce filmu. Kamera zase putovala na židli ticho po pěšině, to bylo v září, přišel říjen, listopad, nic se nedělo, až na hod boží přišla Skořebka do divadla na odpolední představení, jako fúrie, blesky ve očích, pěnu u huby, začala nás řvát, tak vám pěkně děkuju, vy jste pěkný mizerové, včera na štědrý večír, moje rodiče, manželovi rodiče, já to pustím, chvíli běžely ty plody osvěty, a pak ta nestydatost, teda pánové, to už přestává opravdu všecko. Ale brzo se uklidnila, protože taky členka, řádná členka klubu Dobráku a povídá, a víte, že mě to, kluci, bylo hned divný, já jsem takhle v říjnu, to šla dát vyvolat do kšeftu. Povídám tomu vedoucímu, pane Svitáček, je to pěkný, vyvedlo se tam, říká, moc krásný, paní Skořebko. Abych se přiznal, v životě jsem nic hezčího neviděl. No a teď se vrátíme k tomu lživému nařčení z toho tykánského původu. Tak podívejte se, tohleto se rozkřiklo po všech divadlech samozřejmě, českých, moravských i slezských. A když jsem hostoval v hudebním divadle v Karlíně, tak najednou po představení jsem se odličoval, rázné zaklepání na dveře šatny, vplul tam vysoký důstojník SMB v uniformě, předal mě obálku proti podpisu na to utržení a obálka obsahovala kompletní cikánskou knížku se všemi podpisy a razítky, s 12 uvedenými nemanželskými dětmi a se zakázanými místy pobytu. Doporučuji k slednutí, je tam vystavena. Autor Míla Zavřel, úctyhodný člen divadla v Karlíně. Dokonce Radovan Lukavský, jinak seriózní člověk, kterého když potkáte na Národní třídě, tak máte dojem, že jste se střetli s personifikovanou akademií věd. Mě poslal učebnici romštiny, Pepík Velda knížku Cikáni jdou do nebe. Když jsem s Vladimírem Menčíkem hostoval v jeho křesle pro hosta, vždycky ho mě prohlašoval, když mě představoval, že jsem děkan CAMu. Zrovna on, že jo. Ovšem o sobě zbaběle tvrdil, že študoval na Moravě v Ivančicích, což je blbost, až tak, jak Menčík vypadá, tak musel studovat nejmíň v Ugandě u Rundy. A nic na tom, dostávám stále průběžně výstřižky z novin, s fotografiemi svateb a pohřbů cikánských králů, z jejich inaugurací, takže jsem se stál opravdu průběhem let odborníkem na cikánskou problematiku. Něco vám povím, ale jenom mezi náma, víte, že mám cikánům docela blízko. Fakt, kdykoliv se s nějakým potkám, tak se na sebe líbezně usmíváme.

Přátelé, máme tu další soubor otázek. Já jsem to tak jako shrnul a dalo by se to nazvat ten dotaz vaše první dotyky s uměním. No tak ty první dotyky vyvolával flašinetář u nás na dvorku, který chodil hrát tedy své písně na své vlastní texty. Nemohu říct, že by ty texty měly nějakou vysokou literární úroveň. Ale když to srovnám s texty dnešní naší pop music, tak na tom nebyl ten flašinetář zrovna tak špatně. Já jsem se v této době zajímal o poezii epickou se zvláštním zřetelem k tomu, aby báseň byla příslušně dlouhá a aby měla děj. To jsem pak recitoval z paměti a při dramatických místech jsem vstával. A pokládám to dodnes po shlédnutí řady chvílek poezie v televizi za geniální režii dodnes a jsem rád, že se za 50 let na tom vůbec nic nezměnilo. První profesionální představení, které jsem v životě viděl, byl Čajkovského Evžen Onegin v Národním divadle. Moc se na to nepamatuju, jenom vím, to si pamatuju přesně, že když ta paní, co tam píše to psaní, dospívala tu árii, tak orchestr nasadil takové břeskné, ostré fortissimo v trumpetách. Já jsem se lek a v loži jsem spadl ze šamrlete a přímo na hubu tedy. Potom, když jsem byl v Národní divadle, tak jsem padal v Národní divadle na hubu častokrát. Ale s tím už neměl Čajkovský ani Evžen Onegin, ani Evžen Sokolovský nic společného. V Bráníku jsem viděl jako desetiletý poprvé filmování. V záři na modralých lamp a odrazových desek stála paní Antonie Nedošínská v záhonu salátu, držela kozu za rohy, třásla s ní a říkala jí i vy jedna mlsoto, což dělala celý odpoledne za pokřiku velice nepříjemného pána dnešníma očima viděno, musel to být režisér. Bylo mi líto kozy, bylo mi líto paní Nedošínské, bylo mi líto rozšlapaného salátu, o pozdějším dopadu na diváka ani nemluvě. Když jsem později sám vkročil do filmových ateliérů, zjistil jsem, že se na způsobu práce v podstatě nic nezměnilo a že některá dnešní díla nepřesahují valně nevalnou úroveň Matky Kráčmerky. V Bráníku jsem taky poprvé viděl divadlo, tedy činohru, byla to Vrchlického noc na Karlštejně, a provedení Ochotníků na mě učinilo hluboký dojem, protože napověda předříkával jako pan farář v kostele. Císařovna Eliška měla ortoepických cvičení za sebou velice poskrovnu, protože zásadně titulovala římského císaře a českého krále Roztomile Kadle. A on sám, Karel IV. V civilu školník, o sobě říkal, že je smravedlivý. Hráli to, jak říkal mistr Eduard Kohout, sobě na úkor. A když jim po představení nešla zatáhnout opona, uklonili se způsobně příbuzným jásajícím a odešli rozumně na pivo. U tohoto spolku byl šéfrežisérem Holič. Nějaký pan Vorlíček. A to byl opravdu metr jako režisér a měl takovou jednu zvláštní připomínku. On kromě tedy toho režírování foukal na pohřbech a na různých tancovačkách taky basbombardón. A ten měl jednu režijní připomínku, která mě utkvěla. Kdykoliv se mu zdálo, že se na jevišti nic neděje a že je to otrava a nuda, zařval na ubohý ochotníky. Je to mrtvý! Chodit! Chci říci, že správně cítil a věděl, co je to jevištní život, ovšem chyběly mu výrazové prostředky, jak právě to mrtvý odstranit. Pane Bože! Kolikrát se mě v životě chtělo a chce dodnes zařvat na jeviště ono magické, je to mrtvý, chodit. Ale ještě jsem to neudělal, asi nemám dostatek odvahy.

A za druhou, tenkrát jsme tomu neříkali pop music, pochopitelně. A bylo to taky do úplného zblbnutí. A do toho se mísily komicky laděné texty vyvolavačů, který už dneska patří bohužel jenom historický literatuře. Dámy a pánové, nyní předvedu vám, jak správně ekonomickýho lidi se má, jak správně ekonomickýho lidi se nemá. Teď každý z vás jistě se holí, a kdo se neholí, ten holičovi chodí. Jak to ten holič dělá? Ten holič řekne, ána na mydli toho pána, pak vás dře a pak vás řeže. A tu bolest nepřeju vlastnímu bráchovi. A nebo, dámy a pánové, co je to lesňáček? Lesňáček, to je extrakt, extra speciálních afrických rostlin. Takový černoch celý den běhá po lese, večer si lehne, nehne se. Ten neví, co jsou to nervy. Nervy, to je vetla lidstva. Les jde můj kufr, kde jsem všude byl. Afrika temná, světlá, nejsvětlejší. Sumatra, Borneo, Hradec Králové. A proč to všecko, ptáme se? To všecko pro lesňáček, že napřijde spole role utáhná, hrká, krká, potahuje, promluvit ti nemůže. Co udělá taková dáma? Na kávou lžičku, do vody povaří, vypije je po bolestech. Byla tam také mořská pana, kterou představovala ne právě už nejmladší dáma, řekl bych takového středně prostitučního věku. Měla na hlavě zelenou paruku v divadle strašného hunda, jak se tomu divadle říká. Měla papundeklový plout ve polepený voleznými zelenými flitry, na rukou zelený rukavice a tuhletu na jádu vyvedl strážník rovnou z bazénu, ve kterém se produkcírovala. Bránila se, škrábala, kousala jako každá mořská potvora a dobrácký konstáblí domlouval, neblázněte, Stejskalová, a pojďte v klidu se mnou. Co ta rusalka provedla, to nevím, ale od té doby je každá mořská pana pro mě zásadně Stejskalová. Tak jeden čas, asi tak před dvěma a půl lety, jsem byl doslova zaplavován dotazy ke znovu otevření Národního divadla. Já myslím, že všechny ty dotazy v podstatě zodpověděl čas. Na tu novou budovu si už lidi zvykli a pokud si nezvykli, tak si zvyknou dodatečně. Mně osobně bylo jasné hned po uzavření Národního divadla, že bude znovu otevřeno. A taky jsem věděl, čím bude otevřeno. Není třeba přílišného dramaturgického citu k uhádnutí, že to bude v opeře Libuše a v činohře Lucerna, vidíte, nemýlil jsem se. No, pokud je o tu novou scénu, tak to není pravda, že první návštěvníci, když opouštěli toho strakonického dudáka, že organizovali sbírky na znovu vyhoření Národního divadla. To je pomluva a zlomyslnost. V této souvislosti jsem byl dotazován také na, co soudím o Libuši. Já se přiznám, nebyl jsem si zprvu jist, o kterou Libuši jde. Zda jde o činoherní kolegyni Libuši Havelkovou nebo operní kolegyni Libuši Domanínskou. A nebo, to jsem ovšem vyloučil hned od začátku, že by mohlo jít o paní Libuši Pospíšilovou z Československé televize z pořadů pro kulturní améby a prvoky Bakaláři. Z holého titulu jsem pak jaksi usoudil, že půjde patrně o operu Bedřicha Smetany a řekl bych k tomu toto. Podívejte, Libuše se nehraje tak často, protože se divadlo taky tak často nezavírá a zase nevytvírá. A pak, jak vysvítá z podtitulu, jde o operu zpěvohru, doslova zpěvohru slavnostní, která se hraje jenom při určitých příležitostech, určité dny ve státní svátky a tak dále. Státních svátků máme bohužel tedy u nás velice málo. Takže se Libuše taky hraje velice málo. Což je důsledek potom v tom, že poměrně málo Čechů jedné generace Libuši uvidí a odkazuje generaci příští, aby dílo neopomněla sklédnout. Tak to jde z generace na generaci, těch, co Libuši neviděli, neustále přibývá a vzniká u nich jakási utkvělá představa, že jde o něco mimořádného nebo pamětihodného, jako Říp, Macocha nebo Kunětická hora. Já bych v této souvislosti připomněl vtip, který mě svého času vyprávěl pan Werich. A sice jak pan Štern potká pana Kóna, říká, pane Kón, kde pak včera byli, že nepřišli do akademické kavárny na karty. Říká, ale byl jsem v divadle. Jo, a co dávali? Říká, ale operu. A kterou? No, Libuši. A jaký to je?

Tak, abyste mi nezeslavnostnili, tak jedna dáma mi napsala, byla jsem na jednom představení, kde se herci pořád přezíkávali. Jsou za to nějak postihováni? Já nevím. No, řekl bych, že ne. Podívejte, brept to je, jak se odborně v divadle přeřeknutí říká, to je věc přirozená, lidská, i v civilu se občas přeřeknete, pokud to není na schůzi, tak to není žádný národní neštěstí. Ale že by byli herci nějak trestáni, to ne. Dokonce i královna breptů, nebožka paní Zdeníčka Baldová, nikdy nebyla kárána ani peskována, i když její pánbu nebe probreptala někdy celý odpolední i večerní představení. Sedávala třeba odpoledne Důlska, tedy morálka paní Důlské, večer Čapův loupežník, a paní Baldová svého muže Feliciána, což je od slova Felix, tedy šťastný, titulovala zásadně Feciliáne, což je od slova Feces, tedy víkali. Svého syna Zbyška vítala z kovárny místo z kavárny, svým dcerám nařizovala, aby šli místo do salonu zatopit do salámu. Karlovi Hegrovi řekla místo nemravoty neprdo. Pak řekla něco vůbec, co se tady nedá povídat, něco strašného. Někdy herec zase něco řekne a pokouší se zvrátit celý děj hry tím. Toto unikum se povedlo Slávkovi Vejraškovi, to jsme hráli naše Furianty, kde, jak známo, jde celý večer o to, kdo bude ponocným, jestli ten vojenský vysloužilec Bláha nebo Krejčí Fiala. Slávek hrál, Vejraška teda hrál radního Buška v druhém jednání v té hospodě, kde dojde k hádce mezi Buškem a tím vojenským vysloužilcem Bláhou. A Bušek vzrušeně křičí na toho Bláhu, cože ty mě, prvnímu rádnímu, budeš vyhrožovat? A Slávek třeba, že vůbec na žádný ponocenství neaspiroval, a taky ani nemá podle Stroupežnického, tak vyksik, cože ty mě, ponocnímu, budeš vyhrožovat? A tak smáli jsme se jistě, smáli jsme se na jevišti i potom v pauze v šatně, jenom klidný zůstával František Roland, který říkal, to se vám to směje, ale o čem budeme teď ty dva další akty hrát? Když už se Vejraška sám jmenoval ponocný. Velice zábavná příhoda se udála na scéně Národního divadla za první republiky, dávala se, bylo to zrovna 28. říjen, slavnostní představení Jiráskova Jana Žižky. A tehdy působil v Národním divadle herec s jménem Karel Jičínský, který byl obsazen hned do dvou rolí v tom Žižkovi. V prvním jednání hrál husického kněze Korandu, který padne nahoře Žižkově, a v posledním, v pátém obraze hrál epizodní postavu Jana Roháče z Dubé. No a pan Jičínský měl, jak se mezi herci říká, takový dva šuplíky herecký. Jeden měl pro vážný, historický, takový seriózní postavy, takový dutej, patetický tón, o přistu blíže, dcero královská. A pak měl pro konverzačky a takový ty salonní hry, takový ty uhlazený, měl takový jemný, larmojantní rejstříček. Jeli bo ještě šálek kávy, milostivá paní. No tak se to hrálo, že jo, on si odehrál toho kněze Korandu, padnul dojemně na tom Vítkově, za kalich a za víru, přišel do šatny, převlík se do toho roháče, přelíčil se, vzal si fousy jiný, aby vypadal jinak, a přišel na scénu v tom pátém obraze, kde sedí slepý Žižka, obklopený svou družinou, najednou ten Žižka slyší kroky, říká, kdo je to? A představitel roháče má odpovědět, to jsem já, bratře Žižko, roháč. A paní Čínský si to nějak poplet, nasadil ten dutej patetický tón a povídá, to jsem já, bratře Žižko, Koranda. Všichni vyprskli, začali zvát smíchy, protože Koranda už je 4 jednání v robě. Dokonce i bratr Žižka, který ho hrál Vojta, to byl smíšek, který k pohledání, ten si nacpal hlavu mezi kolena, kdy lidi neviděli, jak se směje. Ale Paničický se okamžitě vzpamatoval, aby to spravil. Vyměnil hned ten rejstřík, ten dutej patetický to nechal být, nasadil ten jemný konverzační rejstřík,
jako v saloni ve fraku se naklonil k tomu Vojtovi a povídá, totiž, abys tomu rozuměl, bratře Žižko, poranda roháč.

Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlejí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká umilosrdnej. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to nakladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra zprásknul ruce a řekl: U Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické, co se stává v divadle taky tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala. A chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá spomná, teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to hrát musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže. Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No
A režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, říkal, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání, hned od začátku. Navíc neměli Dostála moc rádi a oni je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo, herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra, on jim to oplácel, že jo, rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod. A sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnický kožený brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland, a kde máš četníku zatykač. Dostal za úpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak vyl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl, nema je zatykače, on ti syna nevydaje. A Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nema je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény, a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jaká stará divadelní cedule. Nema je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda z práskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem. Já jsem si pro úplnost vypůjčil tuto hru v archívu. A zjistil jsem, že v podstatě lidi tenkrát o nic nepřišli. V knížce stojí. Četníci odvádějí Juru, městský radní podpírá zničeného starostu, do toho rychle opona. Takže lidi vlastně o nic nepřišli, tohle neviděli sice, ten jak, ale ani neviděli, jak vzadu za jevištěm podpírali oba dva inšpicienti pana vrchního režiséra, který v mrákotách říkal Apači, Apači. Jak to dopadlo druhý den v kanceláři, to nevím, o tom nikdy pan Roland tak je nemluvil, ale neboštík Honza Pivec, který vždycky malinko rád přehánil, když tohle vypravoval, tak končil. Ráno, když gadrobiéři šli větrat kostýmy, našli toho autora v baleťáku
zamotanýho do kostýmu z Mariši, měl skleněný, vytřeštěný oči a opakoval jak gramofonová deska: žaluji ředitelství, pana režiséra a všecky pány herce.

S jedním uchem na veselo. Lucie Stránská byla největší krasavice na škole. Všichni z ní byli hotoví. Všichni. A ty, co nebyli, nebo to aspoň tvrdili, kecali. Lhali sami sobě, aby z toho, že nemají šanci, nezešíleli. O Lucii Stránský se šuškalo všelicos a jen pánbu ví, co z toho byla pravda a co ne. Ale spíš to byly, jak říkám, jenom keci. Já jsem se tím tenkrát zas až tak moc nezabejval, protože mě bylo necelých 13, což znamená spíš těch 12, a zajímaly mě věci kolem letadel a tak, a taky skutečnost, že se blížejí Vánoce a naše třída v tom období nacvičovala tuze legrační představení, v kterým jsem hrál nějakou přiblblou roli. Tak dobře, hrál jsem zajíce, no a co? Když tyhle věci berete s nadhledem, tak se to dá přežít. A to si pište, že já jsem to s nadhledem bral. I když je fakt, že zase ne s takovým, s jakým bych to bral dneska, když o tom zhruba po roce uvažuju. Babička mi tenkrát ušila z nějakých starých hadrů kostým, který měl i kuklu s ušima. Jedno trčelo vzhůru a druhý bylo tak trochu splihlý. Celý obličej mi ta kukla zakrývala, kromě očí a pusy. A to jsem měl ještě od nosu dolů přidělaný takový dva látkový bílý hlodáky. Všichni jsme byli nějak uhozeně vymoděný, protože to byla pohádka, kterou jsme si napsali sami. A aby byla pořádná legrace, tak jsme tam napchali kde jakou nesmyslnou postavu a na mě vyšel ten zajíc. Začali jsme to psát celá třída, ale spousta lidí cestou odpadla z toho důvodu, že je to už nebaví a že tomu přestávají rozumět a některým jsme sami museli říct, ať už nám do toho pro boha nekecají, takže se urazili a nakonec jsme to dopsali s Danem sami a Dan říkal, že takhle je to stejně lepší, protože teď už aspoň nemáme ničím svázaný ruce a můžeme udělat pravý dada. A musím přiznat, že když jsem si to slovo našel doma ve slovníku, tak jsem mu dal za pravdu, protože to, co jsme z toho my dva udělali, bylo skutečný dada. Jenže ještě větší dada, když už to slovo teda máme, mě potkalo těsně před tou vánoční besídkou. Šel jsem na zkoušku v takovým velkým báglu kostým toho zajíce a najednou mi někdo zaťuká zezadu na rameno. Otočím se a přede mnou Lucie Stránská. Usmívá se na mě a povídá, mohla bych s tebou mluvit? Polk jsem na sucho, protože až teď mi došlo, jak je doopravdy úžasná. A zůstal jsem stát jako voják, který ho kontroluje lítačka. Vzala mě za loket a jako byste převáděli dědečka přes křižovatku, si mě vzala stranou. Já celou tu dobu jen kejval hlavou, že jako samozřejmě může a celý v tranzu jsem čekal, co bude dál. Že bych, napadlo mě, ale hned jsem tu myšlenku zaplašil, protože byla evidentně moc dada, ale nemohl jsem si pomoct a jestli mám být upřímný, tak teda musím pokračovat a podělit se s váma o ten zážitek. Že bych se jí líbil. Já už dneska vím, že jsem musel v tu chvíli zešílet a ztratit veškerou soudnost a pojem o tom, kdo je kdo, protože proč by se měla holka, která může dělat od vteřiny modelku, zamilovat do kluka, jemuž vyrost před týdnem první foust a to na vohrysku. Jenže někdy se to v mozku semele tak, že dojde k jeho až částečnému zatmění. Já bych tě chtěla o něco poprosit. Zašeptala, nepřestávala se usmívat a mně se zazdálo, na chvilinku, kterou jsem nechtěl měřit ani plašit, že se na mě trošku přimáčkla. A protože byla větší, tak jsem najednou měl její prsa těsně před očima a jelikož mě bylo blbý se dívat furt z jednoho na druhý, obě jsem nebyl schopný zároveň vnímat, tak jsem zvedl hlavu nahoru a povídám, no jistě. A přitom jsem si uvědomil, že vůbec nevím, k čemu to jistě patří, protože jsem zapomněl, o co vlastně jde. O co go, jak říká Dan. Víš, já bych potřebovala, jestli bys k nám zítra večer nepřišel.
Takže je to jasný, blesklo mi hlavou, i když slovo blesklo jsem použil jen proto, že se to tak říká, ale daleko přesnější by bylo přirovnat to k nějakému zabublání, nebo říct, že jsem se mozkově připosral, prostě něco v tom smyslu. Zítra večer nepřišel, může znamenat jen jedno, ty jsi ten pravej. V kolik? Zachrčel jsem a představil si Dana, jak bude čumět, až mu tohle budu vypravovat. Jestli pak mě jako obvykle poplácá po zádech a prohodí svý oblíbený, já ti přeju jenom tolik, aby ti stál jako kulík. Spíš ne, spíš se mnou jenom tiše rozloučí a půjde se někam oběsit. Nebo se rozpláče se slovy, jen běž a hezky si to užij. Já tu mezi dětma ještě pár let pobudu, my si budeme ještě nějakou tu dobu hrát na honěnou, ale to už se tě netýká. Můžeš přijít v 7? Zeptala se a podala mi lístek s adresou, což bylo zbytečný, protože každý na škole věděl, kde Lucie Stránská bydlí. Sledoval jsem omámeně, jak se vzdaluje školní chodbou a teprve teď jsem si uvědomil, že mi celou tu dobu pravděpodobně nebylo srdce. Kecáš, zezelenal Dan a ještě jednou řekl jen kecáš. Ukázal jsem mu ten její rukou psaný lístek, kde bylo, kromě adresy, ještě připsané slovo nezapomeň a on si to chvíli pozorně prohlížel. No, já nevím, co ti na to jako mám říct, povídá. No, že mě gratuluješ, že jsi v životě nepomyslel, že zrovna já se holkám líbím, napovídal jsem mu. No tak gratuluju, zamručel a natahoval si na sebe kostým vlka. A co spolu jako budete dělat? Ti do prdele, zprásk jsem ruce. Co asi? Ale někde v útrobách mě něco hrozně hryzlo, protože teprve teď jsem se přiblížil k podstatě problému, totiž k tomu, že Dan věděl o mně, stejně tak jako já o něm, že žádný z nás nikdy žádnou holku neměl. Víš, mučil mě dál, ono je to nějaký divný. Hele, nenaser se, ale co si budeme povídat? Ona, viď? A ty, viď? Že je to fakt nějaký divný. Myslíš, Dane, že je to jako absurdní? Že je to dada? No tak dada snad přímo ne, ale hodně divný to je. A ty si myslíš normálně a úplně vážně si myslíš, že to nemůžu být já, do kterého se zamiluje krásná ženská? Protože co my víme? My se nevidíme. Možná, že jsem ve skutečnosti lepší, než se mi to zdá zevnitř někde z mozku. Dan si unaveně sedl na lavičku v tělocvičně a mnul si kořen nosu. Sedl jsem si vedle něj. Jsou takový případy, povídám mu, ale upřímně řečeno jsem to říkal spíš sám sobě. Matka mi vypravovala o chlapech, který mají v 60, 20letý ženský. Tak co by to nemohlo fungovat i opačně? Lucie Stránská bydlela v ulici Obětí fašismu, číslo 7. Člověk by pro někoho, jako je ona, našel lepší adresu, říkal jsem si v duchu, třeba Liliová, Jahodová, nebo U nebeské brány. Musí to chutnat zvláštně na hořkle, když načmáráte zamilovaný dopis plný slov jako miláčku a vzdechu jako lásko moje a nakonec oblíznete obálku jazykem a napíšete na ní Obětí fašismu 7. Některé věci k sobě prostě nepasujou. A s touhle úvahou jsem v podvečer někdy před Vánocema minulého roku zazvonil na dveře s vizitkou Rodina Stránských, což jenom umocnilo moji pohřební náladu. Slyšel jsem, jak někde uvnitř bytu hraje televize, pak se ozvalo spláchnutí a za nějaký okamžik, který jsem si užíval tím, že jsem přešlapoval na rohožce, mi otevřel chlap v tílku a trenýrkách. Na čele měl brejle, v ruce složený noviny a mohlo mu být tak 40, co já vím, možná 50, tohle já u starých lidí těžko odhaduju.
Koukal jsem na něj překvapeně a nejdřív jsem si myslel, že jsem si asi splet dveře a už jsem chtěl říct, promiňte, to bude asi nějaký omyl, když v tom vidím, jak se za jeho zády vynořila Lucie. To je on, tati, povídá mu ze strany do ucha. Ty bláho, pomyslel jsem si, to vypadá na svatbu. Neměl jsem pro Boha přinést kytku mamince? Chlap proti mě stál, popleskával si novinama o nohu a strašně dlouho si mě měřil pohledem. Víte, když už se jednou dostanete do nereálna, tak už taky nereálně musíte uvažovat, jinak byste v takovém světě těžko obstáli. Takže já se teď úporně snažil zapomenout na to, že jsem ještě před chvílí poskakoval v tělocvičně jako zajíc a pokoušel jsem se vpravit do svý nový životní role tak rychle, jak to jen šlo. Ve vesmíru taky existují zkratky, možná, že vypadají nějak takhle. Zazvoníte u dveří a to je on, tati. Pan Stránský po chvíli couvnul, abych mohl vejít a zdálo se mi, že dost neochotně, ale já se mu ani nedivil, protože žádnej fotr není nadšený z toho, že přichází o dceru, o který všude prohlašuje, že ji vypiplal od plínek až do teďka. No tak pojď na slovíčko, plác mi novinama do ramene. Zul jsem si boty a vlez do pantoflí, který mi nabít. Poděkoval jsem mu a snažil se na něj tak nějak povzbudivě usmát, protože jsem chápal, jak blbě mu asi je. Možná, že se cítí svým způsobem i ohrožený, protože jeden nikdy neví, takovej budoucí zeď je schopný hnedka vyndat z kapsy pásmo a říct, tak bojte se, tadínku, tady uděláme příčku a za tou vy už nějak dožijete. Jasný? Kapiš to? Vstoupili jsme do obývacího pokoje, pan Stránský stlumil televizi a mě ukázal, ať se posadím na gauč. Lucko! Zařval někam přes dveře. Ty sem pojď taky! No a když přiběhla Lucka a sedla si vedle mě, tak si odkašlal a povídá. Víš, já jsem jí nejdřív nevěřil, myslel jsem, že na mě šije nějakou boudu a tak jsem jí řekl, že tě chci vidět. Ale teď už jsem fakt klidnej. Ježíš Maria, napadlo mě, co mu o mně musela napovídat a jak to, že je klidnej, když je mi evidentně 12 a to vypadá mladší a ještě ke všemu jsem dívčí typ, jak říká moje babička, a je to asi pravda, protože občas mi i v krámě řeknou, co to bude, princezno. Kolik ti vlastně je? Zeptal se mě najednou. Podíval jsem se na Luci a buď jsem zblednul nebo zčervenal, protože se rozesmála do dlaní a zašeptala směrem ke mně, klidně mu to řekni, on je prýmá. Tak jsem si řekl, když seš prýmá, tak tě teda prověříme. A poměrně chladnokrevně jsem odpověděl, bude mi 13. Nepovídej, zívnul pan Stránský, musím ti říct, že vypadáš mladší. Usmál jsem se tomu tak, jako se člověk usmívá fóru, který slyšel už 100krát a nehodlá ho nějak komentovat. Víš, odbočil najednou, ona nám, Lucka, dělala v poslední době dost starosti. Tati, zaprosila směrem k němu Lucka rukama. Ale ano, jinak to klidně slyší, zvolal pan Stránský. To byl nejdřív jeden chuligán, pak se objevil druhý, ještě horší, řeknu ti, položil mi přátelsky ruku na koleno. Když jsem tě zahlíd, spad mi kámen ze srdce. Konečně se holka věnuje něčemu, co má evidentně smysl. Je to dobrý, pomyslel jsem si. Ale mluví se tu takovou divnou řečí. Tak jako nadneseně nebo co. A ten její poslední kašpar zavil tak znenadání, že jsem až poskočil. Představ si, hochu, na sobě měl křížáka jak nějaký pekelný anděl. Křivák, zamumlala Lucie. Jaký křivák? Zařval pan Stránský. Ta bunda se jmenuje Křivák, řekla trochu smutně Lucie. Ach tak, ulevil si její otec. No, to je opravdu podstatný rozdíl. Chvíli pokyvoval hlavou a pak pokračoval. Víš, jak říkal Lucce? Roštěnko! Roštěnko,
zanaříkal a ukryl hlavu v dlaních v gestu beznaděje a znechucení zároveň. Nevěděl jsem přesně, co se tady ode mě očekává, že řeknu. Snad něco jako bylo, bylo, teď jsem tu já, pane Stránský, takže žádný obavy, očkovací průkaz mám v pořádku, za pár let dostanu občanku a pak už to bude ráz na ráz. Všechno pěkně podle mých i vašich představ. No nic, plácnul mě rukou po noze. Mám fakticky radost, že to teď táhnete spolu. Takže do kolika dorazíš, Lucko? Dodal a zvedl se z křesla. Do půlnoci jsem doma, táto. Taky ohlídej, kavalíre, zasmál se na mě. A zase někdy přijď. Podali jsme si ruce a já si až teď uvědomil, že celou tu dobu jsem tak jako periferně naslouchal zvukům z kuchyně, kde se podle všeho něco smažilo a teprve, když jsem vyšel z obýváku, ucítil jsem známou vůni řízků a zahlíd paní Stránskou, která na mě vyjukla zpoza dveří a zavolala: Zdravím tě! Ani tchýně nebudu mít tak ošklivou, uvědomil jsem si s radostí, která ještě vzrostla tím, když ke mně přiběhla a nabídla mi jeden z těch horkých a vlahých řízečků jen tak do ruky, jak se sama vyjádřila. Vyšli jsme z domu a ukusovali si z toho mýho řízku. Lucie se s plnou pusou smála tomu, že mi na jedno její sousto zmizela skoro celá půlka. Říkal jsem si, že až to dojím, zeptám se jí, kam vlastně jdem. A taky jsem přemýšlel o tom, jestli mě naši náhodou nezabijou, když přijdu domů až někdy po půlnoci. A co to takhle zkrátit aspoň do 10? A jak jsme tak šli a zahnuli za roh, tak mi ten můj řízeček najednou uvíz v krku jako špunt. Poznal jsem ho hned, protože jsem ho už znal z vypravování. A fakt vypadal v tom svým křiváku jako postava z pekel. Pojď sem, zavolala na mě Lucie, a tak jsem pomalu přešel k ním. Jak jste dokázala, Roštěnko? Ptal se ten frajer a pak se podíval na mě. Kdo má jako být tohle? Lucie se strašně smála. A když se dost vysmála, tak mu v takových krátkých větách, který pořád přerušovala tím, že znovu a znovu vyprskávala, povídá. Já řekla fotrovi, že s dětma z nižších tříd nacvičuju vánoční besídku a že dneska máme generálku a on by řekl, ať mu tedy přivedu někoho, kdo to dosvědčí, nějaký dítě, tak on to dosvědčil. Řvala a ukazovala přitom prstem na mě, a asi se musel vypadat příšerně zdrble, protože mě najednou dala pusu. Ale ne na tvář, ale na rty a vypískla, já tě miluju. Usmál jsem se, jako že to je maličkost, o který vůbec není třeba mluvit, ale cítil jsem se celý jako gumová hračka s pískátkem na zádech. Richard! Napřáhl ke mně ruku. Poslyš, dodal tak rychle, že jsem ani nestačil říct svý jméno. Tohle máš u mě schovaný, seš dobrý. Díval jsem se na Lucii prosebně. A ona mi asi porozuměla, protože se přestala smát a už to nijak nerozmazávala, což by klidně mohla, kdyby byla horší. Jiná na jejím místě by si mě možná vychutnala daleko víc. Mohla by říct, on ten Trouba vůbec nic netušil. On si snad doopravdy myslel, že o něj stojím. A vůbec věci, které se nedobře poslouchají, jenže to ona neudělala. Seš můj miláček, pohladila mě po hlavě a sedla si za Richarda, který už dráždil plyn, a zamávala mi. Co tam hraješ, mladej? Zařval na mě ten její. A já jak idiot zavolal zajíce. A znělo to málem radostně, jako bych jim sděloval nějakou neuvěřitelnou novinu, jako bych volal jméno univerzity, na kterou mě právě přijali. Tak utíkej, zajíci, vykřik Richard. A pak oba s rachotem zmizeli v pekle. Jenže ono to bylo přesně naopak. V tom pekle jsem se odtnul já.
Já, který si ještě před chvílí hrál s představama, jak s panem Stránským chodíme na pivo a vedeme řeči. Stál jsem v té ulici, jak na zastávce vláčku, který mě má hodit zpátky do dětství, ale nejede a nejede. A ke všemu se zvedl tak ledový vítr, že jsem si musel vyhrnout límec. Přemýšlel jsem, co dál, když v tom se mi na botu, kolem níž ve vzdušným víru tancovali všelijaký papírky a tramvajový lístky, něco přilíplo. Tak jsem se sehnul a koukám jako blázen. Ono to bylo 10 leva. Tady v lidu prázdný ulici uprostřed Evropy se ke mně přihrne 10 bulharských leva. Chtělo se mi v tu chvíli zvolat, kde jsi, bratříčku? Protože jsem si představil asi 1 000 000 příběhů najednou a pak se mě zmocnila obrovská radost z toho, že nejsem na světě zdaleka jedinej, kterýmu se dějou neuvěřitelné věci. Že nejsem ve světě dada sám. Zastrčil jsem si těch 10 leva do kapsy pro štěstí a pomalu jsem se začal vracet známou cestou. S jedním uchem na veselo a druhým na smutno.

0: Na samém začátku 20. století působil Cimrman na venkově jako kočovný dentista. O tom se mluví v semináři ke hře Švestka, ale o část, kterou uslyšíte, byl posluchač zvukové podoby tohoto představení ošizen.
1: Když Cimrman vyjel na dvorek se svým trakařem, na němž byla instalována jeho slavná M6, pojízdná nožní vrtačka se třemi rychlostními stupni a se zpětným chodem. A když oznámil zběhnuvším se dětem, že ani nedrátuje hrnce, ani nebrousí nože, ale že vrtá zuby, stávalo se mu, že se děti rozutekly do lesů. Z té doby právě pocházejí jeho zdravotně osvětové písně s dentální tématikou. Cimrmanovi, obdařenému silným hlasovým fondem, stačilo pak zaspívat některou z nich a malí zvědaví pacienti začali se brzy trousit zpátky. V Cimrmanově zápisníku jsme našli tři jejich texty. Kolego Kašpare, ty básně, prosím vás, jak jsme se domluvili. No?
2: To je ale novina.
1: Ale vy jste souhlasil, že se naučíte číst?
2: To je ale novina.
1: Tak já nevím. Ještě včera jste říkal, že už to umíte, že to zvládnete.
2: To je ale novina. Mlynářovi Cvojtovi popraskala sklovina. Teď je u dentisty s prosíkem, tak dopadne každý, kdo se rýpe v zubech hřebíkem. Tak dlouho Vojta. Tak dlouho Vojta mlsal karamely, až mu všechny zuby spráchnivěly. Novému dělá pan Kalista, zručný to český dentista. Zásluhou této protézy kouše za Vojta hovězí. Pohublý chlapec záhy se spraví, dentistu Kalistu z dálky již zdraví.
1: Vy jste říkal, že se naučíte tři.
2: Nebojte se.
1: No, jenom jestli jste nezapomněl.
2: Nebojte se u dentisty, je-li jeho pohyb jistý. Je-li ale celý roztřesený, takový dentista nemá valné ceny. Leda, že se s dentistou třese i pacient. Pak to vyruší schodný kmitový koeficient.
3: Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the picture of a famous artist, Mr. Sausage. You can see it is so fine that it was made with his foot and not with his hand. It represents Suzanne in the bath.
4: Look at I don't know where to go.
5: Přicházím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choť Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
6: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
5: ano.
6: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
5: Ne, prosím tak tě, ne, oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
6: Ano, Věno, že jsme jim tu nějak ukázali. Nebo...
5: Ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
6: Já třeba Venoušku začnu.
5: Ano.
6: Je, Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
5: Prosím tě.
6: No, opravdu, Venoušku, podívej se 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí,
5: jo.
6: Potom kolem Kohinoru, do Bráníka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
5: Podívej se.
6: No. A jak si jel ty, Venoušku?
5: No, já jsem jel dvě stanice po staré trase,
6: mm-hmm.
5: a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara do Motola.
6: No. Je tam tudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu, Veno, a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
5: Prosím tě, no. No vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý ťatům.
6: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lístky platit 2 dny?
5: To by měli.
6: Jo, víš co, já jsem se dozvěděla, že prý až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
5: Podívej se, holka, ty no. Máš štěstí. A co v zimě, to vám koupěj brusle?
6: Nedopak, to už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjáš za 3 měsíce.
5: Která?
6: Tam na tom rohu, víš, tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu, no, na tom rohu, víš.
5: Já nevím, no, to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.
6: Ne, Venoušku, tam jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
5: Kerej?
6: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu,
5: jo,
6: víš,
5: počkej,
6: kerej, no?
5: Ten rohák, co vypadá dočista jako novej.
6: No, no a co ho stihli jen tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
5: No vidíš, ty maj ale kliku. No. Kdyby to byli nestihli, tak ho museli bourat neopravený.
6: No a ještě by možná platili penále, vy. Je, Veno, když jsem se já vracela z práce 5 kolem zahradního města, Veno.
5: Holka, ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvají nepodíváš.
6: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
5: nepovídej, už?
6: Venoušku, to ti byla krása.
5: Pověřím, to si
6: dovedu
5: představit.
6: Obrovský hromady štěrku.
5: Jo, jo.
6: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
5: Ani živáčka.
6: Ne, jenom 2 dělníci, Veno. Ten jeden má bydle a druhej mu za to tahá drátem. Ale Veno, jak těm to jde od ruky, to...
5: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
6: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěrku.
5: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký.
6: Já?
5: Takový veliký, mohutný.
6: To vole hromady.
5: Tak no, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A mají takovou velkou ruku, a co já. Ruku, takovej drapák, 3x lomený, já. To má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Myrnix-Tyrnix spustí se z toho takovej drapák,
6: já.
5: Ty 4 dělníci k tomu skočí.
6: Ne, drapák 2 tam byli, ven.
5: Aha, no, tak 2. Tak ty 2 dělníci k tomu skočej a hodí do toho 4 kosti,
6: no to
5: a ta
6: jo,
5: potvora to zvedne za sama, jako by nic.
6: Teda Veno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
5: jde po prachy, Amálko, vždycky jde po prachy.
6: Pane Veno, o ty taky, ale až v první řadě.
5: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
6: Venoušku, představ si, tato Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný a ona ti hned na něj, aby si s takovýma novotama nezačínal,
5: že už to
6: zkusil jednou a ať je rád, že je zase mezi lidma.
5: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
6: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
5: No jo, vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.
7: Trochu tajemna, napětí a pohled do nejskrytějších míst lidských duší. To vše na vás čeká v našem následujícím publicistickém pořadu, který uzavírá naše dnešní vysílání.
8: Příjemný dobrý večer, vážení televizní diváci. Já vás vítám při pokračování našeho srdcervoucího pořadu Tabu. V naší neprůhledně bedně se vystřídala řada pedofilů, nekrofilů, zoofilů, úchylů. Naštěstí tito lidé tvoří jen mizivé procento naší populace. I když, co tabu, to úchyl. Takový je i náš dnešní host. Vyrůstal v neúplné rodině. O jeho výchovu se starali jeho dva adoptivní dědečkové. Pan Alois je dítě ze Skumavky a původně měl být klon horské gorily. Dědeček ho zapsal na dívčí gymnázium. Čím více přibývalo hodin tělocviku a následného sprchování, tím více si pan Alois uvědomoval, že je trošku odlišný než děvčata. Přišla první operace, změna pohlaví z muže na ženu. Pane Aloisi, vzpomínáte si na tu operaci? Dobře. Byla to operace bolestivá? Jasně, ano. Co je na té operaci tak asi nejbolestivějšího? Když vám odňali kompletně...
9: To jsem spal.
8: V narkóze, ano.
9: Spala.
8: Ano, vy jste usnul a pak jste se probudila. Dobře. Co bylo tady bolestivého? Když vám silikonem modelovali ňadra, nebo...
9: Jsem taky spala.
8: Také v narkóze. Dobře. Co je tedy tak asi nejbolestivějšího na té proměně vlastně z muže na ženu, pane Aloisi?
9: Když mi uřízli.
8: Jasně, ano.
9: Půlku mozku.
8: Aha, takže... Zajímavé. Takže snížená inteligence na polovinu, dobře.
9: Ona už předtím nebyla zázračná.
8: Aha. Vám dělali nějaké testy na výši vaší inteligence?
9: U mě dělali testy na QI.
8: IQ se říká. Zatímco slyšíme, vypadá to na IQ někde na bodu mrazu, ale třeba se z toho ještě dostanete.
9: Těžko, těžko.
8: Dobře, pojďme dál. Pane Aloisi, kdy vám ty testy dělali a jak dopadly?
9: Ty testy mi dělali, když jsem šel do první třídy.
8: To je běžné, ano.
9: V 15 letech.
8: Aha, to už tedy méně.
9: A dopadly docela dobře.
8: Jasně.
9: IQ pozitivní.
8: Aha, to vám asi dělali trošku jiné testy, pane Aloisi.
9: Tak já nevím, kolik jsem měl přesně bodů.
8: No, přibližně.
9: Ale vím, že jsem byl jenom o 5 bodů horší než automatická pračka.
8: Dobře. No tak, automatické pračky dnes bývají poměrně inteligentní.
9: Vypnutá.
8: Dobře. Pojďme dál, pojďme dál. Pane Aloisi, po té operaci, kdy z vás během několika sekund, během několika šikovných tahů skalpelem byla žena, vy jste se vdala. Kdo si vás vzala? Za ženu.
9: Děda.
8: Váš nevlastní dědeček.
9: Já jsem se tím sňatkem stal svou nevlastní babičkou.
8: To je hezké. Dobře, ano. Vy jste si vzala muže, kterého jste znala důvěrně od malička. Člověk by předpokládal, že takový muž vás už neměl čím překvapit a že takové manželství asi fungovalo.
9: Nefungovalo.
8: Nefungovalo. Proč?
9: Protože neměl už čím překvapit.
8: Nerozumím. Nerozumím, pane Alojzi.
9: No byl to dědek. No.
8: Aha, chápu, vy jste to hezky komentovala, já to bohužel nemohu zopakovat.
9: Ježiš, to neříkejte, prosím.
8: Nevysíláme po 22. hodině a no, navíc to je to přímý přenos, takže to nelze říci, ne. Že mezi vaším dědou a vánočním stromkem nebyl příliš velký rozdíl, že měli oba koule na ozdobu. Takže pojďme dál.
9: Ne, to neříkejte, prosím vás.
8: Byly ve vaší rodině ještě nějaké další problémy třeba?
9: No.
8: Jaké?
9: No ještě si na mě dělal zálusk můj pedofilní strejda.
8: Jasně, aha, takže taková běžná normální rodinka.
9: No, sousedi nám říkali Adams Family.
8: Ano. Proto jste tady, pane Alojzi, protože jste úchylácká familie. Možná jste si toho nevšiml a naši diváci také ne, ale když tady mám úchyla, tak úplně zářím, úplně svítím. Mě to strašně baví, proto jsem tahám ty úchyláky a hlavně každá nová úchylka, o které se dozvím, je pro mě naprosto dobrá prostě. Měl jsem tady třeba Dominus Bruntálu, ona přivazovala své klienty na háky v panelovém domě a pak je trestala dudkami. Docela slušně to štípalo, takže proto jste tady i vy, pane Alojzi, a... Já mám strašnou radost, že jste úchyl.
9: Vy se samou radostí neudělá, ty
8: vole. Já jenom... Já jenom... Pojďte raději dál, pojďte dál. Pane Alojzi, po té operaci, respektive po těch neschodách,

0: Vy jste vyhledával násilí už třeba při dětských hrách?
1: Nebo? No, už při hrách.
0: Takže jste hráli třeba obušku z pytleven a no!
1: No ani ne, ale to ne. Byla moje oblíbená pohádka.
0: Pohádka, dobře. Jaké byly ty hry, kde jste hledal násilí?
1: No tak já jsem měl strašně rád vybíjenou.
0: Vy jste říkal totální vybíjená, že no. Se to hrálo pistolí na prasata, to je hezké. No. Další oblíbená hra?
1: Další oblíbená hra schovávaná.
0: Tam není moc příležitostí ke rvačce.
1: Je, tam se přece říká piky na hlavu a hned dostali přes držku.
0: Aha, takže jste si asi viděl rady u piškvorek a...
1: No, já jsem je kolikrát zapikal do bezvědomí.
0: Jasně. No tak, děti se vás báli najít a vy jste často vítězil, to je hezké. Dobře. Pane Alojzi, po té operaci, když z vás byl znovu muž, vy jste se oženil.
1: No.
0: Vaše stará musí být taky hezky ulítlá, když se vám kdo blbce přešívám. Jak jste se seznámil s vaší paní?
1: Na ulici.
0: Na ulici. Vy jste ji rovnou znásilnil po hrabáču.
1: Ne. Ona šla přede mnou.
0: Takže vy jste ji sledoval.
1: Ne.
0: Jak dlouho?
1: 3 neděle.
0: Trošku neobvyklé. Proč takovou dobu?
1: No já jsem čekal na nějakou vhodnou záminku k seznámení.
0: Jasně, ta přišla. Co se přihodilo?
1: Upadlý klíče.
0: Jasně. Vy jste se sehnul gentlemansky, podal jste je a...
1: Ne. Ona se sehnula a já jsem jí gentlemansky s rozběhem nakopal do...
0: Ale prosím. No tak, možná ocenila, že jste lepší než ostatní.
1: No ty jí nosili kytky, pitomci.
0: Jasně, jste ji nakopal a to jí oslovilo.
1: Ano.
0: Ženy jsou v tomto ohledu různé. Já jenom připomenu našim divákům, kteří zapli své televizory až v tuto chvíli, že sledují pořad Tabu. Pane Alojzi, pojďme dál. Byli vaše rodiče, vaši ženy, neměli trošku obavy, že jejich jediná dcera, pitomá, přijde do rukou blbce přešívanýho.
1: Měli.
0: Měli, jak jste je přesvědčil?
1: Psychologicky.
0: Tak to má být hezky bez násilí, ano.
1: My jsme měli v práci podnikovýho psychopata.
0: Psychologa.
1: Taky to byl takovej blbec jako vy. A ten mi poradil, že prej násilí nemá žádnej smysl.
0: Přesně moje slova. Ano, takže jste šel na to psychologicky jak?
1: No já jsem jim volal každou noc, třeba 70krát.
0: To je hezké, ano.
1: Že jestli mi ji nedaj, tak je příšerně stluču.
0: Jasně. Oni se zalekli a radši vám ji dali.
1: No, oni se hlavně chtěli vychrápat.
0: Ano.
1: Tak mi ji dali a já jsem je střískal víc, než čekali.
0: To je hezké. Že jste jí charakter. Dobře. Dobře. Pane Alojzi, vaše manželství tady asi funguje, když jste si vaši ženu doslova vybojoval.
1: A jo, tak docela jo.
0: Nebo byly nějaké problémy někdy, nebo?
1: A vás to zajímá?
0: Hlavně mě.
1: A můžu se vás na něco zeptat, pane Šmucmulli?
0: Nebývá to v našem pořadu obvykle, aby se ptal dement z bedny, ale zeptejte se.
1: Vám někdy dělali test na IQ?
0: IQ, samozřejmě i mě ho dělali docela se slušným výsledkem.
1: Vás bych totiž tipnul tak na napařovací žehličku.
0: No, jsou to vaše úvahy a hledně odpověste.
1: Tak někdy s ní jsou problémy, hlavně když se sleze se svými kamarádkami.
0: Kamarádkami, ano. Tak už to bývá, manželka se sjede s kamarádkami a přinese do zaběhnuté domácnosti, takzvané nové moresy.
1: No nové, ale pěkně blbé právě.
0: Dobře, tak povídejte.
1: Minule přišla.
0: Jasně.
1: A povídá, tak Milánku, hele, ode dneška si pěkně vaříš sám, pereš sám, všechno sám.
0: To je drzá klázeňská vyverka.
1: Právě.
0: Jak jste do toho vyřešil takovouhle situaci?
1: Psychologicky.
0: Tak to má být, ano.
1: U nás byla, hele, týden tichá domácnost.
0: Ano, to docela funguje, hezky bez násilí. Ano.
1: Týden ode mě neslyšela ani slovo. Dneska už začíná slyšet na pravý ucho.
0: Aha, takže to byla asi hloubková psychologie. Pane Alojzi, když dovolíte, já bych si to v závěru celé shrnul.
1: No tak jestli vám to udělá dobře, tak si to celý shrňte.
0: Dvakrát přešitý muž, jednou ženat, jednou vdán, IQ zmrzlá makrela, sklony k agresivitě. Neměl jste problémy třeba při výběru povolání, pane Alojzi?
1: Ani ne.
0: Neměl.
1: Já jsem sehnal práci, kde takovýhle hledali.
0: To je zajímavé.
1: Silný, blbý a agresivní.
0: Já skutečně... Netuším, co byste asi mohl dělat. Já se vás zeptám, zda chcete vystoupit. Sice ztratíte svou anonymitu, ale dáte příběhu tvář.
1: Mně to je jedno, já klidně vylezu. Ale jestli se budete blbě křichtit, tak vám rozbiju hubu.

0: to já nedělám, to já nedělám. Jsem rád, že jste se takhle dobře rozhodl a jsem skutečně zvědav, jak asi vypadáte, co asi děláte.
1: Tak já lezu.
0: Tak se vám pojďte ukázat. Skutečně jsem... Kdybych býval tušil, že jste z pohotovostního pluku, který tak neblaze zmasakroval studenty na národní třídě, já se bych vás sem ani nevzal.
1: No tak si dávej bacha, abych neblaze nezmasakroval tebe, hele. Ještě budeš vzpomínat na bruntáž, mi.
0: Dobře. Pane Alojzi, vy jste ale musel ministerstvo vnitra opustit, ne snad kvůli politice nebo prověrkám, protože dneska je to u Grulicha stejně jedno, ale vy jste utrpěl vážný úraz. Já vím, že je to na další díl našeho pořadu. Tabu. Ale jenom ve zkratce, co se vám stalo?
1: Mě při zásahu porazilo auto, hele. Čelní střed.
0: Čelně. No. A to máte štěstí, jste vyvázal.
1: No, jenomže pak ještě lokomotiva, hele.
0: Ne.
1: No, čelní střed.
0: Čelně.
1: No. No.
0: To snad není pravda, to je z pekla štěstí.
1: No, naštěstí se mi skoro nic nestalo. Jenže jak jsem vstával z boku, hele, rána. Letadlo, čelní střed.
0: Letadlo. Čelně z boku.
1: Letadlo.
0: Ano, to je letadlo.
1: Čelně, zákeřně. A to už jsem sotva les, když tom rána poslední ze zadu, labuť.
0: Labuť. Střed. Čelně do týla, ano, no. To je ošklivé, ano.
1: Až pak ten kolotoč vyply, kreténi.
0: Pane Alojzi, já vám děkuji, že jste měl odvahu na schánou za týden s naším pořadem Tabu.
2: U nás repát, ne u nás, ve světě je taková tradice komických dvojic, komediálních dvojic, jo. Voskovec a Werich a Šimek Grossman, Jirka Suchý, Jirka Šlitr, řada takových dvojic. A zajímavý, že když vytvoříš dvojici s někým, tak si vás lidi pletou. Do dneška lidi nevědí, které je Laurel a které Hardy. Tají se, protože...
3: To je pravda, pane Kopecký. No.
2: Teď si mě nahrál na smeč. Já jsem hrál jednu dobu s Milošem Kopeckým divadlo, tedy divadlo, no hráli jsme spolu a lidi si nás pletli. A my jsme hráli v Českých Budějovicích a tam o přestávce jsem stál s hercem a před zadním vchodem do divadla venku na chodníku a povídali jsme si. A já jim vyprávěl, jak si mě pletou lidi s Kopeckým. Jo. A oni se smáli a říkali, kdo si vymýšlíte, vás si přece nemůžou plést, to je blbost a to je vymysl. Nevěřili. A přišla holčička, asi 16 leta, s programem z toho představení, že? Tak jsem se jí podepsal, říkal jsem, a já vám ještě udělám šipku k sobě na fotografii, abyste věděla, který jsem já. A ona říkala, prosím vás, to přece vím, to je samozřejmě, to nemusíte. To... A je tu ještě někde pan Horníček? Takže Budějovičtěrci pochopili, že mám pravdu a že skutečně to jsou dvojice, které opravdu lidi si pletou, ale nejhorší, když si pletou někoho s někým, s kým třeba nehraje. Já jsem v Bratislavě, tamhle s Julou Setinským, jsme byli na centrálním trhovisku, taky kde jinde, že jo, s Milanem, a tam přišla dívka, prodavačka květin a dala mi růži. Já jí říkám, to je pro mě a ona říká, ano, my vás tu máme velice rádi, pane Štercu. A tak jsem tu růži vzal, Jardovi jsem ji nedal, samozřejmě, nechal jsem si. A u nás za rohem jsem projížděl takovou ulicí, kde je taková blbá cedule, že od pondělí do pátku, od 7 do 17 se nesmí projíždět. No kravina, já tam bydlím přes 20 let a to ignoruju, že? A zastavil mě pomocník VB, ne příslušník, pomocník. A říkal, co tady děláte, pane řidiči? Já říkám, no projíždím na tu třídu vedle. A on říká, ale to se nesmí od pondělí do pátku. Říkám, vidíte, já tady vidím takový letá, nevím to. Tak co budeme dělat? A on takhle na mě kouk do toho okýnka a povídá, no, že jste to vy, pane Šterc, jděte dál. Tak to bylo podruhý. A v Klatovech jsem přišel do hotelu na oběd a tam seděl pán. Říkal, ježiš, co tady děláte? Já říkám, hraju tady večer, pojďte sem a dejte nám láhev červeného vína, hned obědnul víno a tohle a to. Musíte přijít mezi nás, vy jste byl přece přijat mezi pitomce. Já říkám, no přijat, zařazen často, ale přijat. Pak jsem ukázal, že to je stolní společnost pitomců. Říkal, když jsme vás slavnostně přijímali a protože já už si nepamatuju nic, tak jsem říkal, jo, já vím, to bylo hezký tenkrát. Ano. A on říkal, tak přijďte večer po divadle k nám na Richtu a já svolám všechny pitomce a sedneme si. Tak já tam šel. Přišel jsem tam a tam stál ten vedoucí z jeho paní. Hluboce se klaněli oba dva a ta paní říkala, prosím vás, nezlobte se, můj muž si váš spletl se Štercem. Čili třetí omyl s Jardou Štercem. Čili když si pletou dvojici, tak to chápu. Ale já to beru, protože mám Štercla rád a nesmírně si ho vážím a miluju ho jako herce, hlavně jako člověka, který je nesmírně inteligentní. Takže to beru. Ale jak tohle vznikne? To jsou takový ty dvojice jako Smoljak Svěrák. Taky se mě lidi tady. Prosím vás, který je Smoljak, který je Svěrák, jo? Tak taky jsem si na to musel trošku zvyknout, který je který. To se plete lidem, já to chápu. To dvojice je vždycky dvojice. Když podívejte se, konečně máme tady živý doklad toho, kolikrát se mě lidi ptají, který je Lasica a který je Satinský. Kluci, já vás tady vítám. Ahoj.
4: Pane vrchní! No tak je tady někdo?
5: Kdo pak nám to tady řve? Kdo pak nám to tady řve?
4: No dovolte, já že zvu.
5: Zvete, až nám v kuchyni nadskakou pukličky.
4: No dovolte, musím zavolat, když tady nikdo není, já jsem tady host.
5: Jo, jenže my jsme slušný podnik, pane. My no. Obsluhujeme jenom slušný hosty.
4: Ale jděte.
5: Jo.
4: A že tady nemáte ani nohu v celém lokále.
5: No, protože jsem všechny neslušný vyházel. Dostali držkovou a hybaj, hužu.
4: Yeah.
5: Prát u sebe, tadyhle.
4: Kde máte vrchního?
5: Vrchní šel domů teďka.
4: Teď v poledne?
5: Jo, jo. On tenhle měsíc překročil v Tuzerech příjem, tak si dal padla, aby mu nekrátili penzi.
4: On je v penzi?
5: Jo, jo, a má slušnou penzi. On je bývalý kominík.
4: Komeník?
5: Ano.
4: A dělá vrchního?
5: Jo, my bereme personál jenom z nejvyšších kruhů.
4: A vy sám jste taky jako...
5: Pochopitelně. Já jsem dělal průvodce cizinců na Gerlachovce.
4: Cizinců, to ovládáte jazyky.
5: No, ani ne, ono to nebylo zapotřebí. On tam nikdy žádný cizinec nepřišel. Ono se tam musí pěšky totiž, víte?
4: No, a jakou funkci máte tady?
5: No tak teď tady momentálně zastupu vrchního.
4: Co, vy vrchního?
5: Ano, ano.
4: Víte, že na to nevypadáte?
5: A, pardon, já jsem si zapomněl vzít ubrousek, promiňte, tak?
4: Fuj, jděte si, tohle je ubrousek, jděte s tím pryč.
5: No, pochop.
4: Ale dovolte, když jsou tady nějaký chlupy.
5: No samozřejmě, když jsem tady jednomu servíroval chlupatý knedlíky.
4: Ale jděte.
5: Před chvilkou ho odvezli.
4: No, tak ty si teda nedám.
5: Pochopitelně, já bych ji vám ani nedal. Ty máme jenom pro cizince. A,
4: tak máte jídelní lístek?
5: Na co, já ty blafy umím nazpaměť. Tak na co byste tak měl chuť?
4: No tak jsme tady na horách, tak bych si dal tak srnčí na víně.
5: Srnčí na víně, byste si dal?
4: No.
5: Jo, já taky.
4: No tak.
5: No jo, ale kde dneska ukradnete psa? Každý si tu potvoru hlídá. Hlejte, dejte si vánoční guláš.
4: Už je dávno po Vánocích.
5: No vidíte, a my ho tam máme ještě.
4: Hlejte, víte co? No. Dejte ho praseti, jo?
5: Jo, to jsem zkoušel předevčírem. Milej pane, poprvé v životě jsem viděl, jak by ho Čuníkovi nevolno.
4: A lidem to nabízíte?
5: No, pardon, všem ne. Jenom hostům. Dejte si vánoční guláš.
4: Ale já nechci vánoční.
5: Vypadáte tak dobrodružně, třeba to vydržíte.
4: Já nechci nic vydržet. Já se chci najíst a pochutnat si.
5: Co, tady u nás?
4: Ano, tady u vás.
5: Safra, vy ale musíte být vyhladovělej.
4: No samozřejmě. Teď už mám 20 kilometrů v nohou,
5: jo.
4: No já už bych neudělal ani krok. No tak co tam máte k snědku, no? Nemáte tam něco od drůbeže?
5: Od drůbeže máme, jo, zadělaný dvorek.
4: Dejte si, jděte s tím pryč a dejte mi něco jíst. Já jsem tak vyhladovělej, že se za mnou lidi ohlíželi.
5: A to dělá ten váš obličej.
4: Jak to obličej?
5: Vy jste strašně podobný jednomu, co tady vykrádá chaty.
4: No, dovolte!
5: Ale ten byl mladší.
4: No tak.
5: A šikovnější.
4: No.
5: Vy byste se do takový chaty ani nedostal, jak tak na vás koukám. To byste si musel pozvat moji starou, víte?
4: No.
5: Ta by vám ji rozsedla a vy byste ji potom jenom vypaběrkoval. Pokažte, no jo, ten zloděj byl mladší.
4: No vidíte.
5: Ovšem zločin, ten vypíše svoje rysy i do mladý tváře. Takže nakonec vypadá jako ta vaše.
4: Prosím vás, netrapte mě a dejte mě něco jíst.
5: Jo, a máte vůbec na to?
4: No samozřejmě.
5: Jo.
4: Teď já vykrádám chaty.
5: Co to?
4: No vykrádám chaty.
5: Vážně?
4: No jo.
5: Pochopitelně. A tak promiňte, tedy to je něco jiného. My se do soukromých záležitostí našich hostů nepleteme, prosím.
4: No, mi udějte řízeček, ale aby byl ňam ňam.
5: Tak bohužel řízeček ňam ňam bychom neměli.
4: Ne.
5: Ale měli bychom tam hrášek.
4: Tak.
5: Jo, byste ten Hrášek?
4: No Hrášek!
5: Jo?
4: No ten jaký to má?
5: Ano. Pane Prášek, jednou Hrášek!
4: No počkejte, určitě vás neslyšel.
5: Ono pochopitelně, on má totiž zafačovanou hlavu.
4: No, pro? No,
5: on každou chvilku v kuchyni uklouzne po bifteku. Včera se praštil ocapouch a padnul hlavou do ovaru.
4: Je. A co se mu stalo?
5: Nic, my jsme ho naštěstí včas rozeznali.
4: Jo.
5: Takže jsme ho neservírovali.
4: No tak dobrý.
5: Tak ten Prášek, Hrášek, jo?
4: No Hrášek.
5: Pane Prášek, jednou Hrášek!
4: Podívejte se, neřvete tady a jděte mu to říct do kuchyně, ano?
5: Nepak tam já nesmím, my se spolu hněváme, víte? Já mu totiž chodím za ženou.
4: Jo. Za jenom ženou.
5: No jo, tady široko daleko nenajdete ženskou.
4: A co vaše paní?
5: A to je jenom široko. Tak ten Hrášek, jo?
4: Hrášek!
5: Rozmyslete si to.
4: Hrášek!
5: Tak se to vánoční gula. Hrášek, jednou Hrášek!
4: No určitě vás neslyšel.
5: Ale on by slyšel potvora, ale když on tam není.
4: Jak to, že tam není?
5: No, není, no, to víte, je poledne, tak šel někam na oběd. Pojďte, půjdem za ním, pojďte.
4: Zavrň!
6: Dobrý večer, mistře, já jsem moc rád, že jsem vás zastihl zde u mikrofonu.
7: Dobrý večer.
6: Ano, chcete zdravit také, to je dobře. Jak jsme si telefonicky domluvili, rád bych s vámi nyní učinil malé interview na téma váš vztah ke sportu.
7: No to by šlo. To by šlo, mladý chlapče. Já totiž skutečně vztah ke sportu mám. Ovšem, ano. Jestli sport má vztah ke mně, to vám neřeknu. To vám neřeknu, to byste se museli zeptat jeho. Já si naopak myslím, že sport mě chvílema nenávidí. No ale podávejte mi otázky.
6: Děkuji. Mistře, proč sportujete?
7: No, asi takhle, mladý chlapče. Ono se nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý vzduch.
6: Pardon, já to slyšel trochu jinak.
7: Co to?
6: Že jsem to slyšel jinak, ve zdravém těle zdravý duch.
7: No. A co? Máte nad proti tomu něco?
6: Ne. Jenom jste si dovolíte, vy jste říkal, co? To heslo prostě zní ve zdravém těle zdravý duch,
7: duch?
6: A vy nám tady tvrdíte vzduch.
7: Co si to dovolujete, čo? Já, že vám tady tvrdím vzduch. Jste tady takový vzduch měli, než jsem sem přišel, čo?
6: Dobře, to nebudeme rozbírat, mistře.
7: To ještě skázalo, čo mě tady napadne hned na začátku.
6: Ne, nezlobte se, pokročíme dále teda.
7: Ano, ne, nikam nebudeme pokročovat. Vyřešíme zásadní původní otázku.
6: No prosím, tak proč sportujete?
7: Co?
6: Proč sportujete?
7: No váš, a už je to zase tady. A zase ta původní otázka. Jak s udělání?
6: Dále, mistře.
7: Vážení přátelé, ono se asi nadarmo neříká. Ve zdravém těle zdravý duch.
6: Teď jste to řekl dobře, mistře.
7: Člověče, tohle co mi nedělejte, jak slyším, teď tak startuju.
6: Ano.
7: Já mám strach, abych nezůstal viset na startu. Ten mi dává.
6: Tak promiňte, ano.
7: No, prosím. Ne, nic takovýho, kde jsme to přestali?
6: Ve zdravém těle.
7: No, co je tam?
6: Zdravý duch, mistře.
7: No to bych tak netvrdil, člověče. Ono jak kde, víte, já právě sportuju právě proto, abych si udržel zdravý duch, až to je můj největší problém.
6: Ano, tak to jistě ne.
7: No, jen mě moc nepochlebujte chlebem, mladý chlapče. No. Víte, já vím svý. Pokládejte mi otázky.
6: Mistře, jak si vůbec dokážete vytvořit, a to na vás obdivuji, ve vašem omezeném prostředí podmínky ke sportování?
7: Jak myslíte omezené?
6: No, ve vašem omezeném...
7: Ano. Máte na mysli Šimka nárožní?
6: Ne, mistře, já narážím na váš jednopokojový byt.
7: No tak nechte si ty narážky. Já sportuju venku.
6: Ano. A co v zimě?
7: V zimě se kouluju. Někdy se kouluju tak dlouho, až se úplně skouluju.
6: No vidíte, přátelé, tomu říkám sportovní vynalézavost. Kolikrát nám píšete, že nevíte, jak se máte sportovně vyžít. No a tady se podívejte na mistra, jak vypadá v zimě, když se skouluje. No nic. Mistře, myslíte si, jakou úlohu hraje v životě sportovce strava?
7: Strava. Vážení přátelé, já bych to řekl asi takhle. Strava. V životě sportovce je nezbytná.
6: Mistře, já se vám kořím. To je vynikající postřeh. To by mě nenapadlo. Vy nám určitě řeknete i proč je nezbytná.
7: No, mladý chlapče, aby se sportovec najet. Poněvadž sportovec to je člověk jako každý druhý, že? Jako třeba vy, nebo my, nebo já.
6: To je úžasné, no. Jak vám to myslí, mistře.
7: No, je
6: víte,
7: ještě...
6: že mi ten rozhovor s vámi hodně dává.
7: No to se ani nedivím, člověče, teď tak já mluvím jako bachor. ty říct, jako kráva. jako kniha, jako kniha.
6: Ano, skutečně, mistře, to potvrzuji, jako kráva. Teda, jako kniha, mistře.
7: Jako kniha.
6: Jako kniha, samozřejmě, jako kniha. Ano, jako kniha. Uj. Mistře, no. Existuje snad nějaký druh sportu, který nesnášíte nebo který nemáte rád?
7: Já jsem docela rád, že tady napřed padla tahle otázka. Mladý chlapče, to jste udělal dobře. On totiž skutečně existuje sport, který nemám rád a nenávidím ho přímo. A čím víc ho provozuju, tím víc ho nenávidím.
6: Já hořím nedočkavost.
7: Co?
6: Který sport to je?
7: A to vám neřeknu. A kdybyste po mně dupal, tak vám to neřeknu. Já se někdy zapřu.
8: Diváci jsou právem zvědaví. No.
7: Nenutte mě. Chci říct, nenutte.
8: Ale mistře, tak když už jste to nakousl, mistře. No, já vám třeba něco slíbím.
7: Tak si klekněte.
8: Ne, mistře, to něco jiného, co ode mě chcete.
7: Máte nový kalhoty. Ne. No jo, tak, ale musíte pod jednou podmínkou.
8: Pod jakou?
7: Že se potom budeme spolu koulovat.
6: Prosím, bude mi ctí, je to váš oblíbený sport, prosím.
7: No, prosím.
6: Tak který sport nesnášíte, už nám to řekněte.
7: Bumerang.
6: Jak to?
7: To jsou takový rány do hlavy, že bych to snad nepřál ani vám. Víte, já mám rád přesnost, chlapče, ale co je moc, to je moc. Ono se mi to vrací pořád do toho samého místa. A ono je potom úplně jedno, jestli to pěstujete na zdravém vzduchu. Já vám něco říkám, ona taková rána na zdravém vzduchu, do zdraví hlavy. Teda, do hlavy. To snad bolí ještě víc.
6: My se jenom nechápu, proč tedy tím bumerangem tak zarputile házíte, když vám to nedělá dobře na hlavu.
7: No asi takhle, chlapče. Ono se asi nadarmo neříká. Co se škádlívá, rádo se bývá.
6: Tak to nevím, mistře, co bych vám na tohle řekl.
7: No, to byste na to říkal, to je můj bumerang a moje hlava. Že?
6: Ano, to je vlastně pravda. Mistře, jak se připravujete na sportování? Myslím, když vás to popadne. Co si berete na sebe a tak dále?
7: No normálně, popadnu bumeranga, dube.
6: Pardon, jen tak beze všeho úplně holí?
7: No ne, někdy si beru bederní pás teda, kvůli domovnici, víte. Ale jinak, on bumerang, to je záležitost australských divoků. A já si nějak tak potrpím vnitřně na to, abych každý ten sport pěstoval v tom prostředí, vznikl.
6: Adekvátním prostředí.
7: Advokátním prostředí. Ačkoliv nevím, co bych tam dělal.
6: No konkrétně, jak to vypadá u vás?
7: No, popadnu bumeranga duver, ještě teda někdy, abych si udělal Austrálii, vypustím králíky, víte, zazvoním na čejku, on mi dělá klokana, víte, má taky takovou kapsu velikou, taky věčně prázdnou. No a já mu dávám za půl hodiny klokana 5 korun, on je rád. No a já si pěstuju zdravý duch, akorát teda ty rány do té hlavy.
6: No,
7: no ale on každý sport má určitý riziko.
8: Ano, no třeba box.
7: Co? Kde?
8: To jsou zase rány do nosu.
7: No, vidíte, chlapče, no. Jak se vyznáte. No, nebo bouřka, to jsou rány, vidíte.
6: A blesky taky, mistře.
7: Blesky, třesky, plesky. No.
6: Mistře, mohl byste závěrem adresovat něco naší mládeži?
7: Mohl, no. Za to nic nedá.
6: Ne, to nedáte, no.
7: A kde bydlí?
6: Kdo?
7: Co?
6: Kdo?
7: Mládež.
6: Ale ne, my si nerozumíme, jestli byste mohl vzkázat něco naší mládeži na téma mládež a sport.
7: No mohl.
6: No prosím.
7: No ale...
6: Tak už vzkažte.
7: Vzkažte.
6: No vzkažte.
7: No, milí mladí přátelé.
6: No vidíte, jak se vám to rozběhlo.
7: No, a ještě to dlouho trvalo. Ale. Milí mladí přátelé, asi takhle. Vystříhejte se nám jednostrannosti ve sportu. To je nebezpečná záležitost. Podívejte se, vystříhejte, ostříhejte se. Ani přátelé, nenoste nám už ty dlouhý vlasy. Podívejte se, není to moderní už. Už se vám to taky lepí, mastí se vám. Nikdo to nenosí, akorát vy pořád to nosíte.
8: Mistře, promiňte, vy jste nám trochu vjel do vlasů, víte, já vím, jak tomu došlo, vy jste řekl, vystříjejte se jednostrannosti a najednou jste, jak si byl v holírně, vraťte se ke sportu, prosím.
7: No, vystříhejte se jednostrannosti a vemte si ze mě záporný příklad. Přátelé, já jsem se sám ze zoufalství a z vlastní vůle vrhl pouze na dva sporty.
8: Ano, to bylo to problematické bumerangování a ten oblíbený...
7: Koulování. Koulování a bumerang.
8: Ano, koulování.
7: No, a víte, já mám od té doby hodně co dělat, abych si udržel nejen zdravé tělo, ale i zdravý duch.
8: No, tak mistře, my vám přejeme, aby se vám to podařilo. Děkujeme vám za rozhovor.
7: Ne, počkejte, nastavěno. Chlapče, vy jste mi něco slíbil.
8: A co?
7: Že se budeme koulovat.
8: No prosím, a když není sníh?
7: No ale je tam bláto.
8: Aha, bláto, to budeme vypadat.
9: No ale Kovanda nebyl samozřejmě jediný zdroj obveselení, když vydatného na tom filmu Balada pro banditu. Franta Kocourek, který byl iniciátorem všeho tohoto, co se kolem něj dělo, vymyslel jednoho dne něco neskutečného. My jsme přišli do maskérny pod Andělskou horou, kde se ten film točil, a maskér v té maskérně našel klíče a ptal se, prosím vás, či jsou ty klíče? A my jsme všichni tak jako šáhli ledabile do kapes a zjistili jsme, že naše to nejsou, tak nás to přestalo zajímat. A Franta okamžitě reagoval a řekl, to jsou chroustalový klíče. Prosím? Že to jsou chroustalový klíče. Aha. No, podívejte se, tak já mu to tady zavěsím na řebiček. A on si se může normálně zastavit, že jo? On se tady vyzvedne, vezme si to, já mu to normálně předám a je, že jo? A my jsme vyšli ven a teď jsme si říkali, co z toho asi vznikne. A Franta zastavoval každýho komparzistu, který tam byl, a bylo jich tam 300, a každýho oslovil a říkal, ty prosím tě, hopni tam do té maskérny a řekni tému maskérovi, že chroustal už jde pro ty klíče. Teď tam přišel první člověk, nic zlého netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prej si jde pro klíče.
7: No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že jo, já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to se mi nestratí, nebojte se.
9: No a tak odešel první, ale přišel druhý, čtvrtý, šestý, sedmý. Dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče.
7: Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá.
9: Prej černovlasej nebo co?
7: Černovlasej! Já ho poznám, už je ve dveřích, ať přijde.
9: No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče, řekl, a už mě neserte teda, protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, když tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se pro to probáhle ta staví, když co já už mám dělat, když já tady jsem úplně namidlený, prosím vás, sem furt chodí někdo luftuje, když mu to tady vysí, si to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. Udělal jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a do dneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Rígrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám. No jo, i takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo. To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale... Ten chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr Chrosta, to je hlavní inseminátor, on má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenajdete, tak to bude hrozné průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Chrosta, chci okamžitě dostavit ke stojánce 49 odlet Praha New York. Opakuji, inženýr Chrosta, chci okamžitě dostavit ke stojánce 49 odlet Praha New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzyni hledali Chroustala a nemohli ho najít. Bodejť, my už byli v Bratislavě, že? Ale jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné, odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto, a tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a jsme vypadali jako takový rytíři a to. A teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger byl urostlý takový. A ten nám říkal, chlapi, všem nám říkal chlapi, i našim kolegyním, což se jim teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal, chlapi, ty štoly jsou tady, tak spletíte, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala. Ten není napsaný. Není napsaný, ale tady s náma, říká Frank. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že? Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dál? Josef. Josef Kurník Šapa. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose. To byl inteligentní Steiger. Chroustal ozvi se. Chroustal nerob srandu. Chroustal kde jsi? Chroustal? Není tady, říká Franta. Jak není, je napisaný, tož musí být, ne? On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách. To mi neříkejte, chlapi! Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií. Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, ty horší. Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Už je tady, říká Franta. Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob. A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne. Ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš, ne tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl prošvih tam nahoře a to, ale prošvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metr krát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo, no hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo. Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Permoníci. Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistou brněnštinou jim říká, hoši, nic si z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě produbali z Ostravy. No to bylo halo samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákovej šutr a oni, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale... Franta říká, hoši, jo, v tom už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bohám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal. No, fakt byl ten, že oni s tím uhlím uměli čarovat zase kluci, to když na věc přišlo. Já tenkrát bydlel v Brně v panelovém domě a jednoho dne zvoní naše domovnice a říká, pojďte si dolů uklidit uhlí. Říkám, prosím vás, jste se zbláznila nebo co? Jaký uhlí? Blázen, ne, paní Nováčková? Ne, vy jste blázen, protože prý vám málo topím. Já jsem si jel dolů a ten náš vchod byl zavalený 10 metrákama uhlí. A v dálce jsem viděl uhlařský auto a Franta na mě dělal mamo. To mu stálo za to, ta investice, on to tam vysypal. No samozřejmě, že to zase potom někde třeba jako dovezli uhlí hvězdáři Hřebačkovi, to byla populární osoba, oni to tam přivezli a hvězdář Hřebačka řekl, složte mi tam chlapci 25 metráků a já se projdu zatím v nedalekém hájíčku. A odešel se psem do velmi dalekého hájíčku, čehož chlapci využili a dali mu toho tam o 5 metráků míň. A on se vrátil a říkal, tak to urovnáme chlapci, podívám se jenom do hvězd. Chlapci, vy jste mi tam toho dali o 5 metráků míň. Ježíš, promiňte, to nevím, jak se to mohlo stát. Tak to tam nanosili. To byl jeden z mála momentů, kdy někdo Frantu takhle natáhl. Oni tam donosili těch 5 metráků, odjeli a za rok se do té ulice vrátili a vezli to nějaký bábince, to uhlí tam. A bábinka si čárovala ty putny, aby o žádnou nepřišla. A Franta jí říká, když tak si tam bábí, ale 4 připište, ať jich máte víc. To je dobrý nápad, no. A když to donosili ty putny, tak ta bábinka říká, ale chlapci, to byste rádi věděli, jak to tenkrát před rokem bylo s tím panem Hřebačkou, co? No to bysme teda rádi věděli. Za odměnu, že jste mě poradili s těma čárovanýma putnama, tak vám to řeknu. Protože on tenkrát se mnou byl domluvený, on se podíval do hvězd, hovno do hvězd. Ten se podíval ke mně, já stála za záclonou a naznačila jsem mu 5 metráků chybí, tak to bylo. Ne, ale říkám, to byl jeden z mála momentů, kdy ho někdo takhle natáhnul, protože jinak to bylo opačně, Franta vždycky dostal, koho si vzpomněl. A musím říct, že většinou se to týkalo mé osoby, protože jsme bydleli na ty 325. Já si pamatuju, že jsme třeba, ale já jsem tomu strašně rád podlehal, mě se to hrozně líbilo, protože když někdo vymyslel takový geniální fóry jako Franta, tak to stálo za to být napálený. A já jsem třeba, řeknu vám takovou věc, my jsme byli v Polsku, zdál se mně sen, strašný sen, pachovej sen, se vším všudy, odpor. Jsem cigánka bez zubá mě lezla do postele. Já jsem z toho měl opravdu, až jsem se osypával v tom snu. A teď jsem se probudil a zjistil jsem, že to vůbec není sen, až ta baba mě tam skutečně lezla. Já jsem říkal, Kriste, co tady děláte? Tak jsem mi vyhodil ven. No Franta jí vrazil 100 těch zlotých a řekl, když za ním vlezeš do postele, on ti dá ještě 200, jo? Ve stejném Polsku tenkrát nebylo nic moc co k jídlu a my jsme si sebou vezli já štangli Vysočiny, Franta štangli smradlavýho hosamu, zavěsili jsme to do okna, já jsem šel na procházku, vrátil jsem se z procházky a na posteli ležel Franta s režisérem Scherhauferem a oba měli mastný huby. A já jsem si šel ukrojit ty Vysočiny v tom okně a nemohl jsem ji najít. A Scherhaufer říká, no nic, já pomalu půjdu a zmizel. A já říkám, Franto, prosím tě, kde je ta Vysočina? A Franta s ledovým klidem řekl, jo, hochu, role si musíš hlídat. vedle nás bydleli často dva naši kolegové, z nichž jednomu jsme říkali Bobřík a druhému Čichač. Ten Bobřík vynikal v tom, že kdysi ve skautu dělal všechny ty bobříky a skutečně je vydržel. A Čichač zase všechno cítil, že jo. Ti byli dost častým terčem Frantova humoru, protože Franta vyznával teorii furt ve střehu. On spával skoro s otevřenýma očima a stačilo mu klepnout na rameno, posadil se a řekl furt ve střehu. A byl připravený. A on se dokázal naprogramovat 5 minut co 5 minut. On vstával a bušil jim na stěnu. To se dalo vydržet 8krát až 15krát. Ale do rána do 7:30 to nevydrží ani bejk. Jo? To bylo katastrofální, co to s těma klukama dělalo. Oni už ráno nabíhali hlavou do stěny a říkali, prosím, ne. A on zase, jo. Každých 5 minut, jo. Ráno se mu chtěli pomstit, napustili si kýble vody a čekali na něho za dveřma. Franta se jim šel omluvit za ty dveře, ale poslal tam režiséra, oni otevřeli, polili ho vodou a rok si nezahráli, že jo. Tohle to on měl dotažený do mrtě, tyhle ty věci. Ale ty kluci skvěle nakupovali. Oni nakupovali tak bezvadně, no tak pro nás všecky to byla tenkrát, že jo, naprostá novinka. My jsme vyjeli na západ a teď jsme viděli věci, které jsme tady vůbec neviděli. Tady všecko bylo takové, jaký bylo. A teď tam prostě najednou bum, rána do hlavy. Oni si jednou, pamatuju, kluci koupili takovou citronovou šťávu. Bylo to takový krásný, takový sirup, jo. Na tom byl ten citron a z toho kapala ta orosená, jo, nádherná šťáva citronová. A oni si napustili z vodovodu vodu, to tam v té Itálii neudělal už nikdo, aspoň 25 let. Do toho nalili tu citronovou šťávičku, napili se a oba se vznášeli až u stropu, protože to byl jar na umývání nádobí. No ale kdo to tenkrát věděl, že to může mít citronovou příchuť tady, že jo? Tady to bylo v Umaflexovém obalu, všechno jednotný, to jsme vůbec netušili. Nebo ten Čichač, on jel jednou taky, on jel do 3. poschodí, vjel v Itálii ve výtahu do 3. poschodí a tam se mu neotevřely dveře. A on křičel, help, pomoc, pomoc, věděl, že prošvihává zkoušku, bál se, pomožte mi někdo, pomoz, help. Nikdo furt neotvíral a najednou ze zadu někdo poklepal na rameno, on se otočil, ty dveře se otevíraly i za ním. To byly všechno novinky pro nás, jo? To jsme nevěděli. Kluci z Županova vyjeli do světa. Ale myslím si, že vrchol jejich nakupování nastal právě v Polsku. Oni byli oba menších postav, oba jsou oba menších postav, zůstali už takovými, ale o to větší jsou herci. Oni v tom Polsku si chtěli koupit dřeváky. Tenkrát to byla jako taková módní záležitost. A tak šli kolem obchodu a ty dřeváky tam byly vystaveny černý, krásně na takovým vysokým podpatku. Tak tam vešli a tam bylo dvojí schodiště, doprava doleva. Oni šli doleva, se stoupili dolů do sklepa v Polsku, to je samý sklep, tam nejsou obchody, že jo. Vešli dolů do toho sklepa. A tam stál takový seriózní, černý, smutný pán, tak se na ně díval. A oni říkali, dobrý den, my bychom chtěli ty dřeváky. Dřevňáky, tak. A to dla koho, proše pán, co? No, my bychom to chtěli pro sebe, jako. A to dla pánův? A to já viděl první raz, že by ktoš přišel i chtěl koupit dřevňáky dla sebe. No to jak pánově chcou? No to proše bardzo, pánově mogą miał. Dobře. Jaký kolor, proszę bardzo? Černé bychom chtěli, to je modní, ne? Tak, no černý kolor, to je taky bardzo seriózní kolor. Rzeczywiście są tam też kolory brązowe, červené, také netypičné kolory to jsou. Jak panowie chcą czarne, to będą miały czarne. Dobře. Tylko, że pani przemierze. A wziął metr a mierzył je. 123 cm. Pan jest za wielki. Jeszcze tego drugiego pana przemierza. 124 cm. Pan jest wielki tego pierwszego. No to dobrze. Niech panowie, proszę bardzo, idą za mną. A weszli do wedlejší místnosti a tam byli sami rakve. Protože oni samozřejmě vedle, kdyby šli po pravým schodišti, tak tam byly dřeváky, ale vedle dřevňáky, dřevěný rakve. To bylo pro toho chlapa strašný zděšení, až poprvé někdo si přišel na míru koupit rakev. Že? To on ještě nezažil.
10: Dobrý večer, milé děti. Pohádka o třech ptácích. Pták Noach, pták Noha a pták Pták byli tři kamarádi. Šli do města. Pták Noach po chvíli povídá, Dneska je tady noha na noze, co? Pták, pták, přisvědčil pták, pták. Noha na noze, to má být nějaká narážka na mě, jo? Urazil se pták noha. Ale ne ptáku noho, řekl pták noach. Pták, pták, přisvědčil pták.

0: pták. A šli dál. Pták Noach, pták noha, pták pták, šli městem, co noha nohu mine. Hlavně, aby se tu neobjevil had, strachoval se pták noha. V tom se před nimi objevil had. Bacha had, řekl pták noha.
1: Neplaš hada bosou nohou,
0: řekl pták Noach.
1: Pták, pták,
0: přisvědčil pták, pták. A bosou nohou šlápl na hada.
1: Co teď?
0: Zeptal se pták noha.
1: No teď, abychom vzali nohy na ramena.
0: Řekl pták Noach.
1: Pták, pták,
0: přisvědčil pták, pták a vzal ptáka nohu na ramena.
1: Neber ho na ramena,
0: varoval pták Noach.
1: Nebo se had vymrští a kousne.
0: V tom se had vymrštil a kousnul.
1: Au, noha!
0: Zařval bolestí pták noha. A spadl na nohu ptáka Noaha.
1: Au, noha!
0: Zařval bolestí pták Noach. A spadl ptákovi, ptákovi na ptáka.
1: Pták, pták!
0: Zařval bolestí pták, pták. Had se jen podíval na nohu ptáka Noaha, na nohu ptáka nohy, na ptáka, ptáka, ptáka a řekl.
1: To máte z toho, že chodíte do města, když je noha na noze.
0: Pták, pták, přisvědčil pták, pták.
2: Mladík Hipolit miloval dívku Anakletu a usmyslil si, že si ji vyfotografuje. Ale mladá dívka není nikdy dobře zachycena, neopírá-li se o dvířka automobilu. Tak Hipolit, který byl chud, poprosil taxíkáře pana Kosínku, aby se Anakleta směla opřít o dvířka jeho vozu. Chtěl mít takový obrázek, aby Anakleta stála u automobilu.
3: Inu, míní pan Kosínka, taky jsem byl mladý. A jestli, jak říkáte, holku máte rád, ať se holka opře. Mladým lidem já rád pomůžu.
2: Stojí Anakleta opřena o automobil. Jak je krásná. Dívka míní.
4: Snad bych měla taky něco držet v ruce. Třeba hever, jakože je třeba vůz zdvihnout. Taky se někdy stane, že zdvíhají vůz.
2: Hipolit se zaradoval. Tak jest, miláčku, třeba jako něco prasklo a ty jako budeš držet nástroj v ruce.
3: Halt, halt, halt, halt, polekal se pan Kosínka. Myslím, že není třeba heveru. Slečna je i bez heveru líbezná. A pak takový řeči nerad slyším.
2: To je škoda, teskní Hipolit. A na kletě by to s heverem tak slušelo. Co aspoň kdyby francouzský klíč? Jakože se uvolnila matice, víte? Taková matice se lehko uvolní, pane Kosínka. Pan Kosínka zasmušile odmítl i francouzský klíč. Nepřistoupil ani na to, aby Anakleta držela pumpu v ruce, jakože praskla pneumatika. Vůbec nerad slyší řeči, že se matice uvolnila a že pneumatika praskla. Takový řeči to je špatný vděk za jeho dobrotivost. Nezbývalo, než vyfotografovat Anakletu bez heveru. Hipolit pobíhá, odměřuje vzdálenost, zkouší světlo. Staví Anakletu tak, tu onak. Nijak mu to nesouhlasí a nemůže být hotov. Jakýsi pán přispěchal k automobilu.
3: Jděte mi od vozu, křičí rozčílený Hipolit. Hned mi jděte od toho vozu. Ještě by takovej chlap zkazil obrázek.
2: No prosím, prosím, prosím, jak je libo, vece pán. A vzal si taxíka vedle. Povídá šoférovi, do kobylis.
3: Pan Kosínka zaržal. Oj, takový ryto, do kobylis. A já tady prokazuju dobrodiní.
2: Anakleta nemá obrázek, která se opírá od výzka automobilu. Žaloba na pana Kosínku pro své volné poškození cizího majetku sděluje, že pan Kosínka šlapal jednak po aparátu, jednak po Hipolitovi. Ale Hipolit smuten netrvá na jeho potrestání. Nemůže říci, zda pan Kosínka šlapal po něm anebo po jeho aparátu jen tak ze své vole. Sproštěn z obžaloby taxíkář se veselí.
3: A koupím vám aparát. A novej. A pak přijďte, ať se slečinka opře. A hever ji půjčím. Jo, hever i francouzský klíč.
2: Hipolitovi se rozzářil zrak.
5: Tak mě, přátelé, trochu mrzí, že ta poezie, i když nesnad milostná, se komiku Felixi Holzmannovi mnoho nepovedla. Já to přiznávám. A proto bych to rád napravil a připravil jsem si pro vás hezkou povídku, která vlastně je také o lásce. Láska nám plní pokladní biografu. O lásce bylo napsáno mnoho překrásných románů a já jsem si o lásce pro vás připravil povídku, kterou jsem také já osobně zažil. Já jsem totiž sloužil v Žatci na vojně u tankové brigády, a samozřejmě, že to není žádné tajemství vojenské, a přitom, co tady hledáte?
6: Co říkáte?
5: Co tady hledáte na jevišti?
6: Ale já jsem vám ztratil prvé tady takový klíček malý aluminiový.
5: Jaký
6: klíček? Tak ho tady hledám, asi takhle veliký klíček z aluminia jsem tady ztratil. Asi takhle veliký byl aluminiový klíček z aluminia.
5: No dobře, a to musíte hledat teď, když jsem tady já.
6: No já bych ho nehledal, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, já ho mám totiž na kolo. Já mám vzadu takový zámeček na kole, víte, já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček.
5: No jo, dobře, ale...
6: A já ho měl v kapse, víte, já tam mám kapesník a šáhl jsem tak jako do kapsy a vyndal jsem ten kapesník takhle a ještě jsem slyšel, jak to cinklo a...
5: A byl pryč.
6: A byl pryč, no, jak to víte.
5: No když spadne, tak je pryč.
6: No jo, ano, a on spad no. Právě takhle dolů spad zřejmě a byl pryč, no.
5: No jo, ale...
6: Malej takovej aluminiový klíček to byl. Asi takhle veliký byl z aluminia. Já bych ho nehledal, víte, kdybych ho tak nutně nepotřeboval, ale já ho mám totiž na kolo.
5: No to jste říkal, ten
6: ano, já mám vzadu takový zámeček a na to jsem měl právě ten klíček.
5: No ale podívejte se.
6: A tím, že jsem vyndal takhle kapesník, jako ještě jsem slyšel, jak to cinklo a byl pryč, no. Malej takovej aluminiovej klíček to byl, asi takhle velikej byl, z aluminia.
5: Já vás chápu, ale...
6: Já mám totiž vzadu na kole takový zámeček, víte, a já to mám uzamčený, tak potřebuji právě ten klíček. A já jsem šel do kapsy a tak jsem vydal kapesník takhle a ještě jsem slyšel, jak to cinklo a byl pryč, no.
5: Ale podívejte se...
6: Malej takovej... Aluminiovej klíček to byl, asi takhle veliký byl, z aluminia.
5: Myslíte snad hliníkový, ne?
6: Co?
5: Říkám hliníkový.
6: Ne, aluminiovej, aluminiovej.
5: Podívejte se, hliník nebo aluminium, to je jedno.
6: To je jedno, ano. Ale tohle byl aluminiovej, tohle co. A já musím domů, víte, až manželka si zakroutí hlavou, když přijdu
5: po sně... Kvůli tomu, že kroutí hlavou.
6: No jo, ale s mojí hlavou.
5: Tak potřebuji právě... Co je to tam jak se to leskne, není to on? No vidíte...
6: No není, to je od holuba něco, nebo co to je.
5: No tak mi ale prosím vás, přesně řekněte, kde jste ten klíč mohl ztratit.
6: No tak přesně tadyhle vzadu, než vejdete do míst, tak tamhle u toho.
5: No proč ho hledáte na jevišti, když jste ho ztratil vzadu?
6: No jo, tam je tma, tam člověk nic nevidí.
5: Prosím
6: no,
5: vás, ale já ho tak potřebuji vlastně, teď nemůžete tady schánit, až já budu Růženka pocházela z velmi slušné rodiny, já jsem znal tou rodinu, já jsem tam dokonce jako vojáka, kde docházel. A jednoho krásného letního dne jsme byli pozváni na ples. Byl to v přírodě ples samozřejmě, ples holubáří. A hrála vám tam taková velká dechová hudba.
6: Já to jsem vám taky chtěl říct. Představte si, já jsem vám stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárek takhle.
5: Prosím vás, podívejte se, a... vidíte, že teď tady mluvím já, tak nemůžete mluvit vy.
6: No když vy tady můžete mluvit, co bych nemohl já takové něco vysvětlit, já to nemůžete vytvořit.
5: Cohle to já nevím, no, to je tak těžké to pochopit.
6: Cohle to já nevím, co se...
5: Tak tam prostě hrála ta dechová hudba, jsem se osmělil a požádal jsem také o tanec, tak jsme šli tančit. Abych řekl něco
6: vychapeného, tak jsem... Krátka, dobře jsem stál včera tady před postelem A najednou vám koukám takhle kolem rohu, přišla paní Nováková s kočárkem, strkala kočárkem.
7: Prosím vás, já už jsem vás jednou upozornil, že nemůžeme oba mluvit současně na jedno.
6: No tak buďte stícha chvíli.
7: A byli jsme jednou pozváni na ples, hrála tam taková velká hudba po
6: školní. Já jsem stál včera tady před kostelem. Jenom tady teď paní to řeknu.
7: Zvláště, než to někdo pochopí. A tak jsme byli pozváni na ples, byl jsem velice rád, byla to naše první schůzka. Hráli jsme na tango. Si nepamatuji, si to bylo přes dvě vesnice, vlastně to tango není. Tak jsme v tanci, abych řekl něco ducha plného, říkám slečnovi. Tak podívejte se, vy si myslíte, že dělat program jako, že to nic není?
6: No to já nemyslím, no. To byla legrace, já jsem stál včera tady před kostelem.
7: Podívejte se mě osobně, je jedno, kde vy jste stál.
6: Tady před kostelem jsem stál.
7: Tady si myslíte, že je to jednoduché dělat program, tak s tou vaší Novákovou si teď tady dělejte, co chcete. To jsem zvědav.
6: No co tady mám dělat?
7: To je mi úplně jedno, já se budu s vámi dohadovat. Prosím vás.
6: No halo, pojďte sem, co tady mám dělat, halo? Halo? Co jsem to říkal? Jo, o té paní Novákový. Já jsem vám stál včera tady před kostelem a najednou vám koukám takhle kolem rohu, kde přišla paní Nováková s kočárkem, víte, strkala kočárek takhle. A já povídám, co pak paní Nováková, máte zase rodinku, přírůstek zas. A ona vám povídá, ale to ne, ale představte si, náš táta vám dělal takovou omlazovací kůru a oni ho tam nějak zfušovali nebo co? On omlád moc, víte, svrk se, jako zase vezeme v kočárku. Legrace, co? Halo, pojďte se, já už to řek. Halo? A jo, vedro tady dneska. A přitom mám úplně studený nohy. Jestli tady fičí nebo co? No jo, utíká to. Stárnem. Až tak člověk pomyslí, jak to letí. Beethoven už umřel. Jete, umřel už. A mě vám v poslední době taky už není nějak dobře. Hlava mě bolí, víte, a ledviny mě brněj. Tadyhle u srdce mě to píchá. A mě samotýmu taky není nějak dobře. Peníze nemám žádný. Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
7: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákový, můžete pokračovat.
7: No tak počkejte pokračovat, já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějaké se na obecenstvo, obdržíte potlesk, ukloníte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
6: Zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspíval a já bych se uklonil a odešel bych.
7: Člověče, umíte zpívat?
6: No já dovedu jenom, že já už jsem dost dlouho nespíval, abych se to musel zkusit.
7: No, tak si to zkusím.
6: Tak se ho zkuste.
7: Ne, já, vy.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám navarhaný A.
6: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat na tý...

0: zajímavý, no. Na tom sice není vůbec nic zajímavého.
1: Ale... Na té teorii?
0: No všem, že ne.
1: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
0: No.
1: Kde například myslíte, že vzniká tón?
0: Maličkost.
1: No tak nemyslíte.
0: To přece v krku, v hrdle.
1: No vidíte právě, že ne v krku, v hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. Tón vzniká v žaludku.
0: V žaludku?
1: V žaludku.
0: Já bych si to dokázal takový nesmysl, že tón vzniká v žaludku.
1: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
0: Zpěvný.
1: Nebo zpěvný, no.
0: Ale víte, že to slyším poprvé.
1: No vidíte, jak jste hloupej. Tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
0: No ano.
1: Ty se stlačej a to teprve žene takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
0: Myslíte vzduch.
1: Nebo vzduch a ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
0: hlasivka,
1: zachytí. Hlasivka. Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
0: Vibrovat odborně, vibrovat.
1: Začnou odborně vibrovat a tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
0: To je zvláštní.
1: No jo.
0: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
1: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Krátka, není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
0: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
1: No, vy jste zakouřil, nemáte tady vajgle nějaký.
0: No, dovolte, nemůžete na jeviště během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
1: Proč?
0: No, proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
1: Kouření?
0: No, ovšem. Kouření zkracuje život.
1: Jo.
0: No.
1: Jo, vy to nemůže zkrátit.
0: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
1: No jo, to nemůže zkrátit
0: no,
1: život.
0: No ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
1: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu dát příkladů různých. To byly například dva bratři,
0: no.
1: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
0: Tak to je čirá náhoda.
1: No, náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
0: Kolik?
1: 103.
0: 103 roku?
1: No.
0: Ty ale požehnaný.
1: No vidíte, teď se bude ženit.
0: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
1: No tak, on nechce, no ale on musí. No.
0: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
1: No jo,
0: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
1: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mi tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teď...
0: Cože jste?
1: Vynálezce. Jako
0: jste vynálezce?
1: Zlepšovatel takový.
0: No dobře, a na jakém poli?
1: Co?
0: Na jakém poli?
1: Ne, na poli ne, já takhle...
0: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
1: Je to různé, všelijaké praktické a nepraktické.
0: Můžete tak vysvětlit obecenstvu, o jaké vynálezy
1: asi... No tak různé věci jsem vynalez, ano, všelicost, no teď jsem vynalez například takovej tento nonceton. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
0: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechá?
1: No to by se to neurazilo právě. Různý, no nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
0: Umělé kuří voko. To je váš vynález?
1: No, to je
0: můj. Ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
1: No to je, to vy neznáte.
0: No to já neznám.
1: Vy neznáte.
0: No tak neznám.
1: To je taková malá kulička skleněná.
0: Ano.
1: A tu když si dáte do boty,
0: no.
1: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
0: A to je jako vy si

0: myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě, no? Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slas?
1: No, slas, co myslíte, že tak celý den nosíte v botě? A večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
0: Prosím vás, pochopte, že mě nezajímají ani vaše vynálezy. Mě zajímá, co budete dělat před obecenstvem na jevišti. Přece nemůžete s fiaskem odejít. Vše nutné, abyste si tu napravil reputaci.
1: No tak, co kdybych sem dal trošku poezie?
0: Poezie? Jak poezie?
1: Já jsem totiž sám složil jednu báseň.
0: Jo, vy jste skladatel?
1: Já jsem skladatel Uhlí a Brambor.
0: Skupe, říkáte, že jste složil báseň?
1: Ano, mimo Brambor ještě báseň jsem složil.
0: No tak prosím, já myslím, že by se to a...
1: Jo, myslíte, že bych
0: měl... No určitě, chcete, abych vám to uvedl, nebo si to ohlásíte sám?
1: Tak mám říct teda to...
0: No tu báseň, no to se hodí doprve.
1: Aha, no tak já řeknu tu báseň.
0: No, a je to.
1: Tu, jak jsem složil, ne? Tu, jak...
0: No tu vaši.
1: Ale tu můj, jo. Tu vaši. Já ji řeknu celou, já mám čas, že já to řeknu od začátku, komplet. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já si přeci zase nemůžu lehnout do postele. Jo, to mám někde napsaný, tady to mám. Vážení přátelé, loučení. Báseň ode mne. To není ono. Potvrzení, že jsem normální. Tady to mám. Vážení přátelé, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte lidi hned činží. Taky není ono. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Ode dejd. Ode dejd. Blbý písmo tohle. Odejda. Ne, dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschránou.
2: Počkejte, pojďte obrátit list. Jak se dostal Jirka Šmicr do filmu k tobě, do postřižin?
3: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, vy jste hráli na Žižkově ještě s Žilným studiem.
4: S
3: Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale... Jako zaujala mě výrazná osobnost.
4: Jirkova.
3: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Na tom není nic. To je prostě, znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
5: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch postřiženách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vašariu, nebylo to tak?
3: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi, nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, jestli to dá dohromady, a pak jediný člověk, s kým byly problémy, jestli byl ty.
6: Maminka jde poprvé s Pepíčkem do zoologické zahrady, že? A vejdou do té zoologické zahrady a Pepíček říká, maminko, tady vpravo za tím sklem to už jsou opice. On říká, ne, to je teprve paní pokladní, že? Tak je... Kdysi chudák ženská konečně trochu odpočine od mytí nádobí, když přivezou uhlí, že? Tak to je... Babsi jsou na veterině, že? Baví se spolu a ten druhý se ptá, co tam dělám. A on říká, no já jsem tady na kastraci. A jsem obskočil dvě čistokrevný feny, že? A pán už se naštval a dává mě vykastrovat. A zase on se ptá toho druhého, proč jsi tady ty? A říká, no něco podobný. A představ si, já jsem byl doma sám s paničkou, že? Panička takhle přikládala do krbu. No prostě jsem ji obtěžoval. On říká, taky na kastraci, ne na obrušování drápků. Pan Roubíček přijde do společnosti se svou abnormálně obézní ženou, že, a představuje jí společnosti, říká, to je moje žena Sára, tam, kde má brož, tam je předek, že. Znáte tu anekdotu, jak ten lupič je v té vile, že jo, loupí tam, krade peníze, šperky, zlato, a najednou slyší hlas, Ježíš tě vidí, Ježíš tě vidí, selekne, vlítne vedle do místnosti, že, a tam nic, jo. Tak zase krade dál, vyřezává drahý obrazy, vybírá sejf, že bere šperky, zlato, že jo, a zase slyší hlas, Ježíš tě vidí, tak vletí do další místnosti a tam je v kleci papoušek, že, a říká, Ježíš tě vidí, a on říká, není kašlu, já není nevěřím, a papoušek říká, Ježíš tě vidí, Ježíš je pitbull, že, tak... Milionář sedí v tom luxusním báru, že? A tam je taky nějaká hrozně noblesní dáma, že? A on hrozně touží potom se s ní seznámit, tak vzkáže počišníkovi, jestli by si k ní nemohl přisednout a že jí za to dá 50 tisíc korun, že? A ona teda souhlasí, on tam přijde, baví se s ní a potom se trošku ještě víc osmělí a říká, madam, kdybych vám dal 100 tisíc korun, šla byste si se mnou zatančit? A on říká, no samozřejmě, tak si jdou zatančit, že? Pak se zase sednou a chvíli popíjejí, že? A on potom se ještě víc osmělí, říká, madam, kdybych vám dal 300 tisíc korun, šla byste se mnou nahoru na pokoj, a říká, no já teda půjdu, tak jdou, on jí dá 300 tisíc korun, že napíše šek, že, no a nechá tam přines šampaňské, popíjejí a pořád se nemůže osmělit a je nakonec přeci jenom to ze sebe dostane, říká, madam, nezapte se, já se musím zeptat, kolik bych vám musel dát, kdybyste se mnou teďka pomiloval, a říká, 200 jako každej, že. Pán je na rentgenu žaludku, že, a pak je v ordinaci a doktor mu ukazuje ten snímek a říká, člověče, vy máte v žaludku hodinky, nedělá vám to nějaký potíže? A říká, tak dělá, co si mě spolknu, tak se hrozně špatně natahujou. Kudá, kde do drogerie, že, a když přijde na řadu, tak chce 100 kondomů, že, a ta paní prodavačka se tam hrabe v regálech a nakonec přijde k pultu, říká, bohužel, pane, máme jenom 98. A on je takhle naštvaný, říká, no tak to sem dejte, ale zkazila jste mi víkend, že. Tak dámy se spolu baví o tom, jak trpí nespavosti, že, jak nemůžou večer vůbec usnout, a jedna druhé se ptá, prosím vás, madama, jak to teda děláte, abyste usnula, máte na to nějakou metodu? A ona říká, já počítám do 4. Říká, jenom do 4 a to usnete. No a někdy i do 4:30, že. Voják znásilní nějakou starou bábu v lese, že, a když je po všem, tak ta bába na něj řve, teď hned jdu do města, jdu na policii a tam oznámím, že jste mě 3x znásilnil. A on říká, no dovolte jenom jednou, no ty snad někam spěcháš, vojáčku. Znáte tu anekdotu, jak se potkají ty dva lékaři? Jeden druhému se svěřuje, pane kolego, já se vám musím k něčemu přiznat. Představte si, po 20 letech praxe jsem měl milostný poměr se svou pacientkou. A říkám, nic z toho nedělejte, to normálně jsme chlapi, že to se stává. A on říká, no já jsem zvěrolékař. Znáte to, jak ty dvě malé holky se baví, jedna druhý se ptá, myslím, že nevíš, co to je Lewis, já nevím, asi nějaký velký autobus, protože moje starší sekra říkala, že v tom jede celá vesnice. Pán je v psychiatrické léčebně, protože má utkvělou představu, že je žížala, že ho zežere kos, že tak ho tam léčej asi rok a pak ho vyléčej, no a než ho propustí, tak ten ředitel toho ústavu mu dává ještě poslední kontrolní otázky, ptá se ho, jste žížala nebo člověk, on říká člověk, takže už jste opravdu člověk, jak se jmenujete? Novák, nejste žížela, ne, nejsem žížela, tak ještě takhle párkrát jsou zeptáno, pak odcházej, že ten ředitel ho doprovází až k vrátnici a najednou před tou vrátnicí ten pan Novák zezelená, začne se klepat a začne křičet hruzou, protože tam před ním na zemi sedí kos, že a ten ředitel na ně řve, Ježišmarja, teď přece víte, že nejste žížela, že jste pan Novák, no já to vím, ale ten kos to neví, že? Malý civilista, malý Pepíček, že stojí u odkrytého kanálu, že a pláče a přijde k němu policajt, ptá se, co se ti stalo, spadnul mi do kanálu chleba, s máslem, ne s bráchou.

Jak jsem se zklamal v ženách. Ve styku se ženami jsem nikdy nepatřil mezi smělce. Ačkoliv jako dámský kadeřník jsem měl dostatek příležitostí k důvěrným dotykům, nikdy jsem svého postavení nezneužil. To kolega Backstein, co pracuje na vedlejším křesle, schválně hází dámám sponky do výstřihu a lišácky nabízí pomoc při výlovu. Minulý týden šel dokonce tak daleko, že zažádal o přiložení na pedikúru, aby si užil tvaru dámské nožky. Nechápu takové muže a často je tvrdě kritizuji v časopise pražských kadeřníků Pitralon. V posledním čísle jsem dokonale zesměšnil chlípného Backsteina těmito verši. Tímto dávám na vědomost pracovníkům hygien, že jeden z nás, a sice Backstein, je nemravná bestie. Pravda, těmito verši jsem sice Backsteina zesměšnil před svým otcem, mnichem z Emmaus, ale jeho popularitě jsem příliš neublížil. U křesla se mu tvořila fronta pohledních ženštin, zatímco na moji sesličku usedli za den sotva dvě stařeny a poručili si vystužit drdol zápalkami. Mrzelo mě to, ale v boji s Backsteinem jsem nepolevil. Decentně jsem své zákaznice obsloužil a zaslal do Pitralonu další úderné verše. Zatímco holiči v službách jsou pilní, Backstein práci odbývá a veřejně smilní. Ani po této kritice neopadl zájem o Backsteina. Spíše naopak. Backstein teď i vystužoval a já zatím v krámku poklízl spadlý vlas, leštil okna a rovnal hřebeny podle počtu zubů. Ale jednou se i na mne popelku holírny usmálo štěstí. Dveře cinkly a vešla dáma. Moderní šatky, okojí skrné a postava, jak z učebnice anatomie. Dáma si ho však ani nevšimla a elegantně se zasunula na moje křeslo. Celá holírna stichla. Backstein se křečovitě usmál do zrcadla a prstíkem nervozně vyťukával na břitvu sambu: pojď blíž, děvčátko, útle. Ale všechno bylo marné. Dáma seděla pevně vklíněna. Backstein poznal, že prohrál. Zarazil sambu a vytěl mi mastný políček. Nestradil jsem ducha přítomnost a vrazil mu do nosní dírky štětku na holení, do druhé pak kamenec. Povolili mu nervy a šel po mně břitvou. Mistrně jsem uhnul. Cítil jsem, že přítomné dámy jsou už zcela na mé straně. Jedna dokonce nastavila Backsteinovi nohu. Děkuji, slečno, zvolal jsem rychle, ale vyřídím to zprosťáka sám. Backstein se na mě znovu vrhl. Metl se mu do tváře trochu šamponové pěny, aby ho poškádlil. Dámy začaly tleskat. Kvído, kvído. Backstein zrudl a sáhl k poslednímu trumfu. Roztočil nad hlavou 100kilovou pokladní a mrštil ji po mně. Jemně jsem tu ženu zachytil a vrátil do původní polohy, to jest kolmo k zemi. Řekl jsem, promiňte, Backstein se neumí chovat. A dámy opět zapláceli mému gentlemanství. Backstein se zdál vyřízen. Snažil se mě ještě sice zasáhnout výkladní skříní, ale jedna z dam, zřejmě Slovenka, mu nasypala hrachu pod nohy a Backstein se sesul jako lavina. Poznal jsem, že je hotov. Vstal a sykl. Dobrá, jsi silnější, ale vyřídíme si to po odborářské linii. Vyšel z krámu a zamířil k domu odboru. Já jsem zatím vychutnával laskání dam. Až večer, když jsem stahoval roletu, byl krámek prázdný. Pouze v ruce mě hřál lísteček s adresou mé krásné zákaznice. Políbil jsem jemně ty úchvatné řádky. Carmen Buštová, Praha 7, jateční 66. Ano,
Byla to láska na první pohled. Letěl jsem domů, odložil oděv z kanafasu, oblékl sváteční bavlněné šatky a nasadil si elegantní žlutý klobouk z kopřiv i přídečky, jak se na kavalíra sluší. Cítil jsem se dobře. Na těle mě hřálo kvalitní bílé jegrovo prádlo s vlasem dovnitř a široké šle dodávaly pocit jistoty. Také společenské boty z azbestu a filcu, které jsem náhodně levně získal v hospodě od jistého Moučky za 6 piv a 500 korun, mi seděli, jak se patří. Dokonce i jemně vrzali a lidé slyšeli, že jde lev salonu. Ano, takto vybraně, vyšňořen, vkročil jsem požádat rodiče své vyvolené o poženání k sňatku. Nesl jsem sebou v dřevěné kasíce 30 000 korun, urvaných od úst na diškrecích za léta mé služby, protože Carmen věděla o hezkém nábytečku a družstevní klíčce. Při jízdě do Prahy 7 došlo k jakési trapné příhodě, které jsem nerozuměl. Lidé si šuškali, ukazovali na můj kožešinový štucel z nevydělané zaječiny, kterém jsem si hřál ruce, abych nepodal tkánovi ledovou ruku, a několikrát padlo slovo kotce. No, asi mi záviděli. Jateční ulici jsem dlouho nemohl najít. Špatně jsem se v tom zápachu orientoval. Konečně jsem stanul před hliněným domkem s číslem 66. V rychlosti jsem azbest na botách přileštil kapesníkem a zazvonil. Co je, vejde? Ozval se velmi hluboký hlas, možná nejhlubší, co znám. Ze tmy se vynořil tlustý muž ve spodkách. Oslovil jsem ho. Sluho, bydlí zde pan Bořt? To jsem já, mladíku, řekl tlustoch a otevřel vrátka břichem. Trochu mě to překvapilo. Přestože Carmen o svých rodičích nehovořila, představoval jsem si alespoň trochu lidsky. Co chceš, paňáco? Dechl mi tchán výpady rumu do tváře. Jsem snoubenec vaší dcery Carmen, vykoktal jsem ze sebe a smekl zdvořil kopřivák. Bořt zjel. To je jiná, pojďte dál. Pak už to šlo rychle. Ještě jsem stačil zahlédnout paní Buštovou v páře unecek, vybraně ji pozdravit a nastala tma. Někdo mi diskl hrdlo a jiná ruka, rozhodně ne moje, mi vytrhla kasičku s úsporami. Pak jsem musel odevzdat kopřivák, lněné šatky i boty azbestovky od jistého Moučky. K ránu jsem se probudil na bískovišti u Vltavy. Srovnal jsem si všechno v hlavě. Moje ztráta činila něco kolem 30 000 korun, nepočítaje v to kopřivák a botky. To tak nenecháš, kvídom stiteli, řekl jsem si a běžel jako kolouch do Jateční ulice. Ku podivu, domek číslo 66 nikde nebyl, i když jsem požádal o radu okrskáře. Znovu jsem si o tom zapřemýšlel a pak jsem pochopil, že jsem se asi stal obětí podvodu nějaké povětrné holky. A dobře mi tak. Ženy nejsou pro mne. Popelku holírny. Ženy patří Don Juanům, ženy patří Bachsteinům.

0: Dobrý večer. Já se musím předem omluvit, že nebudu dělat pro sebe tak typická rozmáchlá gesta, protože se mi stala taková věc, že když udělám rozmáchlejší gesto, tak se mi nevrací sako. A to jsem zhubnul. Bylo to horší. Já tam to sako ani nedostal jednu dobu. Na to, aby se vrátilo. Ale to je, tomu se říká obezita nevinných. Já už jsem se tak narodil. Říkala kdysi nebožka paní Šajnflugová Olinka Bohouškovi Záhorskému, svýmu kolegovi. Povídá Bohoušku, čím to je, že když tě pozoruju, tak buď jíš, nebo o jídle mluvíš, nebo na žrádlo myslíš. A seš furt jako lund. Co já se natrápím, co já si navymýšlím, jídel, aby byla výživná, vydatná a abych nepřibírala. A podívej se na mě. Ale je v tom něco nespravedlivého. Jestli já když jím, tak se do mě dostává falešný vzduch, povídala. Protože já jsem jednou udělal takový pokus, že jsem po koupání v lehkém odváženém župánku vstoupila na váhu, ta ukázala 60 kg. Vzala jsem z blízkého stolečku předem odváženého buřta, který měl 5 deka, váha ukázala 60 kg a 5 deka. Na váze jsem buřt snědla, váha ukázala 63. To je můj případ. Já říkám, já jsem trošku zhubnul, pač jsem byl hospitalizován. To nemá s hospodou nic společného. I když já jsem si to taky původně myslel. Já jsem až zajásal, když lékař říkal, budete hospitalizován. Já jsem pár, no ale já už jsem dlouho nepil, abych to ještě uměl. No, tak jsem takovej trošičku nesvůj. A hlavně se koukám, je tu někde pan Efa? Tak je to v pořádku. To bylo ještě v doba, kdy televize byla v plenkách a ta obrazovka dělala psí kusy. Hned se to celý zvarhankovatilo, hned to poskočilo sem, hned tam, hned se pokroutil obraz. A my dělali nějaký voice band, asi 15 tam bylo na obrazovce, naši na to koukali. Pořád normálně a najednou ten obraz se šíleně pokroutil. Vy tam, ty, takhle vypadali a Karlíka to vyrovnalo. A náš dědeček povídá. Náš děda povídá, deklamujou všichni pěkně, ale jaký ten Efa je fešák. To bych mohl o komkoli. Tady Jirka Líru je spořílek, furt nic nemaj ale. Já nespořím a taky ne, to máte praště jak uhoď. Jirka Líru jednou měl jen takovou malinkou pauzičku, tak si zašel nahoru do toho bife Lucerna, kde se jí jen tak na stojačku a tak v rychlosti, aby nemusel stát frontu, nevzal si takovej ten tácek, který přesně pasuje, takže každý má svý místo, je to do konusu trošičku, tam jdete a prostě od zákusku, od předkrmu až po já nevím co saláty si všecko nabíráte, pak vám to paní pokladní spočítá a vy jdete, zasunete se a papáte, máte zajištěný svý zasunovadlo tam. Protože on tam byl známý, tak si jen takhle projel ten světelný jídelníček a asi, ježiš, tamhle bublanina se třešněma povídá. To je zdraví, no hlavně no to stojí korunu 20. To jsou padaný třešně. No a teď kolik může stát bublání, to já nemám. A tak tam ta kouká, povídá, ty prodavače, slyšel, prosím vás, já jsem zdíval, ona pohá, já vás znám, pane, pohá, já mám jen takovou kratičkou pauzu, abych teda nemusel tohle, ona pohá, teď vy máte vždycky jen krátkou pauzu, co mě furt to vymlouváte, nebo co, co chcete, on pohá tu bublaninu se třešněma. Tak mu to podala a pač měl jen ten talíř, zaplatil to samozřejmě. Korunu 30 dal dokonce. A tak se nemusel zasouvat do toho zasouvadla a zasunul se mezi dva pojídající občany proti nějakému důchodci. A jak začal jíst tu bublaninu, tak ho zaujal ten důchodce proti němu, který měl nějakou sekanou na smetaně s knedlíkem a co sousto to dělá. Ten Lirpa, co si to dává, děde, když mu to nechutná. A je tak, najednou ten děda opravdu praštil příborem a šel pryč. A to Jirkovi Lírovi přišlo právě vhod, protože už měl plnou hubu třešní, on neměl ten tácek, neměl to kam dávat, tak začal plývat do toho opuštěného talíře, do té sekaný na směna. A v tom stvrdnul! Ten děda se vracel s malým pívem! Proto... Proto mu to nelezlo a šklebil se, protože neměl čím zapíjet. A tak zase pro změnu Lírhonem zahodil, přestože mu to chutnalo, ten svůj příbor a koukal nešťastně přes výkladní skříň, jak ten dědek se nestačí divit, že má vsekaný pesky ze třešní. Ha! Jirka Sováku, to je zas takovej, to je vlastně takovej náš první černý humorista. Ha! No a tak prostě ten Sovák tam startoval, měl Z-ku, 14-ku, myslím, že to byla u Barandova, teď abych já nemusel čekat na ten produkční nějaký vůz, tak utíkám, pán Jirko, prosím tě, já potřebuji na představení vůz nikde, mohl bys mě svíct do pravý vompa. A tebe? Ty bys nechlastal, tak už mohl mít dva takovýhle vozy. Já pám, jo, nechlastal, ty víš co, já mám děti, člověče, jak se můžu zmůst na takový vůz. A on pá, máš hodně dětí, tak ať tě nosej. Ha! A ujel mi. A dneska už černý humor, to už normálně frčí. Tatínek Petra Kostky ležel ve špitále a leželi na pokoji asi 7 pacientů. Leželi, povídali si, když se otevřeli dveře. A tam zřízenec vezl novýho pacienta, nějakého dědečka, který křičel: a už je konec, povídá. Co s tebou bude, žovka? Člověk si pořídí na starý kole na mladou ženu. Podívej, kam mě šouplí. Na 10 sem dávají ty, kterým už není pomoci. Do prdele, to je nespravedlivé. Tak koukaj, začnou z toho bobtnat, rudnout, některým praskají štichy a pak pájí: jděte s tím, dětku, už do háje, co tady tak hulákáte, jaká pak desítka, teď se podívejte, tady je samej slepák, tamhle, ten jde zítra domů, já pozítří, ten má něco s patou, kde pak, ty, co kterým už není pomoci, dávají na 15. Buďte rád, že jste tady. Za pár dnů budete jako pešák a pete domů. Pa, jen si vám můžu věřit, paž žofinka je taková, to je paž. No samozřejmě. Ty lidi, kterým není pomoci, dávají na 15. A vy jste na 10. V tom tam přišla sestra pa dětku, kam vás strčili, patříte na 15. Jo! To je ovšem trošku černý humor, o tom já jsem nechtěl. No ale já jsem tady kvůli něčemu jinému. Já tady mám vyprávět, jak jsem se dopracoval k tomuto postavení. Začít tak někdy od první třídy. Celá naše rodina pytlačila, u nás byly hluboký lesy. Ale skoro žádná zvěř, takže jsme se skoro vystříleli. Můj dědeček se na pytlačení potom vykašlal a stal se písmákem. Naučil se psát a stal se písmákem. Ne, že mě chtěl pytlačit, ale jemu se normálně zasek náboj v laufu, na novou flintu nebylo, tak se stal písmákem. No takže o to jako by nešlo, ale já jsem hned od první třídy začal mít, nevím proč, dvojky z mravů. To se vám směje. Jenomže já měl velice steplý otce a ten jenom jsem přišel domů, řekl z mravu, já řekl dvě a už tě řezal. Já mám taky největší svalí na prdelce. Já bych si zasloužil i mimikry, abych zmizel v houští, ale to se mi nepodařilo. Já nevím, čím to bylo, já jsem zas takový výjimečný rošťák nebyl, prosím pěkně. Ale tak jsem si myslel, jestli paní učitelka Hulová, když dlouho psala furt ty jedničky, to je fádní, si řekla, teď si pro změnu hezky vykrouhnu dvojku. A ono to vždycky padlo na mě. A tak já byl řezaný a řezaný a řezaný. Já pám, tatínku, prosím vás, teď tam mám taky ještě nějaký jiný známky za učení a on pá nezajímá. To by bylo, abys v zemi, kde taky působil Komenský, byl blbec. Ale chování, to je důležitý. A teď si představte, já jednou přinesl domů trojku z mravu. Já se třás. Já neměl vůbec chutit domů, já měl chuť utíct. To bylo tak. Já jsem se z ničeho nic, z takových těch jirásků a tohle dostal najednou k poezii. K andalůské poezii, to je velice zkratkovitá, výstižná poezie. Milostná poezie, ta mě zaujala. Tam říká dívka chlapci: řekla jsem ti ne a ty jsi mi zbled. My přece nemůžem říct vám ano hned. Já pám, Já pám, holka, ty jsi to řekla. Tak se mi to líbilo, že to je, že s tím nezdržuje, rozumíte? Někdo by recitoval tohle to, ten tam. A jak jsem tak seděl a koukám, v sousední zahrádce se špacírovala Maruška od růžičku, tak na útržek papíru jsem napsal něco podobného. Proč tě řekneš Aňo, Máňo? Jenomže já chodil do třídy s děvčatama, mezi náma byla Přesličková. taková ani ryba, ani rak. Byla si o 3 roky starší jako my, nevím z jakých důvodů chodila s náma. Ona měla ohromnou sílu, nebyla nějak zvláštních tvarů, ale měla svaly. To potom přejde později úplně jinam. A teď ta holka, ta nás všecky přebila, ta nám nastražovala pasti nejklukovatější, víte. A jedinej já první jsem očíhnul, že by se tam eventuálně někdy něco mohlo vyvinout a začal jsem ji milovat. Udělal jsem dobře, protože potom v trcí to skáču se objevilo, že jsem to jedinej očích. Ta byla tak vnadná, že jednou, když jeden profesor zapomněl třídní knihu na stole a my tam běželi a každý si četl o sobě ty poznámky, jsme u Přesličkový četli, že v hodině tělocviku visela tak podivně na kolovadle, že více vyspělí žáci přestávali cvičit a méně vyspělí je udiveně pozorovali. A tahle Přeslíčková, jak tak seděla, já brunátněl a napsal jsem na rub sešitu. Ty hezký holky jako ptáci jsou, přilétnou jarem, létem odlétnou a srdce moje pláče, naříká. Proč, Přesličková, nemiluješ menšíka? Ta to dodnes neví. To uvízlo u profesorky nebo učitelky Hulový. Ta řekla, sprosťák, vyvrhel, nemrava, já dostal tu 3 z mravu. Teď si představte, co? Byl jsem řezaný za 2, že víc už to nešlo. Pám, to mě táta vodělá kulometem nejméně. To, že jsme ho neměli, jemu nevadilo. Ha! A já tak jdu, celý zničený, spocený, tatínek mě zmerčil a povídá, co neseš? Zas máš 2 z mravu? Já pám, tentokrát ne, tatínku. Ba, vidíš, že když chceš, že to jde? Ha! Maminka uvařila dort, tatínek upek polívku a bylo nám všem veselo. Těšilo mě.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Jak jsem robil dortu? V receptu psali, že takú dortu zvládne aj začátečník v kuchyni, bo není třeba vahy ani podobných capin, tož to mě celkem povzbudilo do roboty. Začal jsem vajcami. Oddělte žloutky od bílku, psalo se tam. Tož to se snadno řekne, ale jak? Vzpomněl jsem si, jak to robila mama, a jebnul jsem vajcem o okraj hrnka, vajco aj ze skořapku bylo v hrnku. Akorát, že ten hrnek stál na kraju linky a tak chvíľu dumal, a potom se odebral parakotoulem k zemi. Dumal jsem, jak ten žabý hlen ze střepami dostať z lina pryč. Ale potom jsem obětoval starou košulu, co jsem stejně chtěl vyhodit. Ještě, že jsem těch vajec koupil celé plato, bo to asi nebude až taká hračka. Vzal jsem další vajco a zkusil to menší silu. To už bylo lepší. Ale jak jsem se snažil odervať obě půlky od sebe, hruplo mi a šlo celé do druhého hrnka. Kurec, palec po 10 minutách a 8 zdrbaných vajcach se mi konečně podařilo rozebrat vajco na 3 díly. Akurát mě celkem nasralo, že jsem to neměl kaj dát, bo ten hrnek byl plný tých nepodárků, tož chvíľu jsem balancoval a hledal třetí ruku. Nenašel jsem, tož jsem ramenem na třetí pokus otevřel vrchní dveře linky, pískem vzal nejbližší čistý hrnek a přitím dával bacha, abych to rozdělené vajco nevylel ze skořápek. Jak jsem pomaly před stolem robil dřeb, hlavu vytočenu, abych ten hrnek piskem správně postavil a ruky měl furt vodorovně, v duchu jsem si postěžoval, že to vaření je dřina jak cip. Paru takých vaření a mám svaly jak Jarmila Kratochvílova, jak ještě lítala za kocem Bobu po vítkovickým tartanu. Potom už jsem celkem zkušeně rozložil 3 další vajca na bílky a žlutky. Z bílku ušleháte sníh. Tož to jsem viděl u mami robiť šlehačem. Ale ten já nemám. Tož jsem to zrobil vidličku. Šlehal jsem jak kombajn s motorem ze stíhačky, ale sníh to furt nepřipomínalo. Tož jsem ještě zrychlil a nakonec to aspoň trochu zbělalo. Jak mám utřeť žlutky s cukrem, se v navodu detailně nerozebíralo, tuž jsem to enem slel do kupy a Michal, až se cukr rozpustil. Zkusil jsem a nechutnalo to zlé. Připomínalo mi to, jak mi mama jako malému Harantovi dávala zkusit, jak pekla. Včil jsem měl vmíchať tuhý sníh do těch smíchaných žlutků. Kurec, jak tuhý! Čemu to nenapsali na počátku? Vlel jsem tu bílou břečku podobnou tému, co je venku na cestě, jak vyjedu sypače, do žlutku a pořádně promíchal. Na co tuhý sníh? Však to musí stačit. Přesypal jsem 6 lžiček polohrubé muky a hrdě si prohlednul budoucí dortu. V duchu jsem se pochválil, že ještě paru vaření a budu tak dobrý, jak ten fajný kuchník Jamie Olivier, co na něho čumím na kabelovce, jak se cpu chlebem z paštíku. Další větu mě ale na vod zaskočil. Směs nalejete do formy vysypané hrubou muku. Do tupy kajavému formu. Že bych ju zašel koupit, to nepřipadá v úvahu. Přece nevyhodím další chechtaky na cosik, co už v životě nebudu potřebovat. Kastrol, kastrol, kulaté to je a jak to pořádně vymažu maslem, tuž to musíš vyklepnout. A jak to bude upečené? Dole v lince jsem našel ještě jeden starý hrnec od mami, co měl dobrou velikost, ale jakési divné věci na dně. Chtěl jsem to vyslat alobalem, bo kdo by se s tím drhnul, ale potom jsem se to rozmyslel, bo by to mohlo smrdět po gulašu. Či co to bylo, to zeleno-modré na dně navíc, kaj bych vzal alobal. Radši jsem vzal hrnec od špaget, aspoň bude dorta velká. Vymazal jsem maslem a nasypal tam muku, ještě že jsem vzal všechny 3 druhy. Nalil jsem tam tu kašu a přečítal se v navodě, že to mám bechnout do rozehraté truby. Kurní šopa, příště se navod přečítám pořádně celý a vícekrát a možná i pospadku. Zapalil jsem trubu naplno a šel se projít po kvartiře, abych se uklidnil. Za 4 hodiny už byla žhava jak vysoká pec před odpichem, tuž jsem tam bechnul dortu a nastavil si budík na 30 minut. V navode psali, že raz za čas se to má zkontrolovat pichnutím špilky. Jak jsem byl nervózní a furt pichal a pichal, tuž to nakonec vypadalo, jak by tam po hlavě spadnul ježek. Nebudu vás napínať. Z truby jsem vytáhnul cosik, co sice mělo barvu dorty. Pokud zprůměruju barvu na krajách a uprostředka. Ale bylo to stejně vysoké, jak ta vrstva té břečky, co jsem tam před 3/4 hodiny nalal. Tuž to by mě zajímalo, jak to podélně rozřežu na 3 stejné plata. Změřil jsem přesně hlubku bocem ze šuplery a plánovaný počet jsem snížil na 2. A to ještě v případě, že to půjde. Nechal jsem to vychladnout venku na římse a dal se slivku na povzbuzení. Za necelou hoďku a 6 slivek, to bylo chladné. Což jsem to zkusil vyklopit na talíř. A nic. Klepal jsem, ťukal, prosil, nadával a i vyhrožoval. Šparal jsem kolem okraju nožem, ale gůvno. Jak jsem byl vizavit vstekli, nakonec jsem s tím jebnul o talíř. Naraz to bylo vyřešené, jak tu centimetrovou placku podelně rozřežu, nadíli to ale nevím. Z dorty byla drobenka míchaná s porcelanem. Prokler jsem ty hyeny babi v robotě, rozkubal tu gazetu a jsi na vodem a šel spať. Ráno jsem se vzal snídaní do obývačky, bo v noci se nestal zázrak a žádná vila uklizečka nedorazila. Rovnoměrná vrstva muky pokryvala všecky stolky aj stůl. Sem tam kusek těsta nebo dorty, v dřezu halda bebechu, které jsem určitě nemohl všecké použít a na dně špagetového hrnca rany od kladiva. To mě ale nechalo klidným. Spokojně jsem žvikal kusky správné barvy, zapíjal to šlehačku, která to dílo měla dost dobyť a přitým přemýšlel, jak s tými ropuchami v robotě vydržím. Asi se nechám přivřet palu mezi 2 lokalky a nechám se posmíchat paru zastávek. Bo otřes mozku a ztráta paměti tato jistí.
1: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
2: Cože?
1: K vašim 80. narozeninám.
2: Jakých 80? Mně je teprve 70.
1: Ano, vaše lordstvo ráčilo zapomenout. Totiž trochu si zažertovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není liž pravda?
2: No, 1906, to jsem se narodil.
1: Ano, ano. A teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
2: 70.
1: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
2: Moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
1: No. No, tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
2: 3.
1: No, to snad ne. Hovoří se o 10, ba přímo o 100.
2: Ne, jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
1: Ano, ano, vaše lordstvo, já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky, zvířata.
2: 3 ženský.
1: No tak, vaše lordstvo, já se zeptám jinak, kolik tygrů jste ulovil?
2: Co to?
1: Kolik tygrů jste ulovil?
2: No tak asi tak 150.
1: Ano, ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama. Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže.
2: No, to se mi tak jednou přihodilo.
1: Ano. Výborně, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
2: No, to bylo jednou v červenci, asi tak před 30 lety. Najednou stál přede mnou, tygr. Tygr přede mnou, krásný exemplář.
1: Aha. A vy jste neměl pušku?
2: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No možná ještě mý.
1: Ano. A co se stalo potom?
2: Koukal na mě. Já na tygra.
1: Ano, ano.
2: Dlouho se žádný z nás nemohl pohnout. A potom náhle krve lačně rozvzletla mu a hrozně to zařval.
1: Zařval, ano.
2: A kráčil blíž a blíž.
1: Ano, blíž a blíž.
2: Blíž. Odsal jsem kluk do mě.
1: Do vás?
2: Ne, do mě, do země. Poulel v očima, chystal se skočit a pot.
1: Ano,
2: pot,
1: co? Ne, no,
2: potom.
1: Potom, co se stalo?
2: Potom. Ano? Potom skočil.
1: Skočil. Ježišmarja, a co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
2: Co to? No, co to?
1: Něco jste musel udělat.
2: No, jak on skočil?
1: Ano.
2: Tak jsem šel dál. Teda myslím k další kleci, tam byl papoušek.

Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Pač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést Únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím vraníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního míchaný brž zvěrolékař, který se chystá provést u koně rektoskopii. A pak tedy řekl,
Řetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomase a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepi už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem. Korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen Záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak ne velká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav té v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona a lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahle ta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepík tedy stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to. Vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řekl mu: Hlinomas ven, Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit.

Posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě. Všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, vyšli spokojeně domů a z toho si Pepi Glinomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii. Že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.

Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokr španěli, vlčáky, dogy, kočičkáři, kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Štajmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všecko takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale

Dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukanej, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat, dostal před takovými 15-20 let nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta a kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ten na tom platínku takovou. Já vím, jak se má, no rovně, že jet nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky, já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho firmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík primá nebo sekundán se mu ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je TP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrál to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP, víte, co to znamená? Šic se na něj podívala, povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn, a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli. Posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil, a říkal: poslyšte, mladý, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to Přemysl, víte, to byl kníže. Toho musíte hrát noblesně, pamatujte si. Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, on nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, tak to bradou na jevišti, a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Jen rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale,
tohleto a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, ti dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšel naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu, hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pánbu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše, co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodný čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

Vypravický fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny, sem hodiny, tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jaksi v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Jánka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětě ně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pak to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec, který to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny, dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, přijdete na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté pre 10 osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec ven. Já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo jste mi to urobili, veď jsem vám hovoril, pekně sa ukloniť a povětě, milostivá paní, už je presraté. No vidíte, já už jsem taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem, takovým, jako měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle a povídá, díval jsi se včera na televizi? Jo, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režíruje to Tain, je to takovej v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek. Jak ono... No, to je jedno, ono... Oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková tyštěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor! On se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Tlučhoř, ale to sem teď nepatří. To byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška. Já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řek, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu,
Ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam. Ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru. A on si dal syčák takhle hnátu na nápovědní voudu. A zaspíval, líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle. Diletářky to vomývali Kolínskou. On tu árii musel opakovat 6krát. Já přišel domů místo v 11 ve 1:45. Fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.

Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem. I ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byl to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích. A Stáňa Neumann, tehdy asi 55-letý, si povzdechl. Kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70. jako ten Jirka. Na češ Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi, a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, povněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkával, loupal jako bušta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám trojmo. Ovšem pak onemocnila runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku Radusova dědečka, chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borčů, dozovaně jet, aby pozvol na datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali. A říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. A pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál první Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko, nebo jenom na jednotlivý fráze. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jadou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono.
On většinou vtipu na sebe předcházel. Člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu, a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ním. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti. A přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11, Praha 1, Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořálky. Když jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židleš, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, něj totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: jak jsme prosazovali kulturu. Dne 20. dubna jsme se na Národním výboru usnesli, že máme málo kultury. Harmonikář Veverka dochází do hospody nepravidelně a když konečně přijde, repertoár má nevalný. Jinak je ve vesnici mrtvo. Písmák a kronikář Valášek se vzdal funkce řka, že ho nebaví psát pořád o nesplněných dodávkách v živočišné výrobě. Vezmeme-li v úvahu to, že obecní knihovna o žních vyhořela se všemi 6 svazky a dramatický soubor Mistr Mošna se vyvraždil při 5. repríze hry Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové, kdy podlehl ve 3. jednání sugestivnímu kouzlu básníkova slova, není situace v naší obci zrovna růžová. Vždyť ani pouť u nás nedržíme od té doby, co se s tajemníkem Kloudou utrhla sedačka řetízkového kolotoče. A proto jsme my mladí vzali věc do svých rukou. Základem kultury je divadlo, hřímal na schůzi Béďa Kerten, syn Hostinského. To jsme odhlasovali. Pak jsme také odhlasovali obnovení spolku Mistr Mošna, ovšem pod novým jménem Soudruh Mošna. Zároveň jsme si slíbili, že se nikdy nevyvraždíme. Poté jsme místním rozhlasem vyhlásili konkurs na herce, zpěváky a tanečníky na sobotu do Sokolovny. Ke konkurzu nepřišel nikdo. A proto jsme se rozhodli jít na to jinak. Když nepřijde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi, řekl svazák Hustoles, který si dopisoval s tureckým chlapcem Alím. Obešli jsme všechny mladší občany obce a hned na zápraží kladli otázky tohoto druhu. Soudruhu, cože se doma ukrýváš, když venku duní život? Proč nejdeš mezi nás? Nemáš černou minulost? Neuhodili jsme hřebík na hlavičku? Chceš na široko rozchodnou nebo do divadla? Každý z tázaných pronesl několik vzletných slov o významu široko rozchodné trati a pak zašeptal, že by radši do divadla. Mezitím bez pobízení zaplatil příspěvky do roku 1970. Nastala ovšem jiná potíž. Co hrát? Ukázalo se, že někteří soudruzi tápou v dramaturgii a zaostávají. Přáli si cvičit zastaralé operetky, večery z pivních anekdot a jiné zprostárničky. Pouze dojička Lída Mastná projevila nevšední iniciativu a sepsala pro náš soubor veršované drama Odpolední masáž Vemena. Hru jsme přijali ze zájmem. Zvláště nás zaujaly jadrné rýmy jako ona, odpoledne nemám čas, čeká mě Vemena masáž. On, zas, zda si vůbec mého srdce ždáš. Ona, miláčku můj, jistě ždám, jen co v chlévě vykydám. On zlobí se, tedy kydej si, jinou najdu si. A tak dále až ke šťastnému závěru, kdy vypravěč nejlépe předseda JZD recituje. A jejich ruce propleteny spočinuly na Vemeni. Po literární stránce tedy byla hra schválena a rozhodli jsme se ji inscenovat. Ale když autorka při zkouškách trvala tvrdě na realistickém stvárnění a přihnala na jeviště stádo krav, byli jsme nuceni od premiéry upustit. Nechtěně jsme tím dali další injekci našemu kulturnímu životu, neboť dojička Lída Mastná založila vlastní divadelní spolek Dojnice, s nímž provozovala svou prvotinu v přírodním divadle a odbyla si tak během představení i pastvu. My ostatní jsme se rozhodli zanechat klasického divadla a obrátit pozornost agitačním formám práce. Je u nás mnoho zápecníků, kteří nevytáhnou paty ze stavení, rozčiloval se Kerten. Nezúčastní se společenských radovánek, kulturu nechávají bez povšimnutí. Za těmi jděte, soudruzi, a na dvorku zapějte, v předsíni báseň nasaďte a v kuchyni satyrou polechtejte. A ti, kdož by rádi kulturu pěstovali, ale nemohou, výminkáři, zasloužili občané, slovem básníkovým stáří potěšte. A tak jsme se rozběhli po chalupách. Měl jsem to štěstí, že jsem se dostal do úderky s půvabnou Vendulkou Kadrabovou a všeumělcem Edou Maudrem, jež byl k nezaplacení. Imitoval nenapodobitelně Jardu Štercla, polikal žiletky, hrál na pilu a jednou na čajích v sousedství snědl za 10 korunů i chlupatou housenku. Jiné úderky na tom byly o hodně hůř. Skupina němého Józy byla nucena omezovat se na pantomimické scénky a kreslené vtipy. Také úderka trafikantky Vajglové nebyla na výši a musela si udržet popularitu lechtivými náznaky. A takto vyzbrojeny rozjeli se úderky po svých trasách. Naše skupina, jakožto nejvyspělejší, dostala za úkol získat pro kulturu zbylé živnostníky a soukromníky okresu. Nezačali jsme špatně. Rolník Žežiba nás častoval oukropem a prosil, abychom zase táhli, že má nemocnou ženu. Stařenka Polešovská nás přijala neobyčejně vlídně. Mluvené slovo a zpěv však v půli přerušila, řkouc, že v mládí také chodila žebrotou, ale nemusela to za nic skrývat. Eda se jí snažil zaujmout polknutím žiletky, ale babička pravila, proč tolik námahy za trochu polévky, panáčku? Dala nám staré šaty po dědovi a vyprovodila nás na zápraží. Měli jsme s Vendulkou co dělat, abychom přemluvili Edu k dalším kulturním útokům. Ale raději jsme měli dát na jeho námitky a k řezníkovi Bílkovi nejít. Již při úvodní básni, ve které jsme nabádali, aby řezníci nešidili, se totiž netvářil přívětivě a dál si hleděl krkovičky. A když uslyšel verš, vy řezníci, zápecníci, co děláte, že brigády odmítáte, vzal váhu a beze slova ji mrštil. Pochopili jsme, že se mu náš program nelíbí, ale nevěděli jsme proč. Vidouce, že bere do obou rukou řeznickou sekeru a bytě s ní točí, odešli jsme výkladem. Běželi jsme na náměstí a nebyli jsme sami. Po silnici od mlýna se blížila úprkem skupina němého Józy, pantomimicky vyjadřujíc zděšení a hrůzu, neboť v těsném závěsu za nimi mlynář valil mlýnské kolo. A tak nejdál to s kulturou v naší vesnici dotáhla trafikantka Vajglová, která pomocí lechtivých náznaků přivedla svoji agitační skupinu až k profesionalitě. Získala angažmá v baru, kde vystupuje dodnes a k vesnici se nezná. A vzala to asi za správný konec. Sice nikoho nepřesvědčuje, ale za to vydělává.
1: V newyorském metru sedí Černoch a čte noviny. Vedle něj přisedne Žid. Nakoukne Černochovi přes rameno a vidí, že ty noviny jsou v hebrejštině. Zakroutí hlavou. Pane, to vám nestačí, že jste Černoch.
2: Dva souvěrci na lodi do Ameriky. Bouře, loď se začne potápět. Nebych. Panika, jeden z těch dvou sedí klidně na palubě, druhý zmateně pobíhá a vykřikuje. Oni nevidějí, co se tu děje. No a co by se tu mělo dít? Loď se potápí. No a? Je snad moje?
1: Majitel obchodu si zavolá svého pomocníka. Chci s vámi, pane Digreen, vážně promluvit.
2: Co se stalo, pane šéf?
1: Pracujete u mě 5 let a po celou dobu mě okrádáte.
2: Jak bych mohl?
1: Nepřerušujte mě. Nejméně 2 roky se zavíráte ve skladu s mou ženou.
2: Ale...
1: A teď jsem se dozvěděl, že jste přivedl do jiného stavu mou dceru. Varuji vás. Pane Digreen, nežeňte to k nejhoršímu.
2: Máš jít k šéfovi.
1: Ke kterému?
2: K seniorovi.
1: Fischerovi se stáhne žaludek, odkráčí do ředitelny, ale je obřadně přijat a usazen do křesla.
2: Neumím si, pane Fischer, představit, říká zakladatel firmy Simon a Simon, že by se naše firma mohla obejít bez vás.
1: O to Fischer vydechne blahem.
2: Od příštího měsíce se o to přesto pokusíme.

0: Zrychlený obchodní styk. Posíláme vám objednané zboží a fakturu splatnou do týdne. Zároveň předáváme celou záležitost našemu právnímu zástupci.
1: Lyonský zbohatlík, který konvertoval ke katolíkům, provází návštěvu po svém novém domě. Zde je naše jídelna, typický Biedermeier, zde ložnice ve stylu Ludvíka XVI, tu manželčin rokokový salonek. A toto, to je pokojík po mém otci. Vidím, přeruší její host. Předkřesťanská epocha.
0: Bankéř Strauss provází hosty svou vilou. Zde je hala, tady přijímací salon, vpravo moje pracovna, chlubí se, a v této velké jídelně může najednou stolovat, nedej bože, 50 hostů.
1: Nahum se dobře učil, je z něj zbožný a vzdělaný žid, ale zůstal chud. Náchod školu prolajdal, v synagoze ho jak těživ nikdo neviděl, ale kšeftuje tak úspěšně, že je nejbohatším mužem v obci. Jednou mu Nahum povídá, jak je to možné, že ty jsi tak zbohatl a já nemám pořád nic.
0: Jak chceš zbohatnout, když se v jednom kuse staráš o jiné a ne o sebe? Když pořád někoho podporuješ a poslední korunu dáš žebrákovi. Když chce našinec zbohatnout, musí být prvních 10 let svině.
1: No, dobře. Ale co pak?
0: No, pak se na to zvykne.
1: Věřitel píše dlužníkovi. Velectěný pane, kdo slíbil zaplatit do prvního? Vy. Kdo nedodržel slovo? Vy. Kdo je lump? Váš oddaný Jankl Nussbaum.

0: Mám soud. Potřeboval bych vědět, kdo je tu nejlepší advokát.
1: Feinberg, když je střízliv.
0: No, na toho nemám. A kdo je tu druhý nejlepší advokát?
1: Feinberg, když je opilý.
0: Policajt zadržel podezřelé individuum a sepisuje s ním protokol.
1: Jak se jmenujete?
0: Jakob Abeles.
1: Odkud?
0: Z Tarnopole.
1: Vaše zaměstnání?
0: Vetešník.
1: A vyznání?
0: Řekl jsem vám, že se jmenuji Jakob Abeles, že jsem vetešník a bydlím v Tarnopoli. To mám snad být buddhista?

0: Dámy a pánové, jistě vám neušlo, že jsem opět zde. Myslím v Československu. Jakožto pěvecká hvězda první velikosti, viditelná pouhým okem, jsem opustil narvané koncertní síně a muzik hóly západních metropolí, abych se zase mohl postavit do české fronty na přední hovězí. A hlavně, abych už měl konečně pokoj od takzvaného krásného pohlaví. Ne, že by u nás nebylo, to bych se neodvážil tvrdit, ale každopádně to naše české krásné pohlaví má na mužský sex appeal poněkud jiná měřítka. U nás se spíš kouká na dobrý vychování. A potom doma je doma, že ano. Dámy a pánové, vy si neumíte představit, co já jsem na západě zkusil se svým sex appealem. Já už vážně nevěděl, kam s ním. Po mně šly veškeré paní a dívky takovým způsobem, že jsem se vlastně k zpívání ani nedostal. To jsem jenom takhle přišel a už to v hledišti zašumělo. To už tak nějak má člověk v sobě, že ano. Já třeba jenom takhle otevřu oči, sex. Přihladím si takhle vlasy, sex. Hodím si takhle nohu přes nohu, tak křivka, dačte se všimnout, že ano? Sex. Ženský se na mě hrnou na jeviště, vemu nohy na ramena, sex. Já jsem taky bral honorář jako sextet. Několikrát jsem se pokusil se trochu odsexovat. Přišel jsem na pódium úplně upatlanej a měl jsem sobě 10 piv. No jo, jenomže moc často jsem si to taky dovolit nemohl, protože v Americe je pivo skoro stejně drahý jako u nás. Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex epílu zachovat aspoň ten epíl. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptýz.
1: Hlejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
0: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
2: Vážení přátelé, prosím, abyste nyní zachovali naprosté ticho a věnovali pečlivou pozornost zvukovému záznamu, který právě uslyšíte.
3: Tomáši, hned jsem zpátky. Musel jsem si někam odskočit.
2: Děkuji. Jistě rádi omluvíte sníženou kvalitu zvuku, když vám prozradím, že byl pořízen fonografem. Ano, pradědečkem gramofonu a magnetofonu fonografem. Hlas, který jste slyšeli, byl zachycen na tento váleček, který jsem objevil při exkurzi v bývalých laboratořích Tomáše Alvy Edisona v Menlo Parku, nyní Edisonově muzeu. Na pouzdře fonografového válečku je uvedeno datum nahrávky 17. říjen 1889 a označení Unknown Voice, neznámý hlas. Mohu vám s radostí oznámit, že se mi podařilo tento neznámý hlas identifikovat. Zjistil jsem totiž, že v době od července do listopadu onoho roku 1889 pracoval u Edisona kromě Jugoslávce Nikoli Tesly jediný Čech, Jára Cimrman. Proč tehdy zanechal Edisonovi vzkaz na zvukovém válečku, to bohužel nevíme. Patrně ve spěchu zapomněl, že Edison neumí česky. No ale díky tomu se lidstvu zachovala vzácná kuriozita. Autentický hlas Járy Cimrmana. No a není-li nám dopřáno spatřit mistrovu podobu, můžeme ho alespoň, byť jenom na okamžik, slyšet. Dopřejme si tedy neopakovatelný zážitek ještě jednou a poslechněme si mistrův hlas, tentokrát ovšem zpomaleně, abychom jej mohli plně vychutnat. Taky vás to vzalo, že? A prosím kolegu Šebánka, aby pokračoval.
4: K Cimrmanově činnosti v laboratořích Tomáše Alvy Edisona bych ještě rád poznamenal, že Jára také spolupracoval na vynálezu žárovky. Proto se také původně nazývala Járovka. Kromě toho se podílel i na řadě dalších vynálezů, nesoucích značku TAE, Thomas Alva Edison. Připomenu několik z nich. Dvojsměrná lokomotiva pro jízdu tam a zpátky. Využití ležících pacientů k pohonu dynama. Inovace pštrosů jako tažných ptáků. Kleště k přenášení žhavých meteoritů. Přenosná fotokomora umožňovala vyvolávání snímků za chodu. Vagón k vyklápění vagónu. odpalovací rampa na přípravu vagónů pro železniční neštěstí. Zimmermanův umělý pacient Krankenstein dokázal simulovat 67 různých nemocí, z toho 9 nakažlivých. Vedle něj pro srovnání je úplně zdravý člověk. To je víceúčelový tachometr. Kromě ujetých kilometrů ukazuje krevní tlak řidiče a hladinu bílkovin v jeho moči. A nafukovací kombinéza pro aviatiky. Předchůdce padáků. Kombinéza se během pádu sama nafoukla a zajišťovala měkký dopad. Na snímku je francouzský aviatik Marcel Paté, který tuto kombinézu vyzkoušel jako první. Při druhém pokusu jako poslední.
5: Dobré odpoledne.
6: Taky.
5: Malujete, koukám, co? No, v obraz, že jo? No, to vypadá jako naše vesnice. Ale já říkám naše, jako bych byla odsaď. Kdybyste mě potkal trošku upravenou, tak by vám bylo jasný, že jsem z Prahy. No jo, ale byste mě upravenou holt ještě nepotkal, že jo? No. My tady máme chalupu. Víte, krásnou. To je škoda, že ji odsud nevidíte, víte, protože jste si nevybral zrovna nejlepší místo, no. Ten kostelíček se vám moc nepoved. Ne. On má, bych řekla, takovou špičatější věžičku, no. Vy ale asi nebudete zasloužilej, víte.

0: No my máme totiž, to byste nevěřil, my máme doma šitusyho, víte? Velkýho, po dědečkovi, v rámu. Viděl jste někdy šitusyho? To sotva. Protože kdybyste znal šitusyho, tak byste ty vrbičky nemohl takhle odbejt. Teda, já mám ráda úprku. Víte? On má všechno veselý a takový jako v krojích, no. Viděl jste někdy úprku? To sotva. Protože kdybyste znal úprku, tak byste tady na té polní cestě namaloval takovou jako krojovanou družinu. A rozjařenou, no. A nebo třeba krojovaný pohřeb, víte? To by taky šlo, no. Teda, my úprku nemáme, víte? On ho dědek nesnášel, ale... Strejda Cyril ho má. A řekl, že ho odkáže naši Bláže. Víte, to je dcera. Viděl jste někdy dceru? Neviděl. Protože kdybyste znal dceru, Blážu naši, tak byste nemaloval Dolní Šiškovice, ale naši Blážu. No jo, moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte? Jakože je tak pěkně stavěná, no. Ale naše Bláža vám je jak od Mánesa, no. Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na týhletý louce udělal, co to děláte?
1: Já vás škrtím, milostivá paní.
0: No ale amatérsky, viděl jste někdy Otela? Kdybyste viděl Otela?
2: Další, prosím.
3: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
2: Ale víte, kam jdete?
3: No, že jste říkala.
2: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařena. Posaďte se.
3: Děkuji vám.
2: Tak co vás trápí?
3: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
2: S manželem?
3: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
2: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
3: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
2: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
3: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
2: Ve vašem věku? Hmm. Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
3: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
2: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
3: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtl. Pochopitelně až po svatbě.
2: Ale to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
3: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
2: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
3: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních...
2: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
3: Jenomže on na mě žádá i mechtle. Je to velmi temperamentní muž. Když se mu bráním a říkám, že to není slušné, koulí očima a křičí třesky, plesky. Možná, že mé názory jsou opravdu třesky. Ale plesky, pane doktore, plesky myslím ne.
2: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
3: Oh, to byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou

0: pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
1: Ale prosím, paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
0: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
1: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
0: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
1: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
0: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
1: Snad na cimpr campr.
0: O ne, ne, ne. Tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
1: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
0: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
1: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
0: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
1: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně hala bala.
2: Důchodce v garzonce choval 1000 krys, co vy na to?
3: No, to dneska není takový problém, to on lez dole, co schová. No, tak já jsem nějakou paní chovatelku v pořadu a ta neměla 1000, ale pár desítek potkanů doma.
2: Fakt?
3: Ano,
2: tak vy
3: říkala,
2: znáte osobně takovou osobu?
3: Ano, no tak to mohla řada lidí vidět a říkala, že jsou hrozně roztomilí a ráno, že se s nima pomazlí, počochní a pak jde do práce.
2: Co když se to přemnoží? Vleze to do kanalizace? Zaplaví to Prahu?
3: No to, oni jsou přemnožený permanentně, víte, čili tenhle problém už u potkanů a u myší nehrozí, že by se přemnožili. To se stalo už před stovkama let, čili tohle se není třeba nějak znervozňovat.
2: Zavřel byste takový sběratele do blázince?
3: No, to bych ještě nedělal. Záleží samozřejmě, jestli mu ty krysy nelezou oknama k sousedům a tak dále. Nechtěl bych ho mít jako souseda takovýho fajnšmekra na myši, ale s tím blázincem bych ještě počkal.
2: Byl všesokolský sled, co je na to?
3: Ano, 20 000 jich bylo a to je hezký.
2: Já si připadala jak na Spartakiádě a na 1. máje dohromady.
3: No tak Spartakiáda ostatně komunisti všechno možný pajcovali, akorát to vždycky zmrskali těma svýma názvama a s dědomrázovatělejma nápadama, ale tohle je hezká myšlenka a pro spoustu lidí, jak vidíte, do dneška atraktivní a zajímavá.
2: A byli tam i mladí lidi v jejich řadách.
3: No proč by tam nebyli taky?
2: No já byla překvapená, já si totiž myslela, že Sokol je něco jako klub důchodců.
3: No, tak to jenom proto, že jste taky vyrůstala v komunismu a nic o tom nevíte, to v žádném případě a tam je důležitý to heslo Kateřino, v zdravém těle zdravý duch. Když vidíte svýho ducha, vidíte sama, že byste měla cvičit od rána do večera.
2: Policie pokutuje neoprávněně. Co vy na to?
3: No počkejte, Kateřino, policie, myslíte za ty 3 kilometry nebo co větší rychlost?
2: No jasně.
3: No to není neoprávněně, ono je to ze zákona oprávněně vlastně, ale mně to přijde úplně debilní ta diskuze a přijde mně taky debilní, aby policajti dávali pokutu, když někdo jde 3 kilometry rychlejš. To je taková česká falešná vždycky přísnost, stejně jako je česká falešná hrdost. To jsou taky ty na přechodu, jak jdou hodinu a dávají vám najevo, že oni mají přednost a já si duchu říkám, no když tě přejedu, tak umřeš hrdej, hele. Ale umřeš. To je něco tak falešného a blbýho, že vlastně, abych řekl pravdu, to, že vás o 3 kilometry za rychlejší jízdu o 3 kilometry pokutujou, by mě tak jako nepřekvapovalo v jednotlivém případě. Jako to, že se pak dočtu, že se to děje často, že tady o tom bude diskuze, protože to ukazuje, jak nízká ještě úroveň té populace u nás je. To má být přece úplně samozřejmé, že 3, 5, já nevím, do 10 kilometrů, to u normálních lidí nehraje roli. To je jenom takovýhle zdivočelý psi z komunismu si na sebe vytáhnou bič a vzájemně se ohromně schutí tejraj.
2: Husák rozhodl odstraňovat přebytečné značky. Co vy na to?
3: Já bych je požádal, kdyby tak laskaví a udělali pořádný značení toho, co je třeba značit. Samotná akce odstraněme přebytečný značky mě přijde taková na hlavu. My jako neumíme značit, to s dovolením o tom jsem přesvědčený leta letoucí. Já zabloudím jenom doma. Já nikde v západní Evropě nezabloudím a doma jezdím s GPSkou a to je něco nesnesitelného. Čili tady jedete a hledáte kotěhulky a oni vám furt značejí Mnichov a Norimberg. Jo? A když hledáte Norimberg a Mnichov, tak píšou, že už budou Brčice, Prčice a Lívanice. Čili tady je určitá demence v tom značení a bylo by dobré, kdyby měři označili pořádně, co je potřeba značit a pak teprve odstraňovali přebytečné značky. A to nemluvím o tom, když je objížďka, opravy na silnici, kde chvíli jedete a máte zatažený vnitřnosti, protože nevíte sama hrůzou. Jsem v protisměru, v prosměru, nebo jsem někde úplně jinde a čekáte, co se proti vám objeví, jestli auto, vlak, protože tady je to značení, jak já říkám, podle principu, buď to tady znáš, anebo jsem volené jezdí.
2: Krokodýlí farma na Znojemsku. Co vy na to?
4: Jo, tam budou pysta krokodýly.
2: No má bejt, má bejt.
4: To na Znojemsku jde o to, aby najednou se nestráceli lidi ze Znojemska.
2: No právě, k čemu nám je krokodýlí farma?
3: No vám k ničemu, ale těm, co dělají tu farmu, kdyby nic jinýho, Kateřino, tak k radosti ochránců zvířat z nich budou dělat kabelky.
2: No to je ale dost neobvyklý podnikání, nemyslíte?
3: No tady krokodýl vůbec není k sehrání, čili to může být výborný podnikání.
2: A můžu si tam vykrmit taky krokodýla na kabelku a boty?
3: Můžete a na závěr vám dají jako poslední sousto mu dají vás třeba, to se na to musíte připravit. Řeknou a tu máš jednu blondýnu, krásný aligátůrku.
2: Klíšťata jsou už i ve městech. Co vy na to?
3: No tak já myslím, že ve městech klíšťata velmi rychle zahynou. Oni chudáci nevědí, kam přišli.
2: No počkejte, to jsou mrchy přizpůsobiví. Jo. Skáčou na lidi i ve městech.
3: No jestli skáčou, to nevadí, hlavně aby nesáli, kurvy.
2: No co s tím jako?
3: No klíště, no vytočit proti směru hodinových ručiček a zahodit.
2: No pláštěnku, gumáky a pěkně tepláky do gumáku, když chodíte po ulici.
3: Proč? Já jdu v trenkách, akorát se večer ohledám.
2: No co, když to na vás spadne někde to klíště?
3: No tak padne, no, večer vykroutím proti směru hodinových ručiček a jdu si lehnout.
2: To vás musí někdo taky ohledat, všechny místa si přece nevidíte. No, kdo vás ohledává?
3: Můžu mít doma asistentku na klíšťata.
2: Kdo vás ohledává?
3: No, asistentka na klíšťata.
2: A kdo to je?
3: Ano, asistentka na klíšťata.
2: A nemáte volný to místo?
3: No to vůbec ne, ale to je právě to ideální, že co jsou klíšťata, tak můžete mít asistentku na klíšťata a žádná žena se nemůže divit, vedle vás stojí 18-letá blondýna, když se ptá žena, co je, řeknete, to je asistentka na klíšťata, teď mi zrovna jedna vykroutila proti směru hodinový ručiček.
2: Na Moravě roste houba proti stárnutí, co vy na to?
3: Říkají Moraváci asi ne.
2: No je strašně vzácná.
3: No kdyby tam rostla, by Moraváci nevypadali, jak vypadají.
2: A jmenuje se Lesklo korka lesklá.
3: Nevím, já jsem tam nikdy neviděl tolik starých lidí jako na Moravě, takže já nevím, jestli to tam roste.
2: No říká se jí houba věčného mládí.
3: Já vím, ale to budou jenom keci, to možná říkají Valaši.
2: Číňani za ní platí zlatem,
3: jo.
2: A Rusové jí dávají kosmonautům.
3: Říkají Valaši asi, ne?
2: No vyrazíme na houby, ne?
3: Já určitě ne. Jeďte, najeste se toho, já se podívám, jak omládnete, ale buďte třídma v tom očekávání.
2: To já jí s ním a vám už nic nezbyde.
3: No nebojte se, já to znám. Pak budete celá provrásněná říkat, to byla dobrá.
2: Moderní závislost jsou chat, mobil a porno. Co vy na to?
3: Čili, co jste říkal, chat?
2: Chat, já mobil
3: Čech,
2: a porno. A porno.
3: Bylo porno, chápu. No tak ono to tak bývá. A dokonce někdy kombinace je, že chatujete o pornu.
5: a na mobilu, tak to je takový ideál. Ale to chápu.
2: A taky fast food, jako rychlý občerstvení, kdybyste nerozuměli. No to je taky hrozně
5: moda. No, když koukáte na porno, tak od toho nechcete odcházet nejlepším, tak si dáte nějaký fast food. No.
2: A na čem ujíždíte vy?
5: Já, no, chat, mobil, porno a fast food.
2: A vaše děti?
5: Chat, mobil, fast food a porno.
2: Já mám ráda porno.
5: Vy? Hmm. Já hned za fast foodem.
2: Já se s tím netajím, já žiju bez partnera, no tak prostě chatuju porno.
5: No vy chatujete porno. Aha, já ho dělám.
2: Někdy ho i sjíždím.
5: Jo, já zase ho dělám v létě pod jiným jménem, jako hlavní role.
2: Vás jsem ještě neviděla.
5: Ale viděla, akorát jste nepoznali, jsem to já.
6: Vážení priatelia, v rámci nášho pravidelného cyklu, ktorý sme symbolicky nazvali Predstavujeme vám nášho hostia a v ktorom vás pravidelne oboznamujeme so zaujímavými osobnostiami našej vedy, chceme vás dnes zoznámiť s docentom Štefanom Vincúrom, kandidátom vied. Je prosím on.
7: Ďakujem.
6: Súdruh docent, dovolte mi, aby som vám predstavil teraz našich poslucháčov. Sú to Arpád Balážik, Trnčianska ulica 7, Miroslav Farkaš, Kupolova 12, Antónia Vozárová, Prievidza Podlitná 6/B, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied.
7: Práci čest.
6: Peter Zapletal, s rodinou Sándorov 4, Emanuel Maľo, Rimavská sobota pod Javorinskej ulice 106. Napokon nebudem tu teraz predstavovať všetkých 2 milióny 248 našich poslucháčov, pretože naši poslucháči sú nepredstaviteľní. Vážený súdruh docent Vincúr, mohli by ste našim poslucháčom prezradiť, v čom spočíva vaša hlavná a potom aj vaša čiastková náplň práce?
7: Pravda, že veľmi rád, veď to napokon nie je nejaké tajomstvo. Našou úlohou je zaoberať sa hĺbkovou psychológiou človeka pohybujúceho sa vo svete športu. Konkrétne ide o disciplíny, ktoré tvoria základné odvetvia našej telovýchovy. Je to týchto 49 disciplín. Futbal, hokej, volejbal, hádzaná, basketbal, podzemný hokej, vodné polo...
6: A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Však?
7: No, no,
6: myslím, že tu nebudeme vymenúvať všetkých 49 športových disciplín, a to pre krátkosť času. Skôr by ma zaujímali, súdruh docent, fakty. Konkrétne.
7: Nuž teda, konkrétne. Ja osobne mám na starosti špeciálnu vedeckú oblasť a síce výskum tzv. Športovej zdvorilosti.
6: Mohli by ste našim poslucháčom povedať niečo bližšie o výsledkoch tohto výskumu?
7: Áno, rád. Tak teda najprv všeobecne. Prosím. Celá Európa bola kedysi rozdelená na malé štátiky, tzv. Kniežatstvo.
6: Áno, áno, áno, áno. A kedy ste mohli radšej konkrétne?
7: No prosím, tak konkrétne. Je známe, že každého športovca motivuje predovšetkým úsilie po víťazstve. Z toho vyplýva, že športovec na ceste za týmto víťazstvom podlieha nezdravým emóciám. Jedným slovom, snaží sa za každú cenu, často aj nedovoleným spôsobom, strhnúť víťazstvo na svoju stranu. A tu sa začína naša mravčia práca. Usilujeme sa totiž tieto vlastnosti u športovca eliminovať na maximálnu možnú mieru.
6: Akým spôsobom?
7: Spôsoby sú v podstate dva. Najprv to skúšame po dobrom. Snažíme sa športovcov presvedčiť, že základným východiskovým bodom pre akékoľvek súperenie je radosť z prehry. Inými slovami, vysvetľujeme im, že vyhrať je hanba.
6: A darí sa vám to?
7: Nie, ale my sa nevzdávame.
6: Ako sa pokúšate presvedčiť napríklad bežca, aby nebežal tak rýchlo?
7: Ja som rád, že ste spomenuli práve tento príklad. Je to jeden z najtvrdších orieškov nášho úsilia. Pozrite sa. Beh je vlastne proti základnej prirodzenosti človeka. Normálny človek predsa väčšinou leží, však prípadne sedí. Na najvýš ak chodí. Ak má človek bežať, musí mať na to sakramentský dôvod. To znamená, že ho musí niekto naháňať. Ženie ho teda strach. My vysvetľujeme našim bežcom, že sa nemusia ničoho báť. Pretože ich nikto nenaháňa. Takže sa nemusia o zlom krky rútiť do cieľa, ale môžu tá dvojsť, respektíve doklusať pokojne a bez zbytočného pachtenia. Niektorí naši adepti už takto dosiahli veľmi pekné výsledky, konkrétne adept Mikulica, ktorý zabehol 100 metrov za krásnych 8 minút a 40 sekúnd a prehral. Ak dovolíte, spomeniem ešte niekoľko zaujímavých výsledkov posledného zápolenia v našom stredisku. Adept Turianik v skoku do diaľky 6 cm. Bohužiaľ s prešľapom. Adept Šimko, maratón, pol roka. Strhujúce bolo v finále vo vrhu guľov žien, keď adeptka Paužíková z Očovej hodila 2,5 cm a už sa zdalo, že ju nikto neprekoná. do guliarského kruhu se však postavila Mésa Rošová z Pelhřímova, hodila guli opačným směrem a podarilo se jej prehrať.
6: To jsou naozaj krásné výsledky. Z těchto adeptů máte zřejmě velkou radost.
7: Ano, pochopitelně všetci se z nich těšíme a jsme hrdí, že tak skvěle reprezentují našu ustanovizeň. Současně jich však vedíme k tomu, aby nezaspali na Vavrínoch. Jedného dňa se přece můžu objavit mladší, pomalší a bude po sláve.
6: Z vašich predošlých slov, soudruh docent, som vyrozumel, že nie všetci vaši adepti bez problémov vedia vychutnať radosť z prehry.
7: Áno, áno,
6: čo s takými to nespratnú?
7: Bohužiaľ, nájdu sa aj takí. Ku každému si však napokon nájdeme prístup. Veď hĺbková psychológia dokáže divy, najmä keď je v rukách odborníkov. Adept, ktorý sa nevie udržať na úzde a v súťaži zvíťazí, stáva sa čiernou ovcou kolektívu. 3 dny sa s ním nikde rozpráva a 2 týždne dostáva iba suchú stravu. U niektorých musíme siahnuť aj k tvrdším trestom. Konkrétne adept Pujda, ktorý vyhral 3000 metrov cez prekážky, musel celé popoludnie stáť na jednej nohe vo vodnej priekope, zatiaľ čo ostatní adepti stáli okolo neho a zasypávali ho hanlivými výkrikmi, napríklad fuj, štréber, chrapúň, hamba ti Pujda a tak ďalej a tak ďalej. Najtvrdší trest stihol adepta Čabu po víťazstve v hode diskom 6 metrov. Musel 2x obehnúť štadión vo fakírkach.
6: Pardon, čo sú to fakírky?
7: Fakírky sú špeciálne upravené tretry s klincami dovnútra. A verte, že tento tvrdý trest mal svoj účinok. O pár hodín na to bol Čaba ďaleko, ďaleko posledný v behu na 800 metrov.
6: A čo kolektívne športy? Aké tam užívate metódy?
7: V kolektívnych športoch bojujeme predovšetkým proti stádovitosti a anonymite, ktoré sú semeniskom agresivity. Napríklad vo futbale. Vo futbale sme zrušili dresy. Nie každé družstvo, ale každý hráč má iný dres. Výtržníci prestali mať možnosť schovávať sa za kolektív a v neposlednom rade tu vznikajú aj nové zaujímavé herné situácie. Veľa záleží na rozhodcoch. Našťastie nám vychádzajú v ústrety. Pri každom seba menšom faule sa hráči musia poboskať a spoločne sa odfotografovať. Pri tvrdších zákrokoch si navyše na znak úcty vymenia medzi sebou trenírky. V prípade, že niektorý hráč dá gól do súperovej bránky, musí hneď na mieste všetkých na kolenách odprosiť a brankárovi kúpiť zmrzlinu. Vlastný gól sa hodnotí veľmi, veľmi vysoko. Kedysi hanlivému pojmu vlastenec sme vrátili jeho pôvodný, ušľachtilý zmysel.
6: Vážený súr docent, ďakujeme vám, že ste medzi nás prišli a želám vám v práci veľa zdaru, vašim zverencom veľa športových neúspechov a lúčim sa s vami, súr docent, aj s vami, vážení poslucháči, do počutia.

0: Dobrý, tak jo, tak změníme téma. Já bych tady mladým lidem, vidím, že jich je tady většina, chtěl říct si o skupině UNO. To byla taková taneční skupina, která kdysi existovala, nevím, v kterých letech. A hádejte, kdo v ní tancoval. Richard Genzer, bývalý tanečník skupiny UNO.
1: No tak...
2: Moment. Vytleskáte? Vytleskáte, já nevím, jestli jste rozuměli dobře. Ne konečník, tanečník, říkal tady ten.
0: No opravdu, je to tak.
1: Ne, tak já samozřejmě jsem nevypadal takhle, vypadám teď.
0: Prosím.
1: Teď mám 110, ať nežeru. Ale protože žeru, tak mám 120, no ale... Všichni smějete, kdybyste vypadali jako manekýni.
0: Prosím tě, nač ta skromnost, ty jsi byl lídr.
1: Já nevím, co to je lídr, takže těžko asi můžu odpovědět.
0: No ne, jako vedoucí tanečník, osobnost. Na tobě se to tam stavělo, že?
1: Jo, tak to jo. Dneska už tím jsou problémy, ale tenkrát ano, to jsem byl teda lídr, to tako jo. My jsme třeba měli takový krok ve skupině UNO, který jsme dělali pořád do kolečka.
2: Já jsem si myslel, že lídr je něco jako dealer.
0: Aha.
2: Takže Tereza Pergnerová je lídr. Jo, tak tomu rozumím.
0: Já to mám zas na botech, echte lídr.
2: Mám na botech taky echte, ale není to lídr.
1: Ne, tak my jsme tancovali v tu munu.
2: Není to lídr, je to jeho.
1: Takže jsem lídr. Jsme z Německa, furt tam jsme byli hrozně populární, tam nás furt chtěli v Německu.
2: To se nedivím, že chtěli, páč, jestli tam vystupovali takhle, tak si Němci mysleli, že to je nějaký charitativní vystoupení tlustoprdů z Čech, že jo? Tak to bych se taky objednal jako tohle. A určitě si říkali, a až to dotancuje, tak ho zapíchneme, opečeme si ho a to je ještě to.
1: Ne, tak jako já opravdu, já jsem tanečník, já mám taneční konzervatoř, ale já jsem dělal lidový tanec. Já jsem nedělal balet, protože ty baletáci mi přišli takový divný. Jsme jako s nima byli na jedné chodbě takhle, ale jsme i společně jako šatny, ale opravdu ty baletáci mi přišli divný. Já když jsem chodil na konzervatoř, tak moje máma nejvíc peněz utratila za to, že mi kupovala každý den do školy nový mejdlo. Protože jsem se šel sprchovat, že jo? Jsem se sprchoval. Teď mi to mejdlo upadlo na zem. Jsem se pro něj radši ani nevohýbal. Pak kdybych se vohnul, aby zezadu přiletělo labutí jezero a... A bylo by, jak se říká, po ptákách. Nebo...
2: Pardon, myslím, že by bylo, jak se říká, po prdeli.
1: No a taky jsem nedělal balet, protože jsem takhle brzo ještě na škole miminko nechtěl. A taky ty baletáci mi přišli divný, jak si furt dávali ty ponožky do takový ty trikoty, jak měli. Aby jako vypadali, že zrovna koupili melouna a nemají tašku, takhle tam jako měli.
2: Já jsem jenom chtěl říct, že já jsem měl na konzervatoři taky tanec. Jsme to měli teda jenom jednou týdně tyhle ty exibice a ty učitelky mi zase říkali, že jsem měl taky takovýhle oblečení. Tak... Ale já v tom nechodil celý týden, já to měl jenom v pondělí od 8 do 9. A oni mi říkali zase, jestli bych si odtamtud nemohl ty jako ponožky vyndat prostě. Já jsem říkal, že to nejsou ponožky, že to tak je, že to nejde prostě jako. Bych měl... to musel jako utrhnout a to by byla škoda, jako že to...
1: Jsi tam měl ten baťok Sapporo 72 možná, jako že... Já takhle ve druháku vymacherovaný, že umím polku, že tak jsem vyrazil na ples a opřel jsem se o bar a číhám. A začne kapela hrát polku, tak ta spustila a tam šel pro nějakou roštěnku, že si dáme polčičku.
2: No, přišel za roštěnkou a řekl, ahoj, MacBooček se vrátil.
1: Tak jsme... Tak jsme si stoupili k sobě, že začne hrát muziku, no tak já zase zvesela, že jo. Tu polku, jako má ta kráva tancovala něco úplně jiného. A to já už nevím, že to už přišli ty zřízenci a vyvedli mě ze sálu a u mě u mě průkazkově noli, takže já nemám dobrý vzpomínky na svůj první ples. Ještě jsem měl na škole kamaráda, který tancoval a vyhodil si koleno. Upadl na zem s tím vyhozeným kolenem a přijel k němu profesor a říká, co je, co ti stalo? On říká,
3: já mám asi vyhozený koleno.
1: A co s tím budem dělat?
3: No, já musím doktorovi.
1: No tak jdi.
3: A jak když mám vyhozený koleno?
1: A ještě teda, a musím ukázat, jak chodí baleťáci, že? Baleťáci chodí takhle a my jsme měli na škole pana profesora, který nás učil balet a on to byl taky vysloužilý baleťák, takže taky takhle chodil a vždycky, když nás viděl na chodbě, tak šel a říkal, Ježíš, kluci, prosím nás, nechoďte mi tady jako buzeranti.
0: Hele, když jsme u toho tancování, tak já jsem chodil do tanečních, dokonce dvakrát. Vůbec to nepomohlo a já si pamatuju, že kromě tanečního mistra tam byly takový ty náhončí, co vždycky ukazovali, jak se má tancovat a tam byl jeden vyhlášený, toho jsme se obávali, protože on vždycky k tobě přišel a takhle tě chyt za tu klíční kost a já si pamatuju, že jsme tancovali zrovna nějaký valc, jo, tak já jsem se snažil a to, já už nevím, jak to bylo, tak nějak a dva, tři to a on ke mně přišel a říkal, pojď, půjdeme spolu do rytmu. A teď mi takhle zmačknul tu klíční kost a já, a on říkal, ty vaše bejkárny, to by ti šlo, viď. Tak já si myslím, že teď je čas na písničku, co říkáte? Že byste hodili nějakou pecku, co?
2: Teď vám zaspíváme píseň z desky, z hudby, která nám vyšla loni. Ne, jakože vyšla, že nám loni vyšla, ne,
1: nám,
2: vyšla deska.
1: Nám vyšla deska, no vyšla, já... ale vyšla jako vyšla na pulty, ne, že vyšla, jakože by vyšla takhle, jako vyšla. Jakože huje, ale deska, ne, vyšla. By byla rána, že jo, ale jako normálně.
2: Tak ono by to asi ani nešlo, že jo. Jo, kazeta možná, to bych ještě jako... Možná ještě vydal, ale...
1: No, já když si představím, že by nám měla vyjít taková ta velká, černá, dlouhohrající deska, to by tě rozřezalo až do půlky lopatek, člověče, to by...
2: Tak já ještě teda, když jsme u toho vydávání, my když jsme sem jeli, tak já jsem řídil, Geňa seděl vedle a jeli jsme, jsem jel docela rychle, tak asi třikrát víc než rychle. Vlastně jsem jel úplně nejrychleji, co to jako šlo. Jsem jel tak rychle, že ty auta v tom pravém pruhu vypadaly jako, že parkujou. A teď on byl trošku nervózní a měl strach a jak se bál, jak měl ty nervy, tak po cestě vydal 2 až 3 desky. Jako no. To se jako smějete, ale ono to nebylo nic příjemného. V té uzavřené kabině.
1: Jsem takový zvukový nosič, no tak jako...
2: No takhle, jako... Dokavať vydával techno, tak to ještě bylo jako dobrý. A nevím, jestli to můžu říct, jestli už to není jako moc, ale... Potom vám pustil takovou jednu tichou sentimentální a... To už jsem měl slzy v očích, jako úplně...
1: No, prosím.
2: Ne dojetím, jako že to štípalo, jako. No, myslím, že vy tady v první řadách se brzy seznámíte s jeho tvorbou.
1: No, kdyby něco, tak vítejte na křtu.
2: Pavel Vítek možná tam tudy vydává desky, ale...

0: Si to vypněte. Co děláte?
1: Se omlouvám, my sebou vozíme... My sebou vozíme zvukaře, ale on je to Maďar a... Je to levnější než Čech, ale nikdy se něco hold nepovede. Láslo!
0: Vy to pustíte, až já vám řeknu. Ne jako on, že to budete pouštět samovolně. Takže my vám teď zaspíváme píseň podle skutečné události. Já jsem autorem hudby, on je autorem textu. Hudba je to pěkná, musím říct.
1: Co by byla dobrá hudba bez dobrého textu?
0: To bych taky rád věděl. Ale...
1: Já tě jenom poprosím, jestli bys mohl dát tón.
0: Jistě řekni, kam tě ho mám dát. Ale... Ne...
1: ne, je to bez nástroje, jak jsem myslel, v jaký poloze budeme pokračovat.
0: Tak já bych to nechal tak nějak jako vždycky. Na misionáře a domů. A...
1: Tak ten tón, abychom už věděli, v jaký vejšce a...
0: Já si můžu stoupnout na židli, jestli ti jde o tu vejšku, jako, ale jinak bych to nechal tak,
1: no, jak
0: to...
1: Abychom věděli vlastně, odkud začít, že jo, tak
0: já
1: musíme...
0: Já bych
1: mít...
0: začal tady odtud, pak když pojem někam jinam, tak nás ne...
2: Dobrý večer, dámy a pánové, tady v Bránickém divadle. Dobrý večer, dámy a pánové, doma u televizních obrazovek. Vítám vás u pořadu Na kus řeči. Dnešními hosty budou mý kolegové z Národního divadla, hvězdy první velikosti, pan František Němec.

0: a pan Boris Rösner.
1: Wonderful world.
0: Pánové, vezměte místa. Akorát nám to vyšlo. Je to perfektní a to je taky důvod, abych představil vynikajícího pianistu, pana Miloše Nopa. Tak já se pustím do úvodní stručné charakteristiky, kterou provádím vždycky, když vítám své dva hosty. Pan Boris Rösner, narozen 25.1. roku 1951, je starší než já. V letech 79 až 87 v angažmá v městských divadlech pražských. Od roku 87 člen činohry Národního divadla. Vyjmenuju pár rolí. Tulák, Salieri, Herkules, Jean ve Slečně Julii, Edmund v Králi Lírovi, Per Gynt a tak dále a tak dále. To bychom tu byli dlouho, kdybychom je všechny vyjmenovávali. Zeptám se ti, které filmy stojí za to, aby se jmenovaly?
2: No tak případně. Možná Divoká srdce, tam jsem hrál Casanovu, to je taková zvláštní úloha. A já jsem v těch filmech moc nehrál, protože když se na mě podíváš, tak celkem to nebylo přijatelné.
0: Takže ti dali Casanovu, člověče?
2: No, tak... Casanova byl sice ošklivý, ale za to byl zajímavý, víš?
0: Jo, to je pravda. No a Velký svůdník a ale, Znalec žen a tak dále.
2: Já jsem spíš hrál takový ty zlý krále, čerty, psy a takový patníky. A...
0: Františku, co se týče tebe, narozen o trochu dřív, 9.8.1943, to máme radost, jo?
3: Je to nejstarší z nás. Ano,
0: je tady nejstarší dneska mezi náma, František. Od roku 64 do roku 82 také člen městských divadel pražských. Od roku 82 člen činohry Národního divadla z rolí Faust, Hamlet, Valmont, Robespierre, William MacReady v shakespearovských hercích u nás v Národním divadle. Z těch filmů vyjmenuju Transport do ráje, Hra o královnu, Svítalo celou noc, Ta chvíle, ten okamžik, Rebelové z těch posledních a Samotáři. No, vyjmenuju ještě tvé televizní úkoly, jak vytrhnout velrybě stoličku, jak dostat tatínka do polepšovny, to si snad pamatujeme všichni, že jo? To byly úžasné práce. A seriály Nemocnice a Sanitka. Ale když vzpomenu těch velryb a stoliček, musím říct, že jsem ti tenkrát trošku záviděl. Jsem si říkal, kruci, tohle je práce, která by mě bavila.
4: No, ono se nedá vždycky soudit podle toho výsledku, že jo, oni vždycky ty výchozí...
0: Ne,
4: potíže nebyly, ale vy jste zmínili ty dva filmy, že jo. No tak, jestli si vzpomínáte, že ta hlavní postava toho otce, ten Luboš, byl horolezec, no tak já jsem nikdy na hory nelez. A tak mě naložili do auta, do taxíku a odvezli do těch skal prachovských a tím taxíkem přímo pod nějakou skálu. Já vylez a říkám, co mám dělat. A tam byli nějaký horolezci a teď mě uvěsili nějakýma provazama, furt mě nutili nějaký skobě do ruky. Bylo to směšný, až někdo řekl, no tak jdi. No a já jsem chyt za takovej, říká se tomu odborně, chyt, takový nepatrný výstupek, kterým se takhle jako tam uchytíte prstama, no hruza, hned všechny nechty slezlí, no bylo to přišlo. A ten se mnou utrh. A ten pád, který tam je natočený, je můj pravej. Opravdu pravý pád. Ten Karel Dobřichovský se za kamerou tak vylekal, že ani nestačil vypnout. Čili ten pád je tam opravdu autentický. To jsem si potom byl dodatečně hrdý, že jsem dokázal takový kaskaderský kousek.
0: Mě napadá v té souvislosti Reinhold Messner, ten horolezec nejslavnějšího. To mi vyprávěl kamarád můj, že v té německé televizi tam probíhá skrytá kamera, jo. Takový nějaký ten pořád, oni to dělají báječně. Jo. Ono o něm bylo známo, že ten den se chystá na velevýstup s nějakou dámou, které chtěl provést, ukázat jí to, jak to tam v těch výškách vypadá. Prostě, no, fantazia, on je zastánce toho ekologického prostředí a čistoty a tak dál. Jo. No, oni si s tím dali tu práci, prostě on se vyškrábal na ten vrcholek s tou madam. Jo. A jak tam takhle dochmátnul, dělal ten, jak jsi to říkal, ten chyt,
4: ten chyt.
0: Se mu drolilo to všechno, ty tam vyjel a tam haldy odpadků, igelitový jo, pytle, jo. Stánek tam byl se svařeným vínem, chlap tam seděl, jo. Pokuřoval, teď ho uviděl, říká, a první turista, dobrý den, vítám vás, co si dáte, svařáček to bude, nebo to ten dělal strašný. Jenom... To byl těsně před kolapsem, prostě tohle on v životě neviděl, jo. Teď ty haldy těch odpadků, cáry, těch igelitů tam vlály, on tam seděl. To, a oni řekli, pardon, to je skrytá kamera, ten už byl těsně před smrtí. Jo.
2: Ale jak jsi říkal o těch bláznivých filmařích, to jsem ještě byl v libereckém angažmá, takže to byl jeden z mých prvních filmů, který tady nikdy v životě neběžel. Hráli v tom německý herci a my levný herci, samozřejmě tenkrát, že? A ten německý režisér si vymyslel, že budeme jezdit taková hradní společnost na studených koních, na takových těch valaších, co táhnou ty vozy, jak mají ty chlupy tady na těch nohách, jo? Že to bude takový dekadentní. Byla tam scéna, kdy je napsáno na levý stránce. Já miluju levý stránky scénářů. Tam jsou ty úplně největší nesmysly, kdy se nikdy nedají udělat, samozřejmě. Jo? To si vymyslej ty scénáristi, co všechno se tam děje a pak se to natočí úplně jinak. Tak tam bylo napsáno, hradní společnost pronásleduje hlavního hrdinu na koních tryskem, vyjedou ze zatáčky lesa, tam je převrácený selský vůz s volem, oni ho přeskočí a pokračují dál. Absurdní. Pač to byly takový ty koně opravdu, který prostě stojí a když se mají ohlídnout, tak to trvá 5 hodin, jo. Nádherný, ale nepoužitelný na jízdu. Já jel první. Jel teda. Šli jsme z toho lesa, kamera někde kilometr vzadu, veliký záběr a řvali na nás furt německý povoli tryskem, tak já ho tam švihal, nic, on se tak jako tadap. Podíval jsem, něco děláš, ty blbče. Nicméně jsme vyšli z toho lesa a tam byl opravdu převrácený vůz a u toho vůl obrovský, jo, zapřažený. A ty dvě zvířata se potkali takhle na 10 cm čumákama a ten vůl udělal zařval a ten kůň se splašil. Ten kůň, který měsíc chodil, se splašil za ním všichni, Karel Heřmánek, Karel Efa, já někdo v tom ještě byl. No 3 hodiny jsme běhali po krásách taky. Nespat nikdo, akorát Jirka Krytinář, kterýho jsem přejel a zlomil jsem mu nohu.
0: A to si zase nikdo nevšiml.
2: Ale to si zase nikdo nevšiml, pač to bylo pod Dolní Kantnou.
4: No, to je právě to, co člověk naučí číst, právě ty levý strany těch scénářů. Takže když se na levé straně objeví, hrdina utíká hlubokým sněhem, brodí se popás v závějích a v třeskutém mrazu pableskují světla měsíce a honí ho vlčka, smečka vlku. Tento scénář je třeba odložit. Čtete další scénář. Je bouře. Loď se zmítá ve vlnách. Hrdina je připoután ke stěžni. Vyloučen. Jsme v hluboké rokli. Bahna po pás. Kameny se řítí. Vyloučen. Lord sedí u krbu, pokuřuje dýmku, zvolna obrací stránky v knize. To je zajímavý scén.
0: Pavel Zetniček, můj kamarád, spolužák, 30 let se známe a on má ustájenýho koně u Bolka Polívky v té jeho farmě a nějak se jmenoval Žolík, se ten kuň jmenoval. My tam slavili Silvestra a ten Pavel mě pořád říkal, musíš si podívat Mirošu na tého koně, víš, normálně, to je kuň, normálně, to je čipera, ten nepostojí, jo? Říkám, dobře, Pavlíku, půjdeme se podívat. No, blížila se půlnoc, odbyla půlnoc, připili jsme si, šli jsme se podívat na koně. Přijdem tam, měl pravdu, kůň ležel, jo. Já jsem v životě neviděl ležícího koně, tak jsem mu říkal, Pavle, nezlob se, ten kůň, buď je ožralý jak my, anebo zrovna umírá, jo. A on říkal, ne, to jo, odpočívá. A teď na toho koně začal, Žolíku. Mně se tenhle ten divák před začátkem byl tak čiperný a teď ty tady člověče pospává, dívej na to. Takhle vypadal. Já jsem mu říkal, ať si nedává frťana, on si dal frťana dole v klubu, šel nahoru, rozumíš, takhle to vypadá, teď tady dělá takhle. Kdyby ho viděli doma, že ho, zaberte ho, chlapi, ať ho vidí. Takhle vypadal ten Žolík, jo? A ten čmaňatý Pavel Zedníček furt na něj žolíku a taky ho neprobudil, taky. Je pak žolík furt jenom takhle a vedle něj stál druhý kůň a furt takhle do něj dělal hlavou do toho Pavla a přišla taková ta ošetřovatelka, opatrovatelka, co tam je, říká, pane Zedníčku, to už je po třetí, co jste si žolíka spletl. Žolík je ten, co do vás strká hlavou. Ten Pavel po té půlnoci novoroční nálada říká, furt já to tady přihazujete. Říkám, ty vole, tenhle ten je černý a tenhle je hnědej, to je jedno. A odešel, nepoznal svýho želíka. Ale dobře, no tak potkali jste se v městských divadlech pražských, strávili jste tam spolu 3 roky. Za ty 3 roky jste tam určitě sehráli samozřejmě celou řadu krásných věcí a navíc určitě zažili spoustu krásných věcí, pač tam v té době byli nádherný kolegové, jenom tak namátkou, že jo, když si tak povzpomínáte, kdo tam v té době s vámi byl.
2: Pan Beck, který byl nepřekonatelný optimista, který se nikdy nemračil, já jsem nikdy neviděl, že by byl naštvaný. Jemu se všechno líbilo. On byl takový šlákvertik člověk, který dovedl přijít před lidi, jako je třeba Mirek, a mluvit s nima 2 hodiny bez problému. Dokonce to má i poentu občas, jak jsem se díval někdy na tebe.
0: Někdy se to povede, to víš.
2: Dobře. A to ten Pepíček Beck taky samozřejmě ovládal. A my jsme hrali takovou zvláštní hru, která se jmenovala Příští leto v Lokarnu. Je nás 5 na scéně, končí důležitý dialog, nedá se pokračovat dál, neboť z orchestru má přijít Nina Jiránková jako hoteliérka a pokračovat dál s námi v dialogu. Pepík Beck skončil, nic, ticho. Tak si takhle, může se tady stát?
0: To víš, u nás se může všechno.
2: No, my si můžu, víš. Tak si takhle podíval, takhle do té díry, do toho orchestru. A já seděl takhle u portálu, hrál jsem Indiána, který tam je pozvaný na tu schůzi a vůbec nemluví skoro v celý hře, je takovej poker face, pořád se prostě takhle dívá, skoro nereaguje. Ten Pepík se znova podíval, přišel ke mně, takhle mě plácnul, říká, pojď sem indiánský, já ti něco řeknu. Řekl, pojď sem indiánský, já měl takovýhle bubliny u nosu okamžitě. A říká, hele, já ti měl jednou takový toulavý den, jdu ti takhle po ulici, člověče, a teď snad 5 minut, ale souvisle a dokonce k ději té hry. V podstatě něco vykládal. Viktor Price se odboural, jsem, že ten si okamžitě začal takhle přišívat knoflík, jakože tam není. Pavel Pípal, což je herec, který je smíšek, až na půdu ten odešel. Ten udělal a zmizel. A já to vytrpěl toho Becka, který do mě řval ten monolog. Jedním uchem poslouchal, tam se dupalo, že ho hledala se ta Nina. A až tam byla připravená, tak říkal, no vidíš, a takhle to celý dopadlo. Milostivá paní, dobrý den. A 5 minut mluvil. A takže potkávat takovýhle kolegy samozřejmě byla obrovská škola, jaksi v připravenosti, v suverenitě. Pak Sváťa Beneš, já nevím, spousta těch kolegů, paní Kačírková, paní Adamová, no tak hrát s těma lidma, to prostě samozřejmě něco znamenalo pro člověka.
0: To určitě, ale dobře, no mám pro vás nachystáno takové menší překvapení, nejenom pro vás, ale pro všechny tady v publiku i doma, u televizních obrazovek, mám pro vás nachystánou skupinu, která se jmenuje Lentil Kiss, to znamená lentilková pusinka. To jsou oni, prosím, Lentil Kiss.

0: Tě bylo dohromady méně než mě, že jo?
1: Tě bylo dohromady určitě méně než tě, to určitě, ale každopádně, víš, jak ta dynamika, jak ten temperament, jak to hned přeskočí, dokonce i Franta hýbal hlavou a to na něho.
2: My jsme průkopníci českých muzikálů i zahraničních.
0: Představte si, že my dva jsme skákali přes Valašky. Muzikálu Malované na skle, který
2: jsme hráli Horní chlapce. Úžasný.
0: Úžasný. I pohyby jsme dělali takový.
2: No, ale prudký jako... pohyby.
0: Prudký pohyby, ano.
1: Jak je to dávno, co?
2: Je to trošku
1: prudké pohyby. Člověk už se tomu pomalu radši tak jako vyhne, viď? Těm
2: ne, ale ne, dostali bychom se do toho.
1: Jo, no jistě. Jo. Je to ke konci chytlo, já šel do pohybu, viděl jsi to? Ale to víš, ty léta jsou nenávratně pryč, kdy člověk dělal rád prudké pohyby. Ale já si myslím, že jako něco z toho každopádně v každém z nás, herců, nutně zůstat musí, protože čas od času, i když člověk už má pokročilejší věk, tak je nucen ze sebe nějakou tu energii dostat a nějaký ty pohyby.
2: Co, nějakou spousta energie. No,
1: nakonec ty si teď zkoušel s panem režisérem Krejčou a myslím si, že to určitě stálo hodně energie.
2: Ano,
1: tím jsme se už vlastně přesunuli do Národního divadla, kde ty jsi od roku 82, ty od roku 87, já od roku 89, čili v podstatě jsme se sešli najednou všichni v jednom angažmá. Ty jsi vlastně, Franto, do Národního divadla přišel na roli Hamleta, jestli se nepletu, pod vedením Miroslava Macháčka.
2: Ono je to složitý, ale pravda je, že on člověku neodpustil nic, ale skutečně nic. My jsme hráli nějaké představení a vždycky jsme se scházeli trošku vychladnout a ještě tak, jako abychom ten večer nechali doznít v klubu ve Smetanově divadle. Tak jsme se tam slejzali a najednou přiletěl ten Macháček a zuřil už z té chůze, bylo patrný, že je rozčilený na nejvyšší míru a říkal, je to zkažený, celý ten večer je zkažený. Teď se vyjadřoval velice šťavnatě, že já to nebudu tady opakovat. Všecko je to v, že jo, a konec. A co se stalo? Co jsme provedli? To jsme byli tak špatný. Mlčel, pak se na mě obrátil. Říkal, ty máš vopar, jak může být Hamlet vopar? V tom začátku to bylo skutečně obtížné, no tak jistě, tak leta pracujete v nějakém divadle a člověk si přinese řadu takových návyků a zlozvyků a přece jenom, no, už mě bylo hodně přes 30 a tak jako co mě kdo bude vykládat o divadle. Víte, a teď začalo takový to školení, že člověk musel zapomenout naopak na absolutně zapomenout, co jste se kdy naučili, viděli, vyzískali zkušeností. Všecko pryč odložit. A začalo to botama. Když byla zima, začali jsme zkoušet. Koukal z toho, pojď. Co to máš na nohou? Já měl zimní boty normálně, že jo? Vysokou podrážku, vem si nějaký lehčí boty. V tomhle nemůžeš chodit tady takhle. Tak jsem si koupil tenisky, druhý den jsem si vzal tenisky. Zase mě koukal po nohou. Můj obličej ho vůbec nezajímá. Říkal, no, mě poslech, vzal si jiný boty, zas mi tady cupitá. A člověk si, víte, za ty leta navykne určitou, abych tak řekl, sérii gest. Který až do toho dne fungují celkem obstojně a jsou i zřetelný a mají určitou výpovědní hodnotu. Jsem se v takových, že těch míst v tom Hamletově je hodně exponovaných, vypjatých citově, chytil za břicho. Říkal, stop! Co je ti? Je ti zle? Ne, ne, není mi zle. No tak se nedrž za břicho. Přece nemá průjem ještě. A ta masáž trvala až do premiéry a pak daleko za premiéru. každý večer. Pozem. No teď, že... připomínky. To pan režisér Krejča už je v tomhle dál. On nedává připomínky. On dává doporučení. Já jsem říkal, pane režiséri, tak tykejte mi, mě to je trapný, když mi říkáte vy, tykejte mi. Dobře, tak poslechněte, pozliš, a teď, že jo, no, takový ty hry, než jsme si zvykli. Mám několik doporučení. Takovýhle štos. On vlastně vždycky vedle toho sepsal další hru, která jaksi mapovala ten den, že jo, to. A bylo to úžasný, ne?
1: Promiň, já, když jsi u těch režiserských připomínek, jako pan režisér Pistorius, blahé paměti, ten zase psal dopisy. Já mám od něj plný šuplík v šatně dopisů, kde mi píše velmi podrobně, co ten večer, kde, kam a jak. Mimochodem, s ním pracovat, to bylo taky úžasný. Úžasný, protože on dokázal průběh postavy zredukovat do několika málo slov a ty vám předehrál. A byl blbej ten, kdo se toho nechytil. Protože on vám dokázal říct, on jako tenhle ten. A teď on, jakoby tohle z toho, jakoby ne, že jako on tohle ten, ale tohle ten, on s ním jakoby tohleto. A najednou on jako tenhle ten, s ním jakoby ne tohle z toho, jo. Ale když on jako tohle z toho, tak on tenhle ten jakoby ne tohle z toho, a najednou tenhle z ten. Ale tenhle z ten, ne tohle z toho. Tohle on jako tohle z ten takhle a tohle z ten tohleto. S tím panem Macháčkem, jako když jsme dělali toho strýčka Váňu, když jsme to zkoušeli, a pak se to hrálo, a já při první premiéře koukám za Serebriakova, kterého hrál pan Macháček, a za ním prší. Dneska už je to normální, máš ve večeru Tři královým nám sněží. Sněží, že jo, jako to jsou technické vymoženosti. Ale tohle nevypadalo na technickou vymoženost, to vypadalo na normální, reálný déšť. A já jsem se tak jako díval na toho pana Macháčka, který tam seděl zabalený do deky a dělal jsem na něj. A on furt jako, jo, ty se otočil, tak nenápadně v té roli, že jo, podíval se a udělal na mě. A já jsem si říkal, asi ví, zřejmě, skončilo to a říkám, pane režisére, viděl jste to, tam pršelo za vámi. V tom průběhu toho prvního jednání říkal, já vím, tady prší už od té doby, co tu novou scénu postavili. Ale pršet nesmí. Já říkám, jak nesmí? Ředitel to zakázal. Říkám, a proč to někdo neopraví? On říkal, to se nesmí. Na to je tady útvar střech Národního divadla. Mají sídlo v Holešovici. Říkám, já jsem nevěděl si. Já jsem nevěděl, jestli on si ze mě dělal legraci nebo ne, ale samozřejmě dělal, to jsem tenkrát ještě netušil, ale on mě to popisoval, jak přijede ten útvar a teď oni vykolíkují to místo, kde prší. Jo? A říkám, proč tam radši někdo nevyleze nahoru a neopraví, to se nesmí opravovat, to by ředitel žvál, nepak, musí jít kolem toho kolíky a na tom je napsáno, zde prší. Ale je jasný, že pan Macháček zanechal nesmazatelnou stopu v Národním divadle a já teda jsem měl možnost se předtím s ním setkat pouze jednou. A to bylo, když jsme byli v Ostravě.

0: Vy krávo, co jste to provedla, víte, kdo já jsem?
1: A ona mu řekla, mě je to úplně jedno, dětku. Jo? Ale v ten moment, ten střih u toho Machajdy, jo, ten střih u něj prostě, to nebylo normální reakce, by byla, co si to dovoluješ a tak dále, ne, on,
0: kdo to je? Já ji zbožňuju, to je úžasná madam.
1: A hrnul se za ní prostě, jo.
2: A já jenom chci doklepnout toho Macháčka v tom slova smyslu, že když jsem teda dostal nařízení, že musím hrát Aerta, tak jsem šel na tu první zkoušku, uměl jsem ten text jakž takž a tam byl Franta, Jana Hlaváčová, Pepík Sommer. První scéna, kdy Laertes prosí, aby mohl do Anglie. Já si vzal knížku do ruky a Macháček, ty to neumíš? No, jo. Řekl, když jste mi to včera dal, pane režisér, já jsem se to přes noc nestačil.
0: No, on to neumí. To neumí, prostě, on to neumí.
2: A už byl naštvaný. To byla první moje, já jsem takhle šláp na zkušebnu Národního divadla a už jsem viděl, že to je vajzlu všecko. Tak pane, se to je jedno. Tady František tady stojí, ten tady nemá monolog za sebou, ten si tě nevnímá. Tady je Hlaváčová, tady je, pojďte sem. A ty tady stojíš, ježiš, ty seš veliký, běž kousek dozadu, ještě dál, kousek dál, běž dál, seš moc velký, Luťanský byl menší. A tak jsem jako měl nařízeno, že takhle vzadu stojím a tady je ta Hlaváčová s tím Pepíkem Somrem a já jdu toho krále prosit, aby mě pustil do Anglie, pak ten Laertes od 1,5 hodiny má pauzu, že ho vrátí se na konci hry. Já stál, tady Sommer. On říká, on udělal takový tři kroky, rozumíš, teď král stojí před tebou, král stojí před tebou. No tak král, no tak dobře, tak stojí před tebou král. Tak jsem tu knihu zahodil, rychle jsem se naučil ten první verš a ty jdeš a klekneš. Tak já jsem šel k tomu Somrovi, klek jsem si, počkej, ale ne jako blbec. Ty zase nejseš srab, ty seš rytíř, rozumíš, on je rytíř, on je přece hrdina. Tak já jsem, tak hrdina, dobře, tak je hrdina. No ale ne, že spolk pravítko! Já jsem opravdu, Franta vám to dosvědčí, já jsem hodinu dělal tři kroky a klekal jsem. Pak už jsem vůbec nevěděl, jestli se chodí, jak se kterou nohou, jestli je to Hlaváčová nebo Sommer už. No to bylo tak strašný. Dneska... Já tuhle historku rád vykládám jako pro pobavení, jo, ale dneska po těch mnoha letech vím, co ten Macháček mi chtěl všecko říct těma připomínkama.
1: Když Boris říkal na první zkoušce, že mu pan Macháček řekl, že neumí text, tak ví, o čem mluví, protože pan Macháček na první zkoušce text uměl. Já jsem to na tom stričkovi Váňovi zažil, ten přišel na první čtenou zkoušku a uměl text naspaměť komplet. A dokonce nejenom text, ale i intonace. A to už se nezměnilo. Až do premiéry, až do poslední reprizy, kterou tedy hrál, to bylo tak, jak se to poprvé ozvalo na zkušebně na první čtené zkoušce.
3: Já jsem začal svoji kariéru pod vedením režisera Karla Svobody. Víte, a to byl, ten neměl žádnou světobornou metodu, ten měl jedinou metodu. Herec vejde na jeviště, odříká svůj text a odejde. To bylo celý. Takže podle toho jako čerstvě vystudovaný ze školy s těma znalostma toho herectví, toho řemesla a taky potažmo té režie, jsme dělali nějakou českou veselohru, zaranžovali jsme scénu, to znamená, jako řekli jsme si, kdo jak vejde, kam se postaví nebo kam se posadí, kdy vstane a zas odejde. Tak jsem si to napsal pečlivě do knihy. Druhý den byla opakovací zkouška. Já vešel na scénu, postavil jsem se, odříkal text, ozvalo se stop. Dítě, to jsem byl já. Kde to stojíš? Já říkám, tady prosím, to je správně, pane Rizere, to takhle jsme to včera aranžovali, tady to mám zapsáno v knize. Dítě, to bylo včera. A měl nádherný pokyny. Říkal, dítě, jdi dál. Tak jsem udělal úkrok, jdi dál. Další úkrok. Jdi dál, jsem řekl, víš co, jdi pryč.

0: Odešel jsem ze scény, za chvilku se ozval znova. Stop! Dítě, kde seš? Když jste mě poslal pryč. Ale máš být tady, máš tu text.
1: Pan režisér Svoboda, úžasný.
2: Pojďme se zaměřit na jiný takový okruh zájmů. Co třeba zájezdy. My jsme s Provázkem absolvovali spoustu tuzemských i zahraničních zájezdů. V Národním divadle to není až takovým zvykem, ale přesto, zúčastnili jste se nějakých zajímavých zájezdů Národního divadla do ciziny třeba?
1: Já jsem absolvoval před asi 5 nebo 6 lety otřesný zájezd do Ruska. Nebudu popisovat, jak to tam vypadalo, protože to divadlo bylo asi pro 2000 lidí a sedělo jich tam 40. Vůbec nám nerozuměli, samozřejmě, my jsme tam odehráli to představení 2x, ale strašlivý byl návrat. Ta cesta trvá letadlem přibližně 2 hodiny, mám takový dojem, z Moskvy do Prahy. My jsme přišli na to letiště, tam nám oznámili, že letadlo má asi 6 hodin zpoždění, takže jsme vypili moskevské letiště. Nastoupili jsme do letadla, a když jsme se blížili nad Košice, tak nám oznámili, že v Košicích je mezipřistání, což jsme nevěděli. Pač jeden člověk z toho letadla vystupoval. Jeden. Když po 2 hodinách jsme se dotazovali, proč neletíme, tak nám řekli, že se porouchal startér. To jsem netušil, že letadlo má startér. Zřejmě tam nějaká věc tam je. Letěli proto někam na sever Slovenska. To už jsme se trošku báli, takže jsme vypili košický letiště. Po 4 hodinách přivezli startér, namontovali ho do toho letadla. Byl to Boeing přitom, to je zajímavý. Nasedli jsme do toho letadla, přiletěli jsme nad Prahu, tady byla nějaká bouře nebo něco, Praha nepřijímala a oznámili nám, že musíme letět do Ostravy. To je všechno pravda, prosím vás. Přiletěli jsme do Ostravy, kde nám řekli, že další letadlo už nepoletí. A že pojedeme autobusama. Ale až za 6 hodin ráno, druhý den. Takže jsme vypili ostravský letiště. A to je jediný, co já si z toho zájezdu pamatuju.
2: No dobrá, když jsme takhle ve světě, já jsem říkal, že by stálo za to podívat se i jiným směrem, možná i dál, tak se tam teď podíváme, poprosíme pana Nopa, aby spustil předehru a možná někteří z vás už teď v průběhu té předehry poznáte, kterým směrem se asi vydáme společně s Luckou Černíkovou. Já si myslím, že většina tuší, ale bude to Argentina.

0: ještě s městskými divadly jsme vyjeli hrát jednu horu do Minstru. A já jsem tam bydlel v takovém báječném penzionku v pokoji s Lojzou Švehlíkem. A druhý den jsme použili tedy první šel Lojzík na toaletku, zavřel se a za 2 minuty se z té toaletky ozýval úžasný křik. On řval: člověče, ono mě to snad bude i cévkovat. Pak jsem zjistil následně, protože ty prostory byly dost malý, tak oni vyřešili odsávání zápachu tak, že to odsávání bylo v toaletním prkénku zabudované. Čili když člověk dose, tak se sepnulo odsávání a vydávalo to neuvěřitelné zvuky a trošku takový nepatrný vibrace.
1: Což nemuselo být to tedy, že...
0: No tak... Byli mezi námi tací, kteří si to radši vypnuli.
1: Pojďme ještě k tomu poslednímu, co se vás chci zeptat. Jak na vás působí ocenění? Každý z nás herců samozřejmě si váží toho, když ho má rádo publikum, když si ho váží lidé, ale tu a tam se objeví i možnost dostat ocenění. Je to podstatný pro herce, nebo není?
2: To, čemu se říká úspěch, nebo ta chvilka toho štěstí, nebo to ocenění, se odehrává opravdu, věřte mi nebo ne, ve vteřinách. To jsou ty vzácné vteřiny, kdy člověk hraje, je pravdivý, má to štěstí, že má pravdu v tu chvíli. Těch 800 lidí v tom hledišti, tedy Národního divadla, pokud mluvíme o Národním, to nějak pozná a nastane takovýto vteřinový hluboký ticho. A to trvá vždycky vteřinu. Pak už ne, pak se dějou další věci. A to já třeba považuji za velký ocenění.
1: Po dlouhé době jsme se zase setkali na jevišti, všichni tři poprvé, to se nám ještě v Národním nepovedlo. A tak jsem rád, že jsme dnes mohli strávit večer ve společnosti mého kolegy Františka Němce a mého kolegy Borise Reznera. Děkuji panu Nopovi, skupině Lentilkis a Leničce Černíkové. Dobrou noc.
3: Dobrý den. Co pak jste mi přines? Snad nemám návštěvu ve vrátnici.
4: Jo, teď momentálně ne, ale ráno tam přišel jeden.
3: No a?
4: No jo, ale přišel s prázdnýma rukama, tak jsem ho hned vyhodil.
3: Aha, tak dobrý.
4: Hlejte, já jsem za váma dneska úředně, víte?
3: Vy mě přímo děsíte.
4: To je bašta, v tom se vyžiju. Teda, já jsem totiž momentálně pověřený jako statistik, víte? Ale to se nějak nestýte. Hlejte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se ani nemusíte slíkat, víte?
3: Ano.
4: Jo, kdyby tady byla Pižulková, ta by musela rozepnout aspoň bluzičku, víte?
3: A já?
4: Ne, vy mě rozepnete jenom duši.
3: Jenom
4: duši. A já vám do ní kapánek taky tak číhnu, víte?
3: No, tak se posaďte.
4: Děkuji, já vedle vás takhle, když dovolíte.
3: No, tak pojďte.
4: Tak hlejte, mám tady pár takových otázek, jo?
3: Ukažte.
4: Nešahat. To je přísně důvěrný.
3: No dovolte, když mě stejně ty otázky musíte říct. Jo. Tak bych si to mohl aspoň promyslet,
4: to,
3: ne?
4: To právě nesmíte, protože kdyby si každý všechno nejdřív promyslel, tak jsme třeba my dva tady vůbec nebyli, že ano? Hejte, já jenom chci, aby se odpovídal pravdu a nic než pravdu, ale opatrně s pravdou dneska, opatrně s pravdou. Protože všechno, co řeknete, může být použitý proti vám, však to znáte.
3: Znám, já byl svého času podezřelý z velezrady.
4: No. Fajn, takže v těch volovinách umíte chodit, víte? Tak první otázka, no. Jo? Co čtete? Hele, vy tady máte zrovna nějakou knížku? Safra, dovolíte, abych se...
3: No prosím.
4: Počkejte, Komtesa Nataša, soudce pouze v kombiné, se bránila Chlípníkovi, seč mohla a nakonec neměla na sobě nic než 2 růžových poupátek, kterých se Chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. A Margo, to je nějaká sprostiárna tohle, víte? Safra, to bych si půjčil, až to přečtete tohle.
3: No, prosím, prosím.
4: Jo? Tak co čtete? Tak já napíšu zahradnictví, jo? Tak a dále je tady otázka číslo 2.
3: No.
4: Co říkáte politický situaci?
3: No, podívejte se,
4: no,
3: to je...
4: Počkejte, do ničeho mě nezatahujte. Já píšu, že souhlasíte.
3: No počkejte, se vším ne?
4: No to já vím, samozřejmě, že ne. Nesouhlasíte například s Nixonem, že
3: no,
4: ano?
3: No.
4: A to je správný, tak to dám tadyhle za B, tam vám dělám hvězdičku. A tadyhle, víte, já stejně nic jiného přinést nemůžu. To by mě starý hnal, je. On říká, v politice může být čurbes, ale ve statistice to musíme mít podle dohody. Statistika, milý pane, to je nesmírně důležitá věc. Pomocí statistiky může každý blbec dokázat, co chce. A proto jsem taky přišel za váma. Tak dále, otázka číslo 3. Luštíte rád křížovky s tajenkou?
3: Ne, mně stačí, když čtu noviny.
4: I vy, šibale jeden, tak já píšu noviny. Hrgo, jaký i se píše noviny? Teda, rozumíte, já nemám školy, ale za to jsem fikanej. Je třeba, když se řekne, kdo to byl kníže Sámo,
3: jo.
4: Tak hned vím, že to byl kolega, co pora zavíral. Dále otázka 4. Jak jste spokojený s platem? Ale nekřičte na mě.
3: To je tedy strašně těžký, protože na tuhle otázku dá se buď křičet, anebo plakat.
4: To si klidně poplačte, ale až potom, já pospíchám.
3: No, víte, ještě k tomu ty srážky.
4: Podívejte, srážky musí být. Zemědělci je potřebují, stát je potřebuje, ovšem stát vám to zase vrátí.
3: Jo? Kdy?
4: Jo, to já nevím, to ještě nemáme statisticky podchycený.
3: A jak už dlouho pracujete ve statistice?
4: Dlouho. Počkejte, já jsem začal, kdy? Včera dopoledne.
3: A. Tak dál.
4: Dál, no. Otázka číslo 5. Co si myslíte o svém nadřízeném?
3: No.
4: To je idiot, co?
3: No vy ho znáte.
4: Ne, ale to já píšu rovnou. To dělá praxe, víte? Hele, pije?
3: To nevím, já ho nikdy neviděl.
4: Jo, tak já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka 6. Kam byste nejradši letos na dovolenou?
3: No.
4: Někam daleko od starý, víte? Takhle k moři.
3: Do
4: Bulharska,
3: ale ne. K moři.
4: Do Jugoslávie.
3: Ale ne, k moři piva někam.
4: No vidíte, to je vaše první solidní odpověď. Vidím, že my dva se asi skamarádíme.
3: Jo, ale to tam nepište.
4: Co, že se skamarádíme? Ale to je soudruhu naše vnitřní záležitost. Jedna z mála našich vnitřních záležitostí.
3: Ne, já myslím... abyste tam nepsal o tom moři piva. Jo. Napište, doma má je.
4: Fajn, píšu, dobře. K moři piva nechce, má je doma.
3: Ale ne, doma má je.
4: No, má je doma, dítě to jedno. Hledajte, my v ozbrojený síly na nějaký ten slovoslek nekoukáme. Tak dál, jo?
3: No.
4: Otázka 7. Jak máte velký byt?
3: Tak malý, že když přijdu domů s opicí, tak se tam oba nevejdeme.
4: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
3: Já bych nutně potřeboval pracovnu, rozumíte, abych mohl ve svém oboru i doma nerušeně pracovat.
4: No, to nesmíte být takové fajnovka, pane. Jako tuhle mi povídá jeden malíř, že prej by potřeboval ateliér, víte, ateliér prej. Tak jsem mu řekl, ať maluje jenom takový mrňavý obrázky jako Aleš, že ano. Nebo ať maluje poštovní známky. To může i na záchodě, ne? No, a když to chce dělat velký, tak to může flákat v pokoji přímo na zeď. Jako ten Mikulám Žemlo, že ano? Tak dál.
3: Vy byste měl být diktátorem, to by se nám život zjednodušil.
4: No vidíte, ještě, že to uznáte, ale kolik ještě lidí máme neuvědomělej?
3: Darmo mluvit.
4: No jo, tak dál. Rubrika 8. Jak vychováváte děti?
3: Já děti nemám.
4: Počkejte, nesmíte mi v tom dělat zmatek. Tady není otázka, jestli máte nebo nemáte, tady je otázka, jak je vychováváte.
3: A kde pak bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v 7. patře, v podnájmu, babičky nemáme.
4: Dobrý.
3: A 2 roky už nám nefunguje víta.
4: Dobrý, tak já píšu, vychovává chudinky, bez babiček, výtah nefungujíce. Tak.
3: Ale to je nesmysl.
4: Ale to nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Dále, otázka 9. Jak se díváte na současnou módu?
3: No, myslíte, minisukně? To jsem jo, mě líbí.
4: No, teda mezi náma mě taky, víte, ale mojí starý jsem to zakázal. Víte, ono, když se odkryje 120 kilo, tak by se ta erotika mohla omrzet.
3: Ovšem, pokud se týká pánské módy, tak spokojený jsem.
4: Ne. Ale... Tak a další otázka. Jaký je váš erotický život?
3: Prosím vás, co je komu do toho?
4: Jo, milý pane, statistika, tady za člověkem všude. Tak tam napíšeme, co? Uspokojivý nebo neuspokojivý?
3: No, jak kdy, no, ty to znáte.
4: No, jak pak bych to neznal. Tak hledajte, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku.
3: No, to byste udělal dobrý skutek. No. Poslední dobu mi přibylo hrozně práce, no. Víte?
4: Jděte, vy kutile. Ačkoliv ono s takovou sekretářkou, to je taky někdy práce. Tak píšu erotický život na ústupu, nutno řešit personálně. No,
3: jste opravdu fikanej.
4: No, to víte, protože jsem lid. A lid už dneska není takový vůl, jako býval za císaře pána. Nebo ještě loni.
3: No tak.
5: Já, když jdu po ulici a potkám krásnou mladou dívku, tak mě vždycky zajímá, kolik je jí let. Bohužel nejsem krásná mladá dívka, ale i některé lidi zajímá, kolik je let mě. Já vám to klidně můžu prozradit, protože u mě věk ještě nehraje tak podstatnou roli. Já znám mladíky v 75 a starce v 18. Já jsem se narodil v Táboře. Roku 1900. Zvět. Takže dneska mi vlastně nepoví zlet. No a stůl, nejlepší jsem vlastně venku. Že teď takhle před vama s tím, to je vlastně otázka úplně náhody. Já jsem chtěl být původně úplně čím jiným. Jako malý kluk jsem chtěl být kominíkem. Mně se hrozně líbily ty bílé čepičky, nosili štěstí, chodili nahoře po střechách, spouštěli si koule do komína, zase vytahovali. Já to myslel pracovně. Potom oni mohli být špinaví, oni to měli v náplni práce. Nám za to maminka vždycky nafackovala. Když jste byl o něco větší, tak v tom klukovi už se ozývá takovej tulák. On to ještě netuší, ale už to v něm je. Už lákají ty dálky, ten horizont. Tak to jsem chtěl být tím pánem, co stavuje šranky. On tam vždycky stál, ten praporek pod paždím, ruku na čepici salutoval, mašinfíra taky salutoval, lidi mu mávali. A ten vlak jel daleko až někam za obzor. Jenom ty kouřový písmenka zůstaly na té modré obloze. To vlastně začíná prvními krůčky. To vypadneme z těch dveří, schody, pěšinka, zahrada, plot. První roztrhnutý kahoty na kšandu, louka, rybník, hřbitov. Když jsem byl ještě v něco větší, tak to se přiznávám, to byl ode mě zjištný důvod, to jsem chodil do první třídy, vstřebával jsem do sebe první informace. Tenkrát jsme se učili podle poupat. To byla taková krásná čítanka od paní Kvěchové. A tam jsem se dočetl takové ty první poznatky o životě, třeba tam bylo napsáno. Emma má mísu. I my máme mísu. Emma má maso. I my máme maso. Tak to jsem chtěl být řezníkem. To jsem nosil takový krátký kalhotky, k tomu takový ty bavlněný punčocháče s tím hrozně vytlačeným kolenem. To byl spíš takový rodinný baráček i se sklepem. Taky ta maminka skovala jablíčko. Na hlavě jsem nosil takový ten maminčin bombónek s tou anténou. A naproti té škole bylo takové řeznictví. Tam byl takový urostlý pán řezník, jmenoval se pán Pessinger. Já mu říkal strejdo, měl tak asi 2 metry na výšku. Já tak vždycky pod ním zbožně stál. díval jsem se z toho podhledu na ten nadhled a byl strašně zarputilý malý dítě. Tady takovýto jojo u nosu. A v duchu jsem si vždycky říkal, až budu velký, tak budu velký, jako stejná Pesinger. Jak mi to nevyšlo. A on mě dával ty patičky od salámu s tím špagátkem na konci. Jak za to ten salám tak krásně visí na tom háčku v tom řeznictví. To je stejně zvláštní. Tenkrát to ty řezníci odkrajovali. Dnes k nám to krají s tím špagátkem. Tak jsem říkal, chlapče, budeš řezníkem, ty patky si budeš krájet ty sám. A záleží jenom na tobě, jak ta patka bude velká. Tak jsem říkal, od půlky jedna, od druhé půlky druhá. Pak jsem dospěl do takového stádia, já mám proto svůj vlastní termín. Já tomu říkám cynicko-něžná puberta. To je krásný věk. Takovej požehnaný. To ten kluk má pocit, že už je hotový chlapák. Ale v tom věku přímo pučí. My jsme tenkrát všichni hlavně pučili tadyhle. Jsem vždycky stál v táboře na tom korze. Ono to spíš vypadalo, že klečím. Teď jsme všichni žvýkali. Tenkrát ještě nebyla žvýkačka. Tak jsme většinou žvýkali svíčku. A teď šla kolem taková krásná 18letá, napíchnutá. Nám už se líbilo. My tam stáli. 15letý odborníci. Jenom tak světácky koutkem úst jsme dělali. A ona zmizela v dálce jak letní vánek. Já tenkrát, abych si dodal zdán, že jsem frajer, že jsem jednička, že jsem ranař, že jsem king, jsem mluvil i hlubokým hlasem. Dobrý den. Tady v té zadní kapse jsem nosil tu občanku s tím hřebenem. Já jsem dokonce mluvil i cynicky pravým koutkem úst. To nebyla mluva, to bylo spíš takový žužlání. Já si připadal ten Batman v těch hororech, jak je skloněn na tou krásnou blondýnou, kterou zachránil z rukou padouchů. Ty padouši jsou takhle v pozadí. Mají ruce na prsouch, na svých. A on má tady u úst takovou tu velkou bublinu, namalovanou. Tam má napsáno takový to poslání, co vzkazuje lidstvu. Třeba jdi domů. Tak já taky vždycky, tady vyběhla. Ta bylo kam jdeš. Že přišel kamarád a říká, jdeš rád fotbal. Jsi kasáře, tady on čel plavat, to mě nerozuměl. Chodil jsem do gymnázia. Tam byl takový výborný pán profesor na matematiku. On spíše vypadal jako pavouk sekáč, než profesor matematiky. Ale mluvil k nám v krásných metaforách. On mě říkal Ičku, nevím, proč ta nižná zdrobnělinka. Říkal mi vždycky, Ičku, Ičku, pamatuj si, že žádný pták si do svýho hnízda nekálí. Jedině dudek, to je blbec. On mě vlastně narušil mé celé dospívání. Já kudy jsem chodil, tudy jsem přemýšlel, proč mě to vlastně říká. Dudek jsem se nemenoval. Tak moc blbej jsem taky nebyl. A hnízdo jsem měl absolutně v pořádku. Ale to je všechno tak strašně dávno, jak praví básník. A kde ty loňské sněhy jsou?
6: Milí posluchači!
2: Takhle já když mluvím, tak strašně prskám.
7: To nevadí, Jirko, aspoň na posluchače něco dopadne.
2: Au!
7: No a už tady máme pěkný kontakt.
2: Dík.
8: Tak co, děcka?
2: Jak je?
8: Jak je?
2: Co?
1: Taky tak.
7: jestli pak víte, kdo to pláče? Ne?
8: No já ne.
9: Ano, to jsem já. To je můj dětský pláč. Nedávno jsem slavil narozeniny, tak jsme vzpomínali na můj první porod. Já myslím, že každý, kdo má jenom trošku představivost, si mě dovede vybavit. Takže si uvědomí, že porod to byl velice, velice těžký.
7: To tedy byl. Ale nechme mluvit porodní asistentku Marii Kváčovou.
9: Dobrý den, pojďte dál, paní Kváčová, pojďte.
10: Dobrý den.
9: Ano, pojďte.
10: Já si vzpomínám...
9: Nepřezouvejte se, to je nesmysl tady.
10: Ano. Vzpomínám, jak si přišel otec tady pana Lábuse do porodnice pro syna.
9: Ano.
10: Přistoupil k prvním dveřím, tam byl nápis Hezké děti.
9: Ano.
10: Zaklepal a povídá, dobrý den, já mám tady na oddělení syna.
9: No a vy jste...
10: Ne, aha, na našem oddělení ne. To musíte vedle, povídá mu já.
9: Hmm.
10: Tak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis děti.
9: No a to...
10: Tam pan Lábus taky nebyl.
9: Aha.
10: Ne. Pak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis ošklivé děti.
9: A tam...
10: Ne, tam taky nebyl. No a pak přistoupil k dalším dveřím a tam bylo napsáno Lábus. Ale promiňte, musím letět. Právě se nám rodí nový člověk.
11: Vážení posluchači, hlásím se vám z grécké krajiny, z Osirakus. V priamé reportáži odtěl budete za několik okamihů svědkami epochální události v dějinách Evropy a možno bez rozpaků povedať aj fyziky vůbec. Svědkami objavu, který ovplyvní moreplavbu rovnako jako aj priemysel, který ovplyvní teóriu jako aj praxi, který ovplyvní život nás všetkých na této malé, hoci svoj rázné planetě, která, jako všetci víme, sa volá stručně, ale výstižně Zemegula. Teraz sa už pozrieme na čestnú tribúnu, ktorá je umístená nad vchodom do syrakúského bazénu. Toto luxusné kúpalisko doslova žiari ozajistným karárským ramorom. Všetky žrčky u schodíkov do bazénu sú zlatené a steny bazénu sú vykládané takými farebnými mozaikami. Joj, a teraz už na tribúnu prichádzajú velikáni fyziky. Profesor Bernoulli, teraz sa objavuje Galvani. A to nie je Galvani. Je to Galvani? Nie, to je hosteska. Teraz je to Galvani. Teraz Fúzati Lomonosov, Tomáš Alva Edison, Nikola Tesla Loupešník, profesor Faraday, no to sa mi dobre pamätá, lebo toto meno znie ako Paradajka. Teraz sa objavuje aj taký vlasatý Albert Einstein. No čo možno povedať o tomto Albertovi? Že mu tie jeho čupriny tak ako si trčia na všetky strany. Ako také antény, tak by som to prirovnal. Teraz prekrásný detailní záber čuprin Albertovi. Teraz to isté vidíme v spomalenom záberu. No pojďme dále. Teraz náš chlapec, ano, je to Krížik. Majitel, objavitel, oblíko. A teraz pohled do bazénu. Po schodíkov, belasom, kúpasom obleku, pošitom pestrobarevnými flitry, cháza Archimedes zo Syrakus. Nadšeně vítaný divákmi, ako aj kolegami na tribúni. Zvolna sa hýbe svedom do vody, neponáhlá sa. Lakťom, ako by skúšal teplotu. Teraz si počuť gong. Začíná objavenie Archimedovho zápasu. Prepášte, vážení poslucháči, zatiaľ, čo toto hovorím, Archimede sa ponoril. A teraz vytláča. Ako ozajistné teleso vytláča vám. Môžu teda svítiť aj na vašich obrazovkách. Ako hladina v bazéne stúpa, kúštiček nad pôvodnú rysku. Teda to je tá kvapalina. kterou teda sprednáme o už prvej minutě svojho pokusu, archimied je zhorbo ťažko vytváča. No, nazdává sa, že by kvapaliny nielen mohlo, ale presnejšie je povedané, malo byť viac. No neviem, chlapec, či ťa táto pomerne zatiaľ malá vrstva vytláčenej vody, či ťa bude nadľahčovať. No nič, je treba bojovať. Ťažko v bazéne, ľahko v kádince. Tak to vôbec vyzerá, hej? Ale Archimedes je statočný bojovník, ale se nevzdává, vytláčá ďalej. Jsou zachiatými zubami a možno povedať, ako by všetci prítomní diváci vytláčali s ním. A už je to tak, voda stúpa a stúpa a to už by aj podľa mojho odhadu mohlo stačiť. Naozaj, Archimedes prestáva vytláčať, púšťa sa posledného schodíku, je hotovo, je hotovo. Archimedov zákon platí. Pravda, zatiaľ je to výsledek neoficiálny. A než medzinárodná žíri vyhodnotí dáta Archimedovho pokusu, pozval som pred náš mikrofon našu expertku, ktorá pracuje v komitete tohto pokusu. Spýtal by sa takto. Čo sa tedy predbežne očakáva od zavedenia Archimedovho zákona do najširšej praxe?
8: Ahoj. Dosavadní výzkumy nás opravňují k domněnce, že podle Archimedova zákona může být vlastně vytlačováno jakékoliv těleso. Ho ponoříme do určitého média.
11: A čo člověk?
8: Ano.
11: Člověk, keď se ponorí voláte do takového média, povedzme v mori, na kúpalisku, ako bude reagovať, aby bol v súlade s požiadavky Archimedova zákona?
8: Ano, máte pravdu. Na člověka se Archimedův zákon vztahuje stejně jako na kterékoliv těleso, stejné váhy, rozměrů a hydromechanických vlastností.
11: Ďakujem pekne. Tomu nie je treba veľa dodať, veď z jasných strojových fakt je napokon zrejme, že keď sa Archimedov zákon dôsledne presadí do každej dediny, nebude už viac neblavcov, nebude utopený. Pravda, bude napokon tento zákon zavedený také aj u nás. Poslednú otázku. Bolo všetko v poriadku?
8: Áno. Všechno proběhlo v pořádku a všechna vylosovaná čísla jsou platná.
11: Děkuji pěkně, no počíte já.
12: James.
13: Prosím, paní.
12: Gnoe.
13: A nezastřelíte ma, paní?
12: James. Ty prefarbený transvestita. Také drobnosti nech tě netrápí. Vylez.
13: Tu jsem, paní.
12: Tak čo, James? Ako dopadol včerajší večierok?
13: Ťažko povedať, pani. Polícia niektoré telá ešte stále hľadá.
12: Už si ani nespomínam, James. Bol som beloch alebo indián?
13: Beloch, pane. Červenokožci sme boli my chudobnejší.
12: Dúfam, že sme vás všetkých pobili, James.
13: Žiaľ, niektorí sme sa zachránili, pane. Ako na Slovensku.
12: A môžeš sa hambiť, James. Ja mám len jednu pušku, ty dva luky a ani si na mňa nevystrelil.
13: Možno preto, že ste mi nedali šípy, pane.
12: James.
13: Áno, pane.
12: Ty negramotný štrajkokas. Ty chceš povedať, že keby si mal šípy, tak by si do mňa strieľal?
13: S radosťou, pane.
12: Máš šťastie, že si sa priznal, James. Už som ťa chcel odbachnúť.
13: Ďakujem, pane.
12: Naozaj, James, koho sme priviazali k mučenickému kolu?
13: Ako obvykle, lorda Fusakela, pane.
12: No už viem. Hádzali sme do ňo tomahavky však.
13: Áno, pane. Aj keď je pravda, že pôvodne ste chceli hádzať vedľa neho.
12: A predstav si, James, Lady Fusakelová tancovala s mojím dobermanom.
13: Ak dovolíte, pane, to tancovala so mnou.
12: Skutočně, James? A keď vy jste si s tým psom do tváry taký podobný?
13: Ďakujem, pane.
12: A prečo si tancoval, James?
13: Ráčili jste mi to prikázať, pane. Tancovali jsme lambádu. S vašou dogou.
12: S mojou dogou? A prečo?
13: Zdalo sa vám, že je smutná, pani.
12: Och, áno, už si spomínam. Mala také veľké smutné oči s výstrihom však.
13: Ak dovolíte, pane, oči s výstrihom mala Lady Fusakelová.
12: A ako sa ti tancovalo, James?
13: S kým, pane? S vašou dogou alebo s Lady Fusakelovou?
12: A bol v tom nejaký rozdiel, James?
13: Ani nie, pane. Obidve ma olizovali.
12: A čo barón Fusakel? Nežiarlil?
13: Nemal čas, pane. Vyťahoval si tomahawky z chrbta.
12: Jste bol smutný, keď išiel domov sám, pravda. Ak nepočítam jeho opicu.
13: Prepačte, pane, oni odchádzali spolu aj s Lady Fusakelovou.
12: Ale čo to trepeš, James? Lady Fusakelovú som predsa niesol na rukách do svojej spálne.
13: Žiaľ, musím vám povedať, pane, to ste niesli vašu dogu.
12: Tak preto sa nechcela vyzlieť z potvora jedna?
13: Možno preto, pane.
12: James.
13: Ano, pane.
12: Ty kubánska elektronika. Ty sa smeješ však.
13: Ja, pane, ale kdeže? Veď to nebolo prvýkrát, čo ste ju tam vliekli.
12: James?
13: Ano, pane.
12: A čo keby sme si išli?
13: Čo?
12: Trochu zastrieľať.
13: Obidva ja, pane.
12: Máš pravdu, James. Ty ani veľmi nie.
13: Rozumiem, pane. Bude nasledovať streľba na pohyblivé terče. Teda na mňa.
12: Uhádol si, James. Pozri sa, ako je vonku, aby si neprechladol.
13: Svieti tam slnko, pane. Aha, zajac. A živý.
12: Ukáž, kde?
13: Tamto, na poli, pane.
12: Tak teraz sa dívaj, ako ho skolím, James. Čo je? Ten hlupák beží ďalej.
13: Asi nepočul, že to strieľate do neho, pane. Skúste ešte raz.
12: Čo je s ním, James?
13: Zase beží. Asi si myslí, že ho štartujete, pane.
12: Ja to nechápem. Ten idiot má v hlave dve guľky a lieta po poli ako divý. Aha. Teraz si sadol. Teraz mu ukážem.
13: Tam by ste nemali strieľať, pane. Sú tam sedliaci. Padol, pane.
12: Kto? Zajac?
13: Nie, ten sedliak.
12: No vidíš. A hovoril si, že netrafím.
13: Skvelý zásah, pane. Ale ak to pôjde takto ďalej, budete mať na poli samé zajace. A žiadného sedliaka.
12: No, čo tam potom? Hlavne, že som trafil. James?
13: Prosím, pane.
12: Mám pre teba smutnú správu. Ty náčelník Apačov. Zostal mi ešte jeden náboj.
13: Ale, pane...
12: James, ty vymyslená slovenská demokracia. Už aj utekaj na to pole. Veď vieš, ako sa zvykne hovoriť. Len mŕtvý indián je dobrý indián.
14: To byl tenkrát překrásný podvečer. A od té doby se dívám na sebe i na druhé jinýma očima, protože znaje vlastní cenu, dovedu ocenit i druhé. Navštívil nás člověk duchovní vzhledem askéta, zazvonil, prodral se do kuchyně, kde jsme právě večeřeli, sedl si mezi nás ke stolu, nasadil si brýle, vytáhl lejstra a povídám, nechci se vtírat, jen jeste dál, jeste, dokud můžete, ale neštěstí nechodí po horách, přitom pozvedl oči ke stropu, jako by tam byly hory, nýbrž po lidech a pohlédl na mne, jako by mi neštěstí lezlo po límci. Potom se jeho oči, laskavé oči, svezly na mé dvě dcerušky, berušky a zvolal, ach, děti, děti jsou radostí života. A rezignovaně se usmál, jo, jo, radostí, dokud jsou. Skotačí, že? Jsou živé, že? Ach, ano, ano, bože, bože, jezdí tolik aut, moc aut, strašně aut, chuděrky malé, ne, ne, nechci strašit, proč by museli dcerušky zrovna pod auto, že? Vždyť jsou tu také jiná nebezpečí, pouhým okem neviditelná. Vemte si třeba takové mikróby, vidíte je, nevidíte a vidíte. Braňte se mikrobům, že jsou dcerušky očkované. No, bodet by nebyly jak jinak než očkované, ale jsou také takové virové choroby a tady žádné očkování nepomůže. Tady je medicína v koncích. Muž dojatě pomrkával a bylo zřejmé, že tady je skutečně medicína v koncích. Pojistil jsem dcerušky berušky každou na 15 tisíc v případě úmrtí, aby z toho také něco měli. Samozřejmě, milý pane, nic zlého vám nepřeju, jen všechno nejlepší, ale v takovém bolu těch 15 tisíc, jako když najdete. To máme dohromady 30 tisíc, kdyby obě najednou, kdyby infekce. Muž pohladil po hlavičce mladší Markétku a mrkl na mne. Paní vyhlíží taky pěkně, řekl znalecky. Pěkně, ale trochu vám žloutne, nebo... Pojistil jsem ženu rovněž na 15 tisíc. No, no tak to vidíte. A to máme 45 tisíc, podotkl muž uspokojeně. S tím už se dá něco v životě podnikat. Zvláště, když pak nejsou tyhle ty starosti s rodinou. Sám jsem se nechal pojistit na 10 tisíc. Ne, že bych byl bez vyhlídek, ale už od dětství trpívám komplexy méněcenosti. Měl jsem za to, že vymřením naší rodiny přátelská návštěva končí, ale nekončila. Muž sáhl znovu do tašky, mrkl na mne a pak se vytasil s takovou brožůrkou, kterou mě podával tak, jako kdyby to byl protistátní leták nebo pornografie. Koukněte, koukněte, zašeptal vzrušeně až vilně. Není tam všechno. No, to je pochopitelné, že tam všechno být nemůže. Je to jenom rámcově. Ale koukněte a čtěte. Četl jsem. Když přijdu o nohu pod kolenem, dostanu 8 tisíc. Když nad kolenem, 12 tisíc. Palec pravé ruky dělá 1560, každý jeden prstíček 400. Oko bere 3500, obě 10 tisíc. Pak ještě ruka k lokti, k rameni, samotné zápěstí, chodidla, žebra, uši, bolce, nos, zuby. Vypadalo to jako ceník lidských drůbek. Koukněte, je to jistě bolestné, ale velice výhodné. Pravda, člověk o tom nerad přemýšlí, je to každopádně ztráta, ale nějaká ta tisícovka na ruku, zarazil se, ale nějaká ta tisícovka na stůl, je rozhodně náplast. No tak vidíte, musíme myslet reálně. Myslete reálně. Myslel jsem reálně. Lednička, to je vlastně levá noha pod kolenem. A ještě zbude něco na koberec. Rádio. Rádio pořídíš za palec levé ruky. Ale něco lepšího, třeba stereofoní s gramofonem, to chce celé zápěstí. Dočetl jsem, domyslel jsem a podepsal jsem. Po večeři jsem si zašel do hostince u růžového kavalíra na jedno pivo. Seděl tam chlapík, který propíjel ze zármutku už třetí stovku. Potřeboval sehnat 20 000 na kvartír a stále nevěděl, kde a jak. Tak takhle pil denně na žalost už druhý rok. Přisedl jsem a poradil jsem. Dvě nohy nad kolenem, každý jednu jste přece manželé, ne? A je byteček jako klícka, i s výtahem. K čemu nohy? A ještě zbude nějaká ta stovka a nějaká ta ruka na zařízení. Tak jsem zaznamenal hned ten první večer zisk. 800. 4 zuby po 150. A nosní přepážku za 260. Osmset. Těch 60 mi srazili snad jako daň z příjmu obyvatelstva. Nebo snad ze ztráty zubů, nevím. Nebýt pojištěn, škodoval bych. Protože ten člověk by mi dal přes hubu tak jako tak. Ze žalu. A ještě ušetřím, protože teď mohu jíst jen polévčičky. Ach, dobře jsem investoval. Moc dobře, vynáším si. Svitlo mi slunko naděje, koukám se na sebe a vidím, hlavičku mám, ručičky mám, nožičky mám a takové torzo. Takové torzo, to by si teprv žilo.
15: My bychom se vlastně měli rozhodnout, kdo dneska uvítá obecenstvo.
16: Já uvítám, to je taky rozhodování.
15: Počkej, já chci taky uvítat obecenstvo.
16: Je, taky uvítáš, ale až potom.
15: Co to za nesmysl? Proč je budu vítat, když už budou uvítaný?
16: Jo, to je vlastně pravda.
15: Aha. Vítat může jen jeden, to si pěkně střihnem.
16: Jak střihnem, ušima?
15: Ale ne ušima.
16: Jako, co?
15: Jak ušima?
16: Jako oslíče.
15: Ale jako lidi si střihne. Znáš to?
16: Ne, já to znám ušima jako oslíče.
15: Tak lidi to dělají takhle. Kámen, papír, nůžky. Jo?
16: Aha,
15: zkusí to.
16: No, to znám.
15: Kámen, papír, nůžky. Tak jedem na ostro, jo?
16: No.
15: Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Rychlej. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Nech toho čovečakle uplyne program, diváci vůbec nebudou vítaný.
16: A jo? Pořád by viděl jenom kámen, papír, nůžky.
15: Luďku, to musíme udělat jinak, prosím tě. Ty udělej nůžky a já udělám kámen, jo. Je to jednoduchý.
16: No počkej, ale to... To já si prohraju, ne?
15: Ne, asi určitě, ale oba vyhrát nemůžeme, víš.
16: Aha, a nešlo by to? Jak to? No, ale to není spravedlivý, aby ty si Outgregnet vyhrál a já prohrál, ne?
15: No, ale vyhrát může jen jeden přeci.
16: No a proč já mám prohrát zrovna?
15: No, protože jsi moudřejší. A moudřejší vždycky ustoupí.
16: No jo, to je pravda, ale...
15: No tak vidí.
16: Moudřejší jsem, já se no, na tím určitě. Hodně přemýšlím, je to pravda, moudřejší no. Jsem. No. A nešlo, jo, takhle jsem si to myslel, a nešlo by to, že bych zůstal moudřejší a ještě navíc vyhrál.
15: No to ne, to by si měl kamaráde moc výhody hromady, víš?
16: Tak víš co, já radši budu hloupější, hlavně již vyhraju.
15: Správně, no. Ano, já s tím souhlasím, ale jenom mi tady potvrdíš písemně, že jsi hloupější. Já jsem ti počítal, takže jsem ti to tady předepsal, jenom to podepíš tady.
16: Ano.
15: Luděk Sobota.
16: Luděk Sobota.
15: Dobrý.
16: Tak, děkuji. A co jsem dlužen?
15: To je zadarmo,
16: co jsem vyhrál?
15: No vyhrál si právo uvítat diváky.
16: No, jsem toho moc nevěrám. Ale mohl docela klidně zůstat moudřejší.
17: No, teď už si se rozhod takhle, tak musíš
16: vítat. A co to je, prosím tebe, právo uvítat diváky? To je něco jako třeba právo první noci, nebo?
17: No, vidíš, dalo by se to takhle říct. Právo první noci, jenže z diváky právě, víš? No,
16: tak to není tak špatný. Tak, děvčata, prosím vás, řaďte se mi. Vy pojďte třeba první.
17: Ty jsi se zbláznil, takováhle ostuda.
16: Jaká ostuda, je tě docela hezká.
17: No ta slečna je hezká, ty jsi ostuda. Běž do šatny, žádný uvítání nebude. A ti ukážu právo první noci, že si 14 dní nesedneš.
18: Proč si vlastně lidé neberou hned někoho jinýho? Protože vždycky, když jsou chvilku spolu, tak říká, podívej se, klimprcajtlik, vodvářka, křemen, podívej se, ti doma pomůžou, ty něco udělají a ty nic, člověče, jak to vypadá. Ten domácnost potom, já jsem si vzala takovýho chlapa, jsem si mohla vzít křemena. No, pořád něco vykládá doma, ta žena, kterou ze začátku jsme nepovažovali za jinou, za tu pravou. Za tu pravou jsme ji považovali a říkali jsme, když povídala, tak jsme říkali, ach, to je písnička mých rozesmátých strání. Ano, to je skřivánčí píseň mého života, bublající potůček má drahá kunhuta. No, pak ji máme doma, bublající potůček. Písničku rozesmátých strání, skřivánčí píseň poněkud rázu kulometného. Přijde člověk domů, je to tam slyší, Ježíš, když se tady tak pozdě, prosím tě, nemůžeš přijít, podívej se, jak to tady vypadá, jedno děcko velký, druhý malý, mám to tady jako schodky, jedno slíknu, druhý se samých oblíkal, nedívej se na to tak pitom, mě taky odlep ten hrnek, když to má přilepený, dívej se, ty pitom čede, podívej se, tady mě kouříš, koukni se na to, jak to vypadá, ty zásony.

0: kamarádům, co mám dělat, no?
1: Nic! Nic, žena jako časovaná mína, nechat vybouchnout, pak odklidit trosky a čekat na druhý výbuch.

0: Já...
1: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo, jo, jo. Tak už jsi starý Jando napravdě. No, jak se říká, mladý muž a starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku kompjutru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Paní, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšťal, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rozšťálem, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněný u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky paní vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký Felčan, nějaký Kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemí tohleto železný zdraví, tomu řekl.
1: Pane,
0: no, prosím.
1: Já nemám zájem
0: já, promiňte,
1: ani čas se tady s vámi bavit o první světové válce a nebo
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: To je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady foukák na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady okouvnit u vás a půjdu jinam a rozšoupnu se jinak. To už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už nepadá. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě láskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k carému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co by já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Musel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Furt dvojky z mravů taky a ten. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, sousedte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říká. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, teď to znáte tyhle.

0: No, dovolte, pane.
1: Co pak? Je, promiňte, jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda, ale stěší mě Kulajda mé jméno.
0: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
1: Počkejte, paní Vokradní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
0: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
1: Děkuji.
0: Kulajda.
1: Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Arrošťák, on vám, abych vám tak, abyste byl ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám, šišky a mě tím
0: cpál. Vůbec nezajímá. Nezajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
1: Paní, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
0: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
1: Paní, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
0: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich...
1: Jel Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Paní, co je vám? Paní, poslyšněte, paní, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy pocuchaný nervy a něco se štítnou žlázou. Paní, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
0: Ano, ano, můžete.
1: Jak?
0: Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
1: To vám pomůže?
0: Ano, to mi pomůže.
1: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl, opravdu.
0: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
1: ano, paní,
0: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
1: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
0: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
1: Ale já si ho chci koupit, tady žmoulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
0: Lístky nedává, dává to... počítač.
1: Dobrá, počítač.
0: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
1: Poslechněte, babino, proč vy tady takhle teda dřepíte?
0: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek-Místek, pane. Proto šťastnou cestu.

0: Dobrý den, dámy a pánové, setkáváme se po třech letech opět při sledování našeho populárního pořadu Co týden dal. Já teď prosím režii o první ukázku, která byla odvysílána minulý týden v relaci Události komentáře. Více už napoví redaktor Jan Martínek.
1: S překvapujícím návrhem vystoupilo předsednictvo Národní rady Slovenské republiky. Ve zprávě se uvádí návrh slovenské strany na integraci České a Slovenské republiky v jednotný svazek. Slovenský prezident dr. Vladimír Mečiar prohlásil, cituji, žádné jiné dva národy v Evropě nemají k sobě tak blízko jako Češi a Slováci. Odvolává se k historické spolupráci a vzájemnému provázání obou ekonomik.
0: Dámy a pánové, nový téma, kdo začne? Pane Fischera?
2: Já už jsem jednou nastínil, že rozhodnutí musí přijít z obou vlád a v žádném případě nevypisovat nějaké nesmyslné referendum.
0: Pane Fischera, pokud si dobře vzpomínám, v době, kdy se jednalo o rozdělení našich států, vy byste byl i za vypsání Fischerenda.
2: To nevím, kde jste to vzal.
0: Prosím, pane Mečiare.
3: Samozřejmě, společný stát nevylučuje mi, ale obě dvě partnery by se mali chovat ku sebe jako mladou manželi. Aby celá těrcha problémů neostala iba na jednu z dvojice.
4: No, já bych byl opatrnější, než bych strčil hlavu České republiky do chomoutu s republikou Slovenskou. Přestaňme se na chvíli bavit o svatbě a nejdříve zkusme jen tak na zkoušku žít spolu na hromadce.
3: S vámi, pan Klaus, nikdy.
0: Pánovi, pomalu. Ekonomická sféra, ještě jednou pan Klaus, protože myslím, že když si chceme něco dozvědět, tak vždycky od pana Klauze. Takže pane Klauzi, vy jako ekonom jste v otázce nových daňových zákonů snad osoba nejpovolenější. Mám platit sociální pojištění, ano, důchodové pojištění, zdravotní pojištění, pojištění na auto, na byt, alimenty, daně, vyšší nájemné, elektriku, teplo, světlo, plyn, vodu a tak dále a tak dále. A mě by zajímalo, kolik mi vlastně zůstane pro moji vlastní potřebu.
4: Prosím vás, pane redaktore, mě jako ekonomám zajímají fakta, fakta a zas jenom fakta. Daňová soustava je taková, že vyděláte-li například, představme si imaginární číslo, 10 000 korun, odevzdáte 3 000 na zdravotní pojištění, 1 000 na důchodové pojištění, zhruba 600 za auta, 1 000 korun nájem, 2 000 na daních, světlo, elektrika, plyn, voda a to ostatní asi za 1 000 korun, alimenty a další vaše pohledávky asi 800 korun, takže pro vás zbyde asi kolem 600 korun na měsíc.
0: Ano, ale pane Klauzi, to mi připadá, za toto se přeci nedá žít.
4: Ne, to se nedá.
0: Ale jsou tady drobní podnikateli, jako například Felix Holzmann, který ho známe. Spíše je to komik, ale začal podnikat, takže jaké máte problémy a zkušenosti za nimi vy?
5: No tak podívejte, já jsem měl 4 kozy, ano doma, ve chlívku. 2 kozy jsem vyženil s manželkou, jako na manželci. No a teďko přišli daně, ano. Takže to znamená, že já takhle pěkně, tenhle rok odevzdám 2 kozy na daní, další rok odevzdám další 2 kozy. No a třetí rok můžu čekat na to, že o té kozy přijde i moje stará. Co pak si?
0: Ale o to jste řekl trošku. Zjednodušeně, prosím, pane Sobota.
6: Já jsem si vzpomněl zase na jeden vtip. Teď není čas na vtipy, atmosféra hustne, takže dostane slovo pan Binder. Tak to meru, to bude větší sranda.
0: Pánovi, trochu vážně. Pane Bindery, co s Gabčíkovem?
7: Prosím vás, už nehovorte nic o Gabčíkové, ano? Mně se naozaj už snívá o této soustavě vodných nezmyslů na Dunaji.
0: Ano, pane Bindery, vy jste navedl debatu na další ukázku, kde redaktor Jan Martínek cituje z článku pana Klose z Lidových novin, takže prosíme režii.
1: 3 maďarská plavidla tak dlouho manévrovala do vrat Gabčíkovského zdymadla, až se jim podařilo ochromit řídící a kontrolní systém poškozením kamery průmyslové televize. Nečekaně však vystoupil vedoucí směny a uvedl, že ve skutečnosti nešlo o 3, ale o 1 loď, nebyla maďarská, ale bulharská a stalo se to ve čtvrtek a ne v sobotu.
0: Pánovi, odezněla ukázka, vy už se hlásíte, pane Bindery, takže prosím.
7: Toto sama už netýká, ano. Bol jsem odvolaný z funkcie riaditeľa vodohospodárskej výstavby Áno. A bol som vymenovaný generálnym riaditeľom firmy Dextructastav. Ako som už spomenul. Tým som sa zbavil Maďarov, áno, zbavil som sa sabotáži, ale čo mi ostalo, je Gabčíkovo. A to ma najväč mi jeduje.
0: Ale pane Bindere, říká se, že pokud dobrý novinář nedostane odpověď, zopakuje otázku. Takže, co s Gabčíkovo?
7: Prosím vás, toto sa ma už netýka. Bol som odvolaný z funkcie riaditeľa vodohospodárskej výstavby, áno. A bol som vymenovaný generálnym riaditeľom firmy Dextructastav, ako som už spomínal. Tým som sa zbavil Maďarov, áno, zbavil som sa sabotáži, ale čo mi ostalo je Gabčíkovo. A to ma najväč mi jeduje.
0: Pánovi, buď nejsem dobrý novinář, ano, anebo tudy cesta nevede. Takže otázka jinam, pane Klauzi, máme na krku Vánoce, jaké budou ty letošní? Budou veselější, bohatší, smutnější, chudší, jak to vidíte vy?
4: No každopádně ty letošní Vánoce budou úplně jiný. Loni se mi Vánoce vůbec nelíbily, lidi zapomínali na tu ekonomickou reformu, nakupovali doslova a do písmene jako prdlí, co je napadlo. Letos to nebude možné. My jsme na české vládě vymysleli velice jednoduché opatření. Letos přestává chodit Ježíšek a chodí Santa Claus.
0: No nezdar hodiny. Takže, pánovi, já poprosím lží, budu diplomat, nevím, co říct, takže poprosím lží o další ukázku.
8: Všemi seismografy v Evropě otřásla detonace o síle 7 stupňů Richterovy stupnice. Bezprostředně poté doslova zešíleli dozimetry a vydali alarmující zprávu o drastickém zvýšení radiace na území Evropy. Všechny analýzy a výpočty udali jako epicentrum katastrofy Jaslovské Bohunice. Žádná z kompetentních osob se k výjimečné situaci nevyjádřila.
0: Ano, a pane Mičere, vy jste tu od toho, abyste se vyjádřil. Víte něco o nehodě v Bohunicích?
3: Vím, nepovím. Prosím vás, to, že si elektráry ubzikně, neznamená ještě katastrofu. Veď mi už nikto nezjistí, ano, lebo celkom nepochopitelně, po banálnej, ano, a jednoduché závadě, a reaktor jednoducho ufujazdil pryč. Veď mi nevím.
0: Dobrá, takže příliš jsme se nedozvěděli, stejně jako v předchozím příspěvku pana Bindera, ale teď otázka na pana Klauze. Minulý týden jste byl na zasedání braně bezpečnostního sboru. Jsou nějaké novinky z oblasti armády?
4: No tak novinkou je především zkrácení základní prezenční služby na 5 měsíců.
3: My jsme ji prodloužili.
4: Dále snižujeme stavy taktických zbraní a zvýšili jsme příděly potravin, což představuje 15 000 kalorií na jeden den.
3: Kolku?
4: 15 000 kalorií.
3: To je nesmysl. Já jsem to rátal. Několikrát jsem to rátal, ano. Nebo to by každý voják do sebe musel každý den napchat metr a půl pohanky. To je nesmysl.
0: Takže nevím skutečně, co říct. Pane Mečáry, odposlechy na vašich ambasádách. To byl problém před několika lety, ale myslím, že je to problém stále živý, protože tehdy jste v podstatě sekli do živého. Takže jak je to s odposlechy na vašich ambasádách?
3: Počúvajte tak, so štenicami jsme už prestali a otázku odpočovou jsme na ambasádách vyřešili raz a prevždy, radikálně jako vždy, ano. Všade jsme poslali naše deratizačné komando. To, že boli podaktori diplomati priotrávení, nie je našou chybou, lebo všade jsme vylepili upozornenia slovenskom aj maďarskom jazyku. Môžem zodpovedne povedať, že v súčasnosti na zahraničných ambasádách u nás nie je to jediné štenici, ale žiaľ ani jedného diplomata.
0: Dobrý, ale teď bych si zeptal...
3: Čúšaj, ešte som mi dohovoril, áno, prepáčte, že som takto ostrý na vás, ale... Stále sa do toho montujete a neviete, čo sa deje vôbec vo svete, lebo v Amerike na slovenskej ambasáde sme našli štenice. A nie aké také maličké šteniatka, ako boli tu, ale to boli štenice ako 55 beranica.
0: Pánové, debata o hmyzu je síce velice zajímavá, ale je tu další téma, sociální program. A jak ho plníte vy na Slovensku?
3: Tohoročné Vianoce boli bohaté pre všetkých, pre šlachtu, aj pre nevoľníkov, lebo každý dostal vianočné maškrty, 3 orechy a liter borovičky. Ale ja tu stále trepím a ty nedáš slovo nikomu druhému.
0: Pane Mečáry, nespomínám si, že by sme si spolu potýkali. Jak se říká u vás, húsky sme spolu nepásli, takže...
3: Čo si pcháš húsku do populi?
0: Nie, ja nevím, ale možná diváci zrovna obědvají, takže dobrou chuť a my voľne přejdeme na iné téma. Je tu pan Slobodník a je tu další téma, tudíž zdravotnictví a školství. Dva obory velice provázané. Jak to u vás funguje, pane Slobodníku?
7: Samozřejmě, těto dva obory jsou velmi previazané, školstvo a zdravotnictvo, a i tu jsme zaznamenali určité pozitivné úspěchy. Po zrušení nezmyselných univerzit Trnavskej, Nitrianskej, Žilinskej, Košickej a Bratislavskej jsme v těchto objektoch uviedli do prevádzky zdravotné učiliště bez maturity, čo značí, že od budúceho roku bude mať každá dedina svojho osobitného šamana.
0: Ano, velice zajímavá věc, ale pánovi, času moc nezbývá, takže na závěr každý z vás pouze jednou stručnou větou zhodnotí uplynulé, ale pánovi, je to tady. Píply mi hodinky a to znamená, že konečně vypršel náš čas, tudíž díky a příští týden opět na viděnou.

Dámy a pánové, v populárním pořadu nesmí chybět ani populární osobnost a proto je tu s námi několikanásobný zlatý slavík Karel Gott. Než nám zaspíváte duet se svojí zahraniční kolegyní Darinou Rolincevou, položím vám jednu otázku. Znovu sloučení Čech a Slovenska, co vy na to?

0: Ježíš, ahoj Zuzanko, vypadá skvělý, jak jsme se dlouho neviděli, 3 roky. No ano, ta 3 roky jsme se neviděli, no. Ty jsi troška stučněl. No tak to víš, mám se dobře, ale vypadáš opravdu báječně, takže já si myslím, že dneska to bude v pořádku.
1: Ne, ale víš čo, otičko, my jsme tu spolu už 3 roky nebyli a já už jsem z toho vypadla, já nevím, čo se budem pýtať.
0: Neměj strach, Zuzanko, všechno mám napsáno, otázky, odpovědi, úplně všechno. Já to zvládnu, ale já jsem ti slíbil, jestli si dobře pamatuješ. Já vím, chyba to šampanské a zákusky, čas. No právě, takže já teď zaběhnu do kantýny, ty to tady trošku pohlídej. Zahájíme za 5 minut. Pánové, prosím vás, začneme za 5 minut, seříte si čas, ano. Je 11 hodin 48 minut. Pro kolegy s digitálním časem, pendrek, pendrek, jestli bytka sněhla. Já si teď skočím do kantýny, takže Zuzanko, pozadte si a já jsem tady hned, ano.
1: Páni, takže se posadíme, prosím vás, ano. Teraz nás budou brát kamery. Která, prosím vás, začíná kamera? 2? Ako ju poznám? Čo? Aké číslo? Já nevím, čo mě poznám. Aha, dobré. Ten fúzatý pán za tým.
2: Prosím vás, paní Bubilková, já bych začal, já bych se zmínil o našem spojení.
1: No dovolte, pan Fischera.
2: Ne, já myslím spojení Čechů a Slováků. Prosím vás, o navrhovaném sloučení, ano, spojení České a Slovenské republiky musí rozhodovat kompetentní lidé, což jsou vládnoucí politické reprezentace, ano, a ne občané v referendu, prosím vás, v žádném případě referendu.
1: Tak to se ospravedlňuji, pan Fischera, já jsem asi zle rozumela.
2: Tak se naučte česky, paní Bulbíková.
1: Však já můžem odjít z takto studia, pan Fischera, já tu vůbec nemusím být.
3: Můžu tady něco říct?
1: No tak nech se páči, pan Holcmanu.
3: No tak já bych něco o policajtech. Můžu ještě jakhle mluvit o policajtech v televizi?
1: No však i demokracia, možte.
3: No ne, já jenom jestli tady v televizi ještě nějaký není, víte? No tak to mě potká, on hrá kamarád, víte, policajt. A povídá dva kleránu na snídaní, no mlíčňáků. A povídám, já si kakao a 2 housky. A ona povídá, kakao nemáme. A já říkám, víte co, tak mi dejte třeba kus veky a kakao. A ona povídá, no není kakao. A já říkám, hergo, nerozčujte mě, tak mi dejte 2 koláče a kakao. A ona povídá, no lidi není. A já říkám, čože, tohle mi ta žába říct? Tak je to kakao snad chrstnu do ksichtu.
1: Já, tak to bylo celkem fasana, tak. A vy máte voláký vtip, pan Binder, lebo...
3: Prosím vás, vy sa tu vybavujete, ja som došiel riešiť závažné problémy a mám tu zo všetko taký pocit, že nás Slovákov tu v štúdiu normálne ignorujete. Jo, tak to mi připomnělo forele, jo, to takhle policajt, jo, říká náželníkovi, náželníku potřebuji přehodit službu, jo, já jdu zítra na mejdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo, a on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo, a ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tancovat a náčelník říká, no počkejte, doufám Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i 2krát.
1: Prosím vás, všetci, ako jsme tu pokopeň, jsme došli riešiť závažné problémy budúceho spolunažívania Čechov a Slovákov. Zatiaľ je tu počuť iba srandu od Čehuňov, to je znevaženie slovenského národa.
3: Tak to je nejlepší fóre, keď jsem tady dneska slyšel.
1: Pán Binder, já si myslím, že to nie je dôvod sa škriepiť s Čechmi. Prosím, pan Fischera.
2: Prosím vás, paní Bubínková, sama jistě víte, že v minulosti byla mezi námi určitá averze, kterou bychom měli odstranit. A pokud toto soužití dvou subjektů má být funkční, ano, je třeba nejdříve propracovat mechanismy vzájemného styku.
4: Pánovi, jsem tady, nesvěla skonky, trochu jsem se opozdil, protože jsem poslouchal za dveřma. A sotva vytáhnu paty, už mi hučí. Prosím vás, teda někdo z vás, do Zuzanky. Nechová si zde jako politik, ale doslova jako prasák. A to, co jsem si musel vyslechnout za dveřma, to mi skutečně zůstává stát. Rozum. Pro dnešek to ruším, ano, rozpouštím to, aspoň se moudřejší, koho se příště nemůžu brát. Takže díky a příští týden na viděnou.

0: Dobrý večer, vítejte u posledního vydání zpravodajství ČTV. Zahájíme nejdůležitějšími událostmi z domova. Česká vláda obdržela pikantní návrh rojalistů Čech a Moravy, prosazující návrat monarchie. Korunovanou hlavou Českého království by měl být král Václav V. řečený Havel, strážcem pokladů vévoda Kočárník, kancléřem kníže Karel Trautenberg, ministrem ekonomie markrabě Klaus Proseka a dvorním šaškem Ivan Sviták. Nakladně v Domě kultury se konala tradiční novoroční jolka komunistů Čech a Moravy a stoupenců Levého bloku. V bohatém kulturním programu mimo jiné vystoupila také 80-letá národní umělkyně Jarmila Šuláková.
1: Čerešničky, čerešničky, čerešně, vy jste sami rozsypali na cestě. Kdo vás najde, ten vás pozbírá, já jsem mala včera večer frajíra.
0: Neoficiální prameny uvádějí, že to byl Miroslav Štěpán. V Bratislavě i dalších městech byla ochromena městská doprava. Ke kolapsu došlo v důsledku stávky rikšů. Stávkou pohotovostí pohrozily i železnice v případě, že dojde ke zvýšení již bez tak vysokých cen ovsa. A nyní zpravodajství ze zahraničí. Ve včerejších velmi pozdních nočních hodinách přistálo ruské kosmické plavidlo Soyuz TZ-72 na povrchu Slunce. Oba kosmonauté Vševolod Lopaťuk a Viktor Sergejevič Stokurev se těší dobrému zdraví a na otázku redaktora týdeníku Pravda, jak se jim podařilo vyřešit problém s vysokými slunečními teplotami, kosmonauté odpověděli: přistáli jsme v noci. Také další zpráva je ze Sovětského svazu. Příliv západního kapitálu se začíná projevovat i v této oblasti. Německý koncern Siemens skoupil většinu pozemků černobylské oblasti a osázel je čočkou. Po sklizni je bude prodávat jako baterie do hodinek. V Paříži byl zahájen autosalon 1995. Bývalá NDR předvedla nový typ vozu Wartburg, který vyniká pontonovitou karosérií nepodléhající módním vlivům. Novinkou je tříválcový dvoutaktní motor pracující na principu náhodných výbuchů. I další zpráva se týká automobilů, tentokrát našich oblíbených favoritů. Automobilový koncern Škoda Volkswagen oznamuje, že se od prvního dne příštího měsíce mění cena ze 186 tisíc korun na 52 999 marek. A nyní zde vítám našeho budapešťského zpravodaje Jindřicha Honzíka. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Jindřichu, mám zde velice zajímavé otázky našich diváků, takže začneme s otázkami. Pan Procházka z Kolína, soukromý podnikatel, se ptá, zdali je pravda, že na Žitném ostrově roste pšenice jako telegrafní sloupy.
2: Na Žitném ostrově roste skutečně pšenice jako telegrafní sloupy, místy i hustěji.
0: Další otázka je od paní Novákové z Prahy, která se ptá, zda je pravda, že v Bratislavě je v současné době dostatek masa.
2: Bratislava je momentálně zaplavena masem a masnými výrobky, což se odrazí i v ostatních městech Slovenska, protože výstavka je putovní.
0: Další dotaz je od paní Ireny Skopalové z Otrokovic, která se dozvěděla, že Otrokovice mají být zásobovány jablky z oblasti Jaslovských Bohunic. Paní Skopalová se ptá, zdali jablka z Bohunic jsou jedlá.
2: Jablka z Bohunic jsou jedlá a nezávadná, ovšem ohryzek musíte zakopat 3 metry pod zem.
0: Ano, a nyní zpravodajství ze sportu. Na atletickém mítinku ve finském Lahti náš oštěpař Jan Železný překonal svůj až doposud platný světový rekord v hodu oštěpem. Ten mu však zatím nebyl uznán, neboť použil nový oštěp značky Nemet na místo starého Sandviku. Po podání protestu jeho soupeřů předsedkyně mezinárodní žiry paní Jekaterina Uzbulatovová trvá na tom, že Železnému musí být převážen a důkladně přeměřen jeho Nemet. Naši sportovní střelci mile překvapili na střelecké reví v Madridu. Z nichž nejúspěšnějším skýtařem se stal Bohumil Snajper, který si přivezl 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou, 3 bronzové a 15 broků v zádech. Dušan Slobodník utrpěl šok a lehké zranění při autonehodě svého služebního vozidla Ministerstva kultury. Na vlhké vozovce jeho rikša nezvládl řízení a v pravotočivé zatáčce mu ujeli cvičky. Podle průzkumu veřejného mínění občané přestávají platit poplatky za televizní vysílání. Z 5 milionů televizních koncesionářů k dnešnímu dní přestalo platit 50-korunový poplatek 4 miliony 990 tisíc občanů. Takže toto byla zřejmě skutečně poslední zpráva ČTV.
3: Dobrý den, tak jsem zdravý, jak jsme se domluvili minulý týden, ale pane Holcmany, mám dojem, že minulý týden se to odvysílalo a už tady nemáte v podstatě co dělat.
4: No počkejte, nemám co dělat,
3: jsi to říkal? Příští týden? Na viděnou. No tak jsem tady, aby tak nějak. Ale to jste asi špatně pochopil, pane Holcmany. Minulý týden se to natočilo, tento už tady nebudete, protože je tady řada jiných hostí, takže myslím, ale stalo se u nás zvykem, že... Ale proč jste vůbec přišel?
4: No tak podívejte, já mám podat tak nějak strach o ty moje kozy a na té daňové politice, na té je vidět, že to vymýšlí člověk, ano, který mu vůbec, ale vůbec o ty kozy nejde.
3: Dobrá, pane Holcmany, stalo se u nás zvykem, že naše hosty nevyhazujeme ze studia, takže se posaďte, ale nerušte, sedněte si. Tak. Pánovi, zahájíme naši diskuzi. Čas plyne skutečně jako voda, tudíž hned první otázka. Minulý týden se často hovořilo o sňatku Čechů a Slováků. Takže s čím mi přišlo do vínku Slovensko? Toť otázka pro pana Večera.
5: Minulý týždeň, ako sami viete, sa konalo 4. zasadanie UVHZDS, áno, v Banovciach nad Bebravou, kde sme boli nutení zbilancovať uplynulý obdobie. Čo sa podarilo, čo sa nepodarilo, čo sme spravili dobre, čo sme mohli spraviť ešte lepšie. Jednoducho povedané, čo bolo fasa a čo na hovno.
3: Pane Holcmany, prosím vás, nerušte, tady je závažná debata o závažných věcech. Jestli máte něco na srdci, tak to řekněte, ale nerušte. Prosím, máte 2 minuty, já vám dám 2 minuty.
4: No já jsem si chtěl zeptat, kde jste koupil takhle pěkný boty?
3: To jsou autoboty, ty jsem koupil včera u Anděla, u Bati, víte, takže jsou do auta velice pohodlné.
4: Autoboty? A mají ještě?
3: No tak včera večer jich měli plný obchod, takže snad je seženete.
4: Autoboty, říkáme. No to bych si, a kolik stojí?
3: No jsou poměrně levné, stojí 190 korun, takže...
4: A mají moje číslo?
3: No tak to bych musel vidět, jaké máte číslo, jaké máte číslo.
4: No, ADR 1423.
0: Ano, to je velice zajímavý. Mě by velice zajímalo, co se skutečně podařilo Slovenské republice, protože těch odvětví je hodně, je to politika, je to ekonomie, je to školství, zdravotnictví a tak dále, takže můžete nám říct některé konkrétní věci, buďme konkrétní.
5: O tom by věděl dobře povědět pan Augustin Marian Huska.
0: Dobře, pane Husko, pokud jste odborník na slovo vzatý, takže máte slovo. Průmysl, jaké jste dosáhli úspěchy v tomto odvětví?
6: Prosím vás, v priemysle sme boli veľmi úspešní. Áno, môžem tu citovať niektoré ukazatele, čo sa týče ťažkého priemyslu. Naše drotárne národný podnik samozrejme si vybojovali opäť dobré meno a naši drotári šíria slavu po celom svete. Čo sa týče ľahkého priemyslu, v ľahkom priemysle sa naše baby a devčence nemajú za čo hanbiť, lebo sú prvé vo svete. V elektrotechnike, ak vás to zaujíma, samozrejme, všechno nás zaujíma, takže prosím, elektrotechnika. V elektrotechnike sa nám podarilo najsamprv obmedziť a od 1. decembra celkom zastaviť výrobu polovodičov a od 1. januára budeme vyrábať iba celé vodiče.
0: To je velice zajímavé. Mne by ešte zajímali tie úspiechy v politici. Demokratizácie vaší země, protože u nás to proběhlo celkem v pořádku, takže demokratizace na Slovensku. Pane Mičere, třeba ví.
5: Demokratizácia sa nevyhnula ani Slovensku. Tam sa napríklad podarilo zakotviť do ústavy vedúcu úlohu HZDS a pod hradom na Dunaji sa nám podarilo zakotviť Auroru.
0: To nevím, jestli je ten správny príklad. Ale vy tady jmenujete samé úspěchy a co neúspěchy, například Gabčíkovo. A od toho je tady opět pan Binder. Takže pane Bindere, správný novinář, dokud nedostane odpověď, tak stále pokládá jednu a tu samou otázku. Gabčíkovo, co s ním?
6: Prosím vás, pan Feket, pan Černý. Já jsem minulý týden nemohl hovorit, ještě nebylo rozhodnuté o Gabčíkovu. Lebo jsou s Gabčíkovom teraz velké problémy, keby se to zavčasu zarazilo. Ale o tom Gabčíkovu boli dva privatizační návrhy. Ano. Jeden privatizační návrh bol celkom fasa, druhý bol taký na nič. Já začnem u toho na nič hodného návrhu. Tento návrh sa týkal toho, že by sa Gabčíkovo predalo súkromníkom. Tam by sa otvorila prevádzka, ja neviem, windsurfingu, alebo ja neviem, aké sprostotiny. Ale druhý privatizačný návrh došiel zo zahraničia. Áno, menovite Čečenci a Gruzinci usúdili, že by sa Gabčíkovo fasa hodilo ako čistiareň na pranie špinavých peniazí. Napokon sme zistili veľmi zaujímavú vec, ktorá rozhodla o osude Gabčíkova. Prosím vás. Gabčíkovo sa musí celé zrušiť, rozbúrať, roztrepať na marné kúsky. O tejto veci by som teraz porozprával, ak mám čas.
0: Samozrejme, prosím, hovorte.
6: Posledným príspevkom zo strany federácie na túto stavbu bola jedna Tatra. Nákladné auto, materiál. Všetky Tatry boli z váhostavu, jedna došla z metrostavu. Vtedy nám Čehuni slúbili taký húževnatý materiál, syntetickú novinku, volali to trblietavý kameň. Ten sa nasýpal, prosím vás, do tej hrádze, tam sa to zamúrovalo, zakýdalo sa to betónom. A až napokon vyšlo, že to nebol trblietavý kameň a húževnatý materiál, ale bola to väčšina slovenského zlatého pokladu. Takže Gabčíkovo sa bohužiaľ musí zrušiť celé. Ale máme také pekné porekadlo, to sa vraví aj v Čechách, že všetko zlé je k niečemu dobre. Hej. Takže tým, že sa ruší Gabčíkovo, áno, sme vyriešili aj problém nezamestnaných. Lebo všetci nezamestnaní po dobu, ja neviem, asi 15 rokov budú búrať od svitu do mrku Gabčíkovo.
0: Áno. Pánovi, dalším členem dnešního týmu od vás ze Slovenska je pan Augustín Marian Hůzka. Pane Augustine Mariane Hůzko, už jsem si zvykl na to vaše jméno, rád bych si vás zeptal na jednu věc. Plníte u vás také program výstavby domů, přidělování bytů mladým a tak dále?
6: Prosím vás, stavebnictvo, to je odvetvie, v ktorom sme zaznamenali veľké úspechy. Ja tu v aktovke mám podklady, tuto vyperiem von, pán Čierny, mám to aj s grafmi, tu na kameru si môžete pozrieť. A tu vidno z grafu, tu ak sa pozriete na túto čiaru, že naši murári postavili 3,5 panelových domov, áno, dva tehlové, 182 000 dreveníc, 4 zemlianky a na Štrbskom plese 5 najmodernejších veľkokapacitných iglí.
0: Ano, tolik tedy k výstavbě. Toto jsou asi vaše úspěchy zcela nezvratné. No a na závěr bych se ještě zeptal polnohospodárstvo, jak se říká u vás, u nás zemědělství. Jsou to velice podobná slova. Co se týče zemědělství, jaké tam jste zaznamenali úspěchy, protože ze zemědělství máme problémy ještě dodnes v českých zemích. Pan Luk se s tím stále trápí. Jak je to u vás? Prosím, já nevím. Ano, prosím, dohodněte si, kdo chce odpovídat. Třeba ví, ano, pane Hůzko, prosím.
6: Prosím vás, výrazně stoupla produkcia najmä orechov. Tam jsme dosáhli velké úspěchy. A dosiahli sme očakávaného nárastu výroby borovičky, čo predstavuje 3,5 hektolitra na hlavu vrátane školákov. V záujme podpory súkromných poľnohospodárov aj drobných roľníkov sme znížili povinné odvody štátu, takže od nového roka ostanú každému poľnohospodárovi dve vajcia pre vlastnú potrebu.
0: Pánovi, čas se naplnil, já vám děkuji a příští týden na viděnou.

0: sa vráť, tak sa vráť.
1: Tak se daj, šéfe.
2: Dobrý den, co si přejete?
1: Jako co já si přeju, co vy si přejete?
2: Já?
1: Ne, vy jste mě objednal, ne? Tak co si přejete?
2: Já jsem nikoho neobjednal, já si nic nepřeju, co vy si přejete?
1: Ne, ne, jak to, já mám objednávku, že mám vám říct, jo, tak přece bych sem nešel, kdybych, přece to, moment.
2: Já jsem nikoho neobjednával, já tu dělám korekturu a...
1: To je mi jedno, co děláte, je?
2: Korekturu a potřebuju k tomu klid.
1: Jo tak, klid k tomu potřebuju, to klejte klidně, mě to jedno, je. Tady, já to mám napsáno v objednávku, hejte. Tady, profesor Hamrlík, jo, jste to vy?
2: Jo, to jsem já, profesor doktor Hamrlík, ano.
1: Vy jste tady dva?
2: Ne, já jsem tu jeden, ale vy jste asi opilý, pane.
1: To je možný. Já jsem opilý, vy jste vzdělaný, no to je jedno. Teď jde o to, kdo je na tom hůř. Já se z toho vyspím, že jo, mně je to jedno. Profesor Hamrlík, ulice... Praha, ulice Ovovova, to je nějaký zadělaný tohle, to je číslo, tady, to je hezký číslo, tady máte,
2: no. To je v pořádku, ale já jsem
1: nikdo nevěděl. Třikrát zvonit, no.
2: Aha, ale vy jste nezvonil.
1: No jo, já jsem, když mám sebou náčiní, tak už jsem to otevřel, no, lidi, to jedno, ne.
2: Takže vy jste se ke mně vloupal vlastně.
1: Ale ne, to, proč to tak nazývat, pane profesore, prostě mám náčiní, tak to otevřu, ne, no, takže.
2: A co, kdybych nebyl doma?
1: No tak si vemu jenom to, co potřebuji a zase jdu, no, lidi.
2: Podívejte se, každopádně, já už jsem vám říkal, já jsem nikoho neobjednával, tak laskavě.
1: Ale tady objednávka je naprosto jasná, že jo? Profesor, nerušit, no...
2: No tak a... nerušte a jděte.
1: No, počkejte, někdo mě objednat musel, tak třeba mě objednal ten doktor.
2: Jaký doktor?
1: No, jak jste říkal, že tady s váma ještě ten doktor nějaký.
2: To jsem já.
1: To jste vy, tak ten profesor mě třeba hamrlí, no.
2: Já jsem vás neobjednával.
1: Tak mě třeba objednala vaše dcera třeba, no.
2: Dcera emigrovala do Albánie.
1: Ty rány?
2: Ano, to jsou rány.
1: No tak možná, že mě objednal někdo jiný, třeba máte nějakýho příbuzního, ne?
2: Nemám příbuzný, nikoho jsem neobjednával.
1: Tak mě objednali sousedi, to je marný, to někdo mě objednal musel.
2: Do sousedů mi nic není.
1: No počkejte, to jak to, že vám nic není do sousedů? Sousedi mě objednali, já to vyřídím, no.
2: No, sousedi jsou moc starostliví.
1: Sousedi jsou starostliví, protože vědí, co chtějí sousedi.
2: Co tedy chtějí sousedi?
1: Sousedi, aby to tady přišrouboval, povídali, no. Že prý vám to tady kape.
2: Cože mi kape?
1: Já nevím, někdo vám kape, jo, asi na to, ne? No. Povídali sousedi asi, no, jinak. To není možný přece, to bych tady nebyl, kdyby mě sousedi nezavolali, no. Ono, řeknete, že sousedům do toho nic není, ale třeba takhle...
2: Kdybych se měl utopit, tak sousedům nic do toho není, tady nic nekape, můžete
1: pět. Moment, tohle neříkejte takovýhle věci. To kape to a najednou je louže a promáčí se to k sousedům na strop a jaký oni jsou.
2: No. Starostliví.
1: No. To, že jsou starostliví a jsou promočený. No, vidíte, jak sousedi jsou důležitý, no.
2: A jo, tady žádná voda není.
1: Ne, že to nekape zatím, tak já na to šáhnu a bude to kapat, no, vidíte. No, vidíte, už to kape, no.
2: Nekape.
1: No.
2: Nekape. Podívejte se pořádně, že to nekape a jděte.
1: Já vím, že to nekape, ale za chvíli to začne kapat, no.
2: Až to začne kapat, já vás zavolám.
1: Jo, to vy byste mě nezavolal, já vás znám, pán. Já tady zůstanu krásně. Já tady, co? Já tady zůstanu, hezky se uvelebím, no.
2: Prosím vás, pěkně, podívejte se pořádně, že to nekape a vypadněte, jo?
1: Tak, ono to nekape, ale já tady zůstanu.
2: Proč?
1: Co kdyby to nahoru začalo kapat?
3: Ivan Mládek, jsem já. Láska, zrada, macocha. Poznali jsme se v antisauně. Princip antisauny spočívá v tom, že jste několik hodin v mrazáku a potom skočíte do vařícího oleje. Tomuto požitku jsem propadl já i mý dva noví kamarádi Jarda a Pepa. Kamarádíme spolu, přestože jsme, jak se říká, každý pes jiná ves. Popíši vám na několika případech, jak se od sebe lišíme. Tak Jarda je úředník, pracuje jako referent v zahraničním obchodě. Nedávno se mu podařilo udělat fantastický kšeft a prodal do Japonska 300 000 našich gramofonů Tesla. Prodal je tam jako kolotoče do loutkových divadel. Pepa, ten je zase hudebník. Hraje v nějakém orchestru na tahací trombón a má od toho neustálého tahání za snížec vytáhnout pravou ruku. Má ji o 10 cm delší než tu druhou. Bere kvůli tomu od pojišťovny peníze pro společenské znemožnění, protože když jde po čtyřech z hospody, tak pajdá na levou přední. A já jsem entomolog. Sbírám pro náš ústav různé broučky, motýly, můry a jiný zajímavý hmyz. Nedávno se mi podařilo objevit na východním Slovensku nového neznámého broučka a nazval jsem ho podle místa nálezu Spišská Nová Veš. I naše povahy jsou rozdílné. Jarda je zbabělý. Když byl na vojně jako parašutista, nikdy prý nechtěl z letadla dobrovolně vyskočit, dostali ho vždycky ven až pomocí plamenometu. Já se mu moc nedivím. Znám případ, kdy se jednomu parašutistovi nerozevřel v 5-kilometrové výšce padák a dopadl volným pádem na betonové letiště tak nešikovně, že se zabil. Tedy Jarda není žádný hrdina, naproti tomu Pepa je chlapík statečný. Dal se dobrovolně k námořníkům a jezdil 5 let na naší lodi Republika. Má to v krvi, už jeho dědeček byl námořník, ten zas jezdil na lodi první Republika. O sobě si myslím, že nejsem ani zbabělý, ani statečný. Nevím to ale jistě, protože jsem si to nikdy neověřil. Na vojně ani u námořníku jsem nebyl ze zdravotních důvodů, protože mám zvláštní nemoc krve. Normálně se stává, že bílé krvinky požírají ty červené, ale mně se stalo něco daleko horšího. Bílé a červené krvinky společně mi zežrali RH faktor. Ještě, co se povah týče, Jarda a Pepa jsou nestydatí. Kdyby se to smělo, prošli by se klidně po Václavském náměstí nazí. Já jsem jejich pravý opak. Za svá intimní místa se hrozně stydím, když jdu třeba k lékaři a mám mu něco ukázat, tak abych se nestyděl, musí mi to ten lékař ukázat také. Odlišný je i náš poměr ke sportu. Jarda je sportovec, ale nečestný. Když cvičil na Spartakiádě, cvičil jako matka s dítětem, tak byl vyloučen ze Strahovského stadionu na 10 minut za hákování dítětem. Pepa je také sportovec, je to vynikající skokan do vody. Má zejména vynikající odraz. Když skáče do vody, tak se umí tak prudce odrazit od břehu, že udělá na hladině trojitou žabičku. Pepa se také každý rok zúčastňuje té známé soutěže o železného muže a má doma už 3 železné muže. Zatímco já jen jednu gumovou ženu. Přiznám se, že ji mám rád a že hrozně žádlím a když jedu někam pryč, tak ji raději vypustím. O tom, jak jsme jiní, svědčí i to, jak se každý jinak češeme. Jarda si to honí dozadu, Pepa si češe pěšinku a já, protože mám málo vlasů, češu si náměstíčko. Myslím si, že se od sebe lišíme proto, že jsme každý vyrůstali v jiných poměrech. Jarda je původem Francouz a vyrůstal v Paříži v rodině ušního lékaře. Jeho otec, ušař, se však dostal v nemocnici, kde pracoval do nějaké party, která šmelila s kovadlinkama a dostal 5 let za rozkrádání kapitalistického majetku. si to v Bastily odseděl. Odjel i s rodinou do Československé vesi Šmelicmí. Pepa ten vyrůstal v rodině bohatého hudebního skladatele. Jeho otec bohatl tím, že zkomponoval Hoří. Do dneška, jakmile někde na světě hoří, otec Pepy bere tantiemy. Nejvíc peněz mu chodí ze Středočeského kraje, kde to nenechává náhodě a hodně požáru zakládá sám. Na rozdíl od Japy a Pepy pocházím z poměrů skromných. Když jsem byl miminko, mý rodiče neměli ani na plínky. Koupili proto dům na venkově, aby mě mohli na zahrádce otírat o trávu. Jak vidíte, jsme každý úplně jiný typ člověka a přece jsme si blízcí. Spojuje nás totiž jeden společný zájem. Všichni tři rádi pozorujeme z dálky děvčata, která se převlékají. O našem společném koníčku jsme se jednou domluvili v antisauně a založili jsme hned zájmový kroužek s krycím názvem Civilní obrana. Proč civilní obrana? Aby ženatí členové našeho kroužku mohli bez podezření vycházet z domova s dalekohledy, lopatkami a v maskovacích úborech, bylo tohoto krycího názvu třeba. Když začali Jarda a Pepa odcházet z domu v plné polní deně, jejich manželky nabyly přesvědčení, že je válka před dveřmi, začali dělat zásoby a našli si milence s modrými knížkami. Jedna naše akce se mi vryla hluboko do srdce. Operovali jsme u jednoho rybníku. Já byl zakopán v předsunuté pozici tak 2 metry od místa, kde se děvčata převlékala do plavek. Tělo jsem měl v zemi a hlavu jsem měl zasunutou v umělém papírovém pařezu, ve kterém byly otvory pro oči. K mému stanovišti se blížilo krásné děvče, jmenovalo se Růženka. Mělo nejméně 100 kilo, po takovém pěkném jsem už dávno toužil. Na takovém si člověk může nahrnout ňader, kolik chce a kde chce.

Chodilo se sem denně koupat asi 50 brigádnic. Byla to legrace. Vždycky, než se dívky usadily, chodili po lese a koupali do všech pařezů, jestli jsou pravé, a my je zatím pozorovali z odstaveného fekálního vozu výpustným kohoutem. V cisterně jsem vždycky čekal jenom na růženku a jednoho dne jsem si uvědomil, že ji miluji. Vystoupil jsem z fekálního vozu, předstoupil před růženku a řekl jí, že ji mám rád. Hned mě poznala, řekla mi, že jsem nenapravitelný darebák, popadla mě, stáhla mi maskovací kalhoty, ohnula si mě přes koleno a dala mi pár facek. Byl jsem nešťastný, nechtěl se mi dát žít. Dobře jsem všechno uvážel a rozhodl jsem se, že spáchám sebevraždu. Musím jen vymyslit jak. Mohl bych skočit z mrakodrapu, ve kterém pracuje Jarda. Možná by stačilo jet jejich výtahem, třeba spadne. Bude asi velmi nespolehlivý, protože v posledním 20. patře je u vchodu do výtahu přilepen tento návod k použití. Za prvé, před vstupem do výtahu se přesvědčete, má-li výtah podlahu. Za druhé, když se výtah rozjede, zkontrolujte, zda se podlaha neuvolňuje. Za třetí, utrhne-li se podlaha, chyťte se rychle madel připevněných ve stropě výtahu. Za čtvrté, ti, co nedosáhnou na madla, chytnou se těch, co na ně dosáhnou. A za páté, pozor, nechyťte se omylem toho, kdo také nedosáhne. Pokusím se vymyslit něco jiného, nechci nic ponechat náhodě. Možná by nebylo špatné se otrávit, ale i to není jednoduché. Moje známá z venkova, nějaká Brůhová, se chtěla otrávit, snědla 10 tub nějakého prášku, ale byl to jenom celaskon, takže se nic nestalo, jenom se hrozně převitaminovala vitaminem C, úplně zezelenala a měsíc po ní šli na dvoře kozy. Když Jarda a Pepa viděli, jak v tom lítám, nenechali mě jako správní kamarádi v brindě a pomáhali mi nějakou dobrou sebevraždu vymyslit. Pepa přišel s tím, že by nebylo špatné skočit do propasti macocha. Prý tam nedávno byl a průvodkyně prý říkala turistům, že do macochy skočilo celkem 99 sebevrahů a teď, že čekají na svého jubilanta. To se mi zamlouvalo, nehledě k tomu, že je mi macocha sympatická tím, že je to památné moravské místo. Kdysi dávno stanul na dně propasti praotec Jižní Morava, rozhlédl se po kraji a řekl svým bousatým kmetům: zůstaneme zde, děcka, budeme tady žít a pracovat a jednou to zastřešíme. Moravané naštěstí do dneška propast nezastřešili, takže do ní můžou klidně skočit. Do Horních Macochovic nad Punkovou jsem dorazil na kole až v noci. Zastavuji u malé vinárničky, musím se zeptat, jak se dostanu k macoše. Opírám kolo o zeď a vcházím dovnitř. Je tu zábava v plném proudu. Podle mého dobrý den všichni poznají, že jsem z Čech. Jeden přes druhého mi nalévají, plácají mě po zádech a zpívají. Nejkrásnější hlas má žena, co stojí na stole. Mohu na ní uši nechat. Škoda, taková zpěvačka a vypadá tak zanedbaně. Trvalá zpihla, halenka pomačkaná, náušnice zaprášené, oko na punčoše, sukně umaštěná, poklopec otevřený. Nechápu, proč si každé ráno nenamaluje nějaký hezký obličej na ten ksi. A nebo proč nejde na operaci. Moje sousedka také nebyla moc hezká a nebyla tak ošklivá, že když k ní měla přijít nějaká návštěva, tak její manžel radši zastlal. Jí to jednou namíchlo a odešla k plastickému chirurgovi, jestli by se s tím něco nedalo dělat. Lékař si ten obličej prohlédl a řekl jí, že se s tímhle těžko dá něco dělat, leda, že by začal z gruntu znova na druhé straně hlavy. Ona na tu operaci šla a dneska pane Akato Fešanda. Musí jen chodit pospátku. Ptám se na cestu k macoše a mám se k odchodu. Všichni mě tahají zpět ke stolu a přemlouvají, abych šel až s nimi, že prý, když skončíme společně na záchytce, budeme mít jako kolektiv slevu. Vůbec mě neznají a chovají se ke mně tak přátelsky. Nikdy jsem netušil, že na Moravě žijí tak dobří lidé. Vstávám,

0: vycházím před vinárnu a hele, někdo mi ukradl kolo. Nevadí, dojdu na Maceku pěšky. Macocha je na dohled, vypadá to, že mě ve skoku nemůže nikdo zabránit. Rozebíhám se k macoše, odrážím se, přeskakuji zábradlí, letím 1, 2, 3. Bum. To je divné, jsem živý a letím ven z macochy jako pták. To jsem nikdy neuměl a nemám ani ruce, ani nohy. Jak to vypadá? Jako nějaký balónek. Ti katolíci měli pravdu, jsem dušička a letím do nebe a nebo do pekla. Zleva se ke mně blíží ne dvě dušičky, povídej si spolu. Podle hlasů v nich poznávám Jardu a Pepu. Teprve na nich má možnost si dobře prohlédnout, jak taková dušička vypadá. Je to takový balónek, který má dole ventilek. Lekl jsem se. Rychle jsem se podíval a oddychl jsem si. Ventilek mám také, ale menší než Jarda a Pepa. Trochu mě to zamrzelo. Ahoj kluci, co to, vy také? Vždyť jste měli takový elán do života, oslovuji Jardu a Pepu. Jarda všechno vysvětluje. To bys neřekl, co je to za melu, když udeří blesk do železného fekálního vozu. Všichni tři jsme se tomu srdečně zasmáli. Já se smál tak, až mi trochu ušel ventilek.
1: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče. U mikrofonu redaktor doktor Capec.
2: Pochlápane, redaktor doktor Capec.
1: Dobrý den, soudruhu. Lopucho, hlásíme se opět z háje, kde tak krásně svistí a šustí to svadlé listí, že?
2: Ano, ano.
1: A myslím, že bychom se měli právě zase, jak nám mnozí posluchači psali, že národ miluje sporty, tak abychom zase, jako jsme již několikrát pohovořili o sportu, abychom zase pohovořili o sportu.
2: No tak podívejte se, když národ miluje sporty, tak my milujeme taky sporty.
1: A milujeme národ, že?
2: A národ a co chce lid a národ, tak to my taky milujeme.
1: Jistě, prosím. To je správné. No podívejte se, já myslím, že bychom dneska promrskali ještě ty sporty, které jsme nepromrskali, že?
2: No ještě máme na promrskávání toho teda hodně.
1: No například, které sporty, tak namátkou, že?
2: Například ta gymnastika.
1: Gymnastika, to je krásný sport.
2: To je krásný sport, třeba pokladině, rozkročmo.
1: Nebo rozkročení přes kladinu.
2: A nebo zánožmo přes kladinu nad rozkrokem únožmo.
1: To je krásné. No já si myslím, že kladina to je skutečně disciplína velice hezká a že se dost opomíjí.
2: A dost se opomíjí.
1: Podívejte se, já chodívám mnohdy
2: na kladinu?
1: Ne,
2: na hodiny, ne? Ne, to nechodíte se
1: právě, no tak já jsem právě, nechodím, ale že chodí.
2: Já třeba znám jednu dívku a ta chodí na kladinu prostě, na hodiny.
1: Chodí do kladiny jako na hodiny?
2: Do kladiny, jo.
1: Jako se chodí.
2: Já říkám, kam jdeš, a ona říká do kladiny.
1: Jako je třeba do houslí se chodí,
2: ano,
1: že jo?
2: Ano, ano, tak po té kladině ona nejen chodí, ale oni se musí i válet pod tou kladinou, ano. Občas, víte.
1: Ona má prostě svou soukromou učitelku kladiny.
2: Kladiny.
1: Ano.
2: Protože ono jí to nešlo ve škole. Víte?
1: Nešla jí kladina, no.
2: Tak ta jí dává kondice v kladině.
1: No, kladina je těžká.
2: Kladina je těžká, ta je těžší než bradla.
1: Tenkrát to nebylo ještě, dneska jsme dál. Dneska se člověk může nechat přiučovat i v bradlech, že?
2: V bradlech můžete si dát hodiny na bradla.
1: Ano.
2: A nebo i na ty madla zase s tím koňským. To, nebo koza potom je, to je zase bez madel.
1: Ano, bez madel, ano, jistě.
2: Tam mají několik koní s madlama.
1: Ano.
2: A kozy bez madel.
1: Kozy bez
2: na
1: madel.
2: Na ty se skáče zase.
1: Bez madel, ano.
2: Ano.
1: No a jako, co byste měl nejoblíbenější?
2: No tak já jsem měl nejoblíbenější kruhy.
1: Kruhy, ano.
2: A kolovadla.
1: A proč se vám to tak líbilo?
2: Já jsem do těch kruhů strkal údy, ano. Buď horní nebo dolní,
1: ano.
2: A houpal se,
1: ano.
2: Sem a tam.
1: To se vám líbilo?
2: To se mi líbilo a do těch kolovadel jsem se taky zašprajcoval vždycky a ono se to se mnou točilo.
1: Ano, ale dělal jste třeba někdy také rozpory na kruzích?
2: Já jsem byl dost často v rozporu na těch kruzích.
1: Ano.
2: I s těma kruhama, hlavně s vyššíma kruhama, ale ještě dokud to nebylo jako to, víte?
1: Ano, ano, jistě, samozřejmě.
3: Tenkrát jako
2: tenkrát to bylo pochopitelné. To bylo pochopitelné.
3: Dneska už jako je dneska to něco jiného, že jo, jsme dál.
2: Žádný kluj nemáme takový.
3: Jistě, takové
2: kluj.
3: No, ne, tak to, nechme tohle, to jsme jako zabředli, ale já si myslím, abychom zase dál forzírovali ten sport, víte? Jako například prostě jsou zapomenuté i sporty, že?
2: Jako hrazda.
3: Jako hrazda je třeba velice zapomenutá.
2: No to je pravda.
3: Podívejte se, kdo má dneska hrazdu. Přijdete i do bytu a uvidíte, mají televizor, mají motocykl, mají...
2: A hrazdu prostě... nemají.
3: Já si myslím, že každá rodina by měla mít hrazdu trochu.
2: No ovšem, a oni nemají ani šplhadla, ačkoliv šplhat se dneska učí každý od mládí. Už ve škole, víte. Velice málo, když jsem viděl v málo kterých rodinách pro vás,
3: ano.
2: Který by jim vysel od stropu, aby mohli šplhat potom pro vás taky.
3: Ano, no to je jako... Já vám řeknu, že já jsem to neviděl skoro v žádné rodině.
2: V žádné rodině, víte?
3: Já pro vás...
2: Ani gorodky už nemají doma lidi?
3: Ano, no tak jako jsem tam gorodku jednu nebo dvě mají, ale...
2: Ale ne by měli... pořádný, aby měli všech...
3: Třeba celý chov?
2: Ano, všech třeba 40 gorotek.
3: No.
2: To nemají.
3: Ano.
2: No, já jsem tak taky už ani nikdo neví,
3: jednoho doktora
2: jak se to hraje.
3: A ty měli griotku doma.
2: No tak griotky to už mají víc lidí, s tím si taky lepší poradí, víte?
3: Ano, ale gorodky to...
2: Gorodky jako... to prosím, no.
3: A nebo, ani... nebo třeba stůl, takový ten...
2: Víte? No tak stůl mají taky málo, víte, na takový to...
3: Takhle na obědvání to mají stůl.
2: To mají, v obědvají oni, jej, to jo, ale to takhle, aby měli stůl na skákání.
3: Ano, takzvaný skákací stůl.
2: Skákací stůl, to je málo kde. Lidé, že používají toho obědvacího někdy, některý.
3: No, nebo
2: lidi,
3: že by víte. Obědvali na tom skákacím.
2: Na
3: že?
2: Tom skákacím. No, na tom skákacím by se dalo i obědvat. Teď no. Taky nábytkové firmy by to měly vzít v úvahu, tohle ty zlepšováky.
3: Že by se prostě koupil skákací stůl.
2: Skákací stůl a pod ním by mohly být ještě i ty gorodky, víte.
3: Myslím si, že jako...
2: Já jsem znal takovou jednu gorodku. No, ale ta zase nebyla doma svěčně, no, tak o tom nebudeme radši mluvit.
3: No tak, ale podívejte se, jsou ještě jiné zapomenuté sporty, jako třeba pasák, že? Nebo...
2: No tak pasáci ty zmizeli právě s těma gorodkama.
3: Ne, já jsem myslel, víte, jak se hrál na pasáka.
2: Aha, jak se vždycky to šmrclo je, do toho,
3: to je obdobná
2: do toho hra, topůrka.
3: To je obdobná hra, jako je třeba ten golf, ale je to úplně jinak, že? Ale...
2: No jo, tak při golfu, vidíte, tenhle ten golf taky nemají doma, víte lidi.
3: No.
2: Aby měli doma takový ty hole.
3: Ano.
2: A strefovali se do těch dírek, víte?
3: Nebo jamky.
2: No, do jamek, no.
3: Ano. Protože jako...
2: Nemají no, tak, udělaný jamky, no.
3: Já si myslím, že každá rodina by, no, kdo má větší byt, že by tam...
2: Já myslím, že by se to mělo propagovat a i vykřikovat o Spartakiádě.
3: Ano.
2: Udělejte si jamky.
3: V bytě si udělejte jamky.
2: Udělejte si jamky a můžete golfovat.
3: Prosím, že? No, nebo podívejte se zrovna na mátku.
2: Nebo tým, hokej.
3: No, hokej, no tak, že by si někdo... Doma jako to.
2: S hokejkou.
3: To já myslím, že ne, já. Víte, ale jsou sporty, tak ten celkem hokej se propaguje, ale podívejte se třeba no tak takový sport, no tak mě tak nenapadá.
2: No ten někdo. Taky je.
3: Tak děkuji vám.
2: Prosím.
3: Naschledanou.
2: Děkuji.
3: A prosím. Jo, děkuji. No.
4: Už mě to nějak nebaví zpívat celý večer na jednom místě.
5: Prosím tebe, co to blábolíš? Ještě urazíš ředitelství divadla.
4: Mě na žádným ředitelství nezáleží.
5: Víš, co by za to jiná dala, kdyby mohla takhle zpívat na divadle? Ne? Proto.
4: A co by za to jiná dala?
5: No jiná by za to dala. Nevím co, kdyby mohla také zpívat na divadle.
4: Když mě ale opravdu nebaví zpívat celý večer na jednom místě.
5: Tak dobře, tak nemusíme pořád zpívat, můžeme třeba něco, třeba, no nevím co, můžeme třeba...
4: Ale to snad ne.
5: Můžeme třeba sehrát nějaký kus divadelní třeba. Ale jaký?
4: Něco, aby se v tom jedlo. Tak ne, já si teda koupím salát.
5: To víte, žádný dramaturg to není, no to nikdo netvrdí. Zahrajeme vám Fausta.
4: Vážené lidi, sehrají zde roli Markétky.
5: To taky, no, ale role rozděluju já, jo? Nejdřív budeš Mephisto. Potom to Valentino. Jo, vůbec, pardon. Úplně nejdřív budeš pudl, přece.
4: He, to mě ani nenapadne.
5: Co, odřejmě, to muselo napadnout mě. Pane Dušek, prosím vás, my hrajeme teď Fausta, to je takový kus, víte? A potřebovali bychom tmu. Tmoucí, kdybyste docílil, no? No, takovou, jako před válkou bejvala. Pudl! Kde seš? Nějak jsem si na tebe zvyk za těch 10 minut, co mě otravuješ. Pojď sem. Co je tohle zase? Jo, to je tedy jádro pudla. Potulnej bakalář jakejsi. Pěkný bakalář.
4: Dobrý večer, pane doktore.
5: Si mě plete se šlitrem. Já jsem Faust.
4: Doktor Faust.
5: A jo, má recht. Doktor Faust, kandidát věd, zasloužilý astrolog a co ještě? A primáš nemocnice na Františkově.
4: Primáš. Prýmáš nějak.

0: Arketko. A sundej to z tý palice, vypadáš tomu jako Lucifer. Péro, tady.
1: Už zase takovéhle přirovnání. Nemáš ty nakonec spolky s peklem.
0: Je furt nějakýho vyptávání.
1: Když já mám takový strach.
0: Strach? Zase ten strach, to je peklo. Ty už k čertu přestaneš mít ten strach. Teď víš, že bych pro tebe šel třeba až do horoucích.
1: Pekel.
0: Pekel, proč pekel?
1: Protože o ničem jiném nemluvíš.
0: Ty kecko. Teď mluvím furt jenom o tom, jak tě miluju.
1: Pekelně. A mě tak chybí. Ach, ta láska.

0: stalo už na mě. A co tohle zase?
1: Tak. A teď už musím jít. Už je pozdě.
0: Na co?
1: Na dívku, jako jsem já. Už mám dávno spát.
0: Prosím tebe, ty už skoncuješ těmhle infantilníma předsudkama.
1: Nevím. Snad v pátek.
0: Dobrou noc, můj drahý přelude, má bílá myško, dobrou noc. Sny, které se ti budou zdát, ať jsou to rokátové. Se spoustou perliček a trpaslíčků. Probuzení a tě do růžova. Hlavně dobře zhasni a špatně zamkni. Můj dortičku má pochoutko, nyní šrádlo!
2: Taky bych něco pojet.
0: Jo, pane, tady se jedná o jiný sousto. Jsem se tady loučil s takovou vypečenou křepelkou.
2: S křepelkou? Ha. Jo, s holkou! To už je ráno, nebo co?
0: Ne. To je takový fígl jenom. Jo, to my se loučíme vždycky takhle, jo, pod oknem se loučíme nahlas a dlouho a sousedi, jak dávají pozor, jo, pohov, tak oni myslejí, že už je po všem a zalezou. No a my máme zelenou.
2: Zelenou!
1: Jo, zelenou!
2: Ty kluku, ty se vyznáš!
3: Co je to za holku, na vojáky si náhodou nepotrpí?
0: A co by ne? Tak má bráchu na vojně, tak vojákovi přece neodepře.
2: No počkej, to ještě není tak jistý. Moje sestra má taky bráchu na vojně a jaký je to nevinný stvoření?
0: Tak teda pozor, jo? Tamhle taky, jo? To je nevinný stvoření úplně. Ano, skutečně to je tak nevinňoučký, až to není pěkný. Ta, co znala, to zapomněla už všecko.
2: Vážně?
0: No, ano.
2: Čověče, pojď sem! Padám! Řekněme ještě něco o té holce.
0: No, je to taková... Taková, no, prostě holka, no.
2: Aha. A co nohy? Jaký má nohy? Jsem od pěchoty, tak mě to zajímá.
0: Sám brigádní generál pěchoty nemá tak krásný nohy, jako ona.
2: Dobrý! A co oči?
0: Má obě. A vlasy blond.
2: Pěstí si hlavu.
0: Jo, zvenčí. A marketka už zhasla, to znamená, že už můžu, tak se tady mějte. Fajn, pane, Pickelhaupt, já letím.
2: Jsem Valentín, bratr marketky.
0: No a? Vůli tomu ještě nemusíte porážet člověka, skoro, jo? Valento. A jo. Těší mě.
2: Dlouho tě těšit nebude. Když jde o sestru, neznám bratra. Budeme se bít.
0: No a jiná možnost by tady takhle nebyla.
2: Druhá a poslední možnost je ta, že budu být jen já.
0: Neblbá možnost. Hele, Valenta, tak to necháme přečít první, ne? Co bysme si komplikovali život?
2: Jo.
0: Jo? Budeme se prostě být a být. Ale čím?
2: Kláckama!
0: Tajná zbraň!

Marie, Valenta, hrobaříci.

0: Od této chvíle je Marketka jedináčkem. Marketka je právě v kriminále a čeká, že se... Pardon, vy to nevíte? Ano. Marketka je v kriminále. Říká se, že prý kradla v samoobsluze. Nemůžu věřit. Moje Marketka, že by kradla a v samoobsluze, tam přece všechno hlídají. Johann Wolfgang Amadeus Goethe. Spoluautor této podívané píše, že se pokusím Marketku osvobodit. Ovšem, píše, že se mi to nepovede. S tím nemůžu souhlasit. Jak možno věřit, že bych já nevysvobodil svoji Marketku? Takový kusy si mohl psát on v době, kdy nebyla televize. To by mu třeba na to někdo chodil. Ale my si dneska nemůžeme dovolit jitřit city diváků. Skutečně, protože když dneska budeme si tak počínat, tak prostě dneska publikum na nás není závislé tady. Dneska nám vlastně publikum dělá benefit civolenci, když přijde. Jo? A my si toho musíme vážit. Ano. Slečno Uvaděčko, prosím vás, všechno v pořádku, jo? Nikdo si nestěžoval. Pamatujte si, že musíte být úslužné a ochotné. Zvláště k cizincům teda. Jo, a zase lišit ty tvrdý a ty druhý. To je důležitý vědět, co se cizinci lišej. Ano, cizinci se lišej. Vy jste mysleli, že lišejte takhle na ksichtě se Cizinci se taky lišej. Jo, a hledajte, zítra vyfacujete každá takovou kůžičku. A před představením přeleštíte pánům divákům brýle. Jo? Takový servis. Jo? Takový světový, kde musíme trochu. Hezky půjdete, dýchnete, naleštíte. Samozřejmě, že než dýchnete, tak se přesvědčíte, zda divák skutečně brýle má. Za tím účelem vyfacujete každá takový špičatý kolíček. Tím to zkusíte a hned uslyšíte, jestli je má nebo ne. Škoda, že jsme s tou kůžičkou na to nepřišli už dneska, aby jaksi jako lépe viděli naše extempore. Osvobození Marketky navzdory klasikovi. Pánové, prosím vás, pojďte, uvrhněte jí. Vrhněte.
1: Stejně tě řeknu. Měli už jsme tady různý. Ale takhle usedavě nám tady ještě žádná neplakala. Na tou by se ustrnul snad i zubní kámen.
2: Prosím tě, praští něčím, než mi to utrhne srdce.
1: Poslední dobou seš nějakej přecitlivěle.
2: To je nedostatkem vitamínu A.
1: No jo, my už jsme taková generace. Málo vitamínu a mnoho citu. Já jsem ti taky takovej senzitivní člověk. Já by sem snad neuhodil ani starce.
2: Já jsem zrovna tak senilní jako ty. Představ si tu tragédii, já bych sem porád jen brečel.
1: Prosím tebe. A nad čím?
2: To máš jedno, třeba nad kanálem. podívám třeba na tebe a bulil bych jak blázen.
1: Jestli to nebude tím, že jsem je cibul.
2: A to už jsem u tebe zvyklej. Ale co tam leta? Ta nejedla cibul? Přesto je mi dopláče, když vidím, jak je jí dopláče, když mě vidí.
1: Tak se na ní nekoukej.
2: Jo? A ona mi přepiluje mříže a uteče mi.
1: Čím? Prosím tebe.
2: Čím? Nohama mi uteče.
1: Čím tě přepiluje mříže?
2: Pilkou mi na železo.
1: A kde ji vezme ti?
2: Třeba jí má my.
1: Nejsem tu pilotu. Pilotu.
3: Jakou?
1: Na žezlo. Na železo.
3: Nemám.
1: To říkáte všichni. No, šacovat tě nebudu. Dovedu se ovládat.
2: Já se taky dovedu ovládat.
1: Ale jedno tě povídám. Mříže mi nech na pokoji. Teda na celé.
2: Kdyby se mi náhodou sápala na mříže, tak jí smíme bacit podle paragrafu 67.
1: To je správný, ale já bych se mi spíš bacil podle Stanislavskýho.
2: To pozor, aby nám nespichla. Protože když je někdo praštěnej podle moc velkýho vzoru, tak mu to může stoupnout až do hlavy.

0: A opravdu to bude v New York Times?
1: Jo.
0: A co ve Vlastě?
1: Tak.

0: Se mi to. Byli jste svědky gigantického úsilí a obzvláštní píle, kterou jsem vynaložil tedy v zájmu divadla, poněvadž jsem si vědom, že kdybychom dneska jitřili publikum, respektive city publika, smutným koncem, tak zítra máme poloprázdno a pozejtří hrajem pro vojsko. Proto jste viděli, jak se prostý synek českých rodičů utkal s klasikem a vyhrál svůj boj. Co je to? Co je to?
1: Kradla v samoobsluze.
2: Andor.
0: Já vám zaspívám něco.
3: Stalo se módou sezóny, do nepravostí rázně tepat. Kaiser rock této fazony mě ale nikdy

ptáte se, proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem vadnul květ a vichr někdy krutě zuřil, mě totiž osud nadělil několik dobrých kamarádů. A tak mi ušlo, že jsem žil někdy i pod tmě.

na čelo a tichý kreslil harlekíny. Salvador Dali posvačil na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem běžel čas a mě unikly souvislosti. No nedivte se, prosím vás. Takový krásný společnosti.

Salvador Dali posvačil na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a za tím kolem běžel Charles.

0: Jiříku. Jiříku.
1: No co je? Já už jsem dneska všechno řekl. Mě už každý klidně může...
0: I tamto.
1: Mě každý může klidně vynechat, poněvadž já... Všecko, co mělo být dneska řečeno, bylo už dneska řečeno. Někdy třeba trochu nesouvisle, ale vždycky upřímně.
0: To je na tomto cený, protože souvisle dovede mluvit kdekdo.
1: No taky ne každý, ale to se nebude.
2: Já bych teď si dovolil laskavě poděkovat za vaši ctěnou pozornost, kterou jste věnovali našemu krásnému pořadu Deficit.
0: Benefice.
2: Tak snad vědí, na co šli.
3: Velectěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok Zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik vzrušení poskytly paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku, panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde je to dost těžký při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vymínili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol. Vaše nervy již nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte je do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesednete do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rígrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho zneckít, tak opnou. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, neštvrtíte, Proto je musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylejete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. José Malvazia, miláček hysterických žen. Náš José, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, neheká, nefňuká. 15 hodin pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriku, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na voru do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistý čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na zlatého soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá, nazdař Bůh, 1,37 korun. Facka mířená, 2,15 korun. Facka s rozbijem, 5,10 korun. A proto neperte se doma, perte se u nás!

0: Jiří, abych se ještě vrátil k divadlu. Vlastně, když skončila éra, tvoje éra v divadle Na zábradlí, tak si časem tedy vstoupil do spolupráce s Miloslavem Šimkem, čili divadlo Jirky Grossmana. Tam si taky poznal spoustu zajímavých lidí, taky jste cestovali, vlastně za krajanama jste jezdili do Ameriky, myslím, že jste byli v Austrálii. Máš na to nějaké vzpomínky?
1: Tak my jsme projeli díky těm Suriomárium a těmhletěm Matejkům, tyhle ty voloviny, to lidi chtějí na celém světě. Takže to, jsme byli překvapení, když jsme přijeli do Kanady, do Austrálie, do Ameriky, že to všichni ty krajani měli. Všichni to znali, jo. Což mě teda velice, velice potěšilo a takovej první zájezd byl do Kalifornie, to zařídil jeden můj kamarád, který nás tam pozval. Tam jsme udělali ve studentském divadýlku takový představení pro krajany a na základě toho vzniklo řada pozvání a pak jsme jako jezdili už dost, ale já to vemu od začátku, když jsme vyjeli prvně, tak s náma jel Pepík Fousek, to je můj kamarád a je to autor textu, myslím, jedný z nejkrásnějších písniček, co já znám, Až mě andělé zavolají k sobě, což je vynikající, já myslím, nádherná písnička a on píše nejenom takovýhle krásný texty, vážný, ale píše i taky takový prostě jako srandovní texty, třeba píše takový aforizmy, mně se hrozně líbí jeden, to teďka právě on má v tom vystoupení, ale to můžu, nechci mu krást repertoár, ale tohle myslím, že říct můžu, to je nádherný. Jmenuje se to Starý chlípník. Jeden starý chlípník začal svádět panu. Do naha se svlékl, pak napustil vanu. Ve vaně se cákal, vedl porno hemzy, pana se šla svléknout, ukradla mu penzi. No a tenhle ten Pepík Fousek, ten měl prostě takový, že my jsme třeba jeli přes ty hranice a na těch hranicích Šimek povídá, prosím tě, hlavně Fousku, buď tak hodnej, buď sticha, nic neříkej. Ten Fousek, depák prostě Fousek, tomu to nedalo, že jo, přišel ten celník a Fousek povídá, prosím vás, já jsem nějaký Josef Fousek z Kladna, jo, a já jdu poprvně v životě na západ. Jedeme do Německa a do Švýcarska, jo? A já jsem se vás chtěl zeptat, smí se na západ provážet kokain a marihuanu? Ten celník povídá, no to pane, v žádným případě. Pa, on se koukne na nás, pa, vidíte, kuci, já jsem vám to říkal. Tak si
2: hned vystupen. Tak neodjeli.
1: Tak jsme hned tak neodjeli, no. No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci a některý ani mě jako neřek, jo, já jsem, to jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF a Fousek šel, Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil normální, zastavil kamion, který vez vězně, z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj.

0: hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Pámne, my jsme se přestěhovali, pámne, a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou, povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Nebo mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nech si ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, ale jestli je to blbej forak, dobrý, jak jsme tam přijeli, přijeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měli vyřazený takový kravaty, jako, jak jsme koupili asi 5 do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jevišti, jako do nějaký srandy, ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá, hezká holka, já pám, dobrý den, na pá, dobrý den, Fousek, pá, dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Na pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo. Takže opravdu, Pepa,
1: ne, ten má krásný věc, já si jenom, jestli můžu vstoupit, Jiří, my jsme odehda jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě, a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaké takové jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřímoval a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou, jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci, no.
0: No, on má takový, on dostal od Šimka, dostal takovej starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černej, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane, povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jediný tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal 2 dvojky červenýho na jedce normálně, zmrzlinu si dal jako všecko. Koňák jako tohleto, povídá, a co děláte, pane Fousek, povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte, jsem sice jako teda vošuntělej, ale nekradu. Pá, no jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy. Já bych vzal ještě teda jednoho, abych nebyl, to by to nebyl pořád o Fouskovi, já bych si ještě vzpomněl na jednoho kolegu, to byl Kostelka, Lubín Kostelka, který, když s náma jsme lítali do Bratislavy, tak jsme se míjeli v letadle vždycky, jsme se potkávali v Bratislavě na letišti, na Ruzině na letišti, jak jezdili slovenský herci točit do Prahy, my na Slovensko, bylo to hrozně hezký, teďka už to bohužel teda moc není, protože se netočí filmy,

0: ani na Slovensku, ani tam. Že se točí akorát ty slabomyslný soutěže pořád. Vždycky, kdo ví, kde byla bitva na Bílý hoře, tak vyhraje propisovací tušku. A takovýhle kraviny.
1: S televizním logem.
0: Takže to se točily ty filmy a teď všichni se tak potkávali a už jsme byli prostě tak jako sehraná parta a Kostelka říkal, podívej se, vždycky poznáš v letadle naprosto bezpečně, kdo je estébák. Já pán, jak to poznám, pán, velice jednoduše. Že má špatně ušitý šaty z drahý látky, protože oni fasovali drahou látku, ale protože chtěli ušetřit za Krejčího, tak to vždycky si nechali zvrzat někde a podle lacinejch bot. Jo, a jednou jsme letěli do té Bratislavy a letěla tam s náma nějaká vládní delegace, takže ta byla jako vzadu, jako separe a tam seděli tyhle ty mládenci. A jak jsme vylítli, tak Kostelka, protože se bál strašně letadla, tak do sebe šoup několik těch koreňovic. A teď se ozvalo to hlášení, pozor, pozor, upozorňujeme všechny cestující z Prahy do Bratislavy, že letadla československých aerolinií jsou doprovázena příslušníky Sboru národní bezpečnosti. Jak se ozvalo tohle hlášení, tak Lubín Kostelka, který byl trochu chycený, vstál a začal se klanět.

0: No, my jsme probrali tedy tuzemské cestování, ale ty máš taky hezký historky, třeba když jste byli právě s panem Šimkem třeba ve Spojených státech amerických, jestli třeba by si nevzpomněl na to, jak jsi tam kupoval čepici, to se mně strašně líbí, to se může stát jenom Jirkovi Krampolovi.
1: Tak je to neuvěřitelný, každý myslí, že jsem si to vymyslel, je to pravda. V Kalifornii, v Los Angeles je takové, tam je taková část Los Angeles, West Hollywood se to jmenuje, a tam je asi jako bílá labuť v té velikosti, je prodejna, kde je napsáno, v tomto domě si můžete koupit 100 000 druhů čepic. A tam mají opravdu od sněhobílý čepice, ty baseballovky takový, všechny možné barvy, všechny možné kluby, které existují v Americe, fotbalový, baseballový, tenisový, všechno. A teď jsem chodil, protože ty čepice sbírám, mám jich doma, jsem jich spoustu dostal, spoustu ukrad, spoustu rozdal zase. A tak jsem pořád říkal, kterou čepici bych si tak koupil, až jsem najednou mě padla do oka taková černá čepice, tak jsem si ji zkusil a pám, to je ona. Tak jsem si ji nasadil, šel jsem k té pokladně, tam stál takový ohromný, asi 3metrový černok, tak jsem na něj koukal takhle, ukázal jsem na tu čepici, on mě vzal za ten kšilt, otočil mi to takhle dozadu a povídá, tu si nech, tu tady někdo zapomněl. Je to neuvěřitelné.
0: Jak jsem říkal, to se může stát jenom Jirkovi Krampolovi. Jiříku, já bych trošku teď obrátil pozornost na tvé bydlení. Když občas jdeš třeba do hospody na Okoři, tak je to třeba pro tebe taky inspirativní, třeba do vašich scének s Miloslavem Šimkem používáš nějaký takovýhle věci, které třeba zaslechneš v té hospodě?
1: No my tam v podstatě v té hospodě, co tam mají ty lidi, ty keci, jako tak to v podstatě jsme spoustu věcí, to je v podstatě od lidí, jo, protože nejlepší fóry jsou v hospodě. Tam třeba je nějaký chlap, jmenuje se Jarda, a ten tam stojí celý den v té hospodě, opřený o pult, nesedí, má na sobě montérky, nikdy v životě ho nikdo nic neviděl dělat. A je jako na odchodu. A furt do sebe láme ty píva, ty Marie, jako je tam od rána a furt kecá.
0: Jako na odchodu prostě. Třeba 5 hodin. Tak
1: jako, dej si pivo, nebo ne, já jdu.
0: Mám zas to, tam dá malý.
1: Mám toho moc, jo, mám toho moc. Jakože má moc práce, ale nikdy v životě, no prostě ho nikdo neviděl jako nic dělat. No a ten vede neuvěřitelný keci. Tam třeba přišla taková paní, taková jako 120 kg, ale ne tlustá, takový kredenciózní typ, jako...
0: Almarózní.
1: Almarózní typ, takovýho něco, jako jak maluje ten Born, jak jsou od Borna, jo. Takový ty mohutný ženský s takovou malou hlavičkou, takým kloboučku komickým. S takovým pidím mužíkem tam přišla. A ten na tom manželovi bylo jasně vidět, že se jí bojí ty ženský.
0: Takže je občas fackovaný taky asi,
1: a že? A říkal, já bych si dal čaj s rumem. Ona se na něj koukla, pa, s malým. Tak ten výčepní mu udělal ten čaj a viděl, když viděl toho chudáka, tak mu tam ten rum přilil, protože měl pochopení, že ten člověk, že to musí být hrozný utrpení. On pil ten čaj a dělá,
2: dělej.
1: Ona se na něj koukla, pa, co dělej?
2: Dej si něco, dělej.
1: Pa, já si nic dávat nebudu v takovýhle putice. Tenhle ten Jarda tam stál takhle, koukal, jak ten pidí mužík tam pije ten vařící čaj, jak se málem opařil v obličej, a povídá, hele, ukázal na tu paní kredenciózní, pa, kolik ti žere na 100 kiláků?
0: Si dovolil dost, nevyklepala ho z těch
1: kontejnerů. Tam přišla nějaká paní, taková jako bylo vidět na ní, že jako kdysi byla krásná, ale už jako moc krásná nebyla, už byla taková trošku jako jetá věkem, ale dobře udržovaná s takovým nějakým mládencem. A teď tam stáli ve vchodu té hospody a furt cukrovali, tak jako ona furt říká, tak já ti brnknu, jo? Pa, brnkni, no. A kdy mi brnkneš, no brnknu ti, co dobře. Tak brnkni,
0: prostě
1: tak pa,
0: dvě hodiny.
1: Pa, tak brnkni, jo? Brnkneš, no tak brnkni. A ten Jarda takhle stál a pozoroval je, jako jestli si brnknou nebo nebrnknou. A tahle ta dáma odešla, a tenhle ten chlap přišel k tomu pultu a dejte mě jeden fernečtok, tak vzal ten fernečtok, kop ho do sebe, pa dej mi ještě jeden. A tenhle Jarda povídá, kdo to byl? Pa jako kdo? Pano, ta dáma, co tady byla s váma? Pa, to je moje děvče. Pa, děvče? Co dělá? Pano, to je letuška. Pa, ale. Pano, fakt to je letuška. Pano, neblbni, to musela lítat ještě s dvojplošníkem.
0: No jo, takovýhle, nepoužij takovýhle hezký věci,
1: no, takovýhle,
0: že?
1: Takovýhle on vede tam, nebo mě povídal, tam se bavili nějaký dva místní, se jako bavili, jako, ten jeden říká, hala, tady ve Svrkyni jsme stavili barák a tam je kamaráde nakladač, to je pan nakladač. Hele, ten hází tou lopatou tak rychle, že když jsme normálně stavili tam Tondovi barák, jo, tak dva jsme měli co dělat, hele, s kolečkem, aby jsme mu stačili, jo. Dva. A ten, no co dva, tři jsme měli co dělat. A tenhle ten Jardák na to koukal takhle a povídá, to je fakt, já ho znám. Hele, to pojal tý hospodě, pojá, já ho znám, ten hází tou lopatou tak rychle, že tuhle jsem šel kolem jejich baráku a on mě málem zasypal. Takovýhle on tam vede ty keci. A nebo povídal, to byl opravdu bombónek, jak šel Dallas, krytej teďka znova, tak když byla Suhelín, tam byla zrovna, měla to údobí, jako kdy propadla alkoholu. Jo, jak to celý národ to sledoval. Tak tenhle ten Jarda přišel a povídá, tak, dneska ráno jsem dostal zálohu na jarní práce, tak se dneska večer ožeru jak Suhelín.

0: Já vím ale, Jirko, že ty taky občas zajíždíš, ne občas, ale téměř každý den jezdíš na Kladno a tam taky občas chodíš na trh a tam se zase kamarádi s těma Vietnamcema a od nich se taky dá lecos pochytit a použít.
1: No tak tam je jeden, to je můj oblíbenec, Nong se jmenuje. A s tím já, on je takovej prostě agresivní, jo. Já jsem se s ním seznámil, že jsem šel kolem pa... Kupci čepice! Já pám, co bych si kupal čepice, a ji nepotřebuji. Taky kup někomu jinému. Tak jsme se jako bavili jako a... Já pám, tak mi dej tadyhle ten zapalovač. Tak jsem si koupil zapalovač, takovej jako pistolku. Jo, jako sbírám takový ty bubínkový revolver a tohle byl takový... To... No a přijdu domů a už to nehořelo. Jo.
0: Dlouho
1: jsem přišel druhý den, on tam nebyl, byl tam ten jeho kamarád. Povídám, pojď sem. Vy dva leváci, co jste mi to prodali, podívej se, jí to nehoří. Pá, to jsme nebyli my, to byli Číňani.
0: Jak to máš sakra poznat?
1: Číňanům nesmíš věřit. Těm nesmíš věřit. Já nevím, no tak prostě, jak jsem se tomu zasmál, on mi to vyměnil, pak tenhle. A já jsem je, když jsem se s ním jako seznámil, tak jsem tam přišel na ten trh a povídám, hele, ty jsi Nong, pa Nong, Nong. Já pám Nongu, hele, a co ty jsi dělal, než jsi si tady nakladně otevřel podloudný digitální krámek? Pa Mičoken. Pám, cože?
2: No Mičoken.
1: No pám, já ti nerozumím.
2: No Mičoken, myl jsem okna.
1: Takže to byl Mičoken.

0: No, tak já myslím, že už se pomalu s vámi tady rozloučíme, teda čas habaděj je už to dnes. Máš třeba něco, Jiří, to je krásný, vždycky, když s Jirkou sednu do auta, tak vždycky z něho vypadne nějaký nový vtip, já nevím, kde on to nabírá. Ale jestli by si se s náma nerozloučil nějaký...
1: Já vám řeknu jeden takovej fore, jako takovej drsnej na cestu.
0: Už to bude teda, klouzat
1: venku. Je to drsňárna, ale jako ten vtip je opravdu dobrý. Jak k Baťovi přijede pán na invalidním vozejku a ta prodavačka, pane, koupíte si botičky? Uvědá, to je kráva, to snad není možný. No a vidí, že jsem na vozejku a jestli si koupím botičky. Uvědá, no to si teda nekoupím. Odjede naštvaný, prostě přejede národní třídu, přijede k národnímu divadlu, přijede na červenou, ten policajt pojá, moment, pane, to, že jste invalida, neznamená, že budete jezdit na červenou. Pane, nezlobte se, já jsem tak naštvaný, ta kráva u toho bati mě povídá, jestli si koupím potičky. Pán, to vám řekla? To je kráva. Měl jste jí kopnout do prdele. Povídá. No. To snad není možný, takovejhle debil. To je idiot, to snad není možný. Přijede domů, povídá, představ si, ženo, co ty lidi, co to je za idioty dneska. Ta kráva mi povídá, jestli si koupím botičky, tak přijedu na červenou, povídám to tomu policajtovi, ten idiot mě povídá, že jsem jí měl kopnout do prdele, napovídá, podívej se, Jardo, vykašli se na to, lidi jsou dneska blbci, dej si panáka, to tě postaví na nohy. Takže přátelé, děkujeme pěkně, mějte se moc hezky a nashledanou.

0: to dobrý. Prostě to je dobrý. To je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
1: A co hudba k té sbírce básní?
0: Ano, neblázně, to hudbě je dost, poslyšte. Hejte se zbytek se, když ta do týdne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hlála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nebo
1: jo. Děkuju,
0: no,
1: ale,
0: víš, co mám na mysli, jo.
1: Tykej.
0: Tu vůni venkova, jo, no já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova, víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtělo něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
1: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej se. Pojď, má milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
0: No já jsem s tebe blázen, no hele, hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, já ti budu tykat, no, jo, ty jsi genius, jo. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi, ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, tak jako šikovný nesmírně, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácelo, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, no to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalupku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuji, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
1: Já vím, já to mám ale zrovna jednu takovou, počkej,
0: tady,
1: stoh už do hasína.
0: To je perfektní, no.
1: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej, stoh už do hasína, my hasiči však bdíme, čpícímu dýmu vstříc, hledíme, to je hezký.
0: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka, já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát v basických bálech, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo. To čpe, to není dobrý, jo, si špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou žvát, ať už do hasína. Nebo někdo vezvá jenom sem ze stohem, člověče. Co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte tak, být nám.
1: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím, to víte, já jsem v podstatě básník.
0: Ejte pokoj, nejste, s tím musíte seknout a hned, to byste si mohl zkazit vkus a styl.
2: No tak ano, je to pravda, já jsem toho zjezdil už hodně a hodně jsem toho v životě projel. Byl jsem taky ku příkladu například v Číně. V Číně tam je strašně moc lidí. Tam je tolik lidí, že když jsou některý na ulici, tak jiný zase musí být v domech, aby se vešli do Číny. A... A přitom jsou to samý Číňani. Taky se tam kvůli tomuhle říká taková legenda, že kdyby Číňané, to znamená přímo Číňani, kdyby šli směrem, ve frontě stáli teda, směrem do moře, jako kdyby šli, takhle pořád pokračovali, takže jich je tolik, že kdyby pořád šli, takže by... se utopili. Taky Číňané jsou velice skromní. Těm stačí zrnko rýže na den. A jedna kachna k tomu velká. Taky, abych neodbočoval daleko, byl jsem též na polárním kruhu, že tam zase se vyskytuje půl roku noc a půl roku den, představte si, tam má každý na všechno dost času. Jinak je tam teda dost velká i zima a vyskytují se tam také taková zvláštní zvířata, jmenují se čuňa... Tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, ale ten tučňák. Když k němu přijdete jako, a uděláte mu před obličejem takhle, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Ale eskimáci, ty jsou tam taky. Ty zas mají moc hezký zvyky. Například oni mají takový moc hezký zvyk, když vy tam přijdete jako host, tak oni vám předložej, poskytnou jako svoji vlastní ženu. To nevím, proč to je, ale asi místo židle, nebo nemají sušenky po ruce, nechají zakousnou manželku. To je hezký zvyk, to se mi moc líbilo. Kvůli tomu tam určitě zas pojedu. Také jsem byl, no já vůbec, v Indii, že tam jsou různé sekty také, například šampaňské, moselské, prostě to nebudu. Ale co se týče těch zvyků, to je taky na Sicílii, tam je zvyk, který se jmenuje krevní msta. To je moc milej zvyk takovej. Když jdete k doktorovi a on vám veme krev, tak vy se mu pomstíte. Takový zvyk. A vedle Sicílie je zase, se nalézá ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, hlavně starobylé stavby, nazvané kreténské. A ty se vyznačují hlavně tím, že to stavěli skuteční kreténi. To se mi taky líbilo. Tež jsem byl také v Alžíru, tam je teďka v současné době takový hezký trend. Všichni bojují proti negramotným. Už jich hodně potloukli. Mají s tím velké úspěchy, tak už každej musí mít gramotnost právě. To je veselá země, tam se živí zemědělstvím, průmyslem, někteří dokonce jídlem, že v létě pěstují boby, v zimě na nich jezdějí potom. Je tam hezky. Nedaleko je taky Súdán, potom blízko něj je Lichán. No, prostě jsem to zjezdil do Sýrii, tam zase vyrábějí sýry, no prostě. No, ale nejvíc jsem vám chtěl říct, kvůli tomu tady vlastně taky teďka jsem v Austrálii. V Austrálii, tam se vyskytují lidi, tak jak bych vám je lidsky přiblížil. Jmenují se lidojedi teda. Jsou to lidi, kteří jedí teda maso, oni mají rádi maso. Tak. Jsou takový na maso, ale mají rádi teda vepřový, hovězí taky, libový, nejradši mají libový, mají rádi teda, ale nejradši ze všeho mají lidový. Lidový maso to mají nejradši. A já jsem tak, my jsme tak jako hovořili, no, já mám na to ohromný zážitky. My jsme tak spolu dohromady, taky jsem tam stoloval s nimi, že... Ovšem jenom zpovzdálí. Že oni strašně mlaskají. Ale jinak jsme hovořili, já jsem povídal o nás, jak my tady všichni žijeme, pohromadě a nahromadě a to. A oni říkali, že nás všechny, a my jsme tady, nás mají strašně rád. Strašně rád. Já byl teda úplně upřímně taky úplně dojemnej z toho. A oni teda říkali, ještě já jsem jim říkal, vová, že přijete dneska do semaforu a to. No oni říkali, no tak tyhle ty my máme vůbec nejradši a to vám musím vyřídit. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšej.

0: řešení. Jako autor přivedete děj do krize, pak se sem do toho koukám bavit.
1: A to už se mě netýká, protože to už si oni vyřídějí a jdám štít.
0: No ale jak?
1: To vyhrajou, musí to vyhrát.
0: Jak to musí?
1: Protože bojujou za spravedlivou věc.
0: Prosím, mají morální předpoklady k vítězství, stačí
1: no,
0: to?
1: No, mají morální předpoklady a mají ty morální předpoklady materiálně vyfutrovaný.
0: Čím?
1: No tím kanonem.
0: A mají barbaru.
1: No tak když do něj dají ty tvrdý cejry a pustějí to do nich a pak nějaký ty proleželi, tak někoho zabijou, někoho, asi někomu tím dají najíst, tak to se tak vyrovná, ne? A dohodnou se. Vždycky každý morální předpoklad musí být futrovaný klackem, páči. Jináč by se žádný morální předpoklad nedal prosadit, protože lidi nemůžou dělat víc, než čo jsou schopni, protože lidi jsou lidi.
0: Prosím?
1: Že lidi jsou lidi, tak nemůžou víc dělat.
0: Moment, než to, jak jste to teď?
1: Že lidi jsou lidi.
0: To je tak moudré. To vás jen tak napadlo?
1: Jo.
0: No to je obrovský!
1: To mě tak napadlo.
0: A to vás napadají takovýhle věci?
1: Jo. Já třeba, já mám jiných takové.
0: Jo?
1: Já ráno třeba se jo probudím a podívám se do zrcadla. A říkám, každý jsme nějaký.
0: No, no poslyšte, to je, to by se mělo tesat.
1: To by se mělo, víte.
0: A to vás to napadne jen tak,
1: jo, tak já se, já tak, já jdu životem a trousím moudrost. To já jdu třeba, lidi jdou třeba spěchají do práce, nebo tak a já sám procházím se třeba parkem, zjídu a pohlednu vzhůru a vidím nebe šedé proti němu, šlísí se jak spjaté ruce, černé větve, bukuj stromů jiných opadaných, ale jakoby vzpínali své větve, prosit se nebe o lepší počasí, ježíč, dávno se dostavit jim mělo. Však hle, kdo to třepotá se tam, zda vlaječička či co ne, list poslední, hle, a vánek se sílil a padá list a já jej pozoruji. Je to buk.
0: Jak listy překrásně na podzim umírají.
1: No, to se dá taky tesat.
0: A to je ta smůla, to není ze mě.
1: To není z vás.
0: To je kytát.
1: Co je to?
0: To je kytát.
1: Citát.
0: Citát, pardon.
1: Citát, ne kytát.
0: To je citát z Kirána.
1: Ne z Kirána, z Cirána.
0: Cyráno?
1: Cyráno.
0: To si to splet z Kiraso.
1: To je jeho bratr a ten se ušlastal.
0: A to vy to máte ze sebe všecko?
1: No já hodně čtu.
0: Cože?
1: Já hodně čtu.
0: Vy čtete?
1: Já čtu.
0: I knihy?
1: I knihy. Hřbety. Tam hned se dozvíte, od koho to je a co to je. No když mě upadne a otevře se náhodou,
0: jo,
1: já jsem daleko zrakej, tak to já si taky takhle
0: počtete
1: přečtu
0: si,
1: třeba stránčičku, než to někdo no zvedne, já sám nemůžu, ale... No to víte.
0: A ono se vůbec hodně čte.
1: Ono se hodně čte, ono se čte daleko více, než se četlo před několika málo sty lety.
0: Ano, ono je toho víc ke čtení.
1: Ano, ono taky se musí více číst, člověk se musí životem pročíst. Dneska ano, to máte, kde parkovat, kde neparkovat, jak dlouho parkovat, jak dlouho neparkovat, tam se smí, kde se nesmí, hordy do kdy, co.
0: A tak dále, otec, matka, za jakým účelem, s kým, kde, proč jste tady, kde jste byl, než jste byl tady, kde budete, až nebudete tady.
1: Ano. A ještě kus papíru prázdnej, kdyby se to nevešlo, připište to se. Ano.
0: Ano, ano, ano, ano. Ono je to víc napsáno, protože ono daleko víc lidí umí psát.
1: Ano, daleko víc lidí.
0: Před několika málo stylety.
1: Ano, daleko víc lidí umí teďka psát, než před několika málo stylety. Ono před několika málo stylety málo lidí umělo psát. Ale ti, co uměli psát, ty uměli psát, to se dá číst i teď, to byste nevěřili.
0: Ono se taky víc čte, protože ono je víc času na čtení.
1: Ano, víc času díky ano lepší organizaci práce. Samo sebou, on ten veškerý ten čas není na čtení.
0: No to ne.
1: To je na rekreaci, ano, tak. Ano. Projet motocykl, projet se automobilem, dívat se na televizi, dívat se na hokej, na fotbal, jít do biografu,
0: na
1: jít
0: strádu,
1: na estrádu, na rande,
0: na
1: frťana,
0: žádno. Rekreace prostě, no.
1: Rekreace, prostě sam, ale může se stát, že počasí vypukne takového druhu, že je příliš klusko na motocyklu, příliš prašno na automobil.
0: Málo klusko na hokej.
1: Málo klusko na hokej.
0: Ano.
1: Příliš temno na fotbal. Vybouchne vám televize, tedy myslím přístroj, program, nikdy. A jde se na rande, ale ona...
0: Šla s jiným.
1: Šla s jiným.
0: Jde se na frťana,
1: ale... Ale nemůžete, protože máte cirózu jater. Když se tohle všechno stane v jedné chvíli, pak je čas na čtení.
0: Pak jo.
1: Ale teď přijde veliké dilema.
0: Dilemno nastane.
1: Veliké dilema. Co číst?
0: Co číst?
1: Kolik je knih napsaných a co číst? Jenom co je knih napsaných o tom, že dnes máme na čtení daleko více času, než jsme měli před několika málo.
0: Teď věděn chvilka malá a knih plno a kávě.
1: Ano, a teď právě jsme u toho, že by se mělo začít s reorganizací knihoven doma.
0: Ano, každý sám u sebe. Já mám knihovnu ohromně promyšlenou. Já to mám ohromně vymyšlený. Já to mám celý zařízený podle hesla. Ukaž mi, co čteš, já ti řeknu, kdo jsi.
1: To je odvážné, velmi odvážné.
0: A já to mám tak, že nemusíte dlouho hledat nějak, kdo jsem. A mám přímo ve výši zraku, takže příchozí, vejda, okamžitě vidí.
1: K vám chodí vejda?
0: Ano, občas najde. Takže příchozí, vejda, okamžitě vidí.
1: Ke mně chodí taky vejda. Oba vejdové ke mně chodí.
0: Oba. K vám oba?
1: Jo, i mladší vejda.
0: Ke mně jenom starší. Takže příchozí, vejda, vejda.
1: Teď k vám vešli oba, ne?
0: Ne, to druhý nebyl bratr, to byl přechodník.
1: Vejda. To byl přechodník, ale je podobný bratrovi hrozně.
0: Ano. Oni jsou si celá rodina.
1: Jasně, podobný, jsou no. Si podobný, ano.
0: To oni několikrát nevědí, jestli přišel bracha nebo přechodník. Z matky z toho. Tedy příchozí vejda, vejda, vidí. Vejdová k vám nechodí?
1: Ne.
0: Tedy příchozí vejda, to je přechodník to druhý. Vejdová má taky přechodník.
1: A vypadá dobře.
0: Vejdouc.
1: Vejdouc?
0: Jo. To se dá poznat, bratři od přechodníku ne, vejdová od přechodníku jo. Tedy vejda vidí okamžitě, jak vejde vidí jo. Vejda vydá tedy vid...
1: Vejda Vida Vinca, to byl ten malý slavný italský.
0: Vejda
1: Vida Vinca. Jak namaloval tu šenkýřku, jak se směje ta. Parum nechrstu Mona Lisa.
0: Vejda Vida Vinca. Já myslel, že to je alkohol, Vejda Vida Vinca.
1: Ne. Vejda Vida da Vinca taky někdy říká.
0: Vejda Vida da Vinca známý, ano.
1: Vejda Venca, to je český malíř.
0: To je Venca Vejda Vida. Velmi podobný úprce.
1: Vejda Vida da Vida, o tom nemluvte, jo? No.
0: Takže vejda, jakmile vejde, jo, vidí, ano. Okamžitě vidí celou řadu klasiků.
1: Ano.
0: Vidíš jeho zraku, samý klasik.
1: Klasici, a jak to je, jak se pozná klasik, že je klasik?
0: No, protože napsal klasický
1: díl. No to vím, já myslím, jak si ta klasická věc od klasika, jak se pozná, že to je od klasika klasické.
0: Je tak, co to je klasické?
1: Co to je klasické?
0: To je, no já bych řekl, že to je dílo, které odolává změnám. Kusu proudu směru.
1: A odolává změnám vkusu proudu směru,
0: které tady trvá
1: ve své kvalitě.
0: Ano.
1: Tyhle knihy mám taky, jenže ty mám také dole, jo. Kdyby náhodou přišel vzdělanec.
0: No, vzdělanec, ten se rád bohne.
1: Ten se rád bohne, ano. Ale pro vejdy, rozumíte, pro vejdy nebo obejda, kdyby s ním šel. Tak to mám přímo tady ve výši zraku takovou dlouhou tento a tam mám knihy, které naopak podléhají změnám vkusu, rozumíte? A ty tam mám takhle jednu vedle druhý pěkně sesazený, takže, rozumíte, já tam mám podle pravidla, ne jako vy.
0: Ukaž mi, co čteš, já ti řeknu, kdo jsi.
1: Já mám, ukaž mě. Co bych měl číst jako, abych věděl, o čem si nemáme povídat. A teďka zrovna tedy přikupuju, ještě to mám krásně, teď my to děláme do kulata, my to tam probouráváme a teďka a Překoupil jsem zrovna 1,80 m. Krásný zboží.
0: A to vy tam máte změřené?
1: Jo, to já vždycky dám míru a výšku, oni mi to seřadějí a pošlou přesně.
0: Přímo seřadějí už tam?
1: Přímo, jo, to se tam než zasune do knihovny.
0: A kde vám to dělají?
1: Dělám v antikvariátu.
0: Vy kupujete z antikvariátu?
1: No ano.
0: To bych nedělal.
1: Proč?
0: No, to jsou ošahaný přece.
1: A tyhle jsou jako netknutý. No, okay. Kniha to panná, pane.
0: Tady to jsou knihy přísně od dnešku.
1: Přísně od dnešku, ovšem musí se to hlídat. Ale každý den ráno to obejdu, kdyby tam nebylo něco snad už o včerejšku nebo tak.
0: Ne, ono někdy stačí jedna kapitola zasmrádná, chytne celá kniha.
1: Slovo, pane, slovo. Ale tedy musíme se to nechat, víte, že...
0: Ono se nejen víc čte, ale ono se taky líp čte.
1: Daleko líp čte, líp. Taky ty knihy jsou líp vybaveny, no, než bývaly. Dneska jenom vezměte ty vysvětlivky vzadu.
0: No, to je obrovská, ano.
1: To je úžasná úleva. No. To je úleva, někdy těch vysvětlivek bývá víc tlustěji, než je samotná kniha, kterou to vysvětluje. Mně se na tom líbí ten optimismus těch nakladatelství, jak oni počítají s tím, že co čtenář, to blbec.

0: Šveka čtu, Švejka.
1: Poprvé?
0: Ne, já už ho čet moc hrdal, teď to čtu s věsetnivkama, já teprve teď vidím, o co já přišel. Tam například, jak on ukradne toho psa.
1: Ano, pro Lukáše.
0: Pro Lukáše, a jak ho vede Řeznickou ulici, tak tam je číslíčko u Řeznickou ulici, tak a vzadu ve vysvětlivkách jsem našel Řeznická ulice, ulice v Praze 2.
1: A je jasno.
0: Je jasno, já toho psa vidím, že? A nebo jak ten plukovník pak vyskakuje a křičí, co mu ukradl toho psa, jo?
1: No, no.
0: Který mu tedy ukradl toho psa? Tak křičí, der Teufel soll den Kerl buserieren. Tak jsem si to našel a vzadu je napsáno, německá kletba.

0: vidíte, já blbec vždycky myslel, že to je latinsky. Že se toho chudák Hašek nedožil.
1: No, no, no. Mohl brát taky za ty.
0: No to on má teď bydelníky právě.
1: To je ten bydelník, co ukazuje, co Hašek jako tím mínil a je to dobré bydlo.
2: A malý český člověk je velice vynalézavý. Člověk. No. Musíme být tolerance sama.
1: Já bych, pane Horníček, udělal věci, já bych to vedl pomalu k finále, ne?
0: No, já už jsem tam skoro.
1: Že prostě lidi jsou schopni než toho, co jsou lidi schopni, ano. Protože lidi jsou co? Jsou lidi.
0: Lidi, jak jste velmi správně řekl, a mohu-li k tomu dodat, ovšem ne ze sebe, to je opět, jak už kdysi krásně vystihl soudruh Samuel, lidi na lidi jsou jako saně.
1: Ano, ano.
0: Jako saně.
3: Člověka, člověka je pochap, podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo vidí mužika chytrý, domníme se, že vyhraje. Klidně seďte na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je Samuelova kniha nám povídá. Jak na žida přišla veliká bída, jak ti vidí filištíni válku ve stebi lidí až pod kraj Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům pomolky. Pokoru se cvičil, vodu dal si

hned mordy, až ho provokuje, David slušně sakuje, když mu ale obrplivnul do očí. David se otočí, mrakem zatočí.

ti nebudou dost masní. A zůstanou ještě pár let pasivní. Stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy. Co? Radioaktivní. Víte, co je za potřeby nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí?

maestro, si nejdeš tam do spálí čosi, jenže lidem nejde jenom o čosi, ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy, dřív než nám to,

0: Humor je sti kvítko stobarevné. Vzejde v krušných dobách lidstva žití, tak jak podle krásné báje vzešlo z krve, ze slz, páně pestré kvítí. Krásná doba, dokud humor nebyl. Nestávalo touhy ani smutku, neb kde smích se hledá, výsměch líhne, musel žal dřív být a chyba v skutku. Humor jestli rosou lidstva žízni, nesmějť se jenom šílení. Často výsměch chybu ponapravil, často udusil vtip kvílení.
1: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, první pohled klíčovou dírkou na zakázané ovoce, první zakázané ovoce, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem. Ani já jsem neunikl tomuto koloběhu. V 8. třídě jsem se sice podobným atrakcím ubránil, neboť mě půl roku trápila úplavice a musel jsem pak dohánět učení, ale když jsme končili 9, naplnil se osud. Přišel den, kdy předseda třídy Vavřík Jan oznámil, že se v neděli koná u něj v bytě dýchánek na rozloučenou, neboť rodiče mají konečně noční. Pak obešel třídu s plechovou kasičkou a otázkou, kolik dáš na chlast. Dal jsem 2 000 a měli mě za blbce. Základ je 60, pravil Vavřík Jan, ale můžeš dát víc. Dal jsem 60 a šel domů plačky. Co pak je, ptala se matka hned ve dveřích. Bylo mi jasné, že o mejdanu nesmí padnout ani slovo a proto jsem zavtipkoval, ale platil jsem alimenty. Dostal jsem však takový výprask, jako bych je byl skutečně platit. Leč situace byla zachráněna. V 7 večer jsem se proplížil před síní jako ohař, mumlaje, to je zajímavé, že máme dnes večer školu. A šel užít za svých 60. V bytě u Vavříka Jana bylo rušno. Koberce stočeny před vraty, okna zatemněná, magnetofon hrál, rádio hrálo, gramofon hrál, Vavřík hrál na kytaru. A Béďa přišel, zvolal, sotva mě uviděl a hned se zeptal, jaký neseš chlast? Dal jsem přeci 60, ohradil jsem se. O dobře, dobře, učil Vavřík, já zapomněl, že jsi z lakomí rodiny. Sedl jsem si tiše do koutka a vyňal ze mě pis, neboť mě přece jenom trošičku tlačilo svědomí, že jsem doma zalhal. Kongo mě tak zaujalo, že jsem zcela přeslechl výzvu přípitku. Ty nebudeš pít, Béďo, přitočila se ke mně na svůj věk markantně vyspělá Květa. Zavrtěl jsem hlavou. Napíš se a ukážu ti něco zajímavého. Slibovala mi s úsměvem, který jsem neznal. Váhal jsem. Vyber si, chceš whisky, koňák, becherovku nebo něco jiného. Bylo by pod máslí. Rozpomenul jsem se na pochoutku svého dětství. Ku podivu nebylo. Všichni se smáli mé prostotě a Květa mi nic zajímavého neukázala. Usedl jsem tedy znovu k zeměpisu a obrátil na stranu 64, kde byl obrázek nahé černošky v nejlepších letech. Náhle se mi Vavřík nahnul přes rameno. To je kousek, povídá. Pojďte se kouknout, holky, jak vidíte, jak máte vypadat. Všichni se kolem mě nahrnuli a shodli se na tom, že učebnice jsou dnes modernější a neškodí do nich občas nahlédnout. Jedině Kulíšek pohrnul red a nezdál se být překvapen. To je toho utrousil. Listoval jste už letos někdo v biologii? Tak abyste věděli, za stranu 24 jsem dostal od jednoho chlapa z naší ulice 85 korun. Tam je úplně všechno a je to popsaný. Nevěřili jsme mu. Vavřík vylobil z aktovky učebnici a nervozně v ní zalistoval. A skutečně. Všechno bylo zakresleno, jak náleží, a popsáno tak dovedně, že se i Světák Vavřík poučil. Tak měli jsme inspiraci a teď vypukne zábava, rozhodl poté zavíraje učebnici. Začalo se tančit. Koukal jsem na to, jak vyjevený. Do tanečních jsem chodil pilně, kvapík tančím, jak bodnutý včelou. Ale tyhle divočiny, při kterých jsem jen těžko rozeznával, co je žena a co muž, kdy nás mistr neučil. Přesto jsem se ale dostal do kola. Květin tanečník, dýchavičný Albert, několikrát upadl. Nejprve na zem, pak do vany a nakonec do mdlob. V tomto stavu přes veškerou snahu neudržel tempo a květa sáhla po mně. Se zeměpisem pod paží jsem se odal rytmu. Mé černé galoše po dědovi, jakoby sami klouzali po něčem a zanechávali na parketách dlouhé černé pruhy a pokoj se naplnil tradiční vůní pole. Dotančili jsme a chvíli se pilo. Náhle Vavřík vyskočil, zbledl, pustil sklenici a vykulil oči na podlahu. Co je to tady za rýhy? Jeho zrak pak zajel na mé kaučukovky. Co tančíš, když máš na nohou pluhy, ty burane? Obořil se na mě zoufale. Co pak myslíš, že si dá máma namluvit, že tu jel omylem traktor s hnojem proti mé vůli? Nevím, řekl jsem, neznám tvou matku. Ale neradil bych ti, aby ses smál mým bodkám. Ty chodili, když tvůj otec běhal ještě voz. A Vřík po mně skočil. Nechte toho, kluci, volat věta, začínám striptýz. A Vřík zapomněl na rvačku a hmátl po lupě. Květina produkce byla skutečně pěkná. Učebnice biologie byla proti ní reklamní leták nevalné úrovně. Po potlesku se květa oblékla už jen spoře, aby nenastydla od nohou. A zábava tak nabyla volnějšího rázu. Chtěl jsem se taky svléknout a ukázat, jak vypadá kulturista teoretik. Ale napadlo mi, že bude lépe obnažovat se pozvolněji. A sundal jsem kožich. Mohli bychom si zaspívat, volal Vavřík a vzal kytaru. Začal jsem broukat, zítra se bude tančit všude, ale byl jsem překřičen jakousi nemravnou odrhovačkou a to mi vzalo náladu. S jakými lidmi tu sedíš, Béďo? Blesklo mi hlavou. Rodiče tví se domnívají, že máš doučovací kroužek z jazyka téměř mateřského. Ty zatím bohapusté orgie s buržoazními synky pořádáš a na chlípná těla dcerek kapitalistických stroskotanců hladově se díváš. Vstal jsem a začal řeč. Vyjedni darmožrouti. Zatímco italský dělník stávkuje a kníže Rainier Monaco opustit nehodlá. Vy se zde obnažujete a alkoholem za mých 60 hrdlo proléváte do omrzení. Tak to ne! Tom zahrašil v zámku klíč. Vavřík pustil Olgu a volal, otec se vrací, všecko pryč. Rázem bylo v bytě pusto. Všichni až na mě odešli oknem. Musím říci, že Vavřík senior byl muž činu. Ani se mě moc nevyptával, pouze láhve v duchu přepočítal, dámské prádélko okem znalce ocenil a už do mě bušil. Otlučen jako Karlův most po nájezdu Švédů, jsem doklopítal domů. Otvíral jsem dveře s obavami, neboť jsem očekával trest rodičů. Ale přišla mi naproti sestra v nedbalkách. Už spíte, šeptl jsem bojácně. Co blbneš, Béďo, řekla mi. Naši jsou na schůzi, tak pořádám mejdan. Pojď dál a slíkni se do půl těla, abys mezi nás zapadl.

0: tomto okamžiku se tady na jevišti objeví vaše kamarádka Naďa Urbánková.
1: Prosíme, hudbu a Naďu.
2: Tati? Tati, potřeboval bych s tebou mluvit.
3: Samozřejmě, chlapče, zavolej mi někdy, nebo se zastav, až budu mít chvilku, můžeme si popovídat, proč ne?
2: Tak díky.
4: Počkej, jsi jeho otec, promluv s ním hned.
3: Dobře, nazdar, chlapče, jak se máš? Podívej, myslím, že bys měl vědět, že já i tady tvoje... Vždycky chtěli jednu jedinou věc. Za první, aby se co nejrychleji zvoženil, a za druhý, aby si našel nějaký pěkný bydlení.
2: No právě, já myslím, že se nám bude líbit tady.
3: Proč ne? Náhodou tenhle dům od nás chtěla koupit samotná vláda pro svoje účely. A já ho neprodal.
2: Vážně, tati?
3: Jo.
2: Seš kabrňák?
3: Jo.
4: A proto taky jediný dálniční nájezd široko daleko se klene právě nad naším domem.
2: To jsi posral, tati.
3: Neříkej mi posral, když mi říkáš tati.
2: To jsi posral, ty vole. No.
3: Měla by si pospíšit.
2: To je fakt, tato má pravdu. Taky bych vám chtěl stihnout do té doby ještě představit svoji nevěstu.
4: Ne!
3: Proč zas ne? Honem rychle oblíkat a jde se, ať jsme tam do oběda.
2: Ale ne!
4: A proč ne? Proč ne? Tak se domluvila až na večeři?
3: Chlapče, pokud se domluvila až na večeři, víš dobře, co tím riskuješ. Tvoje matka bude vařit oběd a ty víš dobře, co to znamená.
4: Náhodou psovi to chutná. No. A v tom televizním inteligenčním testu měl o 5 bodů víc než ty.
3: Lžeš! O 6.
2: Ale ne, proč bychom měli někam chodit? A i kdyby, vy už dávno chodit neumíte.
3: Počkej, ty nás chceš poučovat o tom, jak se chodí? Tak schválně.
4: Křivdíš nám, chlapče?
3: Jo.
4: Já jsem náhodou chodila, tedy jezdila do kurzu, jak nás to učili. Počkej, vzpomenu
3: si. Tohle začínají.
4: Jo, pravá dopředu,
3: a ta...
4: levá před tu pravou,
3: a teď je zase
4: a ta zadní před tu předu.
3: Počkej, co? neukazuj mu to. Ať nám to mladý pán předvede sám.
2: Já vám nechci nic předvádět. Já vám chci říct, že nevěsta je tady.
3: Tady? Počkej, co pak? Ty si chceš vzít matku? A mě se nikdo nezeptá. Jen žertuju. Hodně štěstí vám oběma. A hezkou svatební cistu.
2: Cistu?
3: Svatební cistu.
2: Cistu.
4: Cistu.
3: Cistu.
4: Cistu. Cistu.
3: Svatební...

0: V jde špatně na tož dvojitý byt.
1: Já čekám dítě.
2: Co? Já čekám dítě, ne?
3: No.
1: Aha.
3: Ale klidně si to může nechat vzít.
1: Aha.
0: Vzít? A kdo jí ho prosím tě asi tak veme? Kdyby čekala, já nevím, třeba autorádio nebo platební kartu, ale dítě.
2: No já nevím, tak mi to třeba můžou vzít nějaký, jako by ty vyděrači, ne?
3: Prosím tě, aby ti vyděrači mohli vzít plot?
2: Nevím.
0: Ježiš, a proč by jí brali akorát zrovna plot? Starej rezavej. To už spíš něco na zahradě, myslím.
1: Kde pak to se zapálela na trávě, to tuhle sežral pes?
0: No, a jsem myslel, že je to nějaký tvůj další oběd.
3: Ne, plot, d, jako debil. D,
0: F, mladej, F jako v klidu.
1: Děti, jak se vám tohle mohlo jenom stát?
2: Ježiš, mami, tak jako asi, když ty dva mladí lidi mají rádi, ne?
3: Atomy!
0: Atomy! Jaký atomy? Mužská sepie vyčí krvnostá.
3: Jaká sepie?
0: Mužská sepie vyčí krvnostá a postupuje.
3: Mužská sepie. Spermie, mužská sepie. Mužská sperma!
0: V klidu! Pohlavní úd vychrlí sperma na silnici a sepije mužská tyčina.
3: Na
0: silnici?
3: Teda na cistu? Teda na...
0: Na silnici?
3: Na sliznici!
1: Počkat, sperma, ale toho sopka chrlí, co?
0: Sperma!
2: Magma, mami!
0: Sperma,
2: hele,
0: sopka!
2: Hele, jo, to sperma, to se fakt vyvalí za takových jako docela special okolností, jo?
1: Vím. Krutá polova.
0: V krbu, jo? V garáži, co si pamatuju, nikdy žádný krp nebyl. A tlumený jsem nechal leda světla, protože dálkový žerou baterku.
2: Co, vy jste nás jako to v garáži, jo? Padám teda.
1: No, sluš, velká, už ti to můžeme říct. Tenkrát šli naši rodiče poprvé mávat na měsíc.
3: Jak mohli jít na měsíc?
1: Kosmonautům. A tadyhle bratříček mě vytáhl.
0: Do prdě, ty stože! Tadyhle bratříček teď
3: mami! Teď mi něco došlo. Mami, ty chceš říct, že ty jsi tátová...
1: No, ale především jsem vaše matka! Teta až pak na
0: prácha se mě něco! A co má být? Rodina má žít pohromadě! No.
1: Děti, proč jste si nevzali ochranku?
2: Kdyžíš jako v ochranu?
1: No, já tomu říkám... Ochranka, protože tady váš strejda matka.
0: Konec!
4: Přátelé, v našich pořadech vždy hovoříme na aktuální témata. Já jsem v tuto chvíli vybral aktuální téma, které se dotýká nás všech, tak jak jsme tady.
5: To je to o sexu sečno.
4: Ne.
5: Ano?
4: Ne.
5: Ne.
4: Já jsem říkal, že se dotýká nás všech tak, jak jsme tady, to znamená, že se dotýká i tebe.
5: Takže to nebude o sexu.
4: Zvolil jsem téma, přátelé, poslední cesta člověka.
5: Ano, poslední cesta člověka.
4: Co pod tím rozumíme?
5: Tak každý si pod tím představí něco jiného, že jo? Třeba pro mýho kamaráda to byla cesta s pašovanýma cigárma do Rakouska. Už tam sedí.

0: svatý rok. Ne. Přijom blbej kamion cigára.
1: To je jinak. Poslední cesta, no, no, spolupracujte, přátelé, je to po?
0: Je to po?
1: Je to po? Je to pohřeb!
0: Pohřeb.
1: No ano, poslední cesta se tomu jenom tak říká, ano. To je eufemismus.
0: Ano, přátelé, ano, to je eufemismus, to přece každý ví, že to se tak říká, že to je, ano.
1: Proč mi pořád skáčeš do řeči?
0: Tak pomáhám.
1: Víš, o čem hovoříme?
0: No jistě.
1: Jo, tak co je to eufemismus?
0: No eufemismus, že jo, co by no? To tak, že jo, to
1: no?
0: Je ono.
1: No odpověz.
0: Efismus to je.
1: Ne, efismus to byl rypákismus, ale eufemismus ano. Je, když vyměníš něco tvrdého za něco podstatně měkčího.
0: Tak to už u mě proběhlo. Mozek mrka změknul.
1: Eufemismus, ano. To je, když vyměníš nějaký odporný, nepříjemný výraz za příjemný výraz.
0: Tak to by u vás byla velmi drahá plastická operace.
1: Hele, v praxi.
0: V praxi.
1: Vezměme si nějaké slovo, nějaké tvrdé, které se nehodí na jeviště.
0: No, tak to
1: nebojíme se. Nebojíme. No, nebojíme
0: tak,
1: se.
0: Tak řekněte nějaký, no.
1: Třeba slovo bordel.
0: Ježkrist.
1: To zní tvrdě, ano, to zní tvrdě.
0: Hrůza.
1: Ale my můžeme jemně, eufemisticky říci třeba veřejný dům.
0: Ano, nebo obecní úřad. Co?
1: Opatrně.
0: Jak opatrně?
1: Proč obecní úřad?
0: To je taky veřejný dům a většinou tam je pěkný bordel.
1: Ale ti říkám opatrně.
0: Já jsem zrovna minulej týden u nás byl, stál jsem frontu na kastrálním úřadě.
1: Všimli jste si, že má problémy s těmi cizími slovy. Ano, minulý týden mi tvrdil, že jde ze psem na gynekologii. Dokonce založil gynekologický kroužek.
0: Protože mám pitbula.
1: Ještě jednou, kdeže jsi to byl?
0: Na kastrálním
1: úřadě. Ano, ano, nepřipadalo ti divné, že to dělají ambulantně?
0: No bylo mi divný, že to dělají na počkávu. A razítkem.
1: No. Pojďme k tomu problému, o kterém jsme hovořili. Eufemismus v oblasti pohřebnictví. My nemůžeme říci, že někdo chcípnul.
0: Ale o někom jo.
1: Ne, to ne. Se prostě nehodí.
0: Ne,
1: ale my jemně eufemisticky můžeme říci, třeba odešel do nebe, že?
0: Ano, ano, nebo zaklepal bačkorama.
1: Ano.
0: Natáhnul brka, se říkalo. No. Vyhodil ráfy.
1: Ale no tak. To se
0: nehodí. Už je v penálu, když je to učitel.
1: To se nehodí, tyhle věci, ano? To není eufemismus. Můžeme jemně eufemisticky říci třeba pán Bůh si ho vzal k sobě.
0: No, nebo když jde do pekla, tak říkáme, už se smaží eufemisticky, jemně jsme neurazili.
1: Tady vidíte, jak je ta přednáška o tom pohřebnictví důležitá. Pojďme k tomu pohřbu jako takovému. Důležité je si uvědomit, že na pohřbu v hlavní roli je vždycky neboštík.
0: Ano, taky by měl mít největší potlesk, protože hlavní role, že jo?
1: Prosím tě.
0: Jsi někde jinde, že jo?
1: Alois, pohřeb, to není divadlo.
0: Někdy to je pěkný teatr.
1: Ale.
0: Řvou lomněj ruka.
1: Ano. Už třeba oblečení, to je velmi důležitá věc. Hlavně vy dámy, prosím vás, nic pestrého, nic pestrého, barevného. Barevně. Uvědomte si, že pohřeb není módní přehlídka.
0: Ne. Přehlídka je to potom až u notáře. Přehlídka pozůstalých. Když mi umřel děda, tak nás tam bylo 100. Některý jsem ani neznal. A to měl děda jenom garzonku.
1: No.
0: V Paříži.
1: Dobře.
0: Na Montmartre.
1: A tak stačí už, ano. No.
0: Tak osobní vlastnictví.
1: Prosím tě, já potřebuji.
0: Aby ty lidi věděli.
1: Ano, ale já dělám přednášku tady, ano. Tak.
0: Bez babičky.
1: Je to všechno už.
0: Žádný věcní předmět nebylo.
1: Můžu pokračovat.
0: No jistě.
1: Přátelé, rovněž neboštík by měl být oblečen do tmavého, nejlépe do černého, bez šperků, bez hodinek.
0: Ano, hodinky bych nedal, přátelé. To se stavají trapasy. U nás v Oseku, já jsem z Oseka,
1: no.
0: Se stala taková věc, umřel bohatý podnikatel a ta rodina by ukázala, že na to mají, tak mu dali normálně do rakve krásný Rolexky zlatý za 150 tisíc korun s brilliantama. A než ho tam šoubli, tak si nechali tu rakev ještě odevřít a on měl na ruce paběry z 53, který ještě tikali. Od té doby říkáme u nás hrobníkovi Copperfield. Jak tohle dokázal?
1: No.
0: No to musí být.
1: Důležitou součástí pohřbu je výběr hudby.
0: No.
1: Většinou necháváme zahrát něco standardního nebo neboštíkovou oblíbenou.
0: To bych nedělal oblíbený, na přání to bych nedělal. To se stavují strašné věci. U nás v Oseku.
1: Dej pokoj s tím Osekem furt.
0: Si před 30 lety nechal zahrát tenkrát velmi populární Letkis. Pamatujete si Letkis? Tak jsme vstáli všichni, kapela spustila. Ta. ta, rata, ta, ta, ta, a tři hopli do hrobu za ním. Udělali hada, teď se nepustili, teď jsme je táhali ven. O, bravo, studa. A jeden vtipálek si u nás nechal zahrát, za rok se vrátil.
1: Prosím tě.
0: Ty příbuzní, ty čuměli, ty už si rozebrali majetek. Teď... A jeden nechal zahrát svý starý, tak už jsem tě teda vůk. Tak...
1: Prosím tě.
0: Ta čuměla.
1: To už by si rovnou mohl nechat zahrát třeba tchýni, mám rád vůni tvý kůže.
0: To není blbý, to si musím napsat. Se bude hodit tohle. Dokonce se stala u nás taková věc, to bylo až ve Štrasburku u toho soudu pro lidský práva. My měli rozbitý krematorium. Oni nechali zahrát Neboštíkovi Pec nám spadla.
1: Prosím tě, máte vy v tom vašem nuceném výseku...
0: Oseku.
1: Oseku. Ještě něco jiného než krematorium?
0: Ještě kafilerii.
1: No to je výběr. A kam máš namířeno ty, až to skončí?
0: Mně je to jedno, podle peněz.
1: Ano, dobře.
0: Mně je jedno, kterým komínem mě vyfouknu.
1: Tak, přátelé...
0: Tak vám potom napadám do očí.
1: Velice...
0: Do oka vám padnu, slečno.
1: Velice důležitou součástí pohřbu je osoba pohřebního řečníka.
0: No, to je důležitý. Já bych to asi nemohl dělat.
1: Ne, to nemůže dělat každý.
0: Ale kdybych v masce třeba, Mikuláš...
1: Ne. Ani v plynový masce, to prostě nejde. Tak ten projev toho řečníka by neměl být příliš emotivní. Nemělo by to znít jako, ach ne, to se nemělo stát. Cítíte, že to je moc?
0: Mluvím na sebou, tatínku.
1: Prosím tě, zpamatuj se, co pak jede na dovolenou nebo na služební cestu.
0: No právě. No.
1: Stejně tak ten projev by neměl být příliš akademický.
0: Akademický.
1: Nemělo by to znít jako, zemřel František M., nositel několika patentů a vynálezů jako číslo 32 57 64/231, který vyšel ve sbírce 281 964 28/365, která byla podporována vyhláškou. Kdy říkám, že se to nehodí tohle.
0: Nebo ten řečník taky musí dbát, aby neurazil ty příbuzní.
1: To je pravda.
0: Nebo u nás...
1: Neříkej tyhle věci už.
0: Oseku? Jsme pohřbovali jednoho zasloužilého hasiče, požárníka. A ten řečník říkal, milý Jindřichu, stříkal jsi dobře a daleko. Teď už jsi dostříkal a šli jsme do hospody. Ano. Tam už nebylo co řešit. U nás se stala taková v Oseku taková věc. My máme hřbítůvek na kopci a vždycky jdeme za vozem 3 kilometry jako průvod až...
1: Není
0: na...
1: to daleko 3 kilometry?
0: No je, to já někdy...
1: Mezi vás můžou přijít i nějaký nákladní vozy.
0: Ne, 3 kilometry za vozem.
1: Ne,
0: jako.
1: To je daleko, říkám to.
0: Za vozem nalepený, ale 3 kilometry jdeme.
1: Ano, vůz projede a vy na červenou.
0: To je daleko, co tam někdy taky voze. Já někdy jedu na tom kozlíku, jako mě vezou.
1: Ano. Dokonce, když pršelo, tak si jednou vlez pod víko.
0: Pod víko.
1: Paní, to vypadá jako legrace, ale když přijeli nahoru a odevřeli to, tak nevěděli, který ho mají vyndat a který ho tam mají nechat. Nakonec teda vyhrálo to, že Josef Alois Náhlovský byl v tu dobu trošku teplejší. Měl 21,4.
0: Tak se stala taková věc. Jednomu pánovi tam u nás zemřela taková nepříliš pohledná žena. A tak jsme šli, jako jdeme vždycky a jde první neboštík za tím vozem a furt říkal, brečela. Ona říkala, Rita, Rita, Rita. Teď ta vesnice na sebe čumila, bač. Ona se jmenovala Andula, každý ji znal, ne? Říkali, co blbne. A on furt, Rita, Rita. Jsme přišli až nahoru k té jámě, jsme stáli a on furt, Rita, Rita. A ty jako aby ho omluvili, jako ty příbuzní, říkali, on ji tak miloval, že se z nešťastný lásky pomat, on se zbláznil, tak ho nechali o samotě, pětně odstoupili pryč, on tam zůstal sám u té jámy. A furt Rita, Rita, se doleva, nikdo, doprava, nikdo, a Rita, tara, Rita, Rita, tara, se stalo v Oseku.
1: Přátelé, prosím vás.
0: Kdybyste to nevěděli v Oseku.
1: Velmi důležitou věc. Pohřeb by neměl být sponzorován.
0: Ne.
1: Ne, není vhodné, aby na stěnách visely nápisy jako kde je Matony, tam to žije. Že? Nebo o rakev, aby byl opřený billboard s Fischerem za teplem.
0: U nás v Oseku...
1: A dej už pokoj, nebo ti
0: se
1: oseknu.
0: Se jednou oběsil tenhle ten dealer od Pegase. Hmm. A oni mu tam dali billboard Nevaž se, odvaž se! V Oseku se to stalo, kdybyste nevěděli. Stačí se přeptat.
1: Tak, přátelé, myslím, že nastává chvíle, kdybychom opět měli přistoupit k hudbě. jak jsem říkal, hudba je něco, co povznáší.
0: Hany,
1: co...
0: Hany, skoč do vany. Aha, Hany, Hany.
1: To...
0: A mejdličko z jele nemám. Tím kůžičku ti vydrbá.
1: Ale no tak.
0: Nejlepší mejdlo zelené vyrábí se tu za Ústí nad Labem. Mám vyděláno.
1: Vám to připadá jako legrace.
0: Je to jedno.
1: Pozor, to zdaleka není taková sranda, jak to vypadá. Já jsem ho minulý týden načapal, jak se dohaduje s nějakým zástupcem firmy, která vyrábí Tampax. Umíte si představit, co na těch prknech, jenž znamenají svět, nás ještě čeká?
0: To nevadí, to zvládnu, ale jak já zvládnu Bolt 2 v jednom? To teda nevím. No nic, se musím ještě hodně učit, hodně učit.
1: Prosím tě, nech toho. Přátelé, v tuto chvíli uslyšíte skladbu, kterou celou napsal Josef Alois Náhlovský. Je to skladba countryového charakteru a tam uvidíte, jak v tom nitru se odehrávají neskutečné věci. To vlastně není píseň, to je hymnus. To je něco neskutečného, dokonce i ten text můžeme spíše nazvat libretem. Podívejte, já vám to řeknu na rovinu.
0: To je možná prostě... takový malý muzikál.
1: Ano, dalo by... to je opera.
0: Opera.
1: Hymnus. Tady uvidíte, jak na povrch tvrdý chlapák, tak, jak ho znáte. A najednou díky hudbě pukla ta tvrdá slupka toho chlapáka a zevnitř se vyrojilo něco naprosto...
0: jako... citlivého.
1: Citlivého, citlivě, až citlivě měkkého se vyrojilo zevnitř ven.
0: A vytrysklo.
1: Vytrysklo to, přátelé.
0: Včely se rojej, tohle vytrysklo.
1: Vytrysklo to, jako když se včely rojej. A teď to tryskne mezi vás. Tuto tryskní píseň vám nyní zaspíváme. Je to countryová píseň. Josef Náhlovský byl vybrán jako nejlepší kovboj z nás, protože jestli jste si všimli, je to jeden z mála kovbojů, který dokáže jezdit na dvou koních na jednou. Ano. Má tak daleko od sebe jablka, že se vejdou dva koně i s povozem. Tak přátelé, Josef Náhlovský bude hrát na countryový nástroj, který se jmenuje hubafon. Jestli se chceš rozehrát.
0: Můžu.

0: teď to mělo znít jako takový plný tympánový zvuk.
1: Ano. Tady vidíte ten další
0: důvod. Něco duní, se něco nepovedlo.
1: Ano, to máš pravdu, to, tam se něco nepovedlo. Tak tady vidíte další důkaz, proč bude hrát to solo Josef Nálovský, protože on velmi dobře rezonuje. Nesnad, že by tam měl prázdno v té hlavě, to ne. On jí má zaplněnou poměrně hodně. Prakticky celou tu přední část zaplňují kořeny zubů. Pak je taková malá vodní přepážka. A za ní
0: malý se... vodní příkop.
1: Ano, takový výkop malý vodní. A za tímto příkopem se tlačí hypofýza malá, která vlastně celé to mohutné hruškoidní tělo drží pohromadě. Tak jsi připraven.
0: To bych musel být i bubáka, ty chytrý.
1: Si myslím, že se to nevylučuje. Bubák je něco, co postraší a neublíží.
0: Co?
1: Tak trošku vážně, ano.
0: Nasadíme slečno čepičku. Nasadíme čepičku.
1: To je velmi těžká práce, tohleto. To nejde takhle. Tatínek tvůj měl mít tyhle starosti, to by nám teď hodně pomohlo.
0: Tatínek nosil kulicha.
1: Ano?
0: Ano.
1: Ale na blbým místě.
0: Na ulici.
1: Právě doma ho měl nosit hlavně. Vůbec neměl z kulicha vylejzat ven.
2: Velesení dámy a velesení pánové, díval jsem se častokrát na různé korporace, jak svítí prapory, a co jsem si tak zapamatoval, co mě tak nejvíc utkvělo v paměti, vám přednesu. A sice udělal jsem si sám takové jakési svěcení, nejdříve svěcení praporu skautského. Takový malý skautík přednáší.
3: Já jsem skaut, a kdo je víc, jim hrvat kruci. Nemusím se učit nic, jako jiný kluci. Já jsem dítě Svobody, kdo ne, taj Česková. Maminka se jmenuje paní Svobodová. Já nechodím do školy, lavice mě pálí. Lepší se to ve Stromovce, potagátem válí. Kdo se nechce o kluka starat celý leto, ať ho dá zapsat ke skautům a tam se o něj stará pámu a je to. Já jsem skaut, kdo je víc, bydlím stále v lese. Přede mnou se na stromě každá švestka třese. Až budu veliký, řeknu si hej hola a půjdu se svou skauticí se čundrat do podola.
2: To věřím. Jako následující další korporace veteráni. Pan Škrdle, veterán. Prosím, pane Škrdle.
4: Nás, podolhem našemu utrpeně, konečně nadešla doba, kdy konečně můžeme říct, že ten rapor tady zde tenhle ten je nás. Proto, drazé kolega, promluvím k vám dnešním dnem řeč, jakožto to je řeč. Drahé kolega, to je jas, co? No jo, jsem vyvolený k tošním úkolu, abych zde vetrené, drahé vetrené, veterány, vám ten, co tadyhle, která, a je to, tedy já blahopřát tomu, že jsme konečně se mohli na ten prápor, kterému já promlávám, prápore zavlej, upsadáre, zavlej. Drazí kolegé, vetrené, tak jako půl hejba odsacem, tak náš prápor bude mlát ve větru, drazí kolegé, tedy, co? Počkat, mám odkáze, takže jsem hotovej. Teď jsem to ztratil. Co je, počkat, prapore, svinčte, tohle, halo, drazí kolege, jak jsem vůl, tak je málo kerej, no, to je, kdo je vůl, aby se nemusel se přes držku, to se nepatří, pane kolego, pozor, zaskupte se cum, u imungen, a spočíren, glít, ha, tech, půjdeme, kemr,

0: krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje, zdravím Sontágu, z Běle pod Pradědem, a on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2, a teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel druhé dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsíň se dostal zpátky. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde přes předsíň, zavře, jde doleva. No ježiš, no hodinky otevře, zavře. Teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, do toho jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo? On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, mám se to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak... Ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád. No tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. No pojď, tady mám zima, rozumím, ono je to leden, on jsou tak taky jako vlastně, no tak on jde, tak ona mu půjčí ještě župan, říká, já potřebuji se vyčurat, no samozřejmě tady, a on se tady vyčurá a teď ta úleva. Čurá, úleva, až rozkoši se podobá, jenom ona v předsíni a najednou člověče, ale s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar. Martičko, nazdar. Co pak si už zhůru? Ale nic, je to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nejlepší bude prostě přece nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Dobré ranko, sousede! Nejumělejší úsměv, jaký umí prostě jenom američtí seriálový herci. No a to mrazivé, to umí zase jenom Rusové, rozumíš? Ruští herci, ten policaj se neděl. Co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se vyčurat nahý. Ne, ale ona mě manželka počula župan, abych tady nelítal nahý. Takže vy mě lítáte po bytě nahý? Říkal, ne, a my jsme celkem ani... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo to, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Policie! On říká, otevře. No jděte. Teď ho tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý, ráno, že jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostalo. Po 3 letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po 3 letech. Už mají 3 děti. Ona mu nevěří po 10 letech. Pořád mají 3 děti. Ona, když se je podívá, on se jí to snaží vysvětlit, ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
1: Vážení přátelé, na všeobecné přání jedné slečny, která právě odešla, vám řeknu něco takového zajímavého o takovém pokusu, který jsem provedl s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu jen tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium, a ano, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Mrázova ulice číslo 28. A tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No a ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo, víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, ve kterém já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro. Tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech. To se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku. Tam máme dveře do té předsíně. A takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle asi bylo, takhle veliký akvárium asi. No a, no ne, přeci jenom takhle bylo, takovýhle, asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, 4 stěny to mělo, 4 stěny, takový 2 delší a 2 kratší stěny to mělo, ze skla, skleněný, víte, aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu, jo, a dole to mělo dno taky, to akvárium, dole, víte? Až kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba, aby se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té nebo leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím, to se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě, víte? Třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala v té vodě. No a potom jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem neměl v akváriu zase, toho jsem měl v takový kleci jako. Klec, víte? Znáte klec, jo? To je takový jako drát, víte? A pak je chvíli nic a zase drát a zase nic a zase drát. samý takový dráty a nici a to jde takhle kolem dokola zkrátka a tomu se říká klec. No a tam jsem měl toho kanárka. Tam ale nebyla žádná voda v té kleci, ta by tam nedržela samozřejmě, ta by těma nicama unikala. Víte, to bylo jenom takový vzdušný, bez vody zkrátka. No a tam jsem měl takový dva šprincliky a ten kanárek tak skákal vždycky z jednoho šprincle na druhej a zase z druhého na různě tam tak skákal a pípnul tak. No a já jsem vám to tak pozoroval a myslel jsem si, co by to asi udělalo, kdybych toho kanára, víte, dal do toho akvária a tu rybičku, kdybych dal do té klece. No tak jsem vám to tak udělal, ale to bylo zajímavé, například ta rybička tam ani nepípla vůbec tam v té kleci, víte. Neskočila na šprinclík vůbec nic takového.
2: Co je to platný? To je odborník, to bude trvat ještě moc dlouho.
3: V Laponsku žil několik týdnů. Mám tam i mnoho kamarádů, přátel, to teďka si píšem. Jeden z nich je Erky, civilizovaný, když jsem se s ním seznámil, tak to byl student. Přesně ten kamarád, jaký já v cizině potřebuju. Člověk, který ví, že není třeba mě vodit po muzeích a galeriích a památkách, že si to najdu sám, že potřebuju takový, jo, prostě laponskou svatbu, laponské jídlo, laponskou školu, třeba sobí spřežení, že jsem mohl sám řídit a tak. Já jsem uměl nějaký laponský slovíčka, už a i zvyky jsem znal. On byl vždycky tak šťastný, když jsem něco jako řekl laponskýho, nebo že jsem něco věděl, on byl jak dítě. A já už potom ve své nadutosti jsem si ani neuměl představit, že bych snad něco nevěděl, tak jsem mi často předstíral, že něco vím a nevěděl jsem nic samozřejmě. A on mi jednou tak nadšeně říká, Peťu, to bylo jako Petře, Peťu, chceš vidět na papíry? Já jsem mu řekl, no samozřejmě, věděl jsem kulovi, co to je. A řekl jsem, na papíry, kdo by nechtěl vidět na papíry? Když jsem přemýšlel, co to bude. Strašně rychle mi ty oči jako lítaly, jsem si říkal, buď něco vytáhne z kapsy, anebo mě někam odvede, anebo mi představí člověka jménem na papíry, já to brzo pochopím a už budu chytrej. On mě naložil do autobusu. Odjeli jsme asi 40 km za město Rovaniemi, kde jsme vystoupili. Autobus odjel a my jsme stáli doslova na místě, kde nebylo vůbec nic. Nekonečná sněhová pláň a on mě vlekl několik hodin tou sněhovou plání k místu, kde prostě zase nebylo nic než sněhová pláň a tam zapíchnutá cedule na papíry. No já tam teda stál jako úplnej kreteň. A on mi ještě říká, tohle je na papír. A ukázal na zem. Já jsem řekl, úžasný. No to je něco fantastické. Tak tohle je na papíry. Teď mě to v té hlavě šrotovalo. Mně nic nenapadalo. A on dojatej říká, Petšu, málo tvých krajanů, málo lidí na celém světě se může pochlubit, že viděli na papíry. Já jsem říkal, to mě povídej, hele, to mě povídej. To já až budu vyprávět doma, tohle mě nikdo nebude věřit. Na papír. Úžasný, já jsem tam stál, byste mě viděli v té pláni úplně sám, široko, daleko je mi dva. A na papír. Teď mrzlo, příšerně mrzlo. On mě do toho říká, Peťu, jestli chceš, můžem být tady, jak dlouho chceš. Já jsem říkal, prosím, prosím, ještě chvilku. Abych si to užil, to víš, na papíry. Nemám každý den. Až jsem úplně omrz, ale tak, že jsem měl omrzlý nohy, červený nos, rampouchy tady všude, tak mě zase vlekl zpátky na silnici, tam jsme čekali, pak nás vzal autobus domů. Neřekl mi, já jsem se už nezeptal. Viděl jsem na papíry, neměl jsem šajnu, co to je. Jel jsem domů, když jsem to vyprávěl, až po letech, představte si to, až po letech, jsem jednou otevřel přírodovědecký časopis a najednou jsem pochopil, co je to na papíry. Představte si to. To je severní polární kruh. Samozřejmě v létě tam je fura stánku, turistů, všichni se tam fotějí, to je nádherný poutní místo. Samozřejmě v zimě tam přijde akorát vůl z Prahy.
1: Vážení a milí návštěvníci, nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
4: No tak ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
1: No, prosím, ale hodně nenadaný
4: no,
1: mužík.
4: No, takový unavený.
1: Unavený, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
4: No.
1: Nebo 15 let praxe?
4: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
1: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, no, že potlesk je kojná umění.
4: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
1: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo, a uděláme kurz.
4: Jsme trošku zaskočený, že?
1: No to jo, musíme udělat školení.
4: Já bych dělala pro ten kurz, no.
1: Tak dávejte pozor, všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
4: Důležité.
1: Co je to potlesk?
4: Potlesk je kojná umění.
1: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
4: Ano, nebo naopak.
1: Ano. Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, no, zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
4: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
1: To je podle mě nesmysl, ano, samozřejmě, to, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak, jaký pak neutuchající?
4: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
1: Tak si zkusím... Zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně.
4: Ano.
1: Levá ruka je připravena asi v této výši. Prosím tu levou ručičku.
4: Tak, no.
1: Jo, všichni, prosím. U leváku je to pravá, pochopitelně.
4: Tak.
1: Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá samozřejmě, je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
4: No, tak doktor Plácal uvádí 48, no. To
1: je... Doktor Plácal je u mě blbec.
4: No tak dobře, to je můj... Prsty, pozor! Prsty to uvádí též, doktor Plácal. Prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
1: No tak ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
4: třeba... Tady je nikdo nemá.
1: To je jenom pro přesnost, jo, pro přesnost. Ale teď si prosím vás... Zkusíme start, jo? Dávajte pozor.
4: No.
1: V daném... Pozor, ještě ne. Nedá jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku pravá, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
4: Ano.
1: Pozor, dlaně se zásadně nesmí minout.
4: Jo. Já bych předvedla.
1: No.
4: To by nesmělo.
1: Slyšeli
4: by
1: jste nesmělo něco?
4: No.
1: Naopak,
4: neslyšel nic. Naopak, právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
1: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk, jeden tlesk.
4: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no, například doma. No ne, když máme třeba doma moly, já bych předvedla. Hele, mol.
1: No dobře, no tak tady nebudeme honit...
4: Ale to není potlesk. To
1: tady nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano, potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
4: Ano.
1: Ano. Přičemž, a to je důležitý, dávejte pozor, můžete si dělat poznámky, počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
4: Ne,
1: jo, tak, aha. Zásadně netleskáme konečky prstů.
4: No, to, ne.
1: To je takzvaný ampírový způsob. No. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
4: no,
1: že?
4: Jistě.
1: Malá noční hudba, malý potlesk.
4: Ano. Já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
1: Ano, pratice, ano, ano, že? Tak si zkusíme, prosím vás.
4: Já bych prosila vlažný potlesk.
1: Vlažný, prosím vám, vlažný potlesk.
4: Teď.
1: Vlažný.
4: Vlažný.
1: Já? No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
4: A teď vřelý potlesk.
1: No.
4: Pozor.
5: Ano, to už byl téměř u bodu baru. Ano.
4: Jo,
5: a teď pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý teď.
4: A teď pozor, teď frenetický, zvaný freneťák, jo?
5: Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak to jde. To bylo opravdu výborný, až na drobný výjimky samozřejmě, tady je slyšna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo, každej jsme nějakej, to nevadí. A příště sem nechodí.
4: Ale no to když ne.
5: No ne, no tak pak.
6: Čemu plácat, že, tak co?
5: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, samozřejmě. Zatleskejte orchestru Československé televize.
4: Teď si představte, že přichází skupina ABBA.
7: Barbra Streisand.
5: Jiřina Bohdalová. Je to fajn, teď už budou tleskat všemu.
4: Vladimír Dvořák.
8: Měl jste pravdu.
9: V přehlídce nezařazených textů se dostáváme k představení Lijavec.
10: Tentokrát však nejde o přednášku, ale o pokus vymyslet na dané téma anekdotu.
11: Napadlo, když tady kolega Čepelka o těch anekdotách hovořil, jestli bychom nemohli udělat takový pokus. Možná, že to nevyjde, ale za pokus by to stálo. Totiž, abychom se na vlastní kůži přesvědčili, jak je obtížné vymyslet úplně novou anekdotu, že bychom zkusili nějakou třeba nějakou jednoduchou vymyslet, ne?
12: Teď?
11: Teď, no tak je vás tady celkem 5 inteligentních lidí. Tak jste tu celkem 4 inteligentní lidé. Byl hrom, abychom na něco nepřišli. Nejlepší by bylo, kdybychom si stanovili napřed nějaké téma, no, abychom se sjednotili. Nešvar nejlépe, kdyby to byl nějaký. A na ten se zaměřit. Nezná, nepamatuje si někdo nějaký nešvar? Kolem nás v životě je spousta nešvarů. Třeba doktor Kašpár, nespomínáte si vy stále? Si stěžujete na něco?
13: Ne.
11: Najednou. Mister sportu?
13: A co takhle ta opožděná vykládka vagonů?
11: No, to je pěkný nešvar. Řeknu vám, kdyby se nám podařilo na tohle téma vymyslet trefnou anekdotu, že by se našemu hospodářství ulevilo. Protože kolegové jsou zvyklí pracovat vědecky, já rozdám papírky, aby si mohli dělat poznámky. Tak, prosil bych vás teď o trpělivost, protože to nepůjde snadno. A taky podotýkám, že není třeba tu anekdotu vymyslet celou, stačí, když někdo nakousne a druhý třeba inspirován ji dodělá. Kdyby vás něco napadlo, tak se přihlásíte. Už?
13: No já bych to zkusil. No. Teda nevím, jestli to bude úplně dotažené.
11: Ale...
13: Tak na slepé koleji stojí už měsíc vagon plný sýra. A sekretářka říká řediteli velkoobchodu, pane řediteli, co s tím budeme dělat? Přednosta na nádraží si stěžuje, že už se to uvnitř hýbe. A ředitel povídá, no tak počkáme ještě další měsíc a on vyleze sám.
11: Já myslím, že na poprvé to nebylo špatné. Jenom jestli jsem tomu dobře rozuměl. Hýbali s ním červy, s tím sýrem. Ještě někdo má něco? Ano?
12: Taková hádanka. Co to je? Stojí to na slepé koleji. Ale pozor, stojí. A přece se to hýbe.
13: Není to, doufám, ten můj vagón s tím sýrem.
12: Je.
11: Takže to je vlastně ten týž vtip. Ne?
12: Dobře, ale formou hádanky, ne?
11: Ano, formou hádanky. Ale přátelé, ty červy už bych opustil. Zkusme na to jít úplně z jiného konce.
14: A nevadí, když to bude tak trochu košilatý?
11: Já myslím, že když to bude vkusné, tak to sneseme.
14: Tak, na slepé koleji stojí už měsíc vagón plný pánských košil. A pak je tam zas ta sekretářka, ten ředitel velkého obchodu a ten přednosta stanice. No, je to celkem podobné, jako tady říkal kolega Čepelka. Jenže místo těch červů bych tam dal moly.
11: Já. Jsem rád, že to kolega Vozáb řekl, že aspoň víte, jak je těžké vymyslet dobrou anekdotu. Ale my jsme se dostali do takového stereotypu. Ono to nemusí začínat tou slepou kolejí. No.
15: Mě inspiroval tady kolega docent Vozáb Straka s tou košilatostí. Víte, ono je skutečně dobře, když je vtip trochu lascivní. Ono to má takový větší říz, že? Tak. Na slepé koleji stojí vagón plný dámských podprsenek.
11: A doktore, je tady i mládež.
15: Podprsenek číslo 1.
11: No a dál?
15: Tak dál to ještě nemám, ale... Kdyby si s tím člověk trochu pohrál?
11: Tak na tom ještě pracujte a my dáme příležitost někomu dalšímu. Ale já znovu opakuji, abychom se dostali z té slepé koleje. Totiž jakmile začneme na slepé koleji, tak zase to bude ta sekretářka, ředitel velkoobchodu.
13: Tak na koleji.
11: Prosím vás, ne na slepé.
13: Ne. Na koleji stojí vagón plný slepých patron. A sekretářka říká řediteli... Pane řediteli, ty slepý patrony budeme muset vyložit, protože sami ven netrefí.

0: profesor Čepelka je nejlepší zatím.
1: Já už jsem stihnul. A bude to jinak. Ty podprsenky ruším, na to zapomeňte. Taková pěkná, kyprá, 30letá sekretářka říká řediteli velkou obchodu. Pane řediteli, na slepý koleji stojí úplně prázdný vagon. A ředitel říká: Zuzanko, vy divoško. A Zuzanka na to: ale pane řediteli, na co vy hned nemyslíte?
0: Taky by to šlo, no. Ale zase se nám z toho nějak vytratil ten nešvar.
1: Je tam zase ale jiný nešvar.
0: Jaký?
1: Je tam zneužívání prázdných vagonů.
0: Ale to nás, myslím, tak nepálí. Tak, přátelé, jestli nemá někdo úplně nový nápad, který by tomu dal jiný směr, tak bychom s tou anekdotickou tvorbou přestali. Viděli jste sami, že...
2: Já bych se...
0: Ale jenom myslíte, že to nezačíná na slepé koleji.
2: Ne.
0: Sekretářka, ředitel velkou.
2: Ne, nic takového. V Africe. Pravé poledne, vedro, 50 stupňů ve stínu, u bambusové chýše sedí černoch a černoška. A najednou okolo běží taková veliká, beztvará, nažloutlá hmota. A ta černoška se ptá, co to je. A ten černoch povídá: ale tady nedaleko na slepý koleji stál už 2 měsíce.
0: Tak dost. Téma anekdoty opustíme. Teď je tady řada dotazů okrajového rázu. Tak třeba, věřil Jára Cimrman v Boha? Tak to je dost těžká otázka. Je obtížné na to jednoznačně odpovědět, protože se zachovalo pouze svědectví z Cimrmanova deníku, kam si Jára Cimrman poznamenal: jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě pán Bůh potrestá.
3: Milí žáci, dnes máme závěrečnou zkoušku, ve které ukážete, co jste se v našem kurzu naučili. Tedy vlastně, co jsem vás naučila já, že? No, letošní kurz krádeží pro začátečníky byl mimořádně silným ročníkem. No ale teprve praxe ukáže, který z vás je ten nejschopnější. Naší závěrečné zkoušky se měl zúčastnit pan inspektor. Bohužel se nedostavil. Takže...
4: Seďte. No. Seďte, to je dobrý.
3: Pane inspektore, ty se ještě nasedí.
4: Tak to už bude záležet na nich, jestli se nechají chytit příčinu. Paní...
3: Slečna.
4: Slečno...
3: Netečná.
4: Netečná, ano. Já jsem neužil.
3: No to já taky ne.
4: Ale já se jmenuju Neužil.
3: Jo, vy se, pardon,
4: ale to je teďka vedlejší. Už jste jim řekla, proč já budu přítomen závěrečné zkoušce?
3: Neměla jsem příležitost.
4: Nevadí, vysvětlím. Podívejte se, asociace kriminálníků a podvodníků, která se jmenuje Recidiva, mě jsem vyslala, protože tomuto sdružení samozřejmě záleží na tom, aby tenhle ten kurz produkoval kvalitní podvodníky a zloděje, který by nedělali naší branži prostě ostudu.
3: No, já myslím, pane inspektore, že budete velmi spokojen. To jsou vyložené talenty, ty nejlepší. Jsem vám posadila tady do těch prvních řad.
4: Ano.
3: No, tak například tady jsou kasaři.
4: Ano.
3: Tady bytaři.
4: Ano.
3: No, tamhle už jsou tuneláři.
4: Ano.
3: No. No, pane inspektore, je tu jeden grázl vedle druhého.
4: Ano. Vidíte, to přitom na první pohled nevypadají.
3: Nevypadají, víte.
4: No, ale to je samozřejmě předpoklad úspěchu. No, nenápadnost.
3: To jo.
4: No, k vám to budu povídat, no, že jo? No. Do vás bych taky nikdy neřekl, že jste stačila za 3 roky na Karlově mostě pobrat 1500 cizinců, víte?
3: No.
4: Jakže vám to galerka říká?
3: Ručka šmátralka.
4: Ano, ručka šmátralka, no. Dobře, už jsem zapomněl. Tak jo, můžete začít. No.
3: Dovolil byste, abych to zahájila podle abecedy.
4: Vyberte, koho chcete.
3: Takže bych prosila Brožíková Jolana.
5: Tady, ano, ano.
3: Ano, tak prosím.
5: Dovolte, prosím vás. No. Děkuji.
4: Ano, ano, ano.
3: Tak to je šikovný děvče.
4: Jo. No. Se tam tlačí na někoho. Ne, Mrška, Mrška. Ahoj, Brodíková, ahoj. Ty jsi tady nová?
5: Ne, já už jsem tu po třetí.
4: Nebo? Ale, a na čem pak si vyhořela?
3: Ale ne, jsem... na ničem, na ničem. Ona si, Brožíková, rozšiřuje kvalifikaci. Ona už jeden kurz absolvovala a úspěšně poskytování služeb. No. Ona začínala na E55, tam jste ji mohl vidět denně, pane inspektore. Ano.
4: A proč si toho nechala, Brožíková?
5: No víte, mě vadil ten přechod. No.
4: Hraniční přechod Cína?
3: Ale ne, ne, ne, ne, ne, přechod na euro, no. Víte, jo. Ono se jí to zdálo v porovnání s Markama furt málo, tak ona si jako chce rekvalifikovat na kapsářku.
4: No, no jako já myslím, že v těch službách by si vydělala víc, ne?
5: To je sice fakt, ale to víte, já už teďka musím myslet na starý kolena. Přece až budu stará, tak se tímto nemůžu živit.
3: No, tak já já už bych začala zkoušku, jestli byste dovolili. Tak, kdybyste šel kousíček,
4: no,
3: stranou, že, no a Brožíková, tak tady je tvoje Kafka, jo? A ty jsi se rozhodla ho obrat.
5: Ano. No,
3: tak začni.
5: Tak, no, takže.
3: A klid, klid,
5: jo,
3: klid.
5: Jo, tak.
3: No to.
5: Tak.
3: Že jo, to.
5: Guten Tag.
3: Helejte, tato.
5: Entschuldigen Sie bitte, ich suche Wenzelplatz. Haben Sie Feuer? Du bist schön, schmeichlig.
4: Helejte, Hrostomila, ale nevím, co říkala.
3: Ona se, Brožíková, orientuje hlavně na zahraniční klientel.
4: No tak to ty musíš znát spoustu cizích jazyků.
5: Ježíš, já jich znám tolik, že se mi přestala počítat.
3: Ale Brožíková, přestaň se rozkecávat. Já jsem, mě to trošičku ulítlo, no. Jolanko, musíš to hodit do čistiny panu inspektorovi, víš, aby jako on rozuměl,
5: jo.
3: A nezapomeň už při oslovení, jo, takhle jako... pracovat jako rukama, jak jsem tě to učila. No, konverzace spojená s pohybovou stránkou. No, dobrý den, prosím vás, jsem dobře na Václavském náměstí. Co, já vám nerozumím. Jo, jsem zde dobře, no podívejte, to je jednoduchý. No.
4: Teda?
3: Brožíková, no.
5: Už to, když ale rozumíte, mě se to na tý...

0: vstupem do Evropské unie je zapotřebí, aby kvalita českých zlodějů a podvodníka byla na vysoké úrovni, aby jsme tam vstoupili jako rovnocenný stát, aby jsme tam vstoupili jako totálně rozkradený stát. Ježiši, co to kecám?
1: Já nevím, ale bylo to velice zajímavé a znělo to skoro jako pravdivé.
0: Ano, ano. Víte, dneska ráno jsme měli valnou hromadu, ty naši, já tam měl hlavní projev a ještě jsem toho plnej, ano, prostě.
2: Hele, tak uděláte mi toho šmajchlika, co?
0: Ale jako, já nejsem proti, tak co mám teda dělat?
1: No. Německýho turistu, jo? Ale to až potom, protože Rožíková si teď udělá solovku a pak teprve tlačenici. No ale při té solovce byste jí mohl udělat spojku.
0: Můžu?
1: Rozumíte, jako komplice, protože to je při pouličních krádežích velice nutné. Jo. No, Rožíková, klid, klid, hezky se narovnej, no a teď řekni ty jednotlivé fáze.
2: Aha, no. Takže to je, Čmajská, no. Jo, pak spojka, pak pryč.
1: Ale můžu tím vůbec... Dvě spojky.
2: Jo, jasně.
1: Čmajská, spojka,
2: jo,
1: pryč.
2: Jo, já jsem přece blbá. Čmajská, pak je to spojka.
1: Spojka, to je spojka. Ty jsi strašně pomalá, rozumíš? Hele, jdi tam, dělej mi první spojku, jo? Čmajská, jo, spojka, no a já jdu v klidu pryč, protože já nic nemám.
2: To je fakt úžasný. Pane Šelko, vy jste opravdu boží, takhle já to nikdy nebudu umět.
1: Mě to baví.
0: To bylo opravdu brilantní, teda slečno Netečná, s váma je radost kráčet do té Evropy, to vám teda řeknu, Londýn, Mnichov, Paříž, tam až to rozjedeme tohleto.
1: Panečku, ty budou koukat, tam se bude krásně jako víno, ty budou koukat v té Evropě, co my Češi ještě umíme, no. Hele, pane inspektore, tak kvalitně, jako u nás, se nekrade nikde na světě. To je léta zdokonalovaný systém, že?
2: Ale tak udělala jsem tu zkoušku už.
1: Ale neudělala, Brožíková, neudělala, protože jsi udělala jenom půlku. To byla solovka, teď si dáš tlačenici. No to je práce v davu. A teď byste mohl, pane inspektore, udělat toho turistu.
0: Udělávám, co chcete.
1: No tak počkejte, tady.
0: Jo,
1: no pomoz panu inspektorovi.
2: Ukažte.
1: No, on ti pak dá dobrou známku.
2: Ježiš, orgáne, vy jste teda Kafka.
1: Šmarda trošku, páčko! Já se vždycky tak rozčílim.
0: Ne, a to se nevomlouvejte. No tak nakonec, leta jste prožila v podsvětí, je to ve vás jako v koze.
1: Takže.
0: Co, já jsem teďka teda jako v tom davu.
1: Ano, vy jste v davu, ale jste na staroměstském náměstí a díváte se na staroměstský orloj, což znamená nahoru, jo? Protože za chvíli půjdou panáčkové.
2: Jo? A ty mám taky obrat?
1: Ne! Panáčkové jsou nahoře. A kunčovky jsou dole, no, a protože koukají nahoru, tak nedávají co? No pozor! Aha. A protože nedávají pozor, tak ty musíš mít co?
2: Antikoncepci.
1: Hovno postřeh! Pro Krista pána!
2: Nebo ne, že jo?
1: Já jsem se rozčílila, ale teď jsem se skutečně rozčílila moc. Promiňte mi to.
0: Tak já začnu, jo? Tak koukám.
1: To jsou zkoušky.
0: A to je hezký orloj. Šen orloj. Kukmal Hans. Tam koukáš. Hans. Kukmal. Tam je orloj. No a ta velká ručička už jde. A bude poledne.
1: Co bude, Brožíková?
2: Bude 12. Bude?
0: Voda má pravdu. Ano, bude 12, za minutu skočí ručička a bude poledne. Eine kleine poledne.
1: Teda, pane inspektore, vy jste vyložený talent na řeči.

0: teda ale za to Broušiková, to je takový kopyto, jaký jsem tady v ročníku ještě neměla.
1: Ano, ano.
0: No, ještě neměla. Broušiková, jdi si stoupnout tamhle.
2: Že to nemůžu.
0: Já ti ukážu ještě jednou tlačenici. No, tak. No, tak prosím, jsme u Staroměstského orloje.
1: Já.
0: Jestli pak víte, že Staroměstský orloj byl postaven v roce 1410, jo? A velice zajímavá věc je jedna, že roku 1490 byl přestavěn, jo, hodinářem, to byste neřekl, hodinářem Hanušem.
1: Hanuš,
0: jo? No, a teď dívejte se tamhle vpravo, vpravo, tam je Týnský chrám.
1: Týnský,
0: Bim Bam House.
1: Bimba House.
0: No a uprostřed toho náměstí, jo,
1: no,
0: je socha Jana Husa.
1: Hus!
0: Ne, Feuer, no to je jedno, to je jedno. A tadyhle, když se kouknete tamhle, tamhle, počkejte, abyste viděl dobře, tam se koukněte, jo, a tam je Staroměstská radnice.
1: Jaše!
0: A teď, když se kouknete dozadu, tak to je velice zajímavý, tam není vůbec nic. No, tak vidíte, ale takhle se to dělá, Brožíková tlačenice.
1: No, brilantní, teda netečná. Bravurní práce. Rovnou vám můžu slíbit, že na asociaci navrhnu, aby vám byla udělena zvláštní medaile Zlatá zlodějka. Abych uzavřel tu zkoušku, samozřejmě Brožíková je přijata, ale nejenom Brožíková, teď mám dobrou zprávu pro vás. Přijímací zkoušky udělala i celá tato táborská zlodějská parta. Gratuluju! Gratuluju!
3: Podej. Popelník nikde. Nějaká divná porodnice. Máňo, dělej. Já už tady se s tím. Doma sukničku máš spíchnutou na to tata, vygruntováno za půl hodiny a tady s porodem se ňáňáš půl dne. Tohle už mi vadne celý. Ty mě vzali nahu. Tohle to je za 630 korun, to je materiál. Si uvědomím, že to mohlo být 9 plzeňský, no tak taky. Není to půl rozhodně.
4: Pan Brejla, prosím.
3: Prosím? Ano.
4: To jste vy?
3: Už je to.
4: Blahopřeju.
3: Ano.
4: Máte holčičku?
3: Co mám?
4: Holčičku, jako andělička.
3: To jaký andělička? Sestřičko, já holek už mám 6, holku já nepotřebuju, já potřebuju kluka.
4: No, tak tatínku, příště to určitě bude kluk.
3: No počkejte, no chcela chyba příště, protože já nemůžu dát furt děti. Já mám 6 holek, proto potřebuju kluka a teď hned.
4: Já to chápu, tak ale...
3: Ne, asi to dost dobře nechápete, že jste to pochopte, já jsem tam odvez Máňu, rozumíte mě. A tak jsem si říkal, chlapče, že jo, konečně člověk by měl dědice, teda ne, že bych něco měl, no ale to si tak říkal, že jo, tohleto, najednou mám mít holku, ono, jestli jste se nespletla, ne, na tom sále je, jo, tohleto fofra tak dál, ono totiž mezi dětma není žádný rozdíl, já ho nedělám ani mezi dospělejma, ale přece jenom mezi holčičkou a chlapečkem, i když zpočátku zcela nepatrný jistý rozdíl tam je, tak co?
4: A víte, že mě nemusíte poučovat, já o tom něco vím, já už jsem tu hezkých pár let.
3: No tak ono, tak je to na vás, to není nic ve zlým, koukám, nějaký ten křížek máte, že jo, brejle nenosíte, tak přiznejte, mohla jste se přehlídnout.
4: A víte, že jsem se nepřehlídla, ne, ono nás u toho bylo víc.
3: Chudák, Máňa, tam
4: no,
3: je
4: to. No, nebylo to tak strašný. Ono se to stejně nakonec musí protokolovat, jestli je to holčička nebo chlapeček. No prostě v 17.35 se vám narodila holčička.
3: Ano. Jo, prosím vás. S tou holčičkou nic vezlím, ale já mám rád jak kluky, tak holky, a když už těch holek mám, já holku nechci, nedalo bys to nějak, nebyl by tam nějaký chlapeček.
4: Ne, nebyl, chlapečkové jsou vyprodáni.
3: No počkejte, vyprodáni, vy mě nerozumíte, sestro. Jestli by to nešlo nějak vyměnit, já to nechci zadarmo škodná, nebudete.
4: Počkejte,
3: to
4: vám jako, říkám. Jako co vyměnit?
3: Jako co vyměnit, jako vyměnit tu moji holku za nějakýho chlapečka. No. Někomu možná by přišla vhodka, holčička zase někdo čeká, najednou rozumíte, já syna nechci, chce holko, tohle.
4: No, a víte, že to nejde.
3: A proč by to nešlo? No, to ale říkám, já bych to nechtěl zadarmo.
4: Počkejte, co byste nechtěl zadarmo?
3: Je to velmi jednoduchý, zaplatit vám, podívejte se, jsou to nervy, to já nepodceňuju. Tam spousta lidí, jak jste řekla, protokolujou tohleto, teď tam musíte motat, něco pozvednout, něco upustit, že jo? A koukat, až nikdo nekouká, vyměnit a je to. Já zas takovej nejsem, že bych vám to nezacvakal, no.
4: Co to děláte, že okamžitě to schovejte, no to jsem neviděla tohle.
3: Co to neviděla, počkejte, vy máte za někoho podvodníka, nebo co? Co to je?
4: No voda.
3: Ukažte, no, ještě nic jiné. Já mám nervy v kýblu, podívejte se. Řekněme si upřímně. Můžu mít chlapce nebo ne. Tady seděl nějaký mužský. Podívejte se, máte syna, druhý, máte syna. Vedli tam tři rodičky, z nich nejmín dvě už porodili. Aspoň jedna syna, vyměňte mi to.
4: Podívejte se, to nejde. Ať. Nebuďte jako malé dítě, v tom to přece není. To přece není vaše vina nebo zásluhy, jestli máte syna nebo dceru. Nebuďte jako malé dítě.
3: Ale já nejsem jako malé dítě, prosím vás, mě nechlácholtele. Pochopte jednu věc. U nás v ulici bývá nějaký vávra. Tindítko, normální, ta semnice. Na to, když skočí blecha, tak mu zlomí tři žebra. On má tři syny, no. A já mám šest dcer a teď tady mám mít sedmou. Já vím, že to, já to nemyslím na vás rovnou. Já to myslím na celý podnik. Pač on je v balíku, víte, mohl zacvakat. Já toho tolik nemám, ale jsem ochotný taky něco to.
4: Co?
3: Ale počkejte, proč mě se nebavila. No, já vám říkám, prosím vás, můžete to pro mě udělat pro otce šesti dcer, že mě vyměníte syna za holku?
4: Ne.
3: Ne? Ještě jednou, ne?
4: Ne.
3: Tak prosím, k ní upřání a stížnosti.
4: Tak to nemáme, tady nejste v krámě.
3: Vy nemáte? To je známá praktika. Jsou dva ředitele.
4: Tady žádný ředitel není.
3: Kaž mi váš občanský průkaz.
4: No tady zrovna nemám u sebe, ale můžete nevěřit.
3: Vy nemáte tím upřání a stížnosti? Vy nemáte ředitele?
4: Nemáme ředitele.
3: Vy nemáte chlapičky na skladě? Ne. No tak to nejste, porodnice máte domů, to jste pěkný, vy se o toho nepleťte.
2: No dovolte, co je, sestra,
3: co je,
2: sestra,
3: tady děje.
4: Promiňte, pane primáři, tady...
3: Promiňte, já jsem si to nasledal.
4: Tady pan Brejla má námitky proti práci naší porodnice.
3: No ne, to jsem řekl.
4: Nechce se spokojit s holčičkou.
3: To jsem řekl. Taky se nemůžu spokojit. Já tady courám půl, nohy mě bolej, šest dolek už mám a mám mít sedmou, já chci kluka, doktore, pochopte mě jako chlap chlapa.
2: Podívejte se, tatínku, za to přece tady sestra nemůže.
3: To je vaše sestra?
2: Co?
3: Jestli to je vaše sestra?
2: Tohle to?
3: No, říkal jste sestra.
2: No ano, to je přece naše sestra. No,
3: já říkám, vaše sestra, no. No nedivte se tak, já do toho vidím. On to byl asi pěkný rodinný podnik, víte? Všecko pod pokličkou, nikdo je zazba... A já na to mám doplatit.
2: Podívejte se, pane. Přece v tom prsty nemáme, ani sestra, ani já, prostě někdy se narodí chlapec, někdy se narodí děvčátko, no to je přece věc přírody, ne?
3: No, všechno svěďte na přírodu, ale to mě zaujalo, poslíš, tak jste říkal jednou, chlapec jednou děvčátko, že jo, na střídačku. A jak to, že u mě se nestřídalo, a furt holka, holka, holka, holka, holka, a sedmá holka, to mi vysvětlete, vy přírodo. Jak to je?
2: No dobře, ale co my s tím můžeme dělat?
3: A teď, ty nevinný poměnkový oči, já, to já vám nezbaštím. Já vás vidím jak dohubený kozy.
4: No dovolte.
3: Vy se toho nechytejte, když se na sebe podívejte. Poslyšte. Já jsem velmi klidný člověk. Ovšem, když se rozčím, doktore, nepřejte si mě. Já vám něco povím. Vy si myslíte, že já tady stojím takhle obyčejný. Vy jste si navlíkli tyhle bílý pláštičky, tady poletujete jak lufťáci, já že bílý pláštík nemám, takže před váma padnu na zadek. To ne! Proč bych nádemo mít syna?
2: Vám říkám, to přece není naše věc, to je věc přírody.
3: A vy furt jsou přírodou, co jsem nějaký zoologický zahradě nebo co? Podívejte se upřímně. Vy máte děti?
2: Mám.
3: Tak, a teď, bez přemýšlení. Holku nebo kluka? Nefočívat se, holku nebo kluka, bez
2: no
3: přemýšlení.
2: Já mám náhodou
3: syna. No to jsem chtěl slyšet. Ani jste mi to nemusel říct, kdybyste se zastavili mě, abych řekl, má syna. A ne náhodou, pač u toho sedí, pač si to mohl sám zařídit a potom na mě už se nedostalo.
2: Prosím vás, uklidněte se, jakým právem vůbec si tady otvíráte?
3: No řekněte hubu, jo, víte, že mám trošku náladu, tak si tohle to je. Pozor, já když piju, já myslím, víte? Já můžu říct, co chci, já furt myslím, já vím, co dělám. Já kolikrát se probudím v noci, koukám, já myslím, já furt myslím, pane, tak dají opatrně, pokračujte. No pokračujte.
2: No co chcete ode mě ještě slyšet?
3: No tohleto, že pro mě nemáte odpověď. A tak je to vždycky. Vždycky to vyžere chudák. A já si na vás budu stěžovat. Mě těma dvě pláštičkama neoslníte. Já si na vás budu stěžovat na uličním výboru. Máňo, slyšíš? Ani ty se tam nedej. Nebuď hloupá. Postav se jim. Já si budu stěžovat v novinách. Já mám známého v Černý kronice. Michal černou barvu, co?
5: Pan Brejla je tady.
3: To jsem já.
5: Blahopřeju, máte kluka.
3: Kde to?
2: Sestra.
3: To je sestra, víte. Opakujte to.
5: Máte kluka.
3: Ajejejeje. Vy na mě válíte betle. Jak to, že vy říkáte, že mám syna a tady starší sestra, že mám holku? Vy nejste domluvený.
5: No jo, nejdřív se narodila holčička a pak kluk. Jsou to dvojčátka.
3: Já! Tohle já vám mám zbodnout. Já vám řeknu, jak to je. Vy jste ze mě dostali strach. V tom to je. Hol, jak si člověk nedupne a nezarve, když by to tak nemělo být, tak nic nedostane. Máňo, vydrž, já si musím jít prcka.
6: Odložení muži. Sedávají v bystrech a v kavárnách obchodních center. Pijí kávu, kouří, čtou noviny nebo roztržitě listují v časopisech. Co chvíli se zahledí pátravým pohledem do míst, kde před časem zmizela jejich žena. Vydala se na výpravu po nákupech. Někteří odmítají své partnerky na takové expedici doprovázet. Většina žen jde raději do obchodu sama. Nesnášejí nerozumné dotazy. Manželova přítomnost jen znervózňuje. Tumou například rozčiloval dotaz, proč si prohlíží boty, když chtěla koupit kosmetiku. Dráždila ji má poznámka, že pokud chci koupit krém na obličej, nebudu ztrácet čas v místech, kde je krém na boty. Když se mi jednou neuváženě sdělil, že už chápu, jak je možné, že šla hledat zimní šálu a vrátila se s elektrickým kabelem, vyvedla mne z obchodu a odložila mne k ostatním vzbouřencům. Byl to dobrý nápad. Od té doby sedávám v koutě odložených mužů. Rád a zcela dobrovolně. Dokonce mi ani nevadí čekat v sousedství prostoru, kde si hrají odložené děti. Za léta pobytu mezi odloženými muži jsem nabyl hodně zkušeností. Kdykoliv se octnu v tomto místě, odhadnu, jak dlouho je kdo ženatý. Stačí, abych se podíval, co jí nebo pije. Čím víc společně strávených let, tím vyšší počet nákupů. Čím víc nákupů, tím delší čekání. A čím delší čekání, tím vyšší je za to odměna. Starší manželé jsou na první pohled k rozeznání od nováčků. Ti mladší, dosud neskušení, jsou teprve v záběhu. Srkají roztržitě svou kávu nebo Coca-Colu a co chvilku vyhlížejí svoji partnerku. Ti starší, kteří už mají za sebou bezpočet vyzkoušených a opět odložených šatů a tucty párů vrácených bot a střevíců, muži, kteří pročekali za 20 let dobrou část svého života v obchodních centrech, se chovají naopak rozvážně. Znají svou cenu a neprodávají se lacino. Spokojeně pojídají párek. Vychutnávají své smluvní pivo nebo víno. Pokud následuje zákusek nebo zmrzlina, jedná se jistě o veterány. Tito muži jsou protřelí chlapi, ženatí dobrých 30 let. Jednou jsem sedal v obchodním domě, kde žena hledala něco na sebe a vrátila se s poličkou na knihy. Do řeči s jedním veteránem. Krom kompletního oběda o třech chodech měl smluvně zajištěn i doutník a dva koňaky. Byl to sdílný člověk a ochotně mi sdělil své zkušenosti. Vyprávěl mi, jak těžce zamlada začínal. Jak čekával před obchody dokonce na chodníku. Za každého počasí. Trvalo mu několik let, než to dotáhl na sladový bonbon za plnou hodinu čekání. Rozvedl se, když manželka pobyla v obchodním domě 2 hodiny a 50 minut a vrátila se s kabátem, o němž už cestou z domu zjistila, že se jí nelíbí, ale odmítla mu dát 3. bonbon. Kvůli zbylým 10 minutám. Když se znovu oženil, rozhodl se, že bude důsledný. Poučen zkušenostmi, dohodl si obchodní podmínky už před svatbou. Svůj tarif promyslel. Do 30 minut měl nárok na oběd. Od 30 do 45 minut dostával navíc doutník. Od 45 do 60 minut směl přestat po 14 dnů držet nemastnou dietu. Od 60 minut do 90 si mohl vybrat. Buď nemusel jít na operu, nebo se nemusel 3x převlékat, když šel s ženou ven. A co, když se manželka zdrží déle? Ptal jsem se ho. V tom případě mám nárok na dovolenou bez tchyně. Tenhle rozhovor se zkušeným veteránem měl pro mne velký význam. Zjistil jsem, že jsem dost pod cenou. Chtěl jsem se ještě poradit o tom, jak bych mohl i bez podpory neexistujících odborů změnit svůj tarif. Už proto, abych nekazil ceny na trhu, ale právě se vrátila kolegova manželka. Muž zřejmě s jejím návratem nepočítal, protože se podíval zklamaně na hodinky. Když odcházeli, pošeptal mi důvod. Představte si, že chybělo jen 10 minut. A mohl jsem celý měsíc kouřit v posteli.
7: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný klub dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
8: Musíš řekl hezky. Dub.
7: Jak říká mistr Kohout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
9: A po něm Pepíček Grus.
7: A no tak, já myslím na vysvětlenou, co to je klub dobráků. To je třeba, když tady mezi námi... vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
8: Ano, to byla moje velká role.
7: Ano, kde Brabec hrál toho milovníka, strašlivýho, že jo, který má skoro všecky, Fenton se jmenuje, který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespeareovských rolí, který
8: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
7: Tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
8: No, já začal být šťastný.
7: A ten Pašava je šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
9: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
7: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, když vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
10: To býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak Ty to hraješ docela slušně. Co ty lidi pořád mají?
7: Nebo to okřídaný. Budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky? Tak to je asi klub dobráků. Tak by...
8: No, a nebo taky, já si říkal, že lidi se strašně baví mezi sebou.
7: Jak vylezeš?
9: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou... Takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně, tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš Stol, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
7: No strašně jsem se rozlobil.
9: Zjezdil.
7: No a teď závistivý asi.
9: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
7: A došatný. Můžu tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
9: Ne, jsme nehráli.
7: Plody o světy. A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo. A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal, nezlob si, a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj. No prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuj.
9: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách,
7: kabátu. Ve všech kapsách, no. Prostě. V peněžence, v cigártašce.
9: No jo, ale ještě
7: cigaretu, taky...
11: Jak se ještě zlobím.
7: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se Františku.
11: Ten den, jo?
7: Říkal, kerej uličník,
11: ten večer
7: ještě. Já jsem si říkal, kerej uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se Františku.
11: Víš, jak to bylo?
7: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se Františku.
11: Víš, jak
7: ráno jsem
11: Pepík
7: se holil, bylo v tom... No.
9: To Pepík Rus volal k vám.
7: Hildě.
9: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalíšku.
7: No a ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
9: To je klub dobráků, tohleto. Jo, a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch plodech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho...
11: Ano, a svoje roli, no.
7: Co jiné.
9: Ano, děkuji ti, Jednoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
11: Vzpomínáte v plodech osvěty Zdeňku Bardovou?
9: No to byly brepty nádherný.
7: Slavný brepty.
11: No slavianofilové, že to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
7: Oni jsou slavianofilové.
11: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý gejcti bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
9: Slánofínové.
11: To všichni čekali na to, to dopadne.
9: No to Roubal přeci, Inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsádce, měl brepty, co kdo
7: řekl.
9: A jednou to také mezi byly dvě představení, a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Valdová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zdeničko, na tebe mám zvláštní
7: knihu. No páš to skutečně, to byly ale rozkošný drepty.
9: A nebo, pak, víte co?
7: Třeba v morálce paní Dulce.
9: Ano, ano, ano.
7: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty i tvůj táta, celé noci po kovárnách.
9: Nebo Hanko, jí zatopit do salámu.
7: Nebo má říkat, Hešo, Melo, Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Důlský.
11: Pozdní lásce taky tam přece. Má říkat, i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já dal Nikolu a těla mě do očí, říká, i ten tulák, kocour Macoun se už vrátil. Já začal řvát, říká, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
7: Ano, já pokládám za její nejslavnější blep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje, a ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša-ča. To pokládám za nejslavnější breptu.
10: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorku rodiny, já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě. A za ruku vedla psíčka, takový ten rasa přes ulici, jo. Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střednici. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji, no načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načiž ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat, jež zvalí.
9: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě fatální brept. To jsme, Jane, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška, ale Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocný.
10: Ano.
9: A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisty to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
7: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl akčnus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka, dobře, je to braková literatura. No, prosím.
10: Tím to mělo končit ten akt, jo. A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no. No já jí zítra něco řeknu, to jsme si těši, říkáme, ona extempore, jo.
7: A paní Krombaurová si to jako vymílová, že je můj akčnus, Zdeňčko,
10: no, jo. Ano, to poenta je tahle, ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načež ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Načež ta Krombaurová zařvá, říká, tak to byl tvůj akční.
7: To si nevěděl, to je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
10: To bylo vážně, že jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslil takový ty klasický tváře. A on tak už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geigner zpíval Joseho. Ten byl takový droboučka, měl takový nehlásit, jsme po něm zpívali celá Plzeňsky, bílá moje rani, bílá moje rani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
7: Na židli.
10: Načež přišel Neverka, zapráskal fousama a říká, a co jsi dělala ženská, prosím, viděla jsem v Carmen, ať si dřepla, vyhazovala kejty. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspívala.
9: No, když jsi u té Carmen, tak
7: no,
9: pro změnu o výchovy, o našem tenoristovi, že jo, trošku podmíruje malinko.
7: Malinko?
9: A vík si prostě
8: vždycky navozval Filipovský.
7: No, no, že jo. Rád, že někdo ještě menší.
9: Blázne. A on vík si vždycky, když hostoval venku někde, Carmen, tak si vyměňoval dopředu, říkal, ano, já můžu, já přijedu, ale prosím vás, kdybyste na to mysleli, že ta Carmen musí být postavou ke mně. No a vždycky si to, když přijel, tak hned při zkoušce, co bylo první, já chci vidět Carmen, jak je velká. No tak přijel do Brna nějak, hostovat toho Joseho a dal si tedy ukázat Carmen, což byla dáma, která byla jenom asi o 20 cm vyšší než on, takže to šlo. Nebyl ten výškový rozdíl tak velký, ale na co zapomněl, byla Mikaela. A s tou hned začíná ten duet, že jo, svou máti vidím zas a to, ta na zkoušce nebyla. A teď to začalo a přišel, on zpíval, aj Mikaela, jaké štěstí. A kouk se do portálu a tam stála dvoumetrová Mikaela. A teď to byla veliká, legrace, páč, oni to měli naaranžovaný u sebe a on před ní utíkal, aby to nebylo, ona ho honila, on ji honila, jděte pryč, orchestrálních pauz říkal, jděte ode mě. A ona se ho držela klíště, ona to zpěla chudák po třetí, tak držela se aranžma a Vík říkal, no nakonec to bylo výborný, páč, duet jsme skončili tak, že já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát.
10: No to přece s Hrybanem, no, šli se děkovat, nevím, co to hráli a Vích je takhle vedle něj a Hryban je přece jenom větší, tak se obrátil na něj a bylo to slyšet po celém leži, říkal, proč klečíš?
7: Já jsem s nima jednou byl na zájezdě a o přestávce přišli holčičky si nechat podepisovat památníčky a přišla taková droboulinká holčička, no kolik jí mohlo být, tak 6-7 let a Víchy to podpisoval a Hryban přišel a říkal, Víchu, podívej se, příležitost, to by byla Carmen pro tebe.
9: No, pak, říkal, ale... pak mu říkal Hryban, říkal, ta Aida, člověče, jak si dělal toho Radama, ohromný. Jenom ten závěr, člověče, tam chybí taková nějaká tečka, ty by si měl, jak spadne ta opona, ještě ji rozhrnout, vylézt a říct, nazdar děti, nazdáreček, klaní se vám Radámeček.
7: To je strašný.
9: Nebo mu říkal, zpíváš večer Carmen? Říká, co zpíváš? Říkal, co bych zpíval, ty blbče, zpívám Joseho. Říkal, no Joseho, ne, ale Chozátko, jo.
7: Vlastně to není hezký, že se smějeme. Kole takovým těm daným věcem, jako je ten zrůst. Já jenom jsem si vzpomněl s tou velkou partnerkou u přijímacích zkoušek, kdy si na Jiřího Plachýho tam, že přišla dívenka taková velice vzrostlá, dnes už to není vzácnost, tenkrát to ještě před lety skutečně byl problém a tak si lámali všichni hlavu, říkali, no tak ona, nějaký talent tam je, no tak možná, že by to byla škoda, ten Plachý vždycky seděl takhle stranou úplně, že on měl to parátko mezi zubama a říkal, já nevím, o čem uvažujete, musíte si ji představit na jevišti, rozumíte? Proto by museli vždycky vykopat rigol, aby nepřečnívala partnery. Pak měl jednou krásnej, zas byla taková dívenka malá, ale půvabná a talentová všechno. Říkal, no, tak jí vemte. Ta bude dobrá jako přívěšek hodinka.
12: Poslouchej, protože já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Hegel, že jo, smrtokojního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy, jo.
13: Jak byl tatínkovi podobný.
12: Tatínkovi podobný.
13: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát, víš?
12: Jo, takhle.
13: Bífy, bífy, ty chlapči, to není možný.
12: Jo, takhle, já to tam ano, ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
13: Ale tatí, to... No my jsme to tak nemysleli.
10: No, já mám jednu takovou vzpomínku na Hilara. Zkoušeli jsme krále Oidipa a tam na tom prvním předělu, to čtyřverší, takový on na mě chtěl, abych tu svou joukastou jako trošku zacloumal a pořád říkal, koho, Oidipus uchopí vášnivě matičku, zahýždě matičku, ano, vášnivě. Já jsem si říkal, Hergo, bude premiéra, budou tam ty kritici a tenkrát byla taky špatná subvence nějaká, hrozilo to, že jim nějak zrejnou. Já jsem říkal, ještě si můžou na nás pomstit, že jsem říkal, kdybychom byli avantgardní divadlo, tak to bez všeho matičku vášnivě zahýždě. Ale takhle jsem si to jako rozmyslel a na té zkoušce jsem to přehnal. A on viděl to nebezpečí, zahvízal, on měl píšťalko a hvízdal vždycky aut. No, Hrávko, dědič Maria. Oidipus uchopí vášnivě matičku za hýždě, ale subvencovaně.
14: Já si vzpomínám, my jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme to my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš Pivce. No a tam tedy já jsem se svěl, živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kam o mě až dovedl, no a já jsem tam, teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho, co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole, že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí. Že jo, a teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadinu. A říkal, no a jo, teďko on se smál, to je ohra, ale ještě něco s paníšek, já říkám, no jo, ale... Teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně jaksi, jsem to házel na toho Pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár facek, že jo, že to je taky člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletě do výka. No a on říká, no něco z těch paníček neznáš, a já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no to, já jsem... To se vyčtěte, no tohle jde někdy, to padá. Jo, a teďka takhle, no, odešel jsem, teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky, všichni tak, teď už od toho, od té vrátnice pozoruju a každý už se dělá, jenom takový, no tak běžte, tedy pane, ale takhle říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě, a přijde se ke mně, pivec říkal, poslyš tady Brabčáku, to ti bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš, ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak pomlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor, ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej, já na tebe nebudu žalovat, to je všechno v pořádku, šéf ti to taky jistě pamatuje. Tak dělej, hochu, dělej. A nemohl se mu vymluvit a dodneška mu nevymluvit, že jsem nikdy žádnou jinou estrádu nedělal.
13: Ty jsi chtěl o tom Míčínsky.
12: Já jsem chtěl o tom Míčínsky vyprávět jednou příběh do divadla. No tak já jsem to nezažil, já jsem Jičínského znal jako entuziastický student, který ho neustále sledoval na divadle, že jo, protože já jsem chodil pilně do divadla. A jednou přiběhl do šatny na poslední chvíli a v rozčilení nasadil si paruku glacnu, teda jak my říkáme, čili
11: pleš,
12: že ano, a marně hledal fousy, říkal, kam mě ten uličník dal, hledal ty fousy, tak v poslední chvíli, když už na něj zvonili, tak popar černou tušku a ty fousy si namaloval pod nos, takový zdvížený, a přišel na jeviště a bylo mu divný, proč kolegové obracejí zády k publiku a smějou se, poněvadž on měl jedný fousy namalovaný a druhý měl na čele. Je tam měl příspěvný. A pak ještě o něm tady krásná historka, teda pravdivá, no, dneska historka. To byl, či to nebyl
11: Jiráskou
12: Žižka. Tam v posledním aktu, a tam hrál dvě role Jičínský.
11: No, on hrál v prvním aktě toho kněze Korandu, který padne,
12: ano.
11: Je mrtvý a v pátém hrál epizodu Jana Roháče.
12: A Jan Roháče z Dubé. A v posledním aktu právě přišel k umírajícímu Žižkovi, to byl Václav Vidra, že jo. Už slepej Žižka umírá a přišel k němu a říkal, to jsem já, bratře Žižko. Koranda! Teď se uvědomil, že Koranda je dávno mrtvej. První vaktu a říkal, to již abys tomu rozuměl, Koranda Roháč. Najednou tím konverzačním tónem, rozumíš? On to přece konverzační herec, víte.
11: No, když jsme u toho Žižky, tak to se stalo přeci, to hrál Vojta. Vojta hrál Žižku.
12: Ano!
11: A zapomněl si na boko pásky. Uher cinknul, že jo, vytáhli oponu a on seděl, okolo byli bratři husité a teď začali, říká, Vojto.
12: On přichází s průvodem.
11: Vojto, páska.
12: A Boháč mu pošeptal.
11: Páska, kde máš pásku?
12: Kde máš pásku na
11: a ten Vojta začal znervózně a začal střídavě mouřit pravý oko. A pak říkal, já jsem vlastně nevěděl, v tom rozčílení mě nenapadlo, na který to oko byl vlastně Žižka slepý.
12: Podívejte se, s Hilarem jsem se poprvé v životě sešel a hned mi řekl, pane, prosím, vypadáte jako čínská z porcelánu foukaná soška.
11: Ale je to tak nějak.
12: No děkuju. Pak se mě zeptal, jestli umím hrát na svůj nos a za chvíli mi začal říkat koňadro. No, bylo to v Hlaholu v 29. roce, když jsme zkoušeli svatýho Václava Bodloma. Tady Eddie hrál Boleslava a já hrál Slavníka. No, měl jsem vykulený oči a z Hělara jsem dostal hrůzu. Proháněl nás bezohledně a jeho nápadům jsem už vůbec nerozuměl. Je tam scéna, kdy vezmu sekeru a skočím po Václavovi a chci ho zabít. Udělám to a v tom se ozve to Hilarovo pověstní. Halt! Prosím, pane, to nic není. Prosím, na jedna musíte skočit do luftu, na dvě tam zůstanete a na tři teprve spadnete dolů. Zkusil jsem to a mohl se zabít, což kvitoval poznámkou, že angažoval herce a ne Nešiku a požádal Eléva Jelínka, aby Peškovi tenhle kumšt předvedl. Jelínek ochotně řekl, prosím pane šéfe, provedu. Hilar se pak divil, že si Jelínek zlomil nohu.
10: No jo, to musíš podotknout, takže to byly schody, které tehdy postavil Hoffman, jo?
12: Jo.
10: A že jsme museli 10x to projít, než jsme se mohli odvážit na ty schody vejít. A to já si vzpomínám, to bylo právě tomu svatým Václavu, to bylo všem hrá rozkošnej. On měl ve zvyku, když se mu něco nelíbilo, tak měl píšťalku a pískal out, jo? Aha. To se muselo přestat. A já vím jenom v tom závěru, já jsem hrál Boleslava Ukrutného, zavraždil jsem svatýho Václava, pokleknul nad ním a začal citovat první slova choráru. Načež se ozve jeho píšťalka, říká, skvostná myšlenka, skvostná. Boleslav zaspívá první slova chorálu. Já mám, no počkejte, doktore, já jsem ho teďko zabil a budu nad ním prospívat, kout zbytečné blagy. Shledávám nesmírně pikantním ten detail, že Boleslav je tvůrcem toho šanzonu.
8: To je škoda, že jsme v tom Božo nehráli. Abychom zpívali něco.
11: Tomu šelo B. A je to, vy jste v tom hráli, je to pravda, jak Karel hrál Václava, že jo?
8: Yeah.
11: A mě Karel jednou říkal, že
9: ho pořád Hilar vracel, že měl zlatý brnění a furt si z něj dělal legraci a říkal, pane, prostě zlatý brnění a vy vypadáte, letete na to divadlo, jak ta Whitingrova. A on když vyšel po desátý už, tak říkal inspicientovi tak a teď tam vlítnu a dám mu pár facek. A vylít nastekali na tu rampu a říkal, prosím takhle, to je ono, pane Karel.
15: No jo, on Hilar dovedl ohromně provokovat herce. Víš, tak například, když hrdinka říkala fádně nějak scénu, tak řekl, madam, nějak vám rostou proporce. A hned dostala vstekat, měla náladu.
16: Pravdu. Zařval na ní, madam, je to skvostné, ale je to chatrné.
12: Já si vzpomínám, jak vy jste byl Edoušku na představení, na ochotnickém představení Hamleta. A my jsme se vás ptali, tak jaký to bylo, jak to hrál ten Hamlet? Říkal, no. Hrál to tak drobet na svůj úkor.
16: Ano, to bylo hrozně, pač ta královna. Ta tak šmejdila k tomu trůnu. Ta šmejdila k trůnu a pořád těma rukama takhle nějak vibrovala. A oni se mě ptali, co to dělá s těma rukama? Ona je zvyklá od bandasky.
9: No tak ještě musíme taky vzpomenout těch matadorů starých, třeba pana Steinmara.
12: Já si vzpomínám, jak se jednou muselo v Národním divadle odříct představení. Nevím, že to se nedá říkat.
16: No co, to musí být, Filipku, když vy se ženírujete to říkat.
9: No ne, tak se musí říct teda především, že byl Steinmar, že byl legendární záskokář.
12: Ano.
9: A že se nebál ani sebevětší kládu, jak se říká,
16: zaskočit.
9: Někdy to vyšlo, někdy samozřejmě trošku míň. No tak víckrát se mu to povedlo než ne, ale jednou ve smíru Tantalovým zaskakoval roli toho věžce, který má takový jako pítýský věštírně, který má sám.
8: Já v tom hrál to představení.
16: Velice těžký text.
9: No a on si, velice těžký text, a je to jenom dialog a hudba furt potí, musí to jít na muziku.
16: No prostě melodram. Když
9: Steinmar udělal zkoušku totiž v sále, při klavíru a posadil se suflerce na klín, takže to šlo hladce a teď si vlez na to divadlo Smetanový, kde je ta nápověda, jak brankář proti druhému brankáři. No a teď to začalo, ty seš očitej svědek.
8: No prostě jemu zbyla z celé té role, mu zbyla jedna fixní idea, že má říct volej. Musíš volat toho ducha Ojnoválova. Teď ten Ráš, který hrál Pelopa, vždycky říkal ten svůj text, že kuchyňka dirigoval, orchestr hrál. A teď měl nastoupit Steinmar s tou dlouhou pasáží, orchestr pořád hrál, a on to vždycky, volej! Zas pauza. Co nevoláš? Musíš volat. A na to vydržel varírovat celý ten obraz. Ten Ráš prostě z toho lilo, kuchyňkovi padal frak, potýrek pryč a skončil ten obraz.
16: Ano.
8: Steinmar odešel do šatny, tam seděl u toho zrcadla, tak zkreslej a říká, to snad není možné. Za to snad ani nemůžu vzít peníze, za tento zásko. No a tak se odličoval, a jak ty vteřiny plynuly a minuty, říkal, no moment, on vlastně je to takový čaroděj, tak on klidně může blábolit, co mám o to. A zas další minuta a v tom vešel ten kuchyňka s tím motýlkem úplně povoleným, říkal, mistře, tak vám děkuju. Bylo to dnes naposled. Ježiši Kriste, tak proč jsem se to učil?
12: Jedna záskoková o Steinmarovi přece tu vypravoval pan Roland. Hrála se hra, která se jmenovala Film. Pamatujete si taková lehká veselohra? Já jsem na tom byl, takže si to dobře pamatuju. A tam tenkrát, myslím, že onemocněl Haas. A byla to role režiséra, kterou Steinmar ochotně taky zaskočil.
16: Ano.
12: A měl tam strašně dlouhý monolog, protože měl vysvětlit těm financiérům, těm producentům, o jaký film půjde, co bude stát a tak dále, dokonce tam byly nějaké statistiky. A teďka smečka pánů, to byl Roland, Hurt, Merhout a další, ty seděli v těch klubovkách a strašlivě se těšili, jak to bude ze sebe Steinmar soukat. A Roland říkal, no tak pane režisére, řekněte nám něco o tom chystaném filmu. A Steinmar řekl, okamžik, pánové, sahl do náprstní kapsy a říkal, já již jsem si to nastínil a celý to přece.
15: Tak je převezlo.
9: Pak je ještě jeden krásný záskok a to bylo zase s hudebním doprovodem a sice to zaskočil Steinmar v Raduzi a Mahuleně.
17: Zalerause, ano.
9: Zalerause a tam je text tom Steinmarovi, samozřejmě v těch verších, že je to kruhem obejdeme les a bude náš. Chytaj Raduze, ale Steinmar si to slovíčko sem při záskoku, slovíčko tam. No a ani ne tak, lidi ani tak to nezaregistrovali, ale jeviště teda lehlo popelem, když řekl místo toho kruhem obejdeme les a bude náš, tak řekl, tak ho tady obklíčíme a chytneme ho.
17: A pokračování tady toho, najde prostě peníz, který pohodí vratkla a říká peníz krále Magurského, Runo, hleď. Tak on taky znal obsah, říká Runo, nejsou to náhodou peníze z Magury.
9: Pak je moc hezký, ten mám strašně rád, ten mě vypravoval sám Steinmar, jak on hrával vždycky ty takový ty velmože, ty bankéře a šlechtice, ty urozený pány, tak hrál v Hilbertový hře Let královny, hrál zase takového nějakého továrníka a Roland hrál sluhu, který od něj bere diskreci. No a Steinmar měl strašně rád všecko, jako aby to bylo doopravdický, když byly hostiny, tak to muselo být opravdu odli, protože ano. A tenhle ten výstup, jak dával tomu Rolandovi ty peníze, tak byl blízko rampy, tak nechtěl dávat ten divadelní plech a dával svou vlastní stříbrnou 5 korunu. No a Rolanda samozřejmě, jak ho známe, jak jsme ho znali všichni, tak to ho ani nenapadlo.
15: Nikdy mu ji nevrátil.
9: No a tak mu Steinmar udělal takovou léčku, mu nastrojil, vzal si koženou rukavici vepřovicovou a vzal si svíčku a v portále před výstupem tu 5 korunu do poslední chvíle ohřejval. No a pak ten Roland nastavil tu ruku a on mu tam tu rozpálenou 5 korunu dal, ten Roland po ní chňap a vykřik najednou bolesti a tu 5 korunu vyhodil a začal třepat rukou. Ovšem 5 korunu na zemi přišla nohou, takže to nakonec zase vydal. A příště, aby oddělal toho Steinmara, tak si vzal takovou velikou popelářskou rukavici.
15: Roland.
9: Nastavil tu ruku v té popelářské rukavici a Steinmar už nechtěl dávat svou 5 korunu, tak mu dával ten plíšek divadelní. Ano. A když to Roland viděl, tak s tou rukou ucuk a řekl, děkuji, já spropitné nepřijímám.
15: Richter dostal, on hrál ve Strakonickým Dudákovi Alamíra, prince, a hráli jsme ho neděli odpoledne. A to se zrovna odbýval souboj Sparty se Sláví a on byl zuřivý Spartan. Tak se šel na to podívat a úplně zapomněl, že je odpolední představení Strakonického Dudáka. V divadle to zaskočil režisér Hart, a tedy nic se nestalo, jenom že to muselo přijít dohlášení samozřejmě. Druhý den se to dozvěděl Hilár, tak si pozval Dostála a říkal jakoby nic. Tak prosím, pane Richter, jaký to bylo včera na Spartě? No ohromný, pane šefe, ohromný. Sparta vyhrála 3-1, to vám byla hra. Přízemí, ty góly ze zdálky, krásný. Jo, prosím, a jak to dopadlo? Prosím, 3-1. Tak, pane Richter, tady je to 4-0. Vy jste prohrál včera představení odpolední. 200 korun za Alamíra, 200 korun jako Richter za Strakonického Dudáka.
17: Už jenom taky zaskakoval Dostál. Hráli jsme sluhu dvou pánů, kde hráli ty dva starší pány, teda by se znovu vrátil Františku, Olga Filipovský a...
15: Jsem každý mladý.
17: Olga Filipovský a Roland. A jeli jsme na zájezd do Humpolce, jako dneska to pamatuju. A František, když jsme to zkoušeli, tak Karel Dostál mu předehrává a říká, prosím, Pantalon, tak to bude hrát. Na František vyhověl hrát prostě, ano, pane Brigello. V pořádku všechno, jeli jsme na zájezd a Roland onemocněl. A Dostál to zaskočil. A teď došlo k úplné katastrofě, protože se setkali na jednoho. Pane Brigello, kam půjdeme? Ne, pane souse, ne, nepůjdeme. Prostě absolutně dva stejní proti sobě. Až tam jsme se to uvědomili.
9: Tohle to je krásná taky historie. Mirek Homola přeci z městských divadel, ten dělal vynikajícím způsobem napodoboval Štěpánka. A jednou se stalo to, že dávali, měli generálku v komorním divadle na něco, já nevím, co to bylo za kus, a na jevišti byl dialog Homola se Štěpánkem. A režíroval to Salcer, a ono bylo to takový příšeří celý, a ten Salcer najednou vylít a pojádá, to už přestává všecko, já nevím, kdo to tam vlastně mluví. A teď byla pauza a Štěpánek povídá, tak já změním hlas.
18: Ale úplně obdobná situace byla s Mírou Homolou. Jednou jsme zkoušeli hru, kterou napsal režisér Vrbský. A on tam hrál hlavní roli Míra. A strašně ho ten Vrbský ho strašně sužoval, protože když už mu ve své hře svěřil hlavní roli,

0: Casey sedla ten homola, vyšla prostě, teď začal dělat vrbský, jo? Začal přišapla. Myslel, že mu to tím zvošklí, jo? Povídá, ty děvko jedna, jestli já na tebe vezmu dudky. A teď čekal, kdy ten zařve a urazí se, a on říkal, no vidíte, homola, to je ono! To je ono!
1: A homola vůbec, homolovi jsou krásné historie, když mu dál v Košicích, tak on mu řekli, on musel hrát slovensky a řekli mu, slovenština zásadně všecko změkčuje. Tak on říkal, prosím pěkně, došel telegram statie. A byla premiéra a v novinách stálo. Pán Homola urobil len v prvom dějstve 150 chýb.
2: Já bych ještě prosím tě rád, pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami? V Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holiče. Ty se pamatuješ?
1: Ano, ano, v Pompejském amfiteátru.
2: A tam nás napadlo poslat...
1: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, až tam bylo hrozný vedro, a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já nejednou takhle... Vidím tam krásnou barevnou fotku, Pompejský amfiteátr a pám, ježiš, tohle bude něco, no tak jsem hbitě napsal, mistr Eduard Kohout, Praha na kampa, to stačí, a teď jsem napsal, srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový, to je ten největší gól, a říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni tady z Pompeji z toho prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
2: jako
1: profesorovi,
2: velkou legraci,
1: velkou legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji, jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Getz se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
3: To jsme točili s Vojtou exteriéry filmu Komedianti v Semilech. A bydleli jsme vedle sebe na chodbě tamnějšího hotelu. A Vojtovi se strašně líbila mladá maskérka Boženka. Byla to opravdu krasavice. A Vojta kudy chodil, tudy říkal, víte, hoši, ta Boženka, to je kousek. Jak kdybych byl mladší, a co mladší, ještě dneska bych vám ukázal. A tak to bylo pořád. Boženka sem, Boženka tam. Až mě to nedalo a jednou v noci jsem se připlížil ke dveřím Vojtova pokoje a po zaklepání jsem začal dělat Boženku. Šeptal jsem. Mistře, to jsem já. Boženka, otevřte. Postel zapraskala a rozespalý Vojta se ptal.
4: Co je? Kdo je to?
3: Já, Boženka. Byla dlouhá pauza. A pak velice bojácným hlasem řekl.
4: Co chceš, Boženko?
3: A já jsem šeptal dál. Mistře, já jsem tak sama, je mě tak smutné. Otevřte, aspoň na chvíličku. Zase byla dlouhá pauza. Pak se Vojta ozval.
4: Neotevřu, Boženko, jsem už stařec a zítra filmuju.
3: To mělo ještě do hru. Ráno jsem šel brzy do maskérny, všecko jsem řekl Božence a poprosil jí, aby se na Vojtu jako zlobila. Boženka byla pro a všichni jsme čekali, až přijde Vojta. Vojta přišel a hlasně pozdravil.
4: Zdravím všechny přátelé i nepřátelé. Dobré ranko.
3: Zatvářil se pak vážně a pozdravil Boženku.
4: Dobré ranko, Boženko.
5: Dobrý den.
4: Jak jste se vyspala?
5: Špatně.
3: Já se naklonil k Vojtovi a řekl, co pak, Vojto, Boženka se na tebe nějak zlobí.
4: Ale to víš, Ladislave, je to žena, citlivý tvor, je indisponovaná.
2: Vypravoval se tak

0: Takovýhle vtip v šatně, ještě než Vojta přišel, říkal, člověče, výborný kamna, nový, teď to přišlo, je to dovoz.
1: Vykládali to Vojtovi.
0: Ne,
1: to jsme vykládali
2: jeden druhý právě jsme to vykládali, aby na to
0: je to dovoz, že jo, a to jsou kamna, které tam můžeš topit čímkoliv, naftou, tuhým palivem, jakýkoliv uhlí, dříví, všecko. A největší výhoda těch kamen je, že si prostě postavíš místnosti, tu vytopíš a oni mají kolečka dole a převezeš si je do vedlejšího pokoje a vytápíš si další pokoj. Že jo? A každý se zeptal, prosím tě, ale kde ten kout? A na to se odpovídalo příslušným způsobem. No a teď samozřejmě přišel Vojta a Vojtovi to taky vypravovali. On dlouho poslouchal a říkal, člověče, podívej se, co ty lidi nevymyslejí. To je obrovský, člověče. Mít několikerý kamna v bytě, no tak prostě topím, že jo? A vždycky to převezu do příští místnosti. No ale počkej, sakra. No jo, to je ví. A kam jde ten kouř? A celý sbor mu odpověděl, no Vojto, do, že jo? Samozřejmě. A on odešel na scénu. Pak se vrátil zpátky a říkal, kluci, no to byl dobrý fol, ale teď mě řekněte, tak vážně, kam jde ten kouř?
3: To byla taková, zase musím vzpomenout Kubu Dobráku, to byla v podstatě takový humoristický román na pokračování. To bylo, a hlavní postavy, to byl pan režisér Dostál, že ano, Týmirku, který doležal, a neboštík Emil Bolek. A vlastně všichni, co sdílejí...
0: A kolektiv Kubu Dobráku.
3: Co sdílejí Šatnu v Tylově divadle. No je potřeba jenom říct, že... Šatna v Tylově divadle, to je vlastně jedna veliká místnost, která je rozdělena na takový maličký dřevěný koje se společným stropem, takže když se v jedné šatně něco mluví, je to slyšet v druhý, v třetí, když se přidá na hlase, tak vlastně po celé místnosti. No a to bychom začít teda...
2: Já jsem si přestěhoval do Praní tehdy a viděl jsem v Košířích, v okrajové čtvrti, a přišel jsem do šaty a někdo říkal, prosím tě, kam ses to nastěhoval, tam dávaj medvědi dobrou noc. A z té šatny se ozvalo, co, kde? A to už stačilo
0: Bolkovi,
2: a to už stačilo Bolkovi, to rozpředl. Říkal, no ano, má medvěda doma. Jo, to stačilo tady toto, že?
0: Ono ne.
2: A říkal, jak může mít doma medvěda, vždyť to je dravé zvíře. A někdo, ano, on je ochočený, hodný.
0: Má malé dítě, sežere mu malé dítě.
2: No a teď se to rozvíjel pořád dál, teď on se ptal, co mu dáváme žrát, já nevím, co všecko. A věřil teda skálopevně, že toho medvěda mám. A když už ta jeho pozornost trošku klesala, tak jednou jsem přivedl malou Silvu, která měla tehdy 2 roky do divadla. A on v té důvěřivosti své říká, Silvinko, co dělá medvíde? A pochopitelně, že Silva medvěda měl, říká, spinka. Že? A od toho okamžiku uvěřil, až do své smrti věřil, že mám doma medvěda. A taky pořád se staral o toho medvěda. Třeba, že se nosili, pamatuješ, Lučku, kurky, šlupky.
3: Kosti se dávaly.
4: Jak s ním chodil na procházku.
3: Pak byly ty krásný dotazy vždycky, jak jsme před ním říkali, Mirku, co dělá medvěd? Bere toho sebou na prázdniny.
4: Jak ho vodíš přes křižovatku a tak.
0: Co mě na tom nejvíc udivilo, že do téhle hry, že se zapojili prostě všichni. Jestli se pamatujete, i pan Karem.
3: Ano.
0: A to nevěděl ze začátku, o co dále, tak to jako všatně poslouchal a automaticky se do toho zapojil.
3: No to bylo právě s Karenem bylo to, že říkal, on dneska medvěd odešel a šel na hřebenka ke Karenovej.
0: Ano.
3: Říkal, cože to snad, dítě, tam je, mezi tím je celá plzeňská třída, tam stojí policista.
2: A na to Bol říká, oni ho znají, mají ho rádi, krmějí ho, ještě ho převádějí přes tu křižovatku. Tomu věřil, ovšem s Karenem, s tím medvědem byla jednou taková taky pikantní situace, když běžel film Oravský medvídek se to jmenovalo. Já jsem přišel do šatny a nic jsme si neřekli s Karenem. Říkám, mistře, ale to opravdu teda, víte, to snad nebylo hezky od vás tady toto. A ozval se, co? Říkám, ale nic, já o to budu mlčet. No, víte, ten medvěd je vlastně můj. Chodí k vám na návštěvu, já ho živím, já platím daně z něho a vy ho prodáváte do filmu. A za něj berete honorář ve filmu. To není slušné, Bedřichu, to není slušné.
3: No a konec této historie byl vlastně krásný tím, taková korunka to byla, začalo zase se mluvit o Medvědovi a teď ty strašný, ty nehorázní lži toho Bolka, který s tím vážným obličejem mu to říkal, jako a...
2: Průcha Jarda vycházel ze šatny a říká, ale podívejte se, je to přece jenom starší člověk, vážný člověk, nedělejte z něho takovýho, ozval se, z koho? A to už i ten Průcha rezignoval.
3: Petr mu říkal, tak ho nechte, tak ho loupejte jak busta.
0: Z koho?
5: Skutečně jsem, já už druhýkrát jsem počul toho Jirku tu zpěvat, to je něco úžasné. Tak to zpěvá aj Julo Satinský. Když jsme byli zavestaní v Brně, vo večernom Brně, tak tam nás doprevádzal orchester Antonína Julinu. A keď mal Julo vždy nějakou svoju pěseň zaspěl, a keď ju dospěval asi takýmto způsobem jako Jirka, tak ten orchester bol dolu v tom orchestrišsku a keď Julo skončil, tak odtiaľ vždy ten Julina skríkol, rytmus je náš kamarád. A potom, keď sme sa vrátili do Bratislavy z toho Brna, tak sme nemohli byť nikde, nemohli by sme byť vo svojom divadle, nesmeli by sme byť nikde zamestnaní, len v operete. To bolo také pre nás dosť prekvapujúce. Už nezmyselnejšie by bolo, keby nás boli dali do baletu. Jediná. Tak sme tam prišli do tej operety a teraz my samozrejme žiadne školené hlasy a oni nás tam skúšali, no bolo to zúfale, tak potom len tak pro forma povedali, že ja budem tenor a Julo bude baritón, aby sme mohli byť medzi tými solistami zaradení. A keď sme hrali prvé predstavenie, tak Julo absolútne teda mimo toho, to bol veľký orchester, teda mimo toho orchestra, teraz ten dirigent prišiel za ním cez prestávku a začal na neho kričať, že jak to, že nejde podľa neho. A on hovorí, no dovolte, tak kto je tu solista, ja alebo ten orchester je tu na to, aby išiel podľa mňa, a nie ja, aby som išiel podľa orchestra. Áno? No tak ten sa na neho tak díval, ale potom sme si to u neho vyžehlili, u toho dirigenta, pretože na tom divadelnom fermane každý deň bolo oznámenie, že kto má kedy okolkej skúšku, a teda i orchester bol rozpísaný, že okolkej má skúšku, a tam bolo napísané 9.00 sláky, hej, to, ako sa to povie po česky? Smyč, to sa nedá ani vysloviť. 9.00 sláky v skúšobni číslo 1, 10.00 plechy, to sa povie, myslím, že ste.
6: Alebo plechy.
5: Alebo plechy. A potom bolo, že 11.00 dreva. A my sme prišli. A sme si... Potom nám odpustil a dali Julovi 4 takty plus minus k dobru.
7: Pokora, pokolka uchyla. Odtěhoz. Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den.
8: Jaké máte psání?
7: No tak, oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho Piráta. To jste vy?
8: Ano, to jsem já. Posaďte se.
7: Děkuju, já jsem Hlusvisiák, mé jméno.
8: Mě.
7: Tak to jste vy, Černý Pirát.
8: No.
7: Safra, vypadáte tak jako, spíš jako normální český vidřidu.
8: Co pak jste nám přines?
7: No, tak já bych sem chtěl mluvit s panem vedoucím.
8: To jsem já.
7: Jo, tak to jste taky vy.
8: No.
7: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
8: Já přece ještě nejsem penzi.
7: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
8: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
7: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
8: Tak podívejte se, co jste si psal.
7: No tak, já jsem jdu na to místo toho Vrátnýho, jo?
8: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
7: Ano, ano, ano.
8: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
7: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
8: Tak vy si věříte.
7: Drahej pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
8: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátného v našem podniku.
7: Ano.
8: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
7: No, mě a proč?
8: No kvůli orientaci.
7: A tak, jo.
8: Abyste věděl, co vás tady čeká.
7: Ano.
8: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného v baru?
7: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách.
8: No dovolte.
7: No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
8: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
7: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
8: A proč by chodili na váhu?
7: No aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
8: Nesmysl, vážit se nebude.
7: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano?
8: No, Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
7: No jak takhle, helejte.
8: No počkejte, co to děláte?
7: No vidíte, jak,
8: no,
7: mi,
8: volte,
7: došlo, jak
8: to
7: mi došlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
8: No.
7: Páni drazi. A to je vaše vnučka?
8: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně, ano.
7: Tadyhle druhá fotografie, a to je zase vnučka vaše. Safra.
8: A patrně, ano.
7: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
8: Pošte! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, no, na pláži.
7: A ten dědek vedle, to je Rumun?
8: Ne, to jsem přece já.
7: To jste vy, je. Že vám nedali aspoň čepičku.
8: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
7: Aha.
8: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
7: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
8: No ano, taky se stávají takové případy.
7: Tak to neplníte plán, víte?
8: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
7: Ano.
8: Pán se patřičně setne,
7: no.
8: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
7: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
8: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
7: ano.
8: Koho pustit dovnitř.
7: Ano.
8: Přijdou k vám cizinci.
7: Jo.
8: Poznáte podle toho, že...
7: Že mají peníze.
8: Ale ne, že...
7: Že můžou jezdit v autáku opilí.
8: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
7: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl tepřívá na břítov, Hanálko.
8: No, vidíte.
7: U nás.
8: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
6: Bonsoir, monsieur.
7: To je Francouz.
8: No,
7: jak jste si zacpal nos, to jsem poznal Francouz. To je v tom případě mu řeknu, foj foj, monsieur, foj foj, asi je na kole, no, a nastavím ruku.
8: A co když přijde s dámou?
7: Tak nastavím 2.
8: No, tak dál.
7: Ano.
6: Good evening.
7: Angličan. To spíš Angličan, víte?
8: No, Angličan,
7: nebo... Jo, tak to řeknu, když Angličan, tak řeknu. Hello, lucky strike.
8: No.
7: Hello, Dolly. Cokej, bait, okej. A nastavím ruku.
8: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a víte, un tavolino libere.
7: A je, znám. A? Jak se řekl sera, poznal jsem, to je jich.
8: No, prosím.
7: Sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečinzano, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
8: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz
7: hier? Ja, kisti hnat. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
8: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
7: Ano.
8: A co když k vám přijde Čechoslovák?
7: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
8: No jo, ale co když přijde takhle? Maestro, já Baruško. Hrejte, šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
7: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
8: Výborně, dál.
7: Ano.
8: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
7: Poženu svinským krokem.
8: Sála, dobře, to je totiž moje paní.
7: Jo, už. Pardon. Tak v tom případě pardon.
8: Ne.
7: A kdybyste chtěl, tak...
8: Ne, já to nechám, úplně na vás.
7: Výborně, tak jsem přijatej.
8: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte? Obsadně, takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
7: Ano.
8: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
7: Pane vedoucí, ještě jo, že jste jo. Mi připomněl. Hlejte, s tím propitným jako jo, jako co vyšacuju,
8: jo,
7: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
8: Výborně, pane Hrustlý Sihák, jste přijat.
7: Děkuju, ocivě, děkuju.
9: Víte, kdy začíná fantazie kulhat? Když se pokouší vyrovnat komickým historkám, které se opravdu staly. To si člověk prostě nevymyslí. Zvlášť, když jsou ty historky vyprávěny skvělými vypravěči. A my si dnes dopřejeme ten luxus, že začneme přímo králem všech vypravěčů, Vladimírem Menšíkem.
10: No jo, teď je mi to jasný. Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, cíhla to koupá Kerry Wool, tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme o to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš, my na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži a jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku zkroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody, my jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám byl rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Ale my jsme pomáhali, no my jsme zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme ty jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu. Literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jakoby to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička povedala, no, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůže, když oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát. Když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stál a povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál, ten pastucha sedl, klep, zved to vykošel, a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
9: S Vladimírem Menšíkem vám nabídnu ještě jednu historku. Tu zvlášť miluje Jaromír Hanzlík.
10: Když se Jaroušek Hanzlík rozhodoval, jestli mají skutečně na školu, anebo prostě využít té nabídky, aby šel rovnou do Vinohradského divadla, a radil se a všichni ti adepti toho herce říkali, já bych šel na Vinohrady. A tam mu ještě ti z Vinohrad říkali, je pravda, že tady byste se naučili teorii, ale jenom z knih, kdežto tam jsou lidé, kteří u divadla tu historii divadla přímo tvořili. Jenom mít otevřené uši a oči. A tak se Hanzlíku rozhodl, že do toho Vinohradského divadla, dával si pozor, jenomže tam přišel trošku pozdě.
11: když už tam s tou pamětí to nebylo, tak se na pořádku. Tak jednou byl ráno, jak se chodí do rekvizitárny, v rekvizitárně a tam seděl Ilja Prachař a dělal si pomeranč na takovou tu, na to lotosa ano. Takovýho. Tak si to řezal a přiběh tam z Zdeněk Řehoře povídá, prosím vás, nemá někdo ten, to, já tam mám taxík dole, a co nemá, no, ten, tohle, mám tam taxík, ale co tam nemá, no, venku prší, deštní. Prachař povídá, Hanzlíku, uši a oči otevřený, v tom přišel Bláha a povídá, já jsem měl kamaráda, kterého jsem neviděl 20 let, tak jsem neviděl, odstěhoval se někam, nebo se s ním něco stalo, nebo tohle. A já to říkám jinak. My jsme šli s manželkou v sobotu, tam, jak se chodí hodně do hospody, ale do hospody, ne. Tam, jak jsou ty zvířata, do zoologický zahrady, ale ne, jak mají ty dlouhé krky, oni mají na safari, ale plavou po vodě, labutě, tady kousek do Průhonic, v Průhonicích jsme byli, no. A oni mají, no a co, on pá. No, nebyla to špatná neděle. A jedna moučka povídá, no, ale nesmějte se, já jsem taky, o čem jsi to mluvil? Jsme šli na tohleto, já v tom vstoupil Ilja Racek, takový je mírně, je to japa, udělejte mi kafe. Ale odkud pak jdeme, on pán? Nejradši bych si nefackoval, řekl jsem si půl rovnou, vyspím se jednou a teď jsem potkal toho, jak tady, no, vždycky dole. A on, že jde tam, jak, no, co tam je. A Prachař učí oši otevřený. No, páno, a co jsem, a co vám to povídám, udělně dvojitý kafe. A mezi tím, tam strašná vřava a moučka povídá, tady není možný přemýšlet, já si jdu ven vzpomenout. Vyšel ven a Prachař povídá, oči a uši otevřený Hanzlíku a dloupal toho lotosa a pomeranč hodil do koše. A Hanzlík povídá, tady nebudu! A vyšel ven a tam stál schovaný moučka mezi skříněma a Hanzlíku, pojď se, nevíš, co jsem si vzpomenout.
12: Dalším vynikajícím vypravěčem byl Miroslav Horníček, který měl už v 60. letech svou vlastní talk show. Tenkrát se tomu říkalo Hovory H. A vystřídala se tam spousta vynikajících osobností, se kterými vedl rozhovory a vyprávěl historky, které s nimi zažil. O Jiřím Sovákovi vyprávěl tohle.
13: S Jirkou Sovákem by se skutečně dali vyprávět řady příhod. Třeba na té vojně. Jirka Sovák dovedl vojně dát takový zvláštní absurdní smysl, protože vojna samozřejmě není absurdní, to je velmi logická věc, ale on to takovým zvláštním způsobem obracel, jo. On třeba, my jsme spolu vycházeli z brány v Milovicích při cvičení a tam stál ten strážný, že jo, a pozdravil nás, byla neděle odpoledne, čili volno normální, a my jsme prošli ven a za branou se Jirka obrátil a povídá na toho strážného, ty jsi mě pustil? A on říká, no samozřejmě, co je, běž. Tak říká, tak ty mě pouštíš ven z kasáry. On říká, no samozřejmě, máš volno, tak vypadni. Říká, tak na tvou odpovědnost já jdu pryč. Říká, no co otravuješ, člověče, vypadni. A Jirka Sovák říká, jak se jmenuješ? Tomu strážnímu. A on říká, no co otravuješ, běž ven, máš volno, tak jdi ven. A Jirka Sovák povídá, podívej se, s takhle špinavýma botama si mě pustil z kasáry. Jak se jmenuješ, budu tě hlásit. A těchto věcí on tam dělal strašný, to on tam třeba vyděsil jednou, my jsme tam byli už jako staří otcové na cvičení a třínedělním, ale přišli nováčci a v Milovicích byla řada různých útvarů a teď ti nováčci jako se vyptávali, říkali, od koho jste vy, od čeho tohleto, a mezi vojákama se dostal smí říct, to jako, ven by to Sovák nikdy neřekl, ale Sovák toho nováčka úplně uhranul, protože mu říkal, že slouží u rákosníků. Nováček samozřejmě nevěděl, říkal, a co to je rákosníci? A on říkal, to jsou zvláštní oddíly cvičený pro boj v rákosti. My prý se učíme tak tiše pochodovat rákosím, aby se nehejbalo. Ne? A pak říkal, tam ještě s tím kamaráda, on říkal, a tenhle kolega, ten je zase u lomozítek. A vysvědoval, co jsou to lomozítka, že to je takový zvukový zařízení, asi jako disk veliký. A to, že se nechá v lese a pluk odjede A to lomozítko ještě 3 dny vydává zvuky jednoho pluku. Takže nepřítel pořád ještě slyší, že ten pluk leží v tom lese. Tak to jsou lomozítka. V Budějovicích Jirka Sovák jednou před hotelem jsme vyšli, že pojedeme na exteriéry, to se jezdilo za Budějovice, a on nakoupil, tam byl výroční trh, a on nakoupil za 30 korun turecký med. Po balíčkách. A všem v autobusu rozdal turecký med, jako takovou pozornost. Sám si narval veliký kus do pusy a jelo se. A teď každý žvejkal ten tvrdý med. A za Budějovice má koleje, přejezd. Jo. No a autobus podle předpisu musí zastavit. Tak ten řidič zastavil a zezadu Sovák na něj řve: co blázníš, co zastavuješ, člověče? A on říkal: no nevidíš koleje? A Jirka Sovák řval: to byla taky jediná naděje, že to překousnu. Čili já jsem s ním byl v těch Milovicích, nás bylo na světnici 16, z toho jeden normální a 15 herců. A já jsem měl Bčko, já jsem pro celkovou tělesnou sešlost měl Bčko. Já jsem byl, já mám v klasifikaci písař. A já, čili oni ráno odcházejí na cvičák, zdraví borci, a já jsem, protože kancelář začíná později než boj, tak já jsem ještě lehával na slavníku a vždycky jsem, oni mě nenáviděli, že já tam ležím. A já jsem říkal: náhodou važte si zdraví. Co já bych za to dal, kdybych teď mohl jít s váma na cvičák, člověče, a to. A oni mě mlátili botama, tak a jednou jsme přemluvili našeho důstojníka velícího, že jsme vlastně armádní umělecký soubor a že mezi námi je řada hudebníků a že by bylo krásné, kdyby tento oddíl měl svou vlastní kapelu, která by ho vodila na cvičák. A to se důstojníkovi zalíbilo ohromně, že budeme mít jediný útvar v celé Milovicích kapelu. Tak kluci dostali 2 dny volna, že si jedou do Prahy pro nástroje. A zatajili důstojníkovi, že všech 6 jsou houslisti. A přijeli a skutečně vodili ten útvar na cvičák. Já jsem poprvé v životě viděl pochodovat 6 houslistů. A hráli pochody, to bylo nádherný. A jednou tahle celá jednotka odešla na takový dlouhý 2denní nebo 3denní cvičení pochodový. Já jedinej nešel, nemocný člověk, že ho starý, jsem nešel. Tak jsem je doprovázel, mával jsem za nima dlouho, ty houslisti je vedli až k bráně, pak se vrátili. No, odcházeli, celý to mužstvo odcházelo jako řada mladých, zdravých lidí. Vraceli se za 2 dny, už ne jako řady. Tu přišel 1, tu 3, tu 6. Tam byly obrázky tak dojemný, že třeba šli 2 vojáci, vedli se kolem ramen, takhle kulhali, a za nima jejich poručík nes jejich pušky. A poslední vůbec přišel Sovák. Ten přišel večer, když už se s ním nepočítalo vůbec. Už jsme leželi všichni na slámě, tam byly kufry takhle, zatím byly slamníky, tam se pochopitelně nesmělo kouřit, že jo, na slámě. A poslední přišel Sovák, vykopl dveře takhle a stál tam v plný polní. Přilbu, tele, lopatku, masku, pušku. Bledej, vysílený, vešel, překročil ty kufry. V té plné polní s tou puškou si leh na slamí. Zapálil si cigaretu. A ten oheň takhle klepe do té slamy. A povídá: ať uhořím, jen když nejdu.
12: V Hovorech H ještě chvíli zůstaneme. Jiří Sovák vyprávěl pro televizi spoustu různých příběhů a historek, ale historka o loutkáři je typickým příkladem jeho humoru. Její pointa je tak geniální, že odbourala i Miroslava Horníčka.
13: Ty jsi na jednom zájezdě zažil takového nějakého, já nevím, jestli to byl kouzelník nebo
14: loutkář, jo, loutkář. Ty myslíš, ano, ano. To byl loutkář a měl neobyčejně dlouhý fousy.
13: Plnovous.
14: Plnovous bych tak přímo řekl. A to taky jezdil, on se nějak přifařil, já už nevím, ta administrativní spojka, jaká byla. jak se k nám dostal. A on hrál pro děti vždycky odpoledne a mě to zajímalo, protože jednak jsem si říkal, tak je to hezký, tak pro děti hrát, jo, a jsem byl entuziasta takových věcí, jak jsem si šel sednout jednou takhle mezi ty děti a díval jsem se na ty loutky, jak nám tam mládež a tohle to plné vlastenectví. A teďka najednou slyším, oni vůbec neměli knížky, mluvili blbosti z hlavy. Kašpárek povídá, Šmidra, pak si čistí zuby Kašpárku. A Kašpárek má to řekl, a kdybych na to bral peníze? Já jsem odešel okamžitě pryč a byl jsem z toho velice roztrpčen. A nějak se to, jak to obyčejně bývalo, k večeru nějak se to tak nějak, že byla sedánka, něco se pilo, já jsem taky něco
13: vypil,
14: no, tak skvašenej.
13: Ano.
14: Skvašenej, tenkrát ještě byl skvašenej. A mě napadla šílená myšlenka. Nechal jsem si ohřát klích v kuchyni.
13: Klích?
14: Ne polivku, klích.
13: Ty máš rád klích, ne?
14: Ne, já to nechtěl na jídlo, ale tak se to dověděli prostě kolegové, říkali pozor, sovák si nechává v kuchyni ohřívat klích. A já měl tuhle myšlenku.
13: No.
14: Šel jsem s tím klihem nahoru, kde ve 13. myslím pokoji bydlel tenhle ten uličník, fousatej. A já, tam mě chytli.
13: Jo.
14: Co? Já vám, mládenci, nechte to na mě, je to naprosto zaručená věc a hlavně právně nepolapitelná. Protože jak lze usmrtit takového przniče našich dětí? Beztrestně jediná možnost. Jak leží? Vyndáme mu vous, naklihujeme, molíme úplně do jehly, počkáme, až stvrdne a pak ho prudce zbudíme. Jak se posadí, probodne se.
13: Já jsem moc krát tuhle historku o tom je vyprávěl a vždycky říkám, je moc lidí, který by to napadlo, ale je jediný, kdo to provede.
12: Ani historku, kterou vyprávěl Karel Šíp v Bolkovinách, si nevymyslel. Ona se mu opravdu stala.
15: To bylo v době, bylo mě asi nějakých 18 let, jo. A tenkrát, já nevím, jestli to ještě dneska tak funguje, protože nemám už ten kontakt, ale tenkrát na ty víkendy ty rodiče odjížděli na ty chaty a na ty chalupy, takže v těch městech ty byty zůstávaly volný a to už jsme čekali jako supy, to byla příležitost pro nás mladý kluky, že v těch volných bytech jsme právě dělali ty mejdánky, večírky, holky a tohleto. A to jsem právě udělal já jedním se svým kamarádem, že volný byt v Praze na Vinohradech, tak jsme pozvali děvčata ve čtyřech takovej malinký mejdánek. A to musím říct ale důležitou věc, to bylo, říkám, byt na Vinohradech, ale ten byl řešený tak, že se jako z předsíně vešlo do obejváku a ten byl vlastně průchozí a skrz něj se šlo ještě do zadní místnosti, to byla ložnice.
16: A nebylo to u nás?
15: Ne, to nebylo u vás. Tohle bylo u nás. A tam byly prostě dvě místnosti a mezi nimi nebyly dveře. To byla důležitá věc, jenom tam byl takhle závěs, jo. A tak říkám, děvčata přišly a tak chlebíčky připravili a víno a to a reprodukovaná hudba, tak jsme tančili a veselo bylo a pak už jsme koukali na hodinky, protože jako jsme říkali, už by měl nastat ten okamžik, kvůli kterému jsme to celý organizovali. Tak jako jsme řekli, fajn, zábava byla, jdeme spát, jo? A tak jsme se rozloučili do té zadní místnosti, šel ten můj kamarád s tím svým děvčetem, v tom obejváku jsem zůstal já s tou tenkrát aktuální dívkou a tak jako jsme rychle tohleto. A co se dělo teďka, no musím se vyhnout některým věcem, nemůžu teďka popisovat, co se dělo
16: ne,
15: teďka, protože...
10: Proč ne?
15: Ale, tak se...
10: Proč ne?
15: Ale ne, tak to nemůžu už z časových důvodů, protože to bychom tady museli být o dvě minuty díl. A... Proto to neříkám, jo? Proto to neříkám. Já to říkám, protože tedy ve chvíli, kdy já měl pocit, že věc je vyřízená a už jsem nějaké unavené, už mě padaly víčka jako a že budu spát, jo? Ale protože nastalo naprostý ticho, tak do toho ticha já jsem z té vedlejší místnosti přes ten závěs slyšel takovej jako pravidelný, jako rytmický, jako zvuk. Jasný. A to jsem propadl panice, řekl jsem si, no ježišmarja, teďka ta to určitě slyší taky. A říká si, no to jsem to drapla, kdybych chodila s tamtím, to by byla radost až do rána. Tenhle vůl chce chrápat už, jo, tak jako taková hamba na mě ulpívala, jako jo. Tak si pamatuju, že jsem to tak chtěl odehrát do autu, tak jsem se jenom tak jako převalil a řekl jsem, začali později. Celkem s odezvou se to nesetkalo, ale tak jsem si řekl, tak jsem se zapejčil a řekl jsem si, to by teda bylo, abych neukázal, kdo je tady opravdu král, jo, tak jako taková soutěživost se ve mně probudila, jo, tak jsem si, teda, takže jsem jak nahodil motor znova, jo. Hele, já jsem se snažil strefit i do toho tempa ode vedle, abych jako... Osmnáct let, jako dostihy jsem to vlastně pojednal, ale musím říct, že to bylo opravdu... Na... Pak jsem úplně odpadl, no já byl, to už bylo ráno, svítalo a já byl na kyslík, rovnou do nemocnice odvíz a kapačky, víš, ale s pocitem olympijského vítěze jsem říkal, tak teďka z toho. Hele, ticho zase. A já znova do toho ticha slyším, ani to tempo se prakticky nehnulo. Já jsem říkal, ježišmarja, kdo to tam je, teď to nemůže být člověk, to je kombajn nějaký nebo co. Tak jsem si říkal, tohle to, toho jsem si to sem nasadil. Jako, tak jsem, no tak jako, motor to už jsem se ani nepokoušel, jako to bych nenatočil ani klikou už teďka, jo. A tak jsem jako vstal a šel jsem tak jako vedle, jako, ale abych je nevyrušil, tak jsem mluvil už před tím závěsem, říkal jsem, kdyby měl někdo zájem něco pití, můžu z kuchyně přinést, jo. Teďka jsem čekal, že řeknu, přines něco. Ne, nikdo neodpovídal, jsem říkal, no neříkejte po takový noci, to musí být žízeň, co? Nikdo nic neříkal, no tak já jsem vyšel skrz ten závěs dovnitř, říkám, nemusel jsem v té místnosti rozsvítit, protože už svítalo. Na první pohled mě bylo jasný, ty dva už dávno spali, jo? Jenomže, tenkrát ještě nebyly žádný CDčka, ale cívkový magnetofony, jo? Takže si pamatuješ, že ten, když si nevypnul, tak ten pásek dohrál a ta cívka se takhle, a ten konec toho pásku pleskal takhle do ten magnetofon.
12: Vyprávěním historek získal velkou popularitu Miroslav Donutil. Pojďme si poslechnout aspoň jednu krátkou. Je z období jeho vzdorovité puberty.
16: Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečný a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám dodneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma tati, tomu absolutně nerozumí, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám.
12: Jedním z hostů Mirka Donutila v divadle Spirála byl Radovan Lukavský, který dokonale smazal mýtus o tom, že by byl snad představitelem jen vážných a seriózních rolí a báječně bavil publikum dnes už legendárními historkami z Národního divadla.
16: Já jsem vždycky slýchal takovou tu známou historku, nevím do jaké míry, znají i ostatní o tom, jak pan Vidra v roli císaře Zikmunda osvobodil mistra Jana Husa. Mě by zajímalo, jestli to byla anebo nebyla pravda. Můžete nám to prozradit?
17: Tam nebyl jsem pochopitelně očitým svědkem těch událostí, ale od očitých svědků jsem se dozvěděl, že skutečně došlo k takové situaci, že totiž Václav Vidra jednou odpoledne náhodou v nějaké vinárně se sešel s Voskovcem a Verichem, no a jak tak šla řeč i na to představení, kterého večer čeká, tak ten Voskovec s Verichem se velice jaksi na něj zarputili, že to je ošklivost, když toho Husa odsuzuje a že by aspoň jednou teda měl ho osvobodit. A ten Vidra se nakonec dal tedy přemluvit a dokonce se vsadil, že dnes večer Husa osvobodí. A šel, myslím, rovnou z té vinárny do divadla, tak akorát to časově vycházelo, a v zápětí na to i v té dobré náladě a v tom dobrém předsevzetí vcházel na jeviště jako císař Zikmund a už od portálu prý volal: Huse, já tě nedám! Vzniklo z toho samozřejmě určité napětí, ano. Císař se usadil a četli rozsudek nad Janem Husem. A když ho přečetli a císař ho měl schválit, tak řekl: osvobodit! To už bylo horší, takže ti nejbližší partneři prostě tomu císaři do ucha šeptali, že by snad bylo lépe, kdyby přece jenom ano. Ale on přitom viděl v loži blízké Voskovce a Vericha, jak tedy se zvědavým smíchem čekají, jak to dopadne, takže nakonec zas prostě naprosto impozantně řekl: osvobodit! No, takže nezbylo, než toho Husa rychle odsoudit proti vůli císaře a císaře uklidit z jeviště. Nicméně ten Vidrat svou sázku vyhrál, jenom nevím, jestli ta částka, kterou vyhrál, stačila pokryt tu pokutu, kterou dostal od Národního divadla, protože 5 000 korun byla tenkrát jaksi značně vysoká částka to na zaplacení.
16: Teď bych vás možná rád poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a nezavzpomínal na některého z významných režisérů, s těmi jste se potkával a potkáváte se často.
17: No, myslím, že vůbec celý ten seznam těch slavných historických anekdot je možné zahájit vzpomínkou na K.H. Hillera, který byl jedním z největších prvních režisérů Národního divadla, a je to taková ta absurdní vzpomínka, co všechno může režisér na herci chtít. Vyprávěl to Lála Pešek, že prostě byl na jevišti a najednou ten Hilar, oni ho taky umějí tak jako napodobit, že volal a říkal: a Pešku, teď bych potřeboval, kdybyste na 1 vyskočil, na 2 a 3 zůstal ve vzduchu a na 4, 5, 6 pomalu padal. Se někdy potká strašná situace. Já jenom třeba si vzpomínám, Bohušek Zahorský vyprávěl, měl takovou situaci, kdy měl prostě se vplížit za svým tedy sokem, jo, a najednou měl říct: zhyni ničemu, a vrazit mu dýku do zad. Takže se blížil, že říkal: zhyni ničemu, a teď nemohl najít tu dýku. Takže chvíli strnul a zaváhal a teď ten ničema už se tak trošku skoro díval, co bude. Jo, ten dostal geniální nápad prostě a takhle zezadu ho nakop. Povídá: tak, a ta bota byla otrávená.

0: to je, co dokáže způsobit tedy rekvizita, když není na svém místě, ale třeba kdybych se vrátil jako k vzorku, k té situaci Rašilova, jak se snažil vyhovět panu režisérovi, tak si vzpomínám na takovou situaci, zkoušeli jsme ženský boj. A hráli jsme konšely, měli jsme takové sezení a teď jsme se radili, co tedy s těmi ženskými, které se proti nám vzbouřily. A Rudolf Rušínský seděl vedle mě. Ten jako říkal, no bude to těžká práce, to bude těžké. Vždyť si představte třeba ta jejich náčelnice, co je to za hroznou ženskou, třeba jen ty její ty prsy, teď ona má prostě takovýhle prsa. A ten režisér na to zavolal, prosím tě, Rudlo, tohleto přežeň trošku, jo, pěkně, neboj se toho na to. Tak jsme to vrátili a on říká, to je hrozná ženská, teď ona má takovýhle prsa. Ten volal, ne, Rudolfe, neboj se, přešeň to co nejvíc, jak můžeš. Takže ten Rudla prostě, jako když tak vstál a povídá, teď ona má tak. On prostě přešel od portálu k portálu a teprve, když zmizel, tak jsme zaslechli vidle prsa.
1: Herci občas mívají problémy s textem. Poslechněte si, jaký názor na to má Josef Dvořák.
2: Všichni si myslí, že nejtěžší je se naučit text a pamatovat si ho. Je to těžký, ale víte, co je horší? Zapomenout ho. Věřte mi, dostat ho z hlavy, vygumovat ten text, vyhodit ho, to je skoro nemožný v některých případech. Já, když jsem začínal v televizi, tak jsem shodou okolností první pořad točil s Františkem Filipovským. A měli jsme tam scénku, on hrál lékárníka a já jsem přišel do lékárny pro lék a měl jsem si koupit lék, který se jmenoval Isopropyl propemyl barbitur saures penildy metildy mentol abinopirazonol. No, já když jsem to přeslabikoval jenom na té první zkoušce, tak mě polil pot, díval jsem se jak vyplašený ptáče na pana režiséra, co s tím budu dělat, a to režíroval Evžen Sokolovský, říká, Ježi, jsem ti zapomněl, Pepiku, říct, řekneš to několikrát po sobě. Protože on, ten lékárník, už je taky starší, víš, tak aby věděl, co po něm vlastně chceš, tak mu řekneš několikrát tohle to po sobě, no. A já jsem říkal, pán, já jsem se bál protestovat. A ten František Filipovský, aby mě zachránil, říká, že ne, to je nesmysl. Ať je to tady na nějaký krabici napsaný a ten pan Dvořák to přečte. Říká, ty se ho zastáváš, Františku, jo. Tak dobře, tak to bej říkat taky. No jo, ale teď nastal trapas, protože já jsem cítil vinu na tom, že jsem toho Františka Filipovského vtáhnul do tohohle maléru. A Sokolovský skončil zkoušelka, za týden se sejdeme, jo? Tak se připravte. A já jsem se týden držel ten název, napsal jsem si ho na papíře, kudy jsem chodil, izopropyl propenyl barbitur, vrčel jsem to do sebe, až jsem to jakž takž uměl. Přišel jsem na zkoušku a teď už jsem byl nervózní, protože už se to blížilo k tomu místu, kde já jsem měl pronést název toho léku. A když to došlo na to místo, já jsem se nadechnul a ozval se stop! Pepiku, já jsem to škrtnul. Já jsem to škrtnul, to je nesmysl, aby si tam říkal takovýhle věci, prosím tě, soustřed se na něco jiného. A to je důkaz, přátelé. 30 let tohle nosím v hlavě, nedostanu to z hlavy ven a další věci se mi tam nevejdou. Přátelé, já vám řeknu, divadlo je kouzelný. Divadlo je nádherný. Já mám divadlo hrozně rád. Víte, divadlo je, já to řeknu jednou větou, teátr, panstvo. Teátr je prý

Když už mě všechno leze krkem, mám na to osvědčený trik. Řeknu si, svět je jen pár prken, kterých je škoda pro hřebík. Kulisy z ohranýho škváru, kostým a partner, prostě šok. Co hrajem? Nikdo nemá páru. Režisér, trouba,

to je to starý zaklínadlo, co kouzlí zámky z papíru. A proto já dám na divadlo, na kumštíře i na šmíru. A komu děcko v duši dřímá, těžko těm čárům odolá, řekne si, ten teátr je prýma a dá si se mnou do kola.

0: Znamenitým vypravěčem je i Petr Kostka. V pořadu Pět u stolu takhle bavil své kolegy vyprávěním o svém cestování do zahraničí.
1: Kdysi dávno, když jsem byl ještě hodně mladý a v městských divadlech pražských, tak jsem jel do Jugoslávie s ČSM nebo CKM, nebo jak se to jmenovalo. A tam mě poradili, že kultura je tamhle v tom zámečku, obehnaném zdí, tam uvnitř park, ale obehnané zdí, začínají až po setmění, až v 10 večer, vstupné tolik a tolik, to je vyloučeno, ale když přelezeš plot, oni tam hlídají od 5, ale když přelezeš dřív plot, tak je to dobrý a dostaneš se, a tam je i striptease, všechno to já byl uvidění, takže kvůli kultuře jsem asi v 4:30 přeskočil tu zeď, schoval se tam do křovin u moře, v tom vedru a čekal do 10 hodin. V 10 hodin začal program, tak jsem se vyhrabal z té hlíny, jo, kouknu na to jeviště a tam byl Pepík Koníček a jeho Girls a hráli Mackie Messer, pane bože. Já myslím, že umřu, moje kolegyně, jo. Já jsem sebou vozil železnou zásobu 100 marek.
2: Kam jste zašíval?
1: 100 marek, dával jsem to do Solviny. Vždycky hned za hranicima k vodě vyhrabat Solvinu, aby mi to nerozežrala. Umejt, vyschnout.
3: To by mohl být celý zvláštní pořad, kam se ty peníze dávaly.
1: Dávaly. Tak já je měl v Solvině. Ale pozor, to jsem dělal, nemůžu říct rok co rok.
4: Ale jste robotnického původu, že si dávali Solvinu.
1: Ano, byl jsem dělnického původu. A tam u toho moře, mě nakonec, žili jsme chudobně, peníze vystačily a mě poslední dny bylo líto těch 100 marek. Tak jsem si říkal, to je škoda, já si je nechám na příště, když zase někam mě pustějí. A tak jsem mi zazdal do Solviny a provážel jsem je tajně do Československa. Těchto 100 marek jsem takhle vozil asi 12-15 let. Až potom po revoluci jsem si svobodně chtěl koupit něco v Holandsku a zjistil jsem, že propadli. Ale já bych třeba hrozně rád zaspomínal na Španělsko. Vzpomínáš si v 70. letech, když jsem tam byl poprvé a skoro naposled, já tam byl jenom dvakrát. Za tu dobu normalizace, tak jsem ti přivez suvenýr. Tam dávají takový plakáty.
5: Máme je
1: tam ten

0: jezdí autem závodně, jezdí na koni závodně, tak proč by nedělal i jiné věci, skákal padákem a tak, a proč by taky jako nebodal třeba bíky. Tak, a Luděk to ukázal, my jsme měli takovou nějakou opakovačku, takže jsem musel být potichu, tam někteří kolegové právě říkali text a my měli zrovna volno a takhle na piano rozložil ten plakát a ukázal ho panu profesorovi Hegrovi. A ten na to kouk, nechtěl rušit, že tak mlčel. Přes pražské kulturní středisko.
1: Ten tomu věřil.
2: Poslední slovo bude patřit ženě. Slyšeli jste už, jak Jana Hlaváčová vypráví o Luďkovi Munzarovi? Neslyšeli? No to si nemůžete nechat ujít. A jestli jste to už slyšeli, tak si to jistě rádi dáte znova.
3: Když jsem se s Luďkem seznámila, tak jezdil závodně na koních parkury. Nádhera. Kůň, ušlechtělé zvíře, příroda. No, co si umíte představit krásnějšího. Pak přišlo lítání. Tak, protože nemám ve zvyku nikomu nic zakazovat, tak jsem na to musela trpně přistoupit a jenom jsem umírala strachem. A měla jsem pocit, že musím udělat něco pro to, aby se mu nic nestalo, tak jsem se zmohla akorát na takovýto maminkovský jaksi porazení, když dítě jde ráno nezbedné do školy, tak maminka řekne, že dávej pozor, když přecházíš a tě něco. Tak já jsem se zmohla na dobrou radu, že jsem říkala, Luděčku, prosím tě, lítej pomalu a nízko. Což jsem posléze zjistila, že to je nejlepší rada, jak se zabít. No, pak nastalo takové období, protože Luďkovi propadly pilotní papíry, ne protože by to už nějak neuměl, ale divadlo a lítání nešlo dohromady z časových důvodů, takže neměl nalítaný hodiny. A já jsem si zlomyslně zamnula ručičky a říkala jsem si, konečně bude pokoj. Ale to jsem svého muže ještě dost dobře neznala. Pak nastalo takový období klidu a potom období klidu můj muž, který jaksi umí stát čelem jakýmkoliv nepříjemným situacím, hrdě chlapsky se k tomu postaví, mi najednou začal uhýbat očima. Já jsem přišla, on to oko nedal, jo? A já jsem si říkala, co se děje? Teď byl ve věku, kdy chlapi si potřebují ještě dokázat, že jsou jurové, že jo? Pro mě představa začínat nový vztah, no ta dřina ani omylem. Tak jsem mírně znervozněla a řekla jsem si, ne, tak jestli je takovej, co si o něm myslím, tak počkám, až přijde a řekne to. Trvalo to rok. Jednoho nedělního oběda slyším, jak moje starší dcera říká, tati, tak už to ty mamince řekni, on už to každý ví, jenom ona ne. Já stuhla. A tento muž se postavil, jak malý chlapec znachověl, cudně sklopil oči a prozradil mi to sladké tajemství, že už rok jezdí do vrchu a že si vyjezdil závodnickou licenci.
4: Pardon, můžu?
3: Podej, první!
4: Nerazkáči do řeči. Když jsem tohleto řekl, tak Jana vystřídala tolik barev jako dámy, když si děláte v obliči, abyste byli ještě krásnější, všechny ty palety. A protože je kuřačka, tak si vzala cigaretu, zapálila si a ten první šluk, s proměnutím to nebyl šluk, na tu půlku sežrala. Pokračuj dál.
3: Asi tak nějak to bylo a říkala jsem si, co mě to zase čeká. Přišlo léto a Luděk povídá, podívej se, tak teď už se nemáš na co vymluvit, pojeď se mnou, prostě měl jet závodit na Nürburgring. A aby mě zmotivoval, tak mi dal úkol, že budu mechanikum vařit. Řekla jsem si, máme snášet dobré i zlé v tom manželství, já se přemůžu, já to teda risknu. Nakoupila jsem hovězí ve vlastní šťávě, chalupářský guláš, výzbroj českého turisty, když jede do zahraničí, nacpali jsme to v Ávii do těch lavic, že jo, na kterých se sedí. Vyjeli jsme, já jsem se snažila uvařit denně z hovězího ve vlastní šťávě chlapům a něco, aby měli pocit, že po každý jedí něco jiného. To je výkon, to uznáte. No a přijeli jsme na Nürburgring, otevřela se brána, my vjeli a já jsem myslela, že zešilím ten rev těch motorů. No prostě něco strašného, ale člověk si opravdu zvykne, začalo se mi tam i líbit a když k večeru vždycky mechanici a závodníci odjížděli do těch Nobel hotelů, tak prostě depo bylo naše. My jsme tam zůstali jako čehůni sami. A

0: bylo to nádherný, protože sice byla jediná sprcha na pánských záchodcích, nic se nedělo, hoši prošli, řekli čistý vzduch, já jsem se šla vysprchovat, oni mě pohlídali, pak jsme zasedli, otevřeli lahvinku, rozdali jsme kartičky a řekli šéfiku, dupačky spinkat, protože ráno musíš být čerstvej a my jsme žili do noci. Ráno vytlačili auto, že jo, a jeli na dráhu seznamovací kolo a tyhle ty věci takový, co k tomu patří. A já jsem strašně záviděla těm klukům, oni si sedli na ty blatníky, ta naše Tatra, my jsme jí říkali Viktorka, má takový pozvolný blatníky a kluci se na ně sedli a teď prostě odstartovali, vystřelili nahoru. Jsem tak závistivě za nimi hleděla. Odjeli, já jsem se rozhledla po depu a najednou vám koukám, že všichni ty závodníci sebou měli tak nádherný baby. No kočky právě vyšly ze salonu kosmetického, pohozený, namalovaný, načinčaný, krásný. Já jsem říkala, no, jestli jsou jejich nebo vypučený. Nicméně jsem si prohlédla sama sebe, ten drdol, takový to, ten teplákový dres, akorát ty lampasy ruský mě chyběly. Tak jsem říkala, chudák, chlapče, měl si taky něco vypučit, takovou ostudu mi dám. No a ten Luděk nějak si všim, že se nějak necítím, pak jsem říkala, co, nikdo mě tu nezná, tak se na to vykašlu. A aby mě odměnil a dal mě pocit sebevědomí, tak když jel tedy na ten start toho prvního závodu, tak řekl, sedni si. A já v těch teplákách si sedla, ale jak vystřelil, tak jsem zjistila, že bych ujela, já jsem se držela tou levou ruku, ale že bych z toho sjela, tak jsem si přehodila nohu přes nohu, ono to líp sedí. No a najednou jsem zjistila, že stačí kynout pravou rukou a měla jsem pocit, že jsem nejkrásnější sedmnáctka v celém depu, protože to ty druhý si nevokusili. No a... Přijeli jsme na ten start a já jsem to v životě zažila poprvé. To je taková krása a tak zvláštní zážitek vidět ty chlapy v těch nádherných veteránech, každý tu kuklu jiný barvy, ale za těma barevnýma kuklama jsou oči. A ty oči, ty něco vypovídali. To vám bylo zvláštní to soustředění před tou chvilkou, tou vteřinou pravdy. Jeden se modlil, druhý bubnoval na kapotu, třetí zavřený oči a já jsem koukala, našla jsem ty oči toho Luďka. A já jsem říkala, to je úplně člověk, který ho vůbec neznám. To byl strašně zajímavý start a vítězství. Luděk stál na nejvyšším stupni, já v těch teplákách jsem brečela, československá hymna. Přijímal ten pohár, pak se stoupil z toho, sedla jsem si na blatníky, pohár v ruce, sjížděli jsme do depa, já řvala zase jak pubertální dvanáctka. Vyhráli jsme, prostě jsem ječela, jako kdybych za to mohla. A jak sjíždíme do toho depa, tak koukám, že ti závodníci, kteří si měli závod, byli už dole, opouštějí ty stolečky u těch vágnů, těch Mercedesů a těch Nobl autáků, ta Tatra naštěstí byla pěkně schovaná v koutě. A o těch svých krásných ženských a stavějí špalír. A jak jsme projížděli tím špalírem, tak já slyším v tom větru bravo Čeko. A už jsem zase bulila. Jsem k tomu nemohla uvěřit, že je to pravda všecko. A teď jsme zastavili a všichni ty závodníci k tomu Luďkovi přišli a poklepávali po rameni a říkali Luděk, no a teď mu gratulovali. A teď já holka z Čech zírám a vidím tu upřímnost, tu radost těch mužských, který on vlastně přezávodil. A když to utichlo a oni se vrátili k těm vizourkům a k těm kočkám krásným, tak já pám, Luďku, jak je to možné, ty lidi ti to přejou, oni tě neznají, oni ti to opravdu přejou. A byla strašně dlouhá pauza a pak Luděk povídá, jestli to není tím, že nemluvějí česky.
1: Doufám, že jste se dobře bavili. Zas někdy naschledanou.

0: koupili si nový auto. Nový auto, nějakou tu Felici, že jo, jak se kupuje. A nárak jedou. Jedou a teď si říkají, kam pojedeme, maminko, máme ty dvě děcka, že kam pojede maminka. Říká, čiče, já jsem tak dlouho nebyla v zoologické zahradě. Když jsme byli minulou neděli, dost byl s dětskama sám. No, tak pojedou, tak jedeme do zoologické zahrady, proč ne? A ještě než půjdou do ty zoologické zahrady, takže si dají oběd. No dobře, tak si sednou, dají si oběd, on ještě, promiňte, do svý umýt ruce, maminko, tak si jde tam se vyčurat a vrátí se a ona mu říká, punt máš rozepnutý, punt, prosím tě. Tak on si sedne rychle, teď si zapne ten punt, takhle ono se to blbě zapíná, takhle pod stolem, tak si to zapne takhle pod stolem a jí ještě ty děcka peskuje a najednou přijde pán a říká, prosím vás, poznávací značka, táta, ježišmar, to je naše auto, pojďte si k vozu. No tak on vstane a teď to všechno na něm, protože on si ten zip zapnul do toho ubrusu, rozumíte, do cípu. A jak vstal, tak děti špinavý, manželka trošku taky na sukničce měla. No a on samozřejmě zatřískal, tak přišel k tomu, tak se nějak jako tam rychle, jenom tam zase přišel k tomu vozu, tam už lidi. Prosím vás, nezlobte se, já jsem ředitel zoologické zahrady, tady prosím vás, utekl nám kolokan, on vám to trošku poskákal, to auto, tak ta haupna je trošku taková poskákaná a tady ta střecha poskákaná, já se hrozně omlouvám, pojďte do kanceláře. Tak se domluví na nějaký náhradě a on špinavý, haupna poskákaná, nemohu říkat, dejte si panáka se mnou, úplně bezmyšlenkově to tam kopne, jak se říká, panák se kope, tak to tam kopne a teď jedou a samozřejmě policajti. Vystupte si, pane řidič, co to máte? No, prosím vás, já jsem si zapínal kalhoty, že jo, tak jsem si připnul ubrus do rozkroku. Vy jste pil? No vůbec ne. Co to, vy jste boural, nebo co tady máte nějaký pokrčený? Hauptu. Ale prosím vás, klokal mě. Teď já úplně špinavej tam přijdu, rozumíte? Tam lidi jako blázni a klokal mě poskákal vůz. Mám to nový, podívejte se na ty děcka, jaký jsou prostě od guláše a už se... To tak si dýchněte, ne? No a teď on chudák ještě měl toho panáka, na který úplně zapomněl toho ředitel. No tak samozřejmě papíry pryč, 1000 korun pryč. A co všechno, klokan poskákal.
1: Proč mají lidé měkké nosy? Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 4. B, obecné školy Chlapecké v K. Nerad čistím si zubů, třeba že jest to chrupu prospěšné. Vždy namočím kartáček do vody, takže máti kontrolujíce mne pod vodu nepozná. Zubní pastu pak vytlačím do otvoru v umyvadle. Toho rána však nenamočil jsem, i otázala se máti. Pepíčku, vykartáčoval jsi z zubů? Přitakal jsem a tu ona pravíce, ukaž, sáhla mi na nos a zjistivše, že jest měkkým, prohlásila. Lžeš, lež má krátké nohy, se lží daleko nedojdeš, také jest lež hříchem. Avšak nos jest měkkým vždy a není člověka tvrdého nosu. Při snídani máti pravila otci. Rudolfe, nejsem ve své kůži. Pravděpodobně znavila jsem se rozčilením na schůzi dobročinného spolku svatého Martina. Neboť představ si, předsedou zvolili pana prokuristu Kudláčka, třebaže viděn byl nedávno v nevěstinci. V nevěstinci otázal jsem se, vždyť jest již ženatým, tudíž nepotřebuje nevěsty. Tehdy otci zaskočilo v hrdle, ač nepojídali jsme ryb. Rovněž můj starší bratr Petr Vil a moje sestra Blanka obořila se na mě s tvářemi červenými. Tomu ty ještě nerozumíš, na to jsi příliš hloupým. Avšak ona jest hloupou, neboť jest toliko ženou. Máti pravila, buď jak buď, dnes nemohu jíti na mši svatou. Rudolfe, budeš muset jíti s dětmi sám. Išli jsme. Avšak kráčejíce podél vinárny Jonáše Levita, otec pravil, že jest mu na okamžik zaskočiti dovnitř v jakési záležitosti obchodní. Avšak on neobchoduje s vínem, nýbrž s textíliemi a koží. Išli jsme dále s Petrem a s Blankou. Dojdouce ke kostelu stál tam křesťanský lid a rokoval. U vchodu hlavního lid prostý, u vchodu na galerii pak lid lepší. Petr pravil, půjdu na kůr, hodlám si dnes zapěti ve sboru chrámovém. Poté zmizel za rohem a Blanka strčíce do mě pravila, stoupni si k oltáři, aby stavelebného pána dobře viděl, prcku. Nejsem prckem, pravil jsem, avšak pan učitel Pik říká, že na svůj věk jsem velmi velikým. Avšak Blanka zmizela ve vedlejší lodi chrámové i odebral jsem se k oltáři. Tam však potkala mě nepříjemnost, neboť když mše započavši vstoupili ministranti, seznal jsem, že jedním z nich jest zrzavý Milič Codr, jenž soudce synem Hajného ukradl mi penál s vyobrazením prasete. I skryl jsem se za sochu svatého Jana Nepomuka. Poté ulomil jsem mu jednu plechovou hvězdu a prakem vymrštil jsem je ze skrytu toho po Miliči Codrovi, když velebný pán Meloun, odebrav se na kazatelnu, počal kázati o marnotratném synovi. Jejž za tím účelem stále nosím v kapse. Dobře mířenou ranou zasáhl jsem ucho, avšak kostelník po hříchu zahlédl stropenou neplechu a spolu s vocenilem vyvedl mě z chrámu. Jenž stál vedle mě, dloubajíce se v nose. Nevěděl však, kdo z nás byl mrštil hvězdou a tudíž popřel jsem lživě svou vinu. Avšak on mi uvěřil, neboť ocenil jest pouze chudým uličníkem. Tehdy nechtělo se mi více do chrámu páně, neby bylo krásně. I kráčel jsem opatrně parkem a zahlédl jsem Blanku, která k nejsouce v kostele, alež Neumann drží na lavičce za koleno. Obešel jsem je, aby nespatřili mě. Poté jdouce kolem širokých oken kavárny Beránek spatřil jsem rovněž Petra, jenž taktéž nepěl ve sboru chrámovém. Nýbrž seděl s výrostky mažíce karty, ač má to zakázáno. Avšak přesto seděl. Nelelkoval jsem příliš a cesta vedla mě dále podél vinárny. Tam na dvoře zdržoval se pozoru hodný pes. Jsouce velmi nepatrně malý, měl velikou hlavu. I vešel jsem za ním na dvůr, avšak pes odebral se dovnitra domu. Rovněž odebral jsem se za ním, avšak pes protáhl se otvorem při zemi a zmizel. I protáhl jsem se také o ním otvorem a jsouce dosud uvnitř s hlavou poněkud povystrčenou, spatřil jsem lokál, v něm otce, majícího z jedné strany pana Lederera a z druhé pak pana Somrnice. Tito pánové, střídavě vyprávějíce příhody jakýchsi jiných dvou pánů jménem Kohn a Pik, jakož i paní nazývané Frau Pik, otec se příhodám o něm neustále a velmi i hlasitě smál. Nevím, čemu se smál, neboť příhody ty byly dosti nudné, jako ku příkladu, jak pan Pik odjeda na obchodní cestu a zmeškavši vlak, nalezl v posteli Frau Pik pana Kohna a podobně, aniž bylo vysvětleno, co dělá pan Kohn v posteli Frau Pik, což vůbec nepřipadá mi k smíchu. Avšak otec smál se, patrně za příčinou toho, že pan Somrnic kupuje od něho kůže a rovněž pan Lederer kupuje od něho textil, obé ve velkém, tudíž chtěl se oběma nudné příhody vyprávějícím nemírným smíchem svým zavděčiti.

Poté čas pokročil i pádil jsem zpět do chrámu páně, kde zdařilo se mi vymísiti se mezi vycházející lid. Současně spatřil jsem, kterak z jedné strany mísí se Petr a z druhé pak Blanka, rovněž otec stál před chrámem rokujíce s panem Hejdou, jenž jest ředitelem kůru, jako by byl býval byl na mši. Avšak nebyl. Doma máti otázala se Blanky, o čem kázal dnes velebný pán. A Blanka zanedlouho pravila, o panách v peci ohnivé. Tu pravil jsem, nikoliv, nýbrž pouze o marnotratném synu. Ovšem, pravila Blanka, špatně jsem slyšela, neboť přede mnou jakási hrbatá paní stále nahlas modlila se. Tehdy máti chválila nás a za odměnu, že pobožně slyšíce mši navštívili jsme chrám páně, věnovala mě korunu, Blance růž narty a Petrovi pak svatý obrázek, jejž našel jsem později na klozetě. Též otce pochválila škouce. Obchodu pak prospívá zbožnost majitelova v očích bližních jeho. Poté zasedli jsme k svátečnímu obědu a okolo pečené husy, již pojídajíce, rozhostila se dobrá pohoda. Pročiž soudím, že lež jest prospěšná? Neboť já, Blanka, Petr i otec dopustili jsme se toho dne velikého množství hříchů a přestupků, avšak lhouce, vše se obrátilo v dobré. Soudím tudíž, že lež nemá nohou krátkých, nýbrž dlouhých, a požadavek nemáme lháti. Sám jest lží, neboť plnit se ho, nemohli bychom patrně vůbec existovati. Rovněž protože neexistují lidé tvrdých nosů, nýbrž všichni mají nosy pouze měkké, soudím, že všichni lžou, ergo existují, a naše společnost, prolhávající se k pravdě, vzkvétá neustále. Volby v našem městě. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 5. B obecné školy chlapecké v K. Blížil se den voleb. Tu celé město bylo vzrušeno, jsou se zvědavy, kdo zvítězí v nich. Tehdy v městském hotelu konaly se schůze, kde často perouce se policie musela zasáhnouti. Tež všude lepený jsou plakáty, avšak jinými opět strhávány. Rovněž Vratislav Blažej strhl, jenž byl plakátem strany národně socialistické, avšak pan tlustý dopadnouce pachatele oznámil to ve škole. Tu pak tento musel opisovati, nemám se plésti do politiky. 50krát musil. Taktéž můj otec, jenž jest lvem místních politických salónů, vždy říká, že politika jest svinstvo. Výjdouce si na procházku spozoroval otec plakáty na plotě u pivovaru, jež přízni voličské doporučovali stranu komunistickou. Zde otec pravil máti. Ellen, nejde nikdo? A počnouce se rozhlížeti máti odtušila. Nikoliv. I hned otec utrhl jej, avšak v tom strážník za rohem nahlas pravil. Co to? Jenž vyšel. Spatřivši však otce pravil. Ach, pardon, pane velkoobchodníku. To nepravil však nahlas. Tu otec počal vrávorati, předstírajíce. Mně sklouzla se noha i zachytil jsem se za plakát. Strážník opáčil. Neráčil jste si ublížiti? Otec však pravil nikoliv. Poté šli jsme dále. Rovněž otec daroval korunu Vocenilovi, by strhával plakáty strany sociálně demokratické, jakož i komunistické, jsou se však ve střehu před dopadnutím. On dělal to rád, avšak neumí dobře čísti. Pročež strhával všechny na pořád? Avšak strážník přistihl jej, sfackujícího, jenž jest synem chudé vdovy, pročež poskytujeme mu oběd, a to 2krát týdně. Též starší šatstvo, jakož i knihu k Vánocům. Ve škole rovněž mnoho se hovořilo o volbách. Vratislav Blažej pravil, můj otec jest fašistou. Jest to strana,
která jest prosilnou ruku židů ve státě. Tu pravil Kvido Hirsch, jenž jest synem velkoobchodníka starým papírem, jenž pravil: toto není pravdou, nýbrž Hitler jest fašistou. Avšak Vratislav Blažej pravil: lžeš, neboť Hitler jest Němcem. Tu poté Kvido Hirsch pravil: netoliko jest Němcem, nýbrž navíc fašistou. Taktéž fašistou jest Franco. Poté pravil jsem: já přeji povstalcům. A Kvido Hirsch pravil: avšak já přeji vládním. Tu Dolfa Wollhain pravil, jenž jest synem majitele činžovních domů: avšak ty jsi žid. I pravil Kvido Hirsch bránice se: to ti zajisté jest jedno. Avšak Dolfa pravil: avšak židé jsou metlou národa, neb pravil to můj otec. Tu Kvido Hirsch vytnout se mu políček, potom ocenil, udeřil jej penálem, neb taktéž na obědy chodí k Wollhainům. Tu všichni jsme seperouce se, Vratislav Blažej vyrazil si zub. Můj otec jest členem strany Národně demokratické. On pravil: nic než národ, jak praví doktor Kramář, vůdce náš, neb jedině on může národ spasiti. Též pravil: komunismus jest zhoubou civilizace, neb komunisté majíce heslo: kraďte nakradené, kradou vše. Oni kradou majetek a každého věší. Tu otázal jsem se: oni každého věší? Otec pravil: každého, kdo nedá se k nim. Pravil jsem: tedy dej se k nim, by nepověsili nás. Avšak otec rozlobil se a pravil, že nerozumím tomu. Též byl velmi červený. Poté přinesli nám kandidátní listiny a bylo jich veliké množství. I naší Aně přinesli kandidátní listiny, jež jest naší služebnou a rovněž neumí čísti. Otec objasnil jí, že voliti musí číslo 16, neboť to jest stranou národní, jež jest stranou pro vlastence. Ana jest též vlastencem, ač neumějíce čísti, jest již velmi stará. I pravila, že nepozná, která to jest. Otec pravil: zde položím ji navrch. Tento papír musíte vložiti do urny, jinak chybila byste velmi. Poté položil jí ho. Rovněž pravila máti otci: Rudolfe, ach, jsem tak rozčilena. Já vždy jsem rozčilena, když mám voliti. Já spletu se určitě. Již nyní srdce mi buší. Já nepochybně zmýlím se. Tu pravila Blanka, jsouce mojí starší sestrou: máti opět jest hysterická. Avšak otec těšil ji, neb pravil: buď klidna, Ellen, budu s tebou. I tvůj hlas musí posílit ti věc národní, jež jest svatou. Toho dne večer přijel též Petr. Jest nyní studentem Vysoké školy obchodnické v Praze, ženu svou Jaroslavu Krátkou, bývalou Cuceovou, zanechavši doma. On přijel domů voliti. V noci vzbudil jsem se slyšíce hlasy. To hádal se Petr s otcem. Též Blanka vzbudila se a jsouce v noční košili šla ke dveřím poslouchati, co oni praví. Ač není to slušné. Tehdy pravil otec: nedám ti více, neb místo studia taháš se s institutkami, majíce doma požehnanou ženu v stavu. Tu pravil Petr: avšak jsem mladý. To každý jest pouze jednou. Otec pravil: též jsem byl mladý. Avšak třeba, že neměl jsem požehnanou ženu, rovněž netahal jsem se s institutkami. Petr pravil: do baru též chodil jsi. Otec pravil: chodil, avšak peníze stačily mi. Petr odvětil: nyní jest víno dražší, rovněž také vše. Tu otec pravil: pak skromněji musíš žíti. A panáš nezvýším, též dluhy neplatím. Petr pravil: pak vím, co udělám. Poté zachechtal se otec pravíce: ty nezastřelíš se, neb se máš rád. Rovněž zachechtal se Petr a pravil: kdo o zastřelení mluvil? Avšak zítra budu voliti stranu komunistickou. Tu počal otec mluviti nahlas a pravil mnoho. Též nazval Petra zlosynem. Též pravil:
čeho dožil jsem se? Poté zvýšil mu apanáš, proč on slíbil, že voliti bude avšak stranu národně demokratickou. Tu Blanka vskočila do postele. Otázal jsem se, co jest to institutka? To jest zlá žena, pravila Blanka. Pak též jsi institutka, avšak Petr netahá se s tebou, což pravíce, ona vytnout se mi políček, naříkal jsem. Též pohrozila mi, že má ti poví, jak sprostě mluvil jsem o ní, avšak sprostě nemluvil jsem. Druhého dne nadešly volby. Tu otec s máti a s Petrem a s Anou odešli, konajíce svoji občanskou potřebu. Již od rána máti volala, užívajíce prášků, já určitě zmýlím se, moje nervy, pro mě politika není. Rudolfe, oslovujíce otce, já určitě zmýlím se. Tu otec opět těšil Jiřkouce, buď klidna, Ellen, neboť jsem s tebou. Tež Anna šla, držíce listinu strany národně demokratické v ruce levé, ostatní pak v ruce pravé, by nezmýlila se. Já musel zůstati doma s Blankou, mající mě hlídati. Nebyla však spokojena a pravila, ty kluku pitomá, kvůli tobě Aleš bude na korze marně čekati. Avšak Aleš přišel k nám a zamknout se mě v pokoji, v salóně líbali se, což klíčovou dírkou pozoroval jsem. Poté vrátili se a máti byla šťastná, neb dobře volila. Avšak otec tázal se Anny, zda rovněž správně volila. Anna pravila, ano, milost pane, tu pravil otec přesvědčíce se. A které číslo? Anna pravila, nevím již, které to bylo, ale jistě do urny vložila jsem je. Tu otec otázal se, jak můžete to pak věděti? Avšak Anna pravila, ač navrch připravivše si číslo, mě zamíchali kandidátní listiny i nemohla jsem čísla toho nalézti. I bála jsem se, bych vhodila vhodné číslo, pročiž vhodila jsem všechny do urny, aby určitě tam bylo. Poté otec uchopil se za hlavu za kvílíce. On pravil, vy jste trdlo, vykliďte se mi z očí. Tehdy Petr smál se a poté otec obořící se oznámil mu, že opět snižuje mu apanáš. Poté odešel Petr a nakvasil. Nastal večer, kdy volby skončíce seděli jsme okolo rádia. Máti pravila, jsem tak vzrušena, mě srdce bije, jen aby komunisté nezvítězili. Avšak otec pravil, buď klidna, Ellen, český národ nikdy nebude komunistickým. Avšak on sám nebyl klidným. Tu četli výsledky a strana národně demokratická nezvítězíce, strana komunistická obdržela více hlasů než ona strana vlastenecká. Tehdy otec vztyčil se a počal k výleti. Pravil, to koncem jest národa, to koncem jest civilizace. Nyní komunisté banky počnou loupiti a ožebračí lepší lid vraždíce. Pravil jsem, tedy ať z bank vyzdvihne vklady lepší lid a doma uschová je. A tu on, velmi zrudnouce, viděl mi políček.

Pohádka mého bratra Petra. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 5. B, obecné školy chlapecké v K.

0: bratr Petr. Jest nyní vojínem aspirínem. Druhdy býval studentem Vysoké školy obchodnické v Praze, avšak octl se v jiném stavu s Jaroslavou Cuceovou a musel vstoupiti ve stav manželský a posléze zcela zanechati naději ve vyšší vzdělání. O svatbě pravila teta Aneška oslovujíce mě. Pepíčku, staneš se strýcem. Nevím, proč bych se měl stát strýcem, také to není možné, neprý jsem ještě zcela nezletilý. Poté musel Petr nastoupit službu vojenskou, takzvanou prezentovou. Poté přijel na dovolenou, neb Jaroslava Cuceová, jež nyní jmenuje se Jaroslava Cuceová Krátká, onemocnila a odvezli ji do nemocnice. Poté teta Aneška pravila, Pepíčku, stal ses strýcem. I pozoroval jsem svůj vzhled v zrcadle, avšak nestal jsem se strýcem, mající se vzhled stále stejný. Za to Jaroslava Cuceová stala se matkou. Tu po dvou dnech dovezli ji domů a měla s sebou malé červené dítě, jež křičelo, neb spalo. Večer seděl Petr s manželkou ve svém pokoji i žádala ho, by dítěti vyprávěl pohádku. Též poslouchal jsem ležíce za španělskou stěnou. Tu Petr zasmál se a pravil, že vyprávěti bude pohádku vojenskou. Prý slyšel ji, když byl s Dekou. Jaroslava Cuceová Krátká se otázela, kde byl s Dekou. Petr pravil, že jest to vojenským tajemstvím. Poté začal vyprávěti a tak to vyprávěl. Bylo nebylo. Zemská osa se za těch 10 000 let, jež čas ten dělili od našeho letopočtu, nachýlila a večery tudíž byly dlouhé a nudné. Babička schromažďovala okolo sebe svá vňoučátka a vňoučátka prosívala. Babičko, babičko, vypravuj nám pohádku. Inu a keroupak, keroupak děti, tázávala se babička a vňoučátka volávala. Tu o té tajemné prdílce, babičko, tu o prdílce. Tak o prdílce, pokyvovala hlavou babička. Ale ona to vlastně byla tuze velikánská prdílka, takže to vlastně ani nebyla prdílka, ale... Volala dítka radostně, tajemná... Vypravuj, vypravuj, babičko. A tu si babička přitáhla loktuši a dala se do vyprávění. Bylo nebylo. Bylo to už hrozitánsky dávno, když ještě lidi byli nevychovaní a každých pár let pořádali takový velký rvačky, kterým říkali válka a při kterých se pro nic za nic zabíjali. Ale v těch rvačkách se nejvíc museli rvát jenom ty lidi, co neměli takový malý zelený papírky, kterým se říkalo peníze. Ty, co měli těch papírků hodně, těm se říkalo vlast a ty zvostávali většinou doma a furt chválili ty lidi bez těch papírků, co se rvali za to, že bojujou za vlast. Ale i když se zrovna nepořádali ty rvačky, museli ty lidi, co neměli papírky, stejně furt chodit v takových tlustých zelených šatech všech stejných a na noc je zavírali do takových smutných domů a přes den museli porád chodit v takových štrůdlech a jezdit v takových železných krabicích, odkaď nebylo vidět ven. A celý dní na ně takový blbý chlapi se zlatýma placičkama na ramenou řvali a řvali a řvali, ale oni se nesměli vozvat, jenom museli furt klapat patama a říkat jedno jediný slovo. Rozkaz, rozkaz, rozkaz. A když ty zlí uřvaný lidi povodešli, tak říkali zas jiný slova, ale který to byli, to jsem už zapomněla. A večír tyhle ubohý, smutný lidi sedávali v cimrách, z kterých nesměli ven a vzpomínali na svý milý doma a byli moc smutný. A za tím městem, v kterým bydleli, tam byla taková velikánská hora úplně holá. A kolem té hory každý měsíc vždycky v oúplňku scházeli se všichni ty smutní lidi a čekali a čekali a čekali. A koukali, jak vyšel měsíc. A jak ten měsíc jako rybí oko vyšel, tak se na něj dívali celý napatý a měsíc šel pomalu po obloze a svítil a oni na něj koukali a celý se třásli, jak byli napatý. A když ten měsíc došel až nad tu horu, země se zachvěla a vevnitř to zarachotilo. A ta hora se rozestoupila a z ní se k nebi vystrčila veliká, holá... A ten měsíc v oplňku spad rovnou do té veliký holí. A ty smutný lidi spustili náramnej jásot a křik a všichni volali jako jeden muž, až se to po celém tom smutným městě rozlejhalo. Zas jeden měsíc a ta se zatáhla zase zpátky do té hory a ty smutní lidi odešli zas do toho smutného města a byli zas smutní, až za měsíc zasejc přišli k té hoře, když byl oplněk a zasejc se objevila ta veliká měsíc do ní spad a oni zasejc volali zas jeden měsíc a plakali radostí. A celkem děti se ta z té hory musela 24krát vynořit a 24 měsíců do ní muselo napadat, než ty smutní lidi mohli odejít z toho smutného města a bejt už potom veselí. Tu nemohli jsem to již vydržeti a počali jsem se smáti, pročež byl jsem objeven za španělskou stěnou a vykázán z pokoje. V saloně otec a máti, majíce společnost, hráli majong. Teta Aneška pravila, nuže, co děláš, strýče? Pravil jsem, nejsem žádným strýcem. A pravil jsem, že poslouchali jsem Petra vyprávěti dítěti pohádku. Pověz nám ji též, pravila máti. Tu poté vyprávěl jsem ji a tu celá společnost rudnouce nejvíce zrudl otec, jenž nevyčkal konce, nýbrž po samém počátku povstal a vykázal mě ze salonu. Pak dostavil se za mnou do mého pokoje a přikázal mi 50krát opisovati. Nemám užívati z prostých slov. Avšak sám užívá jich, neb onehdy, když nemohouce dopnouti límečku, ulevil si sám o ním slovem, neb před zrcadlem pravil. Do... Neužívej neslušných slov. J.R. Pick, třídní učitel.
1: Je to dobrý. Prostě to je dobrý. To je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.

0: na vesnickou prodejnu jednoty. To, to by tam mělo jako tak nějak, jako, je, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nebo
1: jo, děkuju,
0: no,
1: ne,
0: ale,
1: ne, ano,
0: víš, co mám na mysli, jo,
1: tykej, tykej.
0: Tu vůni venkova, jo, no já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova, víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombónu by to chtěl něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
1: Jo, jo, ano, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
0: no,
1: se.
0: Jo, jo, může, no,
1: pojď, mám, milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
0: No já jsem z tebe blázen, no, hele, hele, ty jsi genius teda, vy jste genius, ale já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius, jo. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi, ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva, mechanizaci omezit jenom na minimum, koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, tak jako šikovnej nesmírně, šikovnej kluk, fakt takový kluk, dobrý, no, líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácela, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, no to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to si jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
1: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej,
0: no,
1: moment,
0: tím,
1: moment, no. Moment, moment,
0: no,
1: moment, tady,
0: mě,
1: tady, stoch už dohasíná.
0: To je perfektní, no.
1: Počkej, možná, aby ten rým jako vynikal, počkej, počkej. Stoch už dohasíná, my hasiči však bdíme. Špícímu dýmu vstříc hledíme, to je hezký.
0: No hele, já ležím, děkný, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka, já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálek, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo, to čpe to není dobrý, si špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem, člověče. Co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte
1: tak,
0: být nám.
1: No tak, nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím, to víte, já jsem v podstatě básník.
0: Ejte, pokoj nejste, s tím musíte seknout a hned, to byste si mohl zkazit vkus a styl.
2: Poslední takový bonus a pak se pěkně rozloučíme. Vy možná teď čekáte na úplný závěr, že se na vás snese snůška vulgarit, sprostot a až možná nechutností, jo? Ale nic takového nečekejte, já zásadně tyhle slova nepoužívám. Výjimka je pohádka a tam se to tak nějak hodí. Takže nic takového skutečně ode mě nečekejte. Bude to vyloženě slušné. O mě se ví, že jsem filozof, myslitel. Ale moc o mě není známo, že jsem poměrně slušný básník. A já vám tedy na úplný závěr našeho večera i našeho DVDčka zarecituji jednu ze svých básní. Já jsem si pro vás připravil ze své momentálně aktuální básnické sbírky, která se nachází na pultech kvalitních knihkupectví a vychází pod souhrnným názvem Suchej dovnitř, mokrej ven. Četla? Co? Četla? No nestojte se, že to kvalitní literaturu, to je v pořádku, to je v pořádku. Tak z této básnické sbírky jsem si pro vás připravil báseň s názvem Šeřík. Jedná se o lirickou, milostnou báseň, takže bych prosil možná až pietní ticho. Takže dámy a pánové, přeji vám hluboký, umělecký, kultovní zážitek. Miloš Knorr. Šeřík. Stáli jsme spolu pod šeříkem, já líbal jsem tě na tvář. Pak ucítil jsem pod pupíkem, jak v kalhotách mi šátráš. Já přivinul tě k sobě, stisk pevně tvoje hýždě. Ty zašeptala něžně, vem si mě ty zvíře.

0: A tak jsem padnul na kolena a rozepnul ti kaťata. No, tak vidím, že jsi rozdělaná. Skoro bych řekl načatá. Jen chvíli jsem tě pozoroval a pak, jak je mým zlozvykem, já přisál jsem se na tebe a udělal tě jazykem. Ty zavzdychala vzrušením, jak poprvý, tak postý. Já zašeptal jsem pod tebou, dneska to máš ostrý. A s přiodřeným jazykem dál líbal jsem tě na ústa a ucítil, jak v kalhotách tlak mi zvolna narůstá. Pak ty jsi padla na kolena a rozepla mi kaťata. Vyletěl ven jako střela, jak pružina napjatá. Vrhla jsi se po něm, jak kdyby z týdne jedla a tahala jsi tak mocně, až si mě zvedla ze sedla. Já zavzdychal jsem vzrušením, jak poprvý, tak postý. Ty jsi zašeptala pode mnou.
1: Dneska to máš hustý.
2: Show se vám pro lidu šiknul a představil Miloš Knoop.

0: Já vám moc krát děkuju. Děkuju vám, že jste sem přišli. Děkuju vám, že jste neodešli. Vám doma děkuju, že jste si to koupili. A pokud jste se dostali až sem, tak že jste nevypnuli. Děkuju klubu Buena Vista, že jsme tady mohli točit. Děkuju barmanům, děkuju všem. Díky moc.
1: Díky všem, kteří mi pomáhali a hlavně díky Mirku!

0: Stejně vám řeknu, mně se to zdá nepochopitelný, jak se ty lidi pořád berou a zase se rozvádí a zase berou a zase staví hnízdečko a pak zase bum a zas nic. Já to nechápu.
1: No tak Karle, každý má manželství takový, jaký si ho udělá. Například moje žena.
2: Jo, Renátko, nazdar.
1: Jo, a propos, dívá se vaše žena taky teď na televizi?
0: Já nevím, snad jo.
1: No tak moje žena ví, koho si vzala, že jo? My před sebou nic nezakrýváme, nemáme před sebou žádný tajemství, žádný tajnosti. Každý z nás si dělá, co chce, a tak to má být, že jo? Když třeba já mám dívku, no tak mi ji přeje. A v obráceně.
0: Ale takovýhle manželství nikam nevede.
1: Ale to byste se divil, čoče, a nebuďte najednou takový moralista. Já vás znám taky úplně jinýho, jen se nebojte.
0: Jaký moralista, já jsem pořád takovýhle stejný.
1: No doma, doma. Ale na těch zájezdech, já to znám.
0: Co jako na zájezdech?
1: No, neříkejte mi, Karle, že jste na těch zájezdech svatej. Já to vím, jak to chodí.
0: Se, no, nechte no. Toho, jo. Já jsem šťastně ženatý.
1: Podívejte, já, jako každý námořník má v přístavu svou, tak vy tam a tam a tam tam. Já vím, šťastně ženatý, to jsou ty nejhorší. Jak se člověk jako vy utrhne ze řetězu, no nevíte, kdy přestat. To lítá, co pak já, jako pro mě je to normální, ale vy jako... A tichá voda, furt jako pš, ale na těch zájezdech, no to jste jak vyměněnej. Tohle a bohem, grant, poroučíte rundy.
0: Počkej,
1: a točíte se.
0: Počkej, co to plácáte, teď já si jdu po koncertu lehnout, ulehnu v hotelu a spím.
1: Vy? No. Vy byste zabil muzikanta, který by to s váma netáhl až do rána. Budete povídat, já to znám, to se jde do hotelu, jo. Nejdřív kavárna, restaurace, pak dolů a pak nahoru. A všechno to cáláte vy, všude vás plno a děvčata kolem vás a potom na stůl a kankána. Já se vám stejně divím, jak to dokážete, že máte tu ženskou hned na pokoji. To umí málo kdo, to neznám takový.
0: Nevěřte mu lidi, tak ne, podívejte se, mě žena zabalí prádlo, termosku s čajem.
1: No, já to znám.
0: Šišku turistického salámu.
1: Jo, turistického. No, to by vás ty vaše krasavice hnali s tím turistickým. To byste šel s tím turistickým.
0: Jaký krasavice, prosím?
1: No, v půl třetí to jsou všechno krasavice. A pak to začne a jede. A to je kaviár a šampáňo. Víte, vaše specialita. Vždycky objednává bílej medvěd, jo. Sekt s vodkou, no to položí každou.
0: Počkejte, já třeba my s Jirkou Brabcem, jo, po koncertě ulehneme a čteme si.
1: No, Brabec, to je taky pěkný ptáček. On mu vozí vždycky na ty zájezdy ten druhej, ten sexy kufr, jo. Tam mají video, kazeťák, aby byla náladička, když na to přijde. To bylo v Brně, v Kontíku. Vždyť já jsem... Ne, v Grandu.
0: Vždyť vy jste s náma nikdy nebyl, co to plácáte?
1: Na dvou šňůrách jsem byl. Flora, Olomouc a brněnský veletry. Vy mě budete... No, to byly pro vás hlavně veletry. To jste jen trhal a trhal. A pak se přece šlo k vám na pokoj. To si vzpomínáte. Šlo se k němu na pokoj. A jak se tam propasíroval tu ženskou fotbalovou jedenáctku. A to bylo půlnoční překvapení. To se rozrazily dveře od koupelny, on se šel převlíknout. A měl na sobě takový černo-červeno-bílej čínský kaftan. No, stělesnění kámasutry. Mám řekl, ale sexy, takový ohnivý vzory to mělo takhle. Dračí hlavy, tady takový kosočtverce, jo. Nahoře rozhalený, aby bylo vidět ty mužný plece. A dole mu to zas krásně krylo ty jeho nohy. No, teda, u koho šijete, Karle? U koho šijete, se ptám?
0: U Adama.
1: No, to se dalo čekat.
0: Počkejte, jak to myslíte?
1: Potom bylo čoromoro, jo. To pokračovalo potom. Atmosféra, jo. Orientální muzika, to vy vidíte. Rumba koule. Tu si vždycky děláme z té jeho termosky, jo. On jak přijede na zájezd, tak vylije ten čaj a kapela si tam schovává snubní prstínky.
0: Ne, lidi, Nevěřte mu ani slovo, nevěřte mu ani slovo. Teď to je vymyšlený, to je všecko ve scénáři. Podívejte se, strana 3 a Vimr hovoří, teď já jsem normální prostý zpěvák, který si vydělává po koncerte.
1: No jistě, no jak by to mohl jinak táhnout všechno, teď to taky jsou výdaje, že to vyčerpá člověka po všech stránkách. No, já vím, proč je doma takový klidnej. On sbírá síly a šetří prachy na další šňůru. Aby zas ty hotely mohly praskat ve švech. No co myslíte, že tady, když se jede točit do Tábora, tak bydlíme v Palcátu. No co tam, Karel? No ve vinárně v Palcátu, to je porád hr na ně. Jo? To neexistuje takový přídolu, aby mu někdo řekl, prosím vás, pane, tady je obsazeno, každý ho odstrčí. Teďka přelítne ten lokál takhle pohledem a vidí, kdo s kým asi může být volný a tamhle ta a už má tu v oběť takhle chytne a bílej medvěd do něj. A bílej. Tak, a nahoru. Teď mě nakop, mám pravdu. Karle, já vám s vámi předvedu, jak vypadá takový návrat ze šňůry do manželství, kde to chlape. Ne to vaše pokrytecký takový, jak přijdete s tím kufříkem, kde jsou ty vaše přečtený knihy. Já prostě zazvoním, otevře Renátka, že jo? Jiříčku, už ses vrátil a utratil si všechno, co jsem ti dala. Všechny věci já jsem říct. Neutratil, protože Karel to všechno zatáhl. Všechno to cálal. A teďka zlatý řadě, když mám nějakou dívku sebou, tak se seznámě, že jo, pojďte dál, odložte si takhle, kde budete spát, tohle. A vždycky Renátka po mně chce půlku šišky toho turistického. To mě vždycky Karel odkrojí, taky než se vrátí, jako aby doma ukázal tu druhou půlku, jako že to jí. Jo. Karle, já jsem zapomněl, čeká tam na vás Markétka vzadu.
0: Jaká Markétka?
1: Markétka, no jak jste se domlouvali.
0: Já jsem se s nikým nedomlouval.
1: Domlouvali jste se na večer.
0: Hele, počkejte, to už přeháníte, tohle není ve scénáři, jo? To si vymýšlíte, tohleto.
3: Pardon, no tak Karlíčku, kde seš? My tam dole na tebe čekáme a ty zatím... Tak přijď, my to zatím objednáme, jo?
1: Já kecám, to já si vymýšlím. Tak tohle skutečně není ve scénáři. Teda, Karle, mně se na vás líbí, že na těch zájezdech je z vás ten pravý divoch. A já si myslím, že mu všichni zatleskáme. Divochu! Divochu!
0: Ne,
1: divochu!
0: Ne, to ne!
1: Divochu!
0: Ne!
1: Divochu!
0: Ne,
1: divochu!
0: Ne, ne!
4: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
5: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
4: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
5: Ano.
4: Děkuji vám za pochopení, tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery, kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
5: Ne, to bude asi nějaký omyl.
4: Já zastavte to, stop, jaký omyl, když jste před chvílí říkal, že by to šlo.
5: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
4: Jak jako vůbec?
5: No já myslel jako, že mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
4: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
5: No, to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
4: Hlejte se tomuhle, já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
5: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
4: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
5: Ale já jsem u moře nebyl.
4: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý, to bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
5: Byl, ale to nebylo letos.
4: No a umíte o tom povyprávět?
5: Umím.
4: No tak to stačí, tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
5: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
4: Stop, zastavte. Zas, to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
5: Jo, on to nikdo asi nepozná.
4: No to víte, že ne. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
5: no,
4: ne?
5: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
4: Tak jste připravený.
5: Ano.
4: No, tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den, tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
5: Ano.
4: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
5: Ano.
4: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
5: U moře.
4: U moře, ano. A u jakého moře?
5: Já jsem byl u Velikého moře.
4: Ano, moří je víc, že?
5: Ano, moří je hodně.
4: A vy jste byl u Velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha, to je nedozírné.
5: Kde?
4: Že to je nedozírná plocha, to moře, vy jste byl asi u Černého moře.
5: Ne, to bylo modré.
4: Ano, jaderské?
5: Modré, takové modré.
4: No modré, modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
5: Ano, ale bylo modré.
4: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
5: Převážně bábovky a ryby.
4: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
5: Ano.
4: Sami jste si vařili?
5: Ano.
4: Bábovky a ryby?
5: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
4: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
5: Ano.
4: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
5: Ano, ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
4: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
5: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
4: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
5: Ano, spolupracovníci ze stanu.
4: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
5: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
4: Děkuji, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
5: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
4: Počkejte, to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
5: To snad jo.
4: A to se nikdo nepohoršil?
5: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
4: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
5: No, ale já jsem letos u moře nebyl.
4: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
5: Ano.
4: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
5: Ano.
4: Máte klobouk, jak vidím.
5: Kde?
4: Na hlavě máte klobouk.
5: Ještě ho tam mám.
4: No máte, samozřejmě.
5: Jestli mě neslí vítr, jestli ho
4: nespouk. Ne, nikdo ho nespouk, je tam.
5: Je tam.
4: Máte taky baloňáček přes ruku.
5: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
4: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
5: Ano?
4: Ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
5: Pěknou koženou vepřovici.
4: Ano, co máte v té aktovce?
5: Bábovky a ryby.
4: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
5: Nic, že ne.
4: Asi nic, jo, asi nic. Tak vám děkuju za
5: to. Tak vám děkuju.
4: Naschledanou, můžete jít.
5: Jo, můžu jít přímo za nosem.
4: Kam chcete? Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
5: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
4: Můžete dopředu a rychle.
5: Děkuju.
4: Vy jste se nezměnil moc, od dětství jste se nezměnil, že?
5: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
4: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji, nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru, kamera, připravte se. Byla jste u moře?
6: Ano.
4: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to, mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
6: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
4: Bábovky a ryby.
6: S bratrem. Tamhle jde. Ano. Luďku!
4: Ano, ano. Stop, zastavte, to je to ztracení. Zastavte, jdem domů.
7: Naše scénka Lumikarovy dcery pojednává o setkání takových dvou chodů, kteří mají daleko do nějaké rebelie, že potkají dvě dcery toho nechvalně známého Lumikara. Uvidíte, že o nějaké averzi nebo o nějaké třídní nenávisti nemůže být řeč. My tu scénku předvedeme s pravými dvěma psy, takže by se možná před tou scénku hodila nějaká psí anekdota. Já teda bohužel znám jenom jednu takovou děcko, tady jsou sami dospělá, přesto řeknu, taková roztomilá, prostě tati někde s Pepičkem po parku, tam jsou psi, něco tam dělají, Pepíček se ptá, tatínko, prosím tě, co dělají ty pejskové? A on říká, no dělají štěňátko, že, no a večer nahlídne Pepíček do ložnice rodičů, že, a ptá se tatínka, tatínku, co to děláte? A on mu říká, no děláme ti bratříčka, že, a Pepíček říká, prosím tě, tatínku, mohl bys maminko otočit, já chci radši štěňátko, že, tak to byla taková. Taková dětská, že? Tak Lumikarovy dcery.
8: Ahoj, holky.
9: Ahoj.
8: Povídám, Jášku, mám nápad. Pojďte s náma zítra do lesa.
9: Proč
10: chceš zítra?
8: Dneska nemůžu, musím hlídat čár.
10: Jářku, ona ti ta tvoje čára zahýbá?
8: Jářku, ty seš hloupá. Moje dlouhá Anča říká, že už nemůže.
11: To říká jenom tobě, ty vole.
8: Musím hlídat hranici, Anči.
10: A proč musíš hlídat hranici?
8: Aby sem nevlez nějaký křižák.
10: Aby tady nemaloval obrazy.
11: Říká křižák a ne knížák, ty hluchoté.
8: Jsi nějaká nervózní, Jarči.
11: Co fote?
10: Je Ninčko na vás naštvanej.
8: Proč je na nás naštvanej? Co pořád na nás chce?
10: Chce glejt?
11: Tak proč si Jářko nevybleje?
8: Říkala glejt. Ten glejt, co máme od krále, kde je psáno, že nemusíme makat.
10: Nemá ten glejt u sebe náhodou Jan Zlatký Kozina?
8: Myslíš toho Bužiče Kozinu? Tomu bys ho nesvěřili, ten by ho propil.
10: A nemá ho tedy Jan Zlatký Kravina?
8: Nevyzvídej, ten ho taky nemá, s tím jsem mluvil.
11: Vykašlete se na politiku, mluvme o něčem jiném.
10: Proč chodíte tak nalehko a nenosíte brnění jako křižáci?
8: To ti vysvětlím. Když si něco skřípneš do trenýrek, tak to je hrozný. Ale když si něco skřípneš do brnění, tak to je konec. To už byste se nám nemohli posmívat ani tou básničkou.
11: Jakou básničkou se nám posmívají?
8: No Anči, řekni tady bratrovi, jak je ta básnička.
10: No, kluci sklenčí, mají to tenčí. Ale stejně by vám to brnění slušelo.
8: Jářku, víš, co to je? Běhat v železném brnění v bouřce po horách? Teď to je jenom otázka času, kdy do tebe hrom práskne. A pak už ti z toho brnění jenom jako popel vysypou.
11: Ale ušetří za kremaci.
10: To je, Jářku, dobrý nápad. Víte, co bychom ušetřili peněz, kdyby se všichni dětkové po 70 vyháněli v brnění v bouřce na kopce? Ale stejně by vám to brnění slušelo.
8: Jářku, ty jsi hloupá. Víš, jak bys vypadal, kdyby si na tebe v tom železném brnění lehnul?
11: Jako když tě přejede auto.
10: Auto? Jaký auto?
8: Bratře, co je to auto?
11: Já ani nevím, co jsem to plácnul.
10: To byl hezký pejsek. No? Jak se jmenuje?
11: Bruto.
10: A ten druhej?
8: Neto.
10: My máme taky doma pejska, viď, Jarčí?
6: Jo.
8: A jaká je to rasa?
10: Čistokrevnej hladkosrstej špidla.
11: A odkud ho máte?
10: Z útulku.
8: To bude mít určitě silný sociální cítění, že?
6: Těžko říct.
8: Já mám nápad. Co kdybychom šli do toho lesa teď hned?
10: Já nevím.
6: A co tam budem dělat?
8: To co včera.
11: Proč jsi nervózní, Jarčí?
10: Ona je nervózní, že ona zase nic a já oba.
8: Nebo, Jarčí, dneska bude všecko jináč.
11: Tak jdem.
6: A máte to?
10: Jo, máte to pro nás.
11: Co?
8: Co bychom to neměli? Brnění nenosíme.
10: Což, Jářku, bobej, to přece nemyslíme.
6: A máte to?
11: Kytičku.
10: Jo, kytičku, co si to fakt blbej.
8: Já nevím, co to... Co furt chcete? Co teda my si máme?
10: To co včera.
11: Co?
10: No prachy přece.
11: Žádný nemáme, nešlo by to na sekiru.
6: Jak je to na sekiru?
10: No na sekiru to je normálně, akorát nakonec dostaneš sekiru do hlavy.

Jak jsem se věnoval umění? Naše rodina je nevelká. Oproti šindlářům, kterých je 64, je nás dokonce hrstka. Ale ve světě, zejména uměleckém, už svůj zvuk máme. Pradět zabalený do lví kůže, proskakoval ohnivým kruhem v cirkuse Bush, a než uhořel, babička si podmanila svět odvážně tanečním kankánem a děd Bobeš proslul jako politický akrobat. Teta Agnes měla největší bleší soubor ve střední Evropě, sestra pak namalovala velký obraz Taras Bulba před koncilem Kostnickým, otec spolupracoval na stavbě jakéhosi pomníku na Letné a švagr ho boural. Pouze já jsem nějak nemohl proniknout do uměleckých kruhů. Proto jsem se rozhodl, že se stanu hercem. Ke zkouškám na AMU jsem se připravoval pečlivě. Doufal jsem, že moje přirozená kuktavost nebude na závodu. Protože Vašek z Prodané nevěsty také nemluví dvakrát plyně. A jaká je to populární figurka? I potlesk sklízí na otevřené scéně a musí 3 kokty přidat. Ve zkušební komisi zasedlo mnoho mně známých tváří v čele s panem Ducháčkem. Nazdar, Karlíku, pozdravil jsem důvěrně, aby poznal, že netrpím trémou. Pan Ducháček dělal jako, že mě nezná a něco si horlivě psal. U toho budu mít protekci, usoudil jsem, a vtlačil mu do ruky 10 cigaret Lip. Jako první vyvolali jakousi slečnu, která začala bez povízení recitovat Máchův máj. Bohužel se však už nedala zastavit a tak nám příjemně uběhlo dopoledne. Moc se mi ty veršíky líbily a když slečna s úderem 12. zvolala Hinku, Viléme, Jarmilo, začal jsem tleskat a žádat o přídavek. Pan Ducháček se na mě zlostně podíval a já pochopil, že nechce, abych měl konkurenci. V tom zaznělo volání. Pan Pilous na scénu! Pan Pilous na scénu! Porota čeká! Dvěma mocnými skoky jsem běhl na jeviště. Z poroty se ozval smích. Urazil jsem se. Moc se nesmějte, blbečkové, jsem tragéc. Z mnoha působivých etid jsem se rozhodl pro Němhodu. Měl jsem v zásobě vyzkoušenou scénku Lov na medvěda, kde se úplně uplatňuje moje přesnost, hra svalů a schopnost improvizace. Uklonil jsem se a řekl, pantomima pánové, kroužil jsem po jevišti jako brundibár a lovil to tupé zvíře. Teď zasadím ránu nožem, upozornil jsem porotu. Ta mě sledovala v tichém údivu. Pan Ducháček spolkl hořící lípu. Tom jsem skolil besty. Stačí? Optal jsem se. Stačí, pane bože, volal předseda a omdlel. Vyhrál si, Pilousi, vykřikl jsem. Nazvali tě bohem divadla a jsou v mrákotách údivem. Tajemník mě požádal, abych okamžitě opustil místnost. Nechtělo se mi. Protože jsem mínil ještě přidat břichomluvecký kousek, balkonovou scénu z Romea a Julie, kde Julien part mluvím já perfektně bránicí, ale když i pan Ducháček mě jemně vybídl, abych vypadl a nezasláněl, hluboce jsem se uklonil a v rychlosti předvedl alespoň několik varitních kousků, aby porota viděla, že Fischerova doba se navrací. Vsoukal jsem do žaludku za 5 vteřin oponu a zmizel oknem bez otevření. Za pár dní mi přišla opřílka. Nedočkavě jsem ji otevřel. Budete se divit, ale stálo tam, že na AMU pro mě není místečka. Dotázal jsem se telefonicky, nejde-li o omyl, a zda si porota povšimla mých anglických triků s tradičními prvky jógy, ale hrubě mě odbili a zavěsili. Pochopil jsem, že jsem se stal obětí intrik, jak už to v divadle bývá. Ale nevadí, řekl jsem si. Dalibor také neměl konzervatoř,
jak hrál sugestivně na housle. A odepsal jsem na inzerát na místo pomocného herce do oblastního divadla v Polesí v Orlických horách. Zbalil jsem si uzlík a odjel ke konkurzu. V Podlesí mě přijeli srdečně, nikdo jiný totiž nepřijel. A tak mě vzali. Jen mě trochu zrazilo, že šlo o ochotnický spolek Staříček Holuša a herci pobírali pouze půl litru mléka s malým rumem za představení. Takže jsem si musel vydělávat na denní chléb posluhou a nestydím se to říci i žebrotou. Láska k divadlu však zvítězila, i když musím říci, že divadelní sál budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli padaly došky. Osvětlení bylo chabé. Dost vadilo, že elektriku vyráběl nápověda lištím ohonem a ebenovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně. A pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce, pilou si, musíš zaujmout. Přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr koziny a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, až jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic. Znovu kozina, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou Podlestí, Hradec, Praha a šlápl jsem na to. Huhu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Pilou si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem stále křičel text role huhu, huhu. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Schovej si svou ebenovou, volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný park. V tom mě režisér srazil zákeřně k zemi a podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. A já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či ne.

0: Hej, to mě to dneska prohnalo, pane. Snídám bělou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům, já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grog pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt, a proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krku 50, v kapse 5, 10 prostějovských 60 k sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na Měsíci a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, jak usnadnit lidstvu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráh. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km. A pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvočích, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I kladka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním brzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. 3x za den si představíte bytovou jednotku podle svého vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Trucna, půjčte nám 2 příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo. Vy řeknete: rád, ale teďko jsem půjčil jednu stěnu paní Hrdlousový, je poloční a jejich Ivan se zrovna připravuje do biologického kroužku a kvůli jeho 3 čolkům nemohla usnout. Potom snad i čertova stěna od smetany bude panelová. To ovšem neznamená, že když žijeme v atomovém věku, že to byla u pana Prchliny jaderná energie, když na své narozeniny rozbil bytový jádro. Tomu tak osladila život televize, když ke všem vymoženostem přidala ještě cukrák. Nebo jak nám ulehčí život taková samoobsluha s uhlím. Než jsem došoural k rodnýmu krbu metrák briketa dokutál 20 kol dříví, proměnil jsem se v stáložárná kamna, celá rodina se až do dubna vřála na mých ňadrech. A to máme dálkový topení. Asi z velký dálky, protože tam ještě k nám nedošlo. A elektrický holicí přístroj, to není výhoda? Konal jsem holbu za bouře, uhodila, protože mě ostříhal anděl strážný. Vznikla současně na mé hlavě skvělá bleskovka. Skeptik třeba namítne: rychlost není všechno, pozor! To se ví, že není každému vhod najít v pochoutkovém chlebě zapečenou rodnou hroudu, ve španělském ptáčku slavíka z partizánky, či objevit v turistickém salámu buzolu. Já sám posuzuji ony projevy překotné pracovní horlivosti, schovíval je. Diskrétně upozorním restaurační pracovnici, slečno jídlo nosičová. S dovolením to maso je jak podrážka. Je to projít, promiň, tak kuchař tam asi zapomněl floky. A co sport? No u sportu je ovšem rychlost všecko. Proč se hraje u nás hokej tak rychle, no? No protože se hraje na štvanici. Proto se asi ten druhý stadion postavil v parku oddechu, aby si naši mistři Evropy mohli trošku odfrknout. Hokej je vůbec strašně rychlý sport. 19:15 obecenstvo začne tupit rozhodčího a v 19:20 už ho někdo nabrousí. A fotbal, že se nezrychlil? Kde pak jsou ještě Vánoce a naši zlatý hoši dají Škotům na dílku o měsíc dřív? To se vyjádřila paní Forotná. Vidíte, já tady stojím na pár jablek a oni tam v tom Bruselu dávají těm Škotům banány. A pořád honem, honem, ještě ten jeden pospíchal a přitom na to měli nastaven čas, tak to vidíte. Ano, prudké tempo současnosti zachvátilo i venkov, druhdy idylický. Jen vnímavé zkazky pamětníku přibliží nám ona zašlá léta. Chasají půláníci zašli na decák, na dva. Pěkná hodinka se proměnila v dlouhodobou posvícenskou pranici. A už nastal výmlad, přerušovan pouze večerní pobožností. A teď veta po idyle. Dnes neuzříte po návsích příslušníky rostlinné výroby nad rozporkama přes polního inseminátora. Proto je dolezá za místní zootechničkou Marišou. Jo, jo, jinak nyní život kolotá. Znám to z rodné dědiny, odkud jsem rád vyšel a kam se nerad vracím. A jakmile se rozpoutá bitva o zrno, kolosální rumrajch. Jedna četa maluje pozdě v první obilí státu, druhá uhání ze Sněžky k Tomáši, předseda zápasí u telefonu s infarktem, protože nemůže sehnat brigádníky. Prostě učiněnej frmol. Než sklidíte záhumenek, nervy na dranc. Panenko Maria Klopocká žehrá děda žbrudlenků. Včera mě ženou na Ďumbír, nyníčky do Národního na něčo v studni a žata jde na rekreáčí. Bejvalo tohleto někdy takový odneštvaní? I hodinář Pendlovec z ulice si posteskl. Samej hon, samej chvat, já si ten čas pro sebe přímo kradu. A taky u něj v bytě našli 200 budíků. Prej, aby nezaspal dobu. A já? Já osobně slibuju klukovi za vysvěšení už půl roku pár facek. Co pak myslíte, že se k tomu dostanu? To jsem zaslech u holiče klienta, ten vám měl přímo pěnu tadyhle u toho, ty krmivový základny. Když já mám raní, ona má odpolední. Když já mám odpolední, ona má raní. Mě raní mrtvice, pane Střihavka, teda přísám. Když jí chci jednou za čas, jak se patří vynadat, tak si vážně musím vzít náhradní volno. Ano, ano, každý pospíchá, každý někam letí. A proto i já, buržikozní maniak, posedlý kultem rychlosti vám honem. Honem přeju šťastný a veselý nový rok 1962, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 10, spodek, filek, král, eso, ať vám padá karta!
1: Své dětství a částečně i dospělost jsem prožil v pražské čtvrti v době, kdy bylo auto dost zřídkým zjevem. Přesto jsme se nikdy nedivili, když kolem nějaké projelo. A vůbec nás nenapadlo uvažovat o tom, proč ten auto má a my ne, přestože si je víc zasloužíme a podobně. Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátný v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl: "No, kam bych jel, snad do Prahy, ne?" jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
2: "Hergo, chlape, ten váš křik jsem někde viděl. Nehrál jste fotbal za Plzeň?"
1: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli. Nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hevel. Situace se stávala komicky paradoxní. Veze jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl se malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím.

0: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
1: No.
0: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
1: Ale co bychom... co bychom tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
0: ano,
1: ale hezky celým tělem.
0: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
1: Jo, takhle, vymyslíte jako hlavou, no prosím,
0: hlavou, ano.
1: Zkusme to. To už trpíte?
0: Jako kůň, kolego. Jako kůň, je to znát.
1: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu, ale uvolněte se.
0: Já už se můžu uvolnit.
1: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to vy nemáte plastiku?
0: Kdo to říkal?
1: Já no, u nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku.
0: Ale prosím,
1: dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali. To obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sázky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To mě ale namíchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale ty tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně, udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, ano. jako třeba formou deklamační, ano. Kolega Gaben,
1: a, jistě, že
0: tým, a ten druhý, no, jak se jmenuje? I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět a ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, se laví, tím to končívá, na to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte klidně dál. Naposledy, la la la, la la la, la la la.

0: Pohádka o třech ptácích. Pták Noach, pták Noha a pták pták byli tři kamarádi. Šli do města. Pták Noach po chvíli povídá:
1: dneska je tady noha na noze, co?
0: Pták pták, přisvědčil pták pták.
2: Noha na noze, to má být nějaká narážka na mě, jo?
0: Urazil se pták Noha.
1: Ale ne, ptáku Noho,
0: řekl pták Noach.
1: Pták pták,
0: přisvědčil pták pták. A šli dál. Pták Noach, pták Noha, pták pták šli městem, co noha nohu mine.
2: Hlavně, aby se tu neobjevil had,
0: strachoval se pták Noha. V tom se před nimi objevil had.
2: Bacha had,
0: řekl pták Noha.
1: Neplaš hada bosou nohou,
0: řekl pták Noach.
1: Pták pták,
0: přisvědčil pták pták. A bosou nohou šlápl na hada.
2: Co teď?
0: Zeptal se pták Noha.
1: No teď, abysme vzali nohy na ramena.
0: Řekl pták Noach.
1: Pták pták,
0: přisvědčil pták pták a vzal ptáka nohu na ramena.
1: Neber ho na ramena,
0: varoval pták Noach.
1: Nebo se had vymrští a kousne.
0: V tom se had vymrštil a kousnul.
2: Au, noha!
0: Zařval bolestí pták Noha. A spadl na nohu ptáka Noaha.
2: Au, noha!
0: Zařval bolestí pták Noach. A spadl ptákovi na ptáka.
2: Pták, pták!
0: Zařval bolestí pták, pták. Had se jen podíval na nohu ptáka Noaha, na nohu ptáka nohy, na ptáka, ptáka, ptáka a řekl:
1: to máte z toho, že chodíte do města, když je noha na noze.
2: Tak, tak,
0: přisvědčil pták, pták.
3: Co je to zázrak?
4: Událost, kdy chce Hospodin dát najevo svou existenci.
3: A co je to náhoda?
4: Situace, kdy chce Hospodin zůstat inkognito.
3: A tak. A když byla Eva stvořena, proč vlastně z Adamova žebra?
4: Hospodin se dlouho rozmýšlel, který orgán použít. Odmítl hlavu, aby nebyla svéhlava. Odmítl oko, aby nebyla koketa. Pak ústa, aby neklevetila. Ruku, aby nekradla. Nohu, aby z ní nebyla běhna. Zůstává všem otázkou, jestli to tím žebrem zachránil.
3: Taky jsem slyšel, že Mojžíš si jako dítě strčil do pusy žhavý uhlík, spálil si jazyk a po celý život proto koktal. Tím se to vysvětluje.
4: Co se vysvětluje?
3: No, když se ho Hospodin nahoře Sinaj zeptal, kam chce vést svůj lid, Mojžíš vyhrkl do kakakaka, do země kakakaka, do té chudé a vyprahlé země Kanán, podivil se Hospodin. No, jak chceš, a tě potvem. Ale Mojžíš musel spolknout zbytek toho, co chtěl původně říct, do Kalifornie.
4: Trůfují se chasidé z různých obcí, čí wunderwebe, rabín divotvorce, dokáže konat větší zázrak. První povídá: jednou takhle sedíme s naším cádikem, vyprávíme učené řeči, a tu se náš rabín, ať žije do 120, zachvěje a vykřikne: hoří! Vidím, jak v Berdyčevě hoří! No a hořelo tam, vyzvídá druhý? Ne, ale není to úžasné, jak daleko náš cádik dohledne.
3: Studenti věšivě se ptají učitele, jak to přijde, že náš rabín má děti,

0: a vyřizuje vzkaz od představenstva. Naši starší se rozhodli popřát vám brzké uzdravení, abyste se nám pěkně vrátil, dožil se 120 let a ještě něco navrch. Prošlo to poměrem 14 hlasů ku 7.
1: Kon a Rubíček sedí vedle sebe v synagoze a kroutí hlavou nad tím, jak jejich starý kantor předzpěvuje modlitby. No, řeknu jim, povídá Rubíček, že to musí být hrůza, když takový kantor zjistí, že ztratil hlas. Jo, přisvědčuje Kon, ale ještě hroznější je, když to nezjistí.
0: Návštěvník židovského štetlu, tedy malého městečka, se podivuje, jakou tu mají malou synagogu. Sem se přece nemůže vejít celá obec. To mají tak, vysvětluje Šámes. Kdyby měla přijít najednou celá kille, jako tedy obec, tak se sem samozřejmě nevejde. Ale protože se prakticky nikdy nestane, aby přišla najednou celá obec, tak se sem celá obec bez problému vejde.
1: Malý Icik se modlí k Hospodinu. Slibuju, že budu hodný a poslušný a ty mi zase slib, že nebudeš dávat vitamíny do špenátu a mrkve, ale do čokolády a do zmrzliny.

0: Baví se dvě křesťanské dívky sloužící u židovských pánů. Já se v těch jejich svátcích ne a nevyznat. A já taky ne, povídá druhá, ale u tří už vím, co se sluší a co ne. Tak například o šabatu. Můj pán jí v salonu a kouří na záchodě. Když je Tisha B'Av, kouří v salonu a jí na záchodě. No a při svátku Jom Kippur tam jí i kouří.
1: Abraham se prochází po městě. Náhle začne pršet, schyluje se k bouřce. Rychle se schová do nejbližšího krámku. Je to řeznictví. Řezník zrovna krájí čerstvou šunku. Abrahama praští vůně do nosu. Abraham se ptá, co stojí ta šunka? V tom se zableskne a zahřmí. Abraham zvedne oči k nebi a povzdechne vyčítavě. No, zeptat se snad můžu, ne?
0: Magister Carpeta se rozhodl, že přestoupí ke katolíkům a teď má trému ze křtu. Radí se svým křesťanským kolegou v úřadě, co si mám obléct. V čem chodíte ke křtu?
1: My? No, nás obvykle nosí v povijanu a dávají nám plínky.
0: Žid, který se dal nedávno pokřtít, dává celý rok pozor, aby na jeho zevnějšku nebylo nic židovského. Jednou ráno, když jde do úřadu, na něj jeho žena zavolá. Ignác, počkej! Co se děje? Sáhni si na hlavu! Ignác si sáhne na hlavu a zjistí, že si nasadil jarmulku. Žena říká, ojojojojoj, ta moje gojská palice!

Milí mladí přátelé, málo kdo z vás si asi dovede představit sklizeň chmele před takovými 80 lety. Chmel to byla tenkrát příležitost pro nejchudší sociální vrstvy. Dnes, jak víme, je to výsada studující mládeže. O něčem takovém, jako je třeba česačka, se tehdejším lidem ani nesnilo. Pravda, našli se česáči, kteří o česačkách snili, ale to nebyly sny o strojích, ale primitivní sny o ženách bez nejmenšího technického nápadu. Jediný, kdo se seriózně zamýšlel nad mechanizací sklizně chmele, byl český velikán vídeňského původu Jára Cimrman. Jeho myšlenka, jak už to u geniálních nápadů bývá, byla jednoduchá. Strhnout štok, ručně očesat pouze listí a liánu protáhnout dírou. Samozřejmě,

0: budou šišky, že? U tehdejších milařských magnátů, většinou Němců, s takovou ryze českou myšlenkou pochopitelně nepochodil. Na co tehdejší majitelé chmelnic už vůbec nemysleli, to bylo kulturní vyžití Česáčů. Za vámi dnes jezdí špičkoví umělci z Národního, někdy dokonce až Cimrmanova divadla. Tehdy na chmelnici přijel na nejvýš tak četník, aby vyšetřil, jestli se chlap u Míry oběsil na drátě sám, nebo jestli mu někdo potrhl věrtel. Když Cimrman v roce 1903 přijel na Žatecko se svou kočující hereckou společností Lipany, stál před velikým problémem. Tehdy se totiž česalo od slunka do slunka. A večer přicházeli česáči tak učesaní, že usínali nad talířem. Což se sedlákům hodilo, protože sedlák okamžitě talíř šoupnul jinému česáči, ten usnul, čili z jedné porce se tak najedlo až 32 osob. Takové večeři se říkalo Eintopf. Cimrman pochopil, že takto ospalí diváci by těžko strávili klasický divadelní kus. A tak pro potřeby česáčů sepsal krátké, velice napínavé dramatické scénky a hrál je chmelařům přímo na ubikacích. A vyvstal další problém. Totiž tehdy nespali česáči na matracích. Tehdy se spalo na takzvaných slamnících. Asi nevíte, co to je. Tak to je takový režný žok nacpaný slámu. No, v muzeu jste to viděli asi. No a někdy spali i na slámě. No a na takových nocležnách, kde spalo pohromadě kolikrát 30 až 50 lidí, tam se pochopitelně nesmělo svítit ani svíčkou, ani petrolejkou. Čili Cimrman musel hrát po tmě. Svou chmelařskou tvorbu považuje sám za vrchol svého dramatického talentu. Přítelkyni Chlumské v dopise píše: moji diváci leží na slámě, mají tmu a jsou ospalí. Dosahuji nejen toho, že neusnou, ale že i zaplatí. A vstupné to byl další problém. Oni totiž tenkrát chmelaři nechtěli platit předem za divadlo, aby nekupovali zajíce v pytli. A po představení z nich peníze nikdo nedostal, poněvadž s poslední větou usnuli, jako by je do vody hodil. A důmysl, s jakým Cimrman situaci řešil, vysvětlí scénka Zelený věnec. Přečtu vám závěrečný obraz. Před chalupou sedí Bárta, přichází Bártová. Bártová: Bárto, byl tu ten Němec? Bárta: co chtěl? Bártová: naší lidušku. Bárta: a viděl ji? Bártová: viděl. Bárta: tak tomu nevěřím. Bártová: a nespí. Jedná se o jeho dceru a on spí. Bárta: co je to za člověka ten Němec? Bártová: jmenuje se Němec, ale je to Čech. Bárta: ale má německý jméno. Bártová: Němec, tatínku, je české jméno. Ptala jsem se na to pana učitele Württentála. Bárta: a ty bys dala naši lidušku cizákovi s českým jménem? Bártová: Bárto, liduška má nejvyšší čas. Jak začnou padat zuby, má se nevěsta chystat. Bárta: zuby jí padají, ale věnec ještě má, Kolčava. Ty nespi. Bártová: Bárto, víš, co Němec dělá? Je vyučený hlídačem v sadu. Co popadá, je jeho. Bárta: to si přijde na pěkných pár švestek, ale naši lidušku mu nedám. Bártová: si ty ale palice dubová, Bárto. Inu, jak chceš. Řeknu ti novinu, že po dechu zalapáš. a právě teď se vybíralo vstupné. Marně česáči žebronili, aby jim herci prozradili, jakou novinu Bártová pro Bártu má. Marně prosili, aby jim řekli, zda se Liduška za Němce dostane nebo ne. Dokud se vstupné nevybralo, ve hře se nepokračovalo. Já předpokládám, že i vás zajímá, jak to s Liduškou dopadlo. Čili dávejte to panu Šestákovi, pane Šesták, do klobouku, ano. Můžete 5 korun, to stačí. I 10, to nevadí. No, můžete klidně. No. A zatímco pan Česták bude vybírat, já pomalu budu pokračovat. Ještě tam blevo, kdybyste šel. Bártová. Řeknu ti novinu, že po dechu zalapáš. Naše... Ještě tam vzadu, pane Šesták. No, mně je to jedno, jestli vás to nezajímá, jak to dopadlo. Je to na Cimrmanův pomník. Národní divadlo nevznikalo jinak. Tak, dobře. Bártová, že po dechu zalapáš. Naše Liduška už věnec nemá. Bárta, to není možné. Bártová, je. On Němec je šeroslepý. A onehdy na večír si naši Lidušku splet s Ančou Kozlovic. Bárta, chudák. Bártová, je to čestný člověk, Bárto. Chce si Lidušku vzít. Po večerech, kdy Němec nevidí, by za něj hlídala sad. Nikdo by se prý neodvážil tam vkročit, kdyby naši Lidušku spatřil. Bárta, já sám bych se tam bál. Bártová, tak co Bárto, dáme mu ji? Bárta, dáme. Za šera z nich bude docela hezký pár. No a scénka končí zpěvem písně Liduška nemá věnec, vzal ho ten Němec. Diváci už spí a herci po špičkách odcházejí. Stávalo se výjimečně, že některý divák sebral zbytky sil a dožadoval se vrácení vstupného, ale pro ten případ byla připravena herečka Jouzová v roli Lidušky. Stačilo, aby si krátce posvítila do obličeje strouknivělým pařezem a nespokojený divák rázem skrotl jako beránek. Takovou sílu mělo Cimrmanovo umění.
1: Ahoj. No?
2: Ahoj.
1: No tohle to zrovna jsem nemyslel. No nic mi neřekneš, když na trochu pozdě, ne?
2: A jo, prosím tebe, nezlob se, ale já jsem byla u Jiřiny.
1: No?
2: Představ si, že Tonda má nějakou ženskou. No to je z toho celá prč. No pochopitelně, že oh. Po tolika letech manželství, to je tragédie.
1: No to je strašná tragédie.
2: No strašná.
1: Takže Tonda má ženskou a my kvůli tomu nebudeme večeře.
2: Sobec, Pepo.
1: Jakej sobec? Proč no, sobec?
2: Jiný můžou být nešťastní, trápit se třeba, skákat z okna, jen když ty budeš mít ten svůj hlavec na stole, že jsem nestydl.
1: No, to jsi mi neřekla, ale že Jiřina chtěla skákat z okna, no.
2: No, skoro. No, proto já jsem tam byla takovou dobu, že já jsem čekala okno otevřený.
1: No, tak fajn, no. Prosím, než uděláš něco k večeři, máme aspoň pivo nebo něco.
2: Pivo?
1: No, máme nebo ne?
2: Pivo?
1: No ne, já pivo,
2: no, jak tak se tam... teď můžeš myslet na pivo? Co pak tě neštěstí druhých vůbec nedojímá?
1: Víš, to mě dojímá, že jsem od rána nejet. Přišel jsem ze směny, tady nemám nic večeří, piju tamhle vodu, co mě na to má dojímat? Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej. Takových případů jsou dneska tisíce, že se někdo někomu tehne, no tak co? To kdyby měl být rejčka bez večeře, když mě to dojímá, tak to bych vůbec nejet.
2: Ale to je zajímavý, jak ty umíš všechno zjednodušovat.
1: Já to zjednodušu, zatímco ty to komplikuješ, že já jsem hladový.
2: No to bych ani neřekla.
1: Ne, to,
2: tak podle tebe by manželství mohlo vypadat klidně jako holubník, jo? Tonda je řekne mužský, no tak no. Buď to se k mu vrátí, nebo nevrátí, žena se s tím smíří, nebo nesmíří, případně já, si já, někoho najde, no, nebo nenajde. No. No to je krásný pohled na manželství.
1: Jaký pohled na manželství?
2: No.
1: Žijeme v poslední fázi 20. století. Století techniky, pokroku, no tak co? No co mám, manželství je podle tebe nějaká otrokárna? No, Když se jeden chce trhnout, tak ten druhý nemá právo, taky by to bylo pro něj potupný. Mu v tom bránit, no to je všecko.
2: Ale
1: já mám hrát.
2: Tak se klidně trhni, když máš pocit, že budu.
1: No tohle, to je ohromný, nadačno, tahle ta logika. Co pak já jsem řekl, že já si chci trhnout?
2: No.
1: My se mluvíme o Tondovi a o Jiřině, že on se trhnul, tak vlastně nebudu
2: poslední. Ale jak se Tondy moc zastáváš, víš?
1: No bodej mě.
2: Ono ti to asi nebude tak moc cizí, co
1: jsem udělal Jiřině. No ne, to mě vůbec ne.
2: Tohle to mi vysvětlíš, ano? Tak podle tebe, když mužský zahne, tak je to logický, to jsi řekl.
1: No to jsem
2: řekl.
1: Ale no prosím, tak jsem to řekl, no. Já jsem to teda neřekl, ale je to logičtější, než kdyby to udělala od sebe ženská.
2: To je zajímavý, a proč?
1: Co je na tom zajímavýho? No prosím tě, no proč, no. To je přece...
2: To je
1: přece jasný, no ne.
2: No ne, no co, tobě snad je to jasný. Ale mně ne. Tak proč?
1: Proč?
2: Proč?
1: No tak se na mě podívej, no. Za prvé, mužský je pán tvorstva.
2: Pán tvorstva.
1: A pak mužský, když zahne, nebo když se trhne, jak ty říkáš,
2: no?
1: Tak to nemusí mít citově podložený. Takže se nic nestalo. On se vrátí domů, všecko dál klape, funguje, pokud je ovšem večeře, tak se taky večeří. A nic se nestalo, no.
2: No jo, a to obře mě zdobí.
1: Ale to já jsem řekl, že ho to zdobí, prosím, já jsem nic takového neřekl. No ale je to přirozený. Vy si to vezmi v tomhle přírodě, takový příklad. Vem si třeba Brémův, ten ze života
2: ale
1: zvěře.
2: Ale prosím si brala Brémův, no,
1: tam třeba taková veverka, aby to bylo v tuzemsku. Veverka není ten správný příklad. Vem si kohouta. Co dělá kohout? Dneska má tuhle slepici, zítra dámhle tu slepičku, že ano. No a co? Odsuzí ho za to někdo? Přestanou slepice snášet vajíčka nebo zrušej drůbežár? No vůbec ne, nic se nestalo, no.
2: No tak pokračuj, no.
1: No co bych pokračoval? No. Ta ženská si tohle dovolit nemůže.
2: Aha.
1: Protože...
2: Proč
1: si představ, jaký by byly řeči mezi lidma, znáš náš barák. No a potom, ženská rodí děti, takže to vlastně vůbec nejde.
2: Takže to nešlo, proč tohle to je něco jiného?
1: No ty mě snad nechceš chápat, já tomu nerozumím. Podívej se, jaký je v tom rozdíl?
2: No.
1: Když ženská se chce trhnout, ano, když ženská chce odejít, nebo si začít nějaký techtle mechtle, jo, tak musí co?
2: Co?
1: Musí být zamilovaná.
2: No to...
1: A jak je ženská zamilovaná, co dělá? Má kulisy. Když to muž?
2: Jo.
1: Muž, ten když zahne, tak je nad tím povýšený. Je nad tím, zkrátka, je foš. Je foš. No jistě, že ano. No prosím. Ženská, když se zamiluje, co dělá? Balí kufry, pálí za sebou mosty, vřava, rozvod, tahání vodětičky. No to je podle tebe pěkná morálka, že ano?
2: Podívej se!
1: Nesahej na mě,
2: ty logiku, jo? Tak podle tebe, když já si najdu mužskýho a zamiluju se do něj, tak jsem vlastně vysoce nemorální, protože už s tebou nechci bejt.
1: Ale šíleně.
2: Zatímco ty si odskočíš k nějaký slečně, vůbec nic k ní necítíš a klidně se vrátíš ke mně domů, jo? Což je ovšem vysoce morální. To je podle tebe morálka, tak si to řekl.
1: Za prvé já nemluvím o sobě, mluvíme o Tondovi a o Jiřině. Za druhý, nevím, proč tady řeš o morálce. Já se vrátím domů a ty vůbec nemusíš nic vědět. Inteligence, no. Manželství jsem ohrozil, neohrozil. Všecko je v pořádku, milující. Manželka, pusinku, večeřinku, ježiš, já bych jel. Já nebo se o tom sebe baví, když mám hlad.
2: To je ovšem konec.
1: No konec, zaplať pánbu takovýmhle diskuzím.
2: No to je konec.
1: Jaký konec?
2: Víš ty, co vůbec si na sebe všechno řek?
1: Jak to na sebe, já mluvil po všechny.
2: Tak s takovýmhle člověkem já tady. Dál žít nemůžu.
1: Co to prosím tě, miluji, s takým člověkem dál žít nemůžeš?
2: Já nemůžu! Ty si klidně jdi za svojima slečnama, klidně se přetvařuj, ale já si balím svý kufriádu.
1: No to je čeho. Já jsem jedinkrát řekl, že já mám nějakou slečnu, prosím tě. Co to děláš?
2: Nechaj mě!
1: Nikam nechoď, pojď sem! Kam by si prosím tě šla teď? No počkej.
2: To tě nemusí zajímat.
1: Moment. Ty chceš někam jít? Takže ty asi víš, kam by si teď po půlnoci skoro šla, víš?
2: Si vemu i brambory.
1: Pojď se nikam nechoď, posaď. Teď dáme pojď. No to je ohromný. Ty víš, ke komu by si šla. To znamená logicky. Pojď mě pomáš.
2: Jo. Byla dobrá.
1: Co?
2: Tak když to chceš vědět, nakonec teď, když znám už tvoje názory s těma slepicema. Vůbec nemusí záležet na tom, jestli já mám taky nějaký kohouta.
1: Je, no to je ohromný, tohle si teda potěší. No to je výborný, hlasi, jestli já mám nějakýho kohouta. Kde to je? Povídám, kdo to je?
2: Já mám Tonda.
1: To jsem, no Tonda! Je! Ke všemu Tonda. No to je neuvěřitelné. Takže tohle to celý divadýlko, ta skákající Jiřina z tohohle, z okna, a to všecko bylo jen proto, abys mě připravila na to, že ty se vlastně někde taháš Tondo vít.
2: Nebylo by tady nějaký pivo?
1: Ty křiny, ty bys zdala pivo, vím?
2: Pepo, nedělej z toho povbojku.
1: No, povbojku takovou nebírat
2: vůbec. Případ jsou přece tisíce, tak jsi si našla Tondu, bože, no. Jiřina se s tím nějak smíří a ty si přece nějakou klidně najdeš, ne?
1: Co, a podle tebe máš věcí, holubí!
2: No, Pepo, uklidni se, Pepo, podívej se. Sedni si.
1: Nemluvím si sám, nemám chvíta.
2: Podívej se, manželství především není otrokárna. A jak jsi správně tvrdil, když si chce jeden trhnout, jo? Tak ten druhý mu nemá právo v tom bránit.
1: Co mi to povídáš? To jsem neříkal o nás, to jsem říkal o Jiřině a o Tondovi.
2: Já nevím, jaký je rozdíl mezi manželstvím naším a Jiřině. Pokavaj ti nebo tu logiku.
1: No, o logiku, já na logiku kašlu, víš co já udělám? Já se oblíknu a jdu a rozbiju Tondovi hubu. To já udělám.
2: Bože, nevím proč. A za co? Ty jsi říkal, že když mužskej zahne, tak je to naprosto logický, tak proč?
1: No dobře, ale ne s mou vlastní ženou.
2: No, takže v tomto případě Tonda jedná nelogicky, protože šlo o mě. Jo? Jo? Co?
1: Já ti něco povím. Tohle to je jako... Je. Víš co?
2: Co?
1: To je pro mě potupný. Víš, takovýhle debaty. Ty se oblíkni, nebo vlastně splnou, to je jedno, a vypadni. Jdi, jdi si za svým Tondou. Jdi. Víc už nemusím tyhle věci poslouchat. Ale to ti povím, to je teda kahuf, ten tvůj Tonda. Ten, ty vole, no, to je ohromný, to se mi líbí, to straně se
2: poutila. Před chvíli jsi tvrdil, že je Tonda docela pěkný mužský.
1: Fešák, pidlovokej, no, potěj se mu ruce, no jo.
2: No to nestydí.
1: Že se ty nestydíš, ty doma neumí ani zakloužit žebíček, tisí.
2: Ale kolika doma zaslouží.
1: No, zkus to tklout do panelu, ty. Jen si dí.
2: Už jsi skončil?
1: No.
2: Tak to je konec.
1: Mezi náma definitivní.
2: Nebo to myslíš vážně? Jak něco povím, víš? Já jsem s Tondou nikdy nic neměla, mít nebudu a nic nemám.
1: Eličko, to tak pročláčeš, to je v pořádku.
2: Protože k té večeři tak nic nemám.
1: No tak, co budeme dělat?
2: Pojďte ještě chvíli popovídat o logice, jo?

0: Vydavatelství Tympanum uvádí knihu Petra Šabacha Občanský průkaz. Čte Jaroslav Achab Heidler. Kamarádům z Davids a z Letné a Karlovi.
1: Občanky nám předávali ve velkém stylu v malém divadýlku ústředního domu armády. Bylo tam všechno, co k takové slávě patří, a navrch ještě medvěd, který se proslavil tím, že se mu do pupku vešel celý pingpongový míček, a tím, že vždycky, když někam přišel, tak než se rozkoukal, tak volal: o čem se bavíte, já vám to vysvětlím. A kromě toho měl fantastický virbl na bicí. A tak nám tam tenkrát ten svůj virbl předváděl před natřískaným divadýlkem. A do toho falešně vřískali trumpety pionýrskou znělku. Ty trumpety obsluhovali dva kluci, který je nějaký čas za to zahodili do křoví, pořídili si kytary se snímačema a volali na sebe ve škole Pole a Johne, protože se zbláznili. A to mě vždycky dohánělo až k slzám, protože kdybyste je viděli, ten, co si nechal říkat Pole, měřil skoro 2 metry a byl zrzavej, včetně obočí a řas, a všichni dobře víme, že takhle Pol nevypadal. A ten druhej, to byl prostě malej tlusťoch se zamodralýma očima. Ale to jen na okraj. Seděli jsme tam tenkrát na sklápěcích sedadlech a pak tam napochodovali nějaký policajti. Posadili se proti nám za dlouhatánský stůl a jejich velitel si vzal slovo a řekl nám, že nás vítá mezi ty, kteří už mají občanku, a že ať je nosíme na srdci a ať nezapomeneme, že v některých zemích se dodnes řekne Čech a Cikán jedním slovem, ale že naštěstí je tu Sovětský svaz, mírová hráz a tak dál a tak dál. Ale na to my jsme jen zívali a těšili se, až skončí. Protože jsme se předtím domluvili, že jak nám bude podávat při předávání občanek ruku, tak moji všichni kluci, holek jsme se ani neptali, stiskneme vší silou. Musíš mu rozhodit klouby, připomínal mi furt Venca Popelka, který se tak skutečně jmenoval a který tam seděl vedle mě, a teprve pak stisknout. No, a tak jsme to tak provedli a jak si nás nakonec vyvolávali po jménech, tak jsme se tam šourali jeden po druhým a i když jsme se na oko jako usmívali, tak jsme se snažili zabejčit, co to dalo. A ono se to možná nezdá, ale když vám skoro 100 dobře živených 15-letých spratků vší silou stiskne ruku a ještě se k tomu snaží vám rozhodit klouby, tak toho musíte mít za chvíli dost. Akorát Daniel Pačes se nezúčastnil toho drcení a později s náma do Třešňovky pochopitelně nešel. Tomu policajtovi ke konci už úsměv doslova dohasínal na rtech. A když jsme pochodovali ven z toho divadýlka, tak tam stál za stolem, mnul si pravou ruku a něco rozčileně šeptal svým kolegům a ty začali hned natahovat krky a kroutili hlavama na všechny strany. A byla to pantomima, co by se mohla jmenovat, kteréže to byl. A jak jsem se ve dveřích naposledy ohlíd, tak jsem strachy na vteřinu nebo na 5 úplně zcepeněl. A úsměv mi taky pohasl. A najednou mě objal novej a zvláštní druh hrůzy. Protože ten policajt, ten jejich nejvyšší šéf, ukázal prstem na mě. To vymyslel Popelka, chtěl jsem zvolat směrem k němu, ale nešlo to. Dveře do sálu se za mnou zhouply, ale já měl před očima pořád tu skupinku policajtů, jak na mě upírají ty svý pohledy. Bylo mi najednou jasný, že s těmahle už budu mít na dosmrti jen a jen potíže. Vyhlásili mi válku hned první den. Koupili jsme si s Vencou a ještě s Alešem, který se k nám přidal, láhev čůča a zamířili do Třešňovky, že ji tam strestáme, když už teda máme ten slavnostní den. A vzali jsme sebou ještě medvěda a pár kluků, ale těm jsme museli říct bacha, vstup je flaška. Což všichni pochopili. A pamatuju se, jak jeden kluk z Dčka, jistý Hora, hnedka na kraji Třešňovky upad i s láhví, která se nešťastně rozbila o nějaký šutr na cestě. A i když nám ho bylo trochu líto, protože měl na rukávu smuteční pásku a fakt se poctivě snažil, a to nemluvím o tom, že do Třešňovky jsme šlapali dobrou půl hodinu ve slušném horku, tak jak se zvedal ze země a tázavě na nás hleděl, tak jsme mu museli říct, že má smůlu a ať se na nás nehněvá, protože vstup do Třešňovky začínal oficiálně až za závorou a tam jsme ještě nebyli. Pokejval smutně hlavou a řekl, že to chápe, ale vsadím se, že byl trochu rozčarovaný, jelikož možná čekal, že uděláme ten den, co mu umřel děda, výjimku. V tomhle smyslu jsme byli ale neoblomní, protože takhle zněly pravidla. Možná, že bejt to nějaká holka, ale člověk z Dčka, což byly většinou děti pozbírané až někde na hranici čtvrti, člověk z Dčka neměl ani teoretickou šanci, že ho budeme kvůli jeho blbosti nebo smutku tolerovat. Byly to hold drsný časy, ale jinak bychom asi nepřežili. Na plácku jsme sebou všichni švihli do trávy a jediný, kdo zůstal stát, byl Venca. Takže teď bacha, upozorňoval nás. Teď konc, si pánové nalistujeme stranu 13, volal a mával přitom nad hlavou s brusunovou občankou. A stranu 13 vytrhneme. Proč bychom to dělali, ty vole? Ptali jsme se jeden přes druhýho a chvatně listovali občankou na tu stránku 13, kde byly naše rodné čísla. Protože, pronesl Venca tajemně, teď bude 13. sjezd KSČ a když máš vytrženou stránku 13, tak to znamená, nesouhlasím s režimem. Popravdě řečeno, po těchhle slovech bylo v sadu slyšet jen kosáky. Na tohle jsme fakt připravení nebyli. Kde jsi to, vole, vzal? Chtěl vědět medvěd. To jsem v životě neslyšel. No jo, řekl Aleš. To je fakt, já taky ne. To se všeobecně ví. A kdo to nevěděl, tak to ví teď, řekl důrazně Popelka. Když se to všeobecně ví, prones tiše Aleš, tak to ví i policie, že jo? Hele, měli bychom to udělat, už jenom kvůli tomu Majáles, zašeptal jsem mu do ucha. To Majáles jim nikdy neprominu, co pak ty jo? Popelka mlčel a v tom mlčení měla být skrytá jeho odpověď. Všichni, zvolal po chvíli na celou třešňovku, všichni kámoši mýho bráchy si natrhli stránku číslo 13. Tak vytrhli nebo natrhli do hajzlu? Rozhlížel se po všech medvěd a očima je žádal o podporu. Některý vytrhli, některý natrhli, kličkoval Popelka a pak dodal. Nám bude stačit to natrhnutí, myslím. Jsou všichni pro? Upřímně řečeno, neměli jsme na výběr. A tak jsme tenkrát v tom horkém květnovém odpolední roku 1966 vylovili všichni z kapes svý úplně nový občanský průkazy, který nám vystavila nějaká paní Růžena Nádvorníková a v kterých byla spousta málem ještě mokrých kulatých razítek a nejistě a některý spíš symbolicky jsme si natrhli tu stránku 13 a tímto aktem jsme se vlastně stali členy ilegální skupiny těch, který nesouhlasí s režimem. Teprve pak jsme otevřeli flašky s vínem. Tak jako obvykle jsme zůstali s Vencou a s Alešem v třešňovce na chvostě, což znamená poslední. Bylo už dost pozdě, ale ještě furt světlo, takový to pomalý květnový stmívání to bylo. Kovově modrý nebe a sem tam zablikání hvězdy, co už třeba není, a básník Aleš na to nebe hleděl, a když jsme zahodili prázdný láhve někam za sebe a poslouchali, jak se koulej dolů do rokle, tak se Aleš začal prohledávat. Nemáš tušku? Zeptal se mě a když jsem mu ji podal, protože jsem ji náhodou měl, tak vzal svou občanku a opřel se s ní stěžka o strom. Co blbneš, povídám mu. Píšu báseň. Zahuhlal a soustředěně tlačil na tušku. Báseň o lásce. Ty vole, zanaříkal jsem nahlas. Víš, co můžeš mít od teďka za průser? Jsem zamilovaný. Do spolužačky Fikotový, šeptal. Je sice trochu blbá, ale co pak si i ta blbá nezaslouží trochu lásky? Mojí lásky? Ježiši vole, já nevím, vzdych jsem. Teď to máme teprv první den. První den, vole! To nás s policií čekají asi hezký časy. A v tom jsem se nemejlil. V tom teda rozhodně ne. A abych nezapomněl, když si šla pro občanku Fikotová, co o ní Popelka jednou při tělocviku prohlásil, že ta má kozy až do půlky malýho vápna, tak se jí udělala u nosu bublina. Obrovská bublina, která jí zakryla snad polovinu tváře. A teprve, když jí policejní náčelník potřás rukou, tak praskla.
0: Daniela Pačesa jsem znal dřív, než ho přeřadili k nám do 8B. Některý ksichty se vám zadřou do paměti, jak tříska hned na poprví. On měl totiž sadistický a přitom plachej výraz, což je kombinace, která vás okamžitě přinutí jít do střehu. Pamatuji si, jak jsem si jednou zašel koupit do prodejny kol nějaký ty ventilky a gumičky a hned ve dveřích jsem se srazil s Pačesem, který mu v tom krámu kupoval jeho děda, nebo kdo to byl, fungl nový kolo favorit. Viděl jsem skrz výkladní skříň, jak svýho vnuka o chvíli později zmlátil přímo na ulici. A přitom to všechno začalo úplně nevinně, láskyplně, protože ten dědula asi koupil to kolo ze svých našetřených peněz a nechtěl nic jiného, než aby z toho měl Pačes obrovitánskou radost. Děda chtěl tenkrát před obchodem zkouknout, jestli má to kolo v pořádku brzdy a jestli je správně vycentrovaný a taky ho ještě krapet přifouknout, ale neumíte si představit, co tenkrát vyváděl Pačes. A říkám to jenom pro ilustraci, která je, myslím, dost důležitá. Už když jsem je zahlíd, jak s tím kolem vyšli, tak jsem si říkal, bacha, tohle nedopadne dobře. Ale Daniel Pačes překonal ten den veškerý moje očekávání. Měl v obličeji naprosto nepříčetný výraz, jak tam tak stál. A ten výraz ho neopouštěl ani na vteřinu, ani ve chvíli, kdy mu děda říkal, počkej, vydrž, hned se svezeš. A s tímhle výrazem se začal na to kolo drápat. A jak ho jeho děda tak jako odmetal a zaháněl rukou, tak on s vytřeštěnýma očima a s úsměvem slabomyslnýho pořád šplhal na to kolo a děda ho nemohl vůbec setřást, protože mladý Pačes se držel řídítek jak klíště a jedinýho hlásku přitom nevydal. A když mu děda odlamoval ruce prst po prstu od řídítek, tak se furt jen idiotsky a nepřítomně usmíval. Ne, že by se smál. To bychom si nerozuměli. On se tvářil spíš jako nějaký blázen, co škrtí malí děti, až to nahánělo jenom a jenom čirej strach. Děda ho nakonec od těch řídítek odtrh a pak zakřičel. Jenom chvilku, než to zkontroluju, Daníku. Ale Pačes, který se už dávno změnil v šílenýho skřeta, jen pomalu obešel kolo a chňap po rámu a jak přes něj přehazoval nohu, tak nakop dědu do ucha. A když ten bolestí zaskřehotal jako páv a na chvíli to kolo pustil, tak se Pačes zase zakles rukama za řidítka a zadkem se snažil zavrtat do sedla, ale měl ho moc vysoko a tak se skácel i s tím fungl novým kolem favoritem na bok. A i na zemi, kam se s rachotem zřítil, ležel jakoby jel, jako by byl dvourozměrnej, vystřiženej z papíru nebo přejetej parniválcem, ale furt s tím debilním úsměvem na rtech. Až to už děda doopravdy nevydržel a tak, jak tam ten reliéfní Pačes ležel, s tím kolem skoro v závodní pozici, tak ho děda řezal pumpou přes prdel, ale ten strašidelný úsměv z něj nevymlátil. Tak takhle jsem já poprvé potkal Daniela Pačesa. Takhle jsem si ho pamatoval až do dne, kdy se najednou zjevil u nás v 8B. Hned první den roku, o kterém je tady řeč, posledního roku povinný školní docházky, přivedla učitelka Jiřina Pivoňková do třídy novýho žáka. Jen jsem ho tenkrát zahlíd, hned mi světlo. Víte, normálně mi bývalo vždycky nových žáků docela líto, protože jsem si dokázal velmi živě představit, jak to asi musí být příjemný. Změnit na jednou adresu a s ní i kámoše a pak se jít představovat někam jinam, budovat všechno od nuly, znovu obhajovat svou existenci a učit se nový signály, kterýma se ostatní častujou, zatímco vy nic nechápete. Takže jsem se novejm nikdy moc nepoškleboval, protože, jak už jsem řekl, není to až tak jednoduchá věc, tenhle předsun. Ale tohodle novýho mi teda rozhodně líto nebylo, ani co by se za nehet vešlo. Jmenuji se Daniel Pačes, zvolal vedle úžaslý učitelky, která z jeho strany očekávala taky spíš rozpaky, a pak ještě tak jako zveselá, s výrazem na samý hranici šibalství dodal. Ale později, až se lépe poznáme, my někteří z vás budou moci říkat Daňku. No nenasralo by vás tohle? Jaký později? Jaký někteří? Takže jsem na něj okamžitě houk, polip nám prdel, Daňku. A bylo vystaráno, protože Pivoňková se po mně vrhla a odvlekla mě ze třídy, ale do ředitelny se mnou nešla. Na to byla zas dobrá.
1: Akorát mi řekla, že až potká mou matku, tak si s ní promluví a musel jsem jí na chodbě slíbit, že už dám pokoj. Netrvalo to ani pár dní a Daniel Pačes se mezi náma všema stal tak nepopulární, že se s ním skoro nikdo nebavil. Je to zvláštní věc, když je člověk nesympatický. Stejně jako naopak. A jak to, že spousta grázlíků je hezkých, ale vyloženě zlejch? A jak to, že existují lidi oškliví a přitom je v nich něco, co vás k ním pořád táhne? Podle mě je to záležitost očí, kterýma hledějí na svět. Mají tam prostě něco, co se tam nedá nijak uměle vpravit. A z mých kámošů to tam má Venca Popelka, Aleš a nebo i ten Medvěd. Ovšem, ten jenom za předpokladu, že se ráno dobře vykadí. Daniela Pačesa jsem překřtil na personifikovaný hovado a musím říct, že se tahle přezdívka rychle ujala. Když se usmíval, tak jen zle. Když se smál, smál se tichým zlým smíchem a ke všemu skrz zaťatý zuby. Na učení byl blbej, ale jako by se ho všichni učitelé báli, včetně matikářky, která byla, jak už to tak v přírodě chodívá, dost přísná. A přesto i tam mu podle mě dávala mnohem lepší známky, než si zasloužil. A pozor, když s ním mluvila, uhejbala očima stranou. I ona totiž poznala, že Daniel Pačes je temnej a pekelnej zmetek. Pamatuju si, že ho jednou nechala učitelka zeměpisu Jandáková dělat takovýho toho udavače, co jí měl během nějaký chvilky, na kterou potřebovala vypadnout ze třídy, zapsat na tabuli ty, který vyrušovali. Pačes si stoup na stupínek čelem k nám a během celý té doby se ani nepohnul. Stál a na vrcholu svýho blaha se jen zle usmíval. Nic víc. Přísahám, že stál skoro v pozoru a na křídu nešách. Ani když jsme se volně pohybovali po třídě a nahlas klábosili. Stál jako socha s pohledem upřeným někam nad nás. No a když se Jandáková vrátila do třídy, tak k ní chvatně přistoupil a nejmíň 5 minut jí něco šeptal. Stála vedle něj, ucho neochotně nastrčený před jeho rty, v tom nastalém tichu po nás jen tak těkala pohledem a nebylo možné si nevšimnout, jak se jí za tu chvilku do očí nastěhoval štítivej a zároveň vyděšený výraz. Bylo vidět, že je jí normálně špatně a nikdy už ho k téhle službě nikdo nepoužil. Dobrý, co? Někdy se to tak semele, ale ne zas moc často, že má člověk to štěstí a vyfasuje dobrou učitelku. Nám se to stalo s Jiřinou Pivoňkovou. Tu jsme měli rádi skoro všichni, protože se s náma bavila jako s rovnejma. Žádný 5 a 7, žádný mučení na způsob, tak co by si zdá za známku jendo, což bylo někdy dost tragikomický. Tak co by si zdá za známku, kratochvíle, 2? Ty myslíš, že je to na 2, když nám povíš, že Mendelejev byl Rus a nic víc? Viděl jsi vůbec někdy periodickou tabulku prvků? Že jsi ji měl 1 nebo 2 v ruce, proč pořád koukáš na Fikotovou? To je podle tebe na 2? Znáte to. Tak tohle Pivoňková nedělala. Řekla jen, tak se to douč a příště se přihlas. A tím to bylo odbitý. Tenkrát jsme to neuměli pomenovat. Až později jsme se všichni shodli na tom, že to byla dáma. A to dáma velmi krásná a je pravda, že víc než na čemkoliv jiným mi záleželo hlavně na tom, nevypadat před ní jako idiot, což mi bylo například v hodinách fyzikáře Čecha, který pil tolik kafe za den, že z toho měl fialový rty dost jedno. Stalo se to před koncem školního roku, kdy k nám po studeným a uplakaným dubnu, odkud si ze Sahary zavítal několikadenní teplonkej vánek, který proměnil zmoklý Dejvice v místo s báječným klimatem. Popletený stromy vykvetly přes jedinou noc a čmeláci, co mysleli, že našich tu mají ještě fůru času, nám rozespale zabzučeli nad hlavama. Veškerá studijní morálka šla okamžitě do háje. I blbej tělocvik nám připadal složitej. A on taky byl, protože nás na něj měla Krejzová. Pokud si vzpomínám, nikdy jsme jí neřekli jinak než Pepča. I když přímo jí samozřejmě ne. Pepča pro nás představovala tak trochu problém. Někdy byla milá a dala nám pokoj a jindy nás proháněla jak smyslu zbavená.
0: Jenže tohle nebyla zas tak velká záhada a brzy jsme pochopili, že to zkrátka záleží na tom, jestli si Pepča už trochu lízla a je díky tomu i patřičně benevolentní, nebo jestli na ní právě nedoléhá těžká a mrzutá kocovina. Většinu času trávila v pruhovaném nátělníku a ve žlábku mezi pihovatýma prsama měla píšťalku na šňůrce. Strašně ráda před náma poklusávala na místě. A když se zastavila, tak jako je to při pochodování, když se volá zastavit stát raz, dva, tak když se ona zastavila, tak ty dvě stračeny ne. Ty se jí vždycky ještě tak jednou, dvakrát zhouply a my jsme všichni jen uznale zamručeli a na to ona spokojeně zareagovala tím, že zařvala třído, pozor! Jednou jsme se přiloudali do tělocvičny a Pepča nikde, což bylo divný, protože většinou už na nás čekala a píšťalkou nám udávala tempo. Vešli jsme do té tělocvičny váhavě a ve střehu jako nějaký gladiátoři do arény a pátravě jsme se rozhlíželi kolem. Pepču jsme našli za chviličku. Ležela na žiněnkách skrytá za švédskou bednou a slabě pochrupovala. Dělali jsme na sebe navzájem ticho. A po špičkách jsme se vyplížili ven a teprve tam jsme si dovolili hlasitější komentáře ve smyslu takhle nalitou jsme ji ještě neviděli. A tlemili jsme se tomu jako blázni a ještě než jsme se rozešli, tak jsme si odpřisáhli, že si to necháme čistě pro sebe, protože tohle byl trumf, který by se mohl později zhodit. Jak jsem už předznamenal, počasí se úplně zbláznilo. Teploty se přes den pohybovaly kolem třicítky a my chodili s holkama po vyučování do Třešňovky a tam jsme s nima blbli a popíjeli nějaký ten ovocňák, na který jsme se vždycky hromadně složili. Jaký to počasí bylo a co to s náma dělalo, trefně vystihuje Alešova básnička Předpověď na zítra. Jak už to poznali mnozí, nastává počasí kozí. V Praze i ve Mníšku pod Brdy nenosej děvčata pod prdy. Pod blůzou nenosej nic, zvlášť když je veliký hic. A tak to počasí kozí, hormony splašit nám hrozí. Ani ve snu nás nenapadlo, že tohle místo má ráda i Pepča. Stejně tak, jako jsme neměli nejmenší ponětí o tom, že se sem chodí muchlovat s naším zástupcem ředitele, obstarožním hezounem, o kterým se sice šuškalo, že v přefeminizovaném školství udělal kariéru přes postel per vaginam, jak říkal Aleš, ale nikdo k tomu nemohl dodat nic konkrétního, natož pak pikantního. A to až do června onoho roku, kdy se jistá Anička Brichtová vracela z výtvarného kroužku, kde se právě naučila, jak zkrášlit skleničku od hořčice vatou namočenou do škrobu. A jak si tak vykračovala a poskakovala a říkala si, že by mohla tu vatu ještě ozdobit vodovkama a jak si tak cestou pohazovala tou překrásnou vázičkou, kterou vykouzlila za pouhou hodinku z obyčejný skleničky, tak jí ta sklenička vázička vypadla z dlaní a skutálela se po svahu do křoví. Anička si nešťastně vzdychla a vydala se za ní, a když rozhrnula proutí před sebou, tak zůstala stát jako opařená, protože přímo před ní se zvedal a zase klesal obrovský zadek soudruha zástupce a do toho zadku měl zaťatý, rudě nalakovaný nehty tělocvikářky Pepči, která se tvářila, jak se později Anička Brichtová vyjádřila, jako kdyby plakala s nohama nahoru. Když se Aničce podařilo znovu popadnout dech, pustila rozhrnutý křoví před sebou a kecla si na zadek. Ale hned, jak se vzpamatovala, pochopila, že tady nemá smysl volat o pomoc, nějak intuitivně jí došlo, že to, co právě viděla, nemá s vraždou nic společného. A když se odplížela od toho křoví dostatečně daleko, měla už tolik rozumu, že si řekla, vázičku, ať vezme čert, udělám si jinou. A taky sama sebe vzala pod přísahu, že o tomhle rozhodně nikdy nikomu nepoví ani slovíčko, ale znáte holčičky. Druhý den už to Anička nevydržela a aby ulehčila svýmu svědomí, tak to všechno vyzvonila starší sestře a ta to řekla kamarádkám a ty nány blbí nevymysleli nic lepšího, než jít za učitelkou Pivoňkovou a všechno jí vyklopit. Celou tu dobu, co jí to o přestávce líčili u katedry, Na ně popelavá Pivoňková jen hleděla a bezhlesně pohybovala rty, na kterých se jí začínal rýsovat malej opar. Třeštěla na ně oči s děsem a hrůzou vykasaným obočím a nakonec se vrhla ke dveřím, roztřeseně je zamkla a pak před těma samozvanýma moralistkama málem padla na kolena a prosila je, ať o tom pro Boha nikde a za žádných okolností nemluvěj, a znovu je žádala, aby tenhle problém pustili z hlavy. Jenže celá věc už žila svým vlastním životem a tak bylo jen otázkou času, kdy se to všechno donese jednou stranou k řediteli a druhou stranou přes plot ústavu, jak jsme říkávali naší škole, to znamená mezi lidi. Postaral se o to nakonec anonym. Starej, dobrej anonym. Teprve pak se dali věci do pohybu. Ředitel si zavolal k výslechu Aničku Brichtovou a kladl jí opatrný otázky. Ale ta mu kromě toho postřehu, totiž toho výroku, že Pepča plakala s nohama nahoru, nenabídla nic novýho. A náš školník, což byl předseda stranické organizace na škole, chodil a tvrdil, že dokud se nedokáže, že zástupce byl v ní a ne pouze na ní, tak je celá věc zmatečná. A všichni učitelé mysleli, že už se fakt definitivně zbláznil. Ale protože se ho báli, tak se mu radši vyhejbali, jak to šlo. A ačkoliv Pivoňková zapřísahala ty chytračky, ty malý denunciantky, aby to nijak nerozvěřovali a snažila se přitom chránit všechny strany, tak jednu z těch stran nakonec ohlídala naprosto nejblbějc, a sice samu sebe. Protože jak se na původní informaci začal nabalovat jeden nesmysl za druhým, tak najednou chudák zjistila, že za hlavního lotra celý týhle aféry ji označila přímo Pepča. A když se k jejímu svědectví přidal i zbabělej zástupce s tím, že se jedná o nenávistný šíření ničím nepodloženýho drbu, ačkoliv Anička Brichtová tvrdila, že pod sebou měli podložený velký zelený kabát, došlo jí, že jestli tohle drama bude mít nakonec nějakou oběť, a tu každý správný drama má, tak to nebude nikdo jiný než ona. Ředitel jí dal nesmyslnou výpověď, Pivoňková se zhroutila a ve škole zhoustnul vzduch natolik, že se tam nedalo dejchat. A pak přišlo to nejlepší. Všichni jsme řekli těm holkám, co kolem toho tak iniciativně čenichali, že jsou to krávy na entou, a přestali jsme se s nima zdravit a já už nevím, kterou z nich to tenkrát napadlo, ale vzpomínám si, že jednou ráno přišli všechny tři, to znamená Zdena, Alena a Miluška, a měli na blůzičkách, protože mám pocit, že holky tenkrát nosily hlavně blůzičky, přišpendlený Pivoňky, a napsali křídou na školní tabuli, že dokud se nevrátí paní učitelka Pivoňková zpátky do školy, tak jsou odhodlaný stávkovat a držet hladovku. Což nás v případě Milušky donutilo, že jsme spolu s Medvědem jednohlasně zvolali, už bylo na čase. Představte si nejtlustší holku ve třídě, jak vyhrožuje hladovkou ve jménu ideálu. A ke všemu je první ve sběru. A ke všemu je blbá. Ale je fakt, že hned den na to přišly do školy všechny holky a všechny měly na blůzkách obrovský Pivoňky. A to už ostatní učitelé zbystřili, protože s tímhle se ve škole zatím nikdy nesetkali. Nám, klukům, bylo blbý si špendlit na trička nějaký přiblblý Pivoňky, a tak jsme se rozhodli, že podpoříme vznikající odboj prostě a neokázale tím, že přestaneme chodit do školy vůbec. A souhlasili jsme s tím až na pačesa všichni. Začalo to sice v naší třídě, ale okamžitě to jako jiskra přeskočilo dál a během několika málo dnů byla škola plná holek s Pivoňkama na prsou a kromě nich jste až na sporadický výjimky nepotkali na školních chodbách jedinýho kluka. Bylo nám od začátku jasný, že tahle idyla nebude mít dlouhého trvání, a taky, že jo, už za pár dní se do toho vložila policie, a když jednou v noci někdo vymlátil řediteli okna v prvním patře vily, kde měl pronajatý staromládanecký byt, začalo to připomínat válku, protože se začaly dít věci. Nejdřív vyhodili ředitele a na jeho místo instalovali nějakou osobu, kterou jsme nikdy předtím neviděli. Byl to takový nějaký hubený tvor s neuvěřitelně přesnou pěšinkou ve vlasech, která vypadala jako jizva po úderu sekerou a u kterého nebylo v ředitelně pro prázdný lahve od piva už za pár dní skoro k hnutí. Pak vyrazili Pepču, ale říkalo se, že spadla do měkkýho, protože ji pouze přeložili o kus dál. A co je zajímavý, zástupce zůstal. A všichni později tvrdili, že hlavně díky školníkovi, protože na sebe věděli něco navzájem. Pivoňková se prej za pár let potom vdala do Kanady. Všechny trojky z mravu, které nám původně hrozily, byly odvolaný. Pár dnů se suplovalo a pak se, jak se s oblibou konstatuje, život na škole vrátil do původních kolejí. A když koncem toho roku jmenovali jako ředitele dosavadního přeživšího zástupce, definitivně nám došlo, že něco jako spravedlnost nemůžeme od života nikdy očekávat. Na policii tenkrát vyslechli jen pár žáků a už to vypadalo, že naše dětská křížová výprava skončila a my budeme mít zase klid, jenže najednou se uprostřed češtiny ozvalo rázný zaťukání na dveře a když překvapená učitelka otevřela, stály v nich dva švestkově modrý příslušníci veřejné bezpečnosti. Něco jí krátce a tlumeně sdělili a ona rychle pokejvala hlavou, že rozumí a pak se otočila směrem do třídy. Ty, ty, ty a ty. Ukázala prstem na Aleše, Vencu Popelku, Medvěda a mě. Jste pro dnešek uvolněni z vyučování. Sklopili jsme hlavy a šli. A když jsem míjel Pačesa, který se na nás zle usmíval, tak jsem se na něj krátce zahleděl a ukázal jsem přitom na tabuli, kde stálo napsáno téma hodiny Karel Sabina a přiložil jsem si pěst pod bradu, aby pochopil, co ho později čeká. Příslušníci nás poměrně nešetrně strkali před sebou až před budovu školy, kde stály dvě modrý auta s bílým pruhem. Tenkrát se jim kvůli tomu říkalo mlíkaři. Pokynuli jsme spolužákům, kteří byli nahoře namačkaný v oknech a mávali nám na rozloučenou a teprve pak jsme se nasoukali do policejních aut. Vyrazili s náma, jako by konečně chytli lupiče z velký vlakový loupeže a než jsme se nadáli, už nás strkali po schodech policejního okrsku a v jedné chodbě nám stroze ukázali na dřevěný lavice s tím, ať si sedneme, čekáme a nemluvíme. Policajti to dělají tak, že vás nechají na stanici hezky dlouho podusit ve vlastní šťávě. Žádný spěch. Proč taky? Klidně si daj kafičko, cigárko a svačinku a teprve, když se jim zachce, tak si řeknou. Tak co, dáme se do nich? No a pak se do vás daj, to si pište. Volali si nás po jednom. Ty! Ukázal policajt, který se najednou zjevil ve dveřích na Vencu a pokejval na něj ukazováčkem a Venca se zvedl a sklesle se všoural do místnosti před ním. Zahlíd jsem na ten okamžik, že uvnitř sedí za psacím strojem nějaký tlusťoch s vyhrnutýma rukávama, který do něj pečlivě zasouvá to z papíru s kopírákama, ale to bylo asi tak všechno, co jsem v tu chvíli stačil zaregistrovat. Já jsem šel k výslechu jako druhej. Venca mi přenechal židli před chlapem s psacím strojem a stál teď v koutě u kamen a ustrašeně na mě zíral. Sepsali se mnou moje nacionále a ne iniciály, jak říkal ten policajt, co nás vyslýchal, což zabralo dobrou čtvrt hodinku, jelikož pro policajty představovala klávesnice vždycky něco na způsob magické tabulky a občas před ní jen tiše žasly, asi tak, jako žasnou některý lidi při pohledu na půlnoční nebe plný hvězd. Cvak, cvak, cvak. Zakončil to a pak se na mě zahleděl. Občanský průkaz, natáhl ke mně ruku. Vysoukal jsem ho ze zadní kapsy a nejistě mu ho podal. Zalistoval tím průkazem a pak si mě notnou chvíli prohlížel. Co pak se nám to stalo se stránkou 13? Zvedl v hraným údivu obočí. To je ale náhodička. Stejná stránka jako tamhle u kolegy. Co pak mi k tomu řekneš? Usmál se na mě, ale ten jeho úsměv se mu najednou blesku rychle vytratil z tváře a on na mě zařval. Ke zdi a ani slovo. Chvíli mi trvalo, než mi vůbec došlo, že si mám stoupnout vedle Venci. A než jsem se z té židle zmátořil, tak už volali Medvěda a celý se to opakovalo naprosto stejně jako se mnou. No a pak, když už jsme stáli u té zdi 3, tak přivedli Aleše, k
1: který nemohl občanku najít. Teda aspoň já jsem v tu chvíli myslel, že dělá, že ji nemůže najít, protože tam měl napsanou tu básničku, co ho napadla v Třešňovce. A celou tu dobu, co se Aleš šacoval, se ten policajt jen tiše uculoval a nakonec to nevydržel a prones. Nemůžeš ji najít, co? A jak bys taky mohl, když je... A najednou prásk, tady. A divoce s ní majznul o stůl. Alešovi přímo před nosem. Aleš na něj koukal tak nějak melancholicky, ale to ten policajt nevěděl, že Aleš kouká tak nějak melancholicky celý život. Že je to jeho naprosto normální výraz. A tak se ten chlap s vyhrnutýma rukávama jen zaklonil na židli, párkrát se na ní zhoupnul a pak řekl, teď lituješ, teď mi tu začneš hrát divadýlko. No a pak pečlivě, sadisticky a děsně pomaloučku listoval Alešovou občankou a když našel, co hledal, tak jako zdvořile si odkašlal a pobaveně zarecitoval. Spolužačce. Nosit pětky denně domů nemusí být zlozvykem, zvláště přihlédnuli k tomu, že je nosíš pod trikem.
0: Nastalo hrobový ticho.
1: Tak ty si myslíš, že tohle patří do občanského průkazu na stranu potvrzení o zaměstnání, přijetí a propuštění? Čemu se tlemíš? Zařval na mě najednou. Já se nesměju vám, bránil jsem se. Mě rozesmála ta básnička o Fikotovi. Policajt položil občanský průkaz vedle sebe, zatížil ho pro jistotu rukou a Alešovi povídá. Na střední školu, ty grázle, zapomeň. Ty už jsi dostudoval. Všichni, jak jste tu, jste dostudovali. Potěuchle se usmál. Ty i ty jste, mládenečkové, dostudovali. My dobře víme, co to znamená mít poškozenou stránku 13. Jste nepřátelé socialistického zřízení. Soudruhu nad strážmistře, ozvalo se najednou ode dveří, který tiše otevřela nějaká nižší šarže. Je tu

než ta svině pačes, řekl medvěd a típnul Vajgla o strom. Vsadím se, že má na triku i pivoňkovou, dodal. Rád bych ten anonym viděl a tu tvou občanku dal fízlům taky von. Vsaď to. Tady se jasně potvrzuje má teorie, že bejt fízl je záležitostí povahy a ne povolání. Fízl prostě seš nebo nejseš, nic mezi tím, přidal se Venca Popelka. Jako fízl se už narodíš. Hele kluci, všimli jste si, jak dneska přišel hrdina zase ochrápaný? Zasmál se medvěd. Jsem se ho pak o přestávce ptal, co se u nich zase dělo. A on mi sdělil, že fotr se vrátil domů jen v županu a bez pantoflí. Takovej prej měl u prdele vichr. To musí být fakt náš nejblbější špion, zavrtěl hlavou Aleš. Vždyť je to co chvíli, co od někud prchá jenom v trenkách. Hrdina tvrdil, že fotr byl někde v Africe, ale ani on neví přesně kde. Prej se takhle na poslední chvíli dostal do nějakého letadla, řekl medvěd a zapálil si další cigáro. Já myslím, že dělá v Centrotexu, ozval jsem se, ale hned v příští vteřině už jsem toho hořce litoval. Jdi do prdele, vyjel na mě Venca Popelka, to seš tak blbej. Všichni z nich dělají do textilu a do porcelánu a já nevím do čeho ještě. Ale když někdo bydlí v baráku, co patří zahraničnímu obchodu, tak je to špion. Komunistický špion. Všichni snad ne, namítl jsem. Jmenuj mi jednoho, dorážel Popelka. Šulc, vypálil jsem. To je fakt, Šulc je kámoš, uznali ostatní. Já toho kurvu pačesa zabiju, pronesl tónem, který nepřipouštěl odpor Venca. Ser na něj, řekli jsme. Fakt, že ho zabiju, nedal si to Venca vymluvit. Jak ten kreten jezdí do školy furt na tom svým posraném kole, tak jsem si už vysledoval trasu, kterou on nemění. A jak se vyjíždí za tělocvičnou na zadní dvůr, tak tam je branka. A do ní on se vždycky vřítí a tam já natáhnu vlasec 40 a změřím to tak, aby si tam ten kokot o ten vlasec uříz hlavu. To není dobrý nápad, zabručel medvěd. Co když tam vjede někdo jiný? Nebo tam vběhne zátopek? Příští týden má přijít na besedu. Ale vzhledem k tomu, že tenhle chlap nechodí, nýbrž pouze a pouze běhá, tak by to mohl koupit za pačesa, dodal Venca Popelka. A tomu jsme se všichni zasmáli a zase si přihli teplýho hořčáku a řekli jsme, na zátopka. Medvěd se zved a povídá, dyť my neumíme ublížit ani živý mouše, jenom tak kecáme. Dávejte bacha, tohle je jako bunkr, ukázal na křoví. Je válka. A teď se blížím já s granátem a hážu ho dovnitř a prásk. A všichni jsou na hadry. No a, řekli jsme. No, a já pak nakouknu dovnitř a zavolám do toho kouře, co se valí ven. Jste všichni v pořádku? Zasmáli jsme se. Sáhnul jsem pro láhev. Brr, otřásl jsem se. Proč je to tak teplý? Tak to nepij, nasral se Venca. A pak už smířlivějíc dodal, náhodou tohle je pití a to mi říkalo víc lidí, nejen brácha, že se nesmí podávat v interhotelech chlazený, protože bys ho nepoznal od činžána. Činžána, opravil ho medvěd. Činžána, říkají blbci, zamručel Venca, popošel kus stranou a když čůral, tak na něj medvěd volal. Ty máš vůbec senzační informace, tohle si nám říkal už s myslivcem. Tvrdil jsi, že ten se zase nesmí podávat chlazenej, protože by byl k nerozeznání od whisky. Já říkal přechlazenej, ty kokote, přechlazenej, to je rozdíl, ty vole, řval Venca. A ty si na sebe radši něco hoď, protože ty zas asi nesmíš mluvit, když seš podchlazenej. Protože ty, jak podchlazenej takhle k večeru odevřeš hubu, tak seš rázem k nerozeznání od pravýho debila. Dal mu medvěd prstem buráka, když přivrávoral zpátky od toho stromu, kde močil. Je jasný, že Venca Popelka vylít jak čert a šel okamžitě do bojového postoje. Ale Aleš ho poplácal po zádech a řekl, jste všichni v pořádku? A tím to skončilo, i když je fakt, že u těchhle dvou to nikdy nebylo na dlouho. Ale to není podstatný. Co pro nás tenkrát mohlo být podstatnější, než vidina 2 měsíců prázdnin?
Těch prázdnin, co o nich Aleš už na jejich začátku složil v Třešňovce smutnou baladu o jejich konci.

0: ale takoví už básníci jsou teskní a zadumaní a protože jsou taky první po Bohu, tak vědí líp než my ostatní, že to naše slabomyslné křepčení na palouku nedopadne vemkoncem nijak slavně. Seděli jsme opřený o kmeny třešní, jedli třešně a pecky cvrnkali do tmy před sebou, pili třešně a Aleš do noci, která na nás pomalu padala z nebes, recitoval. Konec prázdnin. Prázdniny se nachylují, ostružiny černají, dvacaparti ukolejí, sladké plody sbírají. Ze strnišť už vítr fouká, slyšíš? V dáli vláček houká. Přejel děti ve chvíli. Prázdniny jim skončily. Ty jsi vůl, řekl jsem mu láskyplně. Máš pravdu. Taky mi přišlo, že je to trochu morbidní, tak jsem přidal ještě třetí sloku, aby bylo vidět, že nejsem žádnej cynik a mám děti rád. Smutno hledět na koleje, neříkej, že nikoli. Vždy však dobré na všem zlém je. Už nemusej do školy.
1: Fakt seš vůl. Zvedl jsem se a on taky a rozešli jsme se s tím, že tak se vole opatruj. Intermezzo. Třikrát mě totiž zatkli v Praze. Jednou, když jsem si opilý vyspěvoval na Národní třídě, jednou, když mě s výkřikem buzerante napadl knírkatý fízl a srazil na půlnoční chodník, jednou, když jsem přišel o svůj deník plný nekonvenčních názorů na sex, politiku a sny. A z Havany mě vykopli par avion detektivové v maskáčích a z Prahy mě vykopli par avion detektivové v československém obleku s kravatou. Ellen Ginsberg. Ginsberg králem Majáles, výraz proletářského internacionalismu. Majáles 1965, jedno z mnoha hesel tehdejších dní. Občanský průkaz jsme obdrželi rok poté, co Ellena Ginsberga deportovali z Prahy jakožto krále Majáles, který byl však pak svržen a nahrazen Pavlem Sedláčkem. Samozřejmě, že jsme se Majáles zúčastnili, jak jinak. Pamatuju si na legrační salámovou policii, která se štanglí turisty na místo obušku producírovala v areálu Parku kultury a oddechu Julia Fučíka a vím bezpečně, že mi až do té doby jméno Ginsberg neříkalo vůbec nic. Aleš tenkrát tvrdil, že ho zná. Je to možný. Aleš byl taky básník. To já znal spíš toho Sedláčka. Veselá salámová policie dodávala všemu tomu dění kolem nás zdání, že je všechno v pořádku a že život je veselý Luna Park. A my se smáli studentským transparentům z hesly jako
0: Sovětský poustevník, náš vzor. Jeste ruská vejce, vejce našich přátel. A všechna hesla byla předem schválena, se vším souhlasím. A motali jsme se tam tenkrát celý odpoledne a popíjeli jsme kelimkový pivo, spali se klobásama a pak jsme šli na nějaký Big Beat a řeknu vám, že jsme tam křepčili jak pominutý. Stáli jsme na skládacích židličkách a s rukama nad hlavou šíleli z té muziky a nad tím, že máme možnost bejt přímo u toho, když se něco děje.
1: Bylo nám 14 a říkali jsme si, jo, přesně tohle je ono, jsme na správném místě k žití. A vzpomínám si, že když jsme se s Alešem vraceli večer do Davids a jak jsme toho všeho byli plní a měli pocit, že žijeme báječný život v báječné zemi, tak zrovna v ten moment vystoupili ze stínu jednoho domu nějaký dva chlapy a jeden z nich nám povídá, z Majáles. A když jsme na to jak dva blbci kejvili a ještě řekli, no jasně, tak se ten druhej nedovařeně usmál a pak už nás tloukli hlava na hlava. Tiše, beze slov nás u zdi toho baráku fackovali a mlátili pěstma. A když jsme celý omámený z těch facek a ran seděli vedle sebe na chodníku a drželi se za hlavy, tak si do nás naposledy jeden z nich i kopnul. Pak si zapálili cigára a se slovy s váma jsme ještě neskončili, se volnou chůzí vydali dolů ulicí.
2: Co to bylo? Zachroptěl jsem, když odtáhli.
1: Fízlové, posadil se stěžka Aleš. Do prdele, zanaříkal jsem. Co řekneme doma? Chápete to? Dva skurvený tajný zmlátěj dva 14letý kluky tak, že málem vypustějí duši a ty mají největší obavy z toho, co na to řeknou doma. To jen, abyste pochopili tu stránku 13, co jsme si později natrhli.
2: Jestli některý jméno nikdy nezapomenu, tak je to jméno Rusňák. Během pouhých 14 dnů mě předved na policii 10krát, což byl v Dejvicích rekord. Bohužel byl můj. Pořádně jsem ho zaregistroval jednoho jarního večera, nebo teda spíš už o půlnoci, když jsem vyšel z hospody. A zrovna v momentu, kdy za mnou hospodskej stahoval roletu, jsem narazil na policajta. A když říkám narazil, nemyslím to nijak obrazně. My jsme se tam tenkrát skutečně srazili takovou silou, že si musel přidržet čepici. Ze široka se na mě usmál a já si okamžitě uvědomil, kde už jsem ho viděl, protože hlava tohodle člověka se nedala zapomenout. Byl to on. Byl to ten, který se přišel hlásit do služby tenkrát, co nás vyslýchali kvůli těm našim občankám, a poznal bych ho mezi tisícema, i když byl teď v uniformě a bez té debilní plátěný čepičky s nápisem Safari. Jen co jsme se oba vzpamatovali z leknutí a já mu řekl s dovolením, protože mi překážel v cestě domů a chystal jsem se ho obejít, tak mi zezadu položil ruku na rameno a povídá: a občanský průkaz máš? Chvíli jsem dělal, že ho hledám po kapsách, a on na mě celou tu dobu jen tak trpělivě civěl. A když jsem řekl: počkat, možná, že bude tady, a usmál jsem se na něj, tak se taky usmál, jako by tím říkal: to by v tom musel být čert, abychom ho my dva nakonec někde nenašli. Jenže jak odumíral úsměv na mý tváři, tak i ten jeho. A když jsem už zamračeně prones: já ho asi nemám, tak se taky zamračil a řekl: takže pojď se mnou. Helejte se, namítnul jsem, je dost pozdě, musím ráno vstávat, nešlo by to nějak? Řekl, že nešlo, a povytáhl si opasek, asi abych nezapomněl, kdo tu velí. Fakt by to nešlo, zkusil jsem to ještě jednou, ale on mě najednou popad prudce za ruku a vyštěk. Nebo chceš radši na záchytku? Chceš radši tam? A jak to říkal, zuřivě se rozhlížel po ulici a mně bylo jasný, že právě pátrá po nějakým tom policejním autě, a došlo mi, že jestli nějaký z nich pojede v tuhle chvíli kolem, je schopný mě do něj šoupnout a nechat odvíst k Apolináři. A o to jsem fakt nestál. Už jen proto, že jsem odjakživa tvrdil, že tam se podle mýho názoru může dostat jen idiot. Takže už jsem radši nic nenamítal a šel jsem celkem poslušně za ním. Bejt to v nějaký cizí čtvrti, tak bych mu vzal roha, ale tady, zadržený přímo před svou domovskou hospodou, jsem byl dočista nahranej. Beze slov jsme spolu dopochodovali na místní oddělení VB a rotný Rusňák si mě odvedl k sobě do kanceláře. Sundal si sako a posadil se za psací stroj. Zeptal se mě na jméno a poté vystrčil proti stroji oba ukazováčky jako dva hroty rapíru a s výrazem per aspera ad astra se pustil do vyťukávání mýho příjmení. Když ho dopsal, únavou usnul přímo za psacím strojem. Několik minut jsem ho udiveně pozoroval a teprve pak jsem zkusil zašoupat nohama. Nic. Tak jsem vytáhl kapesník a vysmrkal se. Nejdřív opatrně, pak nahlás, hodně nahlás, nic. Nadzvedl jsem se na židli, zůstal v mírném předklonu, narovnal jsem se, otevřel dveře, chvíli v nich postál. Furt nic. Tak jsem je za sebou zavřel a vyšel jsem ze stanice ven. Vůbec nikdo se o mě nezajímal. Napadlo mě, že tohle bych mohl jít vypravovat na špejchar. Konec konců na rozdíl od Rusňáka se mi spát moc nechtělo. Aleš seděl na svém místě a když jsem mu to vylíčil, tak jen pokyvoval hlavou a usmíval se. A když jsem šel pro další lahváče, tak mi cestou padnul zrak na 100 korunu, kterou tu asi někdo vytratil ve frontě. A protože kolem mě v ten moment nebyla ani noha, tak jsem se pro ní ohnul a místo dvou piv jsem ze samý radosti vzal hned dvě pro každýho a pak ještě několik, a za chvíli jsme už je přestali počítat, protože to by jsme ochraptěli. A Aleš se nakonec vydal pro čistej tácek na bušta a jak jsme tam tak seděli a všemu jsme se už jenom tlemili, napsal na něj tuhle básničku. Pivo. Chladné pivo, řízné pivo, první pivo, druhé pivo, chutné pivo, světlé pivo, čtvrté pivo, šesté pivo, pivo, pivo, pivo, pivo, přineste sem další pivo. Antonín umírá, žárovka zpívá, přineste pro Boha ještě víc piva. Pivo je program, pivo je cíl. Když piju bír, v duši mám mír. Sedmé pivo, osmé pivo, skvělé pivo, zlaté pivo, čerstvé pivo, moje pivo. Pivo prosím, pivo, pivo. Miluji piva, mlčenlivé soudruhy.
1: Což mě potěšilo, tak abych ho teda taky potěšil, tak jsem Alešovi řekl, že jsem v antikvariátu jednou koupil knížku kvůli jediný větě. A ta věta, že zněla, za 30leté války byla v Čechách taková nouze, že nebylo pivo ani pro děti.
2: Byla to tenkrát krásná pivní noc a trvala až do rána. A přitom ještě o půlnoci to vypadalo tak bledě.
1: Na Rusňáka jsem narazil znova hned druhý den, protože na mě čekal před hospodou, ve který jsem v té době prakticky bydlel, takže to neměl nijak složitý mě vyhmátnout. Zase stál venku a zase se jen usmíval, jako by se styděl jít dovnitř, nebo jako by tam nechtěl nepatřičně rušit zábavu.
2: Tak co? Povídá mi. Občanský průkaz máš?
1: A když jsem jen nešťastně zavrtěl hlavou, tak se mu úsměv rozlil doslova po celý tváři a s tím úsměvem mi řekl, vsaď se, že tě ho naučím nosit. Neměl jsem náladu se s ním vybavovat na tohle téma, protože bych mu musel popravdě říct, že ho už dobrých 14 dnů nemůžu najít. A tak jsem se jen otráveně podíval na hodinky a vrtěl jsem nechápavě hlavou, abych mu dal jasně najevo, jak hnusně mi stěžuje život. Rotný Rusňák byl evidentně spokojený s tím, že mě načapal a snad, aby nám cesta líp ubíhala, začal mi sám od sebe vypravovat, že až skončí na ulici, tak se dá ke kriminálce. Šel bych dělat ke Švárovi, uvažoval přede mnou nahlas. Samozřejmě, že se mi chtělo poznamenat něco v tom smyslu, jako a co kdyby šel třeba do prdele. Jenže to zkrátka nešlo. Na to jsem byl málo drsnej, takže jsem jen zatvrzele mlčel a sem tam jsem si výmluvně vzdychnul.
2: Každý, kdo chce jít ke kriminálce, musí nejdřív šlapat chodník, vysvětloval mi trpělivě, jinak by ho tam nevzali.
1: Došli jsme na stanici, dřevěný lavice pro předvedený nešťastníky byly zatím prázdný. Když jsme vešli do kanceláře, přerušili dva policajti, kteří datlovali na strojích práci a věnovali mi krátký profesionální pohled. Rusňák se hned nasoukal za stroj, slupnutím si prolomil prsty, založil do stroje papíry, zahleděl se na mě a povídá takže jméno a takhle a pokaždý skoro stejně to se mnou zopakoval ještě šestkrát.
2: Helej se, řekl mi jednoho dne. Jiný by ti dal pokutu, ale všim si, že já jsem ti zatím žádnou nedal?
1: Stáli jsme před hospodou a mně definitivně došlo, že tohle už je prostě boj na tvrdo.
2: Já tě chci jen naučit, abys tu občanku prostě nosil, nic víc. Tak proč je zase nemáš, můžeš mi to říct?
1: Mlčel jsem a přemýšlel, co s tímhle udělám.
2: Co jste si na mě pro Boha tak zased, zanaříkal jsem, protože představa, že strávím příštích pár hodin na fízlárně, se mi už začínala zajídat. A nejhorší na tom všem bylo, že všichni mý kámoši, co se mnou vylezli před hospodu, se na nás šklebili a měli různé poznámky a Rusňák dělal, že to neslyší a maximálně tak zvolal, bez poznámek nebo si vás také prověřím. Ale bylo na něm vidět, že to nemyslí úplně vážně, protože jemu šlo hlavně o mě.
1: Teď to nemá smysl, namítal jsem hlasitě. Ale má, volal na to Rusňák. Má a velkej. A už jsme si zase vykračovali spolu na stanici. Tentokrát se mnou nic nesepisoval, nechal mě prostě 2 hodiny trčet u něj v kanceláři a protože jediný zvuk, co se tam ozýval, byl klapot jeho psacího stroje, usnul jsem pro změnu já. Probudil mě až křik z chodby a taky to, že rotný Rusňák popad obušek a rychle vypad z kanceláře. Dveře zůstaly otevřený do kořán a tak jsem mohl vidět, jak 2 policajti pacifikujou nějakýho kluka, který měl půlku obličeje celou od krve, protože mu nejspíš roztrhli obočí a taky jsem poprvé viděl Rusňáka v akci.
2: Poskakoval kolem těch svých kolegů, který tomu zmítajícímu se klukovi kroutili ruce za záda, a jak jen moh, tak ho tím svým obuškem natáh, kam se dalo. Řezal ho po hlavě i do ledvin. A teprve, když už byli od krve všichni a kluk zůstal na podlaze stočený do klubíčka a přestal na chvíli řvát, vpochodoval rusňák do kanceláře, jenže to už nevypadal jako ten růžolící buran od někud z rusinský prdele, ale jako bledá sadistická kreatura. Oplách se u umyvadla, rukama si přičíst rozcuchaný vlasy a tiše mi poručil, abych vypadl. Jeho rty měly v tu chvíli barvu provazu. Překročil jsem bezvládný tělo kluka, který teď ležel na břiše s rukama v poutech za zády, a na roztřesených nohou jsem se vypotácel ven. Nebudete tomu věřit, ale pár dnů na to mi dal rusňák pokoj. Říkal jsem si, jestli nebyl náhodou pověřený nějakou důležitější akcí než věčným vymáháním mý občanky. A už za pár dnů jsem ho pustil z hlavy a musím přiznat popravdě, že mi ani trochu nechyběl. Dny šly jeden za druhým a všichni mý kámoši se flákali od nikud nikam a já se flákal s nima a jen tu a tam se přihodilo něco, co by stálo za řeč. Všeobecně panovala taková nuda, že se občas našel dokonce i dobrovolník, který si našel holku, jen aby se něco dělo. Naše experimentování s alkoholem nebralo konce a většina z nás se beze slov domluvila na tom, že se nejspíš upijeme k smrti. To byly dobrý časy. Kocoviny bejvávaly v té době většinou k smíchu, člověk si ráno prostě ublink a pak zas pokračoval dál. Co víc si člověk může přát. Vyšli jsme jednou s medvědem a Vencou Popelkou večer z hospody a někde vedle mě se ze stínu ozvalo. Máš?
1: Do prdele nemám,
2: zanaříkal jsem a už jsme si zase vykračovali. Připadal mi trochu nervózní. Chvílema se dokonce zastavil a pátravě se rozhlížel a já začínal být nervózní taky, protože jsem už věděl, čeho je tenhle člověk schopný. Došli jsme k takovému jako křoví, což bylo vlastně jen pár holejch prutu, a rotný rusňák na mě sykl, počkej tady, a zmizel. Ale za vteřinku se objevila v tom keříčku hlava bez těla, hlava číslo 56, hlava spokojeně močícího rusňáka. Ustoupil jsem několik kroků zpátky, aby mě nepočůral, a jak jsem tak couval, do někoho jsem narazil. Otočil jsem se a chlap, co stál za mnou, povídá, občanský průkaz. Cože? Zasmál jsem se. Cože? Pomocná stráž VB, povídá ten chlap. A aby mi bylo jasný, že nežertuje, strčil mi před nos rukáv, na kterým měl žlutou pásku s nápisem PSVB. Pohrdlivě jsem si ho změřil a hodně nahlas jsem řekl. No a? Mám se snad posrat? Občanský průkaz! Zamečel na mě penzista ve vojenský bundokošili. Vám, pane, já žádný občanský průkaz ukazovat nebudu. Zvolal jsem a sledoval při tom, co tomu řeknou oči z křoví, který rázem přestali mrkat a doširoka se rozevřeli. Trochu překvapeně, trochu zvědavě. Občanský průkaz! Vypísk ten mužík přede mnou hysterickou fistulí. Mrknul jsem na oči v křoví. Zdálo se mi to, nebo jsem v nich doopravdy zahlíd pobavený světýlka? Zkusil jsem na to vsadit a tak jsem se na toho skrčka s páskou ještě trochu povytáhl a ze svý vejšky jsem mu oznámil. Víte vy, co dělám takovým, jako jste vy? Takovým já, pane, ukusuju nosy. Právě jste napadl veřejného činitele. Právě jsem napadl tak akorát hovno, sklonil jsem se k němu. Pro mě vy nejste žádný veřejný činitel a jestli mě má právo někdo kontrolovat, tak vy teda určitě ne. Ale to už jsem volal spíš za sebe, odkud se za vteřinu vynořil rotný rusňák a v chůzi si zapínal poklopec. Prováděl ten úkon pomalu, s určitou rozvahou a zjevně spokojeně a v tom okamžiku, hned jak ho spatřil, mě ten frustrovaný pomocník VB oběh skočil na mý záda a snažil se mě tam nasadit kravatu. Okamžitě dolů, zařval na něj rusňák a neprodleně ho začal tahat za jeho zelený žaket. Cítil jsem, jak stisk na mým krku polevuje a pak se mi ten překvapený chlap sesul po zádech na zem. Ať na mě do prdele ten šašek nesahá. Zakročte, prosím, řval jsem. Celou věc má bezpečnost pod kontrolou, řekl Rusňák tomu muži. Můžete jít.
1: Já nevím kam, rozhodil rukama pomocník VB. Já jsem ztratil svého příslušníka, ke kterému jsem byl dneska přidělený do dvojice.
2: Tak se hlaste na okrsku a teď odchod, zavelel mu rotný Rusňák. A pak jsme ještě chvíli stáli a dívali se spolu, jak se od nás vzdaluje postava s páskou na rukávu.
1: Ten kokot mi poškrábal krk, ty vole, řekl jsem.
2: Rotný Rusňák velkoryse přešel toho vola a když se pořádně rozhlíd, tak mi povídá.
1: Jsou to blbci, ale co můžeme my dělat, když nám je furt cpou?
2: No ale uznejte, že přece nejsem povinnej ukazovat kde jakýmu kokotovi občanku, že jo?
1: Jen v doprovodu příslušníka, pouze v jeho doprovodu.
2: Mručel Rusňák a pak mě najednou řekl, dneska běž domů, což jsem taky udělal. A druhý den jsem se připosraně dostavil na policii, abych nahlásil ztrátu občanského průkazu. Dostal jsem pokutu a takovej ten náhradní papír. A když se mě ptali, kdeže jsem je ztratil a já jsem popravdě tvrdil, že nemám nejmenší ponětí, tak oni na to, že takhle to nejde, že něco tam napsat musíme, tak jsem uvedl, že přibližně v místě svého bydliště. Což bylo naprosto přesný, protože asi za týden potom, co mi vystavili novou občanku s čerstvým razítkem duplikát, jsem tu starou našel zapadlou za pračkou a mám ji dodnes. Proto vím, co je na straně 13. Intermezzo. Šli jsme jednou kolem půlnoci s Vencou Popelkou a s Medvědem z hospody. A Medvěd chyt pajtlováka. Takovýho, že zahučel přímo pod auto, co stálo zaparkovaný u chodníku. Nic by se nedělo, ale zrovna v tu chvíli u nás zastavili policajti a sledovali z auta, co se děje. Už jsem se viděl, jak nás kurtujou u Apolináře k postelím. Ale pak ty policajti odjeli, protože Medvěd na nás spod toho auta zařval. Je to dobrý, nic neteče. Takhle ducha přítomnej on byl. S Martinem jsem se seznámil taky už na základce. A musím říct, že jestli v mých očích od samého začátku něco představoval, tak to byla ta pověstná výjimka z pravidla. Mě už tak od 6., 7. třídy byli hodně podezřelí ty, co se motali kolem divadelních kroužků. A to Martin dělal. A přitom mi podezřelej nebyl. Mě vždycky dost srali ty, co si mezi sebou o Katě půjčovali knížky. A přitom Martin bez knížky v podpaží vypadal, že ho kousek chybí. A musím říct, že mě nesral ani trochu, protože on si na žádného režiséra nehrál, on režisér byl. A když vám půjčoval knížku, tak on byl ta knížka osobně. U něj jsem měl pocit, že tím říká víc než, na tohle si přečti. On tím spíš myslel, můžeš se mrknout do mýho kufru, co v něm mám za poklady. Nevím, čím to bylo, že mě tak iritovali všichni ty předčasně vyspělí ochotnický spolužáci a spolužačky, co se při recitacích měnili z normálních lidí v úplný kreteny a jenom pár z nich později dosáhlo toho mistrovství, že tuhle proměnu zvládli i naopak. Nic proti školním režisérům. Sám jsem jednou jakožto hrající režisér uvedl ve školní aule 3 mušketýry a troufám si říct, že nedopadly nejhůř a že mnou prosazená árie Vivalte sudy, dneska se bude pít, sklidila dokonce potlesk na otevřený scéně. Já si pamatuju tyhle režisérský týpky jako nafoukaný idioty s řídkejma vlasama a některý z nich nosili šátky pod košilí a když se na jaře chodilo o hlavní přestávce na školní hřiště a nikdo z učitelů nebyl v dohledu, tak si zapálili. Ale znovu bacha, žádný cigáro jako my ostatní, ale přímo dýmku. Uklidňuje to, usmáli se na vás obvykle, když jste se jich zeptali, proč pro boha dýmku. Znal jsem i jednoho, který měl 2 jména. Karel Schuster Plecity. Podal mi jednou ruku, ruku suchou a snad až příliš křehkou pro tento svět. S Martinem jsem se seznámil tak, že jsme se jednou dali do řeči a já se mu přitom představil jako idiot, protože když se mě zeptal, jestli znám Joneska, tak jsem řekl, že ne, ale že znám jednoho Stefaneska z 9C a že mu říkáme Šíma.
1: Na co se hlásíš?
2: Na knihovnickou, řekl jsem.
1: Já ti něco půjčím, řekl ustaraně. Snad to ještě stihnem.
2: Moje poslední vzpomínka na rotního Rusňáka z těchhle době ze Silvestra v 67. kdy jsem se dopoledne povaloval v posteli a přemýšlel, komu tak zavolat a s kým se sejít, aby jsme naplánovali nějakou akci na večer. Když zabzučal zvonek u dveří a než jsem se stačil vymotat z peřin, tak slyším mámu, jak volá: pro boha, co zas proved? A do toho se ozval nějaký tlumený hlas a v tom se otevřely dveře do mýho pokoje, kterýmu se u nás doma furt ještě říkalo dětskej, a já jen úžasle hleděl na kulohlavýho rusňáka a jeho lazurově modrý oči a slyším, jak mi povídá: přišel jsem ti jen popřát všechno nejlepší do nového roku. Máma stála za ním a vypadalo to, že každou vteřinou omdlí. Chcete vidět občanku? Zeptal jsem se. Modrý oči si mě chvíli prohlížely, pak mi pokynul na rozloučenou a odešel. Svalil jsem se zpátky do peřin. Co to bylo? Ptala se mě šokovaná matka. Strašidlo, řekl jsem jí. Moje soukromí strašidlo. Na střední školy jsme šli každý jinam. Medvěd šel na střední výtvarnou školu a já na tu knihovnickou. Venca Popelka šel do učení a Aleš se přestěhoval s rodičema na Letnou a jezdil pak za náma do Davids, ale protože přesně na hranicích Prahy 6 a 7 stála hospoda Špejchar se zahrádkou do ulice, se zahrádkou, kde se dalo sedět do 3 do rána, rozhodli jsme se, že se budeme scházet občas i v ní, abychom to měli všichni spravedlivě na půl cesty. Seděli jsme tam jednou takhle už odpoledne a klábosili až na Aleše, který psal, že se z něj kouřilo, a když dopsal, tak podal Vencovi Popelkovi báseň, protože Popelka tvrdil, že na slovo láska existuje jako rým jen slovo páska a že když je Aleš tak dobrý, tak ať mu předvede nějaký doopravdy originální rým na slovo milovat. Tak co? Zeptal se Aleš a Venca mu beze slova podal 5, o kterou se vsadili, a tím uznal, že to Aleš zvládnul. Tak čti, vole, řekli jsme mi ostatní Alešovi. My to chcem taky slyšet. A Aleš teda čet. My stavíme stavbu, stavba staví nás. Když na Orlíku lámal skály, když řvali zbíječky, smála se na něj dívka z dály, tak plaše, tak nedětsky. Sešli se spolu pak po směně v šeru u stěn gazety. Ona se dívala zasněně, on kouřil cigarety. Utichly stroje, měsíc pak ozářil přehradu. Děvčeti štěstím se zrosil zrak, když bral je za bradu. Chtěla se s ním hned milovat, však pevně zazněl jeho hlas. Musíme stavět, budovat. Teď není čas na žádný špás. A když pak řece z kamen hráz v cestu postavili, řekli jí tiše: ještě ne, počkejme ještě chvíli. Až vyrobí na přehradě 100 000 kW, pak se teprv budem spolu, moje milá, milovat. Četla teď denně v Rudém právu a proudu bylo víc a víc. Konečně spatřila v tisku zprávu s prostinkým názvem 100 000. Večer se spolu zas setkali, jak tenkrát, na Orlíku. A když se strávy zdvíhaly, v očích jí čet slova díků.
0: Tuhle básničku jsme si tenkrát všichni opsali a nějak se dostala i mezi pedagogický sbor gymnázia, kam Aleš chodil, s tím, že se jedná o promyšlenou provokaci, ale pak si ji přečet i ředitel školy, kterýmu se ku podivu líbila natolik, že ji s doporučením přepracovat závěrečnou sloku zaslal do soutěže mladých literátů. Intermezzo. Existuje bibliografie, řekla nám paní profesorka a dodala: a teď pozor, existuje i bibliografie bibliografií. A nyní ještě větší pozor, máme tu i bibliografii 3. stupně, čili bibliografii bibliografií bibliografií. Nebudu sloužit, řekl jsem si. Zhruba za rok na to jsem knihovnickou školu opustil.
3: Co tu vidíme? Ruská ruleta. Poslala nám to Františka Halamková z Nejedlého 20 Brno Lesná. Tadyhle ukážu na kameru. A to já snad ani nemůžu přečíst. Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Ježiš.
6: Já nepřečtu teda, to přečtěte.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač. Tady je v závoru se tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na jeviště dělat.
4: Tak takže nakonec je to lidský.
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No,
3: tak dvě minuty. Dvě minuty vaší přípravy běží teď.
6: Haló? Wagner. Pořád stejný. No jo, nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. Popravu se nedá nic dělat, no všecko zatím... Tyhle teď do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozej 3, jo? Portfolio, jak to vypadá s tím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten... Jo, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no. Vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, jo. No, říkám, je to k steku všecko takové. Tak nazdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím. Tak co, jak to vypadá?
6: Pořádně, sestři.
7: Pořádně?
6: Ne, pořádně, sestři. Mám takový práce, víte, já bych se steknul, jo. Teď mám, zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je,
7: co?
6: No nic, to je prostě.
7: Pojďte to zkusit, pojďte. No,
6: já
7: pojďte.
6: No, tomu nevěřím.
7: Pojďte z lůžka, pojďte to zkusit.
6: No, se zkusím, ale marný. Je to marný. Ježišmarja.
7: Pojďte, budete mít klid. No. To musíte zkoušet, no, to nemůžete ležet. No, to musíte zkoušet, pojďte. Klidu.
6: No. Zkusím ještě dát ten preparát, jestli máte něco.
7: Byste
6: mi dal jenom jeden ten, ještě. Lelitin.
7: Vemte si tenhle ten, jo. Ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
7: Vemte pod jazyk a cumlejte dvě hodiny, ano. Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím.
7: Uh-huh.
6: To marný.
7: Ne.
6: Tak.
7: Chtěl trošku.
6: No. No. Nechte mě v klidu,
7: můžeme to pličku. Jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? No. Tak no. Jo. Já jsem vám něco říkala, že jo? Na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozicích mi blokujte letenky na pozicích a do Abu Dhabi, ano. Vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všecko platí, prosím vás, jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví o lidi tak akcí, ano, na tu tutovku, no, to všecko bude, vypadá to velice slibně, vypadá to... Rušte ty letenky taky. Ne, to byl falešný poplak, ne, to byl... Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, nic, ne, všecko rušit.
4: Peklo.
6: Jak říkala cucat, a už to spolk. Šmaria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, že jo, když jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Tak to budu jenom milionář. A těch je... steku.
7: Tak běžte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano. Haló? Teď jste něco holo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to... Ne, to je falešný poplak, ne.
4: Já nesmysl.
8: Tak co?
6: Nic. Maličko vždycky a zase naděje spadne. Zas spadne naděje.
8: No jo, to už jste tady tři neděle, člověče. Ale...
6: Peklo.
8: Co s váma?
6: A nevím.
8: To musí jít ven.
6: To mi říkejte.
8: No helejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
6: Co to je?
8: Ten si občas teda dávám pro sebe.
6: To je novinka?
8: No. Jo, to teď právě jsme fasovali. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je, kdybyste byl zabetonovaný, víte. To povolí všechno. To všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si vypil, ano. No. Jo, ne? Tak. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak, můžete.

0: Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
1: Nevím, pane doktore.
2: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
3: Jak jsme přechovávali Bělogvardějce? Jednou, když jsme tak doma seděli v neděli u fazolí, nebylo náhle o čem povídat. Je tu smutno, pravil otec, já si domov představuji veselejší. Tak si kup švihadlo, ty kašpare, pronesl zvolna Bělogvardějec Astapov, kterého od roku 1917 naše rodina ilegálně ukrývá. Nemluvíš se svým ochráncem nějak hrubě, Igore, napomenula Astapova matka, zatímco bledý otec se krčil v koutku, očekávaje bití. Co je divnýho na slově kašpar, podivil se Astapov. Matěj Kopecký s ním obrazil Čechy a všude byl vítaným hostem. Když chce mít fotr veselo, nemůžu mluvit o souchotinách. A jestli vám překážím, můžu se jít udat. Nechoď na komisařství, prevoschadítělstvo, zapřísáhal Astapova otec, který doufal, že se situace obrátí a Igor opět nabide svých pozemků za Uralem. Pojedli jsme něco fazolí, zapili kefírem a otec znovu prohodil cosi o smutku. Něco tu chybí. Snad bys nechtěl ještě jedno, Feri, začervenala se maminka. Co pak o to, chlípne je na to dost? Komentoval Astapov. Tak už toho mám pokrk, rozkřičel se otec. Chlap nám slibuje už 50 let guberny a kde nic tu nic. Ani mužíka jsem neviděl. A on, lenoch, jí moje jídlo, používá mé mídlo, ženu a šatstvo. Nech tlachu a skoč pro pivo, poručil Igor. Otec zařval, cože? No dobře, dnes tedy naposledy. Maminko, kde je čbánek? A tak to šlo den ze dne. Astapov si troufal víc a víc. Častěji nám poroučel a otec běhal naposledy pro pivo až 10krát denně. A už ne se čbánkem, ale s vědrem. Bylo zřejmé, že tak to dál nejde. Igor přestával být radostí a naději rodiny. Od té doby, co při Kuličkách, přestrojen za mladého bolševika, přizabil skleněnkou několik dětí, nesměl ani ven. O to hůře bylo doma. Igor nás přímo terorizoval. Jeho vrtochy nabývaly obludných rozměrů. Mnohdy nás ani nepouštěl domů, volaje z oken, že chce užít samoty a stepního ticha. Jindy prorazil střechu, aby viděl před spaním nebe a počítal hvězdy tak hlasitě, že lidé ze sousedství žádali telefonicky otce, aby šel spát a vypnul konečně moskevský rozhlas. Bylo jasné, že se Astapova musíme zbavit. Buď ho zabít, což nám asi nedovolí, nebo lstí vyštvat z domu. Udat jsme ho nemohli, byl to přeci jenom Rus. Nejprve jsme se pokusili o vraždu. Matka mu nasypala do polévky 2 hrsti utrejchu. Napjatě jsme čekali, kdy Igor padne. Ale syn ruských stepí si pochvaloval, že polévka má konečně správný říz a vyptával se, cože je to za tatarské koření, které tak příjemně šimrá v břiše. Museli jsme přemýšlet o účinnějším způsobu vraždy. Padl návrh nechat Astapova zápasit se slonem, ale nebyli jsme si jisti, zda by tento syn Ilji Muromce nevyhrál. To chce časovanou pumu, pravil děda anarchista, starý atentátník, jeho špíchou byl jakýsi trapný konflikt s nějakým Habsburkem v Sarajevu. Pravda, ale kde ji vezmeme, vyptával se otec. Stačí říct, pravil dědeček, zrovna tu mám jednu volnou. Výborně, jsem s ní, volala maminka. Kde je? Sedíš na ní, opáčil dědeček. Matka se skočila z uhláku, jak ušknutá hadem. K výbuchu dojde, pokračoval rodinný pyrotechnik, neselželi pekelný stroj zítra o polednách. Teď je třeba, vedl dále řeč děda, zvolit velitele atentátu. Vzhledem ke zkušenostem jsem to já. Děkuji vám za důvěru. Je tu však jeden háček. Jak dostat Astapova na příbytek pumy? O to neměj strach, pravil otec. Budeme se s ním v rámci družby jako přátelsky strkat, až ho povalíme na uhlák. Druhého dne kolem 11. rozhodl otec. Začneme družbu, ať to máme za sebou a můžeme si ještě před obědem odáchnout. Začali jsme se strkat. Kolem uhláku bylo náhle těsno. Nejčastěji seděl na pumě otec, zatímco Asta povstal svěží uprostřed kuchyně a odrážel nás jako míčky. Blížila se 12. Neměl bys přiložit, Astapove? Snažil se o úspěch své akce dědeče. Blázniš v červnu? Podivil se Igor a rýpnutím posadil dědu na uhlák. Uvnitř něco cvaklo. Puma pracuje, volal dědeček. Zbývá 15 vteřin. Vyběhli jsme z kuchyně. Nic nechápající Astapov stál uprostřed místnosti a podezíravě pozoroval dědu, jemuž dřevěná noha nedovolovala opustit nebezpečné pásmo. Ozval se nesmírný výbuch. Děda vylétl půl metru do vzduchu, kde se trval asi 20 vteřin. Pak opět tvrdě dopadl na uhlák. Exploze vrcholila. Je konec, říkali jsme si za dveřmi a tiše jsme se loučili s dědou. Pekelný stroj zavil po třetí. Astapov vytřeštil oči. Výbuch totiž uvolnil dědovu dřevěnou nohu a ta pruce plachtíc vzduchem nesmlouvavě udeřila stuhlého Igora přes týl. Bělogvardějec padl k zemi bez známky života. Děd atentátník s námahou, ale pyšně povstal. Otevřel dveře a pravil. Dílo je připraveno k odevzdání. Pak se nahnul nad Astapova se slovy. Vidíš, menševiku, dějiny jsou spravedlivé. Auroře si unikl, protéza tě skolila.
4: Velecine dám, za mého života jsem procestoval strašnou spoustu zemí a taky jsem se naučil různým řečem, páč, to je vlastně na světě to nejdůležitější, aby se člověk uměl zkrátka všude sebou mrtnout. Poněvadž není jedna věc jen tak jednoduchá, abyste si museli přijete semhle, přijete tamhle a nebudete nikomu rozumět. Tak já jsem tedy nadaný člověk, zvláště k řečem, a jaký jsem delší dobu žil v různých zemích. Já jsem byl taky angažovaný v Itálii u jednoho divadla, nevím, jak se to divadlo jmenuje, mně se zdá, že se jmenovalo nějak taková opera, to byla známá, Assecurazione Generali, jo, Assecurazione Generali, tam jsem byl angažovaný a tedy italská řeč je náramně jednoduchá. Vy to budete taky hned, nech musí každý zrovna rozumět, capisci italiano, si, si, capire italiano, sono vecere, capire italiano, sono contento, cento, sire, capore, capore, capore, catate, camame, casire, catone, catone, italiano, sono contento, cento, camame, capibero, italiano, mene macaroni, citroni, lampioni, lamprononi, sifore, capore italiano, mene benatti, asim, sifore, italiano, sono goti, gondola, gondola, gondola, sifore, italiano, poi il decore, poi era italiano, viene rampino, bambino, bambino, papiro, italiano, sono capisto, napisto, prepisto, popisto, zapisto, dopisto, grani z mašinky, velková řeč, to není zrovna jednoduchá věc. To je jako ku příkladu francouzská řeč je zase mazlivá, to zase musíte takhle ku příkladu peníze, mesdames, messieurs,

0: Je la prends, c'était je n'ai une gêne, je ne sais pas. Elle a vendu, je la prends, on s'enfonce, elle a pris la siphonne, la penche, on est la ronde, en général, dont je la vends. Elle apprend, c'est là la France, la France, la France, la France. Méthode de danse, c'est préférence, c'est tolérance. Et quarta bouzara, Zurich, je n'ai pas nachla ou et la France, c'est achetée par une étagère. Je n'ai une main de la France, c'est pas de jeune à canapé. Et la France, c'est une pensionnaire, je l'ai, y'a le nasal nito nemohl dostat, ten francouzský, ten nasal, já mám sice, vy nevidíte, ale já mám nasal vyvinutý, mám takový, a já vám jsem si na radu mýho přítele strčil do nosu takový dva štýfly, já vám jsem s těma štýflema lítal 3 měsíce, já ten tón nemohl dostat, ale totiž já jsem ten tón dostat, ale musel jsem se strčit ještě dále, no ale pak ty štýfle nešly zase ven, ale ohromnej, víte, takový Němec, totiž takový Francouz řekne dopředu etui, etui, etui, a Němec řekne futrál. To je právě ten rozdíl. No a teď, abychom vás mohli převést, řekněme, do Jugoslávie, tedy SHS, ty gospodiny, gospodči. Zdravím tě, mohli mi gospodiny, tak já tě mohli, taky ty zdravám, gospodin. Tak jak to, taky tě zdravím, tě mohli, gospodiny, tak já tě mým, a taky ty, tak já tě gospodin, tak já tě zdravám, já tě mohli, já tě mohli, já tě zmohli, bohami. Boga, Boga, tam běží doga. Zdravím tě jako gospodine, tak jak tě molím. Gospodine, tak jako zdravám. Gospodče, gospodče, jak gospodine, gospodě, gospoda, gospoda. Hergot honem, kde je hospoda? Nyní jsme se pohybovali na jihu, na sluném jihu a teď zase se přestěhujeme trošičku na sever. Tak jako první přípitek uděláme nyní anglický přípitek.
1: Ladies and gentlemen,
2: oh yes, time is a miracle quite a bit token to Beverly all time. Oh yes, I'm one very cool, and a bit of the cut to paper to hear about your time is money, harmonica. Harmonika je taky dobrá, no to se na to jak se vytahuje, ale to konečně sem nepadá na váhu. Your time is money, but I'll hold the cotton to keep it with your poor, what hurt any hell your time. Time is money, poor, polycite, all right, polycite, pendrek. To je blbej nástroj teda, pendrek, to je horší než harmonika. A we will try us away, imitable, not how could I hope to keep it to have the time. It's money, but you have to please, tamhle sebou někdo říct. To je takovej, ty toho člověku klouzne po něčem. Tak, a nejskonc vám předvedu, přednesu přípitek v řeči německé. Německá řeč, jak víte, oplývá zvláštním patrozem, tak kdyby náhodou to moc křičelo, tak si dejte kousíček hadřičku do ty trumpetky, co je před váma a ono, národnost německá.
1: Hoch geehrte Damen und Herren, aus meinem Grundgeschlüden fahren müssen wir die herrlichen Formen, dass wir war, wie im Grünste stehen, vorher aus dem herrlichen Grundstoß, so wie es ist, aus dem herrlichen Licht in Post. Ja, herrst ihr auch. Wenn du gut fährst, oh, das Herr Lila in dem Herzen schön, so fahrt aus dem Grundfest im Vornehmen, mit dem herrlichen Frisse stehende Fahne, mit dem himmlischen Erfahrer auf dem Grund steht und holst du mich, war Fuß gebaut aus dem Herrn und Fahne, stehst du vor, aus dem
2: Herrn und Fahne. Heim. Nieder? Der konnet. Was muss ich ausgenommen? Ah, der ist jetzt wieder leto.
3: Milosti vás, pamatujte se, že jsme na přednášce. Přátelé, Krušnohorci byli vyhlášení šprýmaři. O tom svědčí i celý jejich folklor. Z literatury je znám případ, kdy známá sběratelka lidové slovesnosti Božena Němcová přišla mezi Krušnohorce. Božka Němcová o tom píše doslova. Krušnohorské pohádky nemohu bohužel ani při nejlepší vůli zařadit do Českého fondu národních pohádek, protože nevím, jak by působily na dětskou dušičku pohádky typu Okurka a 7 trpaslíků borovičky, Čípková růženka, O pravidelných 12 měsíčkách, O chytrém ševci Baťovi, Princezna s červeným beďarem na čele, Čert a pankáča, Živá voda Becherovka, O vykloubeném Palečkovi, Zvířátka a Dněpropetrovští, nebo Císařovi nové slipy. Přátelé, tady by si nevybral ani Erben, píše Němcová, a ten měl údajně nějaký žaludek. Já bych vám pro začátek teda přečet jednu naši krušnohorskou pohádku. Vybral jsem takovou tu méně, jaksi, méně takovou tu ošklivější, spíš takovou jemnější pohádku, která se jmenuje O šípkové růžence. O šípkové růžence. Milé děti. Sklidníme se, parchantíci. Žili jednou jeden král a královna a ty neměli žádné děti. Jednou musel král služebně na 2 roky do ciziny. Poslali ho tam na stáž, učit se tam vládnout. Tuším, že to bylo na Kubu. A když se vrátil, zjistil, že se mu právě narodila roztomilá dceruška. Ani se tomu nedivil, vzal si provaz a šel se do lesa oběsit. Stoup si na špalek, v oprátku kolem krku a přemýšlel, co dál. V tom šla okolo hodná babička a povídá mu, no co, neblázni, dyk to dítě za to nemůže, ne? Máš pravdu, babičko, řekl král. A jak chtěl slézt, smekla se mu noha a už se houpal. Je smula, co děti? Babička, protože byla hodná, se mu pověsila na nohy, aby zkrátila jeho utrpení. Babice u nich ve vsi říkali Midlářová. Nikdo neví proč. Pak to šla babka všecko vykecat na zámek. Místo odměny však vyhnali a snížili o 50 důchod. Tomu se říká valorizace, děti. Tak je tedy proklela. Počkej, až bude růžence 16. Tak něco zažiješ, řekla babka na rozloučenou královně. Růženka, tady musím, přátelé, na chvilku zastavit. Růženka, to bylo její křestní jméno. Ona bohužel chudinka neměla příjmení, protože ani královna matka nemohla s určitostí určit otce. To se tak někdy stává i v lepších rodinách. A zlomyslní dvořané kvůli tomu růžence říkali Mejdanová směska. Prosím vás, tak uklidněte se. Chudák holka nemá jméno a vy se můžete strhat. Růženka bude mi říkat Směsková. Bylo čiperné děvče. A tak se nelze divit, že ve 14 letech jí maminka dala na převýchovu do penzinátu v Kostomlatech. Co růža ještě neuměla, tak se tady pěkně doučila. Mladá děvčátka zde převychovávali prací a proto holky chodily trhat šípky, aby v lékárnách alespoň něco levného bylo. Růža si část šípku nechávala a dělala z něj šípkový víno. Proto se jí také mezi holkama říkalo Šípková. V 16 letech, přátelé, utekla Růženka z ústavu a rovnou, to je náhoda, rovnou do hotelu Pup v Karlových Varech. Zrovna tam byl jeden princ z Rakouska se svým koněm, který se jmenoval Mercedes-Benz Turbo Diesel. Princ koupil Růžence držkovou polívku a 2 housky a ta se do něj, milé děti, úplně zblbla. V noci se pak prokletí hodné babičky vyplnilo a Růženka princovi sekla hodinky a prkenici. Odjela potom do Prahy a po pěkném flámu usnula před Alhambrou, kde ji probudil překrásný příslušník policie, který ji políbil pendrekem. A tak, milé děti, jestli ji ještě nepustili, tak sedí Růženka dodnes. Historie Krušnohorců. Kmen Krušnohorců, přátelé, sídlil původně v oblasti Jadranu, zhruba mezi Splitem a Dubrovníkem. Na rozdíl od svých nejbližších příbuzných kmene Černohorců, žijících spokojně v nehostinné a skalnaté Černé hoře, se Krušnohorcům zdálo podnebí Jadranu příliš krušné. Proto využili Krušňáci v 5. století vpádu Hunů, kteří vedení Atilou, zvaným Bič Boží, zaplavili Evropu. Krušnohorci, věrní vždy své zásadě, pomáhají vždycky silnějšímu, se tentokrát spletli a pomohli Hunům, kteří byli zničeni římskými legiemi v bitvě na katalánských polích. Ke cti Krušňáku třeba dodat, že pomáhali Hunům přesně 10 minut, než zjistili, že je všecko obráceně. Vojevůdce Krušňáků Venda stačil sice ještě zavelet bitě Hunou, ale už bylo pozdě. Vítězní Římané Krušnohorce vyhnali a místo slíbených Alp, které chtěli obsadit na vztek Černohorcům, obdrželi Krušnohorci neznámé hory na severu slovanských Čech. A tak vedení pravcem Krušinou vystoupili až na památnou horu Klínovec, kde praotec řekl doslova: vidím

hodnotitel Slovanů o nich řekl památné slovo pakáš. A to poté, kdy Slovanský svaz hrdině odolával nájezdu Avarů a zároveň současně s tím otevřeli Krušnohorci první maďarské gymnázium na území Čech. Krušnohorci se vyznamenali v dějinách ještě několikrát. Například v bitvě na Bílé hoře stál pluk Krušnohorců bok po boku s udatnými Moravany u Letohrádku Hvězda. Když však Krušnohorci uviděli přesilu císařských vojsk, chytli se Krušnohorci za ruce, utvořili kolo a za zpěvu písně Na Bílé hoře sedláček oře předstírali, že začali zimní orbu. O jejich charakteru, přátelé, svědčí také fakt, že když v roce 1740 pořádal Koniáš veřejné pálení evangelických knih a celá česká kulturní veřejnost protestovala, jedině Krušnohorci poslali láhev petroleje a dvě otýpky slámy. Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. To je familie, co? To je radost. Ty když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově dcerce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč. Jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhaly v oživení valutového trhu v Praze. Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti? Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šaržá ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šaržá. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále. Ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné

0: pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku i z doma. Krušnohorci a náboženství. Krušnohorci bývali odjakživa přátelé zarputilí pohané. Zatímco již skoro celé Čechy byly křesťanské, jedině Krušnohorci a polapští Slované grilovali jednoho misionáře za druhým. Posvátné zvíře přátelé u nich byla koza. Koza, to je totiž symbolem nejen krásy, velikosti, ale ku podivu i tvrdosti. Nejednou se, přátelé, stala koza původcem a symbolem třeba různých povstání. Například Dalibor z Kozojet vedl povstání sedláků. Jan Hus kázal na Kozím hrádku. Na Donu povstali kozáci. A na Sicílii bojuje už po staletí Koza Nostra. V období matriarchátu došlo k pokusu změnit uctívané božstvo. Kozy se nezdály vhodné za jiné pietní zvíře. Byly pokusy například uctívat krávu, ale to se již ozvaly i indické kmeny, které okamžitě poslali protestní poselstvo z kmene Lulu a Rómů. Toto poselstvo, čítající několik tisíc osob, se pak natrvalo usadilo na našem území a postupně penetrovalo, neboli česky proniklo, bohužel do celé Evropy. Těsně po přechodu matriarchátu v patriarchát, asi 3 dny poté, bylo staré božstvo kozí božstvo zrušeno a zaveden jednotný bůh nazvaný Denatur. Na jeho počest se pak pálila kořálka. V té době se také, přátelé, v Krušných horách rozmáhá sektářství. V oblasti Oseka působil například malý zen buddhistický kroužek, který pěstoval sport podobný karate. Tento sport se jmenoval karadu. Zatímco karate znamená přeloženo prázdná ruka, tak karadu znamená prázdná hlava. Mistři tohoto sportu užívali k úderům do nepřítele svoji hlavu. Tato sekta postupně bohužel zanikla, neboť její členové se postupně umlátili sami. Jejich sportovní oddíl, nazvaný Berany Berany Duc, totiž organizoval akci Dej mi hlavy dohromady, ovšem s 50-metrovým rozběhem. A bylo po buddhismu. Čert a pankáča. Milé děti, byla jednou jedna vesnička, která se původně jmenovala Hrdlička, posléze Hermann Geringdorf, potom Švermovo a nakonec zase Hrdlička. Byla to idylická vesnička a občané dělali čest jejímu jménu. Tichou návsí se linul z místního rozhlasu hlas Jirky Kučírka, zástupce Junáka, dříve ZOSSM, který zval mladé pány a dívky, dříve svazáky, do Eros centra, dříve síně revolučních tradic. Zval je na diskomaraton se striptýzem, dříve na plenárku. Prostě idylka. Na zápraží s nedopitým láhváčem v ruce seděla i Kateřina Housková, zvaná Pankáča. Prohrábla si zeleno-červený kokrhel, urovnala si i sichrhajícku v uchu a naklonila se ke kámošce Boženě. Hele, Božka, nebuď vůl jako kráva. Půjdem večer na dýzu, povídá. Je to maraton v oprachy, vole. Vyděláme nějaký šrouby. Božka, jejíž vyholená hlava, naleštěná sidolem, házela prasátka. Celině otočila škouc. To je tutovka, ty vado. Půjdem. Mají tam být dneska skýni z Teplic a cigáni z Mostu. To bude čoro. Ale na maraton kašlu. To si radši nějaký prachy vyšlapnu na trase. A tak večer byla naše děvčata na parketu jako doma. Pojďte si hodit hrbem. Lákala jemně tanečníky pankáča. Ale nikdo s ní nešel, protože při tanci s ní, přátelé, šlo okejhák. Tancovala bych i s čertem, blbečkové. Povídá pankáča, když už odpad čtvrtej srap. V tom se objevil ve dveřích. Černé jako uhel. Než se skýni zpamatovali, aby ho utloukli, už ho pankáča popadla a rozjela to po parketu. Černý brach s ní tančil až do ranního kuropění. Ráno popad prachy za maraton, popad pankáču a zmizeli, jako by se do pekla propadli. To byl čert, napsala Mladá fronta Dnes. Ale kde pak? Asi za čtvrt roku přišla čumkarta od nějaké Katrin z Havany. Psala, jsem v opravdovém pekle. Nebyl to bohužel čert, ale Kubánec Jiménez Mario Fernández. Krušnohorci a společnost. Krušnohorská společnost byla, přátelé, postavena na základech takzvaného raného socialismu, který se bohužel později rozvinul. Do té doby žili Krušnohorci v naprosté pohodě. Ranný socialismus má stejné výhody jako raná zelenina. Je prostě čerstvý a osvěžující. Teprve později začíná jaksi zahnívat. Krušnohorci v té době uznávali pouze dvě strany. Malou a velkou. Každý Krušnohorec musel v podstatě na obě a tím byl pak de facto zrušen monopol jedné strany jednou provždy. Ke změnám v krušnohorské společnosti docházelo zřídka. Slova revoluce se přímo báli. Nechte to plynout, říkávali starší. A měli pravdu. Vždycky to nějak dopadlo. Jednou jeden z nich vymyslel pojem sametová revoluce. Má to tu výhodu, řekl, že neteče krev. A byl to velký lidumil. A měl, přátelé, pravdu. Když ho likvidovali, tak ho udusili právě sametovým polštářem. Neprolili ani kapku krve. V čele krušnohorské společnosti stál náčelník, který byl demokraticky volen z pěti kandidátů tím způsobem, že každý z nich dostal kij a byli zavřeni do místnosti, kde byla tma. Takový náčelník byl pak ovšem okamžitě obviněn z násilného převzetí moci a okamžitě odsouzen k smrti. Zajímavé je, že ještě než byl popraven, mohl udělit i amnestii, která se bohužel nestahovala na zneužití pravomoci úředního činitele. Tudíž ne na něj. Jinak většinou panovalo všude všeobecné bezvládí a každý si dělal, co chtěl. To byly takzvané krušnohorské zlaté časy. My je máme teď. Další oddíl jsme věnovali, přátelé, krušnohorskému bydlení, stolování a tak dále, tak dále. Krušnohorci a bydlení. Základem bydlení krušnohorců, přátelé, byla hospoda. V ní bydleli všichni muži z vesnice. To mělo řadu výhod. Odpadlo tím dnes tolikrát kritizované a v některých manželstvích obligátní mámo, jdu do hospody. Kam by krušnohorský manžíle chodil, když už tam byl? Ženy a děti bydleli ve stanech většinou přímo na polích, aby to měli blíž do práce. Škoda, že se tento krásný zvyk neudržel do dnešní doby. Krušnohorské bydlení mělo totiž několik výhod. Ubyla rozvodovost a rovněž pozdní příchody na pracoviště byly výjimkou. Krušnohorci a oblékání. Speciální kroj, pro které byly charakteristické dvě malé bílé kozičky, měli ženy i muži stejný. Navíc ženy musely nosit i šavly. To pro případ, kdyby vesnici napadl nepřítel. Je to logické. Napadl nejdříve ženy, domnívající se správně, že jsou to podle výzbroje muži. Muži se pak rychle mohli v hospodě sformovat k hromadnému útěku. A zachránit tak gro kmene. Tento způsob obrany se nám jeví z dnešního hlediska velice moderní a účinný. Kdo uteče, ten vyhraje. To bylo základní bojové heslo Krušnohorců. Dále je zajímavé, že Krušnohorci nepoužívali při veřejném koupání žádné plavky a byli tak v podstatě zakladatelé nudismu u nás. V zimě zase Krušnohorci nepoužívali čepice. Neznali je vůbec. Místo toho nosili muži na hlavách v třeskutých mrazech jakási malá kamínka na uhlí. Když byl mráz, rozdělali v kamínkách oheň a hned jim bylo teplo. Bohužel se někdy stávalo, že kamínka hřála přes příliš a řada mužů byla tudíž lehce přihřátých. Populárním oblečením do třeskutých zim byly takzvané dvojkožichy, někdy i trojkožichy. V praxi to znamenalo, že muž a žena si vlezli do jednoho poněkud širšího kožichu a nacvičenou, koordinovanou, synchronizovanou chůzí se pohybovali venku. Když byly zimy dlouhé a studené, byla potom na podzim větší porodnost. Proč? To je dodnes předmětem bádání mnoha sociologů a demografů. Princezna s červeným beďarem na čele. V jednom malém království na Dunaji, milé děti, žila princezna, která se jmenovala Zuzana Pupínková. Měla jednu vadu, nechtěla se vdávat. Odmítla všechny ženichy urozené, ale i ty různé neurozené podruhy, slobodníky, ba i kováče. Jednou za ní přijel na námluvy maďarský princ Mikloš se svojí uherskou jízdou. Ale Zuzana jej odmítla slovy fuj, nesnáším Uhry. Taky tedy Mikloš proklel a odjel. Když se princezna ráno probudila, měla na tváři samé Uhry, samé pupínky. Och, ten Mikloš, plakala princezna, to byl ale veliký beťár. Od té doby se, přátelé, také někdy říká Uhříkům beďar. Všichni lékaři se pokoušeli princezně akné vyléčit, ale nepomohli jí ani 4týdenní lázeňský pobyt v erotickém salonu. Když to viděl král Vlado první velkohubý, rozhodl, že ten, kdo princeznu vyléčí, dostane půl království, hlavně tu část Gabčíkovo nad Mároš. I ze všech stran se sjížděli princové, někdy i navzájem. Pardon. Někdy i navzájem se mezi sebou poprali. Ale nepomohl nikdo. Nepomohl ani známý léčitel Kašpárkovský, který přijížděl právě z Čech, kde pomohl hodně lidem, hlavně od jejich úspor. Princezna ještě k tomu navíc chytla štěnice, který někdo namontoval v celém bytě. I přicházeli princové pomoci, ale pořád nic. Tak zkrachovali i princové František V., Rudolf III., Jindřich VIII., až přišel princ Stanislav IX. Přišel, dal si jednoho malýho rumla a bylo mu to jasný. Jedním hmatem vymáčknul největší uhřík na princeznině čele a ejhle mikrofon Tesla byl na světě. Král Vlado I. okamžitě rozhodl vyšetřit, kdo jí to tam namontoval. Nejvíce podezřeli princové Jan a Ivan z Černé Gory, byli uvrženi do podzemní kopky, kde je spolu s potkany přivítala i Lasica Zatinský. Princezna se poté odstěhovala do Čech, kde se o ní ucházel princ Ota II. Zvaný Černý. Otík si princeznu Zuzanu vzal, ba co více, pojal jí za choť do ryti. Pardon, pojal jí za choť. Tečka. Do ryti zvolal zhrzený Vlado I. A Gabčíkovo mi tu nechali. Ale to už, přátelé, a to je smutné, maďarská jízda překročila Dunaj. Princezna zatím v Čechách založil estrádní skupinu a s pořadem To bylo Slovensko jezdí po vlastech českých dodnes. Krušnohorské hospodaření. Zhruba v polovině 6. století se Krušnohorci dostali, přátelé, čirou náhodou do hospodářských potíží. Tehdy se rozhodli k radikální změně celého hospodářského mechanismu. V první řadě se rozhodli skoncovat s pěstováním citronů a banánů v Krušných horách, které se bohužel ukázalo jako naprosto blbý. Pro pořádek je třeba podotknout, že Krušnohorci pěstovali banány a citrony v Krušných horách na základě dlouhodobého plánu, který byl vypracován v dobách, když žili na pobřeží Jadranu. Celokmenová plánovací komise, která to měla na svědomí, se přesunula z části do výroby a z části do vězení. Co dál? Protože už ani tenkrát nebyly burské oříšky, rozhodli se Krušnohorci pro jejich pěstování. Když nadešel čas sklizně, vydali se na pole za zpěvu písničky Hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší sedět doma a louskat buráky. Když tam došli a rozhlédli se, hlavní agronom kmene řekl památnou větu. No co? No nic. Musíme hod zase na Germány! A Krušnohorci vyrazili vyplundrovat germánský kmen lužických Srbů, kteří jim to potom pěkně oplatili. A tato řevnivost, přátelé, přetrvává staletí. Inu sousedi. Krušnohorcům nevyšel ani jejich poslední experiment, totiž skřížit blechy s bramborama a vypěstovat tak originální brambory, které se sami škrábou. Pomůže nám jenom půjčka, rozhodla rada starších a proto bylo vypraveno velké poselstvo do sousedních zemí. Část poselstva odjela do Turecka, protože model takzvaného tureckého hospodářství byl již znám v celé Evropě a u nás se udržel v podstatě dodnes. Druhá část poselstva odjela s bohatými dary půjčit si peníze do Polska. Vrátili se za týden v trenýrkách. Nakonec si Krušnohorci uvědomili, že základ stravy je živočišná výroba. Rozhodli se proto pěstovat vlaštovky na maso. A dali se do práce. Všude se zakládala vlaštovčí hnízda a tak bylo brzo všude viděti posedávat hejna tlustých vlaštovek. Datum odchytu vypasených vlaštoviček byl stanoven na 15. září. 14. září v podvečer se vlaštovky zvedly, zakroužily nad Krušnýma horama a byly v čudu. Odletěli totiž, jako každoročně, do teplých krajin, a to přímo do Afriky. A to byla, přátelé, vůbec první pomoc rozvojím zemím v dějinách. Krušnohorci a ženy. Krušnohorci si na rozdíl od ostatních slovanských kmenů ženy vážili. V každé vsi byla uprostřed váha, na které každý večer ženský převažovali. Poznali tak podle váhy, jak která ten den pracovala na poli. Když přibrala, bylo zle. Krušnohorci pěstovali mnoho ženství. Každý z nich musel mít tolik žen, aby ho bez problémů uživili. Ovšem, bohužel, i krušnohorské ženy měly svá práva, byla uzákoněna v takzvaném knedlíkovém kodexu. Tak například, krušnohorské ženy nesměly mezi 2. a 4. hodinou raní nosit těžší břemena než 200 kilogramů. Dále, nesměly dělat víc než 10 šestnáctek za sebou. Tady Tady je taková poznámka, tu jsem nepochopil. Muži mohli udělat 10-16 za sebou. To do dneška, přátelé, nikdo nevysvětlil. Tady ne. Žena v jiném stavu nesměla již od 7. měsíce pracovat v kamenolomu. Jednou ročně mohly ženy oslavit svůj svátek, takzvaný Den matek. Tento svátek mohli oslavit prací. Krušnohorská žena nemusela na veřejnosti nosit závoj, ale mohla ho nahradit podle vlastního uvážení, buď to proutěným košíkem, nebo svářeckou kuklou. Tohle to je obzvláště pěkné. Krušnohorská vdova měla právo, ba co více povinnost, následovat svého muže do nebe. O nevěře ženy rozhodoval spravedlivý takzvaný boží soud. Byla dána do klece k medvědovi, který týden nežral. Když ho zaškrtila, byla uznána za nevinnou. A tohle to je velice výhodné. Muž nesměl ženy vypudit bez řádného rozvodového řízení. Rozvodové řízení probíhalo tak, že muž přetáhl ženu bičem a řekl: táhni, mrcho. Přátelé, každá krušnohorská žena měla také právo jedenkrát ročně na splnění manželské povinnosti. Když to nešlo, měla právo požadovat tuto kratochvíli od obce. Krušnohorci a hudba. Krušnohorci, přátelé, kladli hlavně veliký význam na hudební výchovu mládeže. Již malým dětem byla vštěpována myšlenka: koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A jednu, přátelé, krušnohorskou písničku se teďka zaspíváme my tady spolu. Vy mi budete dělat orchestr. Prosil bych zkoušku orchestru, prosím, teď. Ano, ano, má to atmosféru. Prosil bych ty basy veseleji. Ano, přátelé, to je ono. Tak přátelé, nyní ta píseň na ostro. Připravte se, přátelé, já vám to odpočítám na tři. Tři. Tudy cesta nevede k mému srdečku, ponechte si, paň mámo, vaši dcerečku. Dejte se s ní vyfotit s káčou hubatou, já mám holku z úzenáctví pěkně buclatou. A tramtaria, tramtararia, tramtara, tramtaria, tramtara, tramtara, hop! Tudy cesta nevede k mému srdečku. To už tady jednou bylo. Přátelé, já si se překlou. No nevadí, nevadí, no. I solistovi se to stane, zpíváme dál. Nenecháme se zbláznit, zpívejte, ano. Jo, jo. Já vás slyším gusta, že? A nechte si jí, pan tatínku, vycpat v muzeu. Ta holka je podobná, ale komu? Mickey Mousemu. Protivná je jak činže za 3 měsíce. Chytrá je jak slepice, hrom do čepice. Neustáváme, tramtaria, tramtara, bojujem. Přátelé, nepokračujte. Píseň je dlouhá. Teď přijde refrém. Tramtaria, tramtara, traria, rara, tramtaria, tramtara, rara, ria. A tudy cesta nevede k mému srdečku, jen si pěkně ponechte tu vaši herečku. Já mám holku krev a mlíko, pěkně z vesnice, má prouhatý peřiny na knížce tisíce. A všichni! Tramtaria, tramtara, trara, rara, tramtaria, rara, tramtara, Krušnohorci a svátky. Krušnohorci byli, přátelé, veselí lidé. Slavili proto kdeco. Krušnohorci slavili zhruba 364 svátků ročně. To v praxi znamená, že pouze jeden den byl pracovní. Nejhorší ovšem na tom byl fakt, že se tento pracovní den nedal napracovat. Nebylo kdy. Některé krušnohorské svátky slavíme i my. Tak například, krušnohorci slavili den dělostřelectva. Slavit se začalo už v poledne, kdy se podával slavnostní oběd, tušený hrách s fazolovou a čočkovou oblohou. Říkalo se tomu dělostřelecká příprava. Kronikáři bohužel nezachytili, jak oslavy pokračovaly, a tak se jenom můžeme domnívat, že byly veselé a bouřlivé. Krušnohorci zajímavě slavili také den dětí. Všichni museli jít spát už 5 hodin odpoledne. Muži a ženy pěkně pohromadě. Navoněli se, vysprchovali se. A hurá! Po 9 měsících oslavy pokračovaly. Zajímavě se slavil u krušnohorců také den myslivosti. Ten den každý od rána přemýšlel a ten, kdo něco vymyslel, dostal titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec, a to tomu krušnohorci, který vymyslel myslivce Tekutýho. Na Velikonoce odcházeli krušnohorci koledovat do ostatních slovanských vesnic v plné zbroji. Jako pomlásky používali okované cepy. Ti, kteří si vykonali kuřata, byli tzv. Kuřáci. Těm, co si vykonali čuníky, se zase říkalo čuňáci. Zajímavé je, že těm, kteří si vykolorovali husy, se říkalo husáci. Tento svátek byl začátkem 70. let našeho století zrušen. 30. dubna, zatímco ostatní slovanské kmeny pálili čarodějnice, krušnohorci si pěkně pálili žáhu. A pálili za pomoci vína, láku, vodokurek a hlavně feferonek. Takže potom pálil jícen, hltan, žáha, slezina, játra, žaludek, ledviny, tenké střevo, husté střevo. A ze všeho nejvíce je pálila slinivka, přátelé. O perníkové chaloupce. Milé děti, byla jednou jedna chaloupka uprostřed lesa a tý se říkalo Perníková. Žili v ní bába s dětkem a ty prodávali dětem perník. Dávku za 1000 korun. Perník! Vařili bába s dětkem většinou ze solutonu a rohypnolu podle starého receptu, který si dědek přivezl z vojny, ještě když byl u Wehrmachtu. Jednou utekli z ústavu pro mladistvé feťáci Jeníček s 2 maruškama. Jedna maruška byla živá a druhá sušená v pytli. Když pak vykouřili Mariánku v pytli a neměli už ani floka, tak si alespoň sedli na lavice v parku před sechezou Lovosice a za chvíli byli zhulený, jak zákon káže. Jejich štěstí ale netrvalo dlouho. Omylem totiž zaslechli v televizi projev ministra životního prostředí, který jim tajemně sdělil, že severní Čechy už nesmrdí. Kromě Lipkovic, které je třeba zbourat. A severní Čechy budou prohlášeny za lázeňskou oblast. I uvěřili a odebrali se do lesa zemřít na otravu kyslíkem. Náhodou přitom narazili na chaloupku s perníkem. Bába a dědek se sirotku ujali a každý den jim píchli 1 dávku perníku. Jeníček za to musel převádět přes hranice Indiány, a to hlavně pak indiánské kmeny Rumunů, Číňanů a Kurdů, tedy kmeny, o kterých se Karlu Májovi ani nesnilo. Marušku zase odvedla bába na silnici k Dubí, kde měla známého Andrzenova pasáčka Dežího Ďurku. Brzy se však přátelé o tomto nekalém podnikání dozvěděli i pánové Rumílek a Fendrich Murka, kteří nařídili policejnímu prezidentovi Novotnému, aby je zlikvidoval. Ten na ně chtěl poslat slavné želví ninji, Donatella, Rafaela, Leonarda a Michelangela, ale ministr Dlouhý rozhodl, že v rámci checkmate provede celou akci Česká rychlá rota, takzvaných tchořích ninžů, ve složení Aleš, Myslbek, Lada a Mánes. Celá akce byla pečlivě připravena a utajena tak, že zločinci se o ní dozvěděli z Mladé fronty dnes už 14 dní předem. Během akce byl pak dům nalezen bohužel prázdný a tak policie alespoň zatkla hajnýho kracíka, který byl se svojí flaškou rumu náhodou v lese. A protože to bylo v zimě, za chvilku dorazila na běžkách i celá naše vláda. Jsem nepochopil tohle vtipa, no to je jedno. Chaloupku mezi tím, přátelé, obsadilo 6 medvědů s Cibulkou. Cibulka, když je uviděl, vystrčil z okna svoji střepatou hlavu ostříhanou na havla a zařval. Všichni jste hovada a prasata. Přátelé, a jak dopadla naše povedená štveřice? Bába s dětkem, Jeníčka a Mařenku prodala na náhradní díly do Itálie. Pak si vyzvedli svoje tuční konta a v rámci malé privatizace koupili hotel Jestřáb, penzion Klára, obchodní dům Prior a nádraží Praha Holešovice. A tak bylo zlo po zásluze potrestáno.
1: Poklonka, poklonka no, učivá.
2: Buďte zdrav, to jsem rád, že vás vidím. Gratuluji.
1: Ale tě, a k čemu?
2: No k čemu? Ještě se ptejte.
1: No tyka se taky ptám.
2: Vždy jste přece vyhrál ve sportce, ne?
1: Ježišmarja, to nestojí za řeč.
2: No, nestojí za řeč, no, jste dobrej. Vždy jste vyhrál, kolik?
1: No.
2: 30?
1: Nepak, 40, pane.
2: 40,
1: no jo, 40,
2: prosím,
1: 40.
2: To má někdo štěstí. No. Tak co si koupíte?
1: No co, tak si pošlu pro pivo, jo, zapálím si cikáro,
2: jo, jo.
1: Ano, a budu poslouchat no. Dobrou noc, děti. V rádiu, víte, to já mám tyhle moderní pohádky strašně rád. Helejte, třeba, dobrý večer, děti, byl jeden tunel a ten si vyšel na procházku v šestiúhelníku a přejeli ho povidla. Já si myslím, že to ani nejsou pohádky, tohleto. To jsou nějaký šifrovaný zprávy.
2: Vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte? Tedy jak sázíte?
1: Aha.
2: Jistě máte na to svou určitou metodu,
1: no, no to dá rozum, no, metodu, to mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
2: Helejte. Já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je
1: jo.
2: To pravda?
1: Jo, ale musí se opatrně, víte?
2: Jo, jo.
1: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
2: Jo.
1: Srážky, jo?
2: Jo, jo.
1: Tak jsem vsadil horskou službu.
2: Jo,
1: jo? No jo, ale nevyšla. Poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
2: Podívejme. No a jak to děláte jinak, podle snu?
1: No tak koukněte. Posaďte se u nás.
2: Ne, děkuji.
1: Přijměte místo.
2: No, děkuji,
1: místo.
2: Děkuji, no.
1: Když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
2: Jo, jo, jo.
1: Tak to je 2,40.
2: Aha.
1: Turistika.
2: Aha.
1: Nebo 4,30. To jsou skoky do vody.
2: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
1: Prosím.
2: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
1: Aha. Tak to je česká házena.
2: Čili čtyřka, jo? No? Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
1: Tak to je spirální.
2: Stojím frontu na brambory.
1: Košíková.
2: Kluk dostal 5 z počtu.
1: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám voženě a odchýní, jo?
2: Jo, jo, jo, jo.
1: Tak to jsou saně.
2: Podívejte se,
1: no.
2: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
1: Aha, tak to je 11. Judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátké vzdálenosti.
2: Aha, jo, jo, jo, jo. No, pohlejte.
1: A, nahledím.
2: No, tam. Nebo co, když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
1: Aha, tak to je plachtění.
2: No.
1: A když vám na něco přijdou, parašutismus.
2: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
1: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože dneška nevím, co to je.
2: No to je ohromná metoda. Tak takhle byste vyhrál teď 40 tisíc.
1: Ježišmarja, jaký 40 tisíc, pane? To jsem se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
2: Co?
1: No.
2: 40 korun?
1: No jo.
2: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
1: No pravda.
2: Sakra. Ale metodu máte na 40 tisíc, tedy nejmí.
1: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jak se vede?
4: Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám?
3: No tak mě celkem taky děkuju, no.
4: To by tak chtělo někam k moři.
3: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
4: A jo? Já tam asi letos pojedu.
3: Jo? A kam jedete?
4: Ale tam co loni.
3: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
4: V Jugoslávii.
3: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
4: A vy už jste tam jednou byl?
3: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
4: Jo tak, měl jste tam jako namířeno.
3: A? Co?
4: Měl jste tam namířeno, ne?
3: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
4: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
3: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
4: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
3: No tak hlavně nemoce, víte?
4: No, to já vím, ale jaký?
3: No tak já toho mám víc, víte, no.
4: Jo.
3: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
4: No jo, to je zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
3: No to taky to už dlouho.
4: Jo. A léčíte si to nějak?
3: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
4: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
3: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
4: Ale jinak vypadáte dobře.
3: Jo?
4: Jo, dobře vypadáte.
3: Tak já se jí zrovna nevidím.
4: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
3: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
4: To víte, to dělají ty nemoce.
3: No jo, taky jo.
4: No jo.
3: A co je vám vlastně?
4: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
3: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
4: Jak pověsit? Myslíte za krk?
3: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
4: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
3: Asi jste špatně visel nějak. Ne? A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
4: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
3: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
4: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
3: No to buďte rád, prosím vás.
4: No jo, to je pravda.
3: Až přijde tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, že jo?
4: To jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
3: No budeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
4: No jo, už dlouho.
3: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
4: Ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
3: Jo,
4: no.
3: Píchá, jo. No,
4: buďte rád, že to nemáte.
3: No jo, tak já zase mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
4: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
3: Ale no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě.
4: Nemocný dítě? A jak je starý?
3: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
4: Ale já myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
3: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
4: A na co stůně?
3: Ale mám takový horečky a tak, víte.
4: Jo, tak fantazíruje.
3: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. ale jenom docela říce, víte.
4: A já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
3: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
4: Jo, no. A jakou má teplotu?
3: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
4: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
3: A jo, tak to on stejně bude, víte. On je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
4: že? To bych teda řekl.
3: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaké učení.
4: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
3: Ale studiu dálkově medicínu.
4: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
3: Taky jo.
4: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
3: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
4: No jo, no, to je pravda. Naschledanou.
5: Tak, tak bychom mohli začít, ne?
6: Kolik je uchazečů?
5: Tři. První je ten, moment, Petr Týl Miroslav. Okamžiček. Družstevní informační kancelář, kam kde co? Šajánková, soudruh náměstku. Ano. Ano, já vím, Petr Týl Miroslav, ano. Už kvůli němu volali ze dvou místeček. Ano.
7: No spolehněte se, no jistě. Ano.
5: Ano. Tak naschledanou, naschledanou. Ano. Kvůli Petr Týlovi.
6: No to je jasný.
5: No, tak...
6: Kolik jich máme přijmout?
5: No dva.
6: Tak to je jasný.
5: No jasný, nejasný, že? Konkurs je konkurs.
6: To je jasný. No.
5: Zavolejte Petr Týl.
6: Petr Týl. No.
8: Dobrý den. Dobrý
5: den. Dobrý den.
8: Zdravíčko, zdravím vás.
5: Dobrý den. Vy jste pan Petr Týl.
8: Ano, že? Já jsem tak smělej.
5: Ano. Vy se ucházíte o místo pražského informátora naší kanceláře.
8: No to si pište.
5: Ano. Jistě pochopíte, že vám musíme položit pár otázek, že?
8: No jistě.
5: No, no.
8: Jak se máte?
5: To je dobrý.
8: Děkuju, FF.
6: No. No. Tak to je jasný.
5: Ne, promiňte, ale musíme zjistit ještě vaše znalosti o Praze, že? Víte co, pověste nám o ní něco sám. No.
8: Jako o Praze, jo? No tak ano. O Praze, co bych vám tak povídal, že jo, o Praze. Tak Praha je krásná, ne?
5: No, tak...
8: Praha je sověžetá...
5: Taky.
8: Matička, ne?
6: Matička,
5: to je. Matička, no. To bylo hezky.
8: A taky je to...
5: Ano.
8: Taky je to hlavní město, ne?
5: Ano.
6: Tak to je jasný. Ano. Já si to kruškuju.
5: No, já myslím... Že nebudeme pana Petr Týla déle trápit,
6: no,
5: že?
6: Drtit, no.
5: No a drtit, ano. Naschledanou, pane.
8: Tak čaute.
5: Naschledanou.
6: Tak to je jasný, to si...
5: No, tak já si to píšu. Návrh na přijetí, že? Petr Týl Miroslav. Tak to bychom měli. No, další kandidát je nějaký...
6: Karásek.
5: Já vím. Já, že tady mám dopis, jo, ve kterým nám ho doporučují z výzkumného ústavu turistického ruchu.
6: Přímo?
5: Jo.
6: To je jasný.
5: Jo. A taky se o něm zmínil šéf propagace.
6: Ono to sem nepatří.
5: No ne, on jen tak mezi řečí, že on
6: ono
5: netlačil.
6: To sem nepatří, ale ten Karásek je synovec manželčiny přítelkyně, která zajišťuje... našemu starýmu Spartě.
5: Aha. No. No.
6: Tak.
5: No.
6: Jo, no tak, vy... ale... To je jasný, to.
5: Vyzkoušíme a uvidíme,
6: no, musíme vyzkoušet.
5: No. Výběrové řízení je výběrové řízení.
6: To je jasný.
5: No. Zavolejte toho Karáska.
6: Pepo.
5: Ale no Pepo, Josef Karásek.
6: Josef Karásek.
5: Vy jste Josef Karásek, ano?
8: Jsem
5: ucházíte
8: Karásek.
5: Jste Karásek, ano. Ucházíte se o místo pražského informátora naší kanceláře, že?
8: Jo.
5: No jistě pochopíte, že musíme důkladně zjistit vaše znalosti o Praze.
8: Jo.
5: Jo.
8: Tak jo.
5: No, tak...
6: Ahoj, Pepo, ahoj.
5: Pane Karásku, kolik má Praha obvodů?
8: Čeho?
5: Jako čtvrtí.
8: Jo.
5: Čtvrtí.
8: A má víc.
5: Co?
8: Má 8, ne? 9, 10, 11.
5: Nesprávně. 10.
8: Já to věděl.
5: 10.
6: Prahu protéká řeka Vltava, jak se jmenuje?
5: No.
8: Vltava, ne?
4: Jasný.
6: Dobrý, Pepo, dobrý.
5: Ještě jenom takovou, jak řekla, doplňující otázečku, že kolik má Praha obyvatel?
8: Jo, jako obyvatel. No tak Praha má hodně.
5: Hodně.
8: Jo, hodně. Hodně přes, mám milion, co? Má hodně přes milion.
5: Tak, no já myslím, že nám to stačí, no, to že? Ano, můžete odejít, pane Karásku. Tak,
8: poklona. No. Ahoj.
5: No,
8: ahoj. Ahoj. Ahoj.
5: No. Tak.
4: Karásek?
5: Návrh na přijetí.
4: No, to je jasný.
5: Ano,
4: to je jasný.
5: Karásek, já si to píšu.
4: Já taky kroužkuju.
5: Jo, Josef.
6: Karásek? Hm?
5: S otazníkem.
6: No, proč s otazníkem? Vždyť je vidět, že zná.
5: Konkurs je konkurs, že je tu ještě nějaký Jelínek, co když bude znát víc.
6: A telefonoval kvůli němu někdo?
5: Ne.
6: Je tu nějaký psaní?
5: Není, on se zdá, že toho Jelínka vůbec nikdo nezná.
4: No, tak to je jasný.
5: Ale no, jasný.
6: No, proč se sem vůbec strachá?
5: Budeme objektivní, že... Vyzkoušíme a uvidíme. No. Jelínek, Ivan. Jelínek. Dobrý den. Prosím? Já neslyším.
9: Dobrý den. Já mám trošku chrap.
4: To je jasný.
5: Vy jste Jelínek, ano. A vy se ucházíte o místo pražského informátora naší kanceláře, že? Jistě pochopíte, že musíme důkladně, ale opravdu důkladně zjistit vaše znalosti o Praze. Že, prosím.
4: No to je jasný.
5: Ale řekni.
6: Kolik má Praha obvodů?
5: Tak.
9: Ano. Praha má 10 obvodů od roku 1960. Předtím jich měla usnesením z roku 1949-16.
5: Hmm. No
4: co,
5: jistě
4: no
5: to.
6: Co takhle Vltava?
9: Řeka Vltava je tedy celkově dlouhá 435,4 km a na území Prahy je široká mezi 110 a 320 metry.
5: Jo. No jo. No. Pane Jelínku, řekněte nám, kolik má Praha obyvatel, ale my bychom prosili přesně.
6: Přesně.
5: Ano.
9: Praha má podle posledního sčítání přesně 1,183,000 obyvatel.
5: Okamžik. Pane Jelínku, vy jste říkal, že Praha má k tomu tolik těch obyvatel.
9: 183 tisíce obyvatel.
5: Ano. Tak nám je vymenujte.

0: Dobrý večer, přátelé, já vás vítám už při čtvrtých Volkovinách, ano, už jsou čtvrté. Chtěl bych a rád poděkovat našim sponzorům, stálému sponzoru, konstantnímu sponzoru, mastnému průmyslu Krásno. Děkujeme. A takovému polostálému sponzoru, vytrvalému, a to je Háme Babice. Také děkujeme. Tak a teď tady mám hosty. Nejstarší mistr Československa, Ivanka Christová. Ahoj, Ivanko.
1: Nie najstarší, ale prvá.
0: Nejstarší, ale první, ale stále nejkrásnější. To zase bychom urazili ty noví, kteří jsou 10 roků po Christové. Tak prosím tě, doktora, máme tady lékaře. Doktor Ivo Jahelka, nazdar.
2: Ahoj.
0: Nazdar, jak to tady říkám. Ty jsi doktor práv, všichni to vědí, že jo?
2: Opravdu ten titul vlastně přísahám.
0: A spíše jsi advokátem, či spíše se s tím, co se snaží potopit?
2: No, advokát vždycky od toho, aby klientovi maximálně pomáhal, samozřejmě.
0: A ten prokurátor naopak zase ten dělá toho?
2: On dělá zase svou jinou práci, no.
0: Takže ty jsi advokát?
2: Já jsem advokát.
0: Ty pomáháš?
2: Já pomáhám.
0: Snažíš se?
2: Snažím se.
0: A prosím vás, já nevím, kdo zná pana Borise Filana. Pan Boris Filan je spisovatel, má také program svůj v televizi, bratislavské nebo slovenské. Jmenuje se to V Gala, už jsem tam dvakrát byl, V Gala. Zase jsem byl v tom půjčeném smokingu od bráchy. On nejenom je spisovatel a chytrej a moudrý člověk, a on je taky bývalý košíkář. Boris Filan. Ty jsi hrál taky proti Adovi Pospíšilovi.
3: No jistě, a proti brněnským hvězdám, všetkým Kovičkovi, Pištělákovi, no, Mustafovi.
0: Brabenec.
3: Kamil.
0: No. Mustaf, no jistě, známe všech, kde jsou tady ty vysoké. A ty jsi je trošinku, většinou, jak si pamatuju, tak si je trošku převyšoval přece jenom. Intelektuální. Já totiž Ádu Pospíšila, to je vlastně můj takový vzájemný bratrany, velice dobře znám, to je můj kamarád. My do dneška hráváme fotbal, máme takovou jedenáctku a my jsme zrovna složeni tady z těchto typů, jako bývalí fotbalisti, bývalí sportovci, nynější umělci, protože jak jsem zjistil, umělci jsou mnohem díl aktivní než ti sportovci, rozumíš? Sportovec prostě skončí v těch 30 a umělec tam kolikrát začíná. Co? Jako ten můj kamarád Peca. Já jsem založil taky takovou nadaci Doajen v tísni. A jo, Peca tam hraje, Barin tam hraje, Freddy tam hraje, Leoš Janíček, náš kamarád, tam hraje. Teď jsme hráli proti Lanžhotu, to je docela pěkný, proti lanžhotským podnikatelům. A ty nás všechny představovali, jo, Jiří Pecha, herec divadla Na provázku, kolega Bloka Polívky, jo, Áda Pospíšil, bývalý košíkář, mistr světa, že on byl, mistr Evropy, mistr Československa, několikanásobný. A mě a teď představovali ty podnikatele lanžhotské, rozumíš? A teď jsem už viděl, že oni se rozcvičovali, a jak ten míč mají přilepený maradonovsky, víš, na těch kopačkách, jak se to pěkně hází a požvíkujou, tak nepodnikatelsky bych řekl. A teď je představovali a teď byla Josef Juráček, podnikatel. Petr Schwalbach, bankéř. A on ty hára dlouhý nebude. A ty nebankerský, a všichni byli podnikatel a bankéř. Dva bankéři, jinak sami podnikatel. A před tím začátkem, jak jsme losovali, já jsem kapitán, jak jsme losovali, tak já říkám, pánové, a v čem podnikáte? A ty nejde říká, prodáváme výsledky. Taky jsme prohráli 3-1. Protože to bylo 500 korun na chlapa, jste měli zaplatit. Za 2-1, rozumíš? No tak to by zase vyhazovat peníze nebudeme. Já bych se dostal k tomu, proč jsme tady, a sice k těm dopisům. A je tady Vojtěch Týma, Skladna. Ten má krásný zážitek. Ona, manželka, že večer musí jet za kamoškama, znáš to, za kamarádkama. Ježišmarja, večer jsme teď přijeli, zase bude za kamarád. Já tam musím, bude tam Maruška.

0: Ty si tady děláš kafe? A on říká, ne, převařuju tu vodu do chladiče. Říká, co to prosím tě převaříš, co si se mě děláš krávu? Říká, nedělám si s tebe žádnou krávu, to se musí převařit, jak se ti to celý ucpe, co pak zebrá někdy na macoše? No nepřipomínej mě, že máme nevlastní děcko. Maria, jo a teď to převařuje. Teď to převařuje. A teď ona zase, tak už to máš převařený, ne? A říká, no jo, ne, nechám to chladnout. Taková manželka, že pořád, některé manželky jsou takové, že pořád vlastně něco říkají a něco chtějí, rozumíš, Ivanko? A že tak pomalinko, jo, a pomalinko to manželství na tom vlastně, na tom chtění, ten manželek, to manželství jakoby takovým zvláštním způsobem troskotal, rozumíte, děvčata? Kdyby ona nic nechtěla, tak to vydrží díl. No a jak ona pořád něco chce a chce, tak on potom teprve tam jde s tou vodou, teď otevře tu kapotu, tam odšroubuje tu zátku, nalije tam tu vodu převařenou, rozumíš? A jak má ten župan, tak zaklapne tu kapotu a teď ten župan je zaklapí v oběma těma ty kapotě. A co, on nemůže ani tam, ani zpátky? On se nemůže dostat do vozu, tím pádem nemůže tu páčku otevřít od ty kapotu, tak on tam prostě... A tak co teď, ježiši. Ho, chce zařvat halo, a jen si to rozmyslí, protože nechce dělat blbce v těch zahradách. Když se z toho dostanu, jsem inteligentní chlap, jsem inženýr. A vidí, ten župan vlastně, on je takhle jako tam. Sice ten pásek je v tom, ale jak vidím ten uzel, tak já tak lehonce dopěkně takhle napravo. Už jsem skoro na boku, ale akrobaticky, rozumíš, pravou rukou se držím levou nohou trošku na tu kupatu, na tu kapotu, já jsem půjdu toho fotbalu. Teď se už na té kapotě a on vlastně dělá takovou pomalou hvězdu. Rozumíš? A jak se převrátí, říká tak a je pouzu. A on byl dvojtej. Teď se díváme, tak to z toho županu, jak pak já se dostanu z toho županu. Já bych mohl vlastně se vyvléct. Rozumíš, systém had, tak on jde zase takhle dolů. To bříško trošku vadí, ale on se tak umí stáhnout, že hruď má větší než bříško teď. A ono opravdu už je to nad pupikem, jestli mě rozumíš, nad pupikem. Tak pomalík, a už tak... Teď si uvědomíš, že to má v podpaždě, ale takhle ne, rozumíš? Ono přece jenom, jak je níž, tak už to tak zase neovládá, protože ty nohy cpe jako pod to auto. A to už má ten uvazek takhle. Kdyby někdo šel, tak on se trošku usmívá, že to vlastně nacvičuje jenom. Když se někdo dívá. A trošku se šli. A to už to má takhle na nose, ten uvazek. A už je skoro zachráním, že ten nos jenom musí dostat pod ten opasek. A už je venku v těch slipech. Ne, myslíte? A najednou otvírá dveře tchýně a říká, Vojtišku, co blbneš zase, proč jsi tady ve slipech v zahradě, když sousedí to uvidí, to si nemůžeš vzít aspoň župan. Matko, chtěl jsem tě ušetřit. Měla jít jenom moje žena. Maruška, Majka a Liduška, ale půjdeš taky. Tak já bych to... Děkuji vám s tím Vojtěchem, jsem se trošku spotil. Máš v té letní zahradě takhle, tam županu, co? Umíš si to představit?
1: Ano, to se tě spotil.
0: Doktore, zaspívej. Nějakou.
2: To je zajímavé, že někdy zvířata vstupují do právních vztahů, jo? Zejména na venkově. Třeba jenom tady namátkou ze spisu taková epizoda, kdy došlo k narušení nočního klidu, projednávala to komise ochrany veřejného pořádku a ten narušitel pak do toho protokolu uvedl. Když jsem se vracel z jedevčíky z hospody domů, našel jsem vrátka uzamčená i rozhodnul jsem se přehodit jedevčíky přes plot a pak přelézt sám. Když jsem takto přeházoval již 12. jedevčíka, tak jsem si teprve všiml, že se mi dírou pro slepici.

zase vracejí zpátky. Takže poslyšte baladu o slepičí tragédii v obci Horní Dvorce. Žili byli dva sousedi v převelikém napětí, to napětí, představte si, souviselo s havětí. Pro pětran do čepice Antoš choval slepice a ti tupí opeřenci chodili před dveře venci, v prachu se tam váleli, carára na zápraží káleli. Stokrát venca na ty slípky poslal svýho voříška, po případě diabolku vypustil jim do bříška. Jenže ony potvory v plotě měly otvory, tak se vedly denně spory, u komise dohovory, měli život je pičí, carára v týhle kauze slepičí. Puťa, puťa, puťana, dáme sobě frťana, dáme sobě panáka než stará zagdáka. Jednoho dne přišel venca z práce domů z nádraží, rozhodnul se nečekaně betonovat zápraží. A než došlo k setmění, zašaloval bednění. A než

Jak ty slípky uslyšeli, puťa, puťa, potrava, od stodoly, od Antoše, hned se hnali doprava. Přes koblihy kobylí, vstříc chutnému obilí, hr na beton nezatvrdlí, zobali tam jako prdlí, za chvilku se nepohli. Carára.

betonu ve verandě, ať si jede vyprostit, vysekat či vykostit. Antoš ho přeskoprsněle zůstal zírat skoprněle na tu scénu náročnou, carára nad kohoutem nad kvočnou. Leč vysekati z betona, že drůbež věc je složitá, na to, co pak událo, se svědkyně je očitá. Kurům nešlo pomoci, z šoku měli komoci, Venca to vzal po sousedsky, to

0: Hrozný.
1: Jsou nějací ochránci slepic? Řečí dají, no rozvědět to nemůže, že ty jenom popisují, co se stalo. On prostě musel podseknout ty slepice a potom to bude zakroutit krkem, a až kdyby zakroutil krkem, tak oni prostě nemůže podseknout. Jaromír Dejl zažil, on je pošťák. A tam byla taková v jejich vesnici, že taková babička, ona už má 86 roků, rozumíte? To už je ještě 14 kilometrů a už je to povolená rychlost na dálnici. Teda roku. 86 roku. Ona si to tak krásně, ta babička, užívala. Ona už si představovala, jestli přijdou ty vnoučata, jak přijde celá rodina, jak přijde celá vesnice, a někdo přijde z okresního města, a možná pan ministr Pilip. Ne, on je takové sympaťák, ten by přišel, to by zase všichni se dívali na něho, nikdo by se nedíval na mě, jak tam budu ležet a jak já vlastně tam budu ležet, víš? A teď si nechala přitlout zrcadlo ke stropu, koupila si rakev pro sebe, rozumíš? A teď tu rakev dala na stůl a teď si vzala ty svadební šaty, které tak často se stávají šaty pohřebními. A oblíká si ty svadební šaty, rozumíš, Ivanko? Všechny tam musíme. A ona si to ale na rozdíl od mnohých zkoušel, rozumíš? A ona se nám nasoukala do té rakve a teď se dívala, jak bude vypadat s tím křížkem, jak se bude tvářit, ona si zkoušela. Zkoušela si různé obličeje nahoru, rozumíš? A jak se to tak zkouší, tak najednou vrznou dveře. Listonoš, Jaroslav Dejl. Později říká, Ježišmarja, ona umřela, babička. Nikdo tady není, tak samozřejmě on byl pobožný, tak pěkně si klekl na kolena a začala se modlit. Babička se přes to zrcadlo dívá na to Jaroslávka. Teď si přesně, jak se všichni budou modlit, i ten ministr Pilip takhle rozumí. Jak se budou tak pilně modlit a teď celá ta rodina, ty si to představuje, a on se domodlil a jenom tak jako nábožně prostě sklesla ta hlava toho listonoše. A ona se zvedla, ty rakvi říká, Jarošku, ten duch mě nechej na stole v kuchyni, ano. Teď si představte se úprk toho listonoše. On proběhl zavřenýma dveřma, on pošlapal jedna kachna, husa takhle krk na krk husy šlápl, teď přeskočil přes ten zavřený plot, rozumíš, teď vrcha ještě šlápl na srnu. Ale když se dověděl, že babka si to jenom zkoušela, řekl si, já tu mamu zabiju. A naštěstí to neudělal, protože nábožný, rozumíte? To někdy ty zásady jsou dobrý. Já bych ji taky nezabil. Tak ji zdravíme, možná už až tam. Babičko, dobrý, takhle se vážit. Krásně. Ivanko, prosím tě, ne, že bych nějak asocioval s tou myslí. Ty jsi před 10 lety, 89, že jo?
2: Ano.
1: To je poprvé vlastně po dlouhé době, kdy byla volena Miss Československo. Teď nedávno, když jsme hráli, jak jsem si vzpomněl, někdo říkal, kdo dneska večer hraje? A říkají Československo. A říká, proti komu? To je velký výkon, být nejkrásnější v Československu.
2: No.
1: He?
2: Tak.
1: Rozumím, že ta dobrovolná třeba ta jenom v Česku. Co? Jako kdyby jenom horní polovina vyhrál. Rozumíš? No jaký to bylo pro tebe být taková nejhrejšilka v Československu, když jsi někde tam z východu, že jo?
2: No, já jsem sprešala a byl to krásný pocit.
1: No a jaký krásný?
2: Tak vtedy jsem...
1: Najednou všichni, ne?
2: Ne, no tak najednou ma všetci poznali. Za noc jsem se stala slavnou. No. A bylo to také šokujúce
1: pre mňa. Za noc, kolik těch poznalo za noc?
2: To finále bylo večer.
1: Jo, tak ty mě trošku utáháš za noc.
2: Bolo to pekné a ja sa stále aj chválim, aj keď som teda zvonku, že som prvá a posledná komunistická.
1: Je to ešte bylo za éry?
2: No.
1: Aha. Ty jsi byl ešte predseda komise vlastne.
0: Áno.
1: Boris, jo?
0: Pýtajú sa ma moji kamarádi, že jak sa mi to podarilo. Každý bol zvedavý, že jak som sa ja k tomu dostal, po aké protekcie.
1: Byl první predseda komise.
0: A ja hovorím vám, že to bol taký špeciálny počítač americký, do ktorého vhodili všetkých mužov, Čechov aj Slovákov, a ten počítač vybral mňa. A jeden hovorí, že no s Bohom, už sa nemôžeme spoláhnuť aj na počítače. Ale bolo to zvláštne. Ja som na konci toho celého večera dostal do ruky výsledky, a tie výsledky spracovávali ľudia, ktorí tam predtým nesmeli byť, lebo všetky rokovania boli veľmi tajné. A oni nevedeli, že sa nesčítávajú hlasy, ale že vyhráva tá, čo má najmenší počet. Že 6., 5., 4. a tak. Ja som dostal do ruky papier, na ktorom bola Ivana 6. A pred ňou bolo 5 iných. No a to sa nezhodovalo s tým celým hlasovaním, tak som ten papier chytil, tak som ho otočil, aby bola Ivana prvá.
1: Žana protekce.
0: A ja myslím, že by sa to zišlo niekedy spraviť aj na tých ostatných mis. Mne sa páčilo, keď bol Bolek v porote, tak sa ho pýtali v nejakom interviu, že prečo tam bol. A on povedal, že môj přítel Miloš Zapletal z jakýchsi temných důvodů usoudil, že bych měl být v porotě.
1: Že by tam měl být znalec.
0: A keď tam seděl Bolek, tak dával tým soutěžícím různé jména, jako no nábožná,
1: katolička,
0: kulhavá,
1: přihrblá. Oni to potom našli, ty moje zápisky, rozumíš, to byl plus, já se zamykal poradním, že vyhrála katolička.
0: Tu sa hovoria krásne príbehy, ja to strašne rád sledujem, ja som zberateľ príbehov, ale najmä príbehov o kráse. A minule som počul jeden príbeh, ktorý...
1: O tom nic nevíš, že tady Ivanka o tom niečo by nám mohla říct, rozumíš? No co?
0: Ukončil moje hľadanie príbehov o kráse, že jeden človek zatúžil, aby dostal odpoveď na najdôležitejšiu otázku v jeho živote, na zmysel toho života. Prečítal všetky múdre knihy, ale odpoveď nenašiel. Navštívil mudrcov, mudrci mu neodpovedali, preštudoval náboženstvo, ani tam sa to nedozvedel. Až mu povedali, že v Tibete žije nejaká žena, ktorá je tak múdra, že mu odpovie. Tak 3 roky putoval v zime, v lete, v mraze, pršalo na ňo, až prišiel do Tibetu a povedal, že naozaj úplne hore žije nejaká žena a tam mu to povie. Prišiel k takej chalupke, zabúchal, otvorili sa dvere. A v tých dverách stála taká krásna žena, jak je Ivana. Ale bola skoro nahá. A povedala, že tak konečne si prišiel. Nemám síce doma manžela, ale môžeš vojsť a položiť mi jednu jedinú otázku. A on sa na ňu pozeral a povedal, prosím vás pekne, a kedy sa vráti ten manžel? Taká je krása mocná.
1: No jo, a Ivanka není vdaná už. Prosím tě. Ivanko, no a co jsi vyhrála třeba na tým? Co ti dali za to?
2: Tak já jsem vyhrála také pekné dary na vtedejší dobu. A to byl žijací stroj značky Singer.
1: Jo, to?
2: Který byl vtedy nedostatkový tolak v podstatě. A svadobné šaty. V tom sa vydala moja sesternica, vyšlo je to manželstvo, mohol som si ich nechať. A potom zájazd do Japonska, ktorý sa nikdy nekonal. Ale v Japonsku som už bola, takže...
1: To byla doba, přátelé. A potom si se stala nějak modelkou, ne? Celý svět, máš proježený celý svět, tak ty ateliéry.
2: Za těch 10 rokov člověk veľa stihne.
1: No, takže, říkej, povídej, to je zajímavé.
2: Prvá cesta vás vyvedla do Santa Dominga, kde sa konala súťaž krásy Macha International. A tam som to vyhrala, to bolo vysielané satelitom do celého sveta.
1: U nás ne, teda.
2: Ne, vtedy...
1: Ešte sme nebyli celý svet.
2: A vlastne to vtedy videla agentúra Elite a vlastne ponúkla mi prvý kontrakt a tak som začala pracovať ako modelka, takže...
1: Kde musíš mi říct? Nám.
2: V New Yorku.
1: New York.
2: New York City.
1: Teď děláme takový střih filmový, rozumíš, střih a teď najednou jsi v New Yorku, teď jsi další střih, jsi v Paříži, teď jsi s těma hvězdama, rozumíš, obklopená hvězdama, teď jsi jedna z hvězd, ne? Teď jsi modelka, teď všichni chlapi po tobě šli jak jdou, ne, chtějí ti líbat ruku a rozumíš, chtějí tě pohladit nějak jako, rozumíš, poškrabat tě, neškrabat tě, na levém ňadru třeba, rozumíš, mě znáš ty chlapy, takže ty hvězdy, ne toho filmového plátna, co, že?
2: Tak starý to zase spál,
1: no?
2: Hvězdička.
1: A co? Jak na tebe působili, blbečci.
2: Tak já mám takovou zásadu, že já nikdy nenadávám. To
1: já taky ne, já nám říkám, co si o nich myslím. To tady jsme taky hvězdy, viď, Borisi? Viď, Jošku? No, pojď za náma, Ivanku, jsteš. Ty patříš k nás, co budeš pod nějakýma stolónama tam.
2: Tak poznala jsem taky lidi, ale teraz tak vážnější prejdem, kterých si velmi vážím, jako například Miloš Forman.
1: No, ten je od nás. Toho si vážíme taky, ne? Velký režisér, velký člověk.
2: A ten by byl takovou oporou, jo, s vojskou v New Yorku. A takisto se staral o to, protože ty začátky vlastně toho modelingu byly velmi těžké, hej, že třeba jsem došla do toho New Yorku a mamka mě vypravila, mala jsem $100. Z domu.
1: No vidíš, prachy změla, tak co říkají?
2: A hovorím, mamka, tak v Amerike všetci nosí rifle a já rifle nemám, vlastně prvé rifle jsem si koupila ze svého prvého honoráru. Tak hovorím, ušli mi nějaké rifle, tak mamka ušila rifle, zobrala jsem si, tak jsem došla do toho New Yorku, došla, lebo jsem dostala kontrakt s agenturou Elite.
1: V ušitých riflích si jela do New Yorku.
2: Ano, v ušitých riflích.
3: Maminka Číňanka ušila rifle.
1: Ne, maminka napsala na tepláky rifle, vyšila na tepláky,
2: no,
1: na tepláky
2: prostě,
1: do zvonu.
2: Prostě, když jsem došla do toho New Yorku, tak jsem mala ty rifle, mala jsem žlutý štrikovaný svetrik.
1: A to jsi štrikovala sama, nebo?
2: Ne, to štrikovala tvoje maminka. Já vím tě štrikovat, ale už jsem dlouho neštrikovala. No a došla jsem do té agentury a zelené tieň jsem si dala, hovorím, že hello, my name is Ivana Christová a I'm Miss Czechoslovakia 89. A teraz som si myslela, že wow, hej, že jaká som ja dobrá. Dole vlásky svoje som mala, no a my tak na pozdravili.
3: Maminka už trikovala.
1: My mother was tricking this.
2: A oni proste tak na mňa pozdrali a vlastne ten modeling ma celú zmenil, pretože prvé, čo bolo, ma zabrali na nákupy, obliekli ma, ostrihali ma.
3: Iné moje kamarádky tam najprv vyzliekli.
2: Nie, mňa obliekli.
1: Si modelky.
3: Jo?
2: Záleží od modely.
1: A taky si asi poznal nějaký hvězdy, já nevím, toho Jacka Nicholsona nebo Dustina Hoffmana, nebo takového někoho, kdo se nám hrozně líbí a koho nemůžeme nikdy potkat, kromě mě.
2: Tak je pravda, že jsem poznala jako viacerých těchto, já nevím, zdatlo za Paul Newmanom, takisto jsem stretla mnohých.
3: Musím povedať, že z Prešova jeden kulturista, ktorý sa vysťahoval do Kalifornie, trénoval aj Sylvestra Stallona. Ja som tam trávil asi mesiac u neho a Stallone sa ma pýtal, odkiaľ som, a keď som povedal, že ja poznám jedno dievča, čo hovorí tvoj language, a že bol som v Paríži, celý večer som do nej hustil a povedal, nedala potvora. A ja hovorím, a jak sa volala? On povedal, Ivana. Voláš si to ty?
1: Ja som rád, že mám aspoň, až to aspoň v niečem som s tým Stallonem podobnej. Ivanko, ty tam niekde bydlíš a ty tam niekde pracuješ?
2: Tak takú strašne peknú príhodu ti poviem, a to bolo, že tým som nevedela anglicky. No a vlastne mala som tých $100, ne? Tak si hovorím...
3: To není veľa.
2: To není veľa, tam je to veľmi málo, tak hovorím si...
1: No to už taky víme.
2: Tak si hovorím... Tak si hovorím, Bože Ivana, jak ty to tu prežiješ? No, chodila som potom v New Yorku a taký prvý dojem bol, že všade tam smrdelo a všade predávali pizzu strašne masnú. Chodili tam žlté taxíky, tak to všetko som mala. Pizza stála $10, chlieb stál $50, tak som si kúpila ten chlieb. Tak s tým chlebom to by sa dalo, ten chlieb a voda.
1: 99 pizzy si mi
2: tak som si kúpila ten chlieb a som si povedala, OK, musíš šetriť a vlastne musí byť aj štíhla, tak vlastne každý deň si dáš kúsok chleba a vodu. Hej? Lebo ja som proste nevedela sa dohovoriť s tou agentúrou nejak, že som hladná.
1: To si nemohla ísť do nejakého kriminálu. Ti dávali voni, rozumím.
2: Tak
1: jo.
2: Tak vlastne som... Vlastne...
1: Já bych uškrtila předsedu komise, rozumíš? Oni by tě dali do kriminálu, kde by si hubla krásně, dostala bys to sami. Taky by to tam smrdělo, rozumíš? Do celého. Takže jsi někam do New Yorku, je zbytečně.
2: No ale tak pokračujem ďalej, hej, takže prostě...
0: No, volí tím žlutým taxikom.
2: Tak prostě jsem jako jedla ten chlieb, pila tu vodu. No a po takom mesiaci som ako strašne schudla, hej, a teraz tá agentúra sa ma pýta akože, excuse me, Ivana, are you okay? Akože si v poriadku? Ja hovorím, že ako, I'm a little bit angry, lebo som nevedela povedať hungry, som
1: akože angry.
2: Tak som si to troška pomýlala, som vedela troška anglicky maličko, ale tak som povedala, že som angry a hovorím, tak sa ma pýtali, či náhodou nerobím nejaké drogy, že tak chudnem rapidne, za ten mesiac som prišla pekná Slovenka. Zrazu niečo také tam zo mňa ostalo. No a potom som tam odpadla v tej agentúre, no a tak pochopili, že som vlastne hungry a dostávala som také diety, pokiaľ som začala zarábať. Jo, taký pekný príbeh. No tak to sú tie začiatky.
1: Vlastne by asi každá tá modelka měla myslet nejakým spôsobom na zadní kolečka na to, čím si bude vydelávať, až príde do mody iný druh krásy. Nebo rozumieš, iná subspecie krásy, třeba by to vyjadril odborne.
2: Práve v tejto dobe nahrávam svoje prvé CDčko. Sme v štúdiu a tak ďalej, však to budú počuť aj diváci v Čechách. Ja som spievala od malička, najprv v Prešovčatách, potom v ľudovom súbore. A odtiaľ mám jeden strašne krásny príbeh. Mne sa strašne ako páčili, alebo páči sa mi stará kultúra cigánov. No, pretože som nejak študovala cigánsky folklór a cigánske tance, cigánske piesne, tak...
1: Tam v Kanade už, nebo...
2: jednému tomu nášmu huslistovi raz, že ako, prosím ťa, akože ja naozaj potrebujem nejaké také staré piesne cigánske, ktoré ešte nikto nepoznal, lebo som mala taký súbor detský, ktorý som učila tie cigánske tance a chcela som nejakú novú hudbu. Tak hovorím, poď so mnou do nejaké osady a že ty poznáš tých ľudí, ty si tam už bol, tak poď, predstav mi niekoho, aby som chcela taký materiál nejaký, ktorý ešte nikto nemá. Tak on hovorí, no dobre, poďme, zober nejaký rum alebo niečo. A hovorím, koľko? Pol litra? On nie, zober 3 litre. No tak ja hovorím, dobre, tak som zobrala 3 litre rumu. Došli sme do tej dedinky. Tam sa si, ako nie dedinky, osada to bola. Prišli sme do takého domčeka, ktorý nemal strechu. Tam babička sedela, starenka, s takou perfektnou šatkou, čo je vlastne dneska veľká móda, nemala zuby. Ja sa aj troška tak zľakla, ale tak hovorím si, nie, no tak som sa takto držala toho muslistu nášho. No a hovorím, že dobrý deň, že my sme prišli, že my sme radi ako nejaké tie piesne. Tak som ako tam dala tú fľašu rumu a hovorím, zaspievate nám niečo? Ona hovorí, ne, nezaspievam. Som sa tak pozerala, hovorím, a prečo? Tak ona hovorí, že no tak nič nepovedala, len pila ten rum a pila. Dopila prvú fľašu, ja hovorím, že Mara, som bola tak tam, taká tam bola atmosféra iná. Ja som tak troška, hovorím si, jej, no tak hovorím, zaspievate nám už? A ona, že nezaspievam. No a taký hrubý mal, hlas mala, bola stará, taká babka, nezaspievam. Tak som dala tú druhú fľašu, a som sa na ňu tak pozerala, tak ona pije, no už sme tam boli 2 hodiny, no vypila tak 3/4 tej fľaše. A ja hovorím, zaspievate? Ona, nezaspievam. Tak som vytiahla tú tretiu fľašu, položila som, hovorím, zaspievate? Ona, už ak vlastne po tej druhej fľaši rumu, ako po tých 2,5 hodinách začala spievať, no a naozaj sme nahrali krásny materiál, no tak to je taký malý príbeh, no a vlastne by som vám zaspievala snáď nejakú tú cigánsku piesň, ale musíte mi pomôcť všetci tu páni. Jo. Budete robiť takéto, že... To je celkom dobrý výraz na to, ale musíš, môžeš sa búchať do hrude, si sa máš tu mikrofón.
1: A môžeš... Dobre, dobre.
2: A budeš robiť také...
1: Co budu dělat?
2: Inca. Ale toto hrdlovo to musíš zabít.
1: Hrdlovo.
2: Hrdlovo. Boris, ty budeš
1: nikdy
2: luskat?
1: Nikdy jsem ještě nedělal hrdlovo inca. Ale jo, inca. No tak, já to stačí jen tak luskat.
2: To musíš tu... Alebo můžeš luskat, keď se bojíš.
3: Ale hrdlovo.
2: Aspoň něco nezvládneš. Tak dobré.
1: No, taky mám rád tvoje, mám kamarád, který zpívají krásně, až Ivuška by
3: to... Opatrně, aby to něco po cigánsky neznamenalo to.
1: Jak hledová, tak zpívá tak, že tak, když zpívá třeba Ovčáky, Čtvrtáky, tak už je tak vlastně ten soul, ta duše už je tak silný, už je... Ovčáci... Je ty vlasy lítají, takže já budu dělat jenom inca, inca.
2: Tak dobré.
1: Tak zaspívá nějakou hezkou romskou, dobře. No pojď. Jsem jednou vyjel. Jsem jednou jel autě a teď tam jsme zastavili a vedle nás zrovna přijela Lada, tam byli kluci čtyři romští kluci a já jsem stál v okénku a říkám, kam jedete chlapci, vraždit a loupit? A oni se podívali a říkají, ne, ne králu, to máme za sebou, do hospody, pojď!
2: Takže...
1: Můžem.
2: Ajce.
1: Počkej, tak si musím nějaký rytmus dát.
2: Ajce.
1: Čaj, chceš nebo co? Chceš čaj?
2: Já nemám to naspěvat. To je ta atmosféra, já teraz vytváram tu atmosféru, jak ta babička nám ji vytvárala. Ajče. Drverdem, drugého sna ne, mám ty rádi, soká je známe. Lulipapaj, prčinovaj, popop, je pa šuké, je pa šmagé, hopopop. Na, hopopop, je pa šuké, je pa šmagé, hopopop. Androverdan, druga snáme, mám ty rádi, šuká snáme. Lulipapaj, prčinovaj, hopopop.
1: Mám ďalší duet. No, já ti tam to... Tak já bych dal doktore ještě jednu píseň, že jasně, nálada.
4: Jasně, do každého soudního spisu přichází zpráva z Národního výboru, no přicházívala z Národního výboru, dneska z obecního úřadu z místa bydliště, jako o těch lidech, kteří se soudí a ty zprávy někdy byly naprosto úžasné, jo, třeba... To je typické, čím žije náš venkov, třeba zpráva MNV. Obyvatelé obce byli velice chudí a živili se tím, že se vzájemně okrádali. Zpráva o pověsti jednoho občana, tak tam takové normální věci tam byly napsány, a pak tam byla taková stylisticky bezkonkurenční pasáž, nebo tam bylo napsáno. Otec jmenovaného padl ve válce, matka v domácnosti. A příběh, to je z doby, kdy se šlo po úplatkářství u nás, zejména ve zdravotnictví, se to hrozně jako pranířovalo. Tenkrát zkrátka OUNZ se běžně překládalo jako odevzdej úplatek nebo zemřeš. No. A z té doby je tenhle ten příběh.

tam zanechal, no řekněte, co pak sní. Řezník ten člověče vypije, co teče, ať je to po ránu a nebo večer. Sotva však udělat, krůček stačil, tak řezník, co právě bůček svačil.

0: Mne sa páčilo, jak pán Jahelka to uviedol na správnu mieru, že vtedy to o UNZ a tak, ja tomu hovorím staré, zlaté, hnusné časy. No, to je hezky. Ty dostávaš tieto príbehy ako posluchačské listy, dopisy. No. Ja som sa tým jeden čas v televízii živil. Robil som za Slovenskú televíziu bakalárov a chodili mi stovky, možno tisícky listov, ktoré prešli do ríše zabudnutia, ale dva mi zostali na site srdca aj mocku a mám ich veľmi rád. Jeden mi poslala jedna staršia pani a písala o vojačikovi, ktorý bol prvým týždňom na vojne a veľmi mu bolo smutno, zle si zvykal na tú vojnu. A tak išiel do posádkovej knižnice a požičal si tam pár kníh a v jednej tej knihe našiel lístok, kde bolo 10 ženských mien aj s adresami. A on podľa takého citu veril na také predtuchy, si vybral jedno meno a na tú adresu napísal list. A vyznal sa tej menovanej, že je prvým týždňom na vojne, že má z toho strašne depresie. A pýtal sa jej, či by si bola ochotná s ním dopisovať, prípadne sa aj stretnúť. A na konci napísal, že by rád vedel, či toho predošlého vojačika, od ktorého je tá adresa, ešte stále má rada. A bol veľmi prekvapený, keď v priebehu 10 dní prišla odpoveď. A tá menovaná mu písala, že si rada bude dopisovať, lebo chápe, čo prežíva, že sa s ním rada aj stretne. Ale na konci písala, že toho predošlého vojačka rada mám a vždy ho rada mi ti budú, pretože som jeho babička.
1: Ja zakončím tady, začal som s tým lanžotem, začal som s osobní historkou a zakončím osobní historkou. To dítě moje, nebo to naše dítě, ten Vladimír, on má teď takový období spíš, abych řekl, militantní, militaristické, bojovné. On pořád vyhazuje ruce, on vyhazuje pořád nohy, on pořád někoho přepadá, on pořád musíme chodit do lesa a tam nějaký zbraně vymýšlet. A teď jsme měli krásné dvě mečiska a šli jsme tady vedle do zkušebny a teď jsme tam začali prostě do sebe šít. A já vidím, jak ten kluk zapomíná na to, kdo je otec. Už jsem byl jenom ten soupeř, už jsem byl prostě ten, který on chce zlikvidovat, zničit, rozumíš? A teď tím mečem pro mě, tak já se sotva bráním a nechci zase říkat, nechme toho, protože zase, aby si nemyslel, že jsem nějaký zbabilec, rozumíš, Ivan? A teď bum, bum, bum, a teď takovou ránu přes palec mu ten meč zlomil, rozumíš, ta zbraň se mu zlomila. Já říkám, no tak blbneš nebo co, já mám večer představit, že jsi se zbláznil, jak jsem na něj vyjel. A on zajel tam pod stůl a tak tam brečíš, tak mi to trošku přicházelo, ta bolest. Tak říkám, Vladimírku, tak přece jsme kamarádi, no tak mám právo trošku vyjet na tebe, když mi uděláš takovou bolest, já jsem se bál, že nebudu to představení ani hrát, já si myslím, že mám zlomený palec, no, tak se na mě nezlo, pojď. Dej mě ubičku, no, když jsme kamarádi, jsem tvůj tatínek. Slyším, jak budu říkat, mě se zlomil meč. Tak, vážení přátelé, a tím ty čtvrté blokoviny končí. Já děkuji svým hostům, ještě jednou děkuji Ivance, byla jsi skvělá. Děkuji. Doktore, děkuji, děkuji moc, ahoj. Borisi, děkuji moc a prosím vás, vy přátelé, samozřejmě pište týdeník televize, týdeník Květy do Českého rozhlasu a taky samozřejmě do České televize Brno. Napište nám a my se budeme snažit to tady nějakým způsobem interpretovat. Dobrou noc, děkujeme.
2: Ahoj, puso. Kolik máme dneska času?
3: 3:15.
2: Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co na plat? Musíme si pospíšit.
3: 3.
2: Cože? Snad nechceš říct, že jen 3 minuty? No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídaj.
3: 3.
2: Cože? Puso, ty žertuješ, to není možný.
3: 3.
2: 3ho?
3: 3ho.
2: Ježišmarja, no to je senzace. Za 3 hodiny se dá stihnout věcí.
3: Ano, Karle, za 3 hodiny se stihne věcí.
2: 3 hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperutí, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě. Celý 3 hodiny, puso, to je krása. Jak dlouho už se známe?
3: Budou to 4 roky.
2: Krásné 4 roky, nádherné, nádher, plné lásky.
3: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
2: No, že se takhle vůbec můžeš ptát. Každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
3: No právě. Já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Copak láska je jen kuchyňská trouba?
2: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
3: Hodnej a pozornej, ale to je všechno.
2: No to je všecko, tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
3: No tak třeba trošku, víš?
2: No co?
3: No vášnivej bys mohl být.
2: Vášnivej? No a co pak nejsem?
3: Ale...
2: Viděla jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
3: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá a nic. Ještě jsi nikdy nechtěl...
2: Já vím, puso. No. Chceš říct, že jsem ještě nikdy, že jsem ti nenapekl buchty?
3: Co?
2: No to víš, já chtěl, ale ona to nikdy nebyl čas. Ale dneska to stihnu, já to zmáknu. Hele, máš radši makový nebo takový ty povidlový? Jo, kde máš kypřící prášek do pečiva?
3: Ale Karle, já nechci žádné buchty. Víš, nezlob se, ale já mám takový pocit, že jsem svýmu manželovi nevěrná s kypřícím práškem do pečiva. Promiň, ale to je hrozný.
2: No, cože s kypřícím práškem, ale tomu nerozumím.
3: Karle, máš mě vůbec rád?
2: Jo, tak, ty to myslíš takhle, no tak já ti něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád? No samozřejmě, že ano. Vědět, toto má manželka, tak mě zabije. Díku, ona ani neví, že já umím vařit.
3: No, za to můj manžel to ví.
2: Ježišmarja, jak to?
3: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
2: Jak to?
3: Už má málem 2 metráky.
2: To je dobrý.
3: Čemu se směješ?
2: No, já se směju tomu, že my dva se milujeme a on tloustne. Není to legrační?
3: Není, není. Už 2 roky žiju jako v klášteře. A odlož aspoň laskavě na chvíli ten smeták, 3 hodiny, to není nekonečno.
2: No právě, hele pusu, já nemůžu najít rekord. Nezašila si ho někam.
3: Prosím tě, co tě znám, tak jsem na rekord ani nešáhla.
2: Už ho mám, no vidíš, a teď se vrhnu na nádobí trošičku jaru.
3: Karle, počkej, řekni mi, co pak muž, opravdový muž, se vrhá jenom na nádobí?
2: Počkej, puso, to je nějaký kvíz, ne? Nebo co? Hele, já se dám podat, jo? Já, když myju nádobí, tak myslím jenom na nádobí. A na tebe, samozřejmě.
3: Tak jenom na mě nemysli.
2: A teď tahle hromada prádla. Kde pak mám žehličku? Tady je, té bašta, ty máš
3: co,
2: na pářecí. No?
3: Co, prosím tě?
2: Ale tvůj kapesníček. Ze všeho nejraději žehlím tvé kapesníčky. Jako bych se dotýkal tvého nosánku.
3: Tak se sakra dotkni mého nosánku.
2: Ale proč bych to dělal? Jo tak, ty máš rýmu.
3: No ne, to není možné, Karle. Pochop už jednou, že jsme totiž... nejsme milenci, ale že bychom měli být, že by... Já už ani nevím, co jsme.
2: Ale jsme, podívej se. To ty jenom máš poslední rok nějakou špatnou náladu, že ty máš něco s nervama.
3: No, tak dobře. Jsme milenci, podle tebe. Počkej, teď mi řekni. Kdyby došlo k tomu a já byla zavražděna.
2: Ale tohle mi neříká nic legrace, já bych to prostě nepřežil.
3: No, moment. A já byla zavražděna, ano, mohl bys identifikovat mé tělo?
2: To jsou strašný myšlenky.
3: No počkej, mohl nebo nemohl?
2: Na mě jde studený pot, no. Tak to se přece dělá podle tváře, ne?
3: Povídám mé tělo. Tvář bych měla třeba zohyzděnou. Co? Mohl? Nemohl? Ne, nemohl.
2: No, tak ne.
3: No jistě,
2: no, ale
3: že ne.
2: Na tom přece nezáleží, no tak... Uznej, že kdybys byla mrtvá, tak by ti to stejně bylo jedno.
3: To ano, no jistě, jenom že mě to není jedno teď, rozumíš?
2: Já to nechápu. Ty po mně chceš moc. Ty prostě chceš, abych identifikoval tvé tělo a nejseš mrtvá. Já to nechápu.
3: Ježišmarja. Manžel.
2: Manžel? Co budeme dělat?
3: Klid. Řeknu, víš, co řeknu? Že seš od úklidu. Ne? Stejně se mezi námi nikdy nic nestalo, takže budu mluvit pravdu.
2: Tak, to jsem ale ztracenej. Protože takhle uklidit může jenom láska, jenom doopravdy zamilovaný chlap.
4: Já myslím, že váš zlepšovací návrh bude nepochybně námětem dalších úvah. No, až dosud jsme se zabývali problematikou svatební, ale nejdůležitějším obdobím je ono předsvatební, předmanželské. Specialistou na toto předmanželské období je náš další host, doktor Karel Tětiva. Psycholog a sexuolog.
5: Podívejte, já bych se, jestli dovolíte, rád vrátil k svatbě jako takové, o které tu už byla řeč. Zapomnělo se totiž na důležitou věc, která se ke svatbě bezprostředně váže. A sice svatební noc.
4: Pravda, konec konců naše hovory jsou intimního rázu, tak proč ne? Faktem je, že v této věci zůstává v mnohém nejasno.
5: Máte pravdu. Podívejte, těch příčin je hned několik. Já bych ze všeho nejdřív chtěl apelovat na mladé muže, budoucí ženichy. Podívejte, chlapci, nežijeme někde ve středověku, jo? Žijeme léta 20. století, tedy století technické, ale i sexuální revoluce. Takže ve svých požadavcích na nevěstu nemůžete být puntičkáři. Dívky dnes také přece nevyrůstají v klášterech. Takže chlapci, buďte velkorysí, víc vám k tomu neřeknu. Ostatně, tady bych mohl mladé muže odkázat na odbornou literaturu. Problematikou svatební noci se totiž podrobně zabývám ve své knize Slavnostní repríza.
4: Slyšel jsem, že jste nedávno dokončil volné pokračování Slavnostní reprízy.
5: Ano, tam se ovšem zabývám problémy naší nejstarší generace, která také přece uzavírá sňatky a svatební noc je v jejich případě zvlášť citlivým bodem. Proto jsem napsal knihu s názvem Veselá derniéra.
4: No, vraťme se ale k problematice našich mladých diváků. Nejčastější otázkou, se kterou se na nás obracejí, je doba. Doba uzavření sňatku, víte kdy? Jestli v raném věku, nebo tak říkajíc po zralé úvaze, čili později?
5: Spodní hranici stanovuje zákon a tou je plnoletost. Od této hranice výš neexistuje nějaký ideální věk vhodný pro uzavření sňatku. To si prosím pěkně pamatujte. Ostatně tohleto už jsem rozebral ve své publikaci, poslední publikaci, nazvané Prašť jako uhoď.
4: Děkuji vám za rozhovor.

0: Dobrý poledne, vážení diváci. Vítám vás u pravidelné nedělní debaty, se kterou přichází váš oblíbený Otačerný. Jistě jste si povšimli, že jsem ještě poněkud rozjařen, aby také ne. Všichni jste jistě zaregistrovali, že v uplynulém týdnu byly vyhlášeny ceny křepilek pro nejlepší novináře a že laureátem se stal pan Otakar Černý, tedy já. Hned druhý den se roztrhl pomyslný pytel nabídek od všech televizí, rádií a novin a já myslel, že mi z toho praskne hlava, páč jsem tu cenu byl zapít s merunkou a malinko jsme se zmatlali jak carský důstojníci. Takže abych nikoho neurazil, polknul jsem asi 5 šumivých aspirínů a vdechnul 2 feferonky a přidal jsem ty nabídky všechny. No, ale k dnešní debatě. Nejdřív, abych snad představil mý dnešní hostové, hopla, to jsou věci po limitu. Zkrátka, pan ministerský předseda a premiér Václav Klaus, pan ministr zahraničí Jožef Žilinec, předseda lidovců, ministr zemědělství, pan Josef Lux a Zeman. Ano, ano, je třeba říct, ale moment, jo. Na úvod je zejména třeba položit otázku a až potom kafra. Takže moje první otázka je tadyhle na pana Milana Zemana. Poraďte mi, co vyberete na kocovinu. Ano, páč, mě snad řaknu v palici sem sex. Ne, pardon, nic, trochu jsem odbočil od tématu. Pustme si raději ukázku.
1: Teď už teď o rybičku docela zežral, pane. Teď to byla sakrytá princezna. Abyste viděli, já s váma ty vaše vypečený hry hrát nebudu. Nebudeš ty, na pohádky už jste velký. Houby jsem malinký a vy jste pěkně vypečený medvěd.
0: No tak já musím reagovat. Ojej, to nebylo ono, jo. Tak už to vypadá, že jsem kazetu s úvodním komentářem Milana Masáka včera vyměnil s Merunkou za videokazetu Best of Dolly Buster. Naštěstí si dnešní témata trochu pamatuju, páč, jsou vlastně už půl roku stejná. Reakce vlády na katastrofální povodni, rostoucí preferenci ČSSR, prostě socanů, ano, a handrkování kolem státního rozpočtu a průsery v armádě, prosím, pane Klausi.
2: Ano, je třeba říci.
0: Říkal jsem, pane Klausi, ne.
3: No já bych ty preference viděl jako vážná čísla, ale já bych to nepřeceňoval, ne.
0: Aha, takže bombardák až do konce. Takže prosím, pan Zeman.
2: Ano, je třeba říci.
0: Hrgot, kuž, sakra, prosím.
4: Podívejte se. Stabilní preference sociální demokracie kolem 30% jsou výrazem jednak zoufalé vládní politiky a jednak důsledkem prezentace naší strany na veřejnosti.
0: No, vaše strana se nelíp prezentovala v létě, když vláda od rána do večera makala kvůli záplavám a vy jste se válel někde na dovolený, ano, a ku podivu to byl svatý klid a pokoj.
4: Nechte mě prosím domluvit. Naše strana, na rozdíl od ODS, používá slovník, který lidé chápou a který je jim blízký. Příklad. Ministr financí řekne lombardní sazba a nikdo tomu nerozumí. Já řeknu, ministr financí je blbec a každý mi rozumí. My nejsme národ odborníků a totéž platí i o naší straně.
0: A hopla, že by chvilka pravdy? Ano, no, ale zároveň třeba říci. Teď ne. Pane Klausi, co tomu říkáte, když se tadyhle Lux, člen koalice, celkem veřejně tahá se Zemanem? Hrozí nám skutečně koalice Gezilux?
3: Prosím vás, nikdo nám nehrozí. A kromě toho se neříká Gezilux, ale Benelux.
0: Jo, takže Benelux, jo? Takže koalice Brebeníček, Neman a Lux, jo? Vy jste se jakých včera asi nakapal do strojku, co?
2: Ano, ale na druhou stranu je třeba říci.
0: Na druhou stranu je třeba říci, ano, že jsem se na nic neptal, takže žlutá karta, pan Lux. Pan Zeman.
4: Prosím vás. Jakákoliv představa koalice s komunisty je nemyslitelná.
0: Jo, tak se podívejte do Francie, jo. Krásná země, skvělá vína, krásné ženy, blankitné moři, toho žrádla všade, jo. Filmové hvězdy, Bardotka, Alain Delon, jo. Najednou bum prásk a dva bolševici ve vládě. Vy ty bolševiky taháte i do partaje, jo. Ještě, že vám odvalili toho šloufa, páč teda. To byl, z toho jsem dělal pěkně šloufl, že jo? Dřív dělal poskok a Štěpánovi.
4: Ano, prohrál jsem hlasování. Prohrál jsem bitvu, ale ne celou válku. Ale spíš je vidět, že v naší straně je svoboda.
0: No to jo, ale Jiří Svoboda, ano? Všech bolševíků velitel, to je teda fakláříc.
4: Pan soudruh Šlouf zůstal i nadále mým poradcem a na funkci volebního manažera a tajemníka sněmoviny mám čerstvou posilu. Je to zkušený a zdatný státní úředník a v neposlední řadě i ekonom.
0: A prozradíte mi, no?
4: Soudruh Lubomír Štrougel.
0: Ježišmarja, to snad. Ano, ale současně třeba žijící? Já jsem vás varoval, hele, hoďte mi tu izolepu. Tak, a je to, ano. Já už jsem byl z toho klidného siláka poměrně neklidný. Téma za druhý, prodej tanku do Alžírska. Není divný prodávat tanky, když naše armáda nemá pomalu ani na tříkolky? Prosím, pane Žilinče, prosím, vy jste takový zadumaný.
5: Já jsem měl včera pracovní večeři s Jevgeniem Primakovem, která se z důvodu své sofačnosti protáhla do časných ranných hodin.
0: Aha, takže já jsem si všiml, že za sebou tahat nohu. Ono taky držet krok s Rusákem, že to je voledviny. Povídám, téma prodej tanků. Proč z něj nakonec išlo?
5: My jsme po listopadu ustoupili ze zbrojního trhu a vím, že pokud tanky neprodáme my, protáje někdo jiný, ale nemohli jsme prodat tanky dla těch Tatrmanov, jinak to nešlo.
0: Ano, ale proč to nešlo, na to se ptám.
5: To já vám nemohu říct, to je zpráva tajné.
3: Jen mu to řekni, Josef, klidně to řekni.
5: Lidovci chtěli schrapnout profesí a nám nedat nic.
0: Pane Klausi, proč furt kopety pana Žilince pod stolem?
3: No, protože tato informace byla tajná. Já jsem chtěl, aby tady Josef jasně a transparentně řekl, že za 100 tanků by bylo x peněz, za x peněz x letadel, x naváděcích systémů, přičemž 100/x×3 minus, a teď musíme dosadit číslo, které vyjadřuje KDU ČSL, logicky mi vychází číslo 11. Mohl bych počítat i v luxech, ale takhle je to, doufám, srozumitelné i pro vás.
0: No tak to prr teda, prr.
3: Ano, málem bych zapomněl samozřejmě PR na druhou.
0: Ano, tak z toho chápu prr na třetí, ano. Pojďme jinam. Hovoří se o zvýšení spotřební daně kvůli záplavám, páč. Těžko se dá spoléhat na to, že peníze se vyberou sami, nebo že všechno vyřeší nadace i Člověk v plísni. Co? Aha, jo, Člověk v tísni. A řadový občan se ptá, jak se toto dotkne daňového poplatníka.
3: No tak dotkne se to všech. Zdraží se benzín, cigarety, alkohol.
0: Aha, takže i pivo?
3: Ano, i pivo.
0: A víno?
3: No jistě, no říkám alkohol, tudíž i víno.
0: A jasně, já se jenom tam jako řadový občan, jo. A fernit?
3: No taky.
0: Čili všechno, co se dá pít, jo. Hele, a co nájmy? Elektrika? Voda?
3: No tak v otázce nájmu panuje koaliční schoda, ale není to schoda u vody. ODA se brání zvýšení stočného, vodného a kalvodného. U elektřiny je proti KDU ČSL, neboť u jejího předsedy přetrvávají obavy, že si doma nebude moci nejen svítit, ale ani si pořádně zaluxovat. V této souvislosti musím říci, že vážněji uvažuji o odvolání ministra luxe z vlády, protože jeho koketování s panem Zemanem a různými levičáky, to je do nebe volající.
0: Ale když já mám pocit, že to zemědělství celkem zvládá.
3: Já nevím, zda letáčky z obrázky mandelinky s nápisem Mandelinka Brouk Imperialista mají něco společného s pravicovým pohledem na zemědělství, nevím. A jeho chování během záplav také nevím.
2: Ale co pak, to ani nevíme. Informujte prosím řadového občana.
3: V krizové situaci projevil neschopnost vykonávat jakoukoliv funkci. Na zasedání vlády třískal biblí o stůl, přečítal o potopě, vykřikoval Noé, Noé. Dokonce začal na Kunětické hoře stavět loď a byl viděn, jak schání zvířata po párech.
2: A jej, no pojďme k poslednímu tématu. Obnova zničených oblastí, to je nejdůležitější úkol vlády. Hovoří se o tom, že vláda připravuje dokonce jakýsi soubor opatření, jakýsi třetí balíček. Co obsahuje?
4: Samé kraviny, kraviny, zas jen kraviny. Na rozdíl od balíčku našeho.
2: A jejda, další balíček na světě. Tady to je fofry a klapouštěhly s těma balíčkama.
4: Podívejte se. Po sedmi.

0: Prosím vás, opozice je od slova oponovat. My jsme připraveni na tlak ze strany opozice, to je její legitimní právo. Jsme připraveni vést dialog o tom či támhle, ale jsou zbytečné výroky pánu Zemanu o spálené zemi. Já nevím, jestli toto patří k politické kultuře.
1: Dovolte mi, abych využil této příležitosti, abych se za tento výrok omluvil a onen výrok trochu poopravil. Současná vláda neprovádí politiku spálené země, ale politiku po nás potopa.
2: U nás dar teda, to jste to narovnal. Pan Klausi, já vás fakt obdivuju, že máte nervy na to věční handrkování s těma titulíkama. Já bych měl recept na takovouhle opozici. Vemte si třeba bývalého prezidenta Zairu, Mobutu, Sese Coca-Cola, Mobutu, ano. Páč tomu jednoho krásného neruplo v kouli, sebral si a celou opozici zežral. Takový bůček ze Zemana, jo. To by asi dlouho leželo v žaludku, ale třeba včera jsem viděl Pithara, tam on je takový šťavňaťoučko, jako pěkně vypasený, mě se úplně zbíhaly sliny.
0: Prosím vás, zpátky do reality.
2: O, nakonec toho Luxe bych taky stláskal, že? Ale takový Ransdorf, ježiš, to bych blil a krkal havrany ještě celý týden. Ale na druhou stranu mi to připomnělo, že mám už těsný hlad, takže tuto podnětnou debatu ukončím a půjdu něco polknout. Pánové, díky, příští týden naslyšenou, naschánou.

0: Reklama.
1: Ty motyl, motyl, motyl, zálep 73, jsme u restaurace, bojíme se dovnitř, nějaká strašná rovačka, je nás tady hrozně málo, žádám o posily. Chlapce, mám ani jeden volný už. Snad, co máme dělat?
2: Hele, koukej.
1: Oříšková deli a je poprdel.
3: Ty, já se na to opravdu...
0: Eurotel vás najde všude.

0: pozor, jdou k vám kůžátka.
1: 0609 36 36 00.
0: Strejdo, zavalej nám daškalky.
1: 100% živý rozhovor.

V rámci křesťanské neděle se v živém vysílání přeneseme do arcibiskupského paláce a staneme se svědky oslav milénia svatého Vojtěcha. Ve 20.15 v pořadu Tanec s vlkem. V seriálu Lékař radí se dozvíme řadu užitečných rad, jak pečovat o své zdraví. Ve 21.35 si na ČT1 popovídáme s přednostou urologické kliniky v pořadu Neváhej a moč. Pohodu sobotního večera vám možná zlepší také pokračování pořadu Caruso Show.

0: zdá se mi. Hej, břízo bílá, skloň se níž.
1: Nezapomeňte, v sobotu na Prima televizi ve 20 hodin Caruso Show.

0: Posloucháte pořad Na vlastní uši. Jaké panují vztahy mezi poslanci, o tom je náš další příspěvek. Možná budete všichni překvapeni, co se nám podařilo natočit naším skrytým mikrofonem s redaktorem Otou Černým.
1: Vážené poslankyně, vážení
0: poslanci, jak sami slyšíte, mluvím polohlasně a hned vysvětlím proč. Nacházím se v poslanecké sněmovně. Nejprve jsem tajně sledoval, kdo všechno vchází na hlasování o důvěře vládě. Tajně říkám proto, páč jsem seděl na chodníku v převleku hladovkáři. Pak jsem využil průkazu novináři ke vstupu do sněmovny a nyní jsem v úkrytu pod jednou z lavic. Zatímco se nehlasuje, probíhá běžné plácání jater ze strany bolševiků, sládkovců a Zemana, proto se přemístíme do partíny neboli parlamentní kantýny. Tak, co si dám? Ty vole, pivo za bůra a Bernard. Je fernit za 8. Řízeček bratru za 19. Ty jo, utopinec za 3 pady, s ním či bdím. Tak tady u vás vydržím hodiny a začneme pivískem a fernítkem.
2: Pane kolego, fronta je tamhle, nepředbíhat.
0: Ti dám kolegu ksichte, ježiš, pardon, to jste ví, prosím, račte, dáte si něco na mě.
2: No, když jinak nedáte, pane Černý, 7 fernetů a prbuskovou dvojku bílého.
0: A jaký to bude? Savignonek, Riesling či snad Miller?
2: Ne, dvojku bílého rumu.
3: Pardon, já si dám prosím vás Red Bull. Rumel Semtex a pro Udel Orectus. A prosím vás, pošlete ten fajnový kuňáček tamhle Wagnerovým.
2: A přidejte k tomu kapku vitriolu s Gutelaxem.
0: O, a koukám, že tady to jede jak nakladně v Kongu, akorát, že za lepší prajzy. Jejda, vizourek za 17, jsem s ním. Já si myslím, že nejvíc rozvíme tady páč u piva, se toho probere dicinky nejvíc. Já nažhavím štěnici, tak, a hr na ně. Aby byl posluchač v obraze, jednotlivé pochlastávající kluby sedí rozmístěné po celé ploše. Veselo je v klubu ODS, už se tam sunu. 4. 7. Pano, jste tady samá sranda, ale mi teda číslo 7 nějak legrační nepřijde.
3: No tak já jako ekonom mohu říci, že za určitých okolností číslo 7 veselá je.
0: Říkám, že ti vaší limonádě něco drsného předcházelo.
3: Uhďáku, vysvětli mu to.
4: A my se tady vyprávíme vtipy. Abychom nemuseli říkat celé, máme je očíslované, někdo řekne číslo a my se smějeme.
0: No a můžu taky. Hele, 5, jo? To je dobrý vtip, ne?
3: No tak ale já, ale vy to neumíte tak podat. Kdo je na řadě? Pilipes. Sest. No tak to je dobré.
0: No tak já radši půjdu bodům dál. A safra. Lidovci usrkávají víno, přikusují nějaký poplatky nebo píší nígry.
3: Odčenášenci na nebesíhu.
0: Oha, jo, tak tady asi moc klidu před hlasováním není. Klidný je snad jenom pan Výborný, ale neklidný z něj jsem já, páč má kulomet, maskáče a černý brejle. Juknu ještě ke komoušům, páč tady jede vodka po kýblech. Zpívaj se, častušky, Razdorov chrní na stole. Tak pánové, zanotujte.
5: A ty znáš je tu, tavariš Čorný, rozcvětala jablona i gruse.
3: Ale neprovokujte, Fomo.
0: A tamhle v rohu sedí osamocen pan Wagner, na stole pečený salátko, nadívané křipelky, nové zlaté hodinky, poukaz na dovču do Spojených Emirátů, po pravé ruce spoře oděná hosteska a tamhle přichází Kriste pane, to je Vacek. Tak proto to veselí v táboře bolševiků. Ačkoliv si nejsem jistý, jestli tenhle hlas bude platný, páč furt řve šajbu a ptá se po Brežněvovi. To asi byla hyba tou hlavou o ty schody. Vacek! Rozmyslí se, jak budeš hlasovat, páč, tady jsou taky schody a u nich budu stát já. A všichni jdou hlasovat, pojďme. Pokusím se komentovat hlasování. Vykopává Zeman. Zeman na grose. Krejza. Jičínský. Uhde. Od Uhdeho na Klauze. Klaus na Ruml. Wagner! A je Totálno rozhodnuto, stav 101-99, vláda vítězí a teď bliskem do kantýnu, spláchnu to napětí, celý si klepu, už je i zbytek, šťastný premiér, za ním Lux, teď hrdí na dny Wagner, za ním Zeman.
2: Wagner, ty Chris, hnusné Chris.
0: Bitva je vyhraná, válka však ne, tady se už nic výjimečného nestane, je odhlasováno, svou štěnici odhazují dál a jdu se připojit k oslavujícím. Díky, naslyšenou.

0: Dobrý večer, vážení posluchači, je tu přehled nejzajímavějších událostí dnešního dne. Připraveny jsou zprávy, ale nejprve jejich stručný přehled. Česká republika byla přizvána ke vstupu do NATO. Blízkovýchodní rozhovory pokračují. A ve sportu se podíváme na boje našich hokejistů na turnaji i zvěstí. Z domova. Společnost GVS, obchodující s LTO, neplatila státu DPH ani CLO. Zatčen byl její majitel, mimochodem agent STB, a při domovní prohlídce u něj BIS našla větší množství USD a LSD, za což mu hrozí 5 let v NVU a vyloučení z KSČM. Dnes v noci neznámý pachatel pronikl do pražské zoo a poškodil několik klecí, ze kterých uprchlo značné množství zvířat. Speciálnímu komandu se již podařilo většinu zvířat vrátit do jejich klecí. Pouze do výběhu hrochů bylo omylem umístěno 5 bezdomovců. Policie však varuje veřejnost, že v ulicích Prahy se stále pohybuje nebezpečný a vyhládlý levhart, gepard a přežraný pithart. Česká republika byla přizvána ke vstupu do Severoatlantické aliance. Jak je naše armáda připravena na vstup do NATO, o tom dnes s námi bude hovořit bezcenný důstojník české armády, podporučík Imre Kryváň. Pane podporučíku, jak se na vstup do NATO dívá řadový voják?
1: No tak všichni máme přirozeně radost, někdo víc, někdo menej, ale v každém případě je to výzva k daleko větší robote. Je třeba zvýšit připravenost vojáků a predovšetkým postupně odstranovat jazykové bariéry mezi jednotlivými členskými armádama.
0: A co technika, splňuje vysoké nároky na vstup?
1: Je třeba rozlišit technika a technika.
0: Jinak, já to nakreslím. Podívejte, toto je tank. Máme?
1: No tak máme, ale jezdí v Alžírsku. Byly prodané a za usporené prostředky nám Omnipol slíbil 2 taktické vetrone a 1 jadrovou ponorku Trident.
0: Dobrá, větroně. Tím se dostáváme k aeroplánům. Achillovou patou našeho letectva je letectvo. Létá se vůbec? Vím, že byly problémy, snad špatné palivo nebo co?
1: No tak veškeré palivo nám zožrali voláky chrobáky.
0: No tak to je hezký příběh. S takovou to si na nás troufne i pár 6letých harantů s prakama. Funguje alespoň něco? Radary, co ta vaše slavná Tamara?
1: No tak to by jsem teď raději nespomínal, lebo tam je odešla s vojákem základní služby.
0: No když to tak poslouchám, vojáci asi nejlépe střílí do trenýrek. Jestli si myslíte, že my jsme zrovna rovnocenný partner třeba Americe, no myslím, že z nás na to bude mít radost. Takže já vám, pane podporučíku, děkuji za velice zajímavý rozhovor, no a my pokračujeme ve zpravodajství. Ze zahraničí. Blízkovýchodní mírové rozhovory opět pokračují. Dnes k jednomu stolu zasedl izraelský premiér Netanyahu s předákem palestinců Yasirem Arafatem. Prostředníkem v jednání byl egyptský prezident Hosni Mubarak. Sport. Náš hokejový tým bohužel ani dnes výrazně nepromluvil do bojů na turnaji i zvěstí. S reportáží z místa bojů je již připraven náš kolega, bývalý sporták Ota Černý. Dobrý poslech z mojí reportáže z turnaje i zvěstí. Naši postupovali, šlo to jako po másli, výš a výš, ano, stáli, postupovali výš, dokonce jsem poznal, kdo s kým hraje, ale pak přišla nedělní pohroma se jménem USA, ono USA. Nedalo mi to a tak jsem vyrazil na vlastní pěst za prachy televize do dění turnaje. Po strastiplné cestě, páč turnaj se hraje v Moskvě a to jsem se dozvěděl až na Madagaskaru, jsem se konečně sešel s naším trenérem Ivanem Hlinkou. Ivan na mě neměl moc času, nicméně prohodili jsme pár vřelých slov. Jsme kámoši, prosím, kratičký záznam. Dobrý den, pane Hlinka, jsem Ota Černý, Česká televize, chtěl bych...
2: Teď nemám čas, jdi do prdele.
0: Trenér tedy čas neměl, ale už mnohem vstřícnější byla setnická jednička na postu brankáři Roman Čechmánek.
2: No tak atmosféra je vynikající, celá vlastně Moskva, celý hokejový svět žije hokejem, tak je to úplně jiná atmosféra než v extralize.
0: A co ty zbytečné a laciné góly, které jste lovili z branky?
2: No tak vy jste slíbil, že se budete ptát na prostředí a ne na ty branky, tak víte co, tak jděte do prdele.
0: A vzhledem k tomu, že mě zbytek mužstva neměl čas, uchýlil jsem se k drobné lsti. Vloupal jsem si do šatny, omráčil jsem ochranku, vypáčil jsem čtyři skřínky jsem vypáčil, pak jsem se převlekl do získaných dresů. V masci Romana Čechmánka jsem proklouzl na ledovou plochu právě ve chvíli, kdy trenér udílel pokyny našim hráčům. Prosím záznam, jenom upozorňuji, že některá slova jsou nepublikovatelná, pročež velmi jemně zasáhla cenzura.
2: Oj, k***i, hraje to úplně hovno. Místo vás tam může být jakýkoliv jiný k***ák. Kurva, tak jedu, tou z***nou hokejkou si ohodím nějakýho z k***a míka, ne? A nasedu to do té branky, ne? Oni se s tím k***u takhle osrát, že to skončí 4-3, vole. No. A já vím proč k***a, vole. Místo tréninku hlavně sami p***ny sehnat na večer nějaký k***y, jo. Celou noc s nima p***at ráno, jo, tam všichni stojíte jak p***y. Jo, a když říkám p***y, tak myslím kurva takhle velký, hele. Jo. Já se pak mám nechat jebat mě od někoho na hokejovém svazu, jo, a od nějakého p***a se nechat srát na hlavu. Co je tohle za srandistů? Já jsem Roman Čechmánek. Jo, víš jo, na ledě v polobotkách adresu Sedergren, jo, sundejte mu tu masku. No ne, já jsem Čechmánek. Dobrý den, otačerní Česká televizi. Hele, seber se a táhni do prdele.
3: Ale vystřel z toho ledu, dělej, vypadni. Růže natáhni můj, pěkný.
0: Ale jdu kurva, ne, jde se na mě. Myslím, že i přes drobné úpravy náš rozhovor nestratil smysl a šťávu. Doufejme, že se Meginy sportáka nesplašili naposled. Díky za poslech. Naschválnou. Končí dnešní zprávy. Těším se na vás u další zpravodajské relace, ve které si pro vás naše sekce Hyena připravila dva přímé vstupy z překrásně tragických autonehod. Děkuji za pozornost a naslyšenou. Reklama.

Bon Bon Home Video zve do kina na nový americký film. Po snímcích Terminátor a Predátor je tu nový film Traktor. Arnold Schwarzenegger. V hlavních rolích v českém znění Jaroslav Loučka, Sylvester Stallone, Petr Haničinec, Sharon Stone, Ljuba Skořepová, Tom Cruise, Lubomír Lipský, Julia Roberts, Stella Zázvorková, Kevin Costner, Alfred Strejček, Kim Basinger, Libuše Havelková, Pamela Anderson, Miroslav Moravec. Uvádí letní kino Slivenec, květen, červen, červenec a srpen.

0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u pokračování pořadu Humory zla.
1: Pardon, pane Černý, tento pořad se jmenuje Hovory zla.
0: Pane prezidente Hlitě, toto je můj pořad, takže tu diskuzi musím řídit já. Když budete chtít něco říct, zvedněte laskavě ruku a já vám dám slovo, jinak se tu budeme překřikovat jak v židovských kole. Možná posluchače překvapilo, že se setkáváte v tomto pořadu se mnou, ale rádio mě oslovilo s přáním, abych trochu pozvedl upadající úroveň tohoto pořadu. Takže vítám tady na zámku v Lánech mé hosty. Pan prezident Václav Havel, jeho kolega z Charty, nyní člen Rady pro národnosti Petr Uhl, pan premiér Václav Klaus a člen Romského kongresu pan Arpád Demeter. Na úvod si pustíme reportáž, kterou jsem natočil v Bratislavě na úřadu předsedy vlády. Je to reportáž, která se týká osobně vás, pane prezidente, takže prosíme, režii. Jsem na úřadu vlády, kde hledám dveři pana Mečiara. Snad to najdu, protože potřebuju jeho vyjádření k výroku našeho prezidenta, že pan Mečiar je paranoik. Je tu klid, nikde ani noha, snad tady ve sklepě je nějaký neklid. Stoj. Prosím? Stoj, nebo ti hlavu odstřelím. Ruky hory, mikrofon na zem, za to do čeho točce. Tosti, my na adresi. Klid, já jsem Ota Černý, Česká televize, jsem váš přítel, víte ve vlasech. Nejsem ozbrojen, že nemám ani kapesní nožík, já vám neublížím.
1: Jsi sám?
0: No jistě, já vám chci položit jen pár otázek.
1: Tu se pýtám, jele, už došel?
0: No ano, ano, už jsem tady.
1: Mě ty ho vedu, Napoleon. Mali se podpísat smlouvu o vzájemném obchodu. Já mu dám tovar, on mě vraj korálky. Dobrý kševně. Počuva Černý, ty jsi Čech však?
0: Ano, od narození Čech jako poleno.
1: Slovenský majetok máš? A kně tak tě dorupím valeškou, lebo dlho usadili. Chceme rozdělit ne majetok federální, ale veškerý a i veškerný.
0: Oh, tu pana prezidenta moc nepotěší, on ani teď skoro všechno přepsal.
1: A ten Havel nech sem radši nechodí, lebo mi oči výkolím za to, čo mě povedl.
0: A na to jsem právě se přišel zeptat. Proč jste byl označen za paranoika, když je to trošku zbytečná otázka právě, když vás vidím.
1: Kebyže o mě Havel poví, že jsem chuj, tak to je normálne, to je bežné. Používáme to aj na nášho prezidenta. Kebyže o mě poví, že má nakopy do guli, to je čist normálne, to je celkom normálne, všetci to používajú, aj naši ministri, aj verejne. Ale on má kľudne, tiež verejne, označí za paranoik.
0: No a proč vás vytáčí zrovinka ten paranoik?
1: Lebo ja neviem, čo to je.
0: Aha, tak to se nedivím, že o vás na to príliš nestojí.
1: Na to? Na čo? Na hovno. Mám lepší spojencov, Napoleona, Čingis Chána a Vinetua. A teraz vypadni, lebo začínám aj pocit, že som bulteriér, aby som ti neodhryzol riť.
0: Přáteli, já si loučím v běhu. Díky, Ota Černý, Česká televize Bratislava. Takže, slyšeli jsme ukázku. Pane prezident, co vy na to?
2: Ano, já už jsem se k celé situaci jaksi vyjádřil a nehodlám se k tomu vracet.
0: Aha, no tak to je blbý, páč. Já jsem si skoro celou debatu připravil v tomto duchu a teď musím nějak improvizovat. To z vás mám radost, pane prezidente. Děkuju, fakt hodnej, moc hodnej. No nic, dobrý novinář položí otázku jinou, která se týká i mě. Co vás přimělo k rozhodnutí, že budete opět kandidovat na prezidenta?
2: Ano, velmi dlouho jsem zvažoval veškerá pro a proti. Vzal jsem protokus papíru, vypsal jsem si všechny argumenty, ať už kladné, že, či záporné. Výsledek byl zajímavý. 3/4 argumentů byly proti kandidatuře, ale polovička byla pro.
0: Helejte, já teda nikdy nebyl na poště nějaký Eisenstein, ale 3/4 a polovička, to už je 1/4 jablíčka. To máte někdy chybu, ne?
2: Shledávám, že kromě počtu vám asi nešla moc ani čeština. Za A nikoli Eisenstein, ale Einstein byl matematik. Za druhé, ona je polovička a polovička. Že existuje polovička matematická, to je 50%. A pak je polovička drahá a to je 100%.
0: Hala, chápu. To mě ta vaše kandidatura teda moc netěší, páč. Mně už důchod klepe na dveři, ano, tak jsem si myslel, že bych snad to prezidentování vzal, že bych na to měl i čas, třeba by mě to i bavilo. No nic, můžu to ještě zkusit v Jihoafrické republice, protože tam je ústavně zakotveno, že prezident tam musí být černý. Prosím, pane Klausi.
3: No tak já bych reagoval.
0: No tak reaguj.
3: Já na rozdíl od vás, pane Černý, toto rozhodnutí prezidenta velice vítám. Pro mě a pro ODS je jeho osoba zárukou stability a demokracie pro další léta.
0: No to jo, ale to já bych byl taky. Já si myslím, že ale všecko nemůžete nechávat na prezidenta. Myslím si, že to je věc vlády, aby se nedělali maléry, a když už je stanou, aby za ně byl někdo potrestaný. Myslíte si, že budí důvěru, když nápravu mají prosazovat tamtíž ministry, ty vole, to je mluva, pardon, já jsem trochu vedl, já jsem včera do noci u počítače surfoval na interfernetu.
3: Já bych to negeneralizoval. Je rozdíl, zda je špatný základní směr a já trvám na tom, že ten je dobrý a mezi tím, zda ten či onen ministr pochybí, v tom či onom udělá to tak či onak, nebo vůbec nic, zda se to stane tomu či onomu tam či onde.
0: No já si myslím, že veřejnost dávno tuší, kteří politici měli být dávno v ondy, ano. Já teda osobně docela trnu hrůzou, co se tu bude dít, jestli se splní ty příšerní prognózy a příští volby vyhraje Zeman a jeho parta. On si sice hraje na českýho Tony Braila, ale s bolševikama je jedna ruka.
3: Já bych to tak neviděl. Do řádních voleb zbývá ještě mnoho času a za tu dobu se může stát to či ono.
0: Ano, já vím, že tu či ondy, ale já žiju tu, ano. Vám by byl hoj, kdybyste byl ve opozici. Ano, páč, kdyby se něco dařilo, tak byste říkal, to jsem vymyslel ještě já, jo. Kdyby byl průser, tak byste řval, že Zeman je vůl, ano, že byste to dělali jinak, ano. Přišli by prázdniny, vy byste si odjel na dovolenou, mohli byste si odpočinout, na všechno se vysadit, ano, vysadit. A měl byste za to stejný ranec jako ten Zeman, jo. Jenže, co řadový občan. A co když ty volby dopadnou tak, že tu vládu nebude schopný sestavit nikdo. Co pak?
3: Já vidím právě v tomto nenahraditelnou stabilizující funkci prezidenta.
0: Aha, takže ten horký brambor vybil na vás, pane prezidente. Co byste dělal v této situaci?
2: Nejspíše bych použil můj osvědčený recept z minulého roku, kdy probíhala velmi dramatická jednání při sestavování nové vlády. Tehdy jsem pozval premiéra, tady Václava, k Vltavě a krmili jsme labutě skvělými rohlíky.
0: Já vím, že ty volby přece jen vyhrála ODS, i když to teda byla bída.
2: Řekl jsem skvělé rohlíky. Slovo skvělé používám v zásadě pouze pro rohlíky makové.
3: Ale Václavé, to by tu nebyla žádná vláda.
2: Je s podivem, že labutě potvory nepohlnou ani kublišky.
3: No to snad ne.
2: Ano, samo sebou lze nabídnout i strouhanku. Ona v zásadě není tak dobrá, ale nažerou se i ryby. Víte, já mám dvě velké záliby, že jednak krmit vodní havěť, labutě jsou velmi pěkné a za druhé projíždím šraňky. Samozřejmě krmit ptáky mě baví více, ale z vláčky je větší prča. Takže stručně, rohlíky, koblížky a strouhanka.
1: A je, rohlíčky, strouhanka, koblížky, ježiš, abych hral, abych brečel. Ale pojďme dál, ještě tu máme dva výtečníky, kteří ještě nedostali slovo, takže téma pro ně. Rasová nesnášenlivost v České republice a s ní související český odchod Romů do Kanady. Otázka zní, dvojtečka, to je jedna tečka dole, jedna nahoře, dvojtečka, není tato romská reakce trochu přehnala? Prosím, pane prezidente.
2: Ano, já jsem nejen politik a prezident, ale také dramatik především. Umím se tedy vžít a vcítit do pocitu jiných lidí, komunit a národů. Při rozdělování Československa jsem se vcítoval do pocitu Slováků a chápal jejich potřebu se jaksi osamostatnit. Takže jsem se cítil v té době býti více Slovákem než Čechem. Dnes, zejména v těchto dnech, že Romy chápu a cítím se být Cikánem.
1: A tak to je zvláštní pohled na věc. Jak to vidíte vy, pane Úl, prosím? No tak já musím říct, že moje názory k této problematice jsou veřejně známy, neboť já jako novinář na tyto a jiné problémy poukazuji dlouhou dobu. Ano, vy jako novinář, ano, jste byl také proti rozdělení Československa. Na truc jste vyfasoval slovenské občanství a když vás ten rapl přešel, tak jste si málem prošoupal cvičky po úřadech, aby vás uznali zpátky za Čecha. Ano, ale je třeba říct, že rasová diskriminace u nás je. Vy jste novinář, mluvíte o romské otázce, ale přitom dáte slovo nejdřív rodáčům a Rom je diskriminován. Ještě mi řekněte, že já jsem rasista, jediť já jsem černý od malička. A mimo to první dostal slovo tadyhle pan prezident a ten se cítí být Romem, takže je všecko OK, že jo. Tak a teď vy, pane Demetery. Já jsem hrozně diskriminovaný. 8x raz jsem byl diskriminalizatores, i přesto, že jsem vyučený invalidní duchoce o 22 let. Ježišmarja, když jste zdravý jak řípa. V čem jste diskriminovaný? Ve všem! Tady celý ta kultura jenom pro byli. Jedu autem a vidím bylina, bylovec, bílý kostel, bílá hora, bílá pod Bezdězem. No tak to je bílá, no ale dobře, ale taky máte Černou horu, že jo? Nebo Černá pričopě a tedy. Ne, a co pohádky? Bílý tesak, bílá vedliba, bílá paní. Ježíš, tak bude Černá paní, no. Taky tam byl Černokněžník, že jo, nebo loupežník Černovous. I když to teda nebyly zrovna moc kladní postavy. Je, zapnu radio, zpěvačka byla. Aha, a kterou myslíte, páč? Oni jsou dvě, Lucie a Věra, a pokud vím, tak obě dvě jsou, pojďme raději dál. Ne, nemůžu jít ani do lesa. Bílej hříbek, bílá bříza, rostou tam léčivé byliny. Ježíš, to mají kořenářsky sbírat léčivé dyliny, nebo co? Neprovokujeli. To už by vám mohl vadit taky bilak, že jo? Ačkoliv byl také černík a ježiš, to je debata dneska.
2: Prosím vás, mně se zdá, že se všichni díváte na tuto problematiku příliš černobíle.
1: No tak já bych se na tu problematiku rád koukal barevně, ale ježiš, to je zmáta pod voka, to v tom hezky šlapu. Vy to vidíte moc příkře, já proto uvedu příklad. Byl jsem svědkem dokonce dvojnásobné diskriminace, když jsem se vypravil se svým romským přítelem na pivo. Za prvé, výčepní obsloužil pouze mě, dal mi dokonce dvě piva a Roma obsloužit odmítl. A za druhé, se to stalo v hospodě u Černého vola. Aha, takže za prvé, si ten výčepák asi myslel, že to jedno pivo podáte svému romskému příteli. A za druhý mám pro vás jednu radu. Víte co? Vemte si tady vašeho Kanaďana, ano, pane Úl. Otevřete si hospodu, vykašlete si na tu novinářinu vaší, ano. Točte si pivo v hospodě a jako název bych vám doporučil Hostinec u Bílého vola. Náš čas zaplat pánbu vypršel, takže dámy a pánovi, díky. Příště naslyšenou s pořadem Humorizla.
4: Přikládám životopis. Byl jsem narozen pohlaví mužského, což mi už zůstalo. A má za následek i stav současný. Myslím můj, nikoliv mezinárodní. V závorce, to by nám tak ještě scházelo. Dovolte, abych začal od malinka. Mé dětství bylo poměrně utěšené, nemaje z toho rozum. S kvačícími léty jsem nabýval dojmů, čímž jsem však na druhé straně zároveň ztrácel přehled. Moji rodiče byli každé odpoledne a večer doma a nutili mě číst, psát, počítat a zpívat národní písně. Zkrátka taková typická, rozvrácená měšťácká rodina. Všichni příbuzní tvrdíce, že mě mají strašně rádi, mě mlátili na potkání. Z toho jsem vyrozuměl, že dokud mě budou mít strašně rádi, nebudu mít na světě pokoje. Léta školou povinná jsem trávil většinou na chodbě, kam jsem býval vykázán, javši se polohlasně vyrušovati pedagogy a buditele. A tu řekněte sami, co může dáti studená školní chodba vnímavé duši dítka z rozvrácené rodiny? Pranic, řeknete, pokud jste slušně vychováni. Na školních chodbách bývají kromě hrdinů vycpaní hlodavci a plazi v líhu. Odtud pramení můj odpor k hlodavcům a plazům. Zajímavé jest, že avšak nikoli v klíhu. Neboť líh si tak nějak zachovává svůj půvab, byť v něm i byla namočena zmije písečná, puberta jest období, kdy máte dojem, že se klidně obejdete bez vychovatelů, dostanete-li vhodný podnájem ve vykřičeném domě. Tuto psychologii způsobují kontrarevoluční slečny na předních stránkách časopisů. Když se na ně nedíváte třídně a když se vám k tomu ještě přidá úpadková jazzová hudba, tak jsem byl svého času divoch. Zdůrazňuji svého času, abych v zde přítomných dámách nebudil fantastické naděje. Podívejme se však na mě politicky. Své mužství jsem zahájil bojem proti říšskému kancléři a to říkankou Derdy das psí vocas. Když to Vucovi došlo, na místě se zastřelil a spálil. Od té doby si přede mnou žádný diktátor není jistý. I hned po válce jsem se obětavě zapojil do zachraňování našeho pohraničí. A mohu s hrdostí říci, že jsem zachránil, co se dalo. O něco později jsem začal mít takový dojem, že se veřejná práce neobejde nadále bez mé kolektivní individuality. Tak jsem tam vstoupil, nic zlého netuše. Ovšem, kdo může u nás předvídat, co bude za 20 let, když ani nevíme, co bude zítra dopoledne? Toho tajemníka jsem dělal výborně. I když zde byl nějaký ten drobný nedostatek. Avšak ruku na srdce, kdo pak u nás dneska nemá nedostatek? Myslím, nedostatek drobných. Chutí jsem dělal příslušné hovadiny, nepozorujíce, že jsem z hůry deformován. Zvláště když ty hovadiny byly podstatně lépe placeny, než projekt údolní přehrady nebo operace jater. Jakožto malý český tajemník jsem však naštěstí osobnost velice tvárná, takže jsem se osudného jara stal u nás poměrně snadno duchovním vůdcem těch, co se 20 let báli proti mě ceknout. Už nikdy, soudruzi, volal jsem, bývši svackován jistou skupinou odlišného mínění pracujících. Při své jinak ryzí povaze jsem netušil, že jednou budu kolísat, což prý kazí charakter. Já ho sice osobně na nic nepotřebuju, ale poslední dobou se na něj kdekdo ptá, což mě znervozňuje. Jsem připraven dát ti své síly do služeb dobré věci. Jenom ať o tom, co je dobré, rozhodne prosím vás někdo, kdo je lépe informován než já. Abych zas nebyl fackován zbytečně. Na výši platu se rád dohodnu. Kdyby to bez těch facek nadále nešlo, žádám příplatek v tuzexových bonech neb v jiné revanšistické měně. S pozdravem za dosavadní důvěru moji jakost. A samozřejmě podpis.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den. Dobrý den.
5: To jsi ty?
6: Co provedli, že jsou tady? Těžko říct. No, co jsem já, milý.
5: Jsi ty.
6: Já vím, že mě po těch letech nepoznáváš.
5: Ale jo, poznám. Ale už.
6: Tak něco ve mně zůstalo pořád stejného.
5: Ne, chci říct, že přijde nějaký fluidum, existuje, to je marný.
6: Fluidum, říkáš?
5: Ano, něco takového je.
6: Když myslíš. Tak, budeš se tázat i mě.
5: Jak chceš, ale přestaň pít, když se mnou mluvíš, by to hodně.
6: Rád. A ty, když se mnou mluvíš, přestaň kouřit.
5: Velmi narad, ale prosím. Jestli pak bys si vzpomněl na naše první setkání. Počkej, nemyslím spolupráci, naše první setkání.
6: Osobní lidské
5: setkání. Ano. Kdy, kde, jak, co?
6: Já to na rozdíl od tebe asi vím. To bylo na zahradě psychiatrické léčebny.
5: Tak jest.
6: Ale přitom je zajímavý, že ani já, ani ty jsi tam nebyl jako pacient.
5: To nevíš?
6: Ne?
5: No v té době ne.
6: Ne.
5: Já jsem se tam pak vrátil, jo? Tenkrát jsem procházel zahradou, jak jsme šli navštívit toho podzimka.
6: Ano, ano, tam byl vlastně podzimek, tam byl jeho tatínek, tam je služební byt, pokud vím.
5: Ano, ano, tak, no.
6: Takže to bylo moje první setkání s tebou, když jsme spolu seděli na lavičce na zahradě psychiatrické léčebny. A už tenkrát se mi zalíbil. Jím tam taky.
5: Říká, toho potřebuji vedle sebe, abych vynik.
6: Ano, konečně, ano. Abych konečně vynik, jo. Ano. No, a tak jsme se tam setkali, seděli jsme spolu, povídali jsme si. No a tak začala naše spolupráce ve Větrníku tedy.
5: Tak. První hra, kterou jsme hráli, první inscenace, no. To byl Suchovo Kobylin, Smrt Tarelky Nová.
6: Smrt Tarelky Nová, ano, hrál, správně.
5: Ty jsi hrál jistého Varavina.
6: Varavina, ano.
5: Ano.
6: A ty jsi tam hrál, a už tehdy jsi mi udělal takovou velikou hereckou lekci. Ty jsi tam
5: hereckou lekci?
6: Hereckou.
5: Ano.
6: No, já tě saju herecky, celý léta. Marně, už je marně.
5: To je zajímavé, že lidsky jsi imunní.
6: Ano, lidsky ti...
5: Absolutně, co je lekci, já už jsem ti v životě
6: dal.
5: Já
6: jsem šťastně imunní, já ti odolávám lidsky, ale herecky jsem jaksi tvůj kojenec. Ty jsi tam hrál takovou roli, takovou dvojici, která se jmenovala Kačala a Šatala.
5: Tak,
6: že jo?
5: Ano, ano.
6: A
5: toho hloupějšího jsem hrál já.
6: No, tak. Ale to jsme nehráli ještě spolu.
5: Ne,
6: pozor, aby to nevypadalo, jako že mě kotíš. Ne. Ty jsi hrál toho jednoho, tedy z nich už nevím přesně, kterýho myslím, Kačalu?
5: Šatalu.
6: Kačalu.
5: Kačalu.
6: Ne,
5: Kačalu.
6: A vzpomínám na jednu takovou lekci, kterou jsi mě tehdy udělil jako herci, že jsi před generálkou přišel za režisérem a poprosil, aby ti škrt všechen text, že to bude žádný mimický. No.
5: Ano.
6: A byl to výborný nápad, protože tenkrát ta dvojice byla fantastická v tom, že vy jste jenom představovali scénu, chodili, nosili věci
5: zametali
6: a takto.
5: A to pro tebe byla lekce?
6: Ano, protože tehdy jsem si řekl, že když je člověk nadaný, nepotřebuje slova.
5: To je pravda. To
6: když není nadaný, jsou mu slova na obtíž. Můj případ.
5: Ano.
6: Ano, ano. Takže to... To bylo první, co jsme spolu jak si na jeviště vlastně vylezli. To už je strašně ledochu, to bylo v 45. roce.
5: Co byla druhá premiéra? Naše mise.
6: Naše společná, tak já ti řeknu, Tři mušketýři.
5: Tři mušketýři? Ano, ty jsi byl D'Artagnan.
6: Ano, jsem
5: byl jsi D'Artagnanem, já byl Richelieu.
6: Ty jsi hrál kardinál
5: Richelieu.
6: Ano. Jestli pak vzpomeneš na premiéru.
5: Jej. Jako dnes to vidím.
6: Jo. Já to budu líčit tady. Dobře, když dovolíš, pardon. Já jsem tedy to je tak daleko, že dneska, když řeknu, že jsem hrál D'Artagnana, tak to tady probouzí oprávněný smích, ale...
5: Neslyším nic.
6: A smějou se tiše. Ale to nám bylo kolik nám...
5: No
6: tak
5: ty no, jsi byl kluk. Skočme to, skočme.
6: Ty jsi byl v pubertě, ale já už jsem byl...
5: Puntičkář.
6: No. Dobře, jo, rok jsem, rok tam, nebudem to počítat.
5: Nebo epochu.
6: Epochu, ano, tak nebo epochu.
5: Kterou
6: ano.
5: Spolu vytváříme. Tak, tak. Bez děka, aniž bysme chtěli.
6: Samozřejmě. A byla premiéra Tří mušketýrů, já jsem tedy měl hrát toho D'Artagnana, přišel jsem před začátkem do divadla a tam seděl Miloš Kopecký, tam si seděl ty tedy, nalíčený, já jsem napřed myslel
5: skutečně. Řekl se přelíčený.
6: Přelíčený, ano, přelíčený. Ano. A já jsem v první chvíli, jak jsem seděl, tak jsem myslel, že to je skutečný kardinál Richelieu, který tam sedí. Jedině to, že si se třásel, naznačovalo, že jsi živej.
5: A že taky nemám to postavení. To
6: ano.
5: To bych se tak neklepal přece, že?
6: Samozřejmě, jo. Ano. A ty ses tam třásel přes zrcadlem, z toho jsem usoudil, že žiješ. A chvilkama si odcházel ještě taky ven. Ano, opakovat
5: ano,
6: roli.
5: Ano,
6: ano. A říkal jsi mi, kde jsi? Kde jsi? Já říkám, no tady, se mě vidíš, ne? Já jsem se zeptal, kde ten jsem. A já jsem říkal, no...
5: Kde jsi byl?
6: Jo, kde jsi byl, jsi říkal, no.
5: To bylo snad za 7:50. Ano. Já už hodinu předtím, že soustředil, no. Nedostatek talentu se musí dohájet. Píry, svědomitosti a tak. On přišel za 10 minut, absolutní suverén, prostě elegama, si kráčí to. Nechápu.
6: Ano. Nechápu. A to je zásadní rozdíl mezi námi dvěma.
5: On se potřebuje rozpřidovat, já soustředit.
6: Ano.
5: Rozumíte?
6: A taky je na tom výkonu vidět potom, rozumíš? To je to. Protože ty potom tím výkonem chytneš
5: jo,
6: a...
5: Jo.
6: Ty lidi
5: uspějí. Chytají tebe.
6: Já vím. Čili on před představením neuvěřitelnou trému, ještě později jsme spolu hráli po letech Tvrďák a tak dále, ale pak vyjde na jeviště, absolutně klidnej suverén, který ovládne hlediště a já vedení je
5: dovolíš, dovolíš. No. Já hraju, taky odtud, proč jsem slabší, horší. Já hraju dvě role. Ta první, to je ta nejtěžší role, já hraju klidnýho Kopeckýho a pak hraju tu roli, jo. Mm-hmm. Jo?
6: Tak no. Můžu ti říct, že toho klidnýho Kopeckýho hraješ výborně. Horší je to z toho druhou roli. No, čili... To je rozdíl mezi námi. On má, jak si bych řekl, nervy. Já mám takový zvláštní jako sklon nebo slabost, nebo co to je, když se blíží...
5: Nejlepší říct afinitu.
6: Afinita?
5: Afinita. Sklonost.
6: Děkuji ti, dobrý mu bude sebe vzdělance.
5: Promiň, já to vím, já jsem ano, já ano, až ano, protivný, jak ano. Já jsem. Až protivný, jak já jsem vzdělaný.
6: Ano, tedy mě.
5: Ano.
6: Jinak nejno, tím okouzluješ, kde koho, tam je ta dívka září přímo.
5: No, ale... o měsíc později by to bylo horší.
6: To věřím, korvo 9. Ale... to je ten rozdíl mezi námi, že já třeba, když se blíží představení, tedy 7:30, tak já usínám. Skutečně, že já jsem v šatně, já na mě únava...
5: Bejde a lidi se probudějí.
6: Ano.
5: Jo? U mě je to naopak.
6: Ano. Přišel jsem a ten Milda, kde jsi byl, a jsem říkal, Mildo, viděl jsi anglický film Cesta k cíli? Ne. Jsem říkal, to musíš vidět, musíš. On říkal, ty jsi ho viděl, a říkám, jo, kdy? Říkám, teď. Říkal, jak je to možné, ty jsi byl teď v biografii, říkám, co jsem měl dělat, od 5 jsem šel do bio. A do dneška mě to vyčítáš tedy, že jsem před začátkem premiéry šel do kina. Já tuhle tradici držím dodnes.
5: Nevyčítám.
6: Hlavně když seš v tom filmu ty, tak
5: nevyčítám,
6: já se inspiroval.
5: Nevyčítám, závidím. A můžu ti říct, že to omrzení vyprávím v hereckým prostředí vždycky, protože ne lidi, kteří nejsou od divadla, nebo u divadla, od divadla jako, je jako od Neštovice, jo?
6: Ano.
5: Kteří nejsou u divadla, to těžko pochopí. Já jsem prožil za svůj život 7 let, když jsem poprvé poznal, co to je hrát divadlo se skutečnou rozkoší, bez toho být vynervován, mít tréma, to bylo po jeho boku.
6: Aha, je. Ano, to chápu.
5: To je, ano, s promenutím, to je bez humoru.
6: Ne, to je bez humoru, ale to je spíš smutný, protože po mým boku to se ti to hrálo.
5: No.
6: To je samozřejmě, to po mým boku vynikne i Fox Terrier. Každý, kdo se mnou kdy vystoupil, byl lepší než já.
5: Ano, to vidíš dneska.
6: No, ale to přeskakujeme, jo. To přeskakujeme tady svévolně přímo. Zatím jsme ve Větrníku. Pak jsme hráli Švejka. Tam jsem zažil krásnou věc, kdy... Tam byla taková scéna, kdy Švejk krade psa. A tam chodila jedna paní se psem, která dostávala jen kolik 20-30 korun za představení, že půjčila toho psa, Švejk ho ukrad, že jo, a pak byl další, jak však znáte Švejka, co bych vám vykládal. Jednoho večera jsme hráli, já jsem tam hrál asi 4 role, z nás bylo pár.
5: Já jsem hrál Greenstein.
6: Ano, já jsem hrál především hostinskýho palivce.
5: Ano, od plic, prostě ano, protože... srdečný, bodrý člověk, no. Palivec.
6: No ne, to nebylo v tom. To bylo v tom, že jsme dělali na to zkoušku asi 4 herci a já jsem jediný uměl ta palivcovská slova říct beze studu. Tak já jsem tou zkouškou vyhrál, tedy hrál jsem palivce, pak jsem hrál tam ještě, já už nevím, co nějakého Schrödreitmana nebo co.
5: A Duba,
6: na doporučení, no. Duba jsem hrál. No, měl jsem zrzavý fousy. Vypadá se jako ty teď.
5: Já už tenkrát říkal, však mě poznáte.
6: Ano,
5: se splnilo.
6: Ještě neznáte. No, tak se hrál toho Duba a tam byla ta scéna, kdy Švejk krade psa. No a jednoho dne ta paní nějak nepřišla, nemohla nebo co a nepřišla a pes nebyl. A teď to bylo takový signalizování ze zákulisí na Švejka, pozor, nemáme psa, nevíme co bude a tak dále.
5: Poplach
6: v zákulisí, kravál, maléry, přebíhání, Vlasta Brodský hrá Švejka, už byl nachystaný, že to bude hrát jako v zákulisí, že ukradne psa a tak dále a to. A najednou vyšel pes. To byl Miloš Kopecký, přišel po 4. Měl byl přehozený kůží takovou chlupatou, to se brali někde ze země, hrál psa to byl, výborným
5: způsobem. To byl Kožich. Z té inscenace, ano, jak se hrál, jo?
6: Jak jdou Lovinský prostě, toho,
5: no, Putinského,
6: tak obrácený Kožich chlupama nahoru, tak Milda Kopecký přišel po 4, hrál psa, fantasticky, opravdu, já od té doby žasnu, proč ti hraješ lidi. A hrál psa krásně, jak ty měl odkoukaný to zvedání nožičky na rohu, člověče, to nezapomenu, akorát radost jenom měl vyjádřit, ale tak jsme jako, jsem ho poprvé viděl v roli zvířete, byl si geniální jako ve všem, a co jsme to ještě hráli, počkej.
5: No potom se skvěl, jo, Cenerentola, kterou
6: jsem Cenerentola.
5: Tak jsem tě v noci přece jednou probudil, že nevím, co s tou roli, to si nespomínáš?
6: To už nevím.
5: To už nevím.
6: To byla ta Sněhurka, nebo to ne Sněhurka, ale Cenerentola.
5: Popelka.
6: Já si tyhle bytosti pletu.
5: Bontempeli, Cenerentola.
6: Bontempeli.
5: Adamová hrála.
6: Cenerentola,
5: Popelku. Hrál toho kadeřníka, že?
6: Ano, já jsem hrál prince.
5: Ale hrál. No.
6: Byl, ano.
5: Tam byl princ.
6: No, a co jsi chtěl, že jsi mě budil v noci?
5: Já jsem tě budil v noci, protože jsem nevěděl, co s tou roli mám dělat.
6: A já jsem ti řekl, co máš tu roli dělat. Roztrhat na půlky ty stránky a použít. No, takže to byl Větrník, já nevím, jestli tam ještě jsme prožili něco víc. Pak jsme přišli spolu do divadla Satyry.
5: Tak, vzpomínal jsi to, no. Předtím ovšem jsme šli, a to bylo na tvou výzvu, se podívat na cirkus Plechovic.
6: Ano.
5: Mildo, tady jsou kluci z Pelhřimova, já je viděl, to je radost se dívat. A šli jsme na odpolední představení cirkusu Plechovic.
6: Ano.
5: Bylo to náramný, Mašku dělá Kaha Franka.
6: Ano, ty rozhovory, improvizovaný.
5: Ano,
6: Mirek Lipský, vynikající, ano. Výborný představení.
5: No a my jsme se toho zbláznili a šli jsme do divadla. Satyry.
6: Brodský, ty, Zázvorková,
5: ano,
6: já.
5: Ano,
6: čtyři jsme tam přešli.
5: Spáčel.
6: Taky Spáčel. Ten později.
5: Hlinomas byl, počkej. Jak to bylo s Hlinomasem?
6: Ochoten taky od někud přišel. Skladna. Ve Pigu na Skladně.
5: Taky, já si vzpomínám, přišel ve Vojenském.
6: Já taky byl ve Vojenském. Já mám ještě fotku z Brodského, jsem ve Vojenském.
5: Ale to se tajilo, doufám.
6: Jo, ještě dneska se to tají.
5: Aby si nepřítel netrouf.
6: Ano, naopak by se lek. A v divadle Satyry jsme strávili asi 2 roky, než skončilo svou činnost. Pak jsme se na čas rozešli nějak.
5: Žeho, čert ví, co se s tebou dělo.
6: Já ti řeknu, co čert ví, já to vím.
5: No co, já vím, co se se mnou dělo, já nevím, co
6: s tebou,
5: se s tebou dělo.
6: No tak, to ví málo kdo, co se s tebou dělo. To ještě dneska ví málo kdo, co se s tebou děje. To vím. Ale já vím osobně, že jsi šel do studia Národního divadla.
5: Ano, pěšky dokonce.
6: Pěšky?
5: Jo.
6: No to bylo za rohem.
5: To bylo přes rok. No. Já bydlel v Jámě.
6: No, tak to asi byl blízko. No.
5: Ve studiu Národního divadla to bylo zajímavé, opravdu zajímavé.
6: No, tam si hrál tehdy krásný role, já jsem krásný tam parka. No. To bylo v Mozarteu, kde jsme začínali s nějakou...
5: Ano, ano. Ale povídej, co jsi dělal v té době ty. To mě zajímá. Když já jsem byl v tom studiu.
6: Když ty jsi byl v tom studiu, tak to já jsem byl ještě rok v divadle satiry. Pak divadlo satiry končilo, jak jsme už tady naznačili svou činnost. Přejímalo to realistické divadlo,
5: ano,
6: a tehdejší vedení realistického divadla přejalo celý soubor divadla satiry, kromě dvou výjimek. Nechtěli Hlinomaze a mě. A tak jsme se s tím byť těžce smířili, ale v téže době Miloš Kopecký vlastně nám nabídl za opět pomocnou ruku, jako už tolikrát v životě, a promluvil s Jindřichem Honzlem, režisérem Národního divadla, který končil studio taky v té době a převáděl určitou partu herců do Národního divadla.
5: Elite, jak si elitu souboru.
6: Ne? Ano, elitu souboru převáděl, promiň, do Národního divadla na roční zkušební obdobu. Ty jsi nás vlastně tehdy dostal na takovou tu roční zkoušku do Národního divadla. No, o tom nebudeme mluvit, tak samozřejmě tak každý do Národního divadla míří nebo jim projde.
5: Někdo proletí,
6: že jak šlajsnou. A něco mává tam režisér.
5: Co? Asi, že je to příliš dobrý.
6: Ubrat. No, my budeme pokračovat. V Národní jsem pak strávil 6 let, kde jsem vytvořil řadu zapomenutelných postav. A ty jsi mezi tím odešel, kam ty jsi to šel v té době? To už byly Vinohrady, ne?
5: Ne.
6: Že daleko, ne?
5: No, ze studia Národního divadla jsem šel do Národního divadla.
6: No.
5: Kde jsem se nedočkal velkého úspěchu, musím říct.
6: A kdo jo?
5: Jednak...
6: Řekni mi, kdo jo?
5: Taky pro takovou hloupou historku, strašně hloupou historku, že?
6: Podívej se, důležitý bylo to, že potom jsme se zase najednou setkali.
5: Pak jsme přišli, Stella Zázorková, Klemens a já, do tehdejšího divadla Estrády a satiry.
6: Ano, Vodičková ulice.
5: Dnešní divadlo ABC, někdejší osvobozené divadlo u Nováků, kde se hrála, tam to ještě smrdělo po tom lhu.
6: Tam by se byl lepší, lepší, ano, ano.
5: A za několik korun na bedničkách, protože se udělala scéna, hrál jsem jakási svíze s Merunkou a podobně, kde jsme hráli Hosta Číšníka a potom bylo...
6: No to tam přišel Verich potom.
5: Pak přišel Verich.
6: No.
5: Mezitím Verich chtěl hrát divadlo, hledal partnera. To nebylo tak snadné, jak si. On se doslechl, že existuje jistý horníček.
6: Lidi vykecají kde co.
5: Kde co, no jistě. A v té době byl on v Národním divadle a hrál tam... Verý si šel na horníčka podívat, aby ho viděl. A viděl. Přišel a uviděl a horníček zvítězil. Sehrál.
6: Molière, Lakomec. No, to bylo hrozný. Lakomec je taková zakletá hra. Molière jako vynikající komediant a autor psal ty role pro sebe. Lakomce, Harpagona, tedy Tartifa, nebo Zdraví onemocněl a tak dále. A ty ostatní role tak trošku odbyl, hlavně ty mladý, že jo. A to se nedá hrát. To vždycky Eduard Kohout říkal, ty milovníci Molièrovi se dají hrát jako francouzsky, ale ne česky. On říkal, v češtině to je jako, že naliváte šampaňský do půl litru.
5: Ano.
6: Skutečně se nedá hrát. No já jsem rád milovník.
5: Ty, že to je hezky?
6: Ano.
5: Hezky, to je přesný, ano.
6: Přesně, ano. Ta francouzština je tak rychlá řeč, že když lidi pochopí, že to je volovina, už jsou doma. Já jsem taky ještě nikdy neviděl třeba Harpagona dobře zaraného, kromě Miloše. To ti říkám dneska poprvé a naposled. Já si to pamatuju.
5: A to je škoda, já to rád slyším.
6: Já ti to budu.
5: Já tak potřebuju masírovat sebevědomí.
6: Dobře.
5: Přijď někdy. No a Verich co?
6: No a Verich se přišel na to představení podívat, že jo.

0: rodním, přestože mi za tu roli chválili, mě pustili. Tak jsme se všichni tak nějak lidsky dohodli, ano. Že jo? No a přešel jsem tedy po bok Jana Wericha, kde jsem se opět setkal s Milošem Kopeckým. Ale potom jsme zhráli v ABC spolu, já jsem ho režíroval a právě třeba Černí nespí, no. Čerta z jiného, že jo? A pak Milence z kiosku, to bylo takový představení mého srdce, já to měl hrozně rád.
1: Vzpomínáš si, jak to bylo?
0: No.
1: Jak jsme seděli v šatně u Wericha a byl tam dramaturgický problém, co hrát, něco, nějaká hra vypadla z nějakých důvodů a nebylo co, že ano. Přišli jsme na nápad Milence z kiosku, Wericha opovídá, to není špatný nápad. Ano. My jsme si sedli do autáku a jeli jsme k Trnkovi.
0: Ano, máš pravdu.
1: Že jsme Jiřímu Trnkovi do bytu.
0: Aby dělal scénu.
1: Aby dělal scénu. A říkal, proč jdete na mě? Já jsem říkal, ze snobismu.
0: No,
1: jo? Ano. No, to vidíme. No.
0: Takže Trnka dělá scénu, Miloš Kopecký tam hrál Andreadis.
1: Ano. A ten to režíroval.
0: Tam, já to režíroval.
1: A ta muzika k Milencům z kiosku je přenádherná. No. Pro mě, já to miluju.
0: Ale tam byla jedna věc zajímavá v Milencích z kiosku. Miloš Kopecký tam hrál takovou roli takový jako intrikána, že to všechno, to krásně to hrál a zpíval.
1: S odporem, ale?
0: A s odporem samozřejmě, vždycky hraje intrikány s odporem, protože on je čistá duše. Ale důležitý úzel našeho života byl, že Jaroslav Dietl napsal hru Byli jednou dva. A to napsal pro nějakou dvojici, kde ta dvojice procházela
1: a prodejela.
0: Jo, pro Dale, pardon. Jo, pro ano,
1: Rudolfa Dale.
0: No, to měl dělat Miloš Kopecký a Rudla Dale. Tak, ano. Nevím už, z jakého důvodu jsem to pak dělal já.
1: On byl nemocný.
0: Ano, nějak tak nějak, prostě ano. A, protože oni byli už vynikající dvojice předtím. Miloš Kopecký a Rudolf Dale dělali Slaměný klobouk, Helenka je ráda, a tak dále. A Černý kdy nespí.
1: To jsme dělali
0: spolu. No. Čili oni se ukázali jako vynikající dvojice, nejen na jevišti, ale hlavně v šatně, protože vaše dialogy, kdybych já měl dneska nahraný, tak má suprafon o jednu desku navíc, o dvě. Protože to, co si vykládali Kopecký s Dalem v šatně, to byly tak fantastický legrace, tak fantastické, jak se převáželi jeden druhýho, jak se dobírali jeden druhý, jak se uráželi, krásně, přátelsky se uráželi. To byly, potom to dělal Rudla Dale s Voskou, to tež, pokračovat s Václavem
1: Voskou. A už to drhlo asi.
0: Už to asi drhlo asi, ano. Ale byly to překrásný, jak si bych řekl, humory v šatně, fantastický. Čili Jaroslav Dietl plným právě napsal tuto dvojici pro Kopeckýho a Dalea. Pak z nějakého důvodu jsem to dělal já a na jevišti jsme zjišťovali pomalu, že jak si ve dvojici nám to jde. To není snadné zjištění, protože ne s každým partnerem je možno improvizovat a my jsme jenom zjišťovali, že nám to jde. Tak jsme jako si vytvořili spolu tvrdák a nabídli jsme ho divadlu.
1: To je velmi, řekl bych, velmi zdvořilé. On napsal tvrdák.
0: No dobře, no. A nabídli jsme ho tehdy tehdejšímu divadlu ABC, že bychom to tam my dva hráli jako představu.
1: Oni to z díky odmítli.
0: Tak jsme šli pryč z divadla, jak já říkám, jsme byli potom další dobu na volné noze, Miloš říká na dlažbě. A jezdili z Tvrdák, koupila Ostrava, Černá Louka, kulturní dům, dokonce kvůli nám přebudovali jeviště značnými náklady, že jo. A my jsme jeli premiéru s režisérem Jánem Roháčem uskutečnit do Ostravy. Architekt Svoboda Národní umělec nám dělal scénu, bylo to jaksi velice jaksi vydařené představení, i když ne hned při premiéře, protože například ostravská premiéra byla dobrá, pražská velice špatná. Dělali jsme to v takovém maličkém sálečku v domě, dnešní tedy Dom kultury na Vinohradech, ano, že jo? Tak pražská premiéra byla zbytečně dlouhá,
1: nervózní,
0: špatný hlediště, špatný, no prostě všechno bylo špatné, včetně mě. Tak jsme potom na Tvrdáku pracovali, no a najednou se ukázalo, že Tvrdák bylo to představení onoho, tak se říká, vznešeně inspirovaného herectví, kdy tam vznikaly... Ano, Honza to říkal, no. Kdy tam vznikaly scény až čtvrthodinové, ze kterých nebylo napsáno a naskoušeno ani slovo. Tam vznikl třeba celý dialog o Labutím jezeře, jehož nepatrná část byla v loňském Silvestru televizní, ale nepatrná část skutečně.
1: Ano.
0: Tam byly takové scény, kdy já jsem hráli dva takový účetní, kteří vlastně vlezou na jeviště a hrajou si na divadlo. A byly tam takové scény, kdy Miloš Kopecký hrál dramaturga, já autora, a bylo to takové to intelektuálské žvanění o ničem, to. A říkali jsme, to asi zanikne, to asi vyškrtáme tyhle ty scény, protože to je takový ten průhled do zákulisí divadelního, kdo koho zajímá dialog mezi dramaturgem a autorem. Leč ukázalo se, že právě

0: Právě zájem divánský nám dovolil, nebo do nás dokonce donutil, tyhle scény rozvést a ostatní škrtat, protože lidi velice správně vycítili, že...
1: Že na tom někdy něco je, že je lhostejné.
0: Ano, jestli to je dramaturg, autor, že to intelektuálské žvanění je velice správně porodováno a že tedy má své opodstatnění jevištní. Takže Tvrďák to bylo takové krásné divadelní dobrodružství. Pro mě snad nejlepší, které jsem kdy v životě podnikl. A bylo nám, já neříkám, že jsme byli dobří, já říkám, že nám bylo na scéně dobře. Hráli jsme to asi 300krát, vzpomínám třeba na představení v Bratislavě.
1: No to bylo velice.
0: To bylo fantastický. My jsme měli přece jenom obavu, víte, jakože byť nepatrná, ale přece jenom jazyková bariéra třeba zabrání v určitým dorozumění. Bylo se, že pravý opak je pravdou, že naopak slovenští diváci to brali daleko intenzivněji, citlivěji a živelněji.
1: Spontánněji.
0: A že nám svými reakcemi a svými smíchy rozbili rytmus toho představení tak, že jsme se nestačili divit.
1: Ano.
0: Já jsem tu teď zkušenost a pak udělal s dobře utajenýma houslema. To už jsem hrál sám, aby si mě lidi všimli vůbec, že jsem nejvyšší, tak jsem musel Miloše odstranit. A hrál jsem sám a... Protože on to bylo stejně zajímavý. On hrál a na mě koukalo vždycky asi 5 penzistů z hlediště a všechny ženský na něj. No.
1: To je takzvaný černý humor.
0: Není,
1: to
0: není.
1: To mám strašně rád, jo? To mám hrozně rád, dělat si zmrzák a legraci. Skutečně to je. No to je tvá,
0: berme to jako takové.
1: Já ti dám něco k Vánocům, jo?
0: Dobře.
1: Víš co, já to zapomenu, že jsi to řekl.
0: Fajn,
1: jo?
0: To je nejlepší dárek Vánocům vůbec, ano. Já jsem od tebe víc nečekal. No, co bychom ještě k Tvrďáku řekli, Jocho? Samozřejmě taky jsme přijeli do míst, kde ten Tvrďák nezabral. Ale tam nezabere od té doby nikdy nic. No, tak co ještě k tomu Tvrďáku, Jocho? No tak...
1: Já ti řeknu k Tvrďáku.
0: No.
1: Je to strašně blbý. Dodnes se ti na to vzpomínám.
0: No já taky.
1: Já přijedu někam. Kromě toho, že jsi mě spletl, řekl mi ten horníčku.
0: To mě taky ještě. Já jsem tady za tebe platil v náchodě.
1: Tak kromě toho, že toto přehlédnu velkoryse, tak je fakt, že říká, je tenkrát, vy. A vy jste si se vydali legraci, ale to byla legrata, ale ohromně. To je fakt.
0: No, ale taž se dál, Hochu.
2: Co bylo pak?
0: Co bylo pak? No tak po Tvrďáku.
1: Dívej se. Kdo to narežíle?
0: Snad si dvě hlavy, jedna myšlenka, čeč. Ale po Tvrďáku jsme se spousta
1: třeba... Ty dvě myšlenka jedna.
0: No to je můj případ. No on celý život jenom dvě myšlenky.
1: Já jen jednu.
0: To já vím. Na tu druhou se nezmůžeš. Po Tvrďáku nás čekalo další takový setkání. A to bylo ve hře Kat a blázen v Karlínském divadle. Kdy jsme tedy hráli ty postavy těch dvou a no tak to bylo příliš velký divadlo a příliš takový bych řekl jaksi pojetí, který asi nebylo to pravý, já nevím, já to nechci dneska posuzovat po těch letech, ale bylo nám tam fajn, byly tam legrace. Já vzpomínám jednou, jak jsi přišel dopoledne, byla zkouška nějak na něco a ty si říkal, večer nemůžu hrát, já jsem ztratil hlas a ty nešťastný, že jo, protože on má různý choroby, ale hlavně hypochondr a že prostě absolutně to. A pak najednou přišel rozářený a říkal, geniální nápad, že mě to nenapadlo hned. Já si dám kalciovku dát. Kalciovou injekci a večer můžu hrát klidně. To je obrovský a nadšený byl okouzený, že na to vůbec přišel a tak. Večer přijdu do divadla a se říká, už jsi měl kalciovku. Říkal, ne, ty přijde doktora. Dám mi kalciovku, budu perfektně mluvit a všechno je v pořádku. To je výborná věc, kalciovka. Přišel doktor a vybalil ty instrumenty a Milda povídá, pane doktore, je to pravda, že pod si někdo taky omdlel? Říkal, taky, že to stalo, on říkal, tak ven. A hrál stejně, on stačil, že viděl tu jinak si zdál.
1: Víra tvá tě uzdraví.
0: Ano, samozřejmě.
1: Obavy tvé tě posílil.
0: Tak, přesně tak, ano. No Kat a blázen, tak tam byl jaký krásný legrace různý.
1: Tam byly veliký legrace.
0: No. Tam vznikl dialog o dědečkovi. Ne, on už vlastně
1: vznikl, to byl
0: jednou dva. Promiň,
1: byl jednou dva.
0: A tam jsme ještě rozvíjeli zase jiným směrem, to už bych ani nedal dohromady. Škoda, že není někde zachycený člověče zvukový.
1: Poslední naše předscéna, tu jsem vždycky strašně měl, jak se potkáme v tom.
0: Jo, ano. Tak to bylo takový naše, bych řekl, poslední společný divadelní dobrodružství. Protože pak jsme každý šli trošku jinou cestou. Miloš Kopecký, který
1: cestou,
0: je...
1: Cestou, necestou?
0: Cestou, já spíš necestama. Milda tady, který je spíš jaksi ten herecký typ, takovej ten herecký, pravě slova smyslu,
1: ano.
0: A já jsem spíše to, tak, to cestou takový jako to autorskýho herectví, nebo psání.
1: Ano, je, neodporovat, prosím.
0: A takže on přešel na Vinohrady, tedy na skutečné divadlo, že, kde vytváří postavy.
1: Podnes vytváří na Vinohradské scéně.
0: Ano, postavy.
1: Seč jsem. No. To nikdy není moc.
0: A ty seš hodně seč. Tedy to, že jsme se taky jako ty cesty se rozešly, ještě neznamená samozřejmě, že jsme se rozešli lidsky. Že jo? Naopak, tu a tam se potkáme. Lidsky.
1: Ano. Lehce si kynout se.
0: To, když jsme se, jak si, když se naše cesty rozešly, tak tehdy vznikají takové různé teorie, jako třeba, že jsme se pohádali, co mezi váma bylo, a tohle to a to.
1: Co peníze, nebo ženská?
0: To ženská, ano.
1: Oj.
0: Jak říká Milda, jak říkal tehdy Milda, ne, mezi nás nikdo nevrazí klín. A když už, tak musí být nádherný. A takže jako tenkrát jsme se sami dohadovali jako, a Milda říkal, já, tuhle zase se mě ptali novináři, prej, jako čím to je, že jsme se jako rozešli, a on říkal, jak, já nevím, kde vznikají ty teorie nebo ty zvěsti, že my dva jsme se pohádali. A on vždycky říkával, jestli to nevzniklo z toho, to víš, novináři jsou takový, to neze všechno nafouknou, jak tuhle vešel jeden ten žurnalista do šatny a já po tobě se našlapal, tak jestli nemyslíš, že to je nějaký rozpor.
1: Ano.
0: Ne. Ne, nikdy mezi námi, jak si bych řekl, nevznikl nějaký spor nebo tak. I když přiznávám po těch letech, že, a teď jsem to napsal dokonce do nějakých rozhovorů, protože se mě furt lidi něco ptají teď těm narozeninami, že takhle v tom, aby my jsme mohli spolu udělat dvojici, nám chybilo jedno. Víte, ona dvojice divadelní je něco jako dvojice manželská. To, že se těm dvěma daří dobře večer, ještě nic neznamená. Dvojici táhnout, to znamená od rána, to znamená velice banální starosti, rozpočet, nový boty, vymalovat byt, nákup a tyhle věci. A toto musí v každý dvojici někdo obstarávat. V manželský žena nebo muž.
1: Když jsou tam dva lidi se sexem a už s ničím jiným.
0: A když jsou dva lidi bez sexu? A to v těch požehnaných dvojicích, jako byl Voskovec a Werich, Suchý Schlitter, Šimek Grossman, tak vždycky aspoň jeden z nich byl ten, který tedy táhl ten den, jak se říká. Totiž ty denní starosti, ale my, nám se dařilo dobře večer na jevišti. Ale táhnout to, rozhlížet se po nových hrách, hledat, zkoušet, sejít se, kde já mám schánět dopoledne, prosím vás. To on ještě je někde, odpoledne už je zase někde. Či on byl nesehnání. Já furt nad knihama a on furt nad těma, nad známkama.
2: Dobrý večer, milí přátelé. Je Silvestr, poslední den v roce. A na Silvestra jsme zvyklí se bavit. Někteří se baví tak intenzivně, že si ani nevšimnou, že už jsou v novém roce. Je to v pořádku, ale já vám řeknu upřímně, já Silvestra nemám moc rád. Právě proto, že Silvestr mi přikazuje, abych se bavil, a to se mně osobně moc nelíbí, protože já se rád bavím kdykoliv, kdy se mi chce. Ale pevně věřím, že dnešní den bude výjimkou a že se budeme všichni společně dobře bavit právě navzdory Silvestru. Já vás ještě jednou vítám. Dobrý večer. To je balíček otázek, které jsem si vybral z těch, které byly nejlepší. V představení ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. Dost často se mě diváci v uplynulém roce ptali na to, jaké jsem měl dětství, jaké jsem prožíval dětství, kde jsem trávil dětství a tak dále. Já na dětství vzpomínám strašně rád. Já jsem se narodil v Třebíči, nedaleko Brna, v takovém malém městě. Většinu času v dětství, většinou prázdnin jsem strávil v Třebíči u svých dvou babiček a u svého dědečka. Toho druhého jsem bohužel nepoznal. Ten zemřel dřív, než já jsem se narodil, a jmenoval se Kašpar. A už tam v tom jméně je obsaženo něco z toho, co mě v budoucnu potom čekalo. A vůbec si myslím, že spojením potomku těch dvou dědečků, z nichž jeden se jmenoval Kašpar a druhý Donutil, vzniklo logicky to, co teď máte před sebou. Děda Donutil byl báječný vypravěč a vyprávěl nádherné věci. Vyprávěl nám o první světové válce, protože ji pamatoval, byl jejím aktivním účastníkem. A my jsme ho poslouchali s napětím a s očekáváním a rádi jsme poslouchali i jeho historky, o kterých jsme věděli, že nejsou úplně pravdivé. Ale věděli jsme, že on třeba nebyl v Rusku a seděli jsme a napětě jsme poslouchali, jak nám vyprávěl, že jednou šli přes zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu. A najednou zleva se objevili Rusáci. My jsme nevěděli, co máme dělat, říkal děda. Tak jsme se zamysleli. Náš velitel zavelel, my jsme přeběhli přes ten zamrzlý Dněpr a na druhém břehu všichni pěkně šup do žita. A my jsme říkali, dědo, co nám to říkáš? Do jakého žita, když říkáš, že ten Dněpr byl zamrzlej. A děda se zarazil jenom na chvilku a říkal, v Rusku tam bylo všecko možné. A měl naprostou pravdu, protože my, když jsme potom o mnoho let později s provázkem do toho Ruska jeli na dlouhé turné a jeli jsme na Ukrajinu a jeli jsme kolem lánů pšenice, které byly nesklizené a byly velké jako Morava. A my jsme se ptali, proč jsou nesklizené, oni nám říkali, nebyla nafta, možná příští rok. Tak jsme pochopili, že takové věci se tam prostě dějí. A ten děda to taky věděl a měl o tom zprávy a dovedl o tom hezky vyprávět, proč to neposlouchat. A navíc, když si tak vzpomínám na to dětství, tak k tomu dětství patří celá řada dětských zranění. Určitě všichni to pamatujete. Já si vzpomínám na jedno své zranění, které bylo zvlášť významné, protože bylo bolestivé. To byla operace menisku. Můj otec mě tenkrát přivedl do nemocnice, já jsem měl takovou tu ohnutou nohu, kterou už ani nenarovnáte, ani neohnete a strašně to bolí, nikomu to nedoporučuju. A dovedl mě tam proto, protože tam tenkrát působil vynikající ortoped, který to výborně operoval, ale byl divnej. My jsme si sedli na tu lavici a teď jsme čekali, co bude. A otevřeli se dveře, takový ty ňou, ňou, ty lítačky. Vyjel vozíček, na vozíčku ležel dědek, ten vozíček tlačila sestřička. Vedle něj kráčel ten doktor, měl bílej plášť, logicky. A takhle těma prackama plácal podél toho plášť a měl je porostlý černýma chlupama. No jak z hororu, jo. A to ještě zdaleka nebylo všecko, protože ten doktor se najednou takhle rozhlídnul po té chodbě, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozejku mu ji zlomil. Ten dědek udělal, vomdlel, můj otec říká, vidíš, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem vomdlel taky, jo, ale ten doktor mi to potom vysvětlil, protože když jsme byli u něho v ordinaci, tak on seděl, kouřil doutník a pil rum, no byl divnej prostě, jo? A říkal mě, rozumíš, že mu to blbě srostlo, než já bych mu vysvětlil, že mu to blbě srostlo, tak se mu to nečekaně zlomilo, už mu to zase srůstá, no. A pak se začal věnovat mimo kolenu a říkal, říkáš meniskus, který meniskus to je, vnitřní nebo vnější? A říkám, já nevím, on mě tam šáhnul, já jsem udělal, on neřví, hajzle, řví do zdi. Takhle v nás utužoval sebevědomí, tam potom každý den, že jo. A já, když mě operoval, jsem ležel na pokoji a přišla sestřička a řekla, Donutil na převaz? Já jsem si říkal, no tak převaz, no tak mě vymění obvazy a bude to. Oni mě odvezli, přivezli mě k té sestřice do jejího pokoje a ona už měla jeho školu toho doktora. Ona vzala nůžky, takhle to nasadila, udělala. A ona, ale přece byste nekřičel, šampione. Den co den to v nás takhle masírovali, to sebevědomí, až to skončilo rehabilitací. My jsme potom po té operaci chodili na rehabilitační cvičení a chodili jsme s těma bezsvalnatýma nohama, v oberlích jsme se takhle opírali a teď jsme přišli na tu rehabilitaci a tam jsme berlí, otevřeli ty dveře a najednou jsme skoprněli, až tam seděli nejkrásnější baby z Brna. On to měl tak zařízený, že na oddělení měl úplně normální sestřičky v normálním oblečení, ale na ty rehabilitaci tam měl sestřičky s nejkratšíma sukněma, s nejhlubšíma výstřihama a my na ně koukali, jak na svatý obrázky a ta sestřička řekla, sedněte si. My jsme si sedli a oni nám na tu bezsvalnatou nohu zavěsili 10 kg závaží a sestřička řekla, zvedněte to. A my jsme dělali. A říkám, sestři, nejde to. A ona, no tak to se musíme podívat. A jak se podívala, mě ta noha vyletěla. Já jsem ani nevěděl, čím jsem to zvednul, jo. Takhle on to měl zařízený, ten doktor. Tohle je taky dost častá otázka. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou? To bychom tady byli celý večer jenom kvůli tomu, protože my jsme s Bolkem strávili 20 let v jednom angažmá, v jednom autobusu a v jednom hotelu. De facto jedno manželství jsme spolu strávili s výjimkou těch následků, které po manželství zůstávají. Ale já si vzpomínám strašně rád na jednu historku, kdy jsme spolu jeli autem, Bolek si koupil auto, nový auto. Je to tak 17 let, nás nikdo neznal, my jsme jeli z Prahy do Brna po dálnici a někde u Velký Býteše nás zastavili SMBáci. A měli triedr na krku a my jsme k ním dojížděli a Bolek říká, to je blbý, já mám papíry v Praze. Říkám, no to je opravdu blbý. Teď nás zastavili, on, dobrý den, řekl ten SMBák, dobrý den, tak vás už delší dobu sledujeme. Po dlouhé době auto z brněnskou značkou, my jsme taky z Brna. Nevzali byste nás tam? No tak, kluci nasedli a už jeli s náma, Bolek říká, blbý je, že nebudeme moc jet rychle. A on říká, ne, klidně valte, to je úplně jedno, jo. Tak jsme jeli rychle. Oni byli zamáčklí takhle v těch sedadlech, teď nečekali tu rychlost, jako kolem nich se míhala ta krajina, jo. A my říkáme takhle, prej do těch kopců se ty radary nedávají, je to pravda? A ten jeden policajt, jak byl zblblý z té rychlosti, tak říká, já nevím, ale oni ty hajzdy jsou všeho schopni. Tohle je krásný dotaz. Jak byste upozornil dámu na fakt, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo vidět část pozadí? Já bych tedy dámě naznačil, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo část pozadí vidět, ale já jsem tu situaci zažil. Já, když jsem studoval Janáčkovu akademii muzických umění, my jsme tam měli takovou profesorku, ona nás učila takový velmi decentní předmět, tam měla takový melodramatický výraz a ona jednou v zimě u nás na Janáčkově akademii se málo topilo a ona šla na toaletu a měla na sobě kožich persián. A ona šla na tu toaletu, tam vplula, to ještě bylo v pořádku, a potom zase vyplula ven. A ona přes ten persián měla natažené ty růžové teply. A teď se jí to všichni báli říct, jo. Kolem ní všichni tak jako naťapkávali a báli se jí to naznačit. A šel prorektor a z titulu své funkce říká, paní kolegyně, já nevím, jak on to mám říct, ale máte tam vzadu, no však vy už se podíváte. A odešel, no vás se podívala, 4 dny baba nebyla ve škole. Už jsme zase u toho. Máte nějaké veselé zážitky s policií? Dneska už mám i veselé a pěkné. Měl jsem i jiné. Ale fakt byl ten, že my jsme točili jednou v televizi takovou inscenaci, detektivka to byla, a s náma tam bylo hodně SMBáků tenkrát a pomáhali nám v tom a točili tam s náma a taky řídili dopravu. A my jsme všichni čekali, až přijdeme na řadu před ty kamery a těšili jsme se na to. A tak jsme se bavili tím, že jsme jim vyprávěli vtipy od nich. A jim se to líbilo, jo? My jsme jim říkali třeba takový ten klasický, jak ti dva jedou v tom autě a ten jeden říká tomu druhému, ty prosím tě, podívej se, jestli nám bliká majáček, jo? A on bliká, nebliká, bliká, nebliká, bliká, nebliká, jo? A oni se chechtali strašným způsobem, hrozně se jim to líbilo, jo? Ale co čert nechtěl, tam byl jeden praporčík a ten se zamyslel. Ono už to teda samo o sobě je vtip, jo. Praporčík se zamyslel. No ale on se zamyslel a říkal, no poslouchejte, to není možný s tím majáčkem, protože my tam na ten majáček v tom autě máme kontrolku. Ten vtip vlastně povýšil na druhou, což se mi teda strašně líbilo. A těch vtipů vzniká spousta, a vy to víte, všichni si je pořád vyprávíme. Já jsem včera slyšel novej, jak policajt sedí na služebně a najednou se ozve. A on, kdo je? Já. Já. To je každý den novej, že jo? A teď je spousta lidí, kteří ty vtipy vypráví, vlastně jsme to skoro všichni, kteří si je vyprávíme, a je spousta lidí, kteří vtipy neřeknou. Já mám jednoho kamaráda režiséra, ten se marně několik let snaží říct vtip. Ještě se mu to nepovedlo ani jednou. Taky jsme mu říkali takovej jednoduchý policajský o tom, proč policajti si volizují hodinky, že tik tak osvěží. A on... jemu se to hrozně líbilo, jo? A přišla jedna naše kolegyně do natáčení a mu říká, potřeba, já ti řeknu vtip, jo? Představ si, jestli pak víš, proč si policajti volizují hodinky. A ona říká, no to nevím. No to je proto, že ty pfefrmintové bonbony jsou zdravé. Neřekne ho prostě ten vtip, nemá nárok, no, ale já jsem vždycky přemýšlel, jak ty vtipy vznikají, a věděl jsem, že v životě, to je jasný, ale dvakrát jsem byl u toho, přátelé, já byl dvakrát u toho, když ten vtip vzniknul, je to nedlouho, tady v Praze na policejním ředitelství jednou jsem byl, a jsme tam byli kvůli filmování, a já jsem tam byl jako maskot, a teď jsem se díval, a tam, jak jsem tam tak stál, a mluvili jsme s těma úředníkama o tom, jestli to tam bude, nebo nebude to natáčení, tak tam v rohu stál policajt a furt mě pozoroval, jo? A já jsem dostal záchvat smíchu, protože já jsem si vzpomněl na ten vtip, proč oni, když je zima, lezou do rohu, že je tam 90 stupňů, jo? A já... Já jsem se mohl umlátit smíchy, jo? A teď, když už to celé opadlo a skončilo to, já jsem se konečně uklidnil, já to nemývám často, ale tady se mi to stalo prostě, jo. Tak ten policejní ředitel mě říká, promiňte, vy umělci, vy jste takový zvláštní, já jsem se chtěl jenom zeptat, prosím vás, můžete nám vysvětlit, proč jste se tak smál? Já jsem mu to vysvětlil, on to nepochopil. Fakt je ten, že třeba v Brně jednou, tam byla, musím začít ze široka trošku, tam byla poměrně silná a je do dneška řecká komunita. A my jsme tam měli jednu řeckou kamarádku a ta se provdala do Anglie za jednoho obchodníka a po mnoha letech přijeli vystavovat oba dva na brněnský veletrh, na výstaviště. A my jsme tam za nima šli s kamarádama do toho jejich stánku a tam jsme se trošičku spumprlikovali a potom jsme pokračovali do hotelu Internacional už autem s nima, s těma dvěma manželama a odsud do hotelu Continental jsme chtěli přes náměstí Svobody, jak ona rozhodla. Já říkám, to nemůžeme přes náměstí Svobody, protože tam nás zatknou, tam je zákaz vjezdu, tam je pěší zóna, ale prosím tě, no tak jsme jeli, jo. Jeli jsme přes náměstí Svobody, samozřejmě první, co bylo, nás zastavili baterčičkou, dobrý den, kontrola. Ona se na něj podívá, říká, a co kontroluješ? Ten na něj koukal, říká, proč vás, co to máte za otázky, tady je pěší zóna, zákaz vjezdu. Nedělej takový obstrukce, no tak prosím tě, můj manžel, on ještě nikdy v životě neviděl centrum města, abych mu to chtěla ukázat, no tak tam prostě s ním jedu, no tak se stát z toho nezblážníš, ne? Prosím vás, paní, já jak vás tak pozoruju, vy mě dechnete do balonku, jo? Prosím tě, takový velký chlap jako ty a nevydechá balon? A ona říká, no jestli ti to pomůže, no tak dej mě balon, já ti tam fuknu, no. On jí dal balon, ona tam fukla. Ten balon zmodral, zfialověl, zezelenal, on taky teda říká, okamžitě vystupte, odevzdejte klíče, takhle dál nebudete pokračovat v jízdě. A ona říká, ale já neřídím. A on se tam takhle sklonil do toho auta, narovnal se, říká tomu kolegovi, Tondo, oni mají volant na pravý straně. To vzniklo na místě, tenkrát moc těch aut z té Anglie tady neprojelo, že jo. On to viděl poprvé v životě, ale podstatně na tom bylo to, že na tom volantu spal úplně ožralý ten její manžel. Ona do něj stačila takhle rukou, říká, Johnny, here we go. A my jsme vyrazili přes náměstí Svobody a dojeli jsme do kontiku, já jsem nepředpokládal, že se to někdy stane. S těma řekama vůbec byla sranda, protože já si pamatuju, že jsme tam měli jednoho kamaráda, Bangli se jmenoval, on šel na operaci s kýlou a oni trošku málo rozuměli, tak muselo se na ně pomalu. A on přišel do té nemocnice a ta sestřička mu dala holicí strojek a řekla mu, pane Vangelis, jděte za plentu a vyholte se. Odešel za tu plentu, tam pobyl nějaký čas, vyšel s takovým blaženým úsměvem. Říká, tak co, sestry? Dobrý? Máte rád dubbing? Ano, mám rád dubbing. Já jsem ho dokonce měl velmi rád a sám jsem ho dost často dělal. Jsem tam ještě i do dneška dělám, ale trošku se mi nelíbí, jak některé ty filmy jsou dubovány pořád vlastně, jakoby řekl jedním takovým přízvukem pořád. Občas to slyšíte, to je furt jako, ano, Jennifer tam taky byla, já tam taky zítra půjdu a uvidíme se všichni, OK, ano, samozřejmě, na 6. bulváru se sejdeme, jo, proč bychom tam nepřišli, samozřejmě tam přijdeme. A furt dokola, já mám pocit, že to jak na kolovrátku, jo, ale taky jsme takový filmy dabovali, my jsme dabovali vietnamský, korejský a mongolský film. To jsme dělali v brněnském studiu, na to se nikdo nedíval a my jsme to dabovali. A teď si dovedete představit, jak to bylo těžké, až tam byli ty Asiati, že jo, oni mají ustálený výraz, jo. A oni furt mluví všichni. A tak je ty ono, no jiní, no, no, najčiši, ty si jo, ma na tě pidono, jim byl ty, a tam moja nikada, a tak jim byl mohodí, mení a sa jim ti ti kroni, jo, no, lebe, tak to je ohetí, kvěl, a jim těši, jo, oj, mno, jo, a pod tím v textu nenávidím tě, zabiju tě, aj. Já jsem si říkal, no je to možné, jak to tam do toho dostaneme. A oni nám říkali, umělecky si s tím musíte poradit. Tak jsme si s tím umělecky radili a taky jsme byli mladí a čekali jsme, až na nás přijde řada a čekali jsme venku před studiem a kolikrát jsme tam byli v silný sestavě. Jednou tam se mnou seděl Zdeněk Mariška, můj starší spolužák, a seděla tam s námi naše spolužačka Silva, krásná holka. Jsme byli mladí, tak jsme ji ošahávali a ona řvala, nevím proč, a vyběhl ten režisér z toho studia, říká, nevidíte červenou, kazíte mě záběr, a ta Silva normálně nás práskla, řekla, donutila Mariška mi šáhej na kozy, a Mariška jedinej zachoval ducha přítomnost a řekl, tak je nemáš nosit do dabingu. Z toho vyplývá, že mám dubbing rád. Ale opravdu ho mám rád. Jak se vám líbí ráčkování? No, mně se ráčkování líbí, protože mně se líbí všecko, co člověka nějakým způsobem ozvláštňuje. Já mám jednoho kamaráda, ten mi vyprávěl krásnou historku o tom, jak měli dvě roty na vojně složený z lidí, který ráčkovali. Zvláštní, že to byly dvě roty, jo? Ale bylo to krásný, protože ty, kteří ráčkovali ostře, tak ráno troubili budiček, a ti, kteří ráčkovali tupě, tak večer troubili večerku. A oni ráno nastoupili a zatroubili tram ta. A ta večerní rota zase nastoupila večer a zatroubila tam ta da da. Nádhera. Tohle je dotaz neuvěřitelný. Pane Donutile, miluju vás. Co s tím uděláme? Karel. Karle, já jsem přesvědčen, že s tím 100% něco uděláme. Byli s vámi rodiče vždy spokojeni, nebo jste jim dělali někdy problémy? Já jsem říkal, že jsem měl dětství krásný a rodiče mi připravili krásné dětství, na tom trvám, ale spokojeni se mnou vždy nebyli a problémy jsem jim dělal, stejně jako problémy dělali oni mě. To já nepopírám. Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečnej a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila, a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou, a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám do dneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka, A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumíš, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ně dívám. Jaký je váš nejhrůznější zážitek se zvířaty? Tak to bylo v Austrálii, já se směju, protože tady vidím Petra Vítka, protože to je můj kamarád z Austrálie. A on mě pozval do Austrálie, já jsem tam hrál představení pro naše krajany. Ono už to bylo hezky, než jsem tam přijel, tak ten pán, co tam předsedá tomu krajanskému spolku, tak mě tam ohlašoval a říkal, vážení přátelé, dámy, pánové, já jsem ladies and gentlemen, vás chtěl upozornit, že teďka sem přijede náš nejpopulárnější český komik, pan Vyhňátal. Dohňátal. Domlátil. Donutil, ty vole, jsem to... thank you, donutil, ty vole, jo. A já jsem tam přijel a oni mě to říkali a mně se to hrozně líbilo. Já jsem říkal, to je úžasná reklama. A on za mnou přišel, říkal, prosím vás, promiňte mi to, já jsem spletl vaše jméno, ale už se mi nikdy to nestane, protože teďka už to vím, že jste donutil, už to nespletu. A já jsem dohrál to představení, bylo to úspěšné, lidi se smáli, jeho to vymrštilo na pódium, že mě jde poděkovat. Říkal, já se ještě jednou omlouvám, že jsem spletl to jméno a děkuji mockrát tady panu Musilovi za to, co pro nás. Potom jsme s Petrem nasedli do letadla a letěli jsme na sever Austrálie, do Cairns a tam jsme vystoupili z letadla a tam už bylo vedro, protože oni to mají Austrálení opačně všecko, že jo, na severu je teplo. A on to nenechá, nenecháš. Já nevím, že se ty lidi pouštějí, tak to je celá rodina takhle. Pojď, kdyby to byl jeden, já myslím, že to je jenom ten zelený, ale oni jsou... Celá rodina na Silvestra, oni si vyrazili, rozumíš, prostě. Celá rodina kompletně se zhulákala už předtím, než šli. Říkají, hele, kdyby nebyla sranda, radši se pumpnem, ne? Kluci, udělali jste dobře, jo? Já čekám, kdy maminka nám taky podklesne kolenou. Zatím se statečně drží, pač měla jenom becherovčičku, no. Ale my jsme dorazili na sever s Petrem, vystoupili jsme tam na nádherný pláže, že jo, překrásný, s ničím se nedá srovnat ta australská pláž. On mi to říkal, že tam jsou takovýhle nádherný pláže, já jsem tomu nevěřil, myslel jsem si, že to je reklamní takový reklamní prohlášení, ale tam byla nádherná taková laguna, modrý moře, překrásně. Já jsem říkal, Petře, můžeš se tady vykoupat? On, proč by se tady nemohl vykoupat? Jsme demokratická země, ne? A říkám, no, jestli tam nejsou žraloci, prostě něco by tady dělali žraloci. Ten tam skočil vedle mě, tak 4 metry sebou plácnul krokodýl. Já jsem věděl. Říkám, ty vole, jsou tam krokodýly. A on říkal, na ty ses neptal. A to bylo furt s ním takhle, jo, protože pak jsme se vyhřívali jednoho dne, protože ti krokodýlové se tam vyhřívali, tam byla řeka a ústila do moře, oni se tam vyhřívali. My jsme se taky vyhřívali jednoho dne, jsme leželi na louce a vyhřívali jsme se a já se takhle podívám vlevo a tam had lezl. Ale jaký, to byla hadice takováhle, jo. Teď to lezlo ke mně a já říkám, Péťo, on... No, Péťo, had. On co? Had, kde? Tady. Ježišmarja, říkám, co je? To je náš nejjedovatější. Říkám, co mám dělat? On říká, dívej se na něho vztekle. Já jsem nevěděl, jestli si dělá srandu nebo ne, no ale zachránit život jsem si chtěl, tak jsem dělal na něho. Ono i pro toho hada, to muselo být silný kafe teda, až on se vstyčil takhle, otočil se, on to v životě neviděl, ten odjel teda, odsud. Já říkám, děkuju, Peťo, zachránil jsi mě život, on říká, ještě ne, podívej se nad sebe. Já jsem se podíval nad sebe, tam byl druhej. Visel takhle nad nám a říká, pojď, ten je skutečně jedovatej. Nebo jsme jeli potom, v džípu jsme jeli pralesem a tam byly dopravní značky takový a na těch dopravních značkách byl pták. A pod tím bylo napsáno very dangerous. Já říkám, Petře, co to znamená, že to je velmi nebezpečný? On, to nevíš? Ten ti vyklovne mozek, ten pták. Říkám, prosím tě, člověče, už jsem mu nevěřil. Říkám, já zastavím. Říkám, ne, no, počkej, to nemusí zastavovat. Ne, no, já zastavím, ať to vidíš, jo. Tak jsme zastavili, tam vyběhlo něco tak, řekl bych, pětinásobně rozvsteklený krocan. Jsem v Austrálii, tak klokan, krocan. A začal do toho auta, tím zobanem, říkám, co to dělá. Vidíš to, ty vole, kdybys tam měl mozek, tak už ho nemáš. Petr Vítek, Australan, no. Tady je otázka, že jsem už několikrát vyprávěl o lyžování, jaké s ním mám nejčerstvější zkušenosti. No, já s ním nejčerstvější zkušenosti mám takový, že se zase vážou k Silvestru. Tady v Praze pár skutečných lyžařů, kteří doopravdy umějí lyžovat, se rozhodlo, že na Vinohradech sjedou na lyžích činžák po schodišti. A tak si na starý lyžáky připnuli lyže a v pátým poschodí se odrazili a jeli po těch schodech směrem dolů na těch lyžích. A ve druhém poschodí porazili nějakou bábu, která šla pro uhlí. Vystřízlivěli, bábu vlezli do nemocnice a druhý den na Nový rok tam šli s kyticema na návštěvu a primář jim říkal, máte štěstí, chlapci, protože ona má jenom naraženou kostrč, to dáme do pořádku, ale my jsme díky vám přišli na jinou, podstatnější věc. My jsme ji museli poslat na vyšetření do Bohnic, ač ona nám bába tvrdí, že ve druhém poschodí ji přejel lyžař. Přátelé, i takhle se dá skončit o Silvestru. Já bych vám přál, abyste tak rozhodně neskončili. Přál bych vám, aby se vám letos Silvestr vydařil. Přál bych vám, abyste úspěšně tím Silvestrem přes půlnoc propluli do toho dalšího roku. Přál bych vám, abyste se bavili. A přál bych vám, abyste se bavili po celý rok. A hlavně, abyste k tomu měli důvod. Mějte se hezky, šťastný a veselý. Naschledanou.

0: Po druhé. Petr prorokoval precizně. Pavla později porodila Patrika. Pětikilový pořízek Patrik potřebuje přebalovat, přenášet, pochovat. Prostě pořád potřebuje pozornost. Petr prodal přepichové podkroví, přidal pěknou porci půjček, pak pořídil prostorný pětipokoják. Potřebovali peníze, proto Peťa praštil prací popeláře, pak přijal práci plzeňského policisty. Pitomec. Pátek podvečer. Petr předstírá podřimování. Přitom potají pozoruje Pavlu. Po porodu pěkně přibrala. Příšerně povadlá, podlouhlá prsa. Plandají přes 25-palcovou pneumatiku Pirelli. Poněkud podhuštěnou. Postavou pak připomíná ponorku. Pochopitelně průměrem. Papůla podobná papiňáku pořád pouští páru, přičemž pronikavě piští. Pojednou papiňák pískne. Přebal Patrika, příživníku. Petr přeopatrně porozbaluje Patrikovi plenky. Pěkně podělaný. Příšernej puch. Petr přizvedne Patrikovi paty, povytáhne podělanou plínku, poutírá prdelku, popráší pudříkem, potom prckovi poskytne pěknou, provoněnou pampersku. Pavla přitom polehává před plazmou, polikajíc pátou pizzu. Přebaleno, prohlašuje poslušně Petr. Pozdě, Peťane. Právě papám poslední. Praskni, pixlo. Procedí Petr pod plnovous. Prosím, pískne papiňák. Povídám, papej, Pavlínko. Petr polkne pár piv. Později přidá pár panáků. Po přesně přepočítaném počtu panáků připadá Pavla Petrovi pořád přitažlivá. Petr přisedá, pohladí Pavlu po parovodním potrubí. Promiňte průmyslové přirovnání. Pohladí Pavlu po paži, pak políbí Pirelku. Počkej. Poocedne Pavla. Přinášíš prachy? Potřebuju prachy, prudí. Prachy. Proč pořád potřebuješ prachy, pindá Petr? Pro Patrika. Podívej, předej prachy, pak přidržím. Podej párek, potřebuju papat. Petra přepadá poměrně příjemná představa. Připraví policejní pistoli, povolí pojistku, pak prásk. Projektil proletí přikrývkou, Pavle přerazí páteř, pokračuje pohovkou, pak propíchne parkety. Potom Petr představu poliká, předává Pavle peníze, Pavla přidržuje. Pak přijde pondělí, pátek, pořád pryč. Petr pracuje, pochlastává, předává Pavle peníze, podle předem připraveného postupu Pavla přidržuje. Podělaná perspektiva. Pokračovat příště? Pro Boha, proč?
1: Můžete vyprávět historku o tom, jak jste v moři utopil zuby?
2: To je vrchol mý kariéry, tohle, přátelé. Tomu se říká Bulharsko. Proč neustále mluvím o Bulharsku? Bulharsko není spojené s tím, že bych miloval Bulharsko jako turisticky, ale asi před 6 lety jsem se rozhodl se svojí dcerou, se svojí přítelkyní a její dcerou odcestovat do Bulharska, protože nám připadlo, že pro mladý holčičky a malý holčičky je úplně jednou, jakýho moře jsme, a to Bulharsko ve městečku Primorsko připadalo cenově tak nejpřijatelnější. Jenomže já mám paradentózu a mě tenkrát 3 dny před tím odjezdem do Bulharska vytrhali všechny zuby. Jo, a teď, aby si ta dáseň sedla, aby mohli nastřílet ty nový zuby, tak vám dají klapačky. Takový úplně ty jednoduchý pryskyřicový klapačky. To mi dali. A já jsem odjel do Bulharska, letecky jsme odletěli do Burgasu, z Burgasu do Primorska a hned první den, protože Gruzie je taky u Černého moře, jsem předváděl 7letým holčičkám, jak se stojí ve vlnách. Černý moře je hodně bouřlivý. No a pochopitelně, jak jistě víte, 9. vlna udělala. A vyrazila mi to z pusy všechno ven. Teď, když ztratíte zuby, Vypadáte úplně jako někdo jiný. Děti z toho měly legraci, moje přítelkyně zpočátku taky, a pak říkala, s tebou se člověk nenudí. Hledali jsme asi hodinu v těch vlnách, to nešlo, to, víte, takováhle záležitost malinká a ztratí se v těch vlnách. Takže jsem byl odeslán na pokoj, kde jsem strávil 12 dnů. 12 dnů na pokoji, o čuftech a bramborový kaši. Moje dcera Klára mi předžvejkávala žvejkačky v noci a já jsem si z těch žvejkaček, z těch hollywoodek vytvářel takový jako náznak jako čelistí, abych vůbec vypadal jako člověk. A chodil jsem podvečer, když už Češi zalezli, jsem chodil hledat zuby. Měl jsem tam takovýho Ondru Vetchýho, teda on se mu podobal, takový plavčík, který měl pochopení. A s klackama všude, víte, jak jsou ty náplaveniny těch kamenů, klacků, plechovek, tak mezi tím jsme hledali zuby. Troška má trošku podobnou povídku, ale já mám úplně jinou. A hledám ty zuby a nenašli jsem, furt jsem nenacházel a teď jsem nevěděl, co mám dělat. A shodou okolností už jsem tenkrát začal být jemňounce populární, protože jsem točil seriál RP, Rodinná pouta. Hrál jsem starostu Šmída. Jo, takže už mě lidi v tom Bulharsku i poznávali, čeští občané. A teď se divili, třeba když mě potkali v noci, jak jdu z té pláže, takovej... Je, tady je pan Klepl, starosta Šmíd. A co jste takovej zamlklej? Vy jste takovej ukecanej a teď... Teď jsem dělal takovýho Louis Define. No, nenašli jsme nic. Letíme tedy do Prahy. A to bylo v sobotu a v pondělí ráno, v 8 ráno jsem měl nastoupit do studia a točit zase starostu Šmída, že jo, jako v pohodě. Takže jsem celý nervózní, zavolal svýmu doktorovi a říkám, pane doktore, takový průšvih, ty klapačky vyplavaly někde, prostě jsou u Primorska a já v pondělí, prostě teď mluvím takhle plynule, já jsem ten říkal, prosím, pane doktore, všechno je v prdole, moje zuby uplavaly. Já v pondělí točím starostu Šmída a vůbec nevím, teď vypadám jako Karel Gott, ale to jsem nechtěl. Ne. A říkám, tak pane doktore, prosím vás, jako, a on říkal, no Klepl, co s váma? No mám tady nějaký klapačky po nějaký mrtvý Horákový. A já říkám, ano, a nešlo by to. A on říkal, no dobře, ale to byla nějaká 78-letá paní, ta měla úplně jinou dáseň a tohle. A říkám, pane, tak to nějak sešroubujte na šroubu. Tak on vzal tu Horákovou. Nabrousil jí, dobrousil jí, vrazil mi to tam. Chytil mi to nějakým tím lepidlem, jak vidíte ty reklamy na tu herečku, jak říká, že si kousne do jabka, vůbec to není pravda. A s těma zubama tý Horákový jsem šel točit Rodinný pouta. Vzpomínáte takový ty tantry a s tou herečkou a takový to, všechno bylo s Horákovou. Já jsem tam nikdy nebyl sám a všecko jsem to natočil s tou paní mrtvou Horákovou. A doteďka dostávám pohledy do televize Prima, tam je napsáno, nenašli.
3: Tohle to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovalo se to údolíčko Jordán. Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílej, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužský neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm brádelníčkům, tedy nám, aby mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil. A jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny. My jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme brali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona pořád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám dva diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 660. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polosplašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají, ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A to já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný, je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád, vlevo jedno poschodový kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýchhle pošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovýhle řeznický vazba Znamínko a pan mi takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk, taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál práče, ten, k té krávě, trošku ji rozsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já pám, já špatně slyším. Pane ministře, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Když ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to tady přece, on pá, četří scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počkatanej barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou ausgerechnet já, a on povídá, četří scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýchhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolil troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malý mastný flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pám, skutečně já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídat se takový náš vtipálek, on vždycky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám, nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli, tak on se ještě zastavil a povídá, pane Znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten Znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kuň, bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo, ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhat, když by mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí a on pá, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. On pá, v tom případě jí bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svalý z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčejc ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z pěti hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal ústí, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řítí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do toho, do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, dobrle, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem nevěděl, já jsem pá, jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal stačenej zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Kráva to rvala prostě, tráva lítala, povídá, prosím vás, já mám na to, já pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurni. Pompa, tady je to prýma, a koukám, je tady plno vajec, já pán, to je ze mě strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný, kráva je bezvadná, herce mám v kurníku. Teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Z ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná, já už mohl být třikrát probodený. Menšík vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menšík se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už dadálky prostě, sako, čepici, všecko, ty sunky.

0: ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám, na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo, on tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat? Stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film. O slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák k němu přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdivočte menšíka, ať ho zastavuje ta kráva.
1: Vážení přátelé, Hana Hegerová. Ano. Jak říká klasika, já s ním. Vy jste žena, já jsem muž, to je nejlepší kombinace, kterou si umím představit.
2: Správně.
1: Ano, já bych si chtěl přibít za nás, za všechny muže. Muže sarkastické, ironické, ale milující. Pánové, víno. Chtěl bych si připít na ženy vůbec a na věčné přátelství a spolupráci mezi ženami a mužem. To je poprvé, co piju a lidi tleskají. To je krásná píseň. Víte, kterou myslím? Levandulová. Levandulová. Kdo to zpívá tam? Ten mužský hlas, myslím, vím, že vás poznám.
2: Přímo mistr Habka.
1: Mistr znám, ano. Kdo napsal slova?
2: Opět Michal Horáček.
1: Horáčka znám, ano. Znám mistra i Horáčka. Mistr a Horáček, to je jako kdyby to někdo napsal. Krásná píseň. Já vždycky jsem toužil potom si tuto píseň trošku zkusit interpretovat, jak se říká.
2: Jo. No a?
1: Já bych možná volil jiný přístup k tomu, protože on opakuje si má Levandulová a zase má Levandulová, nádherně Levandulová a famózně Levandulová. Nebyl o víně špičku, neměl on špičku, ty si má Levandulová?
2: Ne, nebyl.
1: Neměl špičku.
2: No ale vlastně mohl by jí mít.
1: Mohl by. Ta je tolerantní. Děvčata z této dámy si vemte.
3: Dnešní večer mám být jakýsi průvodce pánu Suchánka a Genzra, protože jsem to slíbil. Protože jsem vůl, já totiž. Za prvé vůbec nevím, o co jde. Za druhý tento pořad normálně neuvádím. A za třetí vůbec jsem ho neviděl. Za to budu pravděpodobně slyšet, kdykoliv se mi zachce. A vy samozřejmě taky, protože dnešní večer, jak jste slyšeli, bude zvukově snímán, to znamená, že dnešní večer se nahraje a bude se prodávat v zvukových nosičích, jak to znamená na CDčkách a na kazetách. To znamená, co to pro vás znamená? Reagujte. Vše bude zaznamenáno a vy pak budete moci svým vnoučatům vyprávět a říkat, slyšíš tam, jak se tam pořád jeden pán směje? Tak to jsem já. A nebo slyšíš, jak po začátku, po 10 minutách někdo křičí, vraťte mi moje prachy, tak to jsem taky já. Nebo slyšíš ten mobil, to je můj mobil. A nebo poslouchej, jak se tam někdo smíchy vlastně to ne, tak citlivý ty mikrofony zase nejsou. Zkrátka dobře, všichni budete zvěčněni. Co to pro vás znamená? Znamená to pro vás jedno. Můžete prožít Vánoce s Michalem Suchánkem a Richardem Geňou Genzrem.

0: vás movitější, kteří máte peněz hodně a sedíte v prvních řadách. I vás, co máte prachu málo a sedíte na balkoně. A pak samozřejmě i ty, kteří sedí tady po krajích na těch přístavcích, tak to jsou příbuzní zaměstnanců tohoto kulturního domu a jsou tady zadarmo. Dobrý večer.
1: No tak Geňo, už se přivítala, co ty, Michale?
2: Promiňte, já jsem na to zapomněl, jak jsem tě tady uviděl. To hned napravím.
0: To je Maruška, Karel, Petra, Stáňa. To je Květa, ta už má prsa. Tak pojď už to stačí, pojďme. Já bych takovou poprosil všechny, s kterýma jsem Michal podal ruku, aby si šli umýt ruku, páč, vím co. A abyste si zkontrolovali obsahy svých kapes, protože se o něm říká, že má hrozně šikovní ruce.
2: Holky to říkají, no. My opravdu, já vám přísahám, že ten člověk vůbec neví, co se děje. Tak nejenom dneska.
0: On to má odmala, on to má furt.
2: To jste si všimli z jeho vystupování v televizi. Já bych chtěl říct, že můj tatínek je sportovní komentátor bývalý a jeho postava mě přivedla k tomu vlastně napsat a přibrat k nám tohohle sportáka cardu retardu. Mají s mým tatínkem hodně společného.
0: Jsem se smál, protože jsem jednou starého pana Suchánka viděl ve spršek, proto jsem se smál.
2: No, já bych ještě teďka na začátek vás poprosil o shovívavost, kdyby snad v průběhu tohoto večera z nás vyjelo nějaké to zprostější slovíčko nebo tak. Oni nám to v televizi zakazují mluvit prostě, tak musím říct, že ne, úplně se jim to daří, ale může se stát, že během tohle večera se to prostě stane a nějaký to zprostější slovo. Oni nám v té televizi říkají, že to musí být připravený vždycky, že musí být ta poenta, jako a pak teprv to slovo může padnout. Já si to nemyslím, že jak jistě se vám třeba stane, když, já nevím, jdete po ulici v zimě, uklouznete, upadnete a ta prdel z vás vyjede raz, dva. Někomu i skalhot, že jo? A někomu třeba i strika, ale takže jsem jenom chtěl, kdyby se to jako nějak se něco takového stalo, nějaký to slovíčko nám ujelo dneska, tak jsem vás chtěl poprosit o schovývavost. Holce, to stává a přece se neposerem, že? Děkuji.
0: Já jenom ještě, když se tady mluvilo o těch Vánocích, že tady dneska bude na Vánoce, tak teďkon si pamatujete o minulých Vánocích, taková ta reklama na ty go-karty, jak oni museli uřezávat ty spodní větve u toho stromku, aby se jim tam vešly všechny ty dárky, tak bychom přišli na to, proč se řežou ty spodní větve u stromku vánočního. Se řežou proto, protože když přijde Ježíšek a nasere vám tam, aby si neodřel prdel. Děkuji.
2: Bych chtěl jenom říct, a to jede na půl plynu.
1: Michale, ty jsi tady začal o svým tátovi.
0: Já ještě, promiň, že ti skáču do řeči.
1: No,
2: abych a to ještě vím, že jede na půl plynu, já jsem s ním jel v autě.
0: Já jsem teda, mám na noze sádru, to je opravdická sádra. Byste si někdo nemysleli, to nosím kvůli parádě. No, hrozně hnusný nechty, ale vám to nemůžu ukázat, ale mně se to stalo, tak já mám opravdu, to mám až takhle pod koleno. Já chodím každý ráno běhat. A běžím vám z kopce, já jsem to teda slušně rozperděný, a najednou zprava srnka. Tak jsem jí srazil, já mám sádru a ona je mrtvá. Tak to jenom, abyste věděli, že proč mám tu sádru, no děkuju.
2: No, ty si, chlapče, dneska asi moc nevrzneš.
1: No,
2: tady.
1: To mě nevadí, naopak. Si no, vrznu potom třeba. Ne, že tady už se někdo dožadoval, jestli už mám chlapa, víš. Tak
2: nemá, kluci, nemá.
3: Dobrý večer. Vítáme vás, vážení posluchači, u 312. pokračování úspěšného seriálu Nestalo se, stalo se. Dovolte. Ano. Dovolte, abych přivítal patrony dnešního večera. Jsou to pracující, kteří momentálně nepracují. Vybrali jsme několik z nich jako typovací tým. To jsou ti, co mají ty vkusné plácačky. Na ty plácačky pak plácnete, tedy napíšete číslo, které se vám bude nejvíce líbit. Kdo správně úhodne, dostane žeton, který pak můžete vzadu odevzdat. Kdo by tak neučinil, bude stíhán, protože žetonu máme na rozdíl od nápadu málo. Ještě je tady porota, kterou vám snad ani představovat nemusím. Kdo by neznal tyto populární tváře? Komik českých reklam Venouš Špunt. Šampion ve volném stylu Bivoji Slavíčíček.
4: Nazar Kucí, nazar.
3: Nazar, ano. A tohle není nikdo jiný než populární psychiatr doktor Narcis Mňouk.
5: Dobrý večer, děkuji.
3: Ano. A konečně tady jeden normální občan, důchodce Bernardin z Prahy, kterou jsme vybrali kvůli jedné jeho známé.
6: To jsem já.
3: Ne.
6: To jsem já.
3: Promiňte, já to nedopověděl kvůli jeho známé vlastnosti. Teď tedy víte všechno a můžeme začít. V sále gong a v režii ticho, prosím.
7: Kdo jste a jak se jmenujete?
8: Jmenuji se Josefa Krčná.
9: Jmenuju se Josefa Krčná.
8: Jmenuju se Josef?
3: No snad Josefa, ne?
8: Ne, totiž ano, ano, Josef.
3: Viděli jste, co dělá tréma. Josefí se tedy uklidní a vaším úkolem je poznat, která z těch Josef je Josefa. Poslyšte, ano, poslyšte tedy příběh. Jako malá jsem byla dost malá, až se mi všichni smáli. Pak jsem ale povyrostla a smát se přestali. No. Stal se tento příběh Josef je Krčné číslo 1, či Josef je Krčné číslo 2? Mohl se ale také stát Josef je Krčné číslo 3. Prosím, ptejte se, máte na to 8 minut a dost. Tak náš komik Venouš, ano, Venouš Pun, prosím.
10: Co? Já bych se chtěl zeptat, jestli mě znáte. Číslo 1, 2, 3 po pořadě.
8: Ano.
9: Ano.
8: Ano.
10: Tak to mi stačí.
3: Bivoj! Bivoj Slavíčíček.
11: Mě zajímá jedna věc. Když jste byla malá, tak to dá rozum, že jste nemohla být velká, že jo?
3: No počkejte, koho se ptáte?
11: No vás asi ne. Tadyhle vy, číslo jedno.
8: Já jsem jako malá byla strašně malá. Já když jsem se narodila, tak mě nemohli dávat do kolíbky. Já jim propadala špršlema.
11: Dvojko, vy jste taky propadala?
9: Taky, v obecný.
11: A teď ta trojka, jo? Jak vy jste se jmenovala za Svobodná?
8: Josefa Krčná a propadala jsem špridlema u postýlky.
11: Aha, vy nejste vdaná?
8: Jsem, ale manžel si vzal moje jméno. On měl předtím takové neslušné.
11: Jo, a jak se jmenoval?
8: Josef Lalo.
3: Prosím, prosím, ještě otázku?
11: Ne, už jsem se vyčerpal.
3: Tak, doktor Mňouk, prosím.
5: Tedy prosím, já bych chtěl poznamenat, že příběh je dosti komplikovaný, že u jmenované Josefy jde zřejmě o komplex malosti, který vyrostl do velkých rozměrů, prosím. Je to, řekl bych, patologický stav, který odráží s tou rozpolcenost, jak na ní upozornil ve své knížce můj přítel profesor Bernard.
3: Je to jistě velice zajímavé, ale ano. Máme poměrně málo času, pane doktore. Kdybyste se mohl ptát.
5: Prosím, ano, a já se ptám, proč ta kniha vyšla tak malým nákladem, když jsem ji překládal a upravoval já.
3: No, kdybyste se mohli zeptat, která je ta pravá Josefa, prosím.
5: A tak prosím, tedy která z vás je ta pravá Josefa?
8: Já.
5: No prosím, tady vidíte, že ženám nelze věřit ani slovo. Jak jsem to konečně napsal ve své populární knize Se ženou se nežeň. Je to dosud dostání.
3: Hlásí se náš důchodce, prosím.
12: Já bych se rád zeptal ty Pepky jedničky. Máte vlastní byt aspoň pro dva, a když jo, tak jak je velký?
13: Já jsem v podnájmu.
12: Jo, tak to pro mě nejste ta pravá, to je mě líto.
3: Ne, prosím, k věci. Čas, jak bychom tak řekli, nezadržitelně ubíhá.
12: Tak k věci, jo. Pepina číslo 2. Já bych se rád zeptal, jestli taky nemáte kvartet, tak máte třeba chalupu nebo aspoň chajdu, která by stačila pro dva, že jo?
9: Ani byt, ani chajdu, vůbec ne. Nic.
12: Tak co chodíte soutěžit, ženská?
3: Pane Bernardín, tahle soutěž nemá nic společného s osobními zájmy. Je to taková inteligentní hra.
12: Ale jděte, tak to už mlčím teda. Já už se na nic neptám, bez tak ta třetí má taky nic nemá.
8: Ale já mám, že byste mi nehádal 39.
12: A sakra, tak to by mohla být ta pravá Marilinka. Ale krásně jste se z toho vybavrala, paní krásně. Teda dneska už byste těma špriclema u postýlky nepropadala, víte?
3: No čas tedy nemáme, jak bych tak řekl. Snad má ještě někdo dotaz, prosím.
10: Co myslíte? Vadí u velkého komika, že je malé postavy a že má dokonce takové malé jméno Venouš Špunt. Po pořadě jednička, dvojka, trojka.
8: Ne,
9: vůbec ne, zvlášť u vás.
8: Je to rostomilé, pane Špunt.
10: Děkuji.
3: Tak prosím, ano. Čas plyne a šuplyne, jak říkal ten, co to řekl, čas uplynul. Tak se nejprve podíváme, jak usuzuje typovací osma. Ano, jaká vzácná schoda. Všichni typují číslo 1. A nyní naše soutěžní porota. Co soudí náš populární komik Venouš Špunt a proč?
10: Jsem povahy veselé, ale jak se tak dívám na ty tři Josefy, tak by se přestal nejdříve smát Josefě číslo 1. Můj tip jednička.
3: No a šampion by Vojislav Čiček.
4: Dvojka, kluci, dvojka. U dvojky člověk přímo hmatatelně cítí, jak ten prcek chce povyrůst, aby se mu lidi neřechtali. Jak se těší, až některý tej vochechuli nasadí dvojitýho Nelsona. Dvojka, kluci, jasně, dvojka.
3: Ano, a prosím, a co soudí psychiatr doktor Narcis Mňouk?
5: Tedy prosím, já jsem neměl možnost pozvat dámy jednotlivě do ordinace, že... Nebo ještě lépe do soukromí, jak to činím u zvlášť choulostivých případů, že? Tedy chybí mi, jak si řekl bych, experiment, základ to vědecké expertízy. Ovšem nicméně soudím na Josefu číslo 1. Neboť když tato Josefa číslo 1 procházela před programem nízkou dírou v kulisách, nesklonila se, nýbrž se bacila do čela. Zůstal v ní pocit malého jedince, i když je už velká, prosím.
3: Ano. No, a nakonec, abych tak řekl, delegát za normální občany, důchodce Karel Bernardin z Prahy, co soudíte vy?
12: Trojka, pro mě je to jasný jak slunce. Mrkněte se na ní, takhle pěkně se může vybrat jen mrňavá holka, kolohnát nebo šťoudlička, nikdo až ne. Co budete dělat, gospodě, až tohle skončí? Že bysme těch pár pětek, co nám za to dají, někdo spolu promenčili?
3: Ano, teď prosím. Ano. Důchodce Bernardín, který soudí na Josefu číslo 3. A nyní prosím Josefu Krčnou, aby vstala.
10: No prosím.
3: No, gratulujeme, pane Špunt, gratulujeme, pane doktore Mňouk, gratulujeme, pane Slavíčíček, no, gratulujeme, pane Bernardi. Ne, klid, prosím, ano, přátelé, je to správné, vstali všechny tři. Nechceme do našeho seriálu Nestalo se, stalo se vnášet dřevnivost ani závist. Všechny tři ženy jsou Josefy Krčné. Když byly malinké, všem se smály. A když všechny povyrostly, všem se smát přestali. Ano, přátelé, ať jste hádali Josefu číslo 1, či Josefu číslo 2, či Josefu číslo 3, vyhráváte všichni, kromě mne. Ale já se za to mohu těšit na shledanou v příštím 313. pokračování pořadu Nestalo se, stalo se. Na shledanou.
14: Než přijdou, se to jmenuje. A teď to musím říct znova. Než přijdou, zmocní se mé ženy náhle nepopsatelný neklid a ona se bez bližšího varování pustí do úklidu. Připraví si přístroje, nářadí, nejrůznější chemické přípravky a dá se do práce. Běhá s velice silným vysavačem po bytě a vysává vše, co se jí nezdá. Pak naleští linoleum a pustí se do čištění koberců. K tomu účelu má jiný přístroj, který po sobě zanechává jakousi vlhkou stopu. Po této stopě se pak žena vydá, aby ji přečistila jakousi pěnou, která je k tomuto účelu určena. Nějaký čas se po stopě vydával i pes, ale brzy zjistil, že jde o stopu zcela bezvýznamnou a ztratil o ní zájem. Po kobercích se žena pustí do čištění oken, která otevře do kořán, bez ohledu na to, jaké je venku počasí a zda je zima či jaro. Cídí okna a zpívá si jakousi zvláštní píseň beze slov. Myslel jsem si, že je to jakési zaklínadlo čističů oken nebo nějaká hymna a pozoroval jsem proto muže, kteří tuto činnost provozují, ale žádný z nich si nespíval. Když vyčistí okna, pustí se do klik a všeho kovového. Jednou se dokonce zmocnila mých klíčů od bytu a začala je leštit. Když jsem jí je pod záminkou, že musím jít pryč, vzal, pustila se do čištění nůžek a kladívka. Při čištění kovových věcí si žena nespívá. Viděl jsem ji, když polévala jakousi tekutinou plechový budík, neboť na něm nalezla otisky prstů. A sledoval jsem ji, když kartáčovala ledničku, ale pokaždé tak činila i jsouc potichu. Dříve než přijdou, pustí se má žena také do dveří, stolů, knihovny a židlí. Po nich přijdou na řadu lampy, lustry, ale také gauče, postele a všechny záclony, včetně přikrývek a ubrusů. Když je hotová, přikáže nám, abychom ji s dcerou ukázali své kapesníky. Pak se dá do obrazu, botírá prach na květinách i kaktusech, profukuje telefonní sluchátko, protřepává bržované knihy. Někdy se nám podaří utéci ven, ale stává se také, že nám žena odřízne cestu tím, že zmáčí koberce a řekne nám, že nesmíme opouštět pokoj. Někdy sedíme všichni tři, já, dcera i pes na gauči a čekáme na rozkaz, kam se máme přesunout, neboť gauče taky třeba očistit, protože, jak tvrdí, žena vypadá hrozně a není možno nechat na něj sednout hosty. Čím více blíží okamžik, kdy mají přijít, tím více zákazů. Nechoďte do ledničky, řekne. Pak nám zakáže vstoupit do kuchyně, do druhého pokoje a nakonec i do koupelny. Nadělali byste mi tam, řekne na vysvětlenou. Jindy nebereme telefon, protože bychom ho ohmatali. Když jsme ještě kladli odpor a hájili jsme se, ale dnes už nemáme ani odvahu vzít si hrníček a udělat si kávu.
15: Promiň, a ty to nechceš pokaždé jinak teda?
14: No, protože se
15: mi to... ještě jednu verzi.
14: Mně se to zalíbilo. Když můžou šmykat, tak ať něco dělat.
15: Mně se to líbilo, ta druhá byla ještě lepší než ta první, no.
14: Ale já už bych to radši nechal, jinak tady budem dlouho. No, to jsou ovšem jen maličkosti. Vezmeme-li v úvahu, že bychom kvůli tomu všemu šlapali po čerstvě vyčištěném koberci a brali za kliku, nebo že bychom si dokonce pak sedli na židli a dotkli se ubrusu. Víme dobře, jak je v těchto chvílích citlivá a dáváme si pozor. Dnes už nás ani nenapadne něco jíst, protože víme, co by s ženou udělal pohled na několik drobečků. Nepijeme, máme-li žízeň, protože víme, že skleničky, ba i psí miska, že to vše je naleštěno, vycíděno a dosucha otřeno. Pokud je o psí misku, činí tak žena proto, že by mohla přijít návštěva se psem a cizí pes by se prostě misky našeho psa nedotkl. Nečteme noviny, ani knihy, protože to všechno vyžaduje pohyb a přemítané listy víří neviditelný prach v bytě. Nepouštíme ani rádio, protože knoflíčky jsou naleštěny a předem připraveny tak, jak je to dle ženy vhodné. A samozřejmě nekouřím, protože bych znečistil jeden ze zcela nablízkaných popelníků, které jsou připraveny pro ty, co přijdou. Potom konečně přijdou. A my všichni utíkáme honem na záchod a do pokojů a scháníme cigarety a běžíme se konečně napít nebo telefonovat. A když se na zemi objeví první kousek dortu a host ho rozšlápne a přenese na podrážce do chodby a na terasu, září žena štěstím, usmívá se a říká, že to vůbec nevadí, protože není problém to zase uklidit. Malé děti smějí sahat ručičkami od šlehačky po ledničce a rozlévat Coca-Colu. Tatínek je uklidněn, když se dozví, že popel na koberci nikomu nevadí. A mamince se dostane ujištění, že trocha rozlitého vína u brusu neuškodí. Máme ještě jiný. A v tu chvíli se všichni uklidníme a chováme se zcela svobodně, neboť víme, že toho musíme využít. Alespoň do té doby, než odejdou.
15: Tuhle povídku přečtu s určitou láskou, protože souvisí s kouřením, jak už jsem předeslal.
14: No to jsem myslel, když jsem to vybíral. No,
15: o kterým se dneska vždycky mluví jako o něčem, co v podstatě je spojený jenom se smrtí. A mě na tom popuzuje celý leta jedna věc. Já neříkám, že cigarety jsou zdraví, chraň pánbu, ale pokud budu na drogách, čím těžších drogách budu, tím větší péči od státu dostanu. A dokonce všichni víte, že je taková ta pohotovostní služba drop-in, když vám dojdou drogy, tak oni vám dají malou dávku, abyste se nesvíjeli na národní třídě třeba. Zatímco, když vám dojdou cigarety, není kam jít.
14: Nic.
15: A je to taková klasická droga nás, bývalých mužů, jak říkám, ne těch komunikativních metrosexuálů, protože jim je odporný dým i pach.
14: Same sex dancers.
15: Ano.
14: Jsem se dočet. Dva muži spolu
15: tančí. No.
14: Jsou v tom soutěži.
15: Zatímco my jsme ještě garnitura starších kovbojů, co trochu kouří a trochu jezdila na dobytku. Takže... Ale to, co budu číst, jako kdyby mi z duše a srdce a mysli mluvilo.
16: Snad zbláznila a ty si tady děláš ty svý pitomý křížky. Tak se na to podívej. Malovali jsme předloni. Konzol vypadává a ty si škrtáš sportku.
17: Já nemusím škrtat. Můžu si chvíli číst?
16: To je náfad. Co také, že by ses šel podívat na děti? Nemám je kde vykoupat, vana je plná prádla. Jenže můžu já prát? Nemůžu.
17: Nemůžeš.
16: Prát můžu, ale věšet nemůžu. A víš proč?
17: Jo.
16: Jdu věšet na půdu prádlo a je tam hamačka. Drahá sousedko, povídám jí, proč k sakru věšíte vždycky, když já věším? A víš, co ona mi řekla? Povídá mi, ale to je omyl. Já nevěším, když vy věšíte, když já věším. No, tohle řekne ona mě, ona, že já věším, když ona věší. Co bys jí na to řekl?
17: Co je tu takový ticho? Proč nic neříkáš?
16: Co mám říkat? Stejně mě neposloucháš a čteš si noviny. Tohle je život.
17: Já nečtu, tady listuju, prohlížím si nějaký obrázky. Poslouchám tě, no.
16: Posloucháš, jo. Já to vidím, jak posloucháš. Čteš si o nemožném útoku slávy, jako kdybys to četl poprvé. Tak ještě tak, kde koho pokousal pes? Kdo koho vezme do podnájmu? Značka je mi 40, veselá, dohodneme se. Ty tak posloucháš, ty jo.
17: Čestný slovo, že poslouchám. Docela mě to zajímá, je to moc zajímavý, všecko je to, jen kdyby to bylo dál, víš, pokračuj. No, jak to bylo dál?
16: No, tak dál. Já povídám hamačce, už toho mám dost. Vy věšíte, když já věším.
17: Správně.
16: A vzala jsem šňůru na prádlo a pověsila jsem hamačku. Takhle ke komínu do průvanu, aby dobře schla.
17: Máš úplnou pravdu. Je v pořádku.
16: Jenomže hamačka si tam visí a schne, když na půdu přijde hamák a povídá: to jste neměla, sousedko, zrovna do průvanu, ona byla tak na cemr.
17: Víš, že s tebou docela souhlasím.
16: Já ještě vysvětluju, že ona neměla věšet, když já věším, ale on neposlouchá a povídá: oko za oko, věšení za věšení. Teď pověsím já vašeho muže. A vzal tě a pověsil tě.
17: No. Samozřejmě.
16: Do kouta, co jsou ty saze, víš?
17: Ovšem, ovšem.
16: Mně už vůbec do věšení nebylo, prádlo jsem nechala ve vaně a hamák, abychom to prejdali spolu dohromady, když on je teď vdovec a já jsem vdova. Co ti mám povídat, já nebyla proti a tak hned k němu.
17: No dobře, dobře, byl nejvyšší čas.
16: A jen jsem u něho, on hned koňáček, abych se neupejpala, že pre už nejsme žádný zajíci, škoda ztrácet čas. Tak jsem se neupejpala a zítra se berem. Slyšíš, Hergot? Zítra se vdávám za hamáka.
17: Ano, ano, ano.
16: Dost.
17: Já bych...
16: Dost, to už přestává všecko. Naloženej do novin jako pokurka do háku. To už já se z toho zblázním, já se zblázním.
17: Prosím tě, aby ses nezbláznila. Ať já vůbec nemusím číst. Já si můžu na chvíli lehnout.
18: Ahoj.
19: Ahoj.
18: To jede.
19: Ahoj. No co jede? Hovno jede.
18: Kolik máme?
19: Kolik zbývá? Produkce, kolik zbývá? 15. Tohle tady bude takhle jak?
18: Nebudem se hádat dneska. Ne, ale bude ostrý.
19: Ne, ať to má klidnou takovou hladinku. A občas... Tady to nasadá, to taky. Chcete něco k pití?
18: No, já dvojku si dám.
19: Dvojku produkce.
18: Co jste, prosím? Panáka, nech si to pšit.
19: Dobrý a ještě mnohem krásnější večer vám všem, kteří jste si našli cestu k obrazovce, odkud vysíláme, ze které vysíláme náš pravidelný kritický diskuzní klub Hřmění. Vítám zároveň mé milé hosty, je to Jirka.
20: Dobrý večer.
19: Jirka.
21: Dobrý večer,
19: ahoj. A David.
20: Dobrý večer.
19: A myslím, že na rozehřátí na úvod by bylo nejlepší shrnout si události v kultuře z minulého týdne, jestli nějaká premiéra, ať už divadelní, filmová, nebo vernisáž, nebo něco z architektury, to asi David by měl.
20: No, začít. My děláme teď takový seriál o městě.
19: Dobře, Jirka.
22: Já jsem navštívil jednu vernisáž,
19: blahopřeju a Jirka.
21: Tak já v poslední době se snažím trošku víc kontinuálně sledovat v televizi zpravodajství o počasí, ale musím říct, že ta úroveň není úplně nejlepší, protože třeba předtím bylo víc hezky, teďka zase... Ukazuje, že je hůř a teď zase to vypadá, že se to zlepší, no tak...
20: To je přesný docela.
19: No, i když jako v žertovní rovině, ale vlastně symbolicky řečeno vše vlastně o stavu kultury u nás. Myslím, že to byla až dokonce taková metafora určitá.
20: Parabola určitá.
19: Myslím, já bych se přikláněl k té metafoře.
21: Spíš taková hyperbola možná.
20: Asi metafora. Necháme toho. Sinusoida to můžu.
19: Já myslím, že je čas se dostat k tomu, proč jsme se tady dneska sešli. Tohle, jak určitě poznáte, je kniha. Objevila se na stáci knihkupců minulý týden, jmenuje se to Bible a mě by teď zajímalo, co si o tom, kdo z vás myslí. Takže na téhle platformě, Jirko, jestli začneš, nebo...
20: No, ne, těch kritických připomínek je teda celá řada, jo. Já tady pominu jako tu vazbu, grafickou úpravu, že je to ve verších, potom se dejí na další věc. Mě hlavně na tom rozčuluje to, že ta kniha je nevyvážená. Ona je... ze dvou zcela neadekvátních částí, jo. První je stará a tlustá, a potom je taková tenoučká nová, jo. A v té staré my čekáme na hrdinu, ten nepřichází. A ta nová je jenom o tom, jo. Já mluvím k tomu kritickým
19: Mě zaujalo na tom, co si říkal, to bylo ohromně zajímavé. Stará tlustá, v té chvíli jsem zadoufal, že je tam snad něco takového rodinného, jako komického, ale když říkáš stará tlustá, ono je to prezentováno jako knižní novinka a to se mi zdá trošku nefér, pokud je pravda, že je stará ta část.
21: Podívejte se, jestli můžu k tomu něco, tak vy říkáte stará, tlustá, ale já musím říct především dlouhá. Ta kniha je především dlouhá a jestli můžu k tomu něco říct ještě, tak těch kritických připomínek je opravdu hodně, jak říká tady David, ale já bych asi nejvíc, já to teda nečet, ale... Já bych tomu asi nejvíc vytknul snad už opravdu příliš velké množství postav. Ten čtenář se tam nemůže orientovat. Tam prostě na jakékoliv stránce se objeví tolik jmen, že vlastně na té další už čtenář vůbec neví, na co.
19: Tady náhodně. Také Abíšaj, bratr Joabův, syn Seruin, ubyl, sloveso, pardon, tady je.
10: Já už nevím vůbec nic.
19: Dóda, Šama, Charot, Eles, v tom, aby se, nechci říct, kdo vyznal. Věc zazněla víckrát, co jsem hovořil s lidmi, hodně postav, ale v téhle chvíli já řeknu jedno jméno z české literatury, a to jméno zní Sekora. A tamhle Sekora pro mě znamená desítky, stovky, možná tisíce postav, ale já se v nich orientuji. Já vím, že tamhle ten nese jehličíčko, tamhle ten nese mršinku, vosičky, tamhle zase.
20: Navíc je tam ten hlavní hrdina, je tam Ferda, je tam od začátku až do konce, nečeká se na něj. A tomu není blízký Ferda, pro toho je tam Pytlík samozřejmě.
22: Pytlík Ferda. Je tam třeba, já nevím, Beruška.
19: No,
20: krásná.
19: Ano, já můžu se vyvíjet s těma postavami.
20: Evoluvat.
19: Ten s těma, kobylka.
20: Ne, potápí.
19: Hlemíš, že já věřím.
20: A ta se vyvíjí.
19: To prostě svatý Ferda, já mimochodem nevím, proč tohle třeba nemohu ilustrovat Sekora.
21: Podívejte se, já takhle, vy říkáte takhle, já jsem se podíval tady vlastně do té knihy, o které se bavíme, tam do jmenného rejstříku nakonec a tam jsem naopak nenašel ani Ferdu, ani Pytlíka a nakonec jsem tam vlastně nenašel ani ten jmenej rejstřík.
19: Já musím potvrdit, že tady jmenný rejstřík není. Tady je zhruba 7 nebo 8 prázdných, možná zaplať pán, že prázdných nepopsaných stránek. Já se přiznám, že jsem nechtěl jít do dnešního hřmění nepřipravený, vzal jsem si tu knihu včera před spaním, dámy prominou, vzal jsem si ji na záchod. Ale po 2-3 stranách jsem byl moc a moc rád, že jsem si ji vzal právě tam. Víte asi proč?
21: Tak možná právě proto jsou tam ty volné stránky.
19: Já jen připomínám divákům, kteří přišli později k obrazovkám, že vysíláme hřmění nad Biblí. Takže
22: bylo tady řečeno mnoho slov o staré, tlusté, mladé, nové. Že já jsem si vzal tady jednu takovou pomůcku a když potom srovnáte, přátelé, tohle, s tímhle. Tady to, v tom nejsou slova, v tom jsou znaky. Když to tady je množství prázdných slov. A spodek, pánové.
21: A přesně tak, jak říkáte, já teda musím říct ještě jednu věc. Já jsem v té knize zaznamenal takové, no, řeknu, pokusy o jakési židovské anekdoty. Ale musím říct, že já jsem se snad ani nad jednou nezasmál.
19: Já namátkou tady, takže vtip. Také jsem vytřepal záhyby svého roucha a řekl jsem, právě tak nechť vytřepe Bůh.
21: No. To je třeba přesný odstrašující příklad toho, jak se...
19: Ne, ale takhle se anekdota nestane.
21: No přesně takhle.
19: O rouchách, to není vtip o rouchách.
21: Ani o záhybech.
19: Ne. No.
20: Já jsem teda už tu knihu studoval díl, já jsem na ní dostal asi před půl rokem grant.
21: No to jsme ti dali.
20: Já jsem se zaměřil na to, jak Mojžíš vyvádí lid z Egypta, přijde k moři, to se roztoupí, tahle ta část, jo. A on přejde suchou nohou na Sinajský poloostrov. Já jsem jel do Chorvatska a... Já jsem přišel k tomu moři, nakročím, čekám, že se roztoupí a nic, já tam zahučel po krku. Vlastně tady neplatí ty fyzikální principy základní.
21: To je jasný, ta kniha je prostě postavená na vodě. A já teda, jestli můžu říct snad svoji nejvážnější výtku k tomu, vy víte, že když já něco napíšu, to víte dobře, že já se pod to vždycky podepíšu. Jestli jste si všimli tady u té knihy, i když teď mě napadá, kdybych napsal tohle, pak po tohle bych si napsal. Takže...
19: Já mám z celý té knihy takový nutkavý pocit, že nějaký vydavatel s jedinou ohromného zisku přišel za pisálkem XY docela neznámým, takhle mu bouchnul na stůl smlouvu a řekl Bibli. Výsledek je bohužel tady na stole. Já to nerad říkám, nerad to říkám.
20: Já už vidím, že na nás teda houká tamhle červené světlo a že už se chystá, že přetečem do pořadu, tak já to nějak tak jako uzavřu. Já prostě si myslím závěrem, že ta kniha je prostě špatná.
19: No já myslím, že se David trošku unáhlil v tom hodnocení. Já si nemyslím, že ta kniha je špatná, rozhodně ne. Já myslím, že maximálně snad vyšla v nešťastnou dobu, to je všechno.
21: Já koukám, že i Tomáš se trochu unáhlil. No, ať do mě hrobu hodí, jestli já si myslím, že ta kniha je nějak špatná.

moje sladká Lulu z Honolulu. Vítr fičí, bouře duní, lavina padá, ovce bečí, bača brečí a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu z Honolulu. Velká láska, velké štěstí, nevěsta mladá, příbuzní mi blahopřejí a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu z Honolulu. Důležitý tvrdý zápas, my a Kanada,

I pozdrav z Titaniku, Titanik se mnou se poroučí. Zůstane jenom pár otazníků, kdo asi můj pozdrav doručí.

poslední rozloučí se zlodí svou, dřív než se rozední, pohltí jej vlny věčnou tmou. Titanic.

poslední podobní se zlodí svou, dřív než se rození zbudou jenom vlny s oblohou. Titanic nikdy už se nevrací, zůstane

taky jako duchy, válej se po nebi a sem tam nějakej blesk. Tu moje uši slyší, co hluší neslyší, a moje

když mrak jako duchny válej se po nebi a sem tam nějakej blesk. Ani šat z kreb dešínu neutiší můj splín, nejšpinavější špínu ze všech šedivejch špín nezruší

0: jestli jsem byl dotázán v takové anketě na nejkrásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním. A takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl. Začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč akvakoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput, a když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem, Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka, na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to neznámý hlas říká do telefonu, přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak 3stupňová raketa a navíc víte, komu máte za to poděkovat.
1: Dámy a pánové, dnes jsem se vyvolil vám zaspívat jednu písničku velice smutnou, kterou jsem nazval Popletená písnička. Text i hudba je ode mě, poněvadž mi to nechtěl žádný dělat. Prosím vás, pánové, doprovodte mě, ano?

0: Tire la la la, tire la la la, tire la ti apu papi apu Provodnul citron škatulku, až to slyšeli v kuchli. Potom převrhli vonučku a v té ráně si k ní čuchli.
1: Tane.
0: Tiri la la la, tiri la la la, tiri la hi-ho-pa, hi-ho-pa, hi-ho-pa, hi-ho-pa.

0: byl.
1: Tane.
0: Kirila la la, kirila la la, kirila pipa pipa pipa pipa.
2: Dobrý den, dovolíte?
3: Už je po úředních hodinách.
2: Já vím, ale nepochybuju o tom, že vás bude zajímat jistý zločin. Jste prosím prokurátor Kolotuchin.
3: Ano, a vy?
2: Babočkov, prosím. Ředitel obchodního domu. Dovedete si to představit?
3: Proč ne? A říkáte zločin? A co se stalo?
2: No, jak už to tak bývá. Předtím jsem byl jenom ekonom. To víte, základní plat, jinak nic. A najednou ředitel, že ano. Zpočátku se sice držím. Zvykl jsem si na normální plat a tak dál, ale začínají se mi vysmívat. Jsi bábovka, Sergej Ivániči, a ne ředitel. Necháváš si štěstí frnknout. A tak mi najednou napadá, jaký jsi ty ředitel, když žiješ jako normální zaměstnanec? Ovšem zase na druhé straně, jak si postavení zavazuje, chápete, že?
3: Jistě, no a dál?
2: No, dál. Rozvedu se se ženou, vezmu si mladou, najednou košichy, šperky, přepichová dača, v létě Krym, Moskviče vyměním za nejnovější typ Volhy, ani na kamarádek nešetřím, když hosti, tak ať mají vzpomínku na celý život, ne?
3: Aha, už rozumím. No a?
2: No a no, no. No a pak už to znáte, no, z nebe nic samo nespadne. Z prodavačů musím sedřít kůži, finguju prémie, ale zhrávnu je sám, přetřídím zboží, horší kvalitu prodám jako prvotřídní, takový menší požárek taky není k zahození, že? Zkrátka dejme tomu, že to dělá dohromady, no, bratru, tak 15 000 rublů. Prosím vás, kolik můžu dostat?
3: To rozhodne soud. Ne já.
2: Jo, to já vím, ale já myslím, jako kolik tak podle vás, víte, no, no.
3: No, snad, abyste si rezervoval takových 6-7 let.
2: Sedm? No jo, ale přece, když se přiznám, tak můžou něco slevit, ne?
3: Stává se, že se někdo přizná k 15 tisícům a přitom dalších 10 nebo 20 někam zakopen.
2: No tak to prosím, to ne, to rozhodně ne. To nepadá u mě v úvahu. Já vždycky na rovinku, prosím, víte? Když říkám 15, tak 15. Ani o kopějku víc. Tak co, to kolik by mi mohli slevit? No.
3: To ještě nevím, ale je dobře, že jste přišel sám. To bude mít nesporný vliv na rozhodnutí soudu.
2: Konkrétně, kolik?
3: No tak snad o 2-3 roky méně, ovšem. Říkám to bez záruky.
2: Samozřejmě. Tak já vám moc krát děkuju a teď musím zase do práce.
3: No, do práce. Do práce, to snad, abyste už ani... Obávám se, že budete jaksi muset změnit obor.
2: Co, už teď? Proč?
3: No to snad chápete, ne? Musím s vámi sepsat protokol.
2: Protokol? O čem?
3: Vy máte ale železné nervy, člověče. No přece o tom... Že jste mi tady o sobě, k čemu jste se mi tady přiznal?
2: Já, že jsem se přiznal? Ne, to byl nějaký omyl. Já se nemám k čemu přiznávat. Já si chtěl pouze udělat jasno.
3: Co? A co tedy těch 15 tisíc?
2: Jo, no to byl jenom příklad, pane prokurátore. Kvůli informací, chápete? Mě totiž tím ředitelem jmenovali teprve dneska, před půl hodinou.
4: Přátelé, jste ve veliké výhodě. My jsme pro vás připravili takovou malou, krátkou soutěž, která bude trvat asi 3/4 hodiny. Co víš o svém okrese? Otázky jsme připravovali s kapelníkem, takže nemusíte se obávat, ceny jsou překrásné, upozorni. A věřím, že každý z vás, pokud budete chtít, můžete získat nějakou hodnotnou cenu, když se do této soutěže přihlásíte. Halo, pane, co to tady děláte, prosím vás?
5: Co říkáte?
4: Ale co to děláte?
5: Tady rozprašuju trochu, jak vidíte.
4: No to já vidím, a to nějaká desinfekce nebo co?
5: No jaká pak desinfekce? Tady přes nejsou žádný štěnice, že jo? To je lesní vůně.
4: No jo, lesní vůně, ale teďka během programu nám to nemůžete rozprašovat, tady probíhá program.
5: No a kdyby bych to podle vás měl dělat? Přece ho tady nemůžu dělat po programu, když tady nikdo nebude. Se musím dělat teď, dokud jsou tady nějaký lidi, aby trochu cítili ten les a ty houby a tak, no.
4: No dobře, tak si na to vyberte vhodnější chvíli, nebo to rozprašujte vzadu, Po stranách, ale nemůžete na jevišti.
5: Pojďte se, pane doktore.
4: Já nejsem žádný doktor.
5: No, já jsem si to hned myslel, no. Pojďte se, pane soutěžní, kde a odkud to mám rozprašovat, to musím totiž já vidět. Víte, na to jsem tady já odborník, že jo? Vy jste tady odborník na soutěže a já jsem odborník na rozprašování lesní vůně. Tak si tady nebudeme vzájemně něco radit.
4: Ale radit, prosím vás, nejde o žádné radění, ale pochopte, že to vaše rozprašování tady momentálně ruší.
5: No ruší jak koho, že jo, vás ruší moje rozprašování v těch vašich soutěžích? A mě třeba zase ruší ty vaše soutěže v rozprašování, jo?
4: No člověče, já se z vás asi zblázním.
5: Co říkáte?
4: Že se z vás asi zblázním.
5: No tak buďte klidnej, to se moc nezměníte.
4: No
5: jo.
4: Tak... Člověče, pochopte,
5: a nemyslíte si, že ta lesní vůně je tady méně důležitá než ty vaše hádanky, které tady po ničem nevonějí, že jo?
4: Podívejte se, pane.
5: Ty vaše hádanky bych tady já uměl dělat taky. Ovšem, jestli by byste tady uměl odborně rozprášit lesní vůni, to teda nevím.
4: No prosím, no. Když si myslíte, že to nic není, tak si to tady můžete laskavě zkusit sám.
5: Co tady laskavě zkusit sám?
4: No já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
5: Jo.
4: No ovšem.
5: A to mimo něco vyhrát taky u toho?
4: No říkám, že ano.
5: Jo.
4: No.
5: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
4: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu. Aha. Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
5: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
4: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
5: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
4: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
5: No kvizu já znám, ano. Takový malý blonďák, to je.
4: Ale ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
5: Jo, tahá, no. Já už vím. Jo.
4: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvím. Snaží odpovědět.
5: Ano, ano.
4: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
5: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě, to není žádný.
4: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... Co se otáčíte pořád?
5: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
4: To donese pořadatel po skončení soutěže.
5: Aha, tak potom, no. Dobrý.
4: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
5: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
4: ano.
5: Hned můžu něco vyhrát.
4: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
5: Jo, takhle,
4: až
5: aha.
4: Vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
5: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
4: no,
5: že jo?
4: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
5: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
4: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
5: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
4: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
5: No.
4: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
5: No tak se něco zeptejte, no teda.
4: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
5: Zanzibar?
4: Ano, Zanzibar.
5: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
4: No přesně, kde je Zanzibar, no, přesně.
5: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže... Přesně tady jako...
4: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dar es Salaamu.
5: Ano. U jakýho salámu?
4: U Dar es Salaamu, to je město v Africe.
5: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
4: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
5: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptá něco lehčího, že od ceny, a ne takovýhle...
4: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
5: No něco, co vím, a ne takovýhle divný...
4: Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
5: Kde leží Addis a kdo?
4: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
5: Jo, kde leží Addis Abeda.
4: Ne Beda, Abeba. Jo, Abeba. Addis Abeba.
5: Addis Abeba, kde ležej.
4: Ne, kde ležej, kde leží.
5: Jo, kde leží, aha.
4: Kde leží Addis Abeba.
5: Addis Abeba, kde leží, ano. Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo?
4: Prosím vás, přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to.
5: No jsou známé jméno, samozřejmě. Co pak tu Addis by znal, ten Béda je mi tak trošku jako...
4: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města,
5: no?
4: A je to hlavní město Etiopie.
5: Ano, kdo pije?
4: Etiopie, stát, země.
5: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, aby znal nějakou vesnici. Se musím zeptat něco lehčího, že o ceny, a ne takovýhle...
4: No tak ale jaké soutěžní otázky vy si představujete?
5: Zkrátka něco, co se dá uhodnout, a ne co vy se tady pořád, tak dávejte pozor, já vám dám teď otázku, abyste viděl, jaký se dávají otázky.
4: Jsem zvědav, ptejte se vy.
5: Něco lehkého, co se dá uhodnout. Tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Visí to na stěně, dělá to tik-tak, a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
4: Prosím vás, ale to snad nemyslíte vážně.
5: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
4: Ale dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové směšné otázky mi tu, pane, nemůžete dávat. Mělejte jinou, ale rozhodně těžší.
5: Když vám nám těžkou, když zase neuhodnete, že jo?
4: No, ale to už nechte na mě, to je moje věc.
5: Tak těžkou chcete,
4: no, teda. Vše.
5: O, jsem zvědav. Tak mě teda řekněte, co to je? Je to bílý? Visí to u umyvadla? Utíraj se s tím ruce a píská to.
4: Píská to.
5: Píská to, ano.
4: No tak to nevím.
5: No tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku. No.
4: No počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo,
5: no.
4: Tak bych řekl, že je to ručník.
5: No, tak náhodou jste to uvod, ručník to je.
4: No dovolte, ale ručník přece nepíská.
5: No jo, to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký, jo.
4: Podívejte se, pane, prosím vás, to, co vy tady dáváte, to nejsou ty pravé soutěžní otázky.
5: No, to víte, vybírat si nemůžete již od ceny, jo.
4: Ale vybírat, to musí být taková soutěžní otázka, kde ten soutěžící tou odpovědí musí dokázat určité vzdělání, vědomosti. Se můžete zeptat třeba na něco z odvětví kultury, kdo napsal operu Traviata, nebo...
5: Tak případně... dobrá. Tak mě to třeba hned řekněte.
4: No a co?
5: No tohle, kdo napsal ty Traviata.
4: Ale... Traviata.
5: Traviata. Tak mě to teda hned řekněte.
4: No prosím, no. Jako otázku?
5: Ne, jako odpověď mě to řekněte.
4: No tak opera Traviata je od Giuseppe Verdiho.
5: Od koho?
4: Skladatel Giuseppe Verdi.
5: Jo.
4: No ovšem.
5: Víte to určitě?
4: Samozřejmě.
5: Není to od Picassa?
4: Přece Picasso byl malíř.
5: A já, když to je malíř, když on měl loni maloval kuchyň, si vzpomínám.
4: Ale ten nemaloval žádné kuchyně.
5: No ne, on mi to dělal jako fušku.
4: Vy si to pletete, to byl francouzský akademický malíř, francouz.
5: A jo, francouz, máte pravdu, lidi mi to sám říkal, já si vzpomínám, ano.
4: Co, vy jste se znal s Picassem?
5: Co známe, s Tondou Picassovým, no jo, samozřejmě.
4: A vy umíte francouzsky?
5: Francouzsky já dovedu, no jo.
4: Ta?
5: No jo.
4: Parlez-vous français?
5: Co říkáte?
4: No ptám se, parlez-vous français?
5: A víte, že ani nevím?
4: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
5: No francouzsky dovedu, perfekt skoro.
4: No, když umíte francouzsky, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
5: Otec? Myslíte francouzský?
4: No francouzský otec.
5: Francouzský otec, jo.
4: No, ano, ano.
5: No tak otec tedy, abych vám řekl francouzský otec.
4: No.
5: A vy to nevíte, tohle?
4: No tak já to vím.
5: Ale takom to nemusím ani říkat, že jo?
4: No všem, jestli vy to víte. A vy to víte?
5: No samozřejmě, otce, vím, francouzský otce je otec, francouzský otec.
4: Le Père.
5: Le Père, správně, Le Père. No, Le Père. No je vidět, že jaký dovedete francouzský.
4: No. No a co matka?
5: No tak tady se vede dobře, děkuji.
4: Ale matce. Ne, jak se řekne francouzský matka.
5: Jo, francouzský, aha. No tak matka zase, francouzský matka... Je francouzský.
4: No tak otec Le Père.
5: Le Père.
4: Matka.
5: Matka Le Pèreka.
4: La Mère.
5: A jo, La Mère. La Mère. No,
4: tak otec Le Père.
5: Le Père.
4: Matka La Mère.
5: La Mère.
4: Dítě.
5: Dítě Malér.
4: L'enfant.
5: L'enfant.
4: No, l'enfant.
5: Já vás nechtěl poprskat, ono to fon jako někde.
4: Ale fon, podívejte se, ale ta frančtina vlastně nepatří do našeho soutěžního seriálu hadačů. Chcete vůbec hrát dál, nebo nechcete soutěžit dál?
5: No vyhrál jsem něco už,
4: no,
5: nebo...
4: vyhrál, zatím vyhrávám já.
5: No to hrajeme dál ještě, no. A poslíš, nešlo by to hrát nějak jinak, nějak bez těch otázek?
4: No, soutěže bez otázek, to nejde.
5: To jsou ještě jiný soutěže, jako třeba to... Tady to hledáme nové talenty, nebo něco takového.
4: Tak vy si tady chcete zaspívat dneska večer před obecenstvem, nebo?
5: No tak můj obor jsou spíše básně, jestli by to nešlo.
4: No tak to jde také, zarecitujete báseň a je to.
5: Jo, že zarecituju nějakou...
4: Zarecitujete.
5: Zarecitujete.
4: Ne, já jako vy.
5: Jako vy, ano, jako ne, že já.
4: Ano. No a jakou báseň si vyberete, nějakou lidovou nebo klasickou záležitost?
5: Ano, že bych nějakou záležitost, že bych si vybral.
4: No ale co budete recitovat?
5: Že bych řekl něco z toho Pugetu.
4: Jo, myslíte Skytice?
5: Skytice, ano.
4: Skytice, jenomže to je celá sbírka básní, takže kterou budete recitovat?
5: Ano,
4: kterou...
5: takže bych řekl třeba tu pohlednici, nebo...
4: Polednici.
5: Polednici, ano. Nebo, no počkejte.
4: Co říkáte?
5: Že byste to napověděl, kdybych náhodou zaškobrt.
4: Jo, vy to neumíte.
5: Ale jo, kdybych náhodou zaškobrt, že byste...
4: Ale jinak to ovládáte.
5: Jinak to dovedu, no. Dovedete taky.
4: No to já umím, mám tady stát nebo... No,
5: tak mi to napovíte, já vám dám na pivo, pak.
4: Ale to není nutné.
5: Podržte tohleto.
4: No co s tím?
5: Se nehodí k poezii, no. Dovedete to taky, že jo. Tady si stoupněte kousek, tamhle, jak je ten... Tamhle, jak je to od holuba, nebo co to je, si stoupněte. Jste šláp do toho, i to rozťapete, tadyhle si stoupněte. A neutíkejte, zůstaň tady, kdybych to náhodou neviděl, jestli nefouknete. Vážení, to může tak něco vyhrát,
4: no,
5: že
4: jo? Tak podle toho, no, jak to bude vypadat.
5: Už se zbytečně nezdržoval. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň. Ze sbírky Polednice.
4: Kytice.
5: Ze sbírky Kytice. A sice Polednice z Kytice. Polednice od... Polednice od...
4: Karla Jaromíra.
5: Polednice od Karla Jaromíra. Já myslím, že to je od Erbena,
4: no,
5: ne?
4: Karla Jaromíra Erbena. Karla Jaromíra Erbena.
5: Od Karla Jaromíra Erbena, Polednice.
4: U lavice dítě stálo.
5: Kde?
4: U lavice.
5: Jo, u lavice dítě stálo, z plná hrdla mlčelo.
4: Křičelo.
5: Z plná hrdla křičelo. Z plná hrdla křičelo. A křičelo z plná hrdla. Jo, budeš by si ty cikáně trochu málo mečelo. Mečelo. V poledne v tom okamžení táta přijde z roboty. Z fachy zrovna. Jo, a mě hasne. Uvaření mě hasne. Uvaření mě hasne. I haslo najednou uvaření. Nějaký držky nebo co zrovna?
4: Ale dovolte, člověče, teď vy to vůbec neumíte.
5: Já jsem si ho poprvé, já chci říct tu druhou.
4: Ale kterou druhou?
5: Tu o tom dědkovi.
4: V jakým dědkovi?
5: Tak je takhle pod vodou, ten podvodník.
4: Jo, vodník. A tu dovedete.
5: Já dovedu.
4: Tak tady nemusím
5: kdybych stát. Kdybych náhodou.
4: Ano.
5: Vážení přátelé, já vám řeknu jinou polednicí.
4: Báseň.
5: Jinou básnicí.
4: Báseň.
5: Báseň, a sice báseň,

0: Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikde žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály, ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdal strašně romantický, kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla Petře tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek s Tatrem.
1: V poslední době se nám několikrát stalo, že se na nás diváci obrátili s dotazy.
2: No, představte si to, nás to pochopitelně velmi těší.
1: No tak nás to přímo hřeje.
2: Ano, nás to hřeje, ano. 2-3 dopisy a vypínáme topení a slíkáme se.
1: Některé z došlých dotazů se daly vyřešit nahlédnutím do naučného slovníku. Například divák Zejda se nás ptá, z čeho je třeba platit kodaň.
2: No, no tak to je dotaz, no. Že tady by se ptal, z čeho je třeba platit kokodaň, že ano, tak to myslím z hnědejch slepic,
1: ano,
2: ale...
1: Zatímco kodaň, že je to ví každé malé dítě, to je hlavní to, město...
2: Toho. To je to hlavní město, to je hlavní, no, že jo. Prosím vás, podobné dotazy nám, drazí přátelé, neposílejte.
1: Ne,
2: nám adresujte otázky, které vám klade život, že? Dotazy z oblasti citových vztahů.
1: Ano, nebo z oblasti pracovní morálky.
2: Prostě neptejte se nás, alespoň ne písemně, na věci, na které vám odpoví Akademie věd. Tak. My máme stejně s Akademií věd takovou dohodu, my dva. My, že nebudeme fušovat do vědy a...
1: No, a ona, že nebude pro legraci.
2: Jo,
1: ano. No, takže bychom začali.
2: Tak teď už, prosím, konkrétní dotazy. Tak první dotaz poslal Alois Kadrnoška z Vysočan a ptá se nás, co soudíte vy dva, jako my dva, o létajících talířích?
1: To je zajímavá otázka.
2: No, tak nejde o otázku, nebo o odpověď, že jo, právě.
1: Jo.
2: O létajících talířích, stručně, my soudíme, že manželský spory by se měly řešit smírněji.

0: Jo, bez použití nádobí, že?
1: Ano, tak no. Další dotaz.
0: Divačka Anna Tenká z Rachotína nám píše, že její manžel je 2 měsíce po infekční žloutence a že jí z opatrnosti nechce dát pusu. Ptá se nás, jak to je. Může se pacient po infekční žloutence líbat?
1: Může.
0: Může.
1: Může. Ovšem, pouze s dietní sestrou.
0: Zde se na nás obrací divačka Ptolemájová z Mikén u Opavy. Píše, nevím, čím to je, ale když manžel přijde z restaurace, nikdy nepoznám, je-li či není-li opilý. Neznáte způsob, jak to zjistit? To byste mohl vy, ne?
1: No co já, co to je? Mě chodí manžel domů opilý.
0: To je pravda, nechodí.
1: Takových způsobů je, přátelé, celá řada.
0: Jo, dávejte třeba pozor, jak vás manžel oslovuje. Když vás oslovuje v množném čísle, tak už vás vidí dvakrát.
1: Je. Jedna paní si za tímto účelem koupila balónek a nechává manžela fouknout.
0: To je ovšem určité riziko. Uděláte to dvakrát, třikrát a manžel vám foukne na furt.
1: Jo, to je to. Jsou... Já bych ještě měl jednu poznámku. Jsou taky ženy, které nechávají své manžele v podobných situacích šplhat do třetího patra po okapové rouře. Tenhle test si ale dámy dobře rozmyslete, co záleží na tom taky, kolik by vám hodil vdovský důchod a tak, že?
0: Já si myslím, že nejhumánější způsob je pozorovat manžela, když se svléká. Pokouší-li se sundat kalhoty přes hlavu, tak už mu nenalejvejte.
1: A já tu mám další dotaz ženský. Paní Bémová píše, můj muž mluví celé noci ze spaní, co mám dělat? No, paní Bémová, to je jednoduchý. Zkuste ho nechat něco říct přes den.
0: Tady píše... Hezky, tohle se mi moc líbí. Tady píše nějaký Brůna z Černovsi. Moje žena má velmi ráda hrozny. Kdykoliv jsou na trhu, nosím jí je. Roztomilý. No. Sdělte mi, zda nejsou stříkány nějakou jedovatou látkou.
1: Nejsou, je nám líto. Ten jed si budete muset obstarat jináč.
0: Další dotaz od diváka Krále z Opočna. Kdykoliv mi manželka žehlí kalhoty, mám je vyžehlené jenom ke kolenům. Co s tím? No, co s tím? Tak zkuste prodloužit manžel se šňůru u žehličky. Že?
1: No, pokud to nedokážete, no tak noste šortky.
0: Tak dost.
1: Opravdu. Já myslím, že by to pro dnešek stačilo. Pište nám, odpovíme rádi na všechny dotazy.
0: Ano.

0: Byl jsem již několikrát požádán, abych, až budu mít čas, zamyslel se nad tématem, které mnohé zajímá, totiž nad tématem obchodu a obchodování. Najmě abych srovnal obchodování v současnosti s obchodováním ve středověku. No, mám-li nějak začít, je třeba si uvědomit, že v raném středověku nám ještě přetrvával takzvaný směnný obchod. Co to bylo? Položme si otázku, co to bylo.
1: Mě upadly klíče.
0: Mě nezajímá, co ti upadlo, já se ptám, co to bylo, co to byl směnný obchod.
1: Směnný obchod, vážení přátelé, co to mohlo být, že? To byl obchod na směny.
0: Směnný obchod, obchod na směny, jak na směny?
1: No jak na směny, no, žel jsi to koupit dopoledne a dostal jsi to až k večer.
0: No kolego, to předbíháš, to už jsi v současnosti. Já hovořím o raném středověku. Směnný obchod, to byl obchod výměny. Podívej se, ty máš, dejme tomu, prasa.
1: No, chtěl bych.
0: No prosím, máš ho. A potřebuješ mléko z mojí kozy. No. Kolego, ty zabiješ prase.
1: No to bych neudělal, já neublížím ani kuřeti, natož praseti.
0: No tak prosím, tak nedostaneš mlíko z mojí kozy.
1: Já ho nechci, já kozí mlíko nepiju.
0: No a to spolu nemůžeme obchodovat, když ty se nemůžeš přemoc a napít se trochu kozího mlíka.
1: Já se třeba přemůžu, já se i napiju a nechci, abych zabíjel nevinný prase.
0: Pochop, že já ti to mlíko jinak nedám, když ty to prase nezabiješ.
1: Aspoň se domů musel přemáhat.
0: Přátelé, vidíte, že směný nebolí výměný obchod nebyl jednoduchý, protože leckerý beran, který vlastnil prase, si postavil hlavu jako osel a nechtěl kozu. Snad proto byly zavedeny peníze. První peníze byly kovové. Zde mám ostatně někde ukázku takové drobné kovové mince. Zde je. Tyto kovové mince byly nejdříve zlaté, ale protože se kradly, tak se přešlo na stříbrné. Zajímavé je, že dneska nemáme peníze ani zlaté, ani stříbrné, ale kradou se pořád. Je. Kolego, tady byla ta mince. Kam zmizela?
1: Co to?
0: Tady byla ta mince.
1: Kolik?
0: No teď tady ležela a nikdo jiný tady není, než jeden z nás jí musel říct.
1: Co?
0: No tak kde je ta mince, kolego?
1: Kulatá?
0: Kulatá byla, no, hnědá, tradiční, hnědá. No.
1: Tak to je ona.
0: No.
1: To je ona.
0: A jak se přestěhovala do kapsy?
1: Pardon, kolego, to je zvyk.
0: Trapný zvyk.
1: Trapný zvyk.
0: Trapný zvyk.
1: Trapný zvyk.
0: Trapný.
1: Ale zase to vináš.
0: Kovové mince měly ještě jednu nevýhodu. Byly těžké a každý boháč se nadřel.
1: Že? Jak to, kolego?
0: Nosil u sebe ty těžké kovové mince. Snad proto dneska máme peníze papírové a každý snadno nese to, co si vydělá. No a teď bychom chtěli se vyjádřit o obchodování v současnosti. Je třeba si uvědomit, že i toto obchodování má své problémy. Zejména jsou to vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Ovšem největším nešvarem dnešního obchodování, jak se alespoň my dva domníváme, je schovávání nedostatkového zboží pod půl. Vejděte prosím se mnou na okamžik do improvizovaného krámku, kde prodavačem je jistý, nechvalně známý vedoucí Luděk Sobota. Dobrý den.
1: Nemáme.
0: Dejte, to tak rychle. Já se chci zeptat, jestli nemáte jablka.
1: No vidíte, jak jste se strefil, nemáme.
0: Nemáte, no. Tak mi něco vysvětlíte, ano? Co ta paní, co vycházela z krámu přede mnou, že jablka nesla?
1: No páč, to byla moje známa.
0: A takhle.
1: Co to kecáme? Dobrý její soukromí ze zahrádky.
0: Jo, její soukromí, no. Jablíčka ze zahrádky, ano. A proč je nosila k vám do krámu?
1: No páč, mi je přinesla ukázat, abych jako prodavač zelení je viděl, jak jablka vypadá.
0: No, čím jsem se nepočkal. To je podivná výmluva teda. Takže vy jablka nemáte?
1: No nemáme a pokračujte si laskavě v krasojízdě, víte, my tady máme plno práce, kdyby každý přišel okounět, tak jde
0: jakou práci, no, jsem tady v krámu sám, ne?
1: No, sám se tady zde v krámu, ale my tady ve skladě máme práci, tam musím rovnat jablka.
0: Jo, rovnat jablka.
1: To jste neviděl, že se rovná jablka někdy.
0: Aha, víte, no. Takže vy máte jablka.
1: Jdete rovnat, že? Já jsem si to spět s bramborama.
0: No, takhle, jste si to s bramborama, tak no. Mi dejte brambory.
1: No, prosím pěkně.
0: Já nechci tady ty z krámu. Budete dolů do skladu a dáte mi ty, co budete rovnat.
1: To nejsou brambory, to jsou jabka.
0: Tak, já jsem vás definitivně chytnul na švestka.
1: Švestky taky nemáme.
0: Já nechci švestky, já chci jabka.
1: Vy nevíte, co chcete, člověče. Chcete švestky, jabka nebo brambory?
0: Samozřejmě jabka.
1: To by mohl říct každej.
2: Protože já to začínám jít od vás do.
1: A ještě byste chtěli jabka chamtivče.
2: To jste to řekl chamtivče?
1: Ne, já bych byl šťastlivče. Jako šťastný člověče, chtěl jsem vám gratulovat, že jste konečně sehnal jabka.
2: Víc jsem je nesehnal.
1: No ale málem.
2: Vy mě provokujete. Přineste mě k ním přání a stížnosti.
1: Jo, to víte, že já vám přinesu a vy tam napíšete, že jsem vám nechtěl prodat jabka.
2: Přinesete ji.
1: Nepřinesu.
2: Přinesete.
1: Nepřinesu, to kdyby šlo tímhle zempem, tak za chvilku na mě zavoláte státní kontrolu.
2: Já bych ji zavolal stejně.
1: To se vám dovolá, když jsem vám to poradil.
2: Helejte, říkám, že bych ji zavolal stejně.
1: Čestný slovo?
2: Čestný slovo.
1: To vám radši prodám ty jabka, oni mi mohli totiž velmi lehce přijít na to, že mám manko.
2: Vy máte manko?
1: No, čerství, kolik chcete?
2: Dejte mi dvě jabka, co se tady
1: dvě bavíme. Dvě jabka, on tady kvůli tomu dělá takovýhle malér, čověče.
2: To je moje věc, kolik si jablek,
1: ne? To jste mohl říct, ne, tady jsou dvě jabka, hotovo, no.
2: No jaký hotovo, snad je zvážíte,
1: ne? No teď vážím, já mám si v rukách, pane. Jabka to je 80, 95 a 120.
2: Vy to neříkejte mi tady míry svý přítelkyně a řekněte mi, co jsem dlužnej za dvě jabka.
1: Za dvě jabka 13,60.
2: Za tohle to 13,60, není to trochu moc?
1: No, je nějak to manko uhradit musím, ne?
2: No prosím, hlavně, že jsem se na jabka.
1: No, buďte rád, že jste rád.
2: Říkáte 13,60, uděláme to jinak. 13,60, no. Dejte mi k tomu jednu švestku a necháme to za 15.
1: Se švestkou to bude za 16.
2: Jak to za 16?
1: Já počítám zálohy na pecky.
3: Ježiši, co to bylo?
4: He, jako hovězí, jako ledvinky, u jako Undatra.
3: Undatra?
4: No, to je jako Ondatra, jenomže má na začátku u.
3: Ale, pěkně, tak se posaďte.
4: Děkuji, otcíme, safra.
3: No tak, co jste mi přinesl?
4: A je, já už je to tady, já měl něco přidný, že jo?
3: Ale ne, to se tak říká, co máte na srdci?
4: Jo, tak vy jste lékař?
3: A jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
4: A jo, oni vás přeškolili na byťáku,
3: to víte, osud. Osud si s člověkem šel jak pohne. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
4: A nedali vám umístěnku, že jo?
3: No, umístěnku.
4: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán. No. A šoupli mi ho na zahradníka.
3: No já jsem zase propadl s praporkový abecedy.
4: No ona každá věc je svoje. Jo. Můj kluk má zase napíňáka z kapusty.
3: Jaké záležitosti?
4: Výměnička, soudruhu,
3: no výměna. Tak, výměnička, bytečko.
4: Ano, v první poschodíčku.
3: Bydlíte.
4: No, zaplať pambu, jde to.
3: No, já myslím, kde?
4: Jo, tak, já myslím, zda. Tak to bydli.
3: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byt, to je přece jasné.
4: To ne, to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
3: No, tak adresu.
4: Adresu těch koumáků?
3: Ale ne, vaší.
4: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice.
3: No.
4: Joliota Curie.
3: Prosím?
4: Joliota Curie 7.
3: No 7? Ale Kiri.
4: Co?
3: Kiri.
4: Těší mě.
3: Co?
4: Že jste Kiri.
3: Ale ne.
4: Kikiriki.
3: Joliota Kiri.
4: Co? No. Jo.
3: No, tak jaké máte rozměry?
4: Dírně
3: Ale já mluvím o bytě.
4: Ale jde pak o bytě, čověče. To mám po tátovi.
3: Ten byt.
4: Ne, tu cejchu.
3: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
4: Jo tak.
3: No.
4: No, jde to.
3: Konkrétně.
4: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
3: No tak jedna plus jedna?
4: Dvě.
3: Dvě plus jedna?
4: Tři. Čtyři.
3: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
4: No já pak bych to nevěděl.
3: No tak proč to neřeknete?
4: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
3: Dost
4: všelijaký libůstky.
3: Dost
4: referentů.
3: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
4: No, já myslel 300, že by to vyřídili.
3: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
4: Sakra, chce to uhát. Kuchyň a pokoj, ano.
3: No tak dál, příslušenství. Spíš?
4: Ale to pak, člověče, špatně, špatně. Já musím brát nepromamát.
3: Nepromamát?
4: No jo, abych spal.
3: No tak pojďte, já myslím. Spíš klozet, koupelnu.
4: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
3: A tak! No to já mám taky.
4: Jo.
3: To je nevýhoda, že?
4: Proč?
3: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
4: A vy to používáte oboji najednou?
3: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
4: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
3: Tak s kým jste se dohodl?
4: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
3: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
4: Jo tak, tak to je nějaký zrno zječný.
3: Zrno zječný?
4: Jo.
3: A proč on chce prý zječný?
4: On prý byl zvyklý na žitnou.
3: Tak vy se přestěhujete do ječní, že jo?
4: Co bych dělal, co bych se stěhoval do ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
3: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
4: Jakou drůbežárnu?
3: Vy říkáte kurník.
4: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidím, hosti vaří, tam má pokoj, kuchyň. Tam si vařím, hosti vaří.
3: Tak a vy se budete stěhovat do hosti vaří.
4: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Z Český Třebový.
3: Tak ono je to čtyř...
4: Bratislavem Poušteckým schocně.
3: Počkejte, já už ztrácím přehled.
4: No, to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
3: Zeměpis já ovládám. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
4: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
3: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
4: Jo, z Pouštěckej?
3: No.
4: A takhle, helejte, Pouštěckej vdává dceru.
3: Aha, a ta dcera?
4: No, ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. To byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
3: No. Ta s kým si chce měnit byt?
4: Jo, ten Pouštěcký. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
3: Ježíš.
4: Je jeho švagr.
3: Aha, dobře. Raskujte mi to.
4: Š jako špindíra, V jako opice a jako bagr.
3: Co jako?
4: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
3: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
4: No, ty to je jeho švagr na moudu.
3: No, ale mě zajímá jméno.
4: Toho Šnekvencla?
3: No.
4: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
3: No, dobře. Tak ten se píše?
4: No.
3: No, co je přehlasovaný, no?
4: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
3: Kamenovo jsou mi dobře známy.
4: No, tak to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
3: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
4: Ten ze Žiliny? Ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
3: To je ten od švagra?
4: Ne, ten je od pošty.
3: A stěhuje se do Prahy?
4: Ne, do Černý Pryčope.
3: No, člověče, to je úplnej drak na chostnu.
4: Depak, to je nějaký nádi hází Imre.
3: Imre?
4: Hej, Imre.
3: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
4: Proč?
3: No já nevím, já se směju.
4: Vy se nesmíjete.
3: Ale směju.
4: Čemu?
3: No, že se stěhuje na Kamčatku. Já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
4: ukázal. Počkejte, a není to nějaký omyl?
3: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
4: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. soudruhu inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
3: No.
4: My toho Nádi Házy Imre, my ho šoupneme do ty ječný a máme to v oba z krku, ne?
3: Počkejte, a kam se budete stěhovat vy?
4: Říkám, já bych se stěhoval, já mám být jako klícku.
3: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
4: Ano, přece kvůli ty ledničce.
3: Kvůli jaké ledničce?
4: No, no co máte Nádi Házy Imre v černý pryčope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady věčný do bytu, tak mě ji laskavě přenechá.
3: No dovolte, to vám přijde draho.
4: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
3: Ven! Ven!
4: Co pak ven jsme ji dostali? Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.
5: Balada štědrovečerní. Učitel šel rychle po zasněžené cestě k budově školy. Měl pravou vánoční náladu. Přátelsky pokynul hloučku dětí, zadupal na rohožce a zmáčkl kliku. Velkou mosaznou kliku, těžkou už na pohled. Dneska je ale mráz, pochvaloval si. Měl rád tohle počasí o Vánocích. Pohladil tu krásnou kliku. Co kdyby ji olízl? Zkusit, jak dlouho to trvá, než se jazyk přilípne. V životě o tom už tisíckrát slyšel, ale nikdy na vlastní oči nic podobného neviděl. Někdy to vyzkouším, řekl si. Teď na to není vhodná chvíle. Svižně vyběhl schody. Blbštejn přišel do třídy a plácel aktovkou o lavici. Byla lehoučká, nezatížená knihami nebo nějakým penálem. Měl v ní krabičku cigaret a někde na dně zmačkanou pětku. Sesul se na židli a znechuceně se rozhlížel. Díval se na spolužáky. To oni mu přišili tuhle přezdívku. Bylo mu to jedno. Bylo mu jedno, že 5 a 5 je 10. Kašlal na to, že jsou Vánoce. Byl to Blbštejn. Rád kouřil a potuloval se po ulicích, kouřil a poslouchal řeči dospělých. Jediné, co si přál, bylo být už konečně mezi nimi. Mít peníze a auták a vykvajznout se na celou školu v čele s tím nádivou, co se z něho pořád snažil něco udělat. Nechápal, jak může někdo klesnout tak nízko, že dělá učitele. Hlídacího psa, co vás nutí sedět, poslouchat a hlásit se. Ale co za pár měsíců už vypadnu a sbohem, pane učiteli. Byl o dobrou hlavu větší než ostatní spolužáci a pod nosem měl první opravdové fousy. Byl nejsilnější. Není to chlap, uvažoval, když se díval na učitele. Jinak by ho včera pořádně zmáčknul, když ho načapal na záchodě. Blbštejn se usmál. Namaloval si nad záchodovou stěnu, tam, co končí asfalt, křídou terč a trefoval se. V tomhle byl mistr. A pak se objevil tenhle tajtrlík. Stál tam a bylo na něm vidět, že neví, co říct. Blbštejn se na něj drze díval a pak mu především říká. Chcete to taky zkusit? Jestli se dneska necítíte, tak vám můžu dát fóra. Ale učitel odešel. Jo, je to srap. Učitel měl pořád výbornou náladu. Nevěděl sám, jak je to možné, ale Vánoce ho vždycky takhle potěšili. Cítil se mladý a silný, což byl, a zároveň citlivý a chytrý, což o něm často říkala jeho krásná kolegyně. Tyhle svátky prožijí spolu. Zadíval se oknem na jiskřící sníh. Čekají ho báječné dny. Nějaký Blbštejn na tom sotva něco změní. Hoj ty štědrý večere, ty tajemný svátku, recitoval nahlas a s protektorskou laskavostí si prolížel své žáky. Sledovali ho však Blbštejnovi oči. Sledovali ho a brali mu potřebný klid. Mělké, indolentní, k uzoufání vodové. Hospodáři štědrovku, kravám po výslušce, odříkával učitel a v duchu si pomyslel, že mu možná křivdí. Je to sice ignorant, ale třeba i on bude mít jednou svou velkou chvíli. Každý máme své velké chvíle. Učitel stál před ním na stupínku a slintal si na kravatu. Na mě je všechno tohle moc krátký, myslel si Blbštejn. Jen co odsaď vypadnu, tak se zařídím. Prej hrachu jeho družce, jdi do háje, chlape. Líp než ty se teda zařídím rozhodně, to si piš. O takovýhle fešáky v mým světě ani nezavadím. Nebude tam pro ně místo. A pro tyhle básničky jak bysmet. Zazvonilo. Učitel si sebral věci, popřál všem hezké Vánoce a vyběhl ze třídy. Když skákal do schodu, snažil se pěkně pružit v kolenou. Zlehka zaklepal na dveře krásné kolegyně. Oba celý zrůžověli, když se domlouvali na dnešní večer. Celý svět zrůžověl. Seděl teď ve zborovně a neměl stání. ale slíbil kolegyně, že na ní počká až do večera a pak, že odejdou společně k němu. Doma měl všechno přichystáno. Stromeček s láskou ustrojený, dárek v hedvábném papíře, i cedulku si včera pro jistotu krasopisně napsal. Díval se oknem do kraje a v příjemném snění si ani nevšiml, jak se v tuhle dobu rychle smráká. Blbštajn se procházel venku a pokuřoval. Vánoce, říkal si, jsou pěkná pitomina. Všichni se na sebe najednou tvářej, a co z toho? Jo, něco jiného by bylo mít krásnou ženu a dát jí kožich. Nebo perly. Nejlepší jsou perly. Pomalu se loudal zasněženou ulicí. Učitel to čekání už nemohl vydržet. Vyšel před školu a zadíval se na nebe. Bylo mírné a plné hvězd. Chvíli se tím pohledem kochal a pak se rozhodl, že se vrátí. Vezme si kabát a počká tady před školou na krásnou kolegyni. Otočil se. V měsíčním světle se před ním zaleskla klika, jako nůž provokatéra. Zamyšleně si ji prohlížel. Že by to zkusil? To je nesmysl. Jenže kdy jindy? Kdy bude zas takový mráz? A kde potká tak krásnou kliku? Rozhlédl se. Nikoho neviděl. Zkusí nejdřív jen tak trochu olíznout. Jen maličko. Uvidí vlastně, jak chutná mosas. To byste neměli jako učitel už dávno vědět. Předklonil se a vyplázl jazyk. První dojem byl nějaký. Klika ho prostě jen zamrazila. Musím chvilku počkat, co se bude dít, uvažoval. Dechem se besta klika pravděpodobně oteplí natolik, že nemůže přimrznout. Už se viděl, jak říká úžasným žákům. Je velký nesmysl, že jazyk na kliku v mrazu přiložený přimrzá. A pak jim s úsměvem prozradí. Vím to totiž z vlastní zkušenosti, moji milí. Jenže něco se muselo stát. Nejdřív ho napadlo, že si to vsugeroval, ale pak skoprněl. Jazyk ho pálil jako čert, byl jako ze dřeva a hlavně s ním nešlo hnout. Učitel přimrzl. Blbštajn si zapálil další cigaretu a zahnul ke škole. Ne, že by bez ní nemohl být, ale zdálo se mu z dálky, že vidí u dveří nějakou postavu v takové divné pozici. Jako by někdo šmíroval klíčovou dírkou. Šel opatrně blíž a pak zůstal překvapeně stát. Trvalo mu dost dlouho, než pochopil, co se tu děje. Teď už se díval na učitele úplně zblízka. Pomalu mu foukl kouř do zarudlého obličeje a řekl. Tak tohle je teda malér. Několikrát ho obešel ze všech stran a přitom nahlas uvažoval. Co s tímhle budeme dělat? Možná, že by šel utrhnout. Jenže to jistě tu zebolí. Tekla by tu krev. A vůbec, třeba by na té klice ten jazyk i zůstal. A co potom s hůňavým učitelem? Znovu učitele obešel. Podívejte, upřímně řečeno, je jen jeden způsob, jak vás z té kliky sundat. Sehnat někde teplej čaj a tím tu kliku polejt. Jenže schánějte teď někde čaj. To je těžký. Teď jsou všichni zalígrovaný doma a cpou se kaprama. Ještě by mě vyhodili. Nepak. Díval se dlouze do uslzených očí a drbal se přitom za uchem. A pak pomalu a po úvaze řekl. Helejte se, to, co vám řeknu, se vám možná nebude zamlouvat. Ale nechte si to aspoň projít hlavou. Vzpomínáte si, jak jste mě chyt na tom záchodě? Protože v tom já jsem doopravdy mistr. Určitě bych se trefil. No, rozmýšlejte se. Já se jdu ještě kapánek projít. Učitel stál na roztřesených nohou. Nebe před chvílí ještě plné hvězd se zatáhlo. Pozoroval první vločky, které se mu míhaly před očima. V dálce se ozvalo jemné zvonění. To Ježíšek přináší všem hodným dětem dárky. Byla mu hrozná zima, ale stále doufal, že se stane zázrak. Lépe v mylné naději sníti před sebou čirou temnotu, nežli budoucnost odhaliti strašlivou poznatí jistotu, houhlalo kliky. Začal štědrý večer.
6: U kostela si hráli děti. Nevěděl jsem o nich až do chvíle, kdy mi jejich matky se slzami v očích děkovali, že jsem si raději nechal rozbít auto, než abych do nich vjel. Co se vlastně stalo? Spolehal jsem absolutně na dopravní značku, podle níž jsem jel po silnici hlavní, kterouž křižovala vedlejší, dokonce stop silnice. Dost důrazně jsem tehdy pochopil, že značky sami o sobě nemohou vůbec zajistit jakoukoliv bezpečnost, jsou-li respektovány pouze jednostranně. Pak slouží spíš soudům a dopravní VB k orientaci a bezpečnému určení viníka. Ale to, že máte auto na Krupici, i když jste jel správně, do toho takové značce nic není. Znal jsem jednoho cholerika, který jakmile byl v právu neuhnul. Od soudu odcházel vždy s očima zářícíma nad dosaženým vítězstvím, radoval se z pokoření protivníků a z jejich nepříjemností. Nepatřím do kategorie těchto lidí a přesto se mi stalo něco podobného. Nezavinila to neústupnost, ale jak už jsem naznačil, bezmezná důvěra ve všemohoucnost dopravní značky. Jel jsem přes jedno náměstí, kde si hráli děti, o kterých jsem nevěděl. Z levé strany po stop silnici přijížděl nákladní vůz. Oba jsme jeli volně, oba jsme se viděli, ba přímo pozorovali, ale hlavně pořád jeli, až jsme společně vytvořili vozidlo jedno, zvláštní, sériově dosud nepodchycené. Vysvětlení bylo jednoduché. Já spolehal na značku, on byl v rozhodovém řízení. Rána to nebyla zdaleka tak velká na to, co způsobila. Levá strana mého auta se sploštila a plech byl vyborán až tam, co je volant. Já seděl přitištěn až u pravých dveří. Jak jsem se tam dostal, dodnes nevím. Podle vytřeštěných očí přihlížejících občanů musel být celkový dojem strašný. Najednou se celé auto začalo tak prudce zmítat, že jsem chvilkami dosahoval stavu beztíže. To nastoupili zachránci. Snažili se otevřít pravé dveře, ale ty byly skřížené. Dodnes jsem jim hluboce vděčen za jejich pomoc, ale tehdy jsem se přece jenom trochu vylekal. Jelikož dveře byly skřížené, před mým zrakem doslova roztrhli autovej půl. Když se se stejnou silou vrhli na mě, zaprosil jsem, že vylezu raději sám, protože mám jen trochu zamotané nohy. Jednomu ze zachránců se to ovšem nezdálo a ještě zrudlý od předcházející námahy zařval na své pomocníky. Tajte, je v šoku, neví, co mluví. A tehdy jsem myslel, že je můj konec. Po chvíli přijela sanitka, která naštěstí byla zbytečná. Poděkoval jsem všem zachráncům a rozloučil se s nimi. A poučení? Nespoléhejte jenom na značky.

0: Jo, takhle.
1: To jste vy.
0: A tak to je, to jsme ani nečekali.
1: Pojďte dál.
0: Přišla k nám 18-letá Růžena Holínová. Vítám vy tady u nás.
1: Růžena se buď mohla zadarmo projet na horské dráze, nebo se mohla setkat se ano. svým oblíbeným hercem.
0: Jiřím Lábusem. No, my ho tu náhodou máme tady, Rošťáka. A Růženo, já tě tady vítám a tak se ptej, co ode mě chceš jako slyšet, na všecko ti velice rád odpovím, prosím.
1: Tak já nevím, ne?
0: Hezky se uvolni.
1: Jak se mám uvolnit?
0: No ne, tak hezky, abys se uvolnila tady.
1: Takhle. No, tak já jsem se teda uvolnila na celý den z práce, takže to je dobrý.
0: Zapomeň, že se tady točí deska, na to zapomeň, že?
1: Tak dobře, no.
0: No tak a hezky. Tak Růženo, tak se takhle děláš těma, tak pořád takhle, ty vlasy nějak tady upravuješ pořád.
1: Ale ne, jsem si ráno blbě ufikla o finu.
0: Aha, no. Tak se ptej, co bys si ráda ode mě slyšela, na všecko ti rád odpovím, Růženo.
1: Tak já nevím, tak já teda bych se chtěla zeptat, teda spíš teda Květa od nás podniku, a to je takový blbý.
0: Aha, tak už to nakousla, tak už to řekni, nenapínej nás.
1: No ne, takhle. Schválně, kolik máte holek?
0: No to máš pravdu, to je opravdu blbý, Růženo. No ale o tom si můžeme říct někdy potom, až to, to dotočíme tu desku, ne? To je jako
1: takové
0: soukromé věci, že jo?
1: To je jasný, no. Jsem věděla.
0: A máš ještě nějakou jinou duchaplnou otázku?
1: No tak pak bych teda měla teda ještě jednu. No. Čistě jako za sebe teda.
0: Ano.
1: Budu jako mluvit před sebe, jo?
0: Tak pochopitelně nebudeš mluvit za mikrofon, že jo? Tak to...
1: to je jasný, to vím taky, že to nejde. No. Takhle. Schválně, kolik máte? Vlastně ne, to jsem se ptala. Teda teď jsem to měla, teď jsem to měla.
0: Tak kam jsi to dala?
1: Ale ne. Takhle, máte psa?
0: Psa?
1: No.
0: Ne.
1: My jo.
0: No. A to je všecko?
1: Tak zatím jo, no.
0: To máš tedy bohatou fantazii, Růženo.
1: To mi taky holky říkají.
0: Jo. No a Růženo, mohl bych teďka já tebe se na něco zeptat, jestli jsi teda se vyčerpala, jestli jako nemáš, co bys už jako dodala? Jestli...
1: No tak dobře, no.
0: Dobře. Růženo, můžeš nám popsat takový svůj pracovní den od rána do večera, jak to probíhá?
1: Pracák, jo. No. Tak já nevím.
0: Tak kdo to má vědět?
1: Jako to od začátku.
0: No to víš, že ne od konce, že?
1: Tak ráno vstanu.
0: No to snad každý, že jo, to se nelišíš.
1: To ne, no, akorát mám lišej, no.
0: Aha.
1: Tak to já ráno vstanu.
0: Ano.
1: Pak teda...
0: Ty vstáváš na dvakrát?
1: Co?
0: Ty vstáváš na dvakrát?
1: Ne, jak můžu stávat na dvakrát jedno? Teda to je show, jste mě úplně odjel.
0: Ano.
1: Tady na dvakrát.
0: Tak pokračuj.
1: Tak jsem teda vstala.
0: Jako jsi teda vstala, ano.
1: Pak teda takhle, pak teda udělám ranní higošku.
0: Ano, ranní hygienu teda, ano.
1: No higošku, no, a to teda fest.
0: No, to radši přeskoč.
1: Pak jdu teda do práce, ano. Tam teda kecám, teda dělám, ano. No když třeba ne, když jako třeba ne, když jako třeba nedělám, tak ano. Třeba kecáme, ano. Třeba s Dušanem, nebo s Květou, vždycky to kecáme hodně, ne. Teďkon teda s Květou ne, no, ale třeba dříve třeba kecale.
0: No vy se s Květou už nekamarádíte, vy jste se jako nepohodli, nebo jako proč už?
1: Jako s Květou, jo.
0: No.
1: A ne, no, protože ona je taková divná, no. Aha. Ona je kráva.
0: A tak prosím tě, Růženo, je to na desky, tak se ovládej trošku, no. Tak už to nějak ukončí tu zpověď.
1: No tak pak teda zavřu krám.
0: Ano.
1: No a když prší, tak jsem doma.
0: No a když je hezky?
1: Jsem taky doma.
0: To máš tady pestrý. No a Růženo, máš nějakého koníčka?
1: Tak mám, no.
0: A ty co?
1: Sakra, to je ofina. To jsou diskošky, no.
0: Jo, diskotéky.
1: Ne, diskošky.
0: Aha.
1: Se prostě jako domluvíme, prostě jdeme celá parta, se sebereme, třeba. Posledně jsem sebou sekla na parketu, teďkon prostě Dušan na mě úplný halo. Si fakt nevím, ale já prostě jako když jsem třeba na parketu, tak prostě na všechny tyhle ty konvence prostě jako fakt jako kašlu, jo. Prostě v tu chvíli jako mě nic nezajímá absolutně, prostě jedu a já nevím, poté třeba rozlákat mekrák.
0: Ale počkej, Růženo, to je studio, ale to není parket. No a máš nějakou figuru?
1: Tak mám, no.
0: No jako myslím jako taneční figuru speciální, kterou nejradši tak jako.
1: Tak těch mám několik.
0: Tak nám nějakou předveď tady.
1: Já nevím jako.
0: A tak nedělej drahoty a vybal figuru Růženo, no.
1: Já nedělám drahoty, ale nevím jako.
0: Tak, Růžo, no tak.
1: Jste... Tak prostě takhle no, prostě jako takhle vrhnu rukávy, prostě tady to si podkasám, jako, abych jako se cítil jako volňajc.
0: Ano.
1: A jako povytáhnu takhle jako.
0: Ano, no to stačí, tam musíš třeba,
1: no, no, dobře, no. No prostě začnu, no, takhle no. Jako pomalinku kroužen.
0: Aha,
1: pak jako se dostávám jako víc tovaru, třeba jako takhle.
0: No. Počkej, Růženo, tak. No, tady jsou pulty, neblázni, Růženo, prosím tebe. Už jsi dobrá, už jsi uvolnit, no, skvědi. No, ty jsi nám dostala do atmosféry.
1: To se úplně dostala, no. Fakt, najednou mě to vzalo, prostě no padlo a nevím,
0: počkej,
1: co.
0: Tady. Počkej, já tady musím zvednout ty věci. Dobrý, tak, v pořádku. No.
1: Dobrý, ne?
0: Hezky. To je moc hezky. A máš nějakého oblíbeného zpěváka nebo skupinu, koho ráda posloucháš?
1: Lábusy.
0: No tak se uvolně hezky. No, naopak se sklidně, chci říct. No, tak máš nějakou oblíbeného zpěváka?
1: No, tak mám zpěváka, no. Teda skupinu, teda ano. Zpěváka. Teda, ne, takhle. Jsem úplně... Zpěváka se skupinou, no. A on teda zpívá teda jako před skupinou.
0: Tak pochopitelně zpěvák nebude za skupinou, že ho zpíváte, no.
1: To je jasný, ten taky, že to nejde.
0: A tak kdo?
1: A to je Sagvantofy. Uh-huh. Prostě nevím, ale... Já prostě, když ho slyším, tak prostě najednou se celá absolutně otevřu a...
0: No, u toho bych teda být nechtěl.
1: Fakt nevím, no. A jsem asi blbá, nebo co prostě...
0: No, nejsi sama. A z vážné hudby, koho máš ráda, myslím, ta z klasiky?
1: Odkud?
0: No, z klasické vážné hudby.
1: Jo, takhle. No, tak když jsem mám možnost vybrat, tak teda ABBA.
0: Ano.
1: A jinak teda Tofy. Vlastně Tofy, ano. Janši, mám...
0: Tofy, věřím. No, Růženo, ještě jako na závěr by mě zajímalo, proč jako zrovna se mnou se chtěla sejít, proč zrovna já?
1: No, tak mi se strašně líbil Seriós, Nemocnice.
0: Cože? Seriál Nemocnice?
1: No.
0: No počkej, to je omyl, tam jsem já nehrál. Že tam hráli, že Vladislav Chudík, Miloš Kopecký, Oldřich Kaiser, já tam nehrál.
1: Ne, jo.
0: Ne.
1: No tak oni teda všichni měli roušky, takže bylo prd vidět. A vy jste kdo?
0: No, já jsem Lábus.
1: Vy nejste Kaiser.
0: Ale ne, já jsem Lábus.
1: No vy jste Lábus. To jsem se radši mohla projet na horský dráze.
0: Tak ahoj.

0: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
1: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
0: Ano, pane kapelníku, prosím, tady je.
1: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podíval, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
0: Aha.
1: Pane, jak se reče?
0: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
1: Ten uměl se hodně blbý jméno. No. Rytíř, takhle to zní, ale Břidlo. Hejte, kdo vám píše slova?
0: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Ondřej říká, že to nevadí.
1: Nebo teď by to vadilo. Hejte, aspoň se nemusíme s nikým dělit, že jo?
0: Prosím?
1: Dělit s nikým.
0: A, se teď nemusím. Už rozumím.
1: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název. Název.
0: No, to je název.
1: To je hezký název.
0: Že jo?
1: Sedím tu jako na laně. Sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
0: Ne, prosím. To první to je jako pro vás a to, ta laň to je jako...
1: To je poezie.
0: To je štěpný rým.
1: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
0: Ano, ano.
1: Ty jste myslivec, víte.
0: Ne, prosím, já jsem začínající inženýr.
1: A čeho jako čeho?
0: Lidských duší.
1: Ne, dobrý. Já prahnu marně patrně po lani nebo po srně. Laň a srň. To je to samý.
0: Ne, prosím, to je jiný.
1: Srň je jiný než laň?
0: Ano.
1: A máte tady cis. To vám materníček nezaspívá, to je text pro materníčka, víte?
0: No, já nevím, snad, jak
1: myslíte. Materníček nenávidí cis, tak to ano. Byste měl vědět. V jedné písnice jsme měli narcis, a museli jsme mu udělat borovice, on má rád tře, v okultonu, níž aspoň. Kde to jsme? Po lani nebo po srně? Není to, to též tedy, jak jste říkal, ano, to nevadí, já to nepochopím, jak se zdá, že srň a laň, prosím. Leč ta jde právě s jelenem po lánu s celerem.
0: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale po lánu s celeném.
1: A proč je tam ten lán scelený?
0: To, aby bylo jako dnešnější.
1: A víte, že se vám to povedlo, když my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva nebude k zahození. No. Televize, rozhlas, desky, to pofrčí, pane.
0: Břidlo.
1: Břidlo. Potom si pro... Vaše paní je břidlice, víte. To se mi povedlo.
0: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
1: Tak helejte, jak to máme dál, pane Břidlo?
0: No.
1: Měsíc své světlé rozsvěcí na paseti i na lese. Helejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
0: No je.
1: Muzikantský by to byl dobrý fígl.
0: Ale, no, prostě.
1: A mrak pak.
0: Ano.
1: Mrak pak. Je to.
0: To je mrak, to... mrak potom.
1: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj veme si. Mrak pak to je dobrý, to zaspívá i materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám. Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně, že tebe jen rád mám. Konečně hezký rým, nevocelej obraz, věčně krásný, to by se líbilo Vondrejcovi.
0: Ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
1: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju. Tak my začneme mladej pracovat.
0: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
1: Moc.
0: Co moc?
1: Se mi to líbí.
0: Tak.
1: Výborná věcička. tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova. Hlejte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor pánkovce bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hlejte, nechte to na mě. Budete mít po starosti, to bude hit jako víno. Počkejte, počkejte, teď mě napadlo něco. Když mi tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bum bum buš buš. Genialní.
0: To tady jo.
1: Mo. Rebarbora. Ježíš, kde ta baba je zase?
2: Yeah. Ahoj. Ahoj, lásko moje.
3: No tak prosím, teda.
2: My už jsme spolu dlouho nedělali, veď, no zase děláme spolu. Já se na tebe těšil, teda ty si ukaž se mi.
3: Lháři,
2: ty seš kočka dneska, no já se musím držet. No to víš, já tě dlouho neviděl, ale ty vypadáš pořád.
3: Já dubbing prakticky nedělám, že jo, to přece není umění. To udovede každej, že jo, otvírat pusu podle toho druhýho, no. No ale co tobě budu povídat, že ty tu stojíš od rána do večera. Tak co to je dneska za film, co děláme?
2: Jo, to ti můžu říct.
3: No.
2: Takže tady to je někde napsaný název toho filmu, počkej. Pach smrti, drama.
3: Jašišmarja, pach smrti.
2: Jo.
3: A dokolika tady budem smrdět? No to je jedno, hele. Já mám svačinku s sebou. Nechci si svaknout.
2: Ne, já bych potom šumloval, to víš?
3: To já no to já ne, já jsem dovolit. Zvyklá.
2: Dobře. Tak já myslím, že by nám mohli napřed pustit ten kousek, který tady máme
3: dobře,
2: nadabovat.
3: Dobře.
2: Rejžo, puste nám zatím ty obrázky, ať se na to podíváme, jo?
3: Ježišmarja, on v tom dělá Nicholson. Toho
2: mluvím já.
3: Ja.
2: Oni jaký říkají, že jsem mu dost podobnej, tak proto mě ho často dávají.
3: No teda. No jistě. Jako bys mu z boka vypadl. Hele, co je to tam za babu? No v té posteli.
2: To je jeho maminka.
3: Jeho matka?
2: No.
3: Jako Nicholsona?
2: No.
3: No to je vyloučený, ten vůbec není podobnej. A kdo jí bude mluvit? Žež ta je ošklivá. Nějaká stará herečka, že jo?
2: Jo.
3: Jo. No a to na ní budeme čekat? No to snad ne. A kdy tam přijde ta milenka?
2: Čí milenka?
3: No toho Nicholsona přece.
2: A proč jako?
3: No proč? A koho tam teda vlastně dělám já?
2: Já myslím, že ty právě máš nemluvit tu moji starou, rozkošnou, sympatickou, umírající maminku.
3: Já jsem sem vůbec lezla.
2: Já si myslím, že to nebude takovej problém, to budeme mít hned hotový.
3: Ale
2: tady máme někde ten text, tak pojď si to zatím na nečisto přečíst, aby jsme si to omluvili a pak to sfoukneme na poprvé, jo? Tak pojď, hele, tady.
3: No vidím, tady, no.
2: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl. Tak byl nebo nebyl?
2: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později. Mami. No, to je jednoduchý. Takže já si myslím, že můžeme, jo? Takže...
3: Sluchátka si vemem, ne?
2: Jo, dobře, abychom to slyšeli. Ten... tak Rejžo, my jsme celkem ready, tak nám to puste, my to zkusíme, jo? Jsem tu u tebe, mami. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl. Tak byl.
2: Můj bratr tu nebo ještě nebyl, není. Snad později, mami.
3: Co to?
2: Musíš rychlejc.
3: Ale no prosím.
2: Musíš podle ní, jinak já se do toho nevejdu. Rozumíš?
3: Ale ona sotva hejbe hubou. Já se do ní nemůžu vejít.
2: Ona umírá.
3: Ale no prosím tebe, tak umírá, ale pořádně teda vyslovuju při umírání, ne? Teď ona musela vědět, že ji taky někdo bude dabovat. Víš, kolikrát já jsem umírala, rozumíš? A vždycky mi bylo rozumět, až na posledním balkóně, ježiš, třeba v dámě s kameliema.
2: Rejžo, my jsme připraveni, můžeme, jo? Puste nám to ještě jednou, jo?
3: Mně to je jedno. Počkejte, moment. No, už.
2: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami,
3: byl tu byl?
2: Já tě
3: tak
2: neslyším.
3: Byl nebo nebyl? No
2: to je brzo
3: no
2: zase,
3: brzo?
2: Ale nech mě domluvit. Musíš přesně podle ní, musíš
3: no
2: na ní koukat.
3: Ty?
2: No a jak to, že ona to stihne?
3: No protože ona mluví anglicky. Já bych ji chtěla vidět umírat česky. Tohleto, málo která herečka, rozumíš, tohleto umíme. No, tak znovu, no,
2: můžem, jo? Rejžičku, my jsme připravení, ještě jednou, jo? Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl.
2: No teď si tam náhodou byla přesně.
3: No. Jo, no.
2: Ale s breptem.
3: No jo. Ale, no to je to jedno, ne? To je jedno. Ten byl může být klidně ožralej. Rozumíš? A ta matka je z toho, rozumíš, i těsně před smrtí jí to trápí. No.
2: Rejžánečku, můžeme ještě jednou?
3: Jo, Rejžánečku. Ale, OK. Tak.
2: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: No ale já jsem teď nic neříkala.
2: No ale to musíš, ale...
3: No počkej, já jsem to nenašla, pro Krista pána. Protože tobě se na toho sexy Nicholsona kouká. Mě z tý baby blbě. Rozumíš?
2: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl, tak byl nebo nebyl.
2: Ježiš, to bylo rychle, ale
3: zase...
2: Ale
3: no, ale ty jsi...
2: To bylo
3: rychle.
2: Ale já říkám, ty musíš koukat na ní no, a strefit se do ní, tak se na ní podívej, jak ona tam mluví.
3: To
2: tam je pauza, ona tam dělá pauzu. Pak jako zachroptí, protože ona umírá.
3: Yeah.
2: Jo?
3: A no ona zachroptí.
2: No ona zachroptí.
3: No to já neviděla.
2: No a pak teprve byl nebo nebyl, jo?
3: Čili ona vlastně, jo, já už vím, nedělej. Dobrý, pojďme mě to máme.
2: Rejžánečko, lásko, můžeme?
3: Rejžánečko, to se...
2: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Byl tu byl. Oh.
2: Můj bratr byl, tu ještě není. Snad později, mami. Ty musíš kašlat podle ní, ale... Prosím tě.
3: Já teď kašlu podle sebe, ty. Rejžo, ještě jednou.
2: Mami, jsem tu u tebe. Co říkáš? Mami, já tě neslyším.
3: Ahoj, zlato. Miláčku, všude jsem tě hledala.
2: To ale není tvůj text, tohleto. ta, co tam přišla teďka, tam, tak to, to je jeho milenka, toho
3: Nikolsona. No, jistě, no konečně moje role. Rejžo, můžem? Rejžo, můžem?
2: Můj bratr byl tu ještě není. Snad později, mami.
4: Ahoj, zlato. Miláčku. Všude jsem tě hledala.
2: Jsi hodná, zlato, že jsi se přišla rozloučit s mojí starou, umírající matkou.
3: No prosím, já tady nemusím bejt. Já jsem klidně mohla dělat ty role v obě. Byl to byl. Miláčku, všude jsem...

0: les.
1: To neuvěříte, tam je pár klacků takhle, jo? Pár papírů pomalovaný,
0: chodí les, podívej se.
2: Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně tadyhle, že má ceduly na tom, jo. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano, to je Cyrano. Jo. Teď tam se ozývá, jo, vzadu dva chlapi klacek a držou to takhle vohadr, že jo, z toho. Dělají vítr, teď vrata obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano jde k tím vratům, ty vrata dělají. No, tam leží technikář, dva chlapy mu šlapou na krk a on...
0: Lidi se bojejí, vykulený v oči, jo, to.
2: Teď ten Cyrano jde pomalu k tím vratům, jo, to. Za těma vratama, tam je 10 chlapů, mají klacky takhle, jo, to. Ten Cyrano jenom roztrhne ty vrata, ty chlapy udělají i
0: Teď lidi, ježiš, jak to dopadne,
2: jak to dopadne, ten Cyrano udělá výpad, ty chlapi udělají výpad klackama po sobě, spadne opona, jo, a vy chodíte v tom foaje, teď každej Marlboro. A nevíte, jak ono to dopadne, prosím vás? Nebo mně se líbí ty hrdinové, právě kvůli tomu to celý vyprávím, ty hrdinové nejvyšší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nervali, jo? Rvou to a teď křičej tam prostě řvou, větře duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, chá, chá.
1: Ale on takovej chudák nejenom šlápne na napínáček. Teď on řve, ale on na sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, so. Teď opona spadne a teď k němu jde doktor a říká, ne, nechci, ne, nechci, ne. To vám vomdlí takovej chlap, ne. Nebo Vávra, hejte, Vávra, to je úplně kardina, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jed do toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku doma, dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady, říká si, jo, to je zajímavé. Mandlička, panečku, hej, a teď kouká, strčí o toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafi, no to kdyby mu nedali, prosím vás. Já už mám pocit, ta Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň po každý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení takhle, viděl jsem hrát zase Vávru, jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle. Tak já vstavím, říkám, Vávro, nepí to, je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí to, je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najvyště, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on potom les takhle. Já už nevěděl, co, teď se mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě takhle, říkám, pane Vávra, co to děláte? Když človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt. Proč si myslíš, že sem ty lidi chodějí?
3: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička.
4: Musí tady být každou chvíli, Jane.
5: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
3: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
5: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
4: Hlavně, aby nesmrděla.
5: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
3: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
6: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
4: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.

0: prosím tě, babička je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
1: To nikdo neví, Baru.
0: Ani ona sama?
1: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky, nebo maminka tatínky. Tatínky.
2: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
0: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
3: Mě víc chutná zemldědek.
1: Prosím vás, jaký je v tom rozdíl?
0: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Ne.
1: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
0: Je, myslím, že už slyším koně. Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně? Jo. Necítíš spíš krávy?
0: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.
1: Viktorko, Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchat, je to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
0: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
3: To je divný, to by dřív stávala, než chodila spát.
0: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
3: Viktorku kladívkama, proto je teď pako.
0: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
1: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
3: Jako kdyby letěla na koštěti.
1: No. Jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
2: Asi má koště s plochou dráhou letu.
3: Co to zase kecaj za kraviny?
0: Je, na čem to babička přijíždí?
4: Ahoj, děti.
2: Ahoj,
4: ahoj.
2: Ahoj.
1: Babičko, co to pro boha má?
4: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
3: Že? Ty asi čuměli, co?
4: Ty čuměli, no.
1: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
4: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
2: Ne.
4: Žádný, šlápneš a jedeš. Viktorko, že by ses na tom ráda projela?
2: Spíš tatínek.
0: Ale dobře vypadáš, babičko, jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
1: Ty vůbec nestárneš, babičko.
4: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemezajte mě pořád med kolem zadku.
3: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
4: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
0: No teď ne, ale před 10 minutama.
4: No, celá maminka.
1: Barunko, to tady necháme s nebou. Babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
4: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
3: Co ti udělal tak hroznýho?
4: Se neptej, umřel hovado.
0: Ale to je přece přirozené, babičko, to se může stát každému.
4: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo? Mimochodem, děti, kde jsou rodiče? Kde máte maminku a tatínka?
0: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby si to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
4: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože, víte co, už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském pomezí, tam mi nic nechybí, tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové, víte co, já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
1: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu, ty vole. Že prý, drop ty patří ohníčku, nebo dobrá hospodářka. faršporinka i přes plot skočí.
3: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš aláhový paty, ty vole.
1: A nebo jak nás pořád budila tím klepáním do hlavy.
0: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
1: Jenom krtka nedostihla.
3: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych ji babu.
4: Všechno jsem to slyšela, tak já jsem baba Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a oklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyr, šup.
2: Spíš tatínek.
4: Ježišmarja, tak spíš tatínek.
5: My letíme nahoru!
6: A zrychlujeme. Ale a k tomu ještě navíc, ty vole, já mám fogla 3 cm dovnitř, to je přetížení.
5: Já jsem to asi udělal po sebe. Nie potřeba do skafandru, já těž už ako som si sadal.
6: Jak se to letiště vzdaluje?
5: Jaký letiště? Já už vidím půlku Evropy. Začínám vidět hvězdy. Jajch, ty koko, Slovensko má druhého kosmonauta. Ale nikto sa to nedozvie.
6: Odhodili jsme první stupeň. Vejtřaska padá v plamenech dolů.
5: Teda, pokud je to vejtřaska. Ona tě to sranda přejde a zjistíš, že ty obrázky na té cisterně srosvítily a ještě debilně blikají. Ježíš, co je to za kravina? Ještě z něj voláky antény vyběhly.
6: No tak už jsem si naložil do trioly taky. Asi mi to v tom šoku uteklo nebo co, ale k tomu se ještě...
5: Moc velký šok to asi nebyl, když furt meleš ty tvoje kraviny. A já začínám být v šoku, protože přestávám vidět normálně a dělají se mi mžitky přerlačivé. Lebo ti hovno vyběhlo do helmy.
6: Pánové, jsme ve stavu bez tíže. A to není všechno. Ta cisterna, o který nikdo nic nevěděl, bude asi vyrobená jinde než v Rusku. Nejen, že ty obrázky svítěj a blikaj a vylezly z ní antenky, ale ještě má nějaký svůj pohon a navíc sama ví, kam letí.
5: No, aspoň někdo ví, kam letíme. A taky zrychlujeme. Hovno mi zajelo z helmy až do boty. A vy dva máte protahlý ksichty o 30 centáků.
7: A ty vyzeráš jako hovedo. Máš rýpak jako klepadlo do pekla. Zbohom mojí, jdem od vás. Neublížil som.
6: Koukněte z okýnka, to je pohled. Země.
5: Země? Ještě kus vyběhnul. Ale neva. Už v druhý botě.
7: A proč se vraví modrá planeta, však nie je modrá a je celá dojebaná.
6: Aha, a to už je měsíc.
5: A my si tam letěli týden a my jsme tady za pár minut. Aspoň si můžete spočítat, jakou kudlu letíme. To taky vysvětluje ty vaše protažený držky.
7: Otváram helmu, či je tu vzduch.
6: Ne, nedělej to, nedělej. On to udělal, ale k tomu se ještě...
5: Tak co, je tady nebo ne?
7: No troška smrdlavý, ale já si hej.
5: Rup.
6: Tak ukaž, otvírám. Je tady.
5: Bacha, taky otvírám. Nelekněte se, kdyby něco vyletělo. To je největší výhoda stavu bez tíže. Když se poděláš, nemusíš si utřít prdel, ale stačí si utřít helmu.
7: Pozri, co jsem našel, ha? To jsou vrecka s kosmickým jedlom, jaj. A já mám pod skafandrom v monterkách ještě parenicu a oštěpok. Můj brat Bača mi poslal.
6: To bych pak rád ochutnal. Na dovolený v Tatrách se mi to nepovedlo.
5: Ty tě tam mají